0: prvním místě. Závodilo se až kolem 7 hodiny večer, což olympijskému vítězi z Paříže nesedělo.
1: Bylo to těžký, schytal jsem ten poslední závod během dne. Já jsem zvyklý dodržovat životosprávu. Chodím brzo spát a prostě v tohle dobu jsem po večeři, už se ukládám ke spánku vlastně se synáčkem. No.
0: Jiný olympijský vítěz Martin Fuxa do finále na kilometru prošel. Na 200 do něj nastoupí i další kanoista Antonín Hrabal. A cyklistické Giro d'Italia začalo vítězstvím Francouze Paula Maniera. V bulharském Burgasu ovládl úvodní etapu, kterou ovlivnil hromadný pád zhruba 600 metrů před cílem.
2: Nehoda na D10 u Brandýsa a překážka na D3 u Tábora. Na dálnici D10 z Prahy do Mladé Boleslavy buďte opatrní za Brandýsem nad Labem. V omezení na kilometru 10,5 osobní auto srazilo zvěř. Je tam málo místa v omezení, tak projíždějte obezřetně. Na dálnici D3 z Českých Budějovic do Prahy opatrně kolem Tábora. Za sjezdem na Pelhřimov na kilometru 78,5 pojedete kolem odstaveného nákladního auta. A na nehodu pozor na silnici 23 z Jindřichova Hradce do Veselí nad Lužnicí. Před Kardašovou Řečicí osobní auto srazilo zvěř. Počítejte s překážkou na vozovce a i tam raději zpomalte. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: Dnes čekáme oblačno až polojasno, ráno místy i skoro jasno a ojedinělé mlhy. Odpoledne nejčastěji na horách, výjimečně i přehánky. K večeru pak začne oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 15 až 20 stupňů, na jihu až 23, na horách nejčastěji kolem 11 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
4: Překladatel a publicista Josef Rauwolf se zasloužil o překlady řady knih, zejména autorů býtnické literatury. Byl šéfredaktorem české mutace časopisu Rolling Stone, redaktorem časopisu Instinct a publikoval v řadě jiných médií. Podílel se na natáčení televizních pořadů, například cyklu Alternativní kultura. My se dnes zaměříme na nové, rozšířené vydání legend a pověstí staré Šumavy, které Josef Rauwolf sezbíral a přeložil. Dobrý den.
5: Dobrý den.
4: Příjemný poslech vám přeje Vladimír Kroc.
3: Hovory.
4: Čím je pro vás osobně Šumava?
5: Šumava je prostě Šumava, což to moc neřeknám. Šumava je nádherná, neznám žádný jiný pohoří u nás, který by měl takový kouzlo, tajemství, krásu. Já jsem na Šumavu jezdil už od první třídy.
4: Mm-hmm. Vy jste rodák z Chebu, bych měl.
5: Já jsem z Chebu, takže a jezdil jsem tam v létě s maminkou a v zimě s plzeňským strýcem lyžovat. Mm-hmm. A jezdím tam furt na dovolenou, předtím různě s nějakýma sličnama a teďko s rodinou opakovaně.
4: No, v čem tedy podle vás spočívá to osobité kouzlo té oblasti, tě toho pohoří?
5: Šumava, no to je, abych tady nekoupil nějaký klišé, ale když jdu šumavským lesem a nevadí, že jdu po značený trase, tak přesto mám pocit, že jsem v říši nějakého tajemna. Že tam na mě něco může vyuknout, udělat se něco divného. Což třeba, když bych šel někde v Krkonoších, nebo já nevím kde, tak mě to ani nenapadne. To prostě jdu lesem.
4: Kniha vychází s ilustracemi Ladislava Sýkory. Jak vystihují toho ducha regionu?
5: No, já jsem byl zvědavý a byl jsem, musím říct a pochválit, velice příjemně překvapen. On, přiznávám trošku, myslím, že má asi rád Josefa Váchala, ale je nutno dodat, že to nejsou nějaký kopie. Jo, je cítit, že ho má rád, ale tím to končí. Tohle to vydání je teda opatřeno těmahle grafinkama ale prvním vydání tam byly fotografie, takový divný pazety, koziny, taky to mělo své kouzlo. Hmm.
4: No a jak ty grafiky korespondují s texty samotnými?
5: Myslím, že se s tím textem ty grafiky velice dobře rozumí a je z toho cítit, že ten hoch, nebo už není hoch, pardon, že ten umělec to nedělal jenom jako kšeft, ale že s tím souzněl, že se mu to líbilo. Konec konců on, pokud vím, že je na Klenový, což je u Klatov.
4: No a jaká byla vaše motivace se vracet a vůbec prapůvodně se pustit do sbírání těch legend?
5: To je dlouhá historie. Já jsem vždycky rád čítal už myslím v dospělém věku, pohádky, který vydával a lidový vyprávění, který vydával Odeon v takové úžasné edici Lidová slovesnost národů, nebo tak nějak se to jmenovalo. A to byly třeba pohádky Madagaskaru, pohádky Oceánie, pohádky sibirských lovců a podobně s komentářema. A to jsem rád čet, sbíral jsem to a pak jsem si jednou řekl někdy v polovině 80. let, Josefe, to je ostuda, ty víš, co se říkají v oceánu, v nějakých bůžkách, ale co se říká u tebe za chalupou nebo prostě za národní hroudě, to nevíš. A začal jsem chodit do univerzitky, do studovny a číst starý německý časopisy a knihy z filmu století, teda 19. a 20. A začal jsem to pak i vlastně překládat. Jenom, protože mě to bavilo a aby si to mohli třeba přečíst kamarádi. A zároveň, to je taky, proč bych to skrýval, já jsem v tu dobu ještě docela hodně chlastal a když jsem aspoň půl dne strávil v té knihovně, v té studovně překládáním, tak o tom méně jsem dělal alotry a potom po těch palírnách. No a
4: takže to bylo s tím způsobem ze zdravotních důvodů.
5: No, taková profilaxe, řekněme. Ale postupně jsem to měl daleko víc, víc a víc. Musel jsem to překládat tam, protože mě to domů nepůjčili, takže jsem to překládal rukou do sešitu, pak jsem to doma nebo někde prostě přepisoval na stroji. No a měl jsem to kamarádům, jsem to dával, těm se to líbilo. No ale furt nic. A po listopadu nějak se o tom dozvěděl jeden známý, co měl nakladatelství a říkal, Josefe, to musíme vydat. Já jsem říkal, když musíme, tak musíme.
4: A jsou ty legendy, ty šumavské legendy, něčím specifické, zvláštní?
5: No, ano. Je taková typologie pohádek, kterou vymyslel Ante Aarni, to byl finský folklorista. A ty pohádky se řadí do různých skupin, jednak jazykových nebo regionálních, ale i typových. A ty šumavský jsou spíš německý. A pro ty německý pohádky nebo vyprávění jsou typicky určitý postavy, které v těch českých nejsou. My máme ty zlatovlásky a hloupý Honzy a takový hlaty, ale tam zvlášť na té Šumavě ty postavy byly daleko razantnější. Typickou postavou německých pohádek je takzvaný divoký hon anebo lov, což je vlastně personifikace bouře. Ale je to dav prostě smečka lovců, psů, štěkajících, která se žene oblohou a štve zvěř a lidi, když nedodržují pravidla. Ale já vím, a klidně to prozradím, co dělat, když se blíží divoký hon. Tak za prvé, nesmí ta bežon křičí, hoj, ha, věla. Jo, ty lovecký pokřiky, nesmíte na ně hlákat. I ty jeden tam, schlapni. Ne, to si koledujete. Mm-hmm. Za druhý, nesmíte do toho střílet mušketou nebo prachem. Za třetí, když se to řítí, ideální je padnout zemí, hlavou celé k zemi, mm-hmm, a levou tvář přitisknout k půdě. A pak jste v centru.
4: A to máte vyzkoušené?
5: To jsem neskoušel, ale vím o tom. Jsem připraven, jako čochtan.
4: Vy jste po těch šumavských pověstech pátral třeba ve sbírkách německého nebo česko-německého etnografa, folkloristy Gustava Jungbauera. Kde ještě?
5: No, Gustav Jungbauer byl hrozně zajímavá postava. On byl profesorem na Pražské univerzitě, ale německý. Nicméně byl to, jak to říct, dobrý Němec. Nebyl to žádný nácek, nikdy si s ním nezadal, takže ani po 45. neměl problémy. A on už mezi válkama vlastně i v době první války vydával, sbíral a editoval různý vydání právě lidových vyprávění z celého území Čech, eventuálně Československa. V němčině. A jsou to dodnes velice cenné edice. Já jsem čerpal ze sběru kašpersko-horského řídícího Hanze Kolibábeho, ale dělal jsem taky, překládal jsem knihu od Hanse Vaclika, což byl řídící z Nýrska, a to byly příhody Štělcu, to byla druhá šumavská kniha. Ta možná vyjde zase po několikátý.
4: No, ty pověsti často pracují s morálkou, se strachem a taky respektem k přírodě, už jste to naznačil. Čím podle vás tyhle ty staré příběhy můžou být zajímavé pro čtenáře v době moderních technologií?
5: No, vlastně to říkáte už v té otázce. Ty pohádky, jako většinou, pracují s motivem, s nějakými morálními motivy. Prořešíš se proti nějakému nebeskému řádu, což můžeme dneska vnímat, prořešíš se proti nějaké slušnosti, morálce a přijde trest. Ale jsou tam taky takové pohádky, nebo vyprávění, já tomu říkám pohádky, jsou to spíš vyprávění, kdy třeba chlapík, mlynář, udělal smlouvu s ďáblem a psal mu duši a od té doby neustále jeho mlejn klapal. Když bylo sucho, jeho mlejn měl vodu. A pak nadešla hodina účtování, ďábel přišel, se ozval a milej mlynář se říkal, no já nechci do pekla. Tak šel za farázem, ten mu řekl, aby se pomodlil xkrát nějaký ružence a tak, a že je z oblinga. Takže ďábel přišel a chtěl ho a viděl, že na něj nemůže, tak chtěl mu ten mlejn převrátit, ale ujala mu noha a natloukl si nos. Ovšem, tam se vlastně říká, že člověk může být celý život, jak to říct slušně, hajzl, pak najednou udělá sebe kritiku a má vysmáto. Tak ono takový, řekněme, no, budiš.
4: Hostem hovoru je dnes překladatel a publicista Josef Rauwolf.
3: Posloucháte Hovory. Nevšední povídání se zajímavými lidmi. Jejich příběhy najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
4: Jste známý především překlady děl autorů Beat Generation, Williama Barrowse, americké divoké pohraničí v dílech Kerouaka, nebo právě Barrowse je často vnímáno jako místo úniku. Vidíte nějakou paralelu mezi šumavským a americkým pohraničím?
5: Já nevím, jestli ty romány nebo ta díla Autorový Generation jsou zrovna vyjádřením úniku, spíš touhy po svobodě a důraz na individuální chování. Nicméně, myslím si, a nejste sám, komu to zarazí. Na jednu stranu pohádky a na druhou stranu Barrows, který píše o narkomanech, homosexuálech, prostě kteří říká společnosti a tak. Ale myslím si, že oba ty póly, jednak je to realita v té největší drsnosti, jaká může být. Protože, co si budem povídat, Šumava život tam je ještě dneska dost tvrdý. Znám řadu lidí, pražáků, kteří je, to bude hezký, pojedem na Šumavu, budem tam žít, budeme pás ovečky. Po první zimě už jsou zase zpátky doma v paneláku a rádi. Takže i dneska je to tvrdý. A před 100, 200, 300 lety to opravdu bylo hodně tvrdý, krutý a nebezpečný. A stejně tak je tvrdá, nekompromisní, nelítostná realita třeba románu Williama Barrowse. Za druhý, ač to nevypadá, tak Barrows, a nejenom on, samozřejmě Ginsberg a další, jsou velkými vlastně moralisty. A stejně tak už jsme o tom mluvili, najdeme akcentování jistých morálních pravidel, nechci říkat přikázání, aby to nebylo zavádějící, najdeme i u těch šumavských vyprávěnek. Jo, takže ono vlastně tam toho je společného víc, než by člověk čekal. Na první dobrou. Jo,
4: existují prostě třeba v šumavských legendách místa, která by se dala označit za barousovské interzony, tedy místa, kde neplatí běžné zákony reality?
5: No tak samozřejmě u těch nadpřirozených jevů, už jsem zmínil celý ten divoký hon, ale jsou tam jiné postavy. Hejhal, ohnivej muž a tak. Jo. Takže to je samozřejmě mimo normální realitu. A mimochodem je taková zajímavá paralela. William Barrows napsal libretto k opeře, kterou napsal společně s Tomem Vejcem. Teďko se to hraje v divadle komedie jako Black Rider a to je příběh vlastně ostrostřelce, kdy on, aby získal svoji vyvolenou, co upsal ďáblu, ten mu dal kuli, která nikdy nemine. A jak víme, smlouva s ďáblem je smlouva s ďáblem. A William Barrows nešťastnou náhodou v roce 51 zastřelil svoji manželku. Takže, a proč o tom mluvím? Na Ostrém žil v 16. století jakýsi lovec, který údajně měl tuto smlouvu s ďáblem. Tu pověst slyšel Karl Maria von Weber a napsal tu operu Čelostřelec, což je taková zajímavá paralela William Barrows, jeho život a chlapec ostrý, nádherný.
4: Šumavské pověsti jsou plné svérázných postav a podivínů. Vidíte v nich třeba i předobrazy literárních hrdinů býtníků, tedy lidi, kteří odmítli systém a zvolili si vlastní a někdy nebo často sebe destruktivní cestu?
5: No tak jsou tam různí pijáci, karbaníci a hrdlořezové, tudíž lidé, kteří řekněme nesplňovali zrovna ta kritéria a už to, že ti lidé žili v těch tvrdých podmínkách, když popravdě kam mohli jít jinak, že to zbývalo, ale žili tam a bojovali, tak podobně i ty postavy taky po svém bojou. Ne tedy v džungli šumavských, tehdy ještě pralesů, ale v džungli amerických velkoměst.
4: Když překládáte Barouse, tak se musíte napojit na velmi specifický, často syrový rytmus jazyka. Nacházíte podobnou syrovost a možná úsečnost i v tom lidovém vyprávění starých Šumaváků?
5: Ano, oni ty texty, já jsem je vůbec, to byl základ, nějak neupravoval, nesnažil to zhezčit nějak, jo, to syntax a tak. Ne, jsou velice úsečný. Tam není žádný jako sádlo na tom. To je fakt jenom kos a na tom tvrdý šlachy. A v tom je to kouzlo. Však ty příběhy jsou taky 10 řádků, nebo prostě půl stránky, krátký. Jo. Všechno tam není nic navíc. Konec konců ti lidé ani neměli moc času na to vykecávat se, že celý večer, protože byli zedření po práci a byli rádi, že byli rádi.
4: Kam až sahají historie těch textů, nebo odkud jste čerpal, kam do historie se vracíte?
5: Tam jenom výjimečně je nějaký datum. Jo. 1700 něco, nebo 1800 něco. Ale to je fakt, to jsou výjimky. Jinak je to takový šumavský bezčasí. Jo, ale podle samozřejmě těch reálí, že jsou tam král třeba, král čtvrtý, když jel, nebo král Barbarosa dokonce, jo, když, což je 12. století, nepletuli se. A tak, to jsou takový jako, jsou tam někdy takovýhle narážky, ale většinou je to časově nezařazený.
4: Když se ještě vracím k těm býtníkům, Barouse se zajímal o magii a vlivy látek měnící vědomí. Ty šumavské legendy jsou zase plné bludiček, halucinací z únavy a moci místa. Dá se to srovnat v nějakém smyslu?
5: No, pochyboval bych, že na Šumavě požíval nějaký látky měnící vědomí. Asi popíjeli kuzálku, nevím z čeho, z jalovce, já nevím. Ale dochází tam k podobným jevům zmatení, třeba bludný kozen. Jdete lesem s rodinou na mši, šlápnete na bludný kozen a zbytek dne a noci bloudíte furt do kolečka. A pak zjistíte, že jste 500 metrů od toho kostela. Že? Takže něco, řekněme, změněné vědomí a vnímání, ano.
4: Legendy a pověsti staré Šumavy jsou hotové i v tom novém vydání. Co chystáte teď?
5: Teďko mám rozdělané nějaké překlady. Jednak před dokončením knihu východoněmeckého disidenta Jürgena Fuchse. Jsou to jeho zápisky, když ho Štázy zavřela do vyšetřovací vazby. Hrozilo mu 10 let kriminálu, 21-letýmu kluchovi. A on, protože byl vystudovaný psycholog, tak aby se nezbláznil, tak si řekl, že všechny ty výslechy a ty triky těch stébáků, těch fízlů, že to bude pojímat jako, kdyby při studiu prováděl nějaký sociologicko-psychologický experiment. A že si o tom bude dělat takový jako poznámky. Jo, tak to je hrozně zajímavý. A úplně teďko v tuhle chvíli dodělávám, protože 3. června bude Ellenu Ginsbergovi 100 let, tak dodělávám zvláštní číslo magazínu Uni, kde bude, už jsem napsal asi 20 článků. A budou to všechno naprosto nový, neznámý věci, žádná Wikipedie. No a pak nejspíš asi další Barrows a nějaký další typy, který tady nebudu prozrazovat, aby mě některý kolega nečmajznul.
4: Hostem pátečních hovorů byl překladatel a publicista Josef Rauwolf. Děkuji za rozhovor, ať se daří, mějte se hezky, naschledanou.
5: Já vám taky děkuji, ať se daří i vám.
4: Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.
6: Co jsou to nepřímé daně?
3: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
6: Nepřímá daň je povinná platba státu, kterou neodvádí konkrétní osoba, na kterou se daňová povinnost vztahuje, ale plátce daně. Tím bývá nejčastěji podnikatel nebo obchodník. Bývá zahrnuta v ceně zboží nebo služeb, které si zákazník, který kdokoliv z nás kupuje. Proto se tyto daně často označují také termínem daně ze spotřeby. Cenu zboží nebo služby včetně daně zaplatí poplatník obchodníkovi, u kterého konkrétní zboží a službu nakupuje, a obchodník následně tuto daň zaplatí státu. V Česku se mezi nepřímé daně řadí daň z přidané hodnoty, spotřební daně a ekologické daně. Výběr nepřímých daní je pro finanční úřady snazší než výběr daní přímých, protože nepřímé daně jsou pro všechny stejně vysoké. Poplatník daně při nákupu navíc často ani nevnímá, že platí daň, protože ta je skryta v ceně nakupovaného zboží či služby, a proto tyto daně u poplatníků nevyvolávají tak negativní dojem jako daně přímé, protože jejich placení každý přesně vidí.
3: Půl třetí. Český rozhlas Plus. Zprávy.
0: Slovenský premiér Robert Fico se má dnes v Moskvě zúčastnit akcí ke dni vítězství, připomínající konec druhé světové války v Evropě. O Ficově příjezdu do ruské metropole informovala ruská agentura TAS. Šéf slovenské vlády má v plánu setkání s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. V rámci oslav chce také položit květiny na hrob neznámého vojína Rudé armády. Účast na vojenské přehlídce ale neplánuje. V uzavřené zóně černobylské jaderné elektrárny na Ukrajině hasiči od čtvrtka bojují s rozsáhlým lesním požárem. Ten vznikl po dopadu dronu. Během pátku se plameny rozšířily na plochu přibližně 1100 hektarů. Hasičům práci komplikují nejen nárazy větru a sucho, ale i náročný terén. Na některých místech mohou podle ukrajinské státní služby pro mimořádné situace být po ruské invazi také miny. Letecký provoz na pražském letišti Václava Havla včera odpoledne narušil civilní dron, který se dostal do bezletové zóny. Jedno letadlo muselo místo v Praze přistát ve Vídni a další spoje nabraly zpoždění. Policie po incidentu zadržela jednoho muže. Radiožurnálu to potvrdil mluvčí policejního prezidia Josef Bocán. Případem se dál zabývají kriminalisté. A lázeňskou sezónu v Luhačovicích na Zlínsku dnes a zítra zahájí festival otevírání pramenů. Dnes je na programu jarmark, historické korzo, přehlídka historických automobilů a kulturní program. V neděli pak požehná léčivým pramenům bývalý olomoucký a pražský arcibiskup Jan Graubner. Fotbalisté Slavie můžou večer získat mistrovský titul. Potřebují k tomu porazit Spartu v tradičním derby pražských S, které začne v pražském Edenu v 19 hodin. Na Radiožurnálu i Radiožurnálu Sport ho odvysíláme v přímém přenosu. Už v 16 hodin nastoupí ve skupině o titul Plzeň proti Liberci. Ve 14 hodin má výkop trojce zápasů skupiny o záchranu. Dukla se utká se Slováckem, Teplice s Ostravským Baníkem a Mladá Boleslav se Zlínem.
2: Nehody na D10 u Brandýsa nad Labem a taky na silnici 23 u Kardašovy Řečice. Na dálnici D10 z Prahy do Mladé Boleslavy jeďte opatrně kolem Brandýsa nad Labem. Na kilometru 10,5 se střetlo osobní auto se zvěří. Počítejte s pomalejším průjezdem bez úžení. Na dálnici D3 z Českých Budějovic do Prahy se připravte na překážku u Tábora. Za sjezdem na Pelhřimov na kilometru 78,5 stojí porouchané nákladní auto. Některá vozidla tam vybočují, tak opatrně. A následky nehody překážejí na silnici 23 z Jindřichova Hradce do Veselí nad Lužnicí. Před Kardašovou Řečicí osobní auto srazilo zvěř. Doporučujeme snížit rychlost a projíždět opatrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: Dnes čekáme oblačno až polojasno, ráno místy i skoro jasno a ojediněle mlhy. Odpoledne nejčastěji na horách, výjimečně i přehánky. K večeru pak začne oblačnost ubývat. Nejvyšší

0: argumenty. Přesně po týdnu dnes opět slavíme státní svátek, den vítězství nebo též osvobození, výročí konce druhé světové války v Evropě. Dlouholetá komentátorka Rádia Svobodná Evropa i Českého rozhlasu Lída Rakušanová ale připomíná i paradoxy, které se s májovými svátky pojí.
1: Je to paradox až perverzní. Zatímco v těchto dnech tradičně oslavujeme, dnes už po 81. konec druhé světové války, páchá země, která se tehdy o osvobození téměř celého území našeho státu od nadvlády nacistického Německa zasloužila, už pátým rokem na Ukrajině, tedy de facto za našimi dveřmi, válečné zločiny hraničící s genocidou. A nezdráhá se vyhrožovat Evropské unii, a tedy i nám, jadernou katastrofou. V mezinárodním právu je pojem genocidy přesně definován a znamená, že rozhodující je záměr agresora zničit nebo vyhnat skupinu obyvatel jako celek. Přesně tím se Vladimír Putin vůči Ukrajincům netají. Ve své eseji o historické jednotě Rusů a Ukrajinců, zveřejněné půl roku před vpádem ruských vojsk na Ukrajinu v únoru 2022, upírá Ukrajině právo na existenci. Podle Putina jsou Ukrajinci přirozenou součástí Ruska a jako samostatný stát jednoduše neexistují. Jenže Ukrajinci se navzdory ruské přesile i skomírající podpoře spojenců už pátým rokem nevzdávají. A tak ruští generálové neváhají vytvořit na Ukrajině nesnesitelné životní podmínky. Po nepřetržitých útocích na ukrajinské elektrárny přicházejí s nastávajícím létem evidentně na řadu ničivé ruské nálety na vodovodní infrastrukturu. Když už ne zlomit, tak Ukrajinu zničit, Ukrajince vyhnat a jejich děti odvléct do zajetí. Příznaky genocidy, etnických čistek a válečných zločinů zaznamenávají mezinárodní instituce toho času kromě Ukrajiny také v Súdánu, Myanmaru, Náhorním Karabachu, Etiopii, Somálsku, ale i v pásmu Gaza. Vážná podezření na porušení mezinárodního humanitárního práva existují v případě izraelských útoků na teroristy v Libanonu a kvůli úderům na civilní infrastrukturu, také pokud jde o americké zásahy v Iránu. Až se zdá, že v situaci, jako je ta dnešní, kdy se válčí, právě doválčilo, nejspíš brzy válčit bude, málem kam se člověk podívá, se mezinárodnímu právu příliš nedaří. Přesto je důležité na něm trvat. Kdyby totiž před 81 lety, v květnu a v červnu 1945, už existovalo OSN a soudní tribunály s normami mezinárodního humanitárního práva, museli by v něm být například zaznamenány jako československé zločiny proti lidskosti minimálně dva masakry sudetoněmeckého obyvatelstva, které v rámci takzvaného divokého odsunu nespáchaly hordy domácích sadistů, ale regulérní armáda. Jde o Postoloprty, kde vojáci první československé divize popravili bez soudu až 1600 sudetských Němců a o švédské Šance u Přerova, kde příslušníci 17. pěšího pluku zastřelili 265 karpatských Němců, včetně 120 dětí. Kdyby se tohle v Česku běžně vědělo, měl by to Tomio Okamura a jeho věrní s rozdmícháváním nenávisti proti nadcházejícímu sjezdu sudetoněmeckého krajanského sdružení v Brně podstatně obtížnější.
0: Slyšeli jste komentář Lídy Rakušanové. Přesně před rokem zaznělo z centrálního balkónu baziliky svatého Petra ve Vatikánu Habemus Papam, máme papeže, prohlášení, na které nejen zástupy věřících pod balkónem napjatě čekali. Byla zvolena nová hlava římskokatolické církve, papež Lev XIV. A jeho první rok na Petrově stolci komentuje dramaturg náboženského vysílání České televize Martin Horálek.
2: Dnes je to právě rok, co byl

0: Na svatopetrský stolec zvolen Robert Francis Prévost, papež Lev XIV. Konkláve jsem tehdy sledoval přímo v Římě. S kolegy z České televize jsme byli 8. května připraveni v případě potřeby ihned vstoupit do vysílání. Ale popravdě řečeno, jsme to ani moc nečekali. Všeobecně se mělo za to, že po smrti charismatického Františka bude volba papeže patřit k těm obtížnějším, a tedy i delším. Že bychom na loďi svatopetrské baziliky spatřili muže v bílém už druhý den konkláve, předpokládal málo kdo. A tak, když se v podvečer nad Sixtinskou kaplí objevil bílý kouř, bylo to první překvapení. Tím druhým pak byla osoba nového papeže. Krátké konkláve totiž nahrávalo spekulacím, že kardinálové vsadili na jistotu a svou důvěru dali státnímu sekretáři, tedy něco jako vatikánskému premiérovi, Pietru Parolinovi. Ten byl považován za hlavního favorita. Jenže i v roce 2025 platilo vatikánské pravidlo, že kdo vchází do konkláve jako papábile, vychází z něho jako kardinál. Ovšem ani Robert Prévost nebyl mezi kardinály žádný zelenáč. Vedl jedno z nejvlivnějších vatikánských ministerstev, v jehož gesci je výběr biskupů po celém světě. S mnohými kardinály se tak znal osobně. I tomu zřejmě při volbě pomohlo. Dnes ho lidé znají jako prvního amerického papeže v dějinách. V konkláve měl ale spíše pověst neamerického Američana. Velkou část své dospělosti totiž prožil mimo území Spojených států. Studoval v Římě, mnoho let strávil v Peru. Jako nejvyšší představený augustiniánů navštěvoval řádové komunity po celém světě. V této funkci se naplno projevily i jeho manažerské a diplomatické schopnosti. Vysoce inteligentní člověk s matematickým vzděláním. Ovládá 7 světových jazyků, orientuje se v algoritmech umělé inteligence. Miluje tenis a baseball, ale umí také jezdit na koni. Právě tak se jako misionář dostával za těmi nejchudšími z chudých. I to je současný papež. Ti, kteří ho znají osobně, o něm mluví jako o člověku s velkou vnitřní silou a odhodlaností. Přestože ovládá mnoho jazyků, mluví spíš méně a s rozvahou. Při své práci bývá velmi systematický. Někoho takového nejspíš kardinálové před rokem hledali. Temperamentní pontifikát papeže Františka, který sázel spíš na osobní charisma a okamžitou inspiraci, než na opatrnou diplomacii a podklady úředníků, nezanechal vatikánskou kurii v nejlepší kondici. Dokonce sami kardinálové před papežskou volbou přiznávali, že se navzájem neznají. Od Františkova nástupce tak požadovali mnohem těsnější spolupráci. Lev XIV. Jim v tomto smyslu vychází vstříc. To, co kardinálové oceňují jako přednost papeže Lva XIV., může být ale také jeho achillova pata. Papež je symbol. Věřící sledují každé jeho gesto nebo mimiku. Lidé, kteří přicházejí na jeho mše nebo audience, touží být uchváceni jeho osobností. Čekají zážitek. Silní, charismatičtí vůdci, kteří umí jediným gestem strhnout davy, mají nespornou výhodu. Je ale otázkou, zda se právě tohle dá vůbec naučit. Možná, že si papež Lev XIV. Nakonec najde jiné komunikační způsoby, které budou lépe vyhovovat jeho naturelu. Každopádně bude zajímavé sledovat, jak si ve svém úřadu i nadále povede.
1: U mikrofonu byl Martin Horálek. Článek 42.7 smlouvy o Evropské unii o kolektivní obraně hovoří o vzájemné pomoci v případě napadení. Jeden za všechny, všichni za jednoho. Má v Unii fungovat vlastně jako článek 5 NATO, jenže tuto základní bezpečnostní pojistku americký prezident Donald Trump opakovaně zpochybňuje. O článku 42.7 se proto v poslední době na summitech evropských lídrů často hovoří. Tak říkajíc je ve flóru, přitom to ovšem zatím není nic jiného než prázdná nádoba a nestačí, aby Unie byla připravena na válku, říká dlouholetý zpravodaj ČTK v Bruselu komentátor

0: Fotbal.cz Karel Parták.
1: Velvyslanci 27. se sešli tento týden k prvnímu tříhodinovému cvičení. Čelili při něm zatím jen hybridnímu útoku. Měli tedy za úkol aktivovat klauzuly o kolektivní obraně, sehnat a koordinovat odpovídající pomoc, zapojit Evropskou komisi a podobně. Scénář cvičení byl oproti plánům významně osekán. Byly vyloučeny nejradikálnější varianty jako přímý ozbrojený nepřátelský útok. Údajně proto, aby si to Američané nevzali jako záminku ke zpochybnění své oddanosti zmíněnému článku 5. Ačkoliv Trump mluví o této eventualitě stále otevřeněji, plus vyhrožuje stažením tisíců amerických vojáků z Německa, neodvažují se Evropané vstoupit na minové pole jeho vyhrůžek a neustálých otoček. Nakládají zatím článkem 427 velmi opatrně. Moc dobře vědí, že se na rozdíl od toho naťáckého neopírá o žádnou solidní vojenskou strukturu a že jedině NATO disponuje dnes v Evropě reálnou vojenskou silou a velitelskou hierarchií schopnou generovat odstrašení, tedy odradit protivníka od páchání nepřátelské činnosti. Pokud by se Trumpovi Spojené státy skutečně odmítly v případě ruského napadení evropské země NATO aktivovat článek 5, byla by EU nucena se formálně uchýlit ke svému scénáři. Ve skutečnosti by tak členské státy zřejmě aspoň zprvu jednaly na vlastní pěst a nabídly vojenskou pomoc napadené zemi individuálně, podobně jako se Francie či Řecko zachovali vůči Kypru, když na jeho území dopadly na začátku března iránské drony. Nebo když Trump vyhrožoval anexí Grónska, tady dokonce hrozil evropsko-americký střet, tedy absolutně nejhorší scénář ze všech. Na kyperském summitu minulý týden se mluvilo hodně o rychlém a hlubším propojení evropského a ukrajinského obranného průmyslu, zejména masové výroby a nasazení dronů a protidronových zařízení. Komisař Andrius Kubilius mluvil jasně. Pouze Ukrajina disponuje zkušenou vojenskou silou a inovujícím obranným průmyslem prověřeným v boji. Nesmíme ztrácet čas, říká Kubilius. Neusilovat o takové propojení by byla vážná strategická chyba. Problém je ovšem v tom, co Ukrajina za takovou pomoc žádá stále naléhavěji, a to je rychlé přijetí do Evropské unie. Většina evropských vlád není zatím k takovému kroku ochotna. Ještě není tak zle, aby se EU pustila do takového rizika. Článek 427 zůstává tedy pouze závazkem i příslibem na papíře a všechnu pozornost dál poutají kličky nevyzpytatelného amerického prezidenta.
0: O evropské bezpečnosti hovořil Karel Barták.
2: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Jako každý pátek nemůže chybět ani pohled do Ruska od Alexandra Mitrofanova ze serveru novinky.cz. Dnes o vládci a rozmnožovateli v jedné osobě.
3: Když prorusky naladění obyvatelé západních zemí popisují přednosti režimu v Ruské federaci, často uvádějí, že jde o pilíř mravnosti v porovnání se zkaženým západem. Ruský list Komsomolská pravda zveřejnil před několika dny reportáž, která představu o mravnosti tamního života upřesňuje. Redaktor Vladimír Vorsobin se vydal do města Koltuši u Petrohradu za místním vládcem a rozmnožovatelem dětí Eduardem Čirkem. Tento starosta je majitel 105 místních nemovitostí a manžel jedné úřední a 20 dalších žen, které používá jako materiál pro množení malých Rusek a Rusů. Oplodňovat ženy začal, když mu bylo 42 a rozjel to na plné pecky. Teď je mu 60 a, jak píše autor, během 18 let vyčerpávající demografické práce splodil 33 dětí. Konec citace. Osobní rekord má z roku 2017, kdy se mu narodilo 6 synů. Současně zmnožoval majetek. Jen samotné obchodní centrum v Koltuších mělo hodnotu 12 milionů eur. Vlastním 7 aut, převážně značky Cadillac a Lincoln. Vše je napsané na mě. Nic neskrývám, sděloval Čirko. Své děti školou povinné vozí 1. září 2 autobusy. Jako správný konzervativní Rus odděluje kluky od holek. Každé pohlaví má vlastní vehikl. Začal budovat městský rekreační komplex, ale nakonec, co by rodině založený člověk, umístil do nových domků vlastní harém i s ratolestmi. Místní svého hodného pána milují. Autor reportáže napsal, jde o pohřeb, Čirko pomůže. Jakýkoliv jiný problém, Čirko je tu. Sportovní kroužky na jeho náklady. Potřebuje škola něco, jděte za ním. A protože dobrá polovina biznesu v Koltuších patří také Čirkovi a byl vždy ochoten zaměstnat dobrého člověka, chodili za ním lidé s prosíkem jako za hodným pánem. Konec citace. Místní obyvatelka redaktorovi řekla, sama bych svou dceru k Eduardovi Michajlovičovi přivedla. Ta moje se dodnes soudí s bývalým manželem Tim Heizlem. Žádní chlapi nezbyli, jen on. Lituju, že jsem mu tu moji holku nenabídla. Konec citace. Autor byl viditelně nalomen, protože ukončil text slovy. A co, kdybychom odhodili předsudky? Co, když právě v tomto bohatém supertaťkovi spočívá spása Ruska? Předsedkyně výboru státní domy pro ochranu rodiny a otázky otcovství, mateřství a dětství, komunistka Nina Ostaninová nad Čirkem ohrnula nos. Tady nejde o otcovství. Tomu už se s dovolením říká smilstvo. Je to útok na institut tradiční rodiny. Na to ale bohatý superteďka z vysoka kašle. Svědčí o tom úryvek z reportáže. Sentimentální Eduard mi sněhou v očích ukazuje modrý řád. Čirko je jeho jediným držitelem. Jediným v Rusku otcem hrdinou. Vládce Koltuší o tento titul dlouho bojoval. Co by bývalý boxer přitlačil k provazům vládu Leningradské oblasti, poté státní domu a dožadoval se uznání svých rodičovských zásluh. Odmítli mu ten sen splnit. Tak se vyznamenal sám. Jménem správy svého města zřídil zmíněný řád a navzdory protestům prokuratury se ho zmocnil. Konec citace.
0: Za ruské kulisy nechal nahlédnout Alexandr Mitrofanov. I v dnešní svátek připomeneme jeden ze sledovaných komentářů tohoto týdne. Andrej Babiš nechal v kauze Čapí hnízdo Naďovou samotnou, říká k novému rozsudku prvoinstančního soudu v této kauze komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann.
4: Nadále jsme přesvědčeni, že paní obžalovaná Naďová by neměla být odsouzena, že o vině jsou důvodné pochybnosti, prohlásil soudce Jan Šot. Na tomto výroku by nebylo nic mimořádného, kdyby nezazněl po Šotově verdiktu, kterým odsoudil Janu Naďovou v kauze Čapí hnízdo k podmíněnému trestu odnětí svobody a k pokutě ve výši 500 tisíc korun. Soudce měl potřebu dát veřejně najevo, že se nestotožnil s výrokem odvolacího soudu. Ten mu de facto přikázal, jak má v této kauze rozhodovat. Vzhledem k tomu, že je kauza Čapí hnízdo velmi sledovaná, Šotová slova zpochybňující vinu Jany Naďové zaujala. Nejde přitom o záležitost zcela výjimečnou. Názor dvou soudních instancí se občas diametrálně odlišuje. V takovýchto případech platí, že soud prvního stupně je povinen respektovat názor soudu odvolacího. To se stalo i v kauze Čapí hnízdo. Rozsudek není pravomocný a je jisté, že se nesoulad mezi názory na vinu Jany Naďové bude ještě řešit. Velmi pravděpodobně u nejvyššího soudu a možná i ústavního soudu. Abych těmto institucím případ Čapího hnízda doputoval, musí se uskutečnit ještě jeden mezikrok. Tím je odvolání proti trestu k vyšší instanci. tedy k soudu, který zavázal Jana Šota, jak má rozhodnout. Vzhledem k tomu, že pokyn respektoval, nedá se očekávat nic jiného, než že vrchní soud odvolání zamítne. Potom se otevře cesta k už zmiňovaným dalším instancím. Na ní neměla Jana Naďová kráčet sama. Měl ji doprovázet spoluobžalovaný Andrej Babiš. Vládní většina rozhodla o tom, že po dobu výkonu poslaneckého mandátu bude mít klid. K trestnímu stíhání ho poslanecká sněmovna nevydala. V odůvodnění také zaznělo, že ve spisu jsou některé procesní kroky, které prý nebyly v pořádku. Posuzovat, zda tomu tak skutečně je, přísluší soudům. Tím, že sněmovna neumožnila pokračovat v trestním stíhání Andreje Babiše, tyto sporné procesní kroky stejně nevyřešila. Až nebude současný premiér chráněn poslaneckou imunitou, bude jeho případ pokračovat. Pokud se do té doby nezmění legislativa, měl by být uznán vinným, stejně jako Jana Naďová. V tuto chvíli to není zdaleka jisté. V médiích se totiž objevila informace, že se připravuje změna trestního řádu. Ta má, zjednodušeně řečeno, rozvázat soudcům první instance ruce a zbavit je povinnosti jednoznačně respektovat názor soudu odvolacího. Pokud by tato změna prošla, měl by Andrej Babiš prakticky jistotu, že bude zbaven viny. Názor soudce Šota, že by Jana Naďová neměla být odsouzena, se týká rovněž současného premiéra. Ostatně to ve svých rozsudcích v minulosti dal už dvakrát jasně najevo. Takže poslanecká imunita, jak se názorně ukazuje, Andreje Babiše ochránila před odsouzením. Byť by bylo nepravomocné, zapsal by se předseda ANO do historie jako první úřadující předseda vlády s takovýmto rozsudkem. Zároveň mu poslanecká imunita dala naději, že by v budoucnu mohl z kauzy Čapí hnízdo přece jenom vyváznout bez trestu. Jana Naďová má smůlu. Jí by se případná novela trestního řádu netýkala. Takže po cestě k definitivnímu uzavření své kauzy bude nadále kráčet sama, byť Andrej Babiš sliboval, že ji v tom samotnou nenechá.
0: To byl komentář kolegy Petra Hartmana. A zbývá už jen pravidelná páteční glosa. To si pište, vybízí hudebnice a básnířka Eva Turnová.
5: Nedávno konečně nabyla účinnosti nová superdávka jako pomoc lidem v nouzi. Pavel je spisovatel. V lednu vydělal málo, v únoru nic, v březnu trochu víc, v dubnu zase nic. Paní za přepážkou na sociálním se podívala do počítače a prohlásila: vaše žádost o superdávku byla zamítnuta. Jak to? Vydělal jsem si průměrně 15 000 měsíčně. Podle nás jste vydělal 35 440. Cože? Ano. 80% z hrubé mzdy. To je daný fiktivní příjem každé OSVČ. To mi nesedí, řekl Pavel. Ale nám to sedí, řekla paní. A můžu si ho teda vybrat? No to nemůžete, je fiktivní. A kdybych se na to vyfiknul? Ne. Tak co mám dělat? Ukončete živnost a zaměstnejte se. Ale kde? Já umím jen psát. No a co píšete? Romány, fiktivní. No tak pojďte k nám, to zapadnete. Určitě? No to si pište. Pavel nyní pracuje na úřadu práce. Sedí na správné straně přepážky. Místo románů vymýšlí příjmy. Fabuluje podle tabulek. Model se ujal, zavedl se celoplošně. Malíři přestali malovat, hudebníci hrát, fotografové přestali fotit. Tvoření už se nevyplácí. Každý je rád, že má plat, který si může vybrat. I když by fiktivně vydělal mnohem víc, kdyby dál dělal to, co ho neuživí.
0: Glosa Evy Turnové byla už posledním příspěvkem pátečních, přesto svátečních názorů a argumentů. Za všechny kolegy, kteří pořad připravili, přeje příjemný poslech dalšího programu Českého rozhlasu Plus Petr Švárc.
6: Co je základní nepodmíněný příjem?
2: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
6: Základní nepodmíněný příjem je systém jakéhosi sociálního zabezpečení v podobě pravidelné peněžní dávky. Ta by se vyplácela všem občanům bez rozdílu a bez jakýchkoliv podmínek. Stejný příspěvek by tak dostávali všichni dospělí lidé bez ohledu na jejich příjem nebo životní situaci. Podle zastánců z levicových pozic by taková dávka byla důstojnější, umožňovala by lidem pracovat v menším rozsahu a věnovat se víc rodině nebo smysluplné práci, která jinak není honorována. Například pomoci potřebným. Pravicoví zastánci základního nepodmíněného příjmu zase spatřují výhodu v tom, že by mohl v budoucnu nahradit složitý a rozbujelý systém sociálního zabezpečení. Naopak odpůrci varují, že podobný systém by byl ekonomicky neudržitelný a že by byl v důsledku nevýhodný pro ty skutečně nejpotřebnější. Nepodmíněný základní příjem se vrátil do diskusí s nástupem robotů a umělé inteligence do pracovních činností, které dříve vykonávali lidé.
2: Tři hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
7: Prezident Pavel u příležitosti Dne vítězství jmenoval 8 nových brigádních generálů. Tradiční moskevská vojenská přehlídka k výročí konce druhé světové války dnes bude bez vojenské techniky i většiny zahraničních hostů. První etapu cyklistického Jira vyhrál ve sprintu Francouz Manier. Čech Hirt dojel v 7. desítce. A dnes bude převážně oblačno až polojasno, výjimečně přehánky, teploty většinou do 20 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
7: Prezident Petr Pavel na Pražském hradě jmenoval nové generály. Do hodnosti brigádního generála povýšil ředitele speciálních sil Tomáše Kramplu nebo třeba šéfa Národní centrály proti organizovanému zločinu Jiřího Mazánka. Pavel jej jmenoval na návrh vlády při příležitosti Dne vítězství. Novým generálům pogratuloval a připomněl, že vojenská služba sebou nese velkou zodpovědnost.
8: A je to také závazek k tomu, abyste každý ve své službě byli odpovědným rádcem svým nadřízeným, ať už v uniformách nebo v roli politiků. Protože právě od vás se očekává odborná rada, která bude co nejvíc objektivní a nemotivovaná pouze očekáváním nadřízených složek.
7: Prezident povýšil celkem 8 mužů na brigádní generály. Dalším dvěma udělil hodnost generálmajora. Kyjev a Moskva potvrdili, že se dohodli na třídenním příměří od dneška do 11. května. Jeho součástí má být výměna tisícovky zajatců z každé strany. Rusko si dnes připomíná 81. výročí konce druhé světové války. Tradiční vojenská přehlídka na Rudém náměstí letos bude bez vojenské techniky.
9: Událost, která bývá každoročně velkolepou ukázkou síly ruské armády, se letos výrazně zmenší. Na přehlídku bez balistických střel nebo tanků Kreml ani nezval zahraniční státníky. Někteří ale za ruským prezidentem Vladimirem Putinem přijeli z vlastní iniciativy, jako třeba slovenský premiér Robert Fico nebo malajský král. Rusko kvůli hrozbě ukrajinských útoků oznámilo rozsáhlá bezpečnostní opatření. V centru Moskvy zavírá stanice metra a u Kremlu hlídkují bezpečnostní síly v terénních vozech. Dominik Tesár, Radiožurnál.
7: Mimořádné prohlídky dvou historických mlýnů jsou na dnešek připravené ve skanzenu v Kryňovicích na břehu Orlice u Třebechovic pod Orebem. Otevřený bude větrný mlýn německého typu a také vodní mlýn převezený z nedaleké Bělče, říká spolumajitelka podorlického skanzenu Irena Zárubová.
10: V rámci této akce budou probíhat v obou mlýnech prohlídky s odborným výkladem. Vodní mlýn bude v provozu a větrný také, pokud nám příroda nadělí trochu větru. Akce bude probíhat do 17 hodin.
7: Prologem v Bulharsku začal 109. ročník slavného cyklistického závodu Giro d'Italia. Úvodní 147 kilometrů dlouhou rovinatou etapu do Burgasu ovládl Francouz Paul Manier.
11: Manier spolu s pelotonem projel skrz řadu turistických letovisek Nesebar, Sozopol nebo Primorsko. V závěru pak vyhrál sprint 10 jezdců. Zbytek závodníků totiž zastavil hromadný pád necelý kilometr před cílem. Manier těsně zdolal Dana Lunda Andresena i Brita Vernona a vyhrál svou první etapu na závodu kategorie Grand Tour. Nejlepší z Čechů Jan Hirt dojel 65. Sourozenci debutanti Matyáš a Tomáš Kopečtí skončili ve druhé stovce pořadí. Všichni tři Češi oficiálně ztratili na vítěze 10 sekund. František Typovský, Radiožurnál.
7: Tři čeští tenisté postoupili do třetího kola antukového turnaje v Římě. Povedlo se to Jiřímu Lehečkovi, Karolíně Plíškové a Nikole Bartuňkové. Naopak vypadly Muchová s Kopřivou.
9: Nehoda na D10 u Brandýsa nad Labem a omezení na D5 Uzdic. Na dálnici D10 z Prahy do Mladé Boleslavy jeďte opatrně omezením kolem Brandýsa nad Labem. V omezeních kolem kilometru 10,5 se uklízí po srážce osobního auta se zvěří. Na dálnici D5 z Prahy do Plzně pracují silničáři za Berounem. Nedaleko sjezdu na Zdice na 27. kilometru opravují svodidla. Uzavřené jsou levé pruhy v obou směrech, projíždějte opatrně. A na silnici 23 z Jindřichova Hradce do Veselí nad Lužnicí zpomalte před Kardašovou Řečicí. Stojí tam osobní auto po srážce se zvěří. V místě se vybočuje tak opatrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
12: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
7: Dnes čekáme oblačno až polojasno, ráno místy i skoro jasno a ojediněle mlhy. Odpoledne nejčastěji na horách, výjimečně i přehánky. K večeru začne oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 15 až 20 stupňů, na jihu až 23, na horách většinou kolem 11 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
12: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
13: Československo se ve druhé polovině 20. století stalo místem významných zahraničních návštěv z různých kontinentů. Jak se indonéskému prezidentu Sukarnovi líbila strojírenská výstava v Brně, kde se posadil do Škody 440?
14: Co jako první ochutnal jazzový zpěvák Louis Armstrong v Praze? Jaké byly dojmy Fidela Castra po udělení čestného doktorátu na Karlově univerzitě?
13: Na tyto a další zajímavosti se v pořadu o zahraničních návštěvách zaměří autoři František Šedivý
14: a Radim Štícha.
12: Archiv Plus.
14: V 50. letech navštívili Československo nejen představitelé východního bloku, ale také soudruzi z daleké Asie. Jedním z nich byl i severokorejský vůdce Kim Il-sen. Ten k naší zemi choval sympatie už po skončení korejské války, kdy se Československo podílelo na hospodářské obnově Severní Koreje. Více už v projevu z roku 1956 při návštěvě Plzně.
15: Za vládní delegaci Korejské lidově demokratické republiky hovoří soudruh Kim Il-sen.
16: Předseda rady ministrů Korejské lidově demokratické republiky ve svém projevu vyjádřil radost, s níž přijala korejská delegace pozvání naší vlády k návštěvě Československa. Dále poděkoval za srdečné přivítání a zmínil se o historii obou národů, které šly sice každý jinou cestou, ale jejich společným cílem je vybudování socialismu. Ocenil velkou materiální a morální pomoc československého lidu Koreji v době jejího těžkého boje proti americkým útočníkům i pak po válce, kdy Československo spolu s ostatními bratrskými zeměmi podalo Koreji pomocnou ruku při rychlé obnově zničeného národního hospodářství. V Československu studovalo a studuje mnoho korejských mladých lidí a mnohé továrny v Koreji jsou vybaveny stroji československé výroby, z nichž mnohé nesou značku právě plzeňských Leninových závodů.
13: Kim Il-sen urazil do Československa svým obrněným vlakem tisíce kilometrů. Jeho ochranka až paranoidně lpěla na tom, aby byly po celé trase jeho pohybu rozmístěni ozbrojení policisté a obrněné transportéry. Stejnou cestu absolvoval ještě jednou v roce 1984.
14: My ovšem zůstáváme v roce 1956. Ve stejném roce totiž do Československa přijel i první prezident Indonésie Ahmad Sukarno. Mimořádně nadaný řečník, jehož odkaz je dodnes vnímán rozporuplně. Přátelství s komunistickými režimy skončilo v polovině 60. let, kdy krvavě odpověděl na pokus o komunistický puč v zemi.
13: Při návštěvě Československa v 50. letech jeho žoviální charisma kontrastovalo se škrobeným chováním prezidenta Antonína Novotného.
17: Prezident Indonéské republiky dr. Ahmad Sukarno s ostatními členy indonéské delegace navštívil dnes druhou výstavu československého strojírenství v Brně. Také zde se indonéským hostům dostalo srdečného přijetí jak od brněnských obyvatel, tak i od tisíců návštěvníků výstavy. Dr. Ahmad Sukarno neměl na výstavišti v pisárkách oči jen pro stroje, kterým věnoval pečlivou prohlídku, ale často se zastavil s některým z přítomných, aby si s ním povyprávěl. S úsměvem si také poslechl písničku, kterou mu zaspívali pionýrky z hromadné výpravy školy ze sloupu u Macochy. V pavilonu Motokovu vyzkoušel indonéský státník pohodlnost sportovního vozu Škoda 440 a spolu s ostatními členy delegace obdivoval se vozu Tatra 603, dále našim motocyklům a traktorům. V rozhovoru se zpravodají Československé tiskové kanceláře a Československého rozhlasu prezident Sukarno řekl: velký proud lidí na výstavě je dokladem toho, že československý lid žije strojírenstvím. Potřebujeme hlavní zboží, ne stroje luxusních typů. Více strojů pro industrializaci a zemědělství. Vše, co může zdokonalit naší národní výrobu. Popolední odjel prezident Sukarno v doprovodu náměstka předsedy vlády Karla Poláčka a dalších členů delegace na brněnskou radnici. Odpoledne se věnovala indonéská delegace dětem v krajském pionýrském domě v Lužánkách. Odtud, srdečně pozdravováni, odjeli hosté na brněnské letiště, aby se navrátili do svého pražského sídla.
13: Z Indonésie teď na chvíli do Vietnamu. Píše se rok 1957 a do komunistického Československa míří i Ho Chi Minh, klíčová postava vietnamských dějin. V zemi je komunistický vůdce dodnes uctíván jako otec národa a je známý pod přezdívkou Strýček Ho. Kromě Prahy navštívil například Chrastavu, kde pozdravil vietnamské děti. Archivní nahrávka je ale z hlavního města.
18: Náčelník čestné stráže s tasenou šavlí přichází teď vstříc prezidentu Ho Chi Minhovi. Prezident Vietnamské demokratické republiky doprovodu prezidenta Československé republiky soudruha Antonína Zápotockého zdraví teď vojenskou zástavu a v doprovodu náčelníka čestné stráže přehlíží čestnou vojenskou jednotku. V této chvíli se prezident Ho Chi Minh před nastoupenou jednotkou zastavuje.
19: Přeje kamera prýdna. Drazí soudruzi.
20: Drazí soudruzi, prezidente, drazí soudruzi.
19: Bratři a sestra. Nous vous remercions de votre accueil chaleureux qui vient non seulement à notre cœur, mais aussi au cœur du peuple du Vietnam.
20: Děkujeme vám vřele za vaše přijetí, které platí nejenom nám, nýbrž celému vietnamskému národu.
19: Až je slovenská komunistická strana. Až je... Prezident Zápotecký. Až je Československá proletariáta. Až je komunist.
14: V dobách socialismu do Československa příliš hudebních hvězd ze západu nezavítalo. Návštěva Louise Armstronga byla proto doslova zjevením. Geniální jazzman zavítal do Prahy v roce 1965 na 10 dní, během kterých odehrál v Lucerně 9 zcela vyprodaných koncertů.
21: Yeah, what is your favorite food?
22: Jaké je vaše oblíbené jídlo? Jsem z New Orleansu a proto mám rád červené fazole s rýží. Je to kreolské jídlo. Ale v každé zemi mají něco dobrého, co mi zachutná. A víte, co jsem jedl po svém prvním představení zde v Praze? Vepřovou s knedlíky a se zelím.
23: That I like. Now, you know what I had for my meal after the show last night?
24: No.
23: Ice wine and sauerkraut.
24: I do hope you are enjoying your...
22: Doufám, že se vám u nás líbí, ale co říkáte našemu pivu a našim ženám, pokud paní Armstrongová nebude proti této otázce protestovat? No, moc se mi u vás líbí, moc. Vaše ženy jsou krásné, mají pěkné postavy, ale oči musím otočit na paní Armstrongovou, když jde o sex. Piva vypiju u vás každý den litr a vaše slipkovic, nebo jak tomu říkáte, na to musí být člověk opatrný.
23: They're very beautiful, that's all I can tell you, and they have nice figures. But I have to turn my eyes to Mrs. Armstrong when it comes to sex.
24: And the beer?
23: The beer, I have a bottle every day. Mm-hmm. A big quart bottle every day. And your Slivkovich, what is that?
0: Slivovica.
23: Slivovica. Oh, you better be careful. Oh. Yeah. Oh, let me get you.
22: Jak jste spokojen s obecenstvem? Je to ohromné. Z celé Evropy sem přicházejí lidé, aby viděli můj jediný...

0: concert.
1: Kiss concert, and they had to come here to do it, which I think was great.
0: No doubt you met some of our jazz musicians.
2: Sešel jste se s některými našimi jazzovými hudebníky a co jim říkáte? Ano, včera večer jsem byl v jednom z vašich divadel, jakže se jmenuje? Semafor, ano. Udělali jsme jim koncert a oni nám to oplatili. Prostě něco ohromného. Všichni jsou báječní. Škoda, že zde nemohu zůstat měsíc místo týdne.
0: How are you getting along with Mr. Schlitter and Mr. Suchy?
1: Everybody's wonderful, and it's too bad we didn't stay a month instead of a week.
0: And now the last questions. What would you?
2: Co byste dělal, kdybyste vyhrál v televizním kvízu $1,000,000? Kdybych vyhrál $1,000,000, asi bych se zbláznil. Nikdy jsem neviděl $1,000,000, ale kdybych vyhrál, držte mě za ruku, protože bych radostí vylítl na měsíc.
1: I'd just about blow my top. I'm gonna go crazy. I never saw $1,000,000. So if I ever win it, hold my hand, because I might fly to the moon.
3: V 50. letech byl přitom v Československu jazz coby americký produkt nežádoucím zbožím. Jedinými trpěnými jazzovými skladbami se ve výjimečných případech stávaly ty od černošských autorů. Komunistický režim demonstroval na příkladu nerovného postavení černochů v americké společnosti zkaženost USA.
4: Další významnou návštěvou ze zámoří byl americký spisovatel Philip Roth. Ten v 70. letech navštívil Československo hned několikrát. Jeho vztah k naší zemi byl velmi silný a neomezoval se pouze na literární zájem, ale i na skutečné přátelství s mnohými intelektuály a podporu disidentů. První návštěvu Rota okomentoval novinář, překladatel a publicista Miroslav Galuška.
5: Někdy začátkem 70. let přijel do Prahy americký spisovatel Philip Roth. Zazvonil u bytu mého přítele Stanislava Budína, představil se. Budín ho pozval dovnitř a ptal se, jestli mu může být nějak užitečný. Roth říkal, já tady mám seznam osob, který si vezu z Ameriky. A byl bych vám velice vděčen, kdybyste mě umožnil, abych se s těmito lidmi tady setkal. Budín se ho zeptal, kde k tomu seznamu přišel. On říkal, víte, já jsem americký spisovatel, napsal jsem několik knih, ale ty neměly velký úspěch a já jsem musel tvrdě pracovat a neměl jsem na nic čas, ale pak jsem napsal román Portnoy's Complaint a to byl bestseller, já jsem vydělal hodně peněz a tím jsem si získal určitý prostor a řekl jsem si, že musím taky trochu cestovat a dal jsem se taky zapsat na nějaké kurzy na New Yorkské univerzitě a tam jsem jednou slyšel českého profesora A.G. Leama, to tedy byl Antonín J. Leam, který tam měl cyklus přednášek o Československu o roce 68. a o situaci v této zemi. A vykládal to tak poutavě, tak zajímavě, že jsem si řekl, já se musím do té země podívat. No a tak jsem tady. Předtím jsem navštívil pana Leama, on mi dal tato jména lidí, které bych tu měl potkat. A vytáhl ten seznam a na tom seznamu byli lidé jako Vaculík a Kundera a Hrabal a Karel Kosík a Klíma a tak dál. A poslal mě za vámi, protože prý mě se všemi těmito lidmi budete moci spojit. To se také stalo.
4: V roce 1977 byl Roth při návštěvě Prahy zadržen a následně vyhoštěn. Důvodem byly právě jeho kontakty s disidenty a zájem o zakázanou literaturu.
6: Posloucháte Archiv Plus. Osobnosti a události ve zvukových vzpomínkách. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
3: Plejáda návštěv z amerického kontinentu by nebyla úplná, pokud bychom vynechali vůdce kubánské revoluce Fidela Castra. Československo patřilo mezi důležité obchodní partnery Kuby, což se projevilo hlavně vývozem strojírenských celků, zbraní, dopravních prostředků a technologií. První oficiální návštěvu podnikl Castro v roce 1972.
4: V archivní nahrávce najdeme společný projev s prezidentem Husákem při návštěvě lesoparku a známé lázeňské destinace Houštka u Staré Boleslavy.
7: Estimados compañeros,
8: vážení soudruzi,
7: cuando los lazos de amistad entre nuestros dos países,
8: teď, kdy pouta přátelství mezi našimi oběma státy,
7: se estrechan mucho más en todos los campos de la actividad económica, política y social,
8: se stále ještě stávají více těsnějšími na hospodářském, politickém i sociálním poli.
7: Un ejemplo de que esas relaciones entre Cuba y Checoslovaquia,
8: příkladem toho, že tyto vztahy mezi Kubou a Československem
7: se amplían y consolidan más y más,
8: se stále více a více rozšiřují a konsolidují,
7: lo tenemos en el esfuerzo común,
8: je společné úsilí,
7: que realizan los técnicos y trabajadores checoslovacos y cubanos,
8: které vynakládají českoslovenští i kubánští technici a pracovníci,
7: en el montaje de la termoeléctrica de Tallapiedra,
8: na montáži tepelné elektrárny v Tallapiedra,
7: que constituye un hermoso símbolo,
8: což představuje krásný symbol,
7: del más sincero internacionalismo proletario,
8: nejupřímnějšího proletářského internacionalismu.
9: Prosím generálního tajemníka naší strany soudruha doktora Gustava Husáka, aby se ujal slova.
10: Drahý soudruhu Castro, vážení kubanští přátelé a hosté, drahé soudružky a soudruzi. Československo a Kuba jsou od sebe na tisíce kilometrů vzdáleny. Jsou mezi námi dokonce oceány. A přesto náš lid za dlouhá léta ví, jaké přátele československý lid má v kubánském lidu. A naši kubánští přátelé se mohli přesvědčit po cestě po Československu, jaké přátelské vztahy nacházejí v našem lidu pro svou zemi a pro svůj západ.
4: Castrova návštěva Československa byla roku 1972 korunována slavnostním udělením titulu doktor honoris causa na půdě Karlovy univerzity. Ocenění bylo zdůvodněno jeho rolí v revolučním hnutí Kuby a přínosem v boji proti imperialismu.
3: Indická politička Indira Gandhiová navštívila Československo už v roce 1938 a potom s poctami v roce 1955 jako doprovod svého otce, tehdejšího indického premiéra. Ve vlastní premiérské roli se potom vrátila v roce 1972. Na oplátku oficiálně pozvala do Indie Gustáva Husáka z Chotí. Nevědomky tak zapříčinila, že se vůdce tuzemských komunistů se svou partnerkou Věrou, s níž žil takzvaně na hromádce, kvůli dodržení protokolu oženila.
11: Je právě 12 hodin. Na slavnostně vyzdobeném ruzinském letišti právě přistává zvláštní letadlo společnosti Air India. Na jehož palubě k nám přicestovala indická ministerská předsedkyně paní Indira Gandhiová se svým doprovodem. Jsou v něm hlavní sekretář předsedkyně vlády pan Haksar, představitelé ministerstva zahraničního obchodu, zahraničních věcí a ministerstva vnitřních záležitostí pan Tan, Venkatasvaran, Dutt a další osobnosti. Dnes k nám indická ministerská předsedkyně Indira Gandhiová nepřijíždí poprvé. Už v roce 1938 v osudných dnech mnichovské krize navštívila Československo společně se svým otcem, předním bojovníkem za nezávislost Indie, Jawaharlálem Nehruem. Ten se tehdy setkal s československými antifašistickými bojovníky za svobodu. Rozhodně se postavil na podporu našeho lidu v boji proti hrozícímu nacismu. Snad právě tehdejší návštěva je symbolická v historii našich vzájemných styků, protože v mnohém dokázala naprostou shodu v politických názorech na tehdejší situaci. V té době se také zrodilo nové přátelství mezi našimi státy, které bez ohledu na zeměpisnou vzdálenost, jež nás navzájem dělí, se stalo tak blízké. Náš lid v roce 1947 uvítal osvobození Indie z britské koloniální nadvlády. V té době, kdy náš národ bojoval za svou socialistickou budoucnost, navázaly oba naše státy diplomatické styky. Naše přátelství se od té doby datuje ve všech oblastech, ať už v politické, hospodářské či kulturní. Čtvrtstoletí, které od té doby uplynulo, jenom potvrdilo, že v našem přátelství neexistují žádné překážky a že hlavním cílem jak indické, tak i naší zahraniční politiky je především udržení míru na celém světě.
4: Ne všechny zahraniční návštěvy probíhaly bez problémů. O jednu z nejpodivnějších, kterou Československo za celou komunistickou éru zažilo, se postaral libýský vůdce Muammar Kaddáfí, a to v roce 1978. Jeho výstřelky zahrnovaly mimo jiné nápad postavit mešitu v Praze, preferování vlastního beduínského stanu místo klasického ubytování, nedodržování protokolu i impulzivní chování.
3: I přesto mu bylo z rukou prezidenta Husáka uděleno nejvyšší státní vyznamenání, řád Bílého lva. Atmosféru příletu libyjského vůdce i přijetí jeho ženy v Praze dokládá archivní nahrávka.
12: Slyšíte pozdravy nejen Pražanů, ale i synů země, o které se kdysi vyjádřil řecký filozof Aristoteles jako o zemi změny. A jeho slova potvrzuje i dnešní vývoj v daleké Libyi, zvláště od vítězné revoluce 1. září 69. roku. V ten den začal libýský lid psát novou kapitolu své historie.
13: Čtyři sevřené útvary čestné stráže pochodují před nejvyšším velitelem libýských ozbrojených sil, plukovníkem Muammarem Kadáfim, a vzdávají mu vojenské pocty. Tím slavnostní ceremoniál zde na ruzyňském letišti končí. Náš host se odebere se svým doprovodem do svého pražského sídla.
14: Předsedkyně Ústředního výboru Československého svazu žen Marie Kabrhelová přijala dnes v Praze paní Safii Kadáfiovou, manželku generálního tajemníka Všeobecného lidového kongresu libýské arabské lidové socialistické Džamahýrie. Marie Kabrhelová informovala paní Kadáfiovou o činnosti a úkolech našeho ženského hnutí a o poslání Československého svazu žen a ocenila výsledky spolupráce se Všeobecnou federací žen v Libyi. Paní Safia Kadáfiová se v přátelské besedě zajímala o sociální otázky a o život žen ve vyspělé socialistické společnosti.
3: V 80. letech hostilo Československo i premiéra Zimbabwe Roberta Mugabeho. Vztahy obou zemí jim zůstaly i po jeho návštěvě chladně formální. Zimbabwe se stalo naším největším obchodním partnerem ze subsaharské Afriky až v následujícím desetiletí.
15: Chci ještě jednou vyjádřit přesvědčení, že vaše návštěva se stane novým podnětem k rozvoji plodné spolupráce a přátelských vztahů mezi našimi zeměmi a lidem Československa a Zimbabwe, že poslouží věci míru, mezinárodní bezpečnosti a svobody národů.
16: Your Excellency, the Secretary General of the Communist Party of Czechoslovakia and President of the Czechoslovak Socialist Republic, Comrade Gustav Husák.
17: Během našeho boje za osvobození jste nám vy a další socialistické země poskytli tolik potřebnou materiální a diplomatickou podporu v našem zápase proti silám kolonialismu, imperialismu a rasismu. Ačkoliv jste to činili při plnění svých internacionalistických závazků, přesto se cítíme povinováni vyjádřit vám naši hlubokou vděčnost. Lid Zimbabwe se chopil zbraní, aby se osvobodil z okovů kolonialistické, rasistické menšinové vlády. Skvělá historie vašich hrdinných bojů za spravedlivou společnost, která zavrhuje vykořisťování člověka člověkem, a vaše pozoruhodné úspěchy spolu s obdobnými úspěchy jiných národů značně inspirovaly masy Zimbabwe v jejich vlastním boji, pokračoval Robert Mugabe.
4: Po sametové revoluci se zahraniční politika Československa změnila. Nový prezident Václav Havel chtěl zemi orientovat na demokracii, lidská práva a Západ. To zahrnovalo i přehodnocení vztahů s institucemi jako Organizace pro osvobození Palestiny.
3: Jednou z prvních návštěv po změně režimu tak byla palestinská delegace v čele s Jásirem Arafatem. Havel kladl důraz na dialog a mírové řešení konfliktu na Blízkém východě. O společném jednání v Lánech informovali rozhlasové noviny.
18: Mluvčí federálního ministerstva zahraničních věcí Luboš Dobrovský nejdříve informoval naše a zahraniční novináře o včerejších rozhovorech Jásira Arafata s Václavem Havlem v Lánech. Řekl, že z hlediska naší zahraniční politiky je návštěva prezidenta Arafata předznamenáním nových vztahů k arabskému světu. Nadcházející návštěvu československého prezidenta v Izraeli, která je plánována na 25. až 27. duben, označil za mírovou misi. V této souvislosti padla otázka, jak by Československo mohlo přispět k úspěšnému vyřešení palestinsko-izraelských vztahů. Jásir Arafat odpověděl. Není pochyb o tom, že pan prezident Havel se svou prestiží, se svým postavením, může sehrát aktivní úlohu při nastolení míru na Blízkém východě. Je to zásadový a vážený muž, jehož úsilí povzbudit dialog může vše urychlit. Hlavně proto, že má vyvážené kontakty s oběma stranami, řekl Jásir Arafat a dodal. Československo má historickou, zákonnou a mravní povinnost ve vztahu k lidským právům Palestinců i Židů, protože bylo jedním z 11 států, které byly v roce 1947 pro rozdělení Palestiny. Na otázku, která strana palestinsko-izraelského konfliktu získala více změnami ve východní Evropě, odpověděl Jásir Arafat diplomaticky a tak trochu také symbolicky. Svoboda a demokracie.
3: Archivními nahrávkami z významných návštěv v Československu vás provedli František Šedivý
4: a Radim Štícha. A za technickou spolupráci děkujeme mistrovi zvuku Janu Braunerovi a Peteru Markovskému z rozhlasového archivu.
19: Co jsou to přímé daně?
6: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
19: Přímé daně jsou povinné platby státu, které odvádí vždy konkrétní osoba, na kterou se daňová povinnost vztahuje. Například živnostník, který platí svou daň z příjmu, nebo majitel platící daně z nemovitosti. Na rozdíl od daní nepřímých, kdy za vás DPH, kterou zaplatíte například při nákupu potravin, odvádí státu obchodník. Mezi přímé daně řadíme v Česku daně z příjmu fyzických i právnických osob a dále majetkové daně, tedy daně z nemovitostí nebo silniční daň. Dříve se u nás platily i další přímé daně, například daň dědická, daň darovací nebo daň z převodu nemovitostí. Ty ale byly s postupem času všechny zrušeny.
6: Půl čtvrté. Český rozhlas Plus. Zprávy.
20: Americké síly zautočily na dva iránské ropné tankery v Ománském zálivu a vyřadili je z provozu. Uvedla to armáda Spojených států s tím, že dvojice tankerů se snažila prolomit americkou blokádu iránských přístavů. Washington čeká na odpověď Iránu na nový návrh dohody směřující ke konci války. Koncem února je rozpoutaly americko-izraelské útoky. Protipotratoví aktivisté ve Spojených státech si stěžují, že prezident Donald Trump nedostatečně prosazuje jejich zájmy. Podle dat výzkumné skupiny Guttmacher Institute počet potratů ve Spojených státech od roku 2022 vzrostl. Tehdy přitom americký nejvyšší soud ženám upřel právo na přerušení těhotenství. Odpůrci potratů se dožadují například zákazu potratových pilulek. Ty využívají ženy ve státech, které omezily přístup k lékařské péči. Odhalení srdečního selhání, výhodami léků na hubnutí nebo riziky anabolik se budou ode dneška zabývat kardiologové na výročním kongresu v Brně. Čeští a slovenští lékaři budou také sdílet zkušenosti v oblastech národního kardiovaskulárního plánu, což je osnova pro jejich práci na dalších 8 let. Sjezd kardiologů se koná v Brně každoročně, letos potrvá do 12. května. A Praha chce postavit novou hasičskou zbrojnici pro dobrovolné hasiče na Zličíně. Mělo by jít o dvoupodlažní budovu se zelenou střechou a kapacitou pro 4 auta. Její výstavba by měla trvat rok a půl. Práce by mohly začít podle primátora hlavního města Bohuslava Svobody z ODS do konce letošního roku. Hokejisté Ukrajiny se po 20 letech vrátí do elitní skupiny mistrovství světa. Slavit můžou po vítězství nad Japonskem 3-1 a následné porážce domácího Polska s Litvou 1-2 v prodloužení. Už ve čtvrtek si zajistil návrat mezi 16 nejlepších reprezentací Kazachstán, který druhou nejvyšší divizi vyhrál.
21: Omezení na D5 Uzdic a překážka na D3 u Tábora. Na dálnici D5 z Prahy do Plzně počítejte s omezením za Berounem. Před sjezdem na Zdice na 27. kilometru silničáři opravují svodidla. Mají uzavřené levé pruhy v obou směrech, s opatrností projedete plynule. Na dálnici D3 z Prahy do Českých Budějovic opatrně, pokud budete sjíždět na Tábor a Pelhřimov. Na exitu na 79. kilometru stojí porouchaný kamion, může vás překvapit za zatáčkou. A na Kroměřížsku pozor na nehodu na silnici 490. Mezi Rymicemi a Kostelcem u Holešova osobní auto srazilo zvěř. Vozidlo je nepojízdné, čeká tam na odtah, tak počítejte s omezením v jízdním pruhu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
20: Dnes čekáme oblačno až polojasno, ráno místy i skoro jasno a ujediněle mlhy. Odpoledne nejčastěji na horách, výjimečně i přehánky. K večeru začne oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 15 až 20 stupňů, na jihu až 23, na horách většinou kolem 11. Tolik zprávy.
6: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Následující pořad vysíláme v repríze.
22: Prezident Petr Pavel se kloní k názoru, že sociální sítě by měly být zakázané pro děti do 15 let. Přidal se tak k premiéru Andreji Babišovi, který před ním řekl.
23: Já jsem pro, protože ty odborníci, které já znám, říká, že to strašně škodlivé pro děti. Strašně škodlivé. A my musíme ochránit ty naše děti.
0: Ministr školství Robert Plaga k tomu dodal, že případný zákaz sociálních sítí pro mladší děti by se měl vyjednat nejlíp na úrovni celé Evropské unie. Na tom, že je podobná regulace zapotřebí, se loni shodli poslanci Evropského parlamentu. Od celounijního opatření je ale ještě daleko. Co by teď měla prosazovat?

0: Tady ve studiu psycholožka Helena Horálek z kliniky adiktologie první lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Dobrý den, vítejte u nás.
1: Dobrý den.
0: A datový analytik projektu Zdravá generace CZ Petr Baďura z Univerzity Palackého v Olomouci, který taky v Olomouci je. Dobrý den do našeho tamního studia.
2: Pohodové dopoledne vám i posluchačům právě ze zmrzlé Olomouce.
0: Paní Horálek, bylo by to prospěšné, kdyby se dětem do 15 zakázal přístup na sociální sítě?
1: Dobrý den. Z mého pohledu určitě. Akorát vlastně, když jsem přemýšlela o tom, že vlastně neustále se změňuje ten zákaz, tak jestli vlastně by nebylo lepší to začít skloňovat jako odložení té hranice. Dneska už je tam někde, že o 12 let, někde třeba víc na některých sociálních sítích, ale vlastně my tomu říkáme zákaz a zdali bychom tomu neměli říkat vlastně to odložení té hranice, které už třeba v České republice máme u alkoholu, u řidičských průkazů a podobně.
0: Tak já si vypůjčím ten termín od paní Horálek a obracím se na vás, pane Baďuro. Bylo by vhodné, aby se ten přístup na sociální sítě pro děti do 15 let odložil?
2: Odložení hranice určitě zní líp než zákaz, to se shodneme. Já bych ještě používal slovo, které jste měli vlastně v tom perexu, nevím, jak se tomu říká, když je to on air, a používal termín regulace.
0: A byla by taková regulace na místě, podle vás tedy?
2: O té už se určitě můžeme bavit. Jo? Jako pro zákaz jako takový já osobně bych se nevyslovil.
0: Jak byste tedy obhájila tu potřebu neumožňovat dětem do 15 let přístup na sociální sítě, paní Horálek?
1: Tak z těch výzkumů je jasné, že vlastně děti, na které se cílí, vlastně nemají ještě vyzrálý mozek, nemají vyzrálý další věci a jde o to, že vlastně přímo ty algoritmy, které tam jsou, tak cílí na to, aby udrželi co nejdéle tu pozornost těch dětí a ty děti vlastně to sami neumí jako rozhodovat a umět zastavit.
0: Toto, pane Baďuro, nejsou argumenty, které by vás přesvědčily?
2: To jsou samozřejmě jako vynikající argumenty, ale pojďme se bavit o tom, jak jsou nastavené ty algoritmy. Pojďme být v komunikaci s provozovateli veškerých těch platform. My jsme v rámci svého výzkumu a doprovodných aktivit v pravidelném kontaktu i s dětmi a oni sami nejsou proti regulaci, ale po zákazu jako takové jako určitě nevolají.
0: Tak není spíš potřeba tlačit na provozovatele sociálních sítí, paní Horálek, aby ty algoritmy byly co nejbezpečnější pro děti?
1: No tak určitě, ale nevím, jestli by se jako nám to mohlo podařit, protože pokud vím, tak většina buď sídlí v Americe nebo v Číně a nevím, jestli jako my tam, nebo možná celá Evropská unie může mít až takový dopad, že by vlastně jako změnili ty algoritmy, ty provozovatele.
0: Pane Baďuro, nejste přílišným optimistou, když si myslíte, že my z Evropy dokážeme zatlačit na provozovatele třeba Facebooku, Instagramu nebo TikToku, tak, aby jejich používané algoritmy byly bezpečnější pro děti?
2: Možná ano, možná to je jako pohled, který je malinko, řekněme, naivní a iluzorní. Na druhou stranu, a je to nedávná zpráva UNICEFu, jestli se nepletu, z prosince 2025, který sám tvrdí, že plošné zákazy nejsou řešením.
0: Počkejte, on tento fond, když jsem četl tu zprávu, tak uvádí, že sami o sobě zákazy nejsou řešením. Čili nevylučuje úplně možnost toho zákazu.
2: Přesně tak, ale zákaz sám o sobě není řešením. Ano, my to jako máme daleko na to zatlačit na algoritmy jako takové. Nicméně my se pořád bavíme o tom, děti jsou ohrožené, ochrana ano, ale jako zákazy celkově nefungují jako nejúčinnější nástroj. Já si teďka dovolím vypůjčit takovou analogii, kterou věřím, že posluchači relativně snadno pochopí. Když se budeme bavit o dopravě a dopravní bezpečnosti, tak tam my se snažíme přece kombinovat regulaci, edukaci, infrastrukturu, prevenci a nezakázali jsme dodnes dětem chodit ven nebo nezakázali jsme auta, přestože úrazy patří mezi ty nejzásadnější důvody, proč mladí umírají, proč dožívají, řekněme, v invaliditě. Pojďme stejný přístup uplatnit i u sociálních sítí nebo řekněme v obecnější rovině o digitálních technologií.
0: Nemělo by se v případě sociálních sítí, paní Horálek, postupovat podobně jako v případě regulace dopravního provozu?
1: No, já myslím, že ale ten dopravní provoz je tam jako širší. A teď jenom přemýšlím, jako, že tady se řekl, že zakážeme nebo nezakázali jsme dětem chodit po přechodu. Ale zároveň jsme dětem řekli, ale řidičák budeš mít až od 18 let. Zároveň jsme rodičům...
0: Je tam taky ten odklad.
1: Je tam ten
0: mluvíte.
1: Odklad. Zároveň jsme rodičům řekli, děti nejenom, že budou připoutané, ale musí mít autosedačky. Bez autosedačky do nějaké.

0: zkušenosti a sami jako nevědí, jo. Nevědí, jak z toho, pracujeme na tom. A je to velmi těžké a je prostě na tom vidět, že prostě ty děti jsou, je to zranitelná cílová skupina, na kterou právě ty algoritmy cílí. A myslím si, že je potřeba vlastně pomoc ochránit spolu s těmi rodiči, že tohle by třeba i ty rodiče měli vnímat jako krok, který jim může pomoct podpořit vlastně ty pravidla, ty hranice, která třeba už doma
1: nějaká
0: jsou.
1: Nějaká plošnější regulace, mm-hmm. tedy na úrovni státu nebo Evropské unie. Mm-hmm. Pane Baďuro, tak co vy na to? Myslíte si opravdu, že je v moci rodičů uhlídat, jaké sociální sítě jejich děti používají a zda jejich používání ještě mají pod kontrolou? Možná bych tady v téhle souvislosti připomněl, že já sám před chviličkou, když jste něco zmiňoval, tak jsem se ztratil. Natož pak rodiče některých dětí.
2: Pardon, já se ještě jednou omlouvám.
1: To není vaše vina, to je moje neinformovanost o některých zákrutech sociálních sítí dnešního světa.
2: Tak doufám, že vám to teď svou odpovědí vynahradím. Tohle by vlastně měl být ten klíčový faktor, když jsem předtím mluvil o té edukaci. Ona totiž nemusí primárně cílit na děti, ale měla by cílit na dospělé. Když se bavíme o regulaci dopravního provozu, tak je to něco, co je pro nás de facto pro všechny velmi snadno představitelné. Když se bavíme o regulaci virtuálního prostředí, tak se vlastně valná většina lidí začne ztrácet. A přijdeme na to, že generace, která teď vychovává tu nastupující, se v tom vlastně sama neorientuje. Je to takový ten přirozený postoj, hele, já tomu nerozumím, pojďme to radši zakázat, protože pravděpodobně to je nebezpečný.
1: Paní Horálek, tak jestli tomu dobře rozumím, co má na mysli pan Baďura, tak by pomohla edukace i rodičů, aby vlastně i rodiče byli připravováni na to, s čím se jejich ratolesti můžou na internetu setkat.
0: Určitě, ale já si stejně pořád myslím, že vlastně to odložení toho věku může pomoct jak těm rodičům, tak těm dětem, protože prostě pokud to 8, třeba 10leté dítě budu edukovat, což si myslím, že třeba zrovna v Čechách máme tu prevenci ve školách docela rozvinutou a edukuje se i k směrem třeba k rodičům, ne, tak už rozvinutou, tak ale vidíme, že vlastně nám to stejně jako selhává, protože prostě ten mozek toho dítěte na to není připravený. A to prostředí, který tam je, vlastně jednak ty obsahy, které tam jsou, které vlastně se na děti můžou chrlit, aniž by třeba ty děti nějak významně už pak o to stály, tak si myslím, že to je něco, co ani to dítě, který jsme vyškolili, tak nemůže prostě samo zvládnout.
1: Tím se vracíme k tomu argumentu, který tady od paní Horálek zazněl už úvodem, a to je otázka připravenosti mozku toho mladšího dítěte na sociální sítě. Jestli prostě toto není ten hlavní argument, obracím se zpět na vás do Olomouce, pane Baďuro, proč odložit přístup na sociální sítě pro děti?
2: Proti tomuhle ve své podstatě nejde žádný racionální protiargument vznést. Sám teďka si dovolím použít příklad z naší domácnosti. Dcera má 12, syn bude mít teď příští pondělí 10. Všechno nejlepší.
1: Taky gratulujeme.
2: Děkuju.
1: Z Prahy.
2: A u obou dodržujeme to pravidlo, že sociální sítě klasické budou mít od 13. Přiznám se, jsou ve svých třídách do značné míry anomálií, jsou takový exoti, za to se vám jedním krokem omlouvám. Za mě je teď i důležitá otázka, čistě jako prakticko-technicistní, když posuneme tu hranici, jakým způsobem to budeme teda kontrolovat. Bude probíhat nějaká vícefaktorová autentizace, která by ale nedopadla jenom na ty děti, jo? Dopadla by na komplet všechny uživatele a představte si, že se teda 10krát denně budete přihlašovat na svoje sociální sítě podobným způsobem, jako se přihlašujete do bankovního rozhraní. Je to diskomfort, který je dospělá populace jako ochotná akceptovat?
1: Hned se na to paní Horálek zeptám, jenom aby bylo úplně jasno, vy ten argument týkající se nepřipravenosti dětského mozku na sociální sítě, na algoritmy, které vytvářejí závislosti, tento argument nespochybňujete?
2: Jednoznačně, proti tomu vůbec nic nemám, zase se můžeme bavit ale o tom, a jak je na to připravena seniorní populace.
1: Ještě než budeme pokračovat a než nechám zareagovat paní Horálek, tak připomenu, že našimi hosty jsou datový analytik projektu Zdravá generace CZ Petr Baďura z Univerzity Palackého v Olomouci a psycholožka Helena Horálek z kliniky adiktologie první lékařské fakulty Univerzity Karlovy.
3: Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Možná mi teď paní Horálek

0: Ale řeknete, že to není úplně otázka na psycholožku, přesto vám je položím v návaznosti na to, co před chviličkou zpochybnil pan Baďura. Jak by ten zákaz nebo ten odklad sociálních sítí pro děti mladší třeba 16 let v praxi fungoval? Jak by se vymáhal? Jak by vypadalo to ověřování?
1: No, já říkám, pojďme se teda zamýšlet, jak by to šlo a nestavme argumenty na to, jako... jak to nepůjde, nebo co teda jako, a už se bát toho, že teda bude to bankovní identita, nebo to bude tohle. Pojďme si teda říct všechny ty možnosti, jaký máme. A co je teda pro nás, pro mě možná i to nejmenší zlo, protože tam samozřejmě zase budeme vkládat nějaký data, ať už těch dětí, anebo těch dospělých, aby jsme to teda jako ověřili. Ale spíš pojďme se na to podívat, jak to teda jako půjde. Já sama upřímně jako úplně nevím, jestli se prostě vytvoří nějaká, jak to říct, kartička, kterou si bude moct každý rodič pro svoje dítě v 16 letech vyzvednout, kde bude prostě, jak to říct, jako vytvořen nějaký unikátní kód 25 čísel. Jo, rozumíte, jako třeba něco takového, tím pádem se tam nebudou muset dávat ty data, ale prostě stát to třeba bude garantovat. Já nevím, jako fakt tohle úplně přesně nevím. Jenom si říkám, pojďme se teda zamýšlet, co bude to nejbezpečnější, aby jsme to mohli jako udělat.
0: Pane Baďuro, nemyslíte si, že řešení je možné nalézt, když už k takovému opatření přistoupila Austrálie a v zásadě ho chystá Francie?
2: 100%, jo, já teď si dovolím tak jako neformálně to říct, já jsem s tím úplně v míru, jo, já sám sociální sítě nepoužívám, jak jsem vám říkal, moje děti to jedou zatím podle pravidel, která jsou tady běžně platná. Nicméně ještě teda k Austrálii a k Francii asi dobrý zmínit, oni to zavedli relativně nedávno a že by měli...
0: Ve Francii to tedy ještě nezavedli, abychom byli přesní.
2: Tak se omlouvám, vidíte, jak jsem neinformovaný já tady v Olomouci. Nejsou vlastně vyhodnoceny efekty tady toho opatření. Jo, pokud chceme naskakovat do nějakého vlaku, pojďme si počkat, pokud jsme to vydrželi teď posledních 10-15 let, pojďme si počkat, až oni budou mít výsledky ze svých států a uvidí, zda to teda přineslo něco pozitivního, asi zejména ve smyslu nebo ve spojitosti s duševním zdravím dospívajících, nebo ne.
0: Paní Horálek, nebylo by to užitečné počkat si na to, jak tak dopadne ten experiment v Austrálii, kde ten zákaz sociálních sítí pro mladší děti platí, pamatuje-li si správně, od letoška a ve Francii teprve podobné opatření připravují, vlastně ještě nedokončili ten legislativní proces.
1: Ano, přesně tak, ale já si myslím, že a zrovna jsem slyšela, že myslím, že ty výsledky budou až za 2 roky a myslím si, že jako a tady ten čas v tuhle chvíli, já bych řekla upřímně, je proti nám. Takže já bych to viděla, ano, pojďme si klidně říct, ale pojďme mít už teda během těch 2 let něco připraveného, že i třeba jako my se nad tím sami zamýšlíme a my to spustíme, protože...
0: My jako Česko myslíte?
1: Teď myslím my jako Česko a i kdyby to bylo, že my jako Česko teda opravdu víc popoženeme, pokud už ta diskuze proběhla v nařízení nebo v Evropské unii, pojďme popohnat s celou Evropskou unii, protože já si myslím, že by bylo fajn, kdyby jsme se tady v tom odložení s vlastně shodli jako celá Evropská unie, protože co si budeme povídat, dost často cestujeme po celé Evropské unii a nejčastěji a máme i hranice docela blízko a podobně, takže z mého pohledu by bylo teda nejlepší, aby jsme možná jako Česká republika i vyvinuli tlak směrem k Evropské unii, aby došlo k širší debatě a už se na tom začalo pracovat, protože víme, že za měsíc to vymyšlený stejně nebude.
0: Přikláníte se tedy v tomto ohledu k názoru ministra školství Plagy, který říká, že by bylo nejlepší dojednat tu regulaci na celoevropské úrovni tak, aby vůbec byla efektivní a fungovala.
1: Ano.
0: Pane Baďuro, nehraje čas tak trochu proti nám? Máme ten luxus v podobě toho, že bychom teď čekali, jak to opatření funguje v Austrálii další 2 roky nebo ve Francii, až se zavede a potom, až teprve začali vyhodnocovat, zda by bylo vhodné, abychom ten odklad sítí pro děti zavedli taky?
2: Já ve své podstatě teď můžu jenom podepsat to, co říkala paní Horálek. Pojďme to chystat, pojďme se o tom bavit, pojďme to promýšlet. Jsem teda rád, že to opatření, že to my, neznamená, že my tři, kteří jsme teďka v éteru, nemusíme chystat.
0: Já určitě nic chystat nebudu.
2: Já se přiznám teda všem, že taky ne. A jo, ale pojďme se o tom bavit, pojďme něco nachystat a počkejme si na ty výsledky a v okamžiku, kdy budou nepříznivé a ukáže se, že ano, tohle je ten game changer, který pomůže mladým, tak to okamžitě spustíme. Já už jsem to tady říkal, já skutečně nejsem a priori proti regulaci sociálních sítí. Jo? Dokonce nevím, jestli můžu být hlasem mladé generace, spíš asi ne, nikdo mě k tomu neoprávnil, ale myslím, že ani oni nejsou a priori proti nějaké regulaci. Jenom se nebavíme o zákazu a možná ani o tom odložení, nebo respektive o odložení, ale v určitých jako jasně definovaných parametrech. Skvělé.
0: Paní Horálek, co přesně by teď tedy z vašeho pohledu česká vláda měla připravovat? Vy jste naznačila, že by měla zvážit nějakou vlastní legislativu regulující používání sociálních sítí u mladších dětí a současně tedy, že by měla prosazovat na celoevropské úrovni, aby regulace byla zavedena.
1: Ano, přesně tak. Já si myslím, že jedna věc je i samozřejmě, jak my to si to tady budeme připravovat. Ale i třeba už jenom ten náš návrh toho, jak Česká republika by k tomu chtěla vstoupit, nebo jak se nad tím zamýšlí, protože samozřejmě máme tady kulturní i třeba rozdíly po celé Evropě. Tak vlastně jenom, aby jsme se prostě nad tím zamysleli, jak my to tady máme. Ale samozřejmě, já bych klidně, jako kdybych měla francouzsky, tak bych asi zavolala do Francie, jestli můžu být i v jejich pracovní skupině. Abych i třeba jako pochytila a zjistila. Zároveň i třeba bych zjišťovala, jak konkrétně to teda v Austrálii, nad čím se vším se jako zamýšleli, jo, co všechno třeba už zavrhli, protože proč s proměnitím já tady mám trávit hodiny a měsíce nad tím, co už třeba někdo vymyslel, proč si i třeba jako nedojít někam pro radu.
0: Tady jste v souladu, nebo abych použil váš obrat, tady jste v míru, pane Baďuro.
2: Naprosto, jo. Pojďme využívat čas i jako lidi, kteří jsou placeni státem, co nejefektivněji. To znamená, pokud máme kontakty na někoho ve Francii, kdo tohle zpracovává, no tak ježišmarja, pojďme se s nimi dostat do spojení a využít znalosti, které oni mají.
0: Ještě na závěr, abychom uzavřeli tu naší diskuzi, tak by mě zajímalo, paní Horálek, mluví ty výzkumy nebo i vaše praxe, jakožto praxe psycholožky, jednoznačně o tom, že sociální sítě škodí mladším dětem?
1: Z mého pohledu ano. Ano, mluví. Jak ty výzkumy, tak i moje praxe.
0: Z vašeho pohledu ne, pane Baďuro?
2: Ne, já teď nechci vůbec být ofenzivní, nicméně paní Horálková se setkává zejména s dětmi, které už nějaký konkrétní problém mají. Z našich výzkumů vyplývá, že dokud se užívání sociálních sítí, a je to zejména dívčí doména, jo? Ještě jsme vůbec neotevřeli problém gamingu, který zase dopadá na chlapce, ale...
0: Což už asi ani nestihneme, bohužel.
2: Ale pokud se to nepřeklopí do nějakého problematického užívání, kdy už jsou ty parametry nebo průvodní jevy velmi podobné klasickým jako závislostem na látkách běžných, tak to přináší i řadu benefitů, děkuji, třeba v oblasti sociální.
0: Paní Horálek, máte prostor zareagovat
1: jenom, pardon,
0: v půl minutě?
1: Pardon, doplním, tím jestli nereaguji na ty závislosti. Jsou vlastně jenom dvě vlastně, jak to říct, oblasti podnikání, kde vlastně klient je nazýván uživatelem. A jsou to nelegální návykové látky a vlastně sociální sítě.
0: Našimi hosty byly psycholožka Helena Horálek z kliniky adiktologie první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a datový analytik projektu Zdravá generace CZ Petr Baďura z Olomoucké Univerzity Palackého. Oběma vám děkuju.
1: Děkujem.
2: Díky za pozvání. Hezký den.
0: Od mikrofonu se loučí Lukáš Matoška.
3: Komentáře, analýzy a reportáže ze zahraničních médií v rozsahu a kvalitě, jakou na rozhlasových vlnách jen tak nenajdete. To je Svět ve 20 minutách. Témata, která většině českých médií unikají nebo se jich bojí. V sobotu po 1 hodině odpoledne a v neděli po 7 hodině večer na Plusu. A pak na webu plus.rozhlas.cz v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
4: László Biró byl maďarský novinář, který vytvořil jeden z nejpoužívanějších vynálezů 20. století – kuličkové pero. Narodil se v Budapešti v roce 1899 do židovské rodiny. Kromě žurnalistiky se zajímal také o malířství.
5: K pokusu sestavit kuličkové pero ho vedlo zjištění, že inkoust, který se používal při tisku novin, schne mnohem rychleji než ten napsaný. Při pokusech mu pomáhal i jeho bratr Děrť.
4: Svůj vynález však patentovali až v pařížském exilu. V roce 1938 totiž museli opustit rodné Maďarsko kvůli protižidovským opatřením.
5: Před obsazením Paříže nacistickým Německem uprchl i s bratrem do Argentiny, kde založili Biro Pens of Argentina. Odtud se pak v 60. letech rozšířil vynález do celého světa.
4: Jedními z prvních uživatelů nového vynálezu byly letci britské Royal Air Force. Vláda tehdy od Bira patent odkoupila, aby letci mohli psát i během letu a v jiných vypjatých situacích.
5: László Biró zemřel v roce 1985 v Buenos Aires. V mnoha jazycích se kuličkovému peru říká Biro nebo Biropen. V Argentině je také dodnes připomínán Den vynálezců, který připadá na výročí Birových narozenin 29. září.
3: Čtyři hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
6: Kdo pojede za Česko na summit NATO, bude jasné v červnu, řekl to premiér Babiš. Lékaři na výletní lodi v Atlantiku potvrdili 6 případů hantaviru. Kanoista Martin Fuchsa je ve finále světového poháru v Maďarsku, dostal, neuspěl. A dnes bude převážně oblačno až polojasno, výjimečně přehánky, později se vyjasní, teploty většinou do 20 stupňů.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
6: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO dál trvá na tom, že by prezident Petr Pavel neměl jet jako součást české delegace na letní summit NATO. Prezident to oznámil po páteční schůzce s premiérem. Podle prezidenta uvedl Babiš jako hlavní důvod rozdílné pohledy na závazky Česka vůči NATO. S tím ale Pavel nesouhlasí. Podle místopředsedy vlády a ministra průmyslu Karla Havlíčka z hnutí ANO nese za rozhodnutí plnou odpovědnost vláda.
7: Máme zde parlamentní, nikoliv prezidentský systém. Vláda nese odpovědnost, vláda skládá účty jak doma, tak v zahraničí a vláda má plně v kompetenci veškeré plány vyplývající mimo jiné i z cílu NATO. To znamená naprosto logické, že tam musí být exekutivní činitelé.
6: Vláda o složení české delegace na summitu rozhodne podle Babiše až na konci června. Pavel tvrdí, že podle ústavy patří zastupování země navenek mezi jeho pravomoci. Pokud nakonec nebude součástí delegace, zváží kompetenční žalobu. Laboratorní testy potvrdily 6 případů nákazy hantavirem na výletní lodi v Atlantiku. Oznámila to Světová zdravotnická organizace. Na nákazu dosud zemřeli 3 cestující lodi. Lékaři mají podezření na onemocnění celkem u 8 cestujících. 2 případy ale ještě nejsou potvrzené. Plavidlo teď směřuje ke španělským Kanárským ostrovům. Zůstává na něm okolo 150 lidí. Podle Světové zdravotnické organizace je riziko globálního šíření viru velice nízké. Hantaviry jsou přenášené hlodavci. U člověka způsobují dýchací potíže a úmrtnost dosahuje až 50%. Lék ani vakcína zatím neexistují. Dnes a zítra pořádá Železniční muzeum v Lužné u Rakovníka parní víkend. Lidé si můžou prohlédnout celou řadu parních lokomotiv, jako je Papoušek, Rosnička nebo Ušatá. Připravené jsou také nostalgické jízdy směrem do Rakovníka, Krupé a Řevničova. Program nabízí i vnitřek areálu, říká Petr Slepička z nadačního fondu Svět železnice.
8: Přes den zveme návštěvníky do takzvaného srdce areálu, tedy na Točnu, kde se dvakrát denně uskuteční komentované prezentace nablízkaných exponátů. A expozicí zabezpečovací techniky provedou zkušení specialisté, kteří předvedou praktické ukázky, do kterých zapojí i návštěvníky.
6: Kanoista Martin Fuchsa postoupil na úvodním světovém poháru v maďarském Segedu do finále. Aktuální olympijský vítěz vyhrál na kilometru rozjížďku i semifinále, i když minulou neděli běžel pražský maraton.
9: Musím říct, že se cítím dobře. Nohy jako lehce cítím samozřejmě lejtka, ale dělal jsem hnedka všechno pro to, abych co nejlíp zregeneroval a doufám, že se to povedlo.
6: Do finále postoupil také Antonín Hrabal na kanoistické dvoustovce. Naopak další olympijský šampion, kajakář Josef Dostál, pojede na kilometru jen finále B. A české hokejisty čeká předposlední zápas před mistrovstvím světa. Po vítězství nad domácí reprezentací nastoupí na švédských hrách v Engelholmu v poledne proti Finsku. Chytat bude Josef Kořenář. Celé utkání odvysíláme v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport. Na Radiožurnálu nabídneme aktuální vstupy.
2: Nehoda na D11 u Sadské a omezení na D5 za Berounem. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy jste nám hlásili nehodu u sjezdu do Sadské. Na kilometru 24,5 havarovala 2 osobní auta. Jedno zůstalo v pravém pruhu otočené čelem proti směru. Na místě už jsou hasiči a policisté a vybočuje se. Na dálnici D5 z Prahy do Plzně se pracuje za Berounem. Před sjezdem na Zdice na 27. kilometru silničáři opravují svodidla. Čekejte je v levých pruzích v obou směrech. A na nehodu pozor u Holešova na Kroměřížsku. Na silnici 490 se mezi Rymicemi a Kostelcem u Holešova střetlo osobní auto se zvěří. Čeká tam na odtah, projíždějte opatrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
6: Dnes čekáme oblačno až polojasno, ráno místy i skoro jasno a ojedinělé mlhy. Odpoledne nejčastěji na horách, výjimečně i přehánky. K večeru začne oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 15 až 20 stupňů, na jihu až 23, na horách většinou kolem 11 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Začínají příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Vyprávíme osudy, na které se zapomnělo, nebo se mělo zapomenout. I české dějiny mají své hrdiny a zbabělce, temná období i chvíle velkých činů.
10: Byl pozdní večer 1. máj. Večerní máj byl lásky čas. Hrdličin zval ku lásce hlas, kde borový zaváněl háj. Být zamilovaný je stav duše, který se těžko popisuje. Snad jedině poezí. Umělá inteligence suše konstatuje, že se jedná o radostné citové přilnutí k druhému člověku, kteří jsou spojeni navzájem touhou být spolu, protože zamilovaní se cítí šťastně ve vzájemné blízkosti. Tolik citace umělé inteligence. Psychologové zamilovanost nepovažují za nemoc, ale upozorňují, že její průběh připomíná některými rysy duševní poruchu. Například je prý zamilovanost provázena ztrátou soudnosti. K člověku láska patří. Křesťané o ní dokonce mluví jako o obrazu Boha v člověku. Lidé ji přirozeně hledají, touží po ní, protože nás spojuje s druhými. A jak vypráví příběhy z paměti národa, láska nás přivádí k těm největším činům odvahy, hrdinství a k ochotě nasadit se pro druhé. Na paměti národa jsem hledal vše různé příběhy, které bych vám o zamilovanosti mohl vyprávět. Pár jsem jich našel. Pustím vám například příběh manželů Gancových, kteří se seznámili v terezínském getu skrze holý zadek. Pustím vám vyprávění o dívce, která kráčela v hloučku proti mladému herci Stanislavu Zindulkovi. A pak se něco stalo. Také vás zavedu do podzemí, do Uranových dolů, kde se zamiloval politický vězeň do dívky, která měřila radioaktivitu. Od mikrofonu vás těmito zamilovanými příběhy provází Mikuláš Kroupa. Začněme takovým průletem paměti národa. Pustím vám drobné, krátké úseky z životů lidí, kteří prožili většinu svého života za války nebo komunismu. Lidé se prostě seznamují vlastně stále stejně. Vždycky je to něčím zajímavé, jak to mezi lidmi začíná.
11: My jsme se poznali v Praze ve vlaku, on jel domů k rodičům do Bystřice a já jsem jela k rodičům do Vidnavy jednou. To vím, že jsem ještě měla nové lodičky a že říkám, vlak je plný, já budu muset stát a najednou mi někdo zaklepal na rameno, slečno, hledáte místo? Já říkám, jsem se podívala, že... No a tak jsme se seznámili a to byl můj budoucí.
12: No my jsme se seznámili v Praze, náhodou, v kavárně. Počkejte, jak ono se to teď jmenuje. Jo, byl hotel Šroubek, tak pod tím.
11: Jo.
12: To
11: byl hotel Evropa potom, teď, že jo?
12: Ano. A tam byla vždycky odpoledne, tam byla taková posezení s hudbou, poslechu. Tak jsme tam s kamarádkou šli na takovou vedlejšího stolu se pořád nějaký pán na mě díval. Já říkám, Evo, pořád na tebe. Ne, on se kouká na tebe. No a pak najednou on přišel se zdovolením, jestli se může posadit. A to jsme se seznámili. To bylo naše seznámení.
13: A líbil se vám?
12: Jo, byl takový upřímný, prostě takový dobrosrdečný. No.
13: Takže to se vlastně dřív takhle seznamovali po kavárnách, že ne?
12: Byly to různý. No, oni taky byli takový dohazovači, že jo, který byli, kde byl majetek, tak se zase šlo tam hledat, aby taky z druhé strany něco bylo.
14: Šla jsem vyřídit od své kamarádky, co si, jestli mu něco vrátit, nebo já nevím, ona nemohla, tak poslala mě do Malostranské kavárny a vyšla jsem v pátek a vrátila jsem se až v sobotu. A bylo to. No, bylo to zvláštní setkání, protože ten člověk mě udivil tím, že na sebe řekl úplně všecko. I věci, které patří do 13. komnaty, ale prostě jsem si říkala, tak jestli tenhle kluk si mě chce namluvit, tak proč mě říká takovýhle věci? Ta upřímnost mě tak vzala u srdce. Říkám, to musí být strašně hodný člověk. A už jsem se ho nepustila.
15: Ale víme, že to bylo 17. března. Tramvaj číslo 17, která jela z Bráníka na náměstí tehdy už rudoarmějců, k Rudolfínu prostě, tak do té tramvaje, tam v tramvaji jela dívka na koncert, měla na sobě krásný kožich a přistoupil tam mladík student na tu zadní plošinu a pohlédli na sebe a jiskra přeskočila. Takhle to jako je, podle těch jejich sdělení. Ale on se neodvážil jí jako nějak oslovit, nicméně oba šli na koncert, každý seděl na svém místě s někým jiným a po koncertě si všiml, že tam ta dívka je a zřejmě na někoho čekala, měla něco domluveno, ale ten dotyčný nepřišel nebo co a měla ten kožich takhle jako přes ruku a on beze slova přistoupil, vzal jí ten kožich a pomohl jí do něj. Takže to prostě byl začátek a potom přivolila, že jí půjde doprovodit, bydlela tehdy na Vinohradech a
16: no a ona mi říkala, že má kamarádku a že je pořád na koleji a že nikam nechodí. No. A jsem si říkal, jestli je hezká. No. A ona říkala, že jo. No. Tak říkám, tak jedeme pro ní. Tak jsem taxíka, jeli jsme pro ní na ten Smíchov. No, ona šla za ní, ona přišla, obličená, klobouček, no. Červený klobouček. Jo. A jsem ji viděl, tak jsem se zamiloval. No. Tak jsem to prostě do ní zamiloval, tak jsme šli jsme na admirál, na loď, no. Tančil jsem s ní, tohle provodil jsem ji na kolej, no a pak jsem šel dál, hotovo, jo. No a tak jsme začali spolu takhle chodit, no a no, byli jsme spolu rok, no a ta roka půl přišla do jiného stavu, dali jsme se, no a jsme spolu 40 let, no.
17: Kolik máte dětí?
16: Jednu. Dceru, Denisu.
18: To už tak bývá. Svobodný chlapec, svobodný děvče, když se zakoukají do sebe a myslí to vážně, tak je z toho svatba.
19: Pojďme ale podrobněji některým osudům. Nyní tedy onen slíbený příběh z Terezína. Mimochodem tento příběh zpracovala kolegyně z Paměti národa Bára Šťastná do povídky v knize Prstýnek z drátu. Helena Krouská pochází ze Znojma, z židovské rodiny. Její otec, Josef Lampl, působil jako zvěrolékař. 40-letá maminka Anna zemřela těsně před válkou na rakovinu. Helena měla o rok mladšího bratra Františka, říkala mu přezdívkou Bibi. Ten v 16 letech v listopadu 1939 využil poslední a jedinou šanci. A tatínek ho vypravil samotného na vystěhovalecký pas až do Palestiny. Tatínek Josef 2 roky na to spáchal sebevraždu, aby se vyhnul výslechu na gestapu. Co přesně dělal a s kým, nám není známo. Víme ale, že na něj gestapo přišlo. a Josefa zatkli a vyslýchali v Brně, v pověstné věznici na Špilberku. Po nějaké době ho propustili, ale sledovali ho. Šlo o to, aby se skontaktoval s dalšími lidmi a dostali do maléru. Josef se rozloučil s dcerou a přáteli a vzal si smrtelnou dávku morfia a usnul a už se neprobudil. Helena zůstala sama s babičkou, se kterou byla v roce 1942 deportována do terezínského geta. Babička tamnější podmínky nemohla přežít. Zemřela v terezínském Starobinci. Helena Krouská v Terezíně dostala ze známosti docela dobrou práci. Dělala poštovní doručovatelku a ubytovali ji v malém pokoji na takzvaných arkádách, v pokoji s brněnskou rodinou, tedy s maminkou paní Herckovou a její dcerou. Velice se měli navzájem rádi. Helena říká, že v nich objevila novou rodinu. V terezínském getu se Helena hluboce zamilovala. Seznámila se trochu netradičně s mladým zubařem Jiřím Gancem. Dodejme, že pro geto byl tento lékař v nějakém čase nepostradatelný a tedy takzvaně chráněný od dalších transportů na východ. Nikdo z židovských obyvatel geta v té době ještě nevěděl, co znamenají transporty na východ, tedy do Osvětimi, že se jedná v podstatě o jistou smrt. Podvědomně lidé tušili, že se tam budou mít hůř. Skoro nikdo do transportu nechtěl.
20: Jednoho dne mě pích sedla synci na vosu.
19: Když jsme natáčeli s Helenou Krouskou, měla krátce po mrtvici, její vyprávění načteme ve studiu.
21: Jednoho dne jsem si sedla na vosu a ta paní Hercková říká, tak vystrč prdel, ať to vyndám. Z té arkády bylo vidět až do našeho pokojičku. A já jdu po chodbě a zastaví mě mladý mužský a říká, já vás znám. Já říkám, já vás neznám. Já vím, že se jmenujete Helena a včera jsem viděl váš zadek. Cože? Prosím vás, jak to? No, paní Hercková vám vytahovala žihadlo. A tak začala komunikace, která rozhodně byla z jeho strany víc intenzivní než z mé. Občas jsme se potkali a povídali si. A jednoho dne jsem dostala výzvu do transportu. A nemusela jsem 2 dny do práce, to byl jako bonus. Bonus pěkně ke smrti. Chodila jsem po Terezíně a potkám známého a ten říká, jak to, že seš na ulici? Jsem v transportu. A ví to Gans? Proč? No, on leží s angínou. Říkám, tak ho pozdravte. Druhý den tento pán přišel za mnou a říká, Heleno, Gans tě prosí, abys k němu přišla. Tak jsem den před transportem za ním šla, ležel s angínou. Já nezapomenu, tam bylo pár chlapů a ti se koukali z těch pryčlí. A on říká, tak jsem slyšel, že jste v transportu a vy chcete odjet? Já na to. No, mně je to jedno, mám pracovat tam nebo tady. No, ale kdybyste nemusela, tak byste nejela. Asi ne. A když vám řeknu, že vás připíšu jako svou snoubenku, zůstanete? No, když myslíte, tak jo. Skutečně v tom nebylo nic citového v tom okamžiku. Je asi přece jen lepší, když zůstanu tady. Za týden přišel jeho kamarád, že je to zařízený. Takže jsem se stala snoubenkou doktora Gance, aniž bych se o to přičinila. A já myslela, že tím je to vyřízeno, což byl omyl. Pozval mě na rande na klády. To bylo naše místo, za kasárnami směrem k silnici ležely dřevěné klády, ale ještě v kasárnách, takže jsme tam mohli. Ale paní Hercková říkala, že je to holkař a že Zuzka půjde se mnou na to rande. No, neptejte se mě, jakou měla radost ten můj snoubenec, když jsem přišla s kámoškou. Kámoška to ale vycítila a brzy šla pryč. A my zůstali sami. A on říká, mám pocit, že jsme si vykali ještě. Víte, že máte vši? Já říkám, Ježíš, to nevím. A když přijdete večer na ambulanci, já vás toho zbavím. Já tam mám petrolej. No a na té ambulanci, jako jsme si začali. On mi umyl hlavu a začali jsme si hezky povídat a on mi řekl, že má sestru, kterou má strašně rád, že přijedou i s maminkou a že by chtěl, abych je poznala. A tak jsme se vlastně zblížili. A když přijela maminka a jeho sestra a on byl ve svém chráněném postavení, měl možnost zažádat o kumbál na půdě, když by byl ženatej. A on přišel, abychom se vzali. A tak jsme začali žít jako manželé až do transportu.
19: Na půdě v Postgasse 8, dnes revoluční 227 v Terezíně. Mladí manželé Gancovi žili až do odjezdu do Osvětimi v říjnu 1944. Helena pro paměť národa vzpomíná, že se jim s Jiřím podařilo vytvořit láskyplný svět uprostřed terezínského pekla. Helena pracovala díky Jiřímu jako sestra v dětské nemocnici. Volné chvíle trávili spolu na půdě. Díky svému manželovi se potkala například i s umělci, s vynikajícím kreslířem Karlem Fleischmannem, který jí daroval obrázek jako svatební dar a ten jí visel až do její smrti v roce 2024 doma na zdi. Z Terezína Helena a Jiří Gancovi vyjeli 23. října 1944. Po třech dnech dorazili do Osvětimi Birkenau. Helena se během selekce dostala na tu správnou stranu a přežila. Svého manžela však viděla naposledy. Stál ve skupince asi 50 mužů, vnitřně vyděšený, ale na svou manželku se usmíval. Helena přežila, protože byla zařazena do dalšího pracovního tábora v Oderanu, kde uklízela pokoj velitelky stráží SS a velkou jídelnu. Jiří Gans se konce války nedožil, protože v dalším koncentračním táboře v Dachau byl nejdříve postřelen strážným SS a dostal se na Morotku, ale nakazil se břišním tyfem. Jeho oslabený organismus nedokázal těžké nemoci vzdorovat.
3: Posloucháte příběhy 20. století.
19: Jedno z nejpodivnějších seznámení, jaké jsem kdy slyšel, se odehrálo na východní frontě roku 1944 během karpatsko-dukelské operace u slovenské obce Zindranová. Přes frontu přebíhal radista Josef Citerberg a spatřil polní nemocnici. A tam se o těžce zraněné starala Věra Větrovcová. Měla v rukou pilku a odřezávala, tedy amputovala roztrhané končetiny zraněným vojákům a zastavovala jim krvácení. Musela být celá od krve. A právě v té chvíli se do ní Josef zamiloval. Před 20 lety jsme natočili oba, Josefa i Věru. Josef rád vzpomínal, ale Věra o tom, co zažila za války, vyprávět moc nechtěla.
0: To mě fascinovala. V bílém plášti, a to nikdy nepřizná, nikdy se netento s tím nechlubila, pilku v ruce, a teďka holka, ti občané, obyvatelé okolo sváželi ranené lidi, a to byli vojáci nebo civili, poněvadž to bylo rozseté minama, tam je dováželi, položili to na takovýto lenc a ona tou pilkou, rozumíš, ti hnáty odrezávala. Mám zlatou ženu, ale víš ti, holka, jak bysme si my mohli večer, když nemůžeš spát, nemůžeš to podat, maminko, podívej se, já stačí říct ten bod, lebo se už víme, kde jsme byli, co jsme byli, jak jsme byli. Ona to nechce slyšet, nechce to slyšet, povídá, to nemůžu poslouchat. A nadává. A já si nemám s kým promluvit. Nemám. Já musím sám.
1: V Zindranově, nezapomenu, tam bylo hodně raněných malých děcek, takový děťátka. Tak ty jsem přetřovala, ty měli průstřelinu noh. Víte? A když slibovali jsme si, že se skontaktujeme, nevím, ten život tak uběhl, že jsme se nepotkali už. A já jsem se vydala, měla jsem jiný jméno.
19: Milena Blatná v 50. letech minulého století kontrolovala radioaktivitu vyvážené hlušiny na Jákimovském dole Edward. Politickým vězňům, kteří tam otrocky drželi, všemožně pomáhala. Nosila jim dopisy, jídlo, oblečení i cigarety. Ale hlavně do jednoho se hluboce zamilovala. Bylo jí 18 let a s Jiřím se romanticky seznámila několik set metrů pod povrchem. Když se poprvé uviděli, spletla si ho s dozorcem. Vězni se totiž od bachařů rozlišovali na dálku typem osvětlení. Vězni nosili karbitku, dozorci elektrické lampy.
22: Takže všichni jsme měli tadyhle tyto karbitky a ty policajti měli krásné elektrické lampy. No a jeden takovej přišel tam právě k tomu výklopu, kde jsme seděli a bavil se, a já jsem byla hubatá, já jsem totiž si myslela podle té lampy, že je to ten policajt. No a to jsme se pak domluvili až posléze. A no tak nic, no tak odešel a už jsme se pak další dobu neviděli a mě to vůbec nenapadlo, až potom, když se tam objevili znovu, tak jsem to pochopila. Přišel se svým nejlepším kamarádem, to byl Vašek Pindejs, a přišli se mě představit ostříhaný do hola. Přišli oba dva, sundali helmy, to za trest je ostříhali do hola.
19: Milostný vztah mezi civilní zaměstnankyní dolu a vězněm neměl vůbec žádnou šanci. Oba zamilovaní věděli, že se vzájemně velmi ohrožují. On by putoval do korekce, ona by mohla skončit před soudem. Báli se ale nejvíc toho, že komunisté zjistili, co mezi nimi vyrostlo, dohlédnou, aby už se nikdy neviděli.
22: Bylo tam spousta lidí, kteří nám pomáhali, třeba, že ho zavolali na patro, že je tam rozbitá mašinka, že je potřeba jí spravit a tak dál. To je jeden kamarád, s kterým se teď ještě pořád vídám v Jáchymově, ten tam jezdil na té mašince a vždycky zavolal, že je rozbitá mašinka, že ji musí přijet spravit. Takže takhle tímhletím pádem jsme se viděli, a to skutečně jenom teda díky tomu, že tam opravdu byla volnost. Jo? Tam na tom patře, a to se vědělo, protože když měl někdo přijet dolů, tak musel zavolat klec, aby ho dolů dopravila. A to už šla hláška, jede k vám na patro, buď na důlní nebo esenbáci, a nebo mohli po žebříkách, ale to oni se taky trošku báli, protože to bylo nebezpečné, že by jim tam někdo za něma mohl hodit něco, jo?
19: Dozorci se žebříkům vyhýbali, znali množství případů, kdy jejich kolega v uvozovkách náhodou spadl ze žebříku, protože se náhodou odštípl kus kamene a jemu spadl na hlavu právě ve chvíli, kdy slézal po žebříku. Milena se s Jiřím mohla vydat jen tehdy, pokud měli samozřejmě stejnou směnu. Ranní, večerní nebo noční.
22: No tak, abych to řekla, jak to bylo. Tak od půlky března do konce dubna to bylo takový, že jsme se sem tam viděli, že bylo vidět, že tam nějaký zájem asi je. Jenomže, to víte, člověk tomu pořád nějak nevěří nebo nějak tak. Potom v tom dubnu došlo k tomu, že jsem teda měla odejít ze šachty, že jsem si myslela, že mě zavřou, a ono to dopadlo jinak. No, byla jsem tehda vyděšená, protože vím, že jsem psala sem dopis mamince, že jí ho nechám doma, jo, a že jsem si myslela, že už se domů nevrátím, a dopadlo to teda naštěstí jinak. No a takže to jsem si taky myslela, že už se spolu nepotkáme. No a tak potom, to bylo takový na 1. máje, já jsem odjížděla z noční směny a oni přišli na ranní směnu a já jsem něco nesla tam do dílny a tam jsme se potkali, no a tam jsem dostala teda pusu první, no, a tak to bylo zrovna na 1. máje. No a tak pak to bylo takový, že jo, jsem tam, no ono se to urychlilo trošku tím, že kvůli kontaktu potom, tak Jirka napsal rodičům, že aby jsme zůstali v kontaktu, kdyby jsme se nějakým způsobem prostě rozešli, kdyby jeho odvezli pryč, nebo kdybych já musela odejít.
19: V tento moment příběh na chvíli přerušíme. Po zprávách uslyšíte, co se stalo po 8 měsících, kdy na jejich vztah přišli Bachaři. Nyní mají slovo kolegové se zprávami. Zůstaňte s námi.
4: Co je to hoax?
5: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
4: Hoax je označení pro vědoměl živou zprávu, která se tváří jako pravda. Toto anglické slovo sice pochází už z 18. století, ale masově se rozšířilo až s příchodem elektronické komunikace. Jako hoaxy uživatelé nejdříve označovali maily varující před smyšlenými počítačovými viry a vyzývající adresáta, aby zprávu přeposlal, a to co možná největšímu počtu svých známých. Sami o sobě nebyly takové zprávy nebezpečné, ale zahlcovaly e-mailové schránky a někdy mohly obsahovat riskantní návody, jak se neexistujícího viru zbavit. Hoaxy se ale věnují i tématům mimo oblast počítačové bezpečnosti. K oblíbeným námětům patří konspirační teorie nebo nepravdivé bulvárně pojaté zprávy o nejrůznějších zločinech a domnělých hrozbách. S růstem popularity sociálních sítí se hoaxy začaly objevovat převážně tam. Zvědavý uživatel, který na takový hoax klikne, se nic dalšího nedozví, otevře ale stránku s reklamou a pomůže tak tvůrci hoaxu k příjmu.
3: Půl páté. Český rozhlas Plus. Zprávy.
6: Ukrajina a Rusko potvrdili, že se dohodli na přídenním příměří od dneška do 11. května. Jeho součástí je i výměna tisícovky zajatců na každé straně. Rusko si dnes připomíná 81. výročí konce druhé světové války. Na oslavu dne vítězství přiletěl i slovenský premiér Robert Fico. V plánu má setkání s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Podle slovenského deníku N do Moskvy přiletěli i místopředseda parlamentu Tibor Gašpar nebo státní tajemník na ministerstvu zahraničí Marek Štok. Pilová sezóna letos začala asi o dva týdny později než loni. Kvůli většímu suchu se ale pil ve vzduchu udrží déle. Vyplývá to z dat Českého hydrometeorologického ústavu. Podle klimatoložky Lenky Hajkové je situace horší ve městech než na vesnicích. Může za to znečištění ovzduší a nevhodná výsadba stromů. Alergie na pil má podle alergologů asi čtvrtina Čechů. V Česku ubývají stálá lokální kina, naopak přibývá počet multikin a letních kin. Podle tajemníka Unie filmových distributorů Jaroslava Pecky klesl za posledních 25 let počet klasických kin s denním provozem asi na 1/6. Je to proto, že malá lokální kina často neměla peníze na potřebnou digitalizaci a nemohla tak promítat filmové novinky. A slavnostním žehnáním pramenů dnes otevírají novou lázeňskou sezónu Mariánské lázně. Hlavní program oslav je umístěný před kolonádu ve Skalníkových sadech a do přilehlého prostoru Arneka. Nabídne stánkový prodej, hudební vystoupení, pořady pro rodiny s dětmi i společenská setkání. Hokejový brankář Jakub Dobeš vychytal Montrealu v play-off NHL vítězství v Buffalu. Kryl 29 ze 30 střel. Jeho tým vyhrál 5-1 a vyrovnal semifinále východní konference na 1-1 na zápasy. Dobeš se stal druhou hvězdou utkání.
2: Neprůjezdná D11 za Sadskou a omezení na D5 za Berounem. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy se připravte na komplikace za Sadskou. Na 24. kilometru zasahují záchranáři u nehody. Je to teď neprůjezdné, kolona je nehybná, narůstá. Dá se ještě sjíždět na 25. kilometru a na Sadskou a objíždět po souběžné silnici 611 přes Velenku, najíždět pak u Starého Vestce. Na dálnici D5 z Prahy do Plzně pracují silničáři za Berounem. Nedaleko sjezdu na Zdice na 27. kilometru opravují svodidla. Uzavřené jsou levé pruhy v obou směrech, projíždějte opatrně. A na D3 z Prahy do Českých Budějovic opatrně, pokud budete sjíždět na Pelhřimov. Na exitu na 79. kilometru stojí porouchaný kamion. Může vás překvapit za zatáčkou. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
6: Dnes čekáme oblačno až polojasno, ráno místy i skoro jasno a ujedinělé mlhy. Odpoledne nejčastěji na horách výjimečně i přehánky, k večeru pak začne oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 15 až 20 stupňů, na jihu až 23, na horách většinou kolem 11 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Posloucháte příběhy 20. století.
19: A dnes nasloucháme vyprávění lidí, kteří se paměti národa svěřili, jak se zamilovali, jak navazovali láskyplné vztahy i v neobyčejně složitých podmínkách. Před zprávami jsme skončili v příběhu paní Blatné, která se zamilovala na začátku 50. let do politického vězně v Uranových dolech. Od mikrofonu vás provází Mikuláš Kroupa. Milena a Jiří se vydali skoro 8 měsíců, od května do konce roku 1953. Pak na ně přišlo udání a kontrola, která objevila u jednoho vězně cigarety, které vězním pronesla Milena.
22: Kdybych měla dnešní rozum, tak bych asi tam vydržela díl, protože já nevím, třeba koketovala i s těma bachařema, když to tehda já jsem jim dávala najevo, že pro mě jsou nic. No a to je dráždilo, čili tím pádem mě přeložili na jinou šachtu.
19: Milenu přemístili někdy na konci roku 1953 na šachtu Barbora. Domnívali se, že tak oddělí Milence, i když nevěděli, kdo z vězňů je její vyvolený.
22: A k mému velkému překvapení najednou se tam objevil i Jirka. Buď to bylo udělané už schválně, i když, anebo to byla náhoda, nevím, ale nějakou takovou náhodou se stalo potom, že, a taky jsou to takové banality, ale ten jeho kamarád, o kterým jsem mluvila, že snad jedinej ještě žije a který snad je někde v Kanadě, já nevím, o něm není žádná zpráva, ale ten chtěl prý nějakou lžičku lepší a já jsem tu lžičku donesla, jenomže já jsem to měla přes den uložený tam v té místnosti, kde se tam projížděly vozíky, měřila se ruda.
19: Náhoda a neopatrnost způsobily, že lžička prozradila Milenu. Tedy, že se příliš z vězni bratříčkuje, nosí jim dopisy, cigarety a lžičky. V únoru 1954 vyhodili a jejího milého přemístili na jiný důl. Jenomže to už byla Milena s Jiřím ve vztahu mnohem dál. Milena už byla několik měsíců v blízkém kontaktu s rodiči Jiřího. Uvědomila si, že se nyní na nějakou delší dobu přestanou vídat a že ho čeká stále ještě nejméně 10 let kriminálu. Přesto byla rozhodnutá na něj počkat.
22: V únoru přišlo rozhodnutí, že teda už tam nemůžu pracovat, ale mezi tím Jirku odvezli do Horního Slavkova. Tam byly další šachty. Mně se ještě podařilo se tam dostat na tu Jáchymovskou legitimaci, že jsem se tam zastavila mu říct, že teda odjíždím. No a potom, to se potom scháněly takový všelijaký cesty, jakým způsobem teda si psát dopisy a tak.
19: Jiří se do kriminálu dostal v roce 1949. Patřil do rozsáhlé skupiny vysokoškoláků, kteří se pokusili o ilegální přechod hranic. V jejich procesu bylo souzeno skoro 80 lidí. Dokonce padly i tresty smrti. Mladík Jiří Bláha od soudu odešel s 13 lety vězení. Propustili ho po 10. Milena si s ním 5 let jen dopisovala. Na návštěvu za ním mohla ze začátku jenom jednou za rok, později i víckrát.
22: Pro mě to čekání právě nebylo tak zlý, právě protože jsem odešla do školy. Já jsem bydlela v Praze na koleji, bydleli jsme tam 4 děvčata spolu, takže my jsme chodívali spolu, hlavně teda potom s tou jednou, která teď před týdnem byla za mnou tady v Brně, ona je v Hradci. My jsme spolu chodívali do divadla, na koncerty. Prostě já jsem hrála košíkovou, čili jsem měla zabranýho dost času i tady tím. Škola, takže to nebylo. Kdybych byla doma sama, tak by to bylo asi horší.
19: Milena psala Jiřímu Bláhovi do kriminálu milostné dopisy. Slibovali si lásku. A slovo nakonec dodrželi. Oba.
22: No s mužem jsme se vzali v 58. roce, hned jak se vrátil. No právě říkám, že to bylo takový, to si člověk ani neuvědomoval, že to byl trošku risk. Jsme se, vlastně to byla dopisová láska, že jo, to nebylo nic moc jiného, ale naštěstí to vyšlo. No, my jsme, tak fakt je, že už tehda jsme tak věděli, že máme stejný názory, že máme podobný vkus. My jsme se absolutně shodli třeba v tom, já nevím, na co půjdeme do divadla, na co, jo.
19: Její vztah trval 50 let. Jiří Blatný zemřel v roce 2003. Magdalena Westman se za Svobodna jmenovala Kocábová. Je to sestra známého hudebníka Michaela Kocába, a tedy dcerou evangelického faráře Alfréda Kocába a psycholožky Dárie Kocábové. Vyrůstala v Chodově u Karlových Varů, později se rodina přestěhovala do Mladé Boleslavy. Její rodiče, křesťané, se komunistickému režimu veřejně postavili. Tatínek podepsal v roce 1977 chartu, spoluzakládal výbor na obranu nespravedlivě stíhaných. Dlouhá léta pracoval jako topič. Jeho dcera Magdaléna vypráví pro Paměť národa, jak se její rodiče seznámili. Jedná se totiž o typickou lásku na první pohled. A stalo se jim to během studií.
5: On to popisuje, viděl tu krásku s těma pomínkovýma očima a tím všechny ty plány padly a vzal si tuhle tu moji mámu.
7: Kde se potkali?
5: A potkali se na koleji. Otec koukal z koleje dolů a pod tou kolejí dole na chodníku stála ta máma a nahoru se na něj dívala. Takže byla to naprosto láska na jeden pohled, z který vzniklo strašně zajímavé manželství, celoživotní. A naprostý obohacení pro mě, jako nekonečný, bezedný. Ale byl to vztah, který byl definitivně láskyplný, podporující a tak, ale jednoduchý nebyl.
19: František Močuba zažil pozoruhodný a poměrně dramatický příběh. Vyrůstal v Praze na Pankráci, bojovalo se tu a umíral za pražského povstání. Jeho strýc byl zastřelen kulkou do hlavy, když se chtěl podívat za roh, co se děje. František s maminkou se krčili 4 dny ve sklepě. Říká, že prožil nejstrašnější 4 dny v životě. Tomu na nahrávce říká, jak je mu líto všech civilistů na Ukrajině. Mnozí z vás z počátku války prožívali doslova peklo, protože byli týdny uvězněni ve sklepích před ruskými hordami a bombardováním. Mezi 5. až 9. květnem 1945 se rodina Františka, tedy on a maminka, skrývali ve sklepě. Zatímco tatínek to nevydržel, musel ze sklepa ven. Byl legionářem a svědomí mu nedalo. Bojoval těch pár dní na pražské barikádě. Naštěstí přežil. Po válce rodině oznámil, že je z Prahy unavený a že se společně musí odstěhovat. Slyšel v rozhlase výzvu, že mají Češi osidlovat pohraničí, že jsou volné statky. A tak se tito Pražáci rozhodli kompletně změnit život. Autem odjeli na sever, do pohraničí, do Petrovic. Nějaký správce jim předal usedlost. V chlévě měli 4 krávy. Maminka dojila a tatínek začal orat. A prý to celkem zvládali. V 50. letech je však dostihla kolektivizace a komunisté těmto začínajícím hospodářům ponechali jen malou část, takzvaný záumenek. František Močuba odešel studovat obchodní akademii v Liberci a přestěhoval se na internát. Pak absolvoval vojnu. Zaměstnání později našel v národním podniku pozemní stavby, kde pracoval ve finančním oddělení. Oženil se a měl syna. Jenomže jeho manželka těžce onemocněla. Operaci rakoviny lékaři odložili kvůli srpnové okupaci 1968 a pak už bylo pozdě. Na začátku normalizace František ovdověl. Měl malého syna a zoufal si. Jak si najít ženu, když je zaměstnaným a musí se starat o 9letého syna? Kamarádka, na kterou si myslel, dala přednost Holandsku, emigrovala. A tak sledoval seznamovací inzeráty.
8: Mě jednou zaujal inzerát, zajímavý, v novinách. 36letá pohledná s dítětem by ráda poznala seriózního muže. Jo, něco v takovém směru. Tak jsem odpověděl. No a tak jsme se vůbec neviděli. Vůbec jsme se neviděli. Jenom jsme si nějako mě odpověděla na to nějak a pak jsme se jako spolu domluvili, že dostala asi 200 200 nabídek, jo, a s kamarádkou, že si vybrali mě. Tak jsme zkrátka na mý narozeniny 19. června 72, to bylo, no, jsem jel do té Prahy a předtím dem jsem přespal už na té jezerce. Jak toho mýho strejdu zmeškala, vytáhli z toho krytu a byl před těma tankama, tak u nich už sestřenice už byla velká tenkrát, taky vyrostla. Jsme pořád ve styku ještě s sestřeničkou těch zmeškalových. Tak tam jsem u nich přespal a pak jsme měli spicha. Ona dělala tam, co byla ta janečkárna, ona původně dělala v ČKD Sokolovo. Dělala u Prkna, kresličku, technický výkresy dělala. A pak dostali s tím prvním manželem jejím, s tím jejím manželem dostali byt právě na Kačerově, tam blízko, co

0: vrátit tady do té chodby, tak jsem dětem ukazoval, kde jsme se seznámili. Tenkrát
1: no bylo, a takže potom teda, když
0: bylo to dojemný.
1: Ona, tak jste si ji hned přivezl.
0: No a tak ona za mnou jezdila s tím Petrem, s kterým bylo tenkrát 5 let, každý týden. A představte si, že mi třeba vzala roztrhaný ponožky a štupovala tenkrát. Tenkrát se štupovaly ponožky. Ještě jo, takhle. Zašívala, tak mě štupovala. Každý týden za mnou jezdila pak, no. No a po 2 měsících jsem jí... No, no, představte si, jak to šlo rychle. No a po 2 měsících jsem jí požádal o ruku.

0: Stanislava Zindulku nejspíš znáte z televizních filmů, seriálů nebo divadla. Asi nejznámější je film Vlak dětství a naděje, nebo Bylo nás pět. Oceněn byl za titulní roli klauna ve hře Pavla Kohouta August, August, August. Většinou stvárňoval vedlejší postavy, ale tak zajímavě, že strhával diváckou pozornost. Stanislav Zindulka se narodil v horách v Krkonoších v Jilemnici roku 1932. Vystudoval gymnázium, v 50. letech dokončil DAMU, po škole nastoupil do angažmá do Hradce Králové, pak do Brněnského divadla. Státní bezpečnost si ho vytipovala a nevybíravými prostředky ho přesvědčovala ke spolupráci. Měl udávat své kolegy herce. Spolupráci po mnoha dlouhých výsleších, přesvědčování a vyhrožování definitivně odmítl. V roce 1968 z jakéhosi pokusu o obranu, zároveň z vnitřní zlomenosti, ale také snad i z ochoty něco měnit k lepšímu. Zároveň prostě jednoduše ulehčit si život, vstoupil do KSČ. A tím pádem také mohl nastoupit na hereckou konzervatoř a učit herectví. Krátce po okupaci sovětskými vojsky v srpnu 1968 ze strany na protest odešel. Na začátku normalizace ho na minutu vyhodili z konzervatoře, protože nesouhlasil s onou bratrskou pomocí. Hrát ho ale v divadle a občas i v nějakém televizním pořadu nechali. V roce 1977 podepsal takzvanou antichartu, podlý a odpudivý dokument, manifest kulturní fronty. Do Národního divadla v Praze byli pozváni na shromáždění herci a jiné umělecké osobnosti známé z kulturního života. Na shromáždění přečetla herečka Jiřina Švorcová výzvu provolání československých výborů uměleckých svazů, která vyjadřovala loajalitu ke komunistickému režimu. Komunisté tak reagovali na prohlášení charty 77. Tomuto soudružskému provolání se připojilo přes 7 tisíc umělců a mezi nimi i pan Zindulka, který se za to celý život styděl a velmi litoval. Na paměti národa říká, že obdivuje statečné kolegy, kteří naopak podepsali chartu 77. On statečný nebyl. Říká, že měl problémy s alkoholem a zoufale se bál, že ztratí herecké angažmá. Na paměti národa otevřeně ovšem vypráví a vyznává se z hluboké lásky k divadlu, ale především ke své milované manželce Mileně. Hovoří o ní nepřetržitě celých 15 minut. A já vám kousek pustím. Jedná se o sestřih, ale i tak dlouhý.
1: Já jsem vždycky měl takovou nějakou devízu vlastní, že jestliže skutečně uzavřu takový svazek, jako je manželství, takže to pokládám za svazek na celý život a že to by to měl člověk, by to měl být člověk, s kterým chci mít děti, vychovávat je a prožít s tím celý život a mít jim oporu. Ale trefit se takhle, to je strašně těžký, a to velký štěstí a koho tohle štěstí postihne, tak má vlastně víc, než si zaslouží. Já jsem svoji ženu poznal tak, že jsem šel jednou po ulici, mám dojem, že to byla neděle, a proti mě šla taková nějaká malá skupina, on říká, že to nebyla.

0: skupina, že by je dval, já jsem se to tak jeví, jako že to bylo. Prostě já slyšel jsem nádherný dívčí smích, tak jsem se podíval a viděl jsem rozesmátou, nádhernou rozesmátou dívku, která měla takový krásný oči a něčím mě upoutala a já jsem si říkal, tak takovou jednou holku, takovou bych chtěl mít. Tak jsem se začal zajímat, kdo to vlastně byl. No zjistil jsem to, shodou okolností to byla sestra přítelkyně mého kamaráda, mého spolužáka, mého kolegy z divadla, takže jsem zjistil, kdo to je. Skázal se mi pozdravovat, pozval se mi na představení. Ona v té době studovala na vysoké škole v Praze. No, potkali jsme se, já jsem si při tom osobním setkání uvědomil, že jsem se za ten první dojem asi nebyl kladný, že tam je něco přitažlivého, hlubokého, zajímavého a pak jsme se setkali ještě několikrát, prostě poznali jsme se. A poznali jsme se v různých situacích a já jsem vsadil na to, že asi to je to, co jsem si vždycky přál a měl jsem obrovský štěstí, protože to skutečně bylo ono. Nebyl to takový nějaký obdiv, takový laciný obdiv nějakého děvčete k populárnímu herci. Naopak ty její postřehy byly dost často vedeny takovým trefným kritickým způsobem, ale prostě během těch schůzek, kdy dlouho to byly jenom přátelské schůzky, jsem si ověřoval, že je to přesně asi to, co jsem si představoval při prvním setkání. Po 4 letech známosti jsme se vzali. Já si myslím, že to bylo jedno z největších mých životních štěstí, protože divadlo je taková svérázná profese, která vyžaduje od těch druhých maximální toleranci. My jsme všichni sobci. Milujeme svoje povolání. A to determinuje i různé, ale jiné věci, protože člověk je tak zamilovaný do svého povolání, že ho často před vším ostatním upřednostňuje. Navíc je to povolání, které vám bere strašně moc času, strašně moc energie. Činí z vás místy člověka třeba nemluvného a nekomunikativního, protože když se soustředujete na nějakou práci, tak vás to pohltí natolik, že to s váma chodí ve dne i noci. Člověk je neustále v nějaké komunikační blízkosti všech ostatních. Je to nebezpečné prostředí, je to teritorium na takové nějaké citové bázi, že je tady i nebezpečí takového ulítnutí, to všecko tam jako je a od toho partnera to potřebuje maximální pochopení, maximální toleranci, ale hraje tam strašně důležitou věc, vzájemná důvěra, která zároveň zavazuje. Já to nechci dál rozšiřovat, ale já jsem našel to pochopení vždycky. Já jsem člověk chybující, jsem impulzivní, měl jsem jedno velmi těžké období, já jsem se o tom měl. To bylo období, kdy jsem teda vlastně byl, to bylo pozdější v Brně zase, kdy jsem teda musel odejít ze školy v podstatě na minutu, ani ne na hodinu, už jsem se nesměl vrátit do třídy, to jsem byl profesorem na konzervatoři, bylo to radostní, protože ke konci školního roku jsem byl jmenován jako vzorný profesor a dva měsíce na to jsem dostal okamžitou politickou výpověď. Můj syn nesměl vůbec studovat, dokonce ani maturitní obor v učení, kam došel. Prostě já se na to nechci vymlouvat. Začal jsem mít labilní situaci v divadle, navíc tam byly nějaký geny, to jsem se už zmínil v předminulém vyprávění, že prostě moje babička byla tímhletím postižena a tak jsem měl období, kdy jsem začal jako hledat ten únik v té ohnivé vodě a já si myslím, že já jsem tak samozřejmě vyvinul maximální úsilí, abych se z toho dostal, ale že by se mi to nikdy nepodařilo. Kdybych vedl sebe neměl takovou silnou partnerku, takovou silnou osobnost, nebo ona je opravdu silná osobnost, a někoho, kdo mě prostě v té těžké situaci do toho ještě nepřišlápne, a naopak podá mi účinnou pomocnou ruku. Já neříkám, že jsem nikdy nesklamal, nebo že jsem si to vždycky zasloužil. Každý z nás máme nějaký chyby, každý z nás někdy selže. I o tom bude seba řeč, tak jako to bylo v tom období, kdy jsem teda zůstal u ty skleničky. Ale vždycky jsem si byl strašně vědom toho, jakou hodnotu mám, a to bylo druhé veliké, obrovské životní štěstí, které mě potkalo. Já jsem přesvědčen, že bych to v divadle... Já jsem loňského roku dosáhl takové velké pocty, že jsem dostal cenu Thálie za celoživotní herecké mistrovství. Dostal jsem několik dalších ocenění, cenu Svazu divadelních umělců za některé výkony, speciálně za hru August v Brně. Dostal jsem filmovou cenu za film Vladimíra Michálka Babí léto. Jsem, což je taky další cena, strašně potěšená, že jsem čestným občanem města Jilemnice. A dostal jsem i mnoho různých dalších cen a ocenění. Letos jsem dostal v mezinárodním festivalu cenu. Já bych se tohle asi nikdy nepodařilo, kdybych neměl takovou oporu. Kdybych se nevracel někam, kde je mi dobře, kde mě jako zahojí rány, ale kde mě taky zvednou páteř a kde mě taky dovedou patřičně vyčíst, ale poukazovat na to, co není v pořádku. A to je velká šance a velký štěstí. Nechci to zakřiknout, snad mám před sebou ještě pár měsíců nebo roku života, ale nikdy za to nebudu moc být dost vděčnej, ale zároveň si říkám, že to i tak trošku bylo mou zásluhou.
1: Tak to zdaleka nebylo celé. Pan Stanislav Zindulka vyprávěl o své manželce pro paměť národa opravdu dlouze a obdivně. Zemřel po pár měsících od tohoto natáčení v roce 2019 v 87 letech. Jeho manželka, o které tak krásně mluví, si ponechala své dívčí jméno Milena Erdéjová. Narodila se v Hradci Králové roku 1935. Její tatínek byl původem Maďar a působil v Hradci jako lékař. Milena se seznámila se Stanislavem v Hradci, jak jsme slyšeli. Tam pan Zindulka působil v divadelním angažmá. Když se pak přemístili do Brna, Milena pracovala na Vysoké škole zemědělské. Po přesunu do Prahy působila jako korektorka a později ve Fulbright Commission, tedy v česko-americké stipendijní organizaci podporující vzdělání vědecké a kulturní výměny mezi Českou republikou a Spojenými státy. Dnes paní Milena Erdéjová žije v Plzni, jej 90 let a ráda hraje se synem Scrabble, napsal nám její syn Jakub Zindulka, ředitel divadla Dialog v Plzni. Na závěr mi dovolte poděkovat. Paměť národa je unikátní archiv, ze kterého vznikají nejen tyto rozhlasové dokumenty, ale také mnoho programů pro školy. Provozujeme také Centrum pomoci paměti národa, což jsou desítky lidí, kteří starým lidem pomáhají, poskytují jim sociální péči. Také mám aktuální informaci. V polovině května organizujeme běh pro paměť národa v mnoha městech republiky. Zvu vás do klubu Přátel paměti národa, což jsou podporovatelé, bez kterých by tato naše práce nebyla. Vše na webu. Děkuji a naslyšenou se těší Mikuláš Krouba.
2: Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv postbellum.cz.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: V Maďarsku dnes definitivně skončí 16-letá Orbánova vláda, sejde se nový parlament. V Česku roste poptávka po historických nemovitostech. Fotbalisté Slávie můžou po derby se Spartou oslavit obhajobu ligového titulu. A čekáme převážně oblačno až polojasno, někde přeháňky, později se vyjasní. Teploty většinou do 20 stupňů.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: V Maďarsku dnes poprvé od dubnových voleb zasedne nový parlament. Jeho ustavující schůze definitivně ukončí 16-letou vládu Viktora Orbána. V čele kabinetu ho má vystřídat lídr strany TISA Péter Maďar. Ten plánuje premiérskou přísahu netradičně složit už dnes. Několik dní by tak mohl vést ještě dosavadní úřednickou vládu, než vznikne jeho vlastní kabinet.
3: Maďarská média upozorňují, že jde o mimořádně rychlé předání moci. Poslanci nejprve složí přísahu, čímž automaticky skončí mandát dosavadní Orbánovy vlády. Prezident Tamáš Šujok pak navrhne Pétera Maďára na premiéra a parlament o něm bude hlasovat ještě během stejného jednání. Odpoledne mají poslanci schvalovat i novou strukturu ministerstev. Maďarův kabinet by tak mohl začít fungovat už začátkem příštího týdne. Z Budapešti Bára Vránová, Radiožurnál.
2: V Česku roste poptávka po historických nemovitostech, třeba po zámcích, kostelech, farách nebo mlýnech. Potvrzuje to například realitní kancelář Luxent Exclusive Properties, která jen u zámeckých nemovitostí sleduje meziroční nárůst prodejů o 50%. Historických nemovitostí se podle ní zbavují původní majitelé, kterým se nevyplatí rekonstrukce a rostou jim náklady za energie. Zájem o sídla eviduje taky Radomír Kočí z realitní kanceláře Remax.
4: Ten zájem o ty historické nemovitosti je spíš stabilní. Ty objekty jsou nejlákavější, takových je spíš jako turisticky zajímavých lokacích, kde je jako spousta přírody.
2: Historické památky za rekordní částky loni prodával Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Například zámek Štiřín ve Středočeském kraji se mu ale nepodařilo prodat už po několika pokusech. O překonání rekordu v přepravě vody hadicemi na co nejdelší vzdálenost se dnes pokusí hasiči na Žďársku. Chtějí překonat víc než 64 kilometrů a hadicemi vrátit vodu načerpanou z řeky Svratky v místě, kde opouští kraj Vysočina, zpět k jejímu prameni ve Žďárských vrších. Do pokusu se zapojí okolo 2 500 dobrovolných hasičů z víc než 300 sborů, říká jeden z organizátorů Jiří Sáblík.
5: Záleží na tom, jak se nám bude dařit a nebude dařit. Při tom prvním rekordu jsme končili v pozdních odpoledních hodinách. Já si doufám říct, že jsme nyní velice lépe připravení a že to bude daleko kratší.
2: V Manitíně na Plzeňsku i dnes pokračují oslavy osvobození města americkou armádou. V místním zámeckém parku je dobový vojenský kemp 79. pěší divize. Město osvobodila před 81 lety. Kromě stanu, kde vojáci spali, nebo polní nemocnice, můžou návštěvníci vidět i jejich auta nebo zbraně. Fotbalisté Slávie dnes můžou předčasně oslavit obhajobu titulu v Šancelize. Ve druhém kole elitní nastavbové skupiny k tomu v Edenu v derby pražských S potřebují porazit Spartu, před kterou mají v čele tabulky aktuálně 8-bodový náskok. O motivaci do dnešního duelu mluvil po posledním zápase v Liberci slávistický obránce David Jurásek.
6: Myslím, že to vlastně může být takhle, mohlo by to být o to hezčí, ale myslím si, že se musíme nastavit hlavně na to utkání, že chcem zvládnout a to, co přijde po utkání, už jenom tak navíc.
2: Utkání Slavia Sparta začne v 19 hodin, stejně jako přímý přenos Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. O 3 hodiny dřív v nadstavbové skupině o titul Plzeň přivítá Liberec. Už ve 14 hodin začnou 3 zápasy skupiny o záchranu. Mladá Boleslav nastoupí proti Zlínu, Teplice proti Ostravě a Slovácko se představí na Dukle.
7: Nehoda na D11 za Sadskou a překážka na D3 u Tábora. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy překáží nehoda za Sadskou. Na 24. kilometru je po srážce 2 osobních aut neprůjezdný pravý pruh. Kolona už se rozjela, brzdí se až před následky havárie, tak opatrně. Na dálnici D11 buďte ve střehu i ve směru do Hradce Králové. Opět za Sadskou na 26. kilometru se kolem dálnice pohybují srny. Na D3 z Prahy do Českých Budějovic čekejte překážku ve sjezdu na Tábor a Pelhřimov. Na exitu na 79. kilometru stojí porouchaný kamion. Je v zatáčce, tak zpomalte. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Čekáme oblačno až polojasno, ráno místy i skoro jasno a ojediněle mlhy. Odpoledne nejčastěji na horách i přehánky. K večeru začne oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty od 15 do 20 stupňů, na jihu až 22 a na horách většinou kolem 11. Tolik zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
0: Co spojuje legendární filmovou baladu konce 60. let Markéta Lazarová a neméně legendární filmovou pohádku Tři oříšky pro Popelku? Postava scénáristy, kterým byl František Pavlíček, významný český dramatik a jedna z klíčových postav kulturního života 60. let. V roce 2002 vyprávěl o svém životě pro dvoudílný dokument z cyklu Pamětníci, který připravil publicista Milan Hanuš. Poslechněte si druhou část.
1: To nejlepší z archivů Českého rozhlasu. Magazín Je to na vás.
8: V magazínu Je to na vás je čas nyní vyhrazen, milí posluchači, na pravidelný pořad z cyklu Pamětníci, osudy, na které se nesmí zapomenout. Ti z vás, kteří si pořad oblíbili a poslouchají ho pravidelně, už znají i program následující 50-minutovky. Zvu vás k poslechu druhé části životního příběhu dramatika a zároveň i poutavého vypravěče Františka Pavlíčka.

Zastavené v rodném Lukově na Valašsku, v rodině místního starosty a svérázného chalupníka. Vášeň pro ochotnické divadlo a literaturu, první lásky a také první úspěch v Pražském rozhlase. O tom a o mnohém jiném nám v minulém díle barvitě vyprávěl můj host, divadelní a rozhlasový autor František Pavlíček, který je také autorem scénáře k filmové adaptaci Babičky s působivou hudbou Luboše Fischera. Rodem venkovan patřící ke generaci 68-níků, jehož tvůrčí dráhu i občanský život poznamenali vzestupy, pády i peripetie, jak se sluší a patří na správného dramatika. Ale to všechno má mladý František zatím ještě před sebou. Končí válka a on odjíždí na studia do Prahy. Rodičům sice slíbil, že bude učitelem, ale táhne ho to pořád víc a víc k rozhlasu.

0: Já jsem v 47. roce měl ohromný úspěch z režii jedné hry v Českých Budějovicích začátkem prosince. Ohromně v Praze mě vynášeli do nebe a jiné to nasadili na celostátní vysílání. Skutečně mimořádná trefa, jmenoval se Milují tvůj hlas. 14 dnů poté jsem si pustil hubu na špacír a vysílám sem kabaret Hledá se božstvo.
1: To byla nějaká satyra, jaké božstvo?
0: Hrozná. Byla to loď, na které jsou 4 ožralí námořníci. Ožralý kapitán, to byl Gottwald. Odralý Plojhar, který žil v Budějovicích, to byl ministr zdravotnictví. No prostě jsem si udělal srandu z Firlingera, z Plojhara, z předsedů stran. A mělo to obrovský ohlas. Vlevo i vpravo lidé to pochopili a řeklo se, Pavlíček jde svrhnout režim. Blbost. Jenomže po tom úspěchu té hry Miluji tvůj hlas to hodili na celostátní vysílání. To byl průser. A potom jsem dostal na hodinu výpověď, že je to protistátní, protestovali pozdější z Hruřivíku, minister z Plzně, protestovali z rozhlasu z Brna a podobně. Přišel ke mně ředitel, říká, tak padáš, ale já padám s tebou. To se stalo v 47. začátkem prosince.
1: Byl jsi nějak organizovaný?
0: Já jsem byl v sociální demokracii. Já kvůli tatínkovi, abych udělal radost tatínkovi, já jsem 1. ledna 1946 vstoupil do sociálně demokratické strany. Náš tatínek byl na to hrdý, když jsem přijel na prázdniny do Lukova, tak já jsem udělal na plenárce sociální demokracie rozbor mezinárodní situace. To jsem ještě nebyl v tom rádiu. Takže on si připadal, že skutečně ten jeho následník zůstává na úrovni a neodrodil se. Tak tohle to jsem udělal a pak přišlo slučování. Červenci 1948 slučovali socdem a komunisty. Mě vždycky říkal tatínek, já jsem říkal, tati, jaký rozdíl mezi tebou a komunistama? Říkal, no my jsme většinou jako sociální demokraté většinou slušní, taky ne všichni, ale rozhodně jsme slušnější než komunisté. Tam je ta lůza, to víš, co to je, jo? Tak já jsem žil v tomto zpracování až do toho 1. července 1948. No jo, ale já když jsem pak s doktorátem přijel domů, tak mi řekl tatínek, sloučit se. Doufám, nenechal jsi. Se říkal, tatí nechal. Pane Bože, proč jsi vdechl dušu do barana? Nač si ty, Jakube, študoval 3 roky? A já jsem říkal, tatínku, my je skultivujeme jako strana, my je zmíněníme. A on právě na to řekl, představ si to, že by sedlák spřáhl krávu s koněm a řekl, ten kůň skultivuje tu krávu, aby táhla jako kůň. A víš, co se stane? Ten kůň se pohorší a bude jako ta kráva a z vás budou za 5, 4, 3 roky komunisté. To samé. A to byl argument, který mnou trochu otřásl. Můj tatínek mě neříkal Jakube často, jo? Ale když řekl, tak to stálo za to, abych to zvážil a abych si to rozmyslel. Já jsem říkal, tati, ano, já to vím, ale mám-li ti říct pravdu, než odejít z rozhlasu, radši tam v té partaji vydržím. To říkám naprosto otevřeně, protože ona zdaleka tenkrát nevystrkovala takhle rohy. Ke mně chodili 2 mladí kaplanové z budějovické fary a my jsme ještě celý rok 48 a začátek 49 pomáhali organizovat přechody u Vimberka přes hranice. To nebylo zdaleka takhle ostré a divoké. Ani ti komunisté si takhle moc netroufali. To všecko přišlo až v 50. letech. Ale nicméně já si to nikdy neodpustím, protože v tomto ohledu můj otec byl chytřejší, lepší a mravnější než já. Já jsem tam zůstal, musím říct, že jsem se snažil, abych to odčinil některými praktickými věcmi. A dostávám se k tomu, že jsem chtěl být nějak platný jako, bych řekl, pravicová síla. Takže pomáhal jsem, kde se to dalo sociálně, pomáhal jsem v práci, pomáhal jsem při angažování herců, i když samozřejmě to jsou záplaty. To nic neznamená. I ty přechody hraní z tohle, to všecko, ale já zase musím na druhou stranu říct, že to riziko nebylo tak velké jako za 3, za 4 roky. Nicméně byl jsem tam a zůstal jsem tam až do vyhození z divadla, protože když jsem odcházel v roce 68, já jsem byl zvolen ulicí do ústředního výboru po okupaci. Já jsem na prvním zasedání ústředního výboru vznesl otázku po velezradě v osobách Kapka, Hofmana a Bilaka. Pak, protože jsem měl ten protokol, tak byli u mě STVáci v noci, vydrancovali mě stůl, aby dostali všechny doklady o tom letom. A samozřejmě letěl jsem hrozným stylem, ale to nic nezmění na tom, že já jsem tam v podstatě byl. Můj otec se nesloučil a já jsem se sloučil. To zůstává.

0: Příslušníci mladé poválečné generace, kteří se chtěli aktivně zapojit do politického nebo kulturního života, skončili v 50. letech většinou v lágrech, v exilu, a nebo se díky svému přesvědčení a iluzím stali členy komunistické strany. A právě v této spolitizované době čekala na Františka Pavlíčka vojenská uniforma.
1: Já jsem narukoval počátkem října, byl to nástup konfliktní, ale ten konflikt se vyrovnal ve chvíli, kdy se zjistilo, že jsem potřebný a užitečný jako zkušený rozhlasový autor, čili že můžu psát, skládat věci i eventuálně nějaké projevy papalášům a podobně. Takže jsem se uplatnil jako písař a jako knihovník. Po úspěchu Stalina se rozhodli, že se musí udělat představení v Jihočeském divadle v České Budějovici, Jihočeské národní divadlo, České Budějovice, tam jsem zavětřil. Říkal jsem tak, moment chlapci, moment, to je riziko. Krumlov, to je zapadlé pohraniční město v roce 50, to bylo vylidněné, bylo to hrozně samá troska. Nakonec jsem to neubránil, v těch Budějovicích se to odehrálo, ale bylo to narvané vojákama. Vojáci tleskají, napřed spí, potom tleskají a další den říkal kapitán Hlas a jedeme do ústředního divadla armády. A já jsem říkal, soudru kapitáne, ani krok, uvědomte si, že to, co my vidíme jako velké, může někde vypadat provinční. A potom představte si, když oni nám budou závidět, co my jsme udělali, oni to neudělali. Oni nás znectí, já znám Pražáky, to nejde. A umíte si představit, co to je divadlo pro tisíc lidí, to není žádná legrace. Ať nám přijdou ukázat, oni se mě to dělali a pak tam pojedeme, já jsem mu to prostě vymluvil. Dělal jsem divizního knihovníka a divizního kurýra. Já jsem měl pod sebou všechny knihovny na divizi a kurýrní službu. Já jsem byl svůj pán, o mě akorát věděli, že co slíbím, odvedu. Že odvedu s poručenou a stanovenou práci.
2: Čili dost fešácká vojna. A byl no, jsi byla... svým způsobem na prominentním postu.
1: No, ale já jsem měl skutečně znamenitý post pro mě jako pro Budějovičáka výhru. Já musím říct, že jsem sice neudělal kariéru ve straně, ale já jsem své výhody měl. K tomu se vždycky přihlíželo, samozřejmě. Ale já jsem mohl pokrýt i řadu, bych řekl, lidí, kteří byli v nebezpečí, budou pronásledováni, protože já jsem řekl, pro mě jsou nepostradatelní. Ulehčoval jsem jim práci, protože spousta z nich prožívala vojnu jako já. Musíme to přežít a nesmíme se nechat oblbit a zlomit.
2: Jak jsi vnímal procesy? Kdy jsi začal větřit, že je něco dosti schnělého?
1: Já jsem ty procesy prožil na Šumavě. Byla to ozvěna a bral jsem to, jako bych řekl, ozvuky politického boje a to je to, co říkám, že mě zajímají poměry a okamžité události. To je to dilema. Já jsem si většiny bolševiků nevážil a jejich teorii jsem bral jako teorii. Já jsem zažil za války tolik procesů a tolik poprav, že když došlo k procesům, já jsem to prostě hrubě podcenil. Já jsem se prezentoval, jako bych řekl, povrchní, mělký, intelektuál, neznalý věci. Já jsem tady prostě selhal, ale já jsem se taky v tomto ohledu o politiku nikdy nezajímal. Mě zajímala na politice kultura a možnost dobít nebo udržet ty kultuře jisté postavení. Pro mě komunismus je utopie. Socialismus jsem považoval za možný, bude-li realizován osvícenými lidmi 200 nebo 300 let. Na komunismus nevěřím, protože nevěřím na rovnost. A navíc, protože jsem viděl, jak spousta tam bylo lidí, kteří byli nekvalitní a co tam bylo třeba ta židovská elita, tu si vybili. Byli jsme v podstatě politicky zaostalí a politicky slepí.
2: Ty jsi se v Budějovicích nesetkal s žádným člověkem, který by byl třeba pronásledován nebo který by byl zapojen do nějaké činnosti proti režimu a podobně?
1: To byli ti dva mladí kněží, s kterými jsme organizovali ty útěky, ale já jsem to pro Boha neprovažoval protistátní činnost. Někdo chce utéct a režim ho nechce pustit. Já mu pomůžu, já jsem s ním, já kdybych chtěl utéct, tak taky. Já jsem se obíral spíš pravidly takové té nadčasové a nadosobní morálky, když my jsme taky měli za sebou protektorát a první republiku, já navíc sociální původ, který mě tlačil doleva, takže ono to nebylo všecko tak jasné, my jsme dneska moudřejší o 40 let komunistické praxe. Já mám tohleto své členství, i když jsem myslím udělal řadu dobrých věcí, já ho vidím jako nesmazatelné. To není v podstatě šmouha, to je stigma, to je jizva, která se nedá odstranit. A i když za růst to bude vidět. Ale nejsem proto méně cenný. Já jsem mezi tím odvedl dobrou práci, Vláčil byl komunista jako já, Jasný byl komunista jako já. Ale my jsme odvedli práci ve filmu, já jsem ji odvedl v rozhlase, já jsem ji odvedl v divadle.
2: Jak se utvářela tvoje kariéra?
1: Ve mně už seděl ten démon učit se. Já jsem byl najednou zvědavý, jak se dělá film. Já už jsem předtím napsal jeden nebo dva malé filmové scénáře, ale styděl jsem se je předvést tam. Mě těšilo sledovat tento fenomén, protože ten je nerovnocenný divadlu, ale ten je solidní. Potom jsem se dostal blízko k lidem, jako byl Jiří Krejčík, vynikající režisér, Jiří Weiss. V dramaturgii seděl Jiří Brdečka, Vladimír Bor, Vratislav Blažek, pak ta Zelenka. No to byla nádherná společnost, já jsem si nemohl přát nic lepšího.
2: A navíc v době toho takzvaného prvního tání.
1: Ano, to byl rok 650. Já jsem v televizi pobyl asi 8 měsíců a šel jsem sem a věděl jsem, že tady pobudu, až se zas ozve někdo jiný.
0: Pořadu Pamětníci, osudy, na které se nesmí zapomenout, posloucháme druhou a závěrečnou část životního příběhu Františka Pavlíčka. Mladého filmového dramaturga a scénáristu zlákala myšlenka převést na filmové plátno ryzí literaturu, najít klíč ke své velké literární lásce.
1: Jak ten osud hraje. Já jsem přišel do té dětské skupiny a tam zrovna se dokončovala práce na servisce Holubice. Já jsem šel na tu servisku, říkám, ježišmarja, kdo to natočil? František Vláčil z armádního filmu, já to jméno slyšel poprvé. A jsem říkal, ale to je režisér na Marketu Rozervo.
2: Už tehdy?
1: Tehdy jsem řekl, já jsem to cítil z toho, jak on v podstatě cítí lidskou postavu. Já jsem samozřejmě, kromě toho jsem viděl Skleněná oblaka, to ti je jednoduchá věc. Jeden malej kluk se chodí denně dívat, jak jeho otec odlítá tůčkem a visí na tom drátě a jen ty oči. To řekneš maličkost. Pro mě to byl tak úžasný zážitek, chlapec, který...
2: Dychtivý, dychtivost.
1: Dychtivost a touha, on letí s tím tátou. A ještě pár věcí, z armádního to nebylo tak dobrý, ale šli jsme do toho. Já jsem říkal, já mám režiséra, Pláčila, nemáš scenaristu. A co prachy? Já jsem říkal, prachy, to byste museli odsouhlasit. Minimálně 4,5 milionu, jsem říkal, jsi blázen. My točíme do 2 milionů. A když jsem dal tu knížku Vláčilovi a hovořili jsme o tom za 3 dny, on říkal, tak to je jasné, běžte shánět prachy, bude to víc, to bude 5 milionů nejmí. A říkám, a scénarista, jsem říkal, no vy, já to nebudu dělat s nikým s váma. Vy se ženete prachy, s váma je řeč, vy jste inteligentní, já jsem říkal, já jsem nemusel žádný velký scénář, já jsem psal drobnoustky. A to nevadí, scénaristické umění je buď to rutina, a nebo je to boží vnuknutí. To se domluvíme. Tam jsem se mu upsal a trvalo to 6 let. 6 let.
2: Kolik vzniklo verzí Markety Lazarové? Já se ptám, protože ty jsi ten cizeler.
1: Já jsem měl verzí 12 nebo 13. František mě některé přepisoval, společných bylo 6. On si leckdy tu mou přepsal bez zbytku a změnil tam 2 nebo 3 slova. ale verze byla moje i tady v tom scénáři, ale mě na tom nezáleželo. Pro mě to byl v podstatě rituál, který já jsem odváděl Vladislavu Vančurovi. Pro mě to byla jaksi naplnění lásky. Já jsem měl tu Marketu denně na stole. To je něco nádherného, mít tenhle ten duchovní pokrm v češtině. Nyní byla otázka autorských práv a souhlasu dědiců. Ředitel Barandovský říkal, ty jsi to vymyslel, běž vyjednávat. Já jsem šel, paní Vančurová nám nakonec dala povolení, ale když jsem šel k ní po premiéře, tak ona se na mě podívala velmi takovým až chladným pohledem, říkala, pane doktore, vy jste mě podvedl. A já jsem říkal, v čem? Jak to myslíte, paní Vančurová? Říká, vy jste mi sliboval jarmareční baladu. Jsem říkal, možná, že Vláčil to tak vidí. Ona říká, já to tak nevidím. A já jsem se zeptal hloupě, a co Vladislav Vančura, jak ten by to viděl? A to je taková básnická otázka, se tomu říká zkrátka a dobře. Nejsem ráda, že jsem vám dala to povolení. Já se přiznám sám, můj věk mi to dovoluje, já jsem byl taky po premiéře Markétě Lazarové, tuším v kinu Blaník, otřesen. Na mě to bylo velice, bych řekl, silné kafe, to byl moderní film a já jsem přece jenom ve svém konzervativismu trošku opožděný, navíc já jsem to viděl i s vypravěčem.
2: Pozval jsi na premiéru taky rodiče, maminku?
1: No, bylo to, tatínek už nežil, ale maminka zrovna byla na návštěvě v Praze. A já jsem ji samozřejmě vzal a když jsme šli z toho kina, já jsem šel tak mlčky, byl jsem skleslý a smutný a ona jakoby cítila, co se ve mně děje, říkala, Franto, nesmíš z toho nic dělat, každý má někdy v životě průšvih. Ona to jako prostá, velice prostá venkovská žena vůbec nebyla schopna to si dát dohromady, vytvořit si kontext, ona ani nikdy toho Vladislava Vančuru nečetla. A já jsem až po letech, já jsem musel prostě dozrát, zestárnout a pochopit, co všechno obsahuje Vláčilová poetika.

0: mom.
1: Markéta Lazarová se stala podle mínění filmové kritiky nejlepším českým filmem všech dob. Je otázka, zda by paní Vančurovou tento příznivý verdikt přece jen nepotěšil. František Pavlíček se s noblesní vdovou po velkém spisovateli setkal ještě jednou. Po divadelní premiéře Josefíny ve Vinohradském divadle za ním dojatá paní Vančurová přišla a poděkovala mu. Ale nepředbíhejme, slavná éra principála Františka Pavlíčka teprve začíná.
2: Já jsem do toho Vinohradského divadla přišel jako rozhlasák. Já mám nejradši rozhlas dodnes. Ale měl jsem za sebou několik divadelních premiér. No ale já jsem tam přišel jako blbeček. Já jsem tam přišel jako naprostej diletant. Já jsem chodil na ty zkoušky, já jsem nechodil na zkoušky oficiálně, ale nahoru, jako divák. No a z mé dílny šel na jeviště. První O'Neill na Vinohradech, Kočka na střeše. A pak tam šel Hohout náměstek a pak už jsme to rozjeli. Já jsem říkal, Měšťanské divadlo na Královských Vinohradech. Tím je řečeno vše. Puch, to je herec na jevišti. A tomu sloužíme. Tomu bude sloužit dramaturg, z toho bude čerpací režisér a já jsem taková šedá figurka v pozadí. Já nepotřebuji kytice. Já budu šťastný, když budou lidi tleskat. My jsme měli na jedné komedii Zérově, když jsem tam přišel. Výborně udělaná komedie. A bylo tam 50 lidí.
3: A ta představa toho Měšťanského hereckého divadla, ta se rodila postupně, nebo to si nasál?
2: Já jsem viděl, že tam jsou dobří herci. Chramostová, Heglíková, Jirásková, Slunečková, to byli skvělí herci. Janžurová, no nádhera, Brodský, Bláha, další. Ale já jsem tam potřeboval některé lidi do francouzského a anglického střihu a já jsem tam především chtěl to odmilitarizovat. Já jsem chtěl, aby tam šel vinohradský divák a my zrovna nebudeme hrát dámu s kameliem jiný brž červeného bedrníka a on bude stejně spokojený. Důležitý je divák v hledišti a herec na jevišti. To jsou dva bohové divadla. My všichni ostatní jsme na věšení. To se mi obrovsky vyplatilo. Ohromně. Říkal jsem, nebudeme žalovat, budeme si říkat věci rovnou. Rovnou říkám, že tihle ti, co hráli ty skvělé věci a nemají na ně, tak nebudou moc. Jsou velcí herci a jsou střední herci a jsou normální herci. Já jsem taky říkal, pokud jde o provoz divadla, to má přednost především. Tady jsme a tady odvádíme svou práci. Teď byla průměrná návštěvnost 7 až 11%. Do roka musí být návštěvnost 95%. Byla.
3: Narážel jsi přitom na nějaké ideologické mantinely?
2: No ježišmarja, já jsem byl vyhlášený. Dokonce, když jsem napsal Sašku Krista, tak řekl Červoněnko Novotnému, no dospěli jsme daleko. Na Vinohrady přišel sociální demokrat a uvedl kontrarevolučního Bunina. On říká, to je revoluce nazřená očima chuligána.
3: To byl sklonek 60. let.
2: Tohle to byl vlastně rok 69, ve kterém já jsem musel odejít z divadla dokonce 5 měsíců před výpovědí a už jsem tam nesměl vstoupit.
3: Ty jsi byl takzvaný 68, že?
2: Ano, ano, ano.
3: A jak jsi se v té době ještě teda vedle divadla veřejně projevoval?
2: Nijak, jenom když bylo potřeba. Když byl městský sjezd strany a tam kecali blbosti, jak jsem řekl, soudruzi, kecáte blbosti. Kdo mě tady bude vykládat, jak se dělá divadlo? Já jsem mluvil do těchto odborných otázek. Já jsem prostě řekl, v divadle je pánem pro mě divák a herec. Ale pro vás jsem pánem bohem já. A řekl, že to je spupnost, arogance a že se mnou budu hovit. Mně nevadilo, že musím odejít z Vinohradského divadla. Měl jsem ještě na 2 roky dost materiálu i energie, možná i na 3, že bych tam byl vydržel se zdarem. Kdyby byla normální situace, veřejná, kulturně politická, no ale když už to přišlo, no tak jsem si říkal, dobře, byl jsem tu 5 roků a dokázal jsem, nebo podařil se mi udělat z armádního divadla znovu divadlo na Vinohradech. Říkali tomu, že to je druhé národní divadlo nebo národní divadlo na Vinohradech.
3: Ale ty jsi byl na vrcholu vlastně těch tvůrčích sil.
0: Ano.
3: A jak potom jsi se dostal k té takzvané disidentuře? Neupadl jsi do deprese potom?
0: Já jsem samotařil vlastně do dneška. Já jsem i v divadle po premiéře zašel, poděkoval jsem, pogratuloval a pak jsem šel domů. Já jsem neměl rád takový ten klubový, spolkový a kolektivní život, kde se krom zásadní věcí probírají i drby a podobné, takže já jsem byl spíše oslovován. Ať už šlo, já nevím, o chartu nebo o další věci, protože mě volal Pavel Kouř, říkal, kdybys mohl přijít do té kavárničky nebo do té restaurace naproti Flory, pošlu ti tam jednoho mládnečka, nevím, jestli ho znáš, podepíšeš nám to? Říkal, no samozřejmě, pro mě tyto věci byly samozřejmě, proto mě zarazilo, když svůj podpis odvolal Milan Jariš, nebo náš Jirka Brdečka. A tam seděl chlapec, říkám, ale pro boha, on mi říkal, že to bude chlapec nějaký milý. A to byl Václav Havel. On v té době nebyl ještě tak známý, znali jsme ho my. Mně nebyl příliš blízký jako dramatik. Já jsem uznával, že je to nový moderní talent, ale z jeho dramatické tvorby se mně líbila polovina, asi tak bych řekl. Ale četl jsem jeho příspěvky, dá se takové kulturně politické, četl jsem jeho dopis Husákovi, vážený pane doktore, no to mě okouzlilo, to mě uchvátilo, já jsem si uvědomil, že tady je mezi námi mladý člověk, ve kterém je mnohem víc dokonce i než v Ludvíku Vaculíkovi. Vaculík je skvělý žurnalista. Je to skutečně, bych řekl, takové, že to sleduju s obdivem. Ale v tom Havlovi bylo ještě o nějaký odstín víc. Pro mě je politika strašlivě nezajímavá. Já jsem se angažoval v politickém dění vždycky v tom, když politika byla nervem kultury, divadelní politika, literární politika. A já, protože jsem věděl, že tyto oblasti byly ohroženy, tak já jsem tam šel především proto, abych oponoval politickým tendencím, protože jsem cítil, že ohrožují a poškozují ty žánry, o které mě šlo. Proto jsem se také hlavně angažoval a proto jsem byl taky postižen.

0: V těch depresivních dobách nesvobody zašel občas František Pavlíček do vinohradské kavárny Valdek nebo do Hlavovky. Přinášel nám tam informace z druhého břehu, zakázanou literaturu a samizdatový sborník o divadle, na kterém se také autorsky i redakčně podílel.
1: V určitou chvíli mě upozornili, že můžu být zatčen pro příživnictví. Existoval ten zákon o příživnictví, tak já jsem si musel hledat zaměstnání. Věděl jsem, že to bude pouze manuální nebo společenský potřadná práce a že si nesmím vydělat více než 1500 korun bylo stanoveno. No a já jsem šel nakonec, doporučil mě neboštík Klema Lukeš, jednoho chlapíka z bytového družstva, šéfa bytového družstva nástavby, že bych tam mohl pracovat jako vrátný nebo domovník nebo něco takového, ale jemu někdo něco naznačil a on řekl, vy jste byl ředitelem armádního divadla. Já jsem říkal, ne. Neřekl jsem mu, že jsem ředitelem Vinohradského, řekl jsem ne. On řekl, já bych chtěl vaše čestné slovo. Já jsem řekl, dávám vám čestné slovo, že jsem nebyl ředitelem Ústředního divadla Československé armády. On říkal, no naštěstí my teď jednu sekci stěhujeme do Peček. A já vás šoupnu do Peček, no mě se v tu chvíli zatočili, jo Ježišmarja, mě stačilo, že já jsem chodil do Kubelíkovy ulice, tam jsem dělal skladníka. Předtím jsem dělal domovníka a metaře v jednom bytovém družstvu těch nástaveb, ale já jsem si na to najímal jednoho Roma a tomu jsem dával svou gáži a v té době už jsem mohl psát. Rom neřekl nic, měl prachy bez daně, já jsem je zdaňoval a ten šéf toho družstva už byl namočený se mnou. Tak já jsem se stal skladníkem bytového družstva, které dostalo zakázku v Pečkách a tam jsem denně jezdil na 7 hodinu, odjížděl jsem v 5:20 od domu. Se začátku tam pracoval jenom 9 Romů a 3 zedníci. A tam už začal ten fop, protože mě zavřeli, pustili, zase zavřeli, to se vleklo do roku 78 a pak už jsem byl tak profláknutý. Už mě brali jako takového notorického disidenta, který byl k dispozici. Kohor měl velikou mezinárodní autoritu, nebo Vaculík, toho si netroufli jen tak zavřít. Ale při první trojice, kdy nás zavřeli několik, tak tam jsme byli Václav Havel, který furt byl považován za začátečníka, já a Ota Hornest. Byli jsme 3, Ornest tam zahučel na ostro, no ale pak byl omilostněn, no a oni nás sledovali. Václav Havel v té době napsal dopis do emigrace doktoru Drábkovi, no a já jsem napsal pod svým jménem nekrologe, když zemřel doktor Erik Kolár, můj učitel v Loutkařině, tak přišli, no zabásli, udělali domovní prohlídky. My jsme tam dělali potom u mě na Bezmíří jednou vždycky za 3 měsíce schůzku obsahu. To byl takový měsíčník disidentský, kam jsme všichni dávali nějaké příspěvky. No a oni možná čas od času napotřebovali pouštět strach, protože já se přiznám, já jsem normálně nebyl nějaký strašpítel, ale když jsem tam zahučel poprvé...
2: Jaká to byla zkušenost?
1: To je hrozná zkušenost, o které nevíš, že máš v sobě pro ní buňky. To je nevědomé utrpení hrozné, že jsi zbaven svobody. V každém ohledu, krom svobody myšlení. Já jsem prostě věděl, že já tam budu sedět možná 2-3 měsíce, možná taky 2-3 roky, tak jsem si už zvykl. Ale ty první dny, týden, 14 dnů, to bylo hrozné. Já jsem nezažil hroznější pocit. Mně taky říkal jeden známý, oni počítají s tím, že někoho to zlomí navždycky. Tak já jsem se pak vzpamatoval po měsíci nebo tak. Já jsem se tam cítil absolutně v bezpečí a svobodný.
2: Na Ruzině potom?
1: Na Ruzině, ano. V pátek měli odejít bachaři a úředníci ve 4, ale v půl druhé už na Ruzině nebyla ani noha. nejvíc nějaký rotný, který nás hlídal, a to byli prima chlapi. Ti si četli a dělali si svoje a nám dali pokoj. Byl tam akorát jeden roťák, Slovák, takový naržovaný 25 nebo 30, ani ne. A ten si vyžíval na tom, že nás stavěl na chodbu, než byla prohlídku. Rozházel nám knížky, noviny, všecko, a teď chci, aby to zhrzávalo za 4 hodiny. Tak to nás otravovalo, to nás netrápilo, ale to nás otravovalo. Ale já když si řeknu, když si se člověk cítil nejvolněji, ne nejsvůně, nejvolněji, říkám v Ruzyni v pátek ve 2 odpoledne. Já jsem totiž věděl, že až do pondělního budíčka mám volno, nakoupil jsem noviny a můj spoluvězeň, Bomza, který mě v podstatě hlídal, byl křížovkář a on měl na 2 dny vystarané křížovky a já jsem mohl číst. Já jsem tam dokonce přečetl i Maxima Gorkého, Fomu Gordějeva nebo dělo Artomonových. A dokonce jsem měl spletený 4. a 2. díl, ale tam jsem měl tak absolutně, bych řekl, volný vzduch, že jsem se cítil jaksi. A kniha byla strašně důležitá. Já jsem četl všecko, včetně inzerátu v novinách. Zjistil jsem, že to psané slovo je pro mě strašně důležité. No, ale pocit svobody jsem měl.

0: musel si během normalizace zapomenout na divadlo, nebo si na něj nepřestal myslet? Jak to bylo s bytovým divadlem?
1: To už bylo až rok 77. Ale já jsem napsal několik her, které se hrály pod cizími jmény. Třeba Guy de Maupassant, Salon pro svobodné pány, to jsem zdramatizoval. Hrály se 3 nebo 4 hry. A pak se mě ozvala do toho Vlasta Chramostová, vůči které já jsem neměl tak docela čisté svědomí. Ona nedostala dost příležitostí, když jsme najeli na to O'Neilla a podobně, a já jsem ale zrovna měl pro ní schovávanou hru. Myslím si, že by byla ideální, ale neměl jsem k ní pánský protějšek. Šlo o Tennessee Williamse Sestup Orfeuch. Podle mě by to byla znamenitá Lady Torrensová, i kdyby byla trošku patetická.
0: Paní Chramostová to odpustila, když se ozvala.
1: No, ona se ozvala se, protože říkala, necítíte, že jste mě něco dlužené? Neřekla to takhle doslova. Vlasta Chramostová je ohromně noblesní člověk. Ta by nic takového nedala takhle prvoplánově najevo, ale říkal jsem, Vlasto, já bych vám třeba chtěl něco napsat, ale já to neumím. Napsat monodrama, to není legrace, já jsem to nikdy neskoušel. Já o tom budu dumat, ale já si musím najít osobu, k tomu ženskou osobu. No a pak jsem jednoho dne přišel za ženu, říkám, mám 2 typy. Ten jeden je veseloherní, Eliška Celnerová. To byla z té rodiny slavné Celnerů, kteří dělali plzeňské divadlo, a ona neuměla moc dobře česky a byla Němka. A nebo Boženu Němcovou. A mě žena řekla velice tvrdě, ty nejsi komediální autor. Ty jsi v podstatě takový smutný lirický hrdina a dramatik, baladik. Ty jsi v podstatě pro drama. Já říkám, no tak v tom případě musím Boženu Němcovou, ale co? A já jsem nevěděl, já bych strašně rád, já jsem studoval poctivě. Všecko, co napsala, všecko, co se napsalo o ní, korespondenci. A tak jsem šel, pustili mě z Ruzině. Mm-hmm. A mě pustili z Ruzině zrovna, když stříleli na Břevenovském hřbitově policajti a hřměli tam ty motorky, lítali tam ty helikoptéry. A já jsem si říkal, tak takhle pochovávají největšího českého filozofa. Jak pak by asi pochovávali Boženu Němcovou? A do večera mi to naskočilo. Zpráva o pohřbívání v Čechách byl klíč, který mi otevřel Boženu Němcovou, protože já jsem věděl, že ona udělala to gesto se svým manželem a položili ten květ mučenky na Havlíčkovu rakev. Vím, jak těžce vyprovázela na hřbitov svého nejstaršího a milovaného syna. No a ta třetí, kdo, no tak to bude ona. Protože žije v bídě.

0: poprvé znapsal.
1: Jaký to pro tebe byl zážitek, to bytové, když to potom viděl?
0: Krásný.
1: Protože to je
0: krásný, něco... krásný. Ona chodila v normálním měšťanském bytě, kde nebylo nic jiného, než jak to má, akorát na stěně visela domnělá posmrtná maska, možná, že je, možná, že není, požený Němcové, vede se o to spor. Ale myslím si, že to byl pro mě jeden z nejsilnějších zážitků zmluveného slova, které pronáší herečka v civilním bytě. A tam sedí 20 civilistů a za dveřma je 15 policajtů.
1: Jaká byla atmosféra?
0: Krásná. Já jsem aspoň z části odčinil ty dluhy, co jsem měl vůči ní, protože Vlasta vytvořila jednu malou takovou kapitolu českého divadla, protože to nebylo jenom mono. To bylo bytové divadlo. Ona totiž už předtím udělala své básnické montáže. Ona udělala montáže z paměti Jaroslava Seiferta. Ona měla asi 3 své vlastní dramatické texty, nebo takové montáže literárně dramatických textů. A navíc Pavel Kohout zkrátil a upravil Macbetha pro asi 4 nebo 5 lidí. Hrála tam on Lady Macbeth, Landia Landovský Macbetha
1: a Vlasta
0: Třešňák s kytarou obstarával 3. takovou tu roli anonymní a hrál na kytaru. Takže ta Božena Němcová byla odvážná po tomhle tom velice efektním večeru, ale Vlasta ji zvládla takovým zvláštním ingéniem. V ní je něco z povahových rysů, které se podobají povahovým rysům Boženy Němcové. Ona je to žena rváč. Nechci říct, žena bojovník, to je zpropanovaná. Ona skutečně, když se postaví, tak se postaví. Já jí ty role na jevišti, já jsem nut, ona mě donutí, abych jí věřil a já to mám o to jednodušší, že já jí opravdu věřím. To je divadlo vzájemné důvěry.

0: Když se v roce 1989 Prahou prohnal ten listopadový vichr, potkali jsme se náhodně s Františkem Pavlíčkem na Letenské pláni mezi statisícovým davem. Atmosféra byla tehdy nabitá emocemi, dějiny se opět daly do pohybu. František potom zanedlouho vstoupil do Československého rozhlasu jako generální ředitel.
1: Rozhlas jsem vzal z jistého důvodu, teď už vím, že ty nejhorší figury odcházejí. Ještě měsíc po mém příchodu tam chodil bývalý šéf lidový milicí v uniformě a kolem něho dva ozbrojenci. Ono to nevypadalo tak moc dobře a jistě, jak to vypadá dneska. Takže já jsem pak, když jsem zjistil, že už je to skonsolidováno, tak jsem říkal, odcházím a mě říká právě Čalfa, je to konečně, jsem říkal, je. On říkal, tak se vám ještě ozve někdo, kdo vás třeba přemluví. A na ředitelskou schůzi do rozhlasu přibyla sekretářka, říkala, pane, který volá vás hrát. Teď samozřejmě ti moji náměstí teda říkala, ježišmarja, kdyby to tak odbil si to tady, abychom slyšeli, co si budu říkat. Já jsem to vzal u stolu a mě právě říkal prezident Havel, že slyšel, že mám zajetí úmysly a jestli bych nechtěl zvážit, že by mě byli velmi zavázáni, kdybych se uvázal ještě aspoň na 2 roky. A já jsem říkal, pane prezident, já jsem to vzal na rok, a přesluhuju. Není to zapotřebí, já jsem se šel jako bývalý rozhlasák, aby rozhlas se neskompromitoval. Já nebudu dělat ani čistky, protože to si musí vyřídit ti lidé tady, kolem dokola. Ti největší grázlové jsou pryč, ti nebudou škodit. A odcházel jsem zase s tím, že říkali, to je škoda. Komunisté už byli zakopaní a pro mě dneska tenhle ten režim je trošku zmršená původní představa. Protože když se řeklo tržní společnost bez přívlastků, čili

0: všechno je dovoleno. Nekriminalizujte úspěšné. To znamenalo, úspěšný byl ten, kdo víc nakradl. Mravnost, co to je? To řekl dokonce jeden z vůči mužů. Co to je morálka? Řekněte mi, jaký to má rozměr, jakou to má barvu. To tež později řekl o estetice. Vedoucí politikové, kromě Havla, si hojili své mindráky, že oni jaksi nebyli mezi disidenty, i když já jsem jako disident nikdy necítil potřebu se nějak realizovat. No já jsem dělal tyto věci, protože můj otec by řekl, děláš správně.
1: Vracíš se do Lukova a co pro tebe ten kraj znamená ještě dnes?
0: Já jsem v tom kraji doma, já jsem ale doma především v těch horách. To byla valašská dědina, ve které Baťovi dělníci si začali stavět solidní rodinné domky. Dneska, když tam přijedu, to je jiná vesnice. Já jsem se podílel na jejím růstu a modernizaci jako prázdninový dělník, když tam můj otec nechal, bych řekl, zkultivovat hřbitov a nechal ho přistavět. Tam byl hřbitov z roku 1820 a náš otec, přestože byl teda neznám boh, strašně si potrpěl na kultivaci tohoto svatého pole, protože on říká, děti budou s náma jednat stejně jako my s našimi otci, s památkou otců. Takže já jsem dělal nádeníka 2 měsíce za 10 korun na den na tom hřbitově. Ale já jsem současně viděl, že ten hřbitov to už začíná být začátkem nástavby té vsi. Dneska je to krásná přepichová vesnice, kde je vidět 8-9 kilometrovou vzdálenost Zlína. A já tam jezdím jako do moderní podoby svého rodiště. Já nejsem doma v této kulise. Já jsem doma v kulise z roku 30 až 40, ale kulisa je kulisa a kořeny a rodná půda je pod tím. Takže František Pavlíček je Lukovian, který žije přihlášen k přechodnému pobytu, který bude trvat třeba 50 roků a bude končit na hřbitově.
1: A co ten spisovatel v tobě?
0: To je to, vidíš to. Já jsem takzvaný spisovatel z libosti. Amatér, ten to dělá, protože to miluje. Já jsem amatér, protože já ty věci dělám z lásky. Pro mě je to i způsob života, na jedné straně hrozné trápení. Jsou dny, kdy to nenávidím a vstávám a rozvažuji do 9, jakou sebevraždu zvolit. Tak jsem si říkal, když už mě ten tatínek pustil na tu školu, tak dokud tě to člověče baví, běž a uč se.

I za týden se můžeme na této vlně a v tuto hodinu setkat, milí posluchači. Stačí naladit pořad Pamětníci, osudy, na které se nesmí zapomenout. Takže nezapomeňte, z režijního a technického pracoviště se s vámi loučí Hana Vohrysková a David Rada. Od mikrofonu se opět těší naslyšenou Milan Hanuš.

0: Návraty časem, tedy to nejlepší, co jsme vybrali z archivu Českého rozhlasu, najdete také na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas.
1: Co nám ukazuje nezaměstnanost?
2: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
1: Nezaměstnanost ukazuje určitou nerovnováhu na trhu práce, tedy stav, kdy je poptávka firem po zaměstnancích nižší než nabídka práce, což v praxi znamená, že na trhu zůstávají lidé, kteří pracovat chtějí, ale práce nemohou najít. Ve skutečnosti ale nepracuje v ekonomice samozřejmě mnohem víc lidí. Ti ale ani práci nehledají, říká ekonom Michal Skořepa.
3: Zhruba třetina celé populace, zhruba každý třetí, kterého potkáme na ulici, včetně tedy kojenců a starců a podobně, tak jsou lidé, kteří prostě nejsou ani zaměstnaní, ani nezaměstnaní, kteří jsou jaksi v tom zbytku, ať už to jsou studenti nepracující, teda samozřejmě studenti důchodci, starobní, invalidní, lidé na rodičovské dovolené a podobně.
1: Tito lidé ale na trh práce ani nemíří a proto s nimi ukazatel nezaměstnanosti nepočítá. Obecně se za nezaměstnaného považuje osoba, které je minimálně 15 let, aktivně práci hledá a je připravena do ní do 14 dnů nastoupit. Když je míra nezaměstnanosti vysoká, znamená to, že mnoho lidí, kteří by pracovat chtěli, nemůže zaměstnání najít a to je pro stát problém, protože se o tyto lidi musí nějak postarat a toho stojí peníze. Na druhé straně ale, když je míra nezaměstnanosti hodně nízká, mohou mít firmy zase velký problém najít si kvalitní zaměstnance a to brzdí jejich rozvoj. Žádná z těchto dvou situací tedy není pro ekonomiku dobrá a ideální je najít takový zlatý střed, který se v odborné terminologii nazývá přirozenou mírou nezaměstnanosti.
3: Je to někde kolem 3,5-4%, řekněme, oni ty odhady jsou velmi těžké, protože to nikdo nikde nezměří samozřejmě. Jak to zařídit, aby ta nezaměstnanost byla právě taková, aby té ekonomice vyhovovalo, to je věc, která podle mě na to přímá odpověď v podstatě ani není. Jde prostě o to, aby to byla správná směs, neustále dolaďovaná jemňounce, tuhle se přidá, tamhle se ubere, hned několika ingrediencí, jako je výše podpory v nezaměstnanosti, síla systému, rekvalifikací a podpory těch lidí, když schání zaměstnání, tak kolik je třeba úřadu práce, řekněme, jak jsou obsazeny, kolik tam pracuje lidí. Je to i věc samozřejmě vzdělávacího systému, aby správně připravoval tu budoucí pracovní sílu. Je to otázka odměňování státních zaměstnanců, protože samozřejmě stát tou svou hospodářskou politikou, řekněme, nebo tou politikou na trhu práce, je i konkurentem v tom smyslu té soukromé ekonomice, že zaměstnává kus té ekonomiky a pokud to přeženeme z platy ve státní správě, tak tím vytváříme problém pro zbytek té ekonomiky. Čili těch nástrojů je spousta a najít tu správnou kombinaci, to je vyšší dívčí.
1: V Česku situace není ideální. Český trh práce je totiž dlouhodobě přehřátý, což znamená, že volné pracovní síly je na něm málo a pro firmy je velmi těžké najít kvalitní zaměstnance. Michal Skořepa shrnuje kroky, které by tuto situaci mohly pomoci vyřešit.
3: První věc je podporovat maximální možnou měrou automatizaci. Pokud je lidí málo, tak aspoň ty typy prací, kde je určitá možnost automatizace, robotizace a podobně, tak je pojďme tedy zautomatizovat, zrobotizovat. Další možnost je dovést dodatečnou pracovní sílu ze zahraničí. No a poslední možnost je taková, řekl bych, nejprůzračnější, nejlogičtější, nejekonomičtější. Prostě snažit se docílit toho, aby ta mzdová hladina narostla natolik, aby pro tu firemní sféru nebo pro tu poptávku po pracovní síle ta pracovní síla zdražila natolik, že ta poptávka vlastně oslabí a ta nerovnováha zmizí.
1: Efektivně fungující trh práce má pro hospodářství velkou cenu, protože ekonomice umožňuje stabilně růst.
4: Radiožurnál je 6 hodin. Eliška Zábrocká a zprávy.
5: Tradiční moskevská vojenská přehlídka k výročí konce druhé světové války bude dnes bez vojenské techniky i většiny zahraničních hostů. Počet alergiků v Česku roste. Kanoistu Martina Fuchsu čeká na prvním světovém poháru sezóny finále kilometru a bude převážně oblačno až polojasno, někde přehánky, později se vyjasní. Teploty většinou do 20 stupňů.
6: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
5: Kyjev a Moskva potvrdili, že se dohodli na třídenním příměří ode dneška do 11. května. Jeho součástí má být i výměna tisícovky zajatců z každé strany. Rusko se dnes připomíná 81 let výročí konce druhé světové války. Tradiční vojenská přehlídka na Rudém náměstí letos bude bez vojenské techniky.
6: Událost, která bývá každoročně velkolepou ukázkou síly ruské armády, se letos výrazně zmenší. Na přehlídku bez balistických střel nebo tanků Kreml ani nezval zahraniční státníky. Někteří ale za ruským prezidentem Vladimirem Putinem přijeli z vlastní iniciativy, jako třeba slovenský premiér Robert Fico nebo malajský král. Rusko kvůli hrozbě ukrajinských útoků oznámilo rozsáhlá bezpečnostní opatření. V centru Moskvy zavírá stanice metra a u Kremlu hlídkují bezpečnostní síly v terénních vozech. Dominik Tesár, Radiožurnál.
5: Alergii na pil má v Česku podle odhadů alergologů zhruba čtvrtina obyvatel. Letos je může kvůli velmi suchému jaru trápit víc, pil se totiž drží ve vzduchu déle. Velký vliv na to, jestli se alergie projeví, má i to, jakým způsobem lidé žijí a jak se o své zdraví starají, říká Sáva Pešák, alergolog z fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně.
7: Tím, co jíme, co dýcháme, jak se málo hejbeme, jak jsme furt zalezli v interiéru, jak se stresujeme. To je prostě taková ta westernalizace toho našeho života.
5: Jihlava chce měřit hluk v průmyslové zóně v místní části Bedřichov. Lidé, kteří v jejím okolí žijí, si dlouhodobě stěžují na zvýšenou hlučnost hlavně v nočních hodinách. Město teď proto vybralo specializovanou firmu, která bude situaci několik měsíců sledovat. Pokračuje radní z ODS David Beke.
8: Přestože město disponuje i nějakým měřiči hluku, tak jsme se rozhodli, že pro nějakou identifikaci toho zdroje bude nejlepší zařídit takzvané kontinuální měření, to znamená měření po delší dobu a pokusíme se rozklíčovat, odkud ten zvuk, který lidi obtěžuje, pochází.
5: Mimořádné prohlídky dvou historických mlýnů jsou na dnešek připravené ve skanzenu v Krňovicích na břehu Orlice u Třebechovic pod Orebem. Otevřený bude větrný mlýn německého typu a taky vodní mlýn převezený z nedaleké Bělče, říká spolumajitelka podorlického skanzenu Irena Zárubová.
9: V rámci této akce budou probíhat v obou mlýnech prohlídky s odborným výkladem. Vodní mlýn bude v provozu a větrný také, pokud nám příroda nadělí trochu větru. Akce bude probíhat do 17 hodin.
10: Sport. Kanoistu Martina Fuchsu čeká na prvním světovém poháru sezóny finále kilometru. Na něm je aktuálním olympijským vítězem. V maďarském Segedu vyhrál rozjížďku i semifinále. Své soupeře prý neřeší.
11: Nezajímá mě to vůbec. Já se chci soustředit sám na sebe a samozřejmě podat ten co nejlepší výkon. Na druhou stranu, jasně, bude tam pár dobrých kluků, se kterými já doufám, že budu moc závodit a doufám, že třeba budu před nima. To by byl nejideálnější scénář.
10: Další olympijský šampion kajakář Josef Dostal pojede na kilometru jen finále B. Kromě Fuchsy čeká boj o medaile ještě kanoistu Antonína Hrabala na 200-metrové trati. Čeští hokejisté odehrají předposlední zápas před mistrovstvím světa. Po vítězství nad domácí reprezentací nastoupí na švédských hrách v Ängelholmu v poledne proti Finsku. Chytat bude Josef Kořenář. Celé utkání odvysíláme v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport. Na Radiožurnálu nabídneme aktuální vstupy.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Omezení na D5 před Berounem a překážka u Kuřimi. Na dálnici D5 z Plzně do Prahy zvyšte pozornost před sjezdem na Beroun, Západ a Králův dvůr. Na 24. kilometru silničáři opravují vodorovné značení. Uzavřený je levý pruh, kolona se zatím netvoří. Na dálnici D5 z Plzně do Rozvadova dejte pozor v okolí Přimdy. Na kilometru 129 pojedete v mlze, místy je tam velmi snížená dohlednost.
13: Nebezpečná vlha od 129. kilometrů u Přimdy, takže velký pozor.
12: A použijte vhodné svícení. A na silnici 43 z Brna do Svitav se vyhněte překážce za sjezdem na Kuřim. Na vozovce leží sražená serna v jízdním pruhu. Dejte pozor na vybočující vozidla. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Čekáme oblačno až polojasno, ráno místy i skoro jasno a ojediněle mlhy. Odpoledne nejčastěji na horách i přehánky. K večeru začne oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty od 15 do 20 stupňů, na jihu až 22 a na horách většinou kolem 11. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy.
0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Následující pořad vysíláme v repríze.
14: V Temelíně by měl od roku 2035 vyrábět elektřinu malý modulární reaktor. Česko by se zároveň mělo stát jedním z evropských lídrů ve výstavbě tohoto typu reaktorů. Stojíme na prahu rozvoje jaderné energetiky, který sníží cenu energie a spolu s ní i naši závislost na fosilních palivech. Začíná Interview Plus. Vítá vás u něj Petr Vizina.
0: Interview Plus.
14: Hostem Interview Plus je energetický expert Edvard Sekvenc z ekologického sdružení Kala. Dobrý den do Českých Budějovic.
15: Dobrý den všem posluchačům.
14: První malý modulární reaktor se má v Česku začít stavět kolem roku 2030. Elektřinu do sítě by měl dodávat od té doby zhruba za 5 let. Dohodla se na tom česká vláda se zástupci společnosti ČES a britskou firmou Rolls-Royce SMR, která tyto reaktory vyvíjí. Pokud jde o ten časový rozvrh, to je podle vás reálný plán?
15: Není, to je hodně optimistický plán, ale to bychom se museli podívat do Velké Británie, kde to prvé prochází licencováním ty nové reaktory Rolls-Royce. A o to se potom bude odvíjet, kdy vlastně by mohly být postaveny v Česku.
14: No a myslíte tedy, že zástupce firmy Rolls-Royce, který ten plán v Česku zveřejnil, se tedy trefuje no přibližně, nebo že se mýlí?
15: V této chvíli se trefuje přibližně, jako je tady potřeba vidět, že firma Rolls-Royce se snaží trošku dělat to PR kolem sebe, prodávat ty reaktory, které vlastně ještě v této chvíli vůbec neexistují. Jestli budu mít prostor, tak mohu trochu vysvětlit, jak to probíhá v té Velké Británii, kde tato firma požadovala po britské vládě v objednávku minimálně 16 těchto reaktorů, aby vůbec pokračovala ve vývoji. Dostala teda spíše v přepočtu miliardy korun na ten vývoj. Potom jí s tím pomáhají partneři, akcionáři, to je i firma ČES, která se rozhodla pro tenhle typ reaktoru a koupila si 20% společnosti. V této chvíli ještě probíhá předlicenční posuzování tohoto reaktoru u britského regulátora. To má 3 kroky, 3 zásadní kroky, 2 už má firma za sebou a 3. měla mít uzavřený letošní rok, ale britští experti hovoří, že to bude spíše až ten rok příští.
14: A pane Sekvenci, když vám do toho vstoupím, ve světle toho, co říkáte, tak ministr zahraničí Petr Macinka v Saudské Arábii nabízel, že bychom jim malý modulární reaktor mohli také postavit. Ta věc je zatím ve vývoji, jak říkáte, žádný takový reaktor není postavený ani u nás, ani v Británii. Není to tedy od pana Macinky příliš optimistické?
15: No to rozhodně je, protože my tady žádný reaktor nabízet nemůžeme, žádný nemáme a britský reaktor taky ještě není.
14: No a když Britové naznačují, že s tím, jak bude vývoj technologie postupovat, tak bude možné být přesnější v těch odhadech o stavbě v Temelíně, tak tenhle argument byste jim přiznal?
15: To je pravda, bude to možné být přesnější. Já bych ještě dokončil tu myšlenku předtím. Pokud dostanou ten 3. krok předlicenčního posouzení v příštím roce, tak potom bude trvat ještě tak zhruba 3 roky, než bude detailní licencování na té lokalitě, kde by měly první reaktory stát v té Wilfa ve Walesu. A to je teprve okamžik, kdyby se měl začít stavět, to je rok 2030-31 nejdříve. Říkají britští experti, že to je hodně optimistický scénář. A to je teprve ten okamžik, kdy může se uvažovat o tom, že by se začalo povolovat detailně i v Česku, až tam bude ten první reaktor zahájena stavba a bude konečně posouzen.
14: A kdybyste tedy měl vy typnout, jak to dopadne. My jsme pracovali tedy s tím rokem 2035, kdyby ten malý modulární reaktor mohl dodávat elektřinu do sítě. Tak vy byste řekl, jaký rok je teoreticky možný spíš?
15: No, tak jako pravil pan Pleskač pana Veneše na tiskové konferenci v pátek, bude to spíš druhá polovina 30. let a to je ten optimistický scénář.
14: Česko se rozhodlo, a vy jste to říkal, se na vývoji a budoucí výrobě této technologie podílet. Měla by se tím mimo jiné snížit závislost na fosilních palivech. S tím, předpokládám, souhlasíte jako s krokem.
15: Jako ano, je to náhrada spalování uhlí v uhelných elektrárnách, případně do budoucna spalování plynu.
14: Zároveň, protože je projekt modulárního reaktoru zatím ve vývoji, se může zpozdit a prodražit. To přiznal v rozhovoru pro Hospodářské noviny i ředitel firmy Rolls-Royce SMR Chris Shollerton. Převažují podle vás výhody? To znamená, vsadili jsme na budoucnost, jsme součástí nějakého budoucího vývoje, anebo ta zmíněná rizika?
15: Já si myslím, že kolem SMR je tady hodně, hodně jako propagandy, což podle mě byla i ta tisková konference, která měla ukázat české veřejnosti, že se něco děje, že to pokračuje, přestože to vlastně spíše napírá zpoždění. Ve světě ve vývoji nějakých desítky typů těchto menších reaktorů. Ten vývoj jde tímhle směrem prostě proto, že ty veliké reaktory, jako se mají stavět například v Dukovanech, tak jsou příliš velké a příliš drahé na to, aby si je mohly ty firmy pořizovat. Je to ekonomicky velmi náročná věc. Ty malé reaktory to mají zlevnit, ale musí proto být jeden předpoklad, že ten konkrétní typ reaktoru bude vyvíjen, nebude stavěn v jednotkách kusů, ale v desítkách až stovkách kusů. Potom může dojít ke zlevnění. Pokud chce mít Česko a ČES druhý reaktor na světě tohoto typu, bude to reaktor hodně drahý.
14: Proto se ptám, jestli podle vás je výhodná ta sázka na riziko, se kterým vstupujeme do toho, co je zatím nezaručené. Vy říkáte, že to riziko může být ta vyšší cena.
15: Tak ono, jako ta sázka je na to, že tahle technologie se prosadí. Ono těch technologií, které jsou takhle daleko ve vývoji, je jenom několik z těch vyšších desítek, které se vyvíjejí ve světě. Ta sázka je na tom, že se na tom bude český průmysl podílet, ale to je samozřejmě veliký otazník, zda se to podaří. Jaké díly budeme vyrábět, když třeba turbíny už si Rolls-Royce udělal předběžnou smlouvu s firmou Siemens.
14: Když zmiňujete firmu Rolls-Royce, tak není také v jejím zájmu, ona vyrábí letecké motory, tak není v jejím zájmu, aby nepodstupovala reputační riziko a víceméně dodržela to, co její představitelé v Česku slibují?
15: Tak to určitě samozřejmě je v jejím zájmu, ale ona vlastně potřebovala i ty české vývojáře, české inženýry, aby jim pomohli vůbec s dokončováním vývoje toho reaktoru. Ten reaktor prostě není. Je to sice jako genericky odvozené od těch velkých typů reaktorů, ale vlastně se tam vyvíjí řada věcí znova. A to trvá roky, spíše desítky let. A tady se dělalo opravdu velké jakoby mediální PR, že ty reaktory jsou pomalu na spadnutí, ale nejsou. Jsou všechny v nějakém základním designu.
14: Hostem Interview Plus je energetický expert Edvard Cekvenc.
0: Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
14: Pane Sekvenci, přes všechna vaše kritická slova, mohou ty malé modulární reaktory být tou technologií budoucnosti? Není z toho hlediska dobře, že jsou do toho zapojení čeští vývojáři, jak jste říkal, a že společnost ČES se snaží co nejvíc angažovat?
15: Tak já doufám, že to je sázka na dobrého koně, ale úplně kdybych do toho měl dát vlastní peníze, tak to neudělám v téhle chvíli. S těmi znalostmi, které momentálně kolem toho jsou. Jako v Česku samozřejmě potřebuje rozvíjet úplně jiné typy zdrojů, ale to by byla debata o české energetické budoucnosti, o obnovitelných zdrojích a podobně.
14: Dobře, klidně dořekněte tu větu, jaké typy zdrojů by bylo potřeba v Česku rozvíjet.
15: No, kde nám stojí vývoj, jsou obnovitelné zdroje energie. Jako to tady dlouhodobě kulháme, jsme druhý pomaltě nejhorší v Evropě ve využití obnovitelných zdrojů. A není to o tom, že by tady nesvítil sluníčko, nefoukal vítr, to prostě o politikách, o zákonech.
14: Česko tady postupuje podle plánu pro malé a střední reaktory schváleného předchozí vládu v listopadu 2023 a v tom plánu se píše, že zapojení České republiky do dodavatelského řetězce a výroby modulů je příležitostí, která by znamenala rozvoj nového hospodářského zaměření nebo udržení našeho jaderného know-how. Tak není to podle vás správně?
15: Tak je to snaha českého jaderného průmyslu udržet se při životě. Přece jenom těch zakázek v těch velkých reaktorech také není mnoho. Ten sektor, přesto se mluví o renesanci, spíš stagnuje. A šance dělat modulární reaktory jim dává nějakou budoucnost. Ale já se trochu bojím, že možná to nebude vyloženě typ výroby vlastních reaktorových nádob a podobných sofistikovaných výrobků, ale může to být výroba těch modulů, ze kterých se ty reaktory skládají. Jenom ten Rolls-Royce má nějakých 90 modulů jako takových, jako Lego to vypadá.
14: To bych rád, abychom se u toho zastavili. Abychom ty takzvané malé modulární reaktory přiblížili bez zabíhání do nějakých technických detailů. Já si je představuju jako zmenšeninu atomové elektrárny. Tak není to příliš laická představa?
15: Není příliš laická. Je na místě a firmy, které se chtěly jít inovativním způsobem, tak ty vývoj vlastně přerušily, jako třeba francouzský Framatom, Korejci, dokonce i Westinghouse odešel a jdou tou cestou vyzkoušených technologií na velkých reaktorech zmenšování vlastně do toho menšího. Ale my se tady bavíme o malých, používáme to slovo úplně běžně, ale mezi ty malé zrovna ten Rolls-Royce nepatří. To je vlastně velký reaktor, který je úplně stejně velký jako reaktor v Dukovanech.
14: Já jsem u té velikosti zaznamenal vaši námitku. Citovaný materiál vlády z roku 2023 mluví o malých a středních reaktorech. Britská firma, v níž má stát prostřednictvím ČEZu podíl, má názvu small, tedy malé. A vy ten název kritizujete s tím, že plánovaný výkon 470 MW je střední velikost, tedy nikoli malá. Nicméně v tom citovaném plánu vlády se píše, že ty malé modulární reaktory jsou jaderné zdroje, a to cituju, s výkonem do 700 MW. Tak jak to tedy je?
15: To je taková ta česká ulička, to začít nějak označovat jako malé modulární reaktory. Podle toho úzusu, který tu je, podle Mezinárodní atomové agentury, jsou mikroreaktory do těch 10 MW, to jsou jako ty malinké, co si většina lidí představuje, že jsou to ty SMR, ale to nejsou. Pak jsou to ty SMR jako pravé 10 až 300 MW a 300 až 700 jsou ty střední a pak jsou ty velké. Čili ono jde o to, když se to nazývá jako malý reaktor, tak si opravdu lidi představují něco malého. Z těch populárních článků mají představu, že to je něco na nákladňáku, nějaký kontejner, někde se to složí, pak se to zase odveze. Ale v podstatě, když potom ČES plánuje vyměnit uhelné bloky v Tušimicích za 3 reaktory SMR Rolls-Royce, tak to znamená postavit tam v podstatě nové Dukovany. 1500 MW, 3 v podstatě velké reaktory, velké jako jsou dnešní dukovanské.
14: No a k tomu mě napadá, jestliže tedy platí, že je to něco jako zmenšení na jaderné elektrárny, proč je třeba tu technologii znova vyvíjet, jak jste říkal?
15: To máte stejné jako u reaktorů, který budou stavět Korejci v Dukovanech. To je velký reaktor, ale je menší, než staví ty Korejci, se kterými mají zkušenosti. Zmenšuje se i tak na 1000 MW z těch 1400. A znamená to opravdu jako nadizajnovat tu aktivní zónu, čerpadla, všechno, aby to fungovalo a nebyly tam nějaké bezpečnostní problémy. Ale u těch ještě modulárních reaktorů k tomu je ten prvek té modularity, že to musí být všechno postaveno tak, aby se to dalo vyrábět, předvyrábět někde v továrně a v podstatě dokončovat až na té lokalitě, kde ta elektrárna má stát. Čili to vlastně designově jiné. Principiálně to funguje jako klasická jaderná elektrárna, ale design je tam poněkud jiný. A plus jsou tam požadavky samozřejmě na vysokou jadernou bezpečnost.
14: No a tohle to je odpověď taky na to, proč je důležité, jestli to označujeme za malý nebo za střední reaktor?
15: Já bych možná jako fakt je označoval jako modulární reaktory a asi u toho sám zůstanu. Prostě říkat to malý je matení těch lidí, kde se to má postavit. Účelově se to někdy v Česku používá a to podstatně je zpět modulární, ta modularita jako taková. Ale tady, jestli mohu dokončit, tak jenom jako ta sázka je o tom dělat modulární reaktory, že to právě bude levnější, jestli to bude vyrábět někde v těch továrnách, v těch vyšších desítkách kusů a bude tam zajištěna nějaká standardizovaná kvalita. Jenže tenhle koncept, s ním přišli Američani, firma Westinghouse, ten jejich reaktor AP1000 a on zatím jako v praxi se neosvědčil a selhal. ty elektrárny, které byly stavěné touhle technologií, jsou obrovsky předražené a spožděné. Hmm.
16: A já se tedy omlouvám, že se ještě jednou vracím k tomu označení malý a střední. Tak jestli dobře chápu, co říkáte, vy naznačujete, že to označení malý budí takový pocit bezpečí něčeho, co může být blízké, co je neohrožující. Je to tak?
15: No, mě k tomu vedou praktické zkušenosti a rozhovory. Byli jsme i na besedách v Tušimicích a v Kadani a opravdu se lidi představují, když se řekne malý, tak si to spojí okamžitě s těmi populárními články, kde jsou ty opravdu mikroreaktory. A vůbec neuvažují o tom, že tam má být postavená velká jaderná elektrárna se vším všude, co s tím souvisí.
16: Čili máte dojem, že tady, a vy jste říkal, že to je taková hra jako pro média nebo pro veřejnost, že je třeba nějak ještě víc vysvětlovat ze strany státu, ČEZu a ze strany firmy Rolls-Royce SMR?
15: Já si myslím, že v tomhle případě je to role hlavně státu, aby říkal věci na rovinu, jak jsou. Plánuje tady jadernou elektrárnu, bude to mít takovéhle důsledky, bude tady nějaké ochranné pásmo, bezletová zóna, bude to používat tolik milionů kubíků vody na chlazení a podobně.
16: Když se bavíme o státu, nástupce Dany Drábové v čele Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Štěpán Kochánek řekl v nedávném rozhovoru pro server Novinky, že po Temelínu by malý modulární reaktor mohl stát v oblasti Kralup nad Vltavou, Neratovic a Nelahozevsi. To jsou zabydlené oblasti. S tím, že lidé jádro akceptují a jsou na ně historicky zvyklí a technologie jsou bezpečné. Tak podle toho, co jste říkal vy, tak vy byste se asi neshodl s panem Kochánkem.
15: No tak ono se to teprve uvidí, až se tam začne konečně nějaké povolování v prvotní fázi, ale tady je potřeba ještě říci, že ty Kralupy nebo i ten Litvínov, kde to plánuje firma Orlen Synthos postavit hlavně jako zdroj pro své chemičky, rafinérie, tak to jsou jiné typy reaktorů. Oni plánují to, co v Polsku jsou varné reaktory. A my zatím nemáme v Česku vůbec žádné zkušenosti s varnými reaktory. A znamená to i podle pana Kochánka, který sděloval zase na jedné konferenci trochu samozřejmě připravit na to legislativu, vyhlášky. Praktické zkušenosti prostě v Česku s tímhle typem reaktorů vůbec nejsou.
16: A jenom, když jste říkal, že by měl vlastně stát víc komunikovat a mluvit pravdivě, tak pana Kochánka považujeme za zástupce státu. Proč tedy říká něco, co vy zpochybňujete? Máte dojem, že stát tady komunikuje špatně?
15: Já jsem si, že to spíš tak, že se to už zaužívalo, stejně jako hodně lidí, aniž si to uvědomí, mluví o dostavbě Dukovan, přestože jde o úplně nový jaderný zdroj a to slovo dostavba má i ve slovníku akademickém úplně jiné významy. A bylo to zavedeno jaderným průmyslem, aby se jaksi ulehčila ta vize toho, že se tam jenom něco rozšíří, něco se dodělá, dokončí, ale bude tam stát úplně nová jaderná elektrárna.
16: A když mluvíte o varném reaktoru, tady si uvědomuji, jak prostě můj laický slovník na to nestačí. Co tím myslíte?
15: No to máme tady Rolls-Royce, ten vychází z tě, jako fyzikálně ze stejného principu, jako máme reaktory v Dukovanech a v Temelíně, tlakovodní, lehkovodní, ale varný typ reaktoru pracuje s tím, že tam vlastně dochází k varu v té tlakové nádobě a ta pára přímo je roztáčí ty turbíny z toho primárního okruhu. Čili je to trochu fyzikálně jiné, ty reaktory fungují někde ve světě, ale v Česku s tím zkušenosti nejsou.
16: A řekněte mi, vy jste říkal, že máme dluh v těch obnovitelných zdrojích, tak teď se vedou velké veřejné a politické debaty o větrnících a podobně, tak myslíte si, že podobné debaty se budou vést o těch malých elektrárnách nebo středních elektrárnách?
15: Já si myslím, že budou a že je potřeba jako říkat po světě lidem, bude to tohleto obnášet, ale zase narážíme na to, že v této chvíli máme nějaké vize toho reaktoru. Je to design, základní design a není ještě vyvinutý, takže nemůžeme se bavit o bezpečnostních aspektech úplně do všech detailů, prostě protože je neznáme.
16: Hostem Interview Plus je energetický expert Edvard Sekvenc. Jak jsme říkali, Britové v Česku podepsali s ČEZem smlouvu o provedení přípravných prací, která se týká, cituji, přesného rozvržení elektrárny na konkrétním místě, tedy v Temelíně. Já si to vysvětluji tak, že to rozvržení bere v úvahu bezpečnostní nebo ekologické aspekty budoucího reaktoru. Pletu se?
15: Nepletete, je to prostě místo, které vedle elektrárny, dneska je tam pole a tam bude stát, takže je to konkrétní lokalizace toho reaktoru na tom místě, připojení ke stávajícím sítím, takže budou vlastně připravovat dokumentaci pro nějaké povolování v Česku.
16: No a když vy jste ve své reakci popisoval taky ekologické aspekty, kolik je potřeba například vody, hraje to nějakou důležitou roli podle vás?
15: V Temelíně nikoliv, tam je dostatek chladící vody z Vltavy, respektive z nádrží nad tím, ale v případě třeba Tušimic, tam už běží ten prvotní fáze povolování, respektive ta EIA, posuzování vlivu na životní prostředí, tak tam v Ohři už to roli hrát může, zvláště s tím, jak rychle pokračuje sucho a klimatické změny. A tam je otázka, zda tam bude dostatek té chladicí vody. Ale to také nedokážeme v této chvíli říct, když nemáme ty parametry toho reaktoru.
16: Nicméně tvrdíte, že je důležité tento aspekt vzít do té veřejné debaty, je to tak?
15: 100%.
16: V britské debatě kolem malých modulárních reaktorů se objevuje názor, že mladí lidé se méně bojí jaderné energie než spalování fosilních paliv, která zhoršují klimatickou krizi. Řekl byste z vlastní zkušenosti, že tahle postřeh, generační postřeh, řekněme, platí i v Česku?
15: V Česku se obecně lidé přestali bát jaderné energie. Máme v ní jedny v Evropě nejvyšší z důvěru, nebo česká populace v ní má jednu z nejvyšší důvěru v Evropě. Tady je ale otázka vždycky té míry. Pokud tomu by podlehali příliš potom experti, politici a přestali bychom dbát na tu vysokou míru jaderné bezpečnosti, začali bychom snižovat důraz předpise, zrychlovat povolování, tak to si myslím, že potom ke škodě a může nás to vrátit někam blízko k nějakým aváriím.
16: Čili dalo by se vás říct, že i z generační zkušenosti apelujete na určitou obezřetnost nebo poctivost té debaty, jak jich rozumět vašemu přístupu?
15: Ano, ano, přesně tak. O poctivost v tom, že jaderná elektrárna je zařízení, které může být bezpečné, nebo je bezpečné, pokud je o něj dobře pečováno, ale má obrovská rizika a neměli bychom na ty rizika rozhodně zapomínat. A to je v podstatě naše role, že my ty rizika připomínáme, aby jako jsme v té debatě v tom aspektu byli. A co by se mělo také připomínat, že i z těch malých reaktorů a v ten rozvoj, který ČES plánuje, je spousta vyhořelého jaderného paliva, pro které zatím nemáme jiné využití, než zvětšovat a zvětšovat budoucí hlubinné úložiště.
16: No a máte dojem, že to bude průchodné?
15: Já nevím. Zatím se to samozřejmě místním obyvatelům a obcím nelíbí, ale je to z důvodu přístupu státu, který k tomu zvolil. A teď je otázka, vzhledem k tomu, že to množství odpadů stoupá i s prodlužováním třeba avizovaným prodloužením provozu Dukovan, tak jestli nám jedno hlubinné úložiště vlastně bude stačit.
16: Co myslíte vy?
15: No, já bych doufal, že ano, protože to je extrémně drahé zařízení a jsou tam velká rizika kolem jeho provozu. Ale jestli ty lokality tu kapacitu mají, to já dneska neumím říct.
16: Ještě jedna historická otázka. Před několika dny jsme si připomněli výročí tragédie v Černobylu a snahy tehdejších státních médií komunistického Československa tu katastrofu ututlat. Je tohle generační trauma podle vás už za námi? Je to taky důvod, že Černobyl, to už je 40 let, Fukushima, jestli se nepletu, to je nějakých 15 let, že jsou to už příliš vzdálené události?
15: Tak Černobyl už je pro řadu lidí v Česku opravdu příliš vzdálený a dneska na to vzpomínáme jako na nějakou historickou událost. Na Fukushimu bychom nemuseli, ale podařilo se v Česku celkem prosadit, že Fukushima má druhé polkouly a vlastně tsunami u nás nehrozí. Ale zapomnělo se, že po Fukushimě proběhly stres testy na našich jaderných elektrárnách a ty naprosto bezpečné nakonec museli investovat řadu miliard korun, aby tu bezpečnost posílili.
16: Pane Sekvenci, řekněte mi, jaký by podle vás teď byl nějaký rozumný krok v té další veřejné debatě ze strany státu po tom, co jsme si teď vyprávěli o těch chystaných modulárních reaktorech?
15: Začal bych trochu od píky. Nám chybí energetická koncepce jako taková. Pan nový ministr odmítl ty připravené podklady s tím, že se budou řešit ty věci dílčím způsobem, třeba SMR jako samostatně, ale my potřebujeme opravdu koncepci, aby jsme věděli, jak to rozvíjet a poctivě debatovat jak na dopady, co s tím souvisí, energetickou bezpečnost, ale také náklady ekonomické.
16: No a co myslíte, že by pomohlo jako veřejný argument, aby se prosadily ty tendence, které vy byste rád viděl v té energetické koncepci?
15: Zrovna ta ekonomika je jeden z velkých argumentů. Obnovitelné zdroje energie, ač se jim přičítají různé další zvyšující náklady na síť, tak jsou pořád jedny z nejlevnějších. Cesta jaderné energetiky zatím vypadá, hlavně třeba přes ty modulární reaktory, jako extrémně drahé řešení do budoucna. Zda to bude někdy v budoucnu jinak, se samozřejmě uvidí, ale ty reaktory, které ČES plánuje v Temelíně v Tušimicích, budou rozhodně dražší na jednotku výkonu nebo vyrobenou elektřinu, než reaktory i ty velké, dukovanské.
16: No a ten argument, že sázíme na budoucnost?
15: To se uvidí, jestli to budoucnost je. Jako ono, tohle si můžeme říct třeba až v roce 2030-31, až bude mít ten první reaktor po povolování. Protože ono se může ukázat, že tak jako se to ukázalo u toho varného typu reaktoru nebo o NuScale americkém reaktoru SMR, že jsou tak drahé, že od nich ty firmy odstoupí, že to vlastně ukáže se jako slepou cestou. Já bych doufal, že to tak nebude, ale dneska na to sázet, to jsme už jsme probírali, bych to nedělal v téhle chvíli. Rozhodně bych nesliboval něco, co nemám pevně v rukou.
16: Hostem Interview Plus byl energetický expert Edvard Sekvenc. Já vám za to mnohokrát děkuji.
15: Já také děkuji za pozvání a naslyšenou.
16: Loučí se s vámi Petr Vizina.
17: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
18: Májové paradoxy. Rok od zvolení papeže Lva 14. či ruský vládce a rozmnožovatel v jedné osobě. Nejenom tato témata rozebrou v páteční, ale sváteční půlhodince názorů a argumentů naši komentátoři. Příjemný a ničím nerušený poslech přeje Petr Schwarz.
17: Názory a argumenty.
18: Přesně po týdnu dnes opět slavíme státní svátek, den vítězství nebo též osvobození výročí konce druhé světové války v Evropě. Dlouholetá komentátorka Rádia Svobodná Evropa i Českého rozhlasu Lída Rakušanová ale připomíná i paradoxy, které se s májovými svátky pojí.
19: Je to paradox až perverzní. Zatímco v těchto dnech tradičně oslavujeme, dnes už po 1.80., konec druhé světové války páchá země, která se tehdy o osvobození téměř celého území našeho státu od nadvlády nacistického Německa zasloužila, už pátým rokem na Ukrajině, tedy de facto za našimi dveřmi, válečné zločiny hraničící s genocidou. A nezdráhá se vyhrožovat Evropské unii, a tedy i nám, jadernou katastrofou. V mezinárodním právu je pojem genocidy přesně definován a znamená, že rozhodující je záměr agresora zničit nebo vyhnat skupinu obyvatel jako celek. Přesně tím se Vladimír Putin vůči Ukrajincům netají. Ve své eseji o historické jednotě Rusů a Ukrajinců, zveřejněné půl roku před vpádem ruských vojsk na Ukrajinu v únoru 2022, upírá Ukrajině právo na existenci. Podle Putina jsou Ukrajinci přirozenou součástí Ruska a jako samostatný stát jednoduše neexistují. Jenže Ukrajinci se navzdory ruské přesile i skomírající podpoře spojenců už pátým rokem nevzdávají a tak ruští generálové neváhají vytvořit na Ukrajině nesnesitelné životní podmínky. Po nepřetržitých útocích na ukrajinské elektrárny přicházejí s nastávajícím létem evidentně na řadu ničivé ruské nálety na vodovodní infrastrukturu. Když už ne zlomit, tak Ukrajinu zničit, Ukrajince vyhnat a jejich děti odvléct do zajetí. Příznaky genocidy, etnických čistek a válečných zločinů zaznamenávají mezinárodní instituce toho času kromě Ukrajiny také v Súdánu, Myanmaru, Náhorním Karabachu, Etiopii, Somálsku, ale i v pásmu Gaza. Vážná podezření na porušení mezinárodního humanitárního práva existují v případě izraelských útoků na teroristy v Libanonu a kvůli úderům na civilní infrastrukturu také pokud jde o americké zásahy v Íránu. Až se zdá, že v situaci, jako je ta dnešní, kdy se válčí, právě doválčilo, nejspíš brzy válčit bude, málem kam se člověk podívá, se mezinárodnímu právu příliš nedaří. Přesto je důležité na něm trvat. Kdyby totiž před 81 lety, v květnu a v červnu 1945, už existovalo OSN a soudní tribunály s normami mezinárodního humanitárního práva, musely by v něm být například zaznamenány jako československé zločiny proti lidskosti minimálně dva masakry sudetoněmeckého obyvatelstva, které v rámci takzvaného divokého odsunu nespáchaly hordy domácích sadistů, ale regulérní armáda. Jde o Postoloprty, kde vojáci první československé divize popravili bez soudu až 1600 sudetských Němců, a o švédské Šance u Přerova, kde příslušníci 17. pěšího pluku zastřelili 265 karpatských Němců, včetně 120 dětí. Kdyby se tohle v Česku běžně vědělo, měl by to Tomio Okamura a jeho věrní s rozdmícháváním nenávisti proti nadcházejícímu sjezdu sudetoněmeckého krajanského sdružení v Brně podstatně obtížnější.
18: Slyšeli jste komentář Lídy Rakušanové. Přesně před rokem zaznělo z centrálního balkónu baziliky svatého Petra ve Vatikánu Habemus Papam, máme papeže, prohlášení, na které nejen zástupy věřících pod balkónem napjatě čekali. Byla zvolena nová hlava římskokatolické církve, papež Lev XIV. A jeho první rok na Petrově stolci komentuje dramaturg náboženského vysílání České televize Martin Horálek.
20: Dnes je to právě rok, co byl na svatopetrský stolec zvolen Robert Francis Prévost, papež Lev XIV. Konkláve jsem tehdy sledoval přímo v Římě. S kolegy z České televize jsme byli 8. května připraveni v případě potřeby i hned vstoupit do vysílání. Ale popravdě řečeno, jsme to ani moc nečekali. Všeobecně se mělo za to, že po smrti charismatického Františka bude volba papeže patřit k těm obtížnějším, a tedy i delším. Že bychom na loďi svatopetrské baziliky spatřili muže v bílém už druhý den konkláve, předpokládal málo kdo. A tak, když se v podvečer nad Sixtinskou kaplí objevil bílý kouř, bylo to první překvapení. Tím druhým pak byla osoba nového papeže. Krátké konkláve totiž nahrávalo spekulacím, že kardinálové vsadili na jistotu a svou důvěru dali státnímu sekretáři, tedy něco jako vatikánskému premiérovi, Pietru Parolinovi. Ten byl považován za hlavního favorita. Jenže i v roce 2025 platilo vatikánské pravidlo, že kdo vchází do konkláve jako papábile, vychází z něho jako kardinál. Ovšem ani Robert Prévost nebyl mezi kardinály žádný zelenáč. Vedl jedno z nejvlivnějších vatikánských ministerstev, v jehož gesci je výběr biskupů po celém světě. S mnohými kardinály se tak znal osobně. I tomu zřejmě při volbě pomohlo. Dnes ho lidé znají jako prvního amerického papeže v dějinách. V konkláve měl ale spíše pověst neamerického Američana. Velkou část své dospělosti totiž prožil mimo území Spojených států. Studoval v Římě, mnoho let strávil v Peru. Jako nejvyšší představený augustiniánů navštěvoval řádové komunity po celém světě. V této funkci se naplno projevily i jeho manažerské a diplomatické schopnosti. Vysoce inteligentní člověk s matematickým vzděláním. Ovládá 7 světových jazyků. Orientuje se v algoritmech umělé inteligence. Miluje tenis a baseball, ale umí také jezdit na koni. Právě tak se jako misionář dostával za těmi nejchudšími z chudých. I to je současný papež. Ti, kteří ho znají osobně, o něm mluví jako o člověku s velkou vnitřní silou a odhodlaností. přestože ovládá mnoho jazyků, mluví spíš méně a s rozvahou. Při své práci bývá velmi systematický. Někoho takového nejspíš kardinálové před rokem hledali. Temperamentní pontifikát papeže Františka, který sázel spíš na osobní charisma a okamžitou inspiraci, než na opatrnou diplomacii a podklady úředníků, nezanechal vatikánskou kurii v nejlepší kondici. Dokonce sami kardinálové před papežskou volbou přiznávali, že se navzájem neznají. Od Františkova nástupce tak požadovali mnohem těsnější spolupráci. Lev XIV. Jim v tomto smyslu vychází vstříc. To, co kardinálové oceňují jako přednost papeže Leva XIV., může být ale také jeho achillova pata. Papež je symbol. Věřící sledují každé jeho gesto nebo mimiku. Lidé, kteří přicházejí na jeho mše nebo audience, touží být uchváceni jeho osobností. Čekají zážitek. Silní, charismatičtí vůdci, kteří umí jediným gestem strhnout davy, mají nespornou výhodu. Je ale otázkou, zda se právě tohle dá vůbec naučit. Možná, že si papež Lev XIV. Nakonec najde jiné komunikační způsoby, které budou lépe vyhovovat jeho naturelu. Každopádně bude zajímavé sledovat, jak si ve svém úřadu i nadále povede.
18: U mikrofonu byl Martin Horálek. Článek 42.7 smlouvy o Evropské unii o kolektivní obraně hovoří o vzájemné pomoci v případě napadení. Jeden za všechny, všichni za jednoho. Má v Unii fungovat vlastně jako článek 5 NATO, jenže tuto základní bezpečnostní pojistku americký prezident Donald Trump opakovaně zpochybňuje. O článku 42.7 se proto v poslední době na summitech evropských lídrů často hovoří. Tak říkající je ve flóru, přitom to ovšem zatím není nic jiného než prázdná nádoba a nestačí, aby Unie byla připravena na válku, říká dlouholetý zpravodaj ČTK v Bruselu komentátor Info.cz Karel Barták.
3: Velvyslanci 27 se sešli tento týden k prvnímu tříhodinovému cvičení. Čelili při něm zatím jen hybridnímu útoku. Měli tedy za úkol aktivovat klauzuly o kolektivní obraně, sehnat a koordinovat odpovídající pomoc, zapojit Evropskou komisi a podobně. Scénář cvičení byl oproti plánům významně osekán. Byly vyloučeny nejradikálnější varianty jako přímý ozbrojený nepřátel. Útok. Údajně proto, aby si to Američané nevzali jako záminku ke zpochybnění své oddanosti zmíněnému článku 5. Ačkoliv Trump mluví o této eventualitě stále otevřeněji, plus vyhrožuje stažením tisíců amerických vojáků z Německa, neodvažují se Evropané vstoupit na minové pole jeho vyhrůžek a neustálých otoček. Nakládají zatím článkem 42.7 velmi opatrně. Moc dobře vědí, že se na rozdíl od toho naťáckého neopírá o žádnou solidní vojenskou strukturu a že jedině NATO disponuje dnes v Evropě reálnou vojenskou silou a velitelskou hierarchií schopnou generovat odstrašení, tedy odradit protivníka od páchání nepřátelské činnosti. Pokud by se Trumpovi Spojené státy skutečně odmítly v případě ruského napadení evropské země NATO aktivovat článek 5, byla by EU nucena se formálně uchýlit ke svému scénáři. Ve skutečnosti by tak členské státy zřejmě aspoň zprvu jednaly na vlastní pěst a nabídly vojenskou pomoc napadené zemi individuálně, podobně jako se Francie či Řecko zachovali vůči Kypru, když na jeho území dopadly na začátku března iránské drony. Nebo když Trump vyhrožoval anexí Grónska, tady dokonce hrozil evropsko-americký střet, tedy absolutně nejhorší scénář ze všech. Na kyperském summitu minulý týden se mluvilo hodně o rychlém a hlubším propojení evropského a ukrajinského obranného průmyslu, zejména masové výroby a nasazení dronů a protidronových zařízení. Komisař Andrius Kubilius mluvil jasně. Pouze Ukrajina disponuje zkušenou vojenskou silou a inovujícím obranným průmyslem prověřeným v boji. Nesmíme ztrácet čas, říká Kubilius. Neusilovat o takové propojení by byla vážná strategická chyba. Problém je ovšem v tom, co Ukrajina za takovou pomoc žádá stále naléhavěji, a to je rychlé přijetí do Evropské unie. Většina evropských vlád není zatím k takovému kroku ochotna. Ještě není tak zle, aby se EU pustila do takového rizika. Článek 42.7 zůstává tedy pouze závazkem i příslibem na papíře a všechnu pozornost dál poutají kličky nevyzpytatelného amerického prezidenta.
18: O evropské bezpečnosti hovořil Karel Barták.
17: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
18: Jako každý pátek nemůže chybět ani pohled do Ruska od Alexandra Mitrofanova ze serveru novinky.cz.

0: města Koltuši u Petrohradu za místním vládcem a rozmnožovatelem dětí Eduardem Čirkem. Tento starosta je majitel 105 místních nemovitostí a manžel jedné úřední a 20 dalších žen, které používá jako materiál pro množení malých Rusek a Rusů. Oplodňovat ženy začal, když mu bylo 42 a rozjel to na plné pecky. Teď je mu 60 a, jak píše autor, během 18 let vyčerpávající demografické práce splodil 33 dětí. Konec citace. Osobní rekord má z roku 2017, kdy se mu narodilo 6 synů. Současně zmnožoval majetek. Jen samotné obchodní centrum v Koltuších mělo hodnotu 12 milionů eur. Vlastním 7 aut, převážně značky Cadillac a Lincoln. Vše je napsané na mě. Nic neskrývám, sděloval Čirko. Své děti školou povinné vozí 1. září 2 autobusy. Jako správný konzervativní Rus odděluje kluky od holek. Každé pohlaví má vlastní vehikl. Začal budovat městský rekreační komplex, ale nakonec, co by rodině založený člověk, umístil do nových domků vlastní harém i s ratolestmi. Místní svého hodného pána milují. Autor reportáže napsal, jde o pohřeb, Čirko pomůže. Jakýkoliv jiný problém, Čirko je tu. Sportovní kroužky na jeho náklady. Potřebuje škola něco, jděte za ním. A protože dobrá polovina biznesu v Koltuších patří také Čirkovi a byl vždy ochoten zaměstnat dobrého člověka, chodili za ním lidé s prosíkem jako za hodným pánem. Konec citace. Místní obyvatelka redaktorovi řekla, sama bych svou dceru k Eduardovi Michajlovičovi přivedla. Ta moje se dodnes soudí s bývalým manželem Tim Heizlem. Žádní chlapi nezbyli, jen on. Lituju, že jsem mu tu moji holku nenabídla. Konec citace. Autor byl viditelně nalomen, protože ukončil text slovy. A co, kdybychom odhodili předsudky? Co, když právě v tomto bohatém supertaťkovi spočívá spása Ruska? Předsedkyně výboru státní domy pro ochranu rodiny a otázky otcovství, mateřství a dětství, komunistka Nina Ostaninová nad Čirkem ohrnula nos. Tady nejde o otcovství. To už se s dovolením říká smilstvo. Je to útok na institut tradiční rodiny. Na to ale bohatý superteďka z vysoka kašle. Svědčí o tom úryvek z reportáže. Sentimentální Eduard mi sněhou v očích ukazuje modrý řád. Čirko je jeho jediným držitelem. Jediným v Rusku otcem hrdinou. Vládce Koltuší o tento titul dlouho bojoval. Co by bývalý boxer přitlačil k provazům vládu Leningradské oblasti, poté státní domu a dožadoval se uznání svých rodičovských zásluh. Odmítli mu ten sen splnit. Tak se vyznamenal sám. Jménem správy svého města zřídil zmíněný řád a navzdory protestům prokuratury se ho zmocnil. Konec citace.
1: Za ruské kulisy nechal nahlédnout Alexandr Mitrofanov. I v dnešní svátek připomeneme jeden ze sledovaných komentářů tohoto týdne. Andrej Babiš nechal v kauze Čapí hnízdo Naďovou samotnou, říká k novému rozsudku prvoinstančního soudu v této kauze komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann.
2: Nadále jsme přesvědčeni, že paní obžalovaná Naďová by neměla být odsouzena, že o vině jsou důvodné pochybnosti, prohlásil soudce Jan Šot. Na tomto výroku by nebylo nic mimořádného, kdyby nezazněl po Šotově verdiktu, kterým odsoudil Janu Naďovou v kauze Čapí hnízdo k podmíněnému trestu odnětí svobody a k pokutě ve výši 500 000 korun. Soudce měl potřebu dát veřejně najevo, že se nestotožnil s výrokem odvolacího soudu. Ten mu de facto přikázal, jak má v této kauze rozhodovat. Vzhledem k tomu, že je kauza Čapí hnízdo velmi sledovaná, Šotová slova zpochybňující vinu Jany Naďové zaujala. Nejde přitom o záležitost zcela výjimečnou. Názor dvou soudních instancí se občas diametrálně odlišuje. V takovýchto případech platí

0: ti, že soud prvního stupně je povinen respektovat názor soudu odvolacího. To se stalo i v kauze Čapí hnízdo. Rozsudek není pravomocný a je jisté, že se nesoulad mezi názory na vinu Jany Naďové bude ještě řešit. Velmi pravděpodobně u Nejvyššího soudu a možná i Ústavního soudu. Abych těmto institucím případ Čapího hnízda doputoval, musí se uskutečnit ještě jeden mezikrok. Tím je odvolání proti trestu k vyšší instanci, tedy k soudu, který zavázal Jana Šota, jak má rozhodnout. Vzhledem k tomu, že pokyn respektoval, nedá se očekávat nic jiného, než že vrchní soud odvolání zamítne. Potom se otevře cesta k už zmiňovaným dalším instancím. Na ní neměla Jana Naďová kráčet sama. Měl ji doprovázet spoluobžalovaný Andrej Babiš. Vládní většina rozhodla o tom, že po dobu výkonu poslaneckého mandátu bude mít klid. K trestnímu stíhání ho poslanecká sněmovna nevydala. V odůvodnění také zaznělo, že ve spisu jsou některé procesní kroky, které prý nebyly v pořádku. Posuzovat, zda tomu tak skutečně je, přísluší soudům. Tím, že sněmovna neumožnila pokračovat v trestním stíhání Andreje Babiše, tyto sporné procesní kroky stejně nevyřešila. Až nebude současný premiér chráněn poslaneckou imunitou, bude jeho případ pokračovat. Pokud se do té doby nezmění legislativa, měl by být uznán vinným, stejně jako Jana Naďová. V tuto chvíli to není zdaleka jisté. V médiích se totiž objevila informace, že se připravuje změna trestního řádu. Ta má, zjednodušeně řečeno, rozvázat soudcům první instance ruce a zbavit je povinnosti jednoznačně respektovat názor soudu odvolacího. Pokud by tato změna prošla, měl by Andrej Babiš prakticky jistotu, že bude zbaven viny. Názor soudce Šota, že by Jana Naďová neměla být odsouzena, se týká rovněž současného premiéra. Ostatně to ve svých rozsudcích v minulosti dal už dvakrát jasně najevo. Takže poslanecká imunita, jak se názorně ukazuje, Andreje Babiše ochránila před odsouzením. Byť by bylo nepravomocné, zapsal by se předseda ANO do historie jako první úřadující předseda vlády s takovýmto rozsudkem. Zároveň mu poslanecká imunita dala naději, že by v budoucnu mohl z kauzy Čapí hnízdo přece jenom vyváznout bez trestu. Jana Naďová má smůlu. Jí by se případná novela trestního řádu netýkala. Takže po cestě k definitivnímu uzavření své kauzy bude nadále kráčet sama, byť Andrej Babiš sliboval, že ji v tom samotnou nenechá.
1: To byl komentář kolegy Petra Hartmana. A zbývá už jen pravidelná páteční glosa. To si pište, vybízí hudebnice a básnířka Eva Turnová.
2: Nedávno konečně nabyla účinnosti nová superdávka jako pomoc lidem v nouzi. Pavel je spisovatel. V lednu vydělal málo, v únoru nic, v březnu trochu víc, v dubnu zase nic. Paní za přepážkou na sociálním se podívala do počítače a prohlásila: vaše žádost o superdávku byla zamítnuta. Jak to? Vydělal jsem si průměrně 15 000 měsíčně. Podle nás jste vydělal 35 440. Cože? Ano, 80% z hrubé mzdy. To je daný fiktivní příjem každé OSVČ. To mi nesedí, řekl Pavel. Ale nám to sedí, řekla paní. A můžu si ho teda vybrat? No to nemůžete, je fiktivní. A kdybych se na to vyfiknul? Ne. Tak co mám dělat? Ukončete živnost a zaměstnejte se. Ale kde? Já umím jen psát. No a co píšete? Romány, fiktivní. No tak pojďte k nám, to zapadnete. Určitě? No to si pište. Pavel nyní pracuje na úřadu práce. Sedí na správné straně přepážky. Místo románů vymýšlí příjmy. Fabuluje podle tabulek. Model se ujal, zavedl se celoplošně. Malíři přestali malovat, hudebníci hrát, fotografové přestali fotit, tvoření už se nevyplácí. Každý je rád, že má plat, který si může vybrat. I když by fiktivně vydělal mnohem víc, kdyby dál dělal to, co ho neuživí.
1: Glosa Evy Turnové byla už posledním příspěvkem pátečních, přesto svátečních názorů a argumentů. Za všechny kolegy, kteří pořad připravili, přeje příjemný poslech dalšího programu Českého rozhlasu Plus Petr Švárc.
3: K čemu nám v ekonomice slouží centrální banka?
4: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
3: Centrální banka je základní banka státu, která dohlíží na všechny komerční banky v zemi, emituje a spravuje národní měnu daného státu a zabezpečuje cenovou stabilitu v celé ekonomice. K tomu má dva základní nástroje, úrokové sazby a měnový kurz, vysvětluje ekonom Michal Skořepa.
5: Co se týče úrokových sazeb a kurzu, tak to jsou nástroje, které primárně slouží k řešení jednoho z těch klíčových úkolů, to znamená té měnové politiky, udržování makroekonomické stability.
3: U nás je centrální bankou Česká národní banka, která kromě cenové stability dohlíží také na bezpečnost celého finančního sektoru a kontroluje činnost bank. Na udržování stability finančního sektoru má Česká národní banka ale zase jiné nástroje.
5: Spíš právního rázu, řekněme, dohled, to znamená, lidé z centrální banky chodí do těch bank, ptají se, jak jsou tam řešena různá rizika a podobně, můžou rozdávat pokuty, odebírat licence a podobně, čili tam ty nástroje trošku jsou jiné.
3: Centrální banka také vede vládě účet státního rozpočtu a sleduje a kontroluje množství peněz v ekonomice. Současně pak spravuje i naše rezervy, které držíme ve zlatě a v cizích měnách. V každé zemi může mít centrální banka jinak široké pravomoci a také se může soustředit na různé nástroje, kterými cenovou stabilitu zajišťuje. Některé centrální banky se soustředí na udržení měnového kurzu na určité předem dané úrovni, jiné především na úrokové sazby a to je i příklad České republiky, dodává ekonom Michal Skořepa.
5: Zpravidla v dnešní moderní době se snaží centrální banky si vybrat, buď je ten kurz tím hlavním kritériem, a je snaha ho udržet skutečně fixní, naprosto dokonale neměnný vůči nějaké důležité měně, vůči euru nebo dolaru. To je případ třeba Dánska například, řekněme. Česká ekonomika z pohledu České národní banky je řízená tím druhým základním možným způsobem, a to sice skrze úrokové sazby a v tom případě ten kurz je obvykle jakoby na sajdkáře v úzovkách na té vedlejší sedačce. Jeho úroveň obvykle závisí na tom, co centrální banka udělá s úrokovými sazbami. Čas od času se snaží centrální banka sahat na obě ty věci, to znamená i s tím kurzem nějakým způsobem manipulovat za nějakých výjimečných okolností, ale co se týče toho základního režimu, ve kterém je Česká národní banka, ale třeba i ECB, centrální banka ve Spojených státech a podobně, tak prvotní je úroková sazba a všechny ostatní veličiny v ekonomice, včetně kurzu, už potom se přizpůsobují nastavení úrokových sazeb.
3: Českou národní banku, ve které pracuje více než tisícovka lidí, řídí sedmičlenná bankovní rada v čele s guvernérem. Její členy jmenuje prezident republiky vždy na šestileté období. Právě bankovní rada rozhoduje na svých pravidelných zasedáních o nastavení úrokových sazeb a také o tom, zda bude případně svými intervencemi ovlivňovat kurz koruny a tím i naši cenovou stabilitu.
6: Radiožurnál je 7 hodin. Eliška Zábrocká a zprávy.
7: Prezident Pavel jmenoval 8 nových brigádních generálů. V Polsku zadrželi kvůli držení a šíření dětské pornografie přes 120 lidí. Čeští hokejisté nastoupí na švédských hrách proti Finům s Josefem Kořenářem v brance. A čekáme převážně oblačno až polojasno, někde přehánky, později se vyjasní. Teploty většinou do 20 stupňů.
8: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
7: Prezident Petr Pavel na Pražském hradě jmenoval nové generály. Do hodnosti brigádního generála povýšil ředitele speciálních sil Tomáše Kramplu nebo šéfa Národní centrály proti organizovanému zločinu Jiřího Mazánka. Pavel jej jmenoval na návrh vlády při příležitosti Dne vítězství. Novým generálům pogratuloval a připomněl, že vojenská služba sebou nese velkou zodpovědnost.
9: A je to také závazek k tomu, abyste každý ve své službě byli odpovědným rádcem svým nadřízeným, ať už v uniformách nebo v roli politiků. Protože právě od vás se očekává odborná rada, která bude co nejvíc objektivní a nemotivovaná pouze očekáváním nadřízených složek.
7: Prezident povýšil celkem 8 mužů na brigádní generály, dalším dvěma udělil hodnost generálmajora. Na jihovýchodě Moravy stále platí výstraha před požáry. Podle meteorologů by lidé neměli rozdělávat oheň v přírodě, hlavně v lesích, a neodhazovat cigaretové nedopalky na zem. Před vznikem požáru varují meteorologové až do zítřejšího večera. Polská policie zadržela 123 lidí v rámci celostátní akce proti osobám zapojeným do výroby, skladování a distribuce dětské pornografie. Zabavila přitom elektronická zařízení a nosiče s přibližně 330 tisíci videí a fotografiemi, které zachycovaly sexuální vykořisťování nezletilých. Některé soubory obsahovaly dětskou pornografii generovanou umělou inteligencí.
10: Mezi zadrženými je například bývalý ředitel mateřské školky, který nyní čelí obvinění z nahrávání a šíření pornografického materiálu s nezletilými. Další dva muži měli ve svých domovech nainstalované kamery, které používali k nahrávání členů rodin v intimních situacích. 19-letý mladík zase pravděpodobně natočil pornografické video své nezletilé nevlastní sestry. Jak uvádí polský ústřední úřad pro boj s kyberkriminalitou, v rámci celopolské operace Hellfire služby zadržely 123 lidí ve věku 19 až 95 let. Některým z nich hrozí zadržení nebo distribuci dětské pornografie až 15 let vězení. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
7: V Liberci končí festival Anifilm. Pořadatelé 25. ročníku ocení večer nejlepší animované snímky. V mezinárodní soutěži o cenu usiluje mezi krátkými filmy taky jeden český loutkový příběh s názvem 9 milionů barev, říká programový ředitel Anifilmu Pavel Horáček.
11: 9 milionů barev natočila Bára Anna Stejskalová, je to skutečně obří dílo, skoro opera bych řekl, muzikál. Ona použila techniku stop motion, loutkové animace, vydala se s ní do podmořského světa, sleduje příběh krevety, která má ohromnou sílu a neuvěřitelnou možnost vidět svět jinak. Ona se vlastně skamarádí s jiným živočichem a snaží se docílit toho, aby ten druhý živočich viděl ten svět stejně barevně jako ona.
12: Sport. Hokejová reprezentace se v přípravě na mistrovství světa může přiblížit triumfu na švédských hrách. Po úvodním vítězství nad domácím týmem nastoupí svěřenci kouče Raděma Rulíka proti Finům. Chytat bude Josef Kořenář z pražské Sparty. O nominaci na světový šampionát bojují i hráči, kteří mají za sebou sezonu na užším kluzišti. Třeba jako útočník Matyáš Melovský, který hraje v zámoří na farmě New Jersey.
13: Řekl bych, že táha není o tolik pozadu, nebo určitě rychlostně, určitě spojený s tím, že to hřiště, jak je menší, tak ta hra je rychlá, takže řekl bych, že co se týče nějakého tempa té hry, to nemám problém, ale přece jenom to evropské kluziště a hraje se to trošku jinak. Nehituje se tolik a spíš se drží kotouč, takže to je trošku jiný, ale myslím si, že ten přechod zvládl docela dobře a nějak mi to nedělá problém.
12: Utkání Česko-Finsko začne ve 12 hodin v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. Radiožurnál odvysílá reportážní vstupy.
8: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
14: Omezení na D5 před Berounem a nehoda v Praze na Barandovském mostě. Na dálnici D5 z Plzně do Prahy se pracuje před sjezdem na Beroun Západ a Králův dvůr. Na 24. kilometru budou silničáři opravovat vodorovné značení. Čekejte je v levém pruhu. Na dálnici D3 z Prahy do Českých Budějovic pozor na překážku ve sjezdu na Tábor a Plehřimov. Na exitu na 79. kilometru stojí porouchaný kamion. Je hned za zatáčkou, tak opatrně. A v Praze vyšetřují nehodu na městském okruhu. Před Barandovským mostem ve směru ze Smíchova havarovala dodávka a osobní auto. Na místě už je policie, stojí v autobusovém pruhu, dodávka zasahuje do pravého, takže se vybočuje. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
8: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: Čekáme oblačno až polojasno, ráno místy i skoro jasno a ojediněle mlhy. Odpoledne nejčastěji na horách i přehánky, k večeru začne oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty od 15 do 20 stupňů, na jihu až 22 a na horách většinou kolem 11. Tolik zprávy.
8: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
15: Karlovy Vary, Plzeň, České Budějovice. Kolem těchto tří měst se v roce 1945 vinula demarkační linie skrz západní a jižní Čechy, oddělující území osvobozené americkou armádou a sovětskou neboli rudou armádou. Pro ustupující německé vojáky to byla hranice mezi zajetím v evropských podmínkách a poukázkou do gulagu. Pro vojáky Vlasovovy armády to byla zeď, u které je čekala kulka nebo provaz. a pro velmoci to byla hranice potenciálního politického vlivu. K poslechu Tématu Plus vítá Jan Sedmidubský.
4: Místa dotyku.
16: Demarkační čára, která vedla nedaleko odtud, byla už ve své době varování, marným varováním. Byla totiž první z linií, jež počaly rozdělovat Evropu na dva světy. Tuto část Západočeského kraje osvobodila armáda Spojených států amerických. Téměř půl století se tu nesměli oslavit ani její hrdinové, ani její padlí. Zřejmě i proto, že vzpomínka na ně by připomněla poslání, jež byla právě tomuto kraji dána. Měl a mohl nás spojit s onou částí Evropy, jejíž další vývoj nebyl umrtvován komunistickou totalitou. Dnešní oslavy jsou po onom dlouhém čase první a jejich význam je tedy nesporně symbolický. Chtějí jednou provždy zrušit pojem demarkační čáry pro naši budoucnost a znovu navázat spojení, které jsme ani v uplynulých letech nepovažovali za přerušené. Vítám vás ještě jednou.
15: Stručný, ostrý, slavnostní a na kořen věci jdoucí projev prvního českého porevolučního premiéra Petra Pitharta. Totální změna kontextu. Po 40 letech se v Rokycanech mohlo mluvit nahlas o tom, kdo město osvobodil. A nad pojmem demarkační čára se mnozí obyvatelé Československa tehdy zamýšleli možná vůbec poprvé. Řízením osudu a věcí politických i vojenských jsme se v roce 1945 dostali v západních Čechách na dosah demokratického světa. Ale nebylo nám dopřáno si toho pocitu užívat dlouho.
17: Šedivý asfalt plzeňské silnice proměnil se toho dne v květinové pole, vroubené po obou stranách tisíci a tisíci lidmi, kteří přišli ze všech přilehlých i vzdálených obcí, aby viděli a mohli pozdravit svého prezidenta, na kterého tak dlouho čekali, jemuž by chtěl být každý na blízku a kterého máme všichni tolik rádi.
15: Rokycany a Plzeň 15. června 1945. První návštěva prezidenta Beneše, na jehož slovo všichni netrpělivě čekají. V euforii asi málo koho napadl symbolický význam toho, že Plzeň a část západních Čech osvobodila armáda země, ve které přes všechny chyby vládla demokracie a prezidenti se střídali na základě výsledků voleb.
17: Přál bych vám všem vidět tu upracovanou venkovskou stařenku, která se dostala, když pan prezident vystupoval z vozu na demarkační čáře, až téměř k němu, dívala se naň se sepjatýma rukama a šeptala: náš pan prezident, ta dobrácká tvář. Jako bych chtěla říci, zaplať Bůh, že jste zase mezi námi. Nastanou opět lepší časy.
15: Edvard Beneš se ovšem při své první poválečné návštěvě Plzně hrdě přihlásil k naprosté diskontinuitě s meziválečným Československem. Když demokracie, tak pouze v mantinelech takzvané národní a socialistické revoluce. A vlastně ani žádné velké děkování všem, kteří válku přežili, žádné ocenění toho, kolik úsilí je to muselo stát. Ale rovnou dejte se do rachoty.
18: Čekáme, pane prezidente. Řekněte, co od nás očekáváte.
19: Především vás žádám všechny bez rozdílu, abyste se všichni dali do práce v továrnách, ve svých řemeslech, na polích, v úřadech a ve školách. Máme těžkosti všichni pro nedostatek zboží, produktů, pro nedostatečnou pravidelnost práci, pro nedostatek výkonných sil v úřadech a tak dále a tak dále. Po válce a po revoluci je vždycky rozvratem způsobeno tolik nepravidelností, složitých poměrů, nových nečekaných vztahů, rozvrácených rodin a osobních potíží, že se nutnost řešení všech těchto otázek a tím nové práce takřka zdesateronásobňuje. Tož skončeme, prosím vás, dobu radování se z vítězství a z obnovení státu. Vyhrňme si všichni rukávy a jdeme do nejintenzivnější práce pro republiku.
15: Beneš ve svém projevu v půlce června 1945 zmínil také volby, které se o rok později skutečně konaly. Zvítězila v nich, aspoň v českých zemích, na Slovensku to bylo jinak, komunistická strana. Takže další volby už se nekonaly dalších 44 let, až do roku 1990. Mohlo to být jinak, kdyby v květnu 1945 americké tanky dojely až do Prahy? Možná ano, možná ne. Budu o tom mluvit s historiky Vojenského historického ústavu. Nejprve má slovo Jiří Plachý.
20: Ono se někdy uvádí nepřesně, že vlastně to, že Československo se ocitne v sovětské operační zóně jako celek, takže se rozhodlo na nějakých vrcholných schůzkách spojeneckých velmocí v Jaltě, někde se můžeme setkat s tím, že třeba už v Teheránu, ale na těchto vrcholných schůzkách se vůbec o tom nejednalo. Ta demarkační linie v Československu byla otevřenou otázkou v podstatě až do těch posledních dnů. V podstatě počítalo se s tím, že Rudá armáda bude Československo osvobozovat tak nějak z podstaty věci a ta situace se změnila na konci března 1945, kdy spojenci překročili Rýn a vlastně ty americké tankové divize projeli středním Německem jako nůž máslem a už toho 18. dubna 1945 dosáhli československých hranic. Já si myslím, že Američané byli v té evropské politice na jaře 1945 nováčky a v podstatě sám generál Eisenhower považoval postup v Evropě za sled vojenských operací, zatímco třeba britský vůdce Winston Churchill dokázal vlastně domyslet i ty politické konotace, takže třeba Britové měli velmi jasnou představu, že by západní spojenci měli osvobodit nejen Prahu, ale třeba Berlín. A Američané byli ovšem ti, kteří vlastně na jaře 45 ten postup v té Evropě vedli, takže měli, dá se říct, poslední slovo, když to řekneme trochu jednoduše.
21: Mezi generálním štábem Rudé armády a velitelstvím expedičních vojsk na západní frontě, kterému byl Eisenhower, se pouze vyměňovali šifrovanými telegramy takové ty krátkodobé operační záměry.
15: Slovo má historik Jindřich Marek.
21: Teprve ve chvíli, kdy 25. 26. se na Labi setkávají u Torgau Američani se Sověty, tak se teprve začíná hovořit o styku obou vojsk skutečně i v tom českém prostoru. Čili o tom se dohadovalo skutečně v posledních dnech války.

0: český voják novinář Zdeněk Vršovský, který s armádou generála Patona překročil československé hranice, poví vám něco o svých zkušenostech.
1: Je čtvrtek 19. dubna 1945. Den, kdy opět po 6 letech vstoupíme na půdu Československa. Několik kilometrů za velitelstvím leží v údolí vesnička Vís. Zcela malá vesnička s obyvatelstvem čistě německým. Tady někde musí být hranice Československa. Zastavujeme Němce s bílou páskou prozatímní policie na rukávě a žádáme, aby přesně označil místo hranice. Dívá se ustrašeně na nášivky Čechoslovakia, pak chápe, bledne a s poníženou, pravým s poníženou úslušností běží několik kroků zpět k veliké bílé budově, odměřuje v krocích vzdálenost a zastavuje se asi 20 metrů níže. A bez dalšího pobízení sám vysvětluje. Tady je hranice. Na této straně jsme v Československu. A tam na druhé straně je Deutschland. Ten člověk mluvil v přítomném čase, pochopiv, že přišel čas, kdy se musí smířit se skutečností i soucností Republiky Československé.

0: Jistě, že byli tací, kteří chtěli dojít až do Prahy, kdyby to bylo jenom na nich. Typicky generál George Patton, který velel 3. americké armádě osvobozující západní Čechy.
1: Tak je to, myslím, obecně známá věc, že generál Patton měl ambici osvobodit nějaké evropské hlavní město. Podařilo se mu to vlastně jenom v Lucemburku. A Prahu jistě pocitově osvobodit chtěl, protože on byl jedním z těch amerických vojáků, kteří viděli i ty politické konotace. Patton, je mu připisován ten výrok, že Prahu osvobodí průzkumem bojem, a Eisenhowerovi zavolá z první pražské telefonní budky. To bylo tedy trochu nadnesené, ale myslím, že to vyjadřuje vlastně ten jeho postoj k té věci. Ale samozřejmě jako disciplinovaný voják se nakonec podřídil tomu Eisenhowerovu rozkazu.
2: Eisenhower skutečně chtěl mít co nejkorektnější vztahy se Sověty, který ovšem jeho chování považovali spíš za slabost, a hlavním cílem bylo právě ten slib z Jalty, že bude pokračovat společný útok na císařské Japonsko, že se Sověti zapojí do této války, hlavně v Mandžusku. Takže to byl taky jeden z Eisenhowerových důvodů, přestože třeba 30. dubna Churchill ještě tlačí na amerického prezidenta Trumana, aby trošku probudil Eisenhowera, že to bude mít velký vliv nejenom na svobodu Československa, když nebudou postupovat dál, ale i na těch sousedních středoevropských státech. Takže to Japonsko mělo z hlediska vojenského pro Američany často větší význam než ten středoevropský prostor. Předpokládalo se, že skutečně americká armáda obsadí Karlovy Vary, Budějovice i Plzeň. Největším úspěchem na tom Plzeňsku, že se Američani do 7. května posunuli až do Rokycan, ale Karlovy Vary tam Američani byli, ale ta válka se doslova zhroutila před branami Karlových Varů, a do Českých Budějovic Američani dorazili jejich průzkumné džípy velice brzo, ale nepokračovali dál, takže si obsadili České Budějovice Sověti a Vary obsadili po několika dnech s pomocí svého takového hrubého nátlaku.
3: Rozhlas ve Flensburku uveřejnil dnes odpoledne prohlášení německého zahraničního ministra Krosika, které zní takto. Němečtí muži a německé ženy. Na rozkaz admirála Dönitze prohlásilo dnes vrchní velení všech německých vojsk, že se podrobuje bezpodmínečné kapitulaci diktované Spojenými národy.
2: Tam je třeba vysvětlit to, že v ranních hodinách 7. května podepsalo Německo bezpodmínečnou kapitulaci v Remeši. A protože Eisenhower neměl potřebu závodit se Sověty a naopak chtěl uchránit co nejvíc životů svých vojáků, tak vzniká to, čemu se dá říkat stop line. Americké dokumenty vojenské dneska nejsou pro nás nějak nedostupné. Takže třeba u těch Karlových Varů je jednoznačně napsáno před tou Remeší obsadit Vary a 5 mil dál provádět průzkum a čekat, až dorazí Sověti. Podobně to mělo být v Budějovicích, ale Eisenhower 7. května kolem 9. hodiny ranní nařizuje nekompromisně zastavit se, takže ty americké jednotky se zastavují doslova na předměstí Karlových Varů a do Budějovic už dorazí jenom průzkumné džípy. Zatímco v Plzni byli Američani už 6. května a do Rokycan stihli dorazit ještě před tím Eisenhowerovým rozkazem. Takže nejdřív máme limit of advance, to znamená obsaďte Karlovy Vary, Plzeň, Budějovice, dál už nepostupujte. Pak tu máme stop line, to znamená, kde jste, tam se zastavte. A pak přichází třetí fáze, protože Sověti jsou ještě strašně daleko v Sasku, na Moravě, v Rakousku. Holding line, když vycházím z amerických vojenských dokumentů, jakási linie očekávání, to znamená, že se někde posunují. Ideálně se to dá demonstrovat na Karlovarském kraji, kde jsou v Bochově, ve Žluticích, v Manětině, v Krušných horách, a časem je odtamtud Sověti vytlačí z jednoho prostého důvodu, protože ty prvosledové americké jednotky už po 2-3 dnech dostávají za úkol se stáhnout do Bavorska. Na jejich místo přicházejí jiné jednotky, kterým je to jedno, kde budou mít stanoviště. A tyhle prvosledové jednotky jsou posílány do Spojených států s tím cílem, že po krátkém odpočinku budou posláni na japonskou frontu.

0: говорит Прага. Пребывание города Праги на все союзные армии. На Прагу наступают
1: the dog, the dog. Americans and English, help us. We need guns. There are too many Germans. Send us airplanes and tanks. The Americans before Pilsen. Send us airplanes.
2: Praha volala o pomoc, volala i v anglickém jazyce a byly tady pokusy, aby Američané do Prahy vstoupili. Z Prahy bylo vysláno několik styčných, dá se říct, misí k Američanům do Plzně s tím, aby Praze přišli na pomoc, ale vlastně už ten příkaz nepřestupovat tu demarkační linii platil, takže i tyhle ty mise se setkaly s nepochopením nebo s neúspěchem. Můžeme se tady vlastně setkat i s tím, že byl podniknut pokus, aby českoslovenští vojáci ze západní fronty pomohli pražskému povstání, aby české perutě z Velké Británie přeletěly do Plzně a odtamtud operovali nad Prahou. Ještě 7. května měli naši letci ve Velké Británii pohotovost tím, že za několik hodin odletí do západních Čech, ale nakonec byl tenhle příkaz odvolán právě kvůli tomu, že ani letecké jednotky už nesměly operovat na východ od té demarkační linie. Kousek od Plzně se nacházel byť symbolický, ale dobře vyzbrojený oddíl Československé samostatné obrněné brigády z fronty od Dunkerku, který byl připraven odjet Praze na pomoc, ale ani ten neměl povolení překročit demarkační linii a nakonec Američané byli natolik korektní, že vlastně nedovolovali ani odjezd dobrovolníkům ze západních Čech, kteří chtěli odjet do Prahy a pomoct tam na barikádách. Takže už 7. 8. května ta demarkační linie, nebo tedy linie toho postupu amerických jednotek byla v podstatě pro ty, kteří se nacházeli na západ od ní nepřekročitelná.
3: Pardon, je tu ještě jeden zajímavý detail, kdy Eisenhower změnil názor v tom slova smyslu, že válka v střední Evropě má končit 8. května o půlnoci. A tehdy prostřednictvím britské zpravodajské služby dává naší zpravodajské službě v Londýně zprávu, aby informovali generála Kutlvašera v Praze, že pokud 9. května budou Němci stále v Praze provádět jakákoliv operační činnost zvěrstva na civilním obyvatelstvu, takže ho žádné další dohovory se Sověty ničím nelimitují a okamžitě americká vojska z Plzně vyrazí na Prahu, kde by byly za 2 hodiny. Ale je tam věta. Záleží, jaké zprávy přijdou z Prahy od půlnoci do 4., 5. hodiny ranní. A právě tím, že Koněv ty svoje tankisty hnal přes ty Krušné hory a obávali se, že v Krušných horách narazí na 4. tankovou armádu, která už byla plně německou, která byla plně demoralizovaná, tak nakonec došlo k tomu, že Američani zjišťují, že to Sověti stihli, ten politický dostih, a že kolem 4. hodiny raní dorážejí na okraje Prahy a tím pádem i tato symbolická jiskřička naděje, do které vkládali povstalci a ta demokratická část České národní rady, definitivně zhasla.
4: Přesto se malé skupinky amerických vojáků v květnových dnech roku 1945 dostaly za demarkační čáru. Malá jednotka, která se vydala z Plzně přes Prahu až do lázní Velichovek u Jaroměře, měla specifické poslání.
5: Ty Američani přijeli, teď se tady s lidma dali dohromady, prohodili se takový velice rychlý řeči. Nikdo neví, co vlastně se hovořilo, to se nedá zjistit.
4: Na setkání s americkými vojáky při jejich cestě do lázní Velichovek vzpomínali při oslavách osvobození roku 2005 královéhradečtí pamětníci Zdeněk Doubek a Vladimír Čech.
5: Takže tady se vlastně nějak zvlášť nezdrželi. Na tom náměstí bylo asi takových nejvíc 3000 lidí. Těm vojákům donesli jim snídaně, donesli jim buchty, co kdo prostě měl. Ty vojáci se najedli, otočili se a jeli směrem na Velichovky. Jenomže za Hradcem se rozdělili do několika proudů. Celkem by to bylo 10-15 vozidel, ale když jsem prováděl zjišťování během mnoha let, tak jsem zjistil, že třeba jenom záloha kolových tanků byla 10 kusů, který vůbec do Velichovek nepřijeli ani do města, ale který přijeli jenom před jednu vesnici, kde zůstali stát. a čekali, až jak to bude. A zbytek těch vozidel obklíčil vlastně celý Velichovky a jeli přes pole z různých směrů jako hvězdice, aby se dostali. Oni počítali s tím, že Němci budou tam klást odpor, až to vlastně byl nejvyšší útvar bojeschopný, který byl. Oni nevěděli, jak to vypadá. To nikdo nevěděl.
6: Já jsem jako všechno zažil, já se na to pamatuju, dokonce se pamatuju na to, když Američani přijeli sem do Hradce Králové, když byli u Svatýho Ducha, to jako každý se na to těšil, že zase bude svoboda, ty Bílý věže, tam přijeli ty parlamentáři právě vyjednávat. No a pak se vraceli zpátky zase, jestli do Velichovek nebo já nevím kam prostě, to už jako nevím.
3: Tak v případě té známé Velichovské mise, která skutečně Američani jsou na to hrdí, jak hluboko se dostali za tu linii až do těch východočeských Velichovek, tak tam byl cíl jasný. V Remeši 7. května byla podepsána bezpodmínečná kapitulace Německa a maršál Scherner jako velitel pozemních vojsk německé armády a velitel skupiny armád Mitte, tak se u něj předpokládalo, že bude ještě urputně případně bojovat dál. Takže ta mise měla ho nalézt v Praze, když ho nenalezli v Praze, pokračovali za ním až do Velichovek a bylo nutné právě s pomocí německého prostředníka ho přesvědčit o tom, že prostě už platí ty podmínky bezpodmínečné kapitulace a přesvědčit ho, aby ty boje neprodlužoval. Takže tam to bylo jasný takový parlamentářský cíl. Co se týče těch ostatních osamělých džípů a malých skupinek Američanů, tam je dvojí prostředí. Na jedné straně jsou to průzkumníci nebo američtí zpravodajci, například známý major Charles Kejtek, Čechoameričan, velitel té středoevropské české sekce, té americké vojenské zpravodajské služby, tak ten v jedné vzpomínce hned po válce českému novináři Lorencovi řekl, já jsem zpravodajec, pro mě rozkazy z toho Eisenerova velení pro bojové jednotky zastavit se neplatí, proto jsem jel do Berouna, do Prahy a podobně. No a druhá skupina, která si s tím vůbec nelámala hlavu, byli američtí vojenští novináři. Část z nich byli skuteční dobrodruzi, kteří v džípu a v americké uniformě dokázali riskovat a dojet třeba do Prahy, aby napsali velkou reportáž o bojích v Praze, ale zároveň jsou dokladem, jak ten Kejtek, tak ta Velichovská mise nebo ty novináři, když zjistíme časové údaje, že za 2 hodiny dokázali tu s bílým praporem, tu s americkým dojet do Prahy. Čili kdyby Sovětům nezáleželo tak na to ovládnout za každou cenu co nejvíc toho českého prostoru, tak by se ušetřilo mnoho lidských životů na pražských barikádách.
4: Dodnes není zcela zřejmé, zda se sám Scherner jednání ve Velichovkách zúčastnil osobně. A nebo zda Američané jednali s jeho pobočníky. Spíš platí to druhé. Jinak by ostatně maršál asi nedokázal bleskově zmizet až do Žatce a poté letadlem až do americké okupační zóny v Německu. A ponechal celou svoji armádu Mitte, což bychom mohli přeložit jako střední skupina vojsk, jejímu osudu. O tom, kde padly v západních Čechách v rámci ofenzívy amerických jednotek poslední výstřely, bylo po léta zdánlivě jasno. Jindřich Marek ovšem nabízí ještě jiný příběh.
3: Já mám zase takovou perličku. Američani milují různé statistiky v prvenství ve všem směru a 97. pěší divize s trojzubcem ve znaku, která právě bojovala ochebské letiště, tak dorazila 7. května až do městečka Manětín, kde už měly ty její průzkumné jednotky mít stop. A potom u sousedního praporu jeden vojáček dvakrát vystřelil 7. května večer do lesa po nějakém německém snajperovi. Velitel toho praporu to v Americe nahlásil, prohlásili to za poslední výstřely americké armády na evropském válčišti. V pevnosti Fort Benning's je pomník s nápisem a tak dále a tak dále. A realita je úplně jiná. 8. května odpoledne čeští postalci pokoušeli obsadit ještě hluboko v území za tou stop linií městečko Žihly, kde SSáci postřelovali je z kulometu, z kostelní věže a ohrožovali tam okolí. A Američani na vlastní pěst toho Manětína vyrazili několik jeepů s těžkými kulomety a ty SSáky tam spacifikovali, čili 8. května pozdě odpoledne by se dalo říct, že na americké straně padly poslední výstřely. Ale je tu zajímavá věc. Farní kroniky, kroniky četnických stanic, kroniky obcí, velice seriózní prameny české potvrzují, plus pamětníci potvrzují, že to tak bylo. Ale když 10-15 let pátráte ještě mezi veteránskými organizacemi v amerických archivech, tak o tom neexistuje jeden jediný doklad. Podle mě z prostého důvodu, že buď ty vojáci z toho třetího praporu, že už je po válce, to nepovažovali tento konflikt za nějak zajímavý a nebo ho v podstatě před svými nadřízenými zatajili, aby nemuseli mít nepříjemnosti z toho, že udělali takovou vlastně partizánskou akci na vlastní pěst.

0: Možná to byl poslední americký výstřel v Evropě, ale o poslední výstřely na českém území nešlo. Ty přineslo až krvavé drama v jihočeských Čimělicích a jejich okolí. Právě tady se 11. května 1945 odehrála poslední bitva mezi ustupujícími jednotkami Schörnerovy armády a českými partizány, kterým přišly na pomoc jednotky Rudé armády. Jediným cílem Němců bylo dostat se do zajetí v americké zóně. Američané ovšem stanovili časovou hranici, po jejímž vypršení měli Němci smůlu.
1: Oni tenkrát jednoznačně řekli, kdo se dostane na naše území do půlnoci 8. května je náš zajatec. Kdo to nestihne, tak si musí počkat, lidově řečeno, na Sověty. A tam vzniklo obrovské seskupení především jednotek SS a čeští partizáni a dobrovolníci se na ně vydali, došlo tam ke krvavým bojům a toho 12. tam doráží Rudá armáda, která to tam řeší, tenhle problém. U nás potom v letech 50. a hlavně v letech husákovské normalizace se to oslavovalo jako poslední výstřely druhé světové války, potažmo poslední výstřely druhé světové války v Evropě, což bylo nepřesné, protože 14. května jugoslávští partizáni spolu s britskými jednotkami ještě bojovali s ustašovci a s německými jednotkami na slovinském území. Takže ty primáty jsou vždycky ošemetné. Kdo byl poslední, kdo byl první?
2: A poslední německá polární stanice tak kapitulovala až někdy v září 1945.
1: Na Špicberkách.
0: Jednání o kapitulaci v Rakovicích, hned vedle Čimelic, se odehrálo ve mlýně rodiny Díkových. Eva Převrátilová, rozená Díková, takto vzpomínala v roce 2005 v rozhlasovém dokumentu Blanky Stárkové věnovaném čimelickým událostem. V roce 1945 jí bylo 6 let.
3: Tady po schodech byly všude dráty, tady byl jeden voják, tady byl druhý voják a dál, já už tam se nedostal.
4: My jdeme v mlýně u Díků po schodech do prvního patra, tohle byla ta obytná část mlýna, paní Převrátilová.
3: Ano. A tadyhle, v tomhle pokoji se to mělo uskutečnit. U tohohle stolu. A zůstává to tady prakticky tak, jak to bývalo. To je asi všechno. U tohohle stolu akorát je jiný ubrus a ten ubrus, který byl na stole, ten vám můžu ukázat.
4: Dobře, takže tohle byl zřejmě parádní pokoj, má dvě okna, stojí tady staré skříně a krásná almárka a stůl je kulatý, kolem mě čtyři židle. Já jsem ale četla, že oni požadovali nějakou místnost s velkým stolem, aby se tam mohli rozložit mapy.
3: Oni tam donesli stůl. A tadyhle bydlela moje babička. Je tu neuklizeno. Tenhle stůl donesli ještě tam jako přídavek. A v tomhle pokoji byli ty Němci. Sem dali Němce a odtud je brali k jednání tam.
0: Mlýn v Rakovicích se tak stal zřejmě 12. května 1945 v 1:30 ráno dějištěm podpisu poslední německé kapitulace v Evropě. Podepsal ji generál Karl von Pückler. Ačkoliv se původně chtěl zdát výhradně americké armádě, nakonec tak musel učinit jak do rukou Američanů, tak Sovětů. Sovětská vojska navíc bitvu u Čimelic rozhodla. Americká posádka tu čítala jen několik desítek mužů a disponovala jenom dvěma tanky. Zatímco hlavním donucovacím prostředkem Rudé armády byly nejen tanky, ale také obávané raketomety zvané Kaťuše. Mimochodem jako tlumočník při jednáních o kapitulaci tehdy působil Václav Norbert Hrabě Kinský, který spolu se svým bratrancem Karlem Schwarzenbergem, otcem budoucího českého ministra zahraničí, pobýval tou dobou v Čimelicích na zámku. A údajně oba mladí šlechtici nalákali americké důstojníky k překročení demarkační linie, mimo jiné neodolatelnou nabídkou, že ve schwarzenberských sklepech se nachází předválečná skotská whisky. Té si ovšem krvavý aristokrat, velitel jednotek SS, hrabě Karl Friedrich von Pückler Brughaus, už asi neužil. Poté, co podepsal ony potupné papíry, nasedl do své Tatry 97, odjel do domku s číslem popisným 99 v Rakovicích, kde do té doby bydlel, a tam si prohnal hlavu kulkou. Ke zvrácené cti nacistických pohlavárů ovšem patřilo vzít sebou na onen svět i své příbuzné a nejbližší spolupracovníky, i jejich rodiny, včetně dětí, což se stalo i v tomto případě. Nepřežila pětiletá dcera Püklerovy sekretářky.
5: Ty, seit dem Verlust und dem großen deutschen Opfern von Stalingrad immer deutlicher werdende Erkenntnis der europäischen Völker.
0: Po 5. květnu prchal z Prahy ještě jeden nacistický ultraprominent. Tehdy už bývalý státní ministr protektorátu K.H. Frank. Ještě v roce 1943 řečnil v pražské Lucerně. Bylo to po porážce u Stalingradu a Frank v podstatě parafrázoval Goebbelsovu řeč o totální válce.
5: Überflüssige Geschäfte und Auslagefenster werden geschlossen. Faulenzende Kaffeehaushocker, Kartenspieler. Kartenspieler und Taugenichtse aller Art werden verschwinden. Auch tschechische Mädchen und Frauen und der tschechische junge Mann.
0: K Evropě se blíží nebezpečí bolševismu, proto je potřeba zabrat, přestat se válet po kavárnách, to platilo pro české muže, a vzdát se různých luxusních věciček jako šaty nebo chození ke kadeřníkovi. Uprostřed všeobecného válečného nedostatku to bylo takřka dojemné. Frank zapomíná je, že bez německé vyhlazovací války by se nikdy sovětský komunismus nedostal tak daleko do Evropy, se snad opravdu domníval, že starý kontinent zachraňuje. 9. května 45 už ovšem zachraňoval jenom sám sebe. Prahu ale opouštěl příliš pozdě na to, aby tak mohl učinit nepozorovaně.
1: Tam jde o to, že ve chvíli, kdy Frank opustil Prahu, tak především četnické stanice monitorovaly pohyb těch německých vojsk a čeští četníci zaregistrovali právě příjezd nebo přesun Franka k Rokycanům a pak příjezd do Rokycan a informovali o tom americké důstojníky, speciálně jistého poručíka Hallera z 9. pěšího pluku 2. pěší divize, to jsou ti s Indiánem na znaku, který mají dneska i plzeňští hokej na drezech. A právě tento poručík Franka zatýká a tím pádem mu zamezuje jakýkoliv pokus o útěk, jako se to podařilo Schernerovi a některým nacistům.
0: O něco jižněji na demarkační čáře v květnu 1945 hlídkovali mimo jiné i českoslovenští vojáci ze západu.
2: Pro mě je osobně velmi zajímavá pozdější účast československých jednotek ze západní fronty na správě nebo na střežení části té demarkační linie. Naši vojáci, kteří do 9. května 1945 bojovali v severo-východní Francii na belgickém pomezí u Dunkerku, tak 11. 12. května odjeli do západních Čech, ale protože byli součástí spojeneckých expedičních sil, tak vlastně ani jim nebylo dovoleno překročit tu demarkační linii už v těch dnech míru a byli jako součást těch amerických jednotek nebo takticky podřízení americkým jednotkám, byli umístěni na Klatovsku a byla jim svěřena do správy poměrně rozsáhlé území na té demarkační linii a až do konce srpna 45 střežili její část právě mezi Nářemi, Nepomukem a Blatnou. Na místech, kde několik dní předtím došlo k obrovské tragédii první divize ruské osvobozenecké armády, která pomohla výrazným způsobem pražskému povstání, pak se dostala v těch jeho západních Čechách v oblasti Lnářů, navázala styk s americkými jednotkami, ale ty je nepřevzali do zajetí a naopak vlastně nechali rudou armádu, aby je dostihla, velkou část z nich na Lnářsku přímo popravila a zbytek odtransportovala do sovětských koncentračních táborů. V západních Čechách byl také vydán Američany, nebo vlastně převzat Sověty, generál Vlasov.

0: Zatímco u K.H. Franka byly jeho viny nespochybnitelné, osud generálů Vlasova, Buňačenka a dalších důstojníků a vojáků ruské osvobozenecké armády je mnohem složitější. Už jen proto, že zajatí sovětští vojáci, pokud už by přežili útrapy zajetí v Německu, neměli žádnou šanci se vrátit domů, aby je tam pro změnu nezlikvidoval Stalin jako zrádce a dezertéry. Zůstáváme stále na západ od demarkační linie v květnu 1945. Přivezla si americká armáda do Plzně jinam také svůj životní styl? Ptám se opět historiků Jiřího Plachého a Jindřicha Marka.
1: Bez pochyby. Myslím si, že i pro spoustu lidí na východ od demarkační linie, tak třeba na ně měla velký vliv pomoc z UNRY. Můj otec celý život vzpomínal na konzervy z UNRY, na burákové máslo, které dostával jako malý chlapec od UNRY, a vlastně i třeba v komunistických novinách, časopisech se můžeme setkat s tím v té době, že tahle ta pomoc je zesměšňována a marginalizována. Takže tím je vlastně vidět, jak už to těm komunistům v té době vadilo.
2: Ta sounáležitost civilizační, najednou se tam objevily dva civilizační okruhy, z nich ten, kterému jsme patřili, byl právě tou okupací přerušen. Do té doby před válkou tady byl populární jazz a další věci, vzpomeňme, jak to bylo za války, třeba aspoň podle knížek třeba Josefa Škvoreckého. A je velice zajímavý americký válečný kameraman Banfield 16. května natáčel příjezd prezidenta Beneše do Prahy. On sám je zachycen jinými kameramany, taky to byl dobrodruh, stojí na takové té nástavbě, ničím nepřivázaný kameru na trojnožce, auta se řídí. A já jsem četl jeho vzpomínku a on byl nadšen Pražany, protože říkal, to je nejcivilizovanější národ, co jsme potkali od Leavru až do Prahy, protože oni znají hodně o jazzu, o amerických filmech, mnoho z nich umí anglicky, a byl šokován tím rozdílem, který byl u nás právě v těch dnech už vlastně znova odstřiháván od té minulosti prvorepublikové. Takže to jsou někdy marginály, ale velice zajímavé.
0: Několika měsíční soužití jakékoliv armády s domácím obyvatelstvem na obsazeném či osvobozeném území z podstaty věci samozřejmě není idylou. A u Rudé armády to platilo dvojnásob. Případy znásilňování, rabování či prostého zabavování osobního majetku sovětskými vojáky jsou dnes už asi dostatečně známé. V květnu 1945 a v následujících měsících a letech se o nich ovšem veřejně mluvit ani psát nesmělo.
1: Já jsem třeba měl případ, kdy jeden z vojáků naší západní armády asi v dopise kamarádovi povzdechl, že jeho 15-letou sestru v Brně, zatímco on bojoval ještě u Dunkerku, tak jeho 15-letou sestru v Brně znásilnili vojáci Rudé armády. Ten dopis ten kamarád nechal ležet někde na stole, kde si ho někdo přečetl, ohlásil to, a už v roce 1945 tenhle příslušník naší západní armády měl být postaven před soud za to, že šířil špatné informace o Rudé armádě, o naší spojenecké Rudé armádě.
2: Ta servilita vůči této osvobozenecké armádě byla obrovská. Například naše policejní orgány, nově vznikající Sbor národní bezpečnosti a ještě ty starší složky, měly jednoznačně nakázáno, že při hlášení o znásilňování, loupežích, vandalství musí psát osoby oblečené v sovětské uniformy. Ne sovětští vojáci, osoby oblečené v sovětské uniformy, jakože jsou to třeba Vlasovci, který na útěku se převlíkli do sovětských uniform, nebo nějací dezertéři, což nebyla vůbec pravda. Já bych ještě připomněl, abych navázal na kolegu, jednu zajímavou věc.

0: loupili, tak tam ty výsledky měli komunisti mnohem horší. Takže přede mnou ten Standa Kokoška předložil takové dilema, jak se prostě na tuhle tu problematiku dívat.
1: Mimochodem, operovalo se taky tedy s obviněním, že nepřijeli Praze na pomoc, ačkoliv mohli?
2: Bez pochyby tohle vlastně komunisté využili i několikrát, vlastně se s tím můžeme setkat třeba v nějakých uměleckých dílech, kdy je to, ta historická skutečnost je úplně otočena.
0: 40 let od února 48 by se dali tady nahromadit hromady novin, knížek, televizních dokumentů, kdy neustále naprosto suverénně jako komunistická propaganda říkala, jak to, že ty Američani nepřijeli Praze na pomoc, jak to, že neschodili zbraně postalcům, jak to, že jejich letadla nepomohly postalcům, ale nikdo nenašel odvahu se zeptat, proč druhá letecká armáda Rudé armády nepřiletěla k Praze nebo neútočila na německé kolony, proč Sověti neschodili zbraně postalcům a tak dále a tak dále. S lidma se dá tak krásně manipulovat, nikdo na tohle nenašel odpověď.
2: Že jeden z mála, kdo to napsal naprosto otevřeně, tak byl Gustáv Husák ve svých pamětech, ale ty asi bohužel málo kdo četl. Napsal, jak se zhoršovala nálada komunistickým členům delegace, když se dozvěděli o tom, že Američané zahájili postup do Čech, a napsal o tom, jak se jim naopak ta nálada zlepšila ve chvíli, kdy zjistili, že Patton se zastavil v Plzni.
0: Já bych se s dovolením vrátil ještě k tomu vlivu těch národních výborů, kde byli komunisti, taková ta euforie, že už je konec války, vedlo to k tomu, že ti naši lidi byli tak opojení přes všechny ty excesy těch rudoarmějců, opojení tím faktem, že jsou tady ti bratři Slované, že to vedlo k tomu, že třeba moje maminka byla dámská Krejčová a šila třeba límečky sovětským pilotům, což byla určitá elita. A někteří z nich tvrdili, je nám vás líto, protože teď tu budou vládnout komunisti. Což ta maminka a rodina vůbec nechápala, jak to ti piloti můžou říkat. Pak šila šaty paní Jasiokový ze Svobodové armády, manželce hrdiny Sovětského svazu, který padl, a ta říkala, to bude hrůza, až tady budou ty komunisti vládnout. Volinští Češi je varovali a ti naši předkové byli hluší a slepí a stále nebyli schopni to pochopit, tyhle ty kritiky. Ta manipulace s lidmi byla obrovská.
2: Možná, když jsme u té kontrafaktuální historie, tak kdyby tady Rudá armáda ještě několik měsíců zůstala, tak ty volby taky mohly mít jiný výsledek v roce 1946.
3: V Rokycanech dodnes můžete navštívit Muzeum demarkační čáry. Jedním z exponátů je paradoxně socha vojáka, která po celá léta komunismu zdobila Rokycanské náměstí. Nepřekvapí, že jde o sochu rudoarmějce. Rokycanští prý soše přezdívali divíšek, asi že se divil, kde se tu vzal. Americká armáda samozřejmě po roce 1945 v Rokycanech žádný pomník neměla. Ale to nebyl jediný případ v západních Čechách, jak dokládá historik Jindřich Marek.
0: Pocházím z Karlových Varů a tam u hlavní pošty, přestože Američani byli ve Varech 7. a Sověti přijeli až 11., tak u hlavní pošty stál pomník sovětského vojáka, který ovšem v srpnu 1968 při okupaci města sovětskou armádou občané svrhli. A výsledek byl ten, že fotograf, který měl vroubek u bezpečnosti a na kterou měla nějaké věci státní bezpečnost, tak jim předal fotografie. Podle toho byli identifikováni ti, co nejvíc se účastnili. Byl mezi nimi tatínek jednoho mého spolužáka. Mnozí byli zavřeni, dostali se do vězení. Ten samý sochař pomník znova postavil. No a v listopadu 89 ho titíž občané znova odstranili a já jsem potom s kolegou Jaklem od nás z Vojenského historického ústavu byl v Rusku odhalovat jeden pomník legionářům a tam na mě řval jeden ruský generál současný, jak jsme nevděční, že oni osvobodili Karlovy Vary a že on tam byl na dovolené a že pomník Rudé armějce už nenašel. Vysvětlovat mu ty důvody,

0: by proč bylo dost složité.
1: Jestli můžu ještě k těm pomníkům, my máme takový možná pocit, když se díváme na ty každoroční slavnosti svobody v Plzni, že v západních Čechách je přeamerikanizováno, ale ono tomu vlastně mimo Plzeň tak není. V řadě obcí, které osvobodili Američané i větších, tak vlastně dodnes žádné pomníky osvobození nejsou a v některých místech, ne určitě v mnoha, ale přece jenom ještě někde se najdou ty pomníky dokonce z těch předchozích dob. A já bych zmínil v jedné nejmenované obci na Klatovsku je pomník. Zde 6. května 1945 byli osvobozeni sovětští zajatci. Zhruba trochu parafrázuju, ale vlastně je jasné, že je museli osvobodit Američané 6. května, ale je to pomník osvobození sovětským zajatcům.
0: Ještě jedna perlička. V roce 1971 jsem byl na Trumpu, prošli jsme celou Šumavou a v Klatovech, v Kašperských horách a na mnoha místech jsme objevili tehdy pomníky, kde bylo třeba z roku 46, že Klatovy osvobodila druhá jezdecká skupina plukovníka Reeda a tak dále a tak dále. Ale mě to tak nadchlo jako Trumpa, protože jsme vždycky nosili americké a britské součásti ústroje a byli jsme pyšní na to, že pocházíme z tohoto kraje. Tak když jsem tam jako student za roky jel se spolužáky na nějakou exkurzi, tak jsem řekl, já vám něco ukážu. Ne, byl jsem neúspěšný v těch Klatovech a na těchto místech byly stejné pamětní desky, ale bylo tam napsáno, zde byla pamětní deska na to, že Američani osvobodili Klatov, ale na žádost pracujícího lidu na protest proti bombardování Vietnamu byla odstraněna. Takže prostě v srdci Evropy vyměňovat pamětní desky a sochy, to už patří takřka k folkloru. Pardon me, boy, is that the Chattanooga juju?
2: Yes, yes, track 29. No, když jste zmiňovali pomníky, tak určitě bychom asi neměli zapomenout na ten pomník, který se zachoval i během komunismu celou dobu. A to je u Chebu, Ypsilonka se jmenuje to místo. Byli jste tam?
0: Já to tam znám velice dobře. Bohužel už můj zemřelý kamarád Zdeněk Svoboda z Chebu, učitel a velký obdivovatel Spojených států, on taky učil angličtinu, tak ten s tím měl velké nepříjemnosti. To je pomník první pěší divize za to jarní období. Jsou tam desítky a stovky jmen těch padlých amerických vojáků. A tam státní bezpečnost měla maringotku, jakože jsou to nějaký cestáři, a monitorovala tam ty příjezdy turistů a podobně. A on, když tam neskytku, tak většinou skončil u výslechu. A tenhle pomník nikdy nezmizel, protože kdysi ještě za dob, tuším, ministra zahraničí Jana Masaryka, prostě ten úsek byl darován americkému lidu jako pamětní. Takže to tam různě maskovali, stavili tam různé, jakože se opravuje silnice, aby na to lidi moc neviděli, ale nemohli zabránit třeba americkému velvyslanci a vojenskému přidělenci, aby vždycky kolem toho 26. dubna, kdy Cheb kapituloval před Američany, aby tam nejel a nemohl tam položit věnce.

0: promluví náš ministr zahraničí Jan Masaryk.
1: General Harmon, Mr. Ambassador, officers and soldiers of the American Army. I'm going to say a few words in English. I'm not going to be long. It's too cold for long speeches. During the last war, Woodrow Wilson, your great president, took a very definite...
2: Minister zahraničí Jan Masaryk se v Plzni loučí s americkou armádou. Bylo 20. listopadu 1945. Toho měsíce odešla z Československa také armáda sovětská. Byla okolo odchodu obou armád nějaká složitá jednání nebo všechno proběhlo v souladu všech tří stran, Američanů, Sovětů i československé vlády a prezidenta?
3: No, ten odchod vlastně je velmi zajímavou kapitolou, protože už v létě 1945 tak Američané v souvislosti s úpravou okupačních zón v Německu a Rakousku, kdy vlastně ta území, rozsáhlá území, které osvobodili v Sasku, Durinsku, dalších dnešních spolkových zemích, tak vyměnili za ten západní sektor Berlína a nabídli v té souvislosti československé vládě jednostranné stažení svých jednotek z Československa. A je poměrně málo známá zásluha prezidenta Edvarda Beneše, který pochopil tohle nebezpečí, které vlastně uvítali komunističtí členové vlády, a obrátil se na své přátele ve Washingtonu s tím, aby ten americký návrh, který byl zase asi veden trochu tou politickou neskušeností, tak aby byl změněn na návrh synchronizovaného stažení amerických a sovětských jednotek z Československa. Skutečně toho dosáhl. Z Washingtonu tedy přišel ten nový návrh a vlastně Sověti nemohli ho dost dobře odmítnout, takže s ním souhlasili a skutečně ta dohoda byla dodržena, ale obě ty armády odešly z našeho území až na konci listopadu 1945.
2: Tak tady alespoň jeden záslužný čin prezidenta Beneše, jehož působení v poválečné Třetí republice je jinak spíš tragické než hodné obdivu. Je zvláštní, s jakým sebevědomím prezident ordinoval těsně po válečné společnosti novou medicínu v podobě zásadních proměn, které zemi podle prezidentova názoru nevyhnutelně čekají. Politické, hospodářské, společenské, a nebude proti nim odvolání.
4: Krátce náš národní život projde po této válce některými dost velikými změnami. Ať si na to nikdo nestěžuje, neboť není vyhnutí. To je osud poválečné generace. A je nutno rychle se přizpůsobit a prací svých rukou a své hlavy nově se v národní život zařadit. A zdůrazňuji, i pro toho, kdo tím tu a tam utrpí, není to žádná katastrofa. Národ jako celek je zachráněn a budeme-li tyto proměny provádět rozumně a rozvážně, bude z toho mít celek národní dokonce veliký užitek.
2: Slova Edvarda Beneše nám možná ještě 80 let po konci války dýchají na záda. A při pohledu na stav, ve kterém se nacházíme, se vkrádá otázka. To už jsme zase znovu na demarkační čáře? Dnešní téma Plus je u konce. Spolupracovali na něm historici Vojenského historického ústavu Jiří Plachý a Jindřich Marek. Technicky spolupracovala Jitka Procházková a Lenka Čurdová. A od mikrofonu vám vše dobré přeje Jan Sedmidubský.
5: Je 8 hodin. Pokračuje Eliška Zábrocká.
6: V Maďarsku dnes definitivně skončí 16-letá Orbánova vláda, sejde se nový parlament. Počet alergiků v Česku podle alergologů roste. Házenkáři Karviné a Plzně odehrají přímý souboj o extraligový titul. Na nehodu pozor v Praze na Barantovském mostě směrem k jižní spojce. A čekáme převážně oblačno až polojasno, někde přehánky, později se vyjasní. Teploty většinou do 20 stupňů.
7: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
6: V Maďarsku dnes poprvé od dubnových voleb zasedne nový parlament. Jeho ustavující schůze definitivně ukončí 16-letou vládu Viktora Orbána. V čele kabinetu ho má vystřídat lídr strany TISA Péter Maďar. Ten plánuje premiérskou přísahu netradičně složit už dnes. Několik dní by tak mohl vést ještě dosavadní úřednickou vládu, než vznikne jeho vlastní kabinet.
7: Maďarská média upozorňují, že jde o mimořádně rychlé předání moci. Poslanci nejprve složí přísahu, čímž automaticky skončí mandát dosavadní Orbánovy vlády. Prezident Tamáš Šujok pak navrhne Pétera Maďára na premiéra a parlament o něm bude hlasovat ještě během stejného jednání. Odpoledne mají poslanci schvalovat i novou strukturu ministerstev. Maďarův kabinet by tak mohl začít fungovat už začátkem příštího týdne. Z Budapešti Bára Vránová, Radiožurnál.
6: Laboratorní testy potvrdily 6 případů nákazy hantavirem na výletní lodi v Atlantiku. Oznámila to Světová zdravotnická organizace. Na nákazu dosud zemřeli 3 cestující lodi. Lékaři mají podezření na onemocnění celkem u 8 cestujících. 2 případy ale ještě nejsou potvrzené. Plavidlo teď směřuje ke španělským Kanárským ostrovům. Zůstává na něm okolo 150 lidí. Podle Světové zdravotnické organizace je riziko globálního šíření viru velice nízké. Pilová sezóna letos začala podle meteorologů asi o 2 týdny později než loni. Zhoršuje ji ale větší sucho. Pilovou alergii v Česku podle odhadu alergologů trpí asi čtvrtina obyvatel.
8: Musím být zaléčená, protože jinak bych se ani nevyspala.
9: Popisuje Magdalena, která už od dětství trpí alergii na břízu. Onemocnění ale může začít i kdykoliv v dospělosti, říká alergolog Tomáš Balner.
10: Máme i lidi, co jsou 40 let plus, 50 plus, kteří mají nové projevy pilové alergie.
9: Můžou za to podle něj třeba prodělané infekce, které naruší sliznice. Alergiků přibývá a také se objevují nové alergeny. Pokračuje Lenka Hajková z Českého hydrometeorologického ústavu.
11: Je ambrozie, ta se k nám šíří hlavně ze Slovenska a z Maďarska.
9: I když letos pilová sezóna začala později, stále je to dřív než v minulosti. Důvodem jsou teplejší zimy. Michaela Bacílková, Radiožurnál.
6: Pražská mobilní zvonohra slaví 25 let. Dnes zazní v modřanském přístavu Rozmarína koncert, který nabídne unikátní nástroj i špičkové karilonéry z celé Evropy.
12: Já jsem pozval své přátelé, kteří skutečně to mají jako zaměstnání.
13: Říká autor unikátní zvonohry a známý český zvonař Petr Manoušek.
12: Takže to budou dva karilonéři z Belgie, Karl van Eidhoven a paní Els de Bever. Potom to bude ze Španělska, Anna Maria Reverte. Ona hrála na tom prvním koncertě v roce 2001, takže tím víc mě těší, že mohla přijet. Potom Monika Kazměrčák z Polska a samozřejmě Rosemary Semčens, která jezdí pravidelně každý rok koncertovat na mojí zvonohru už od roku 2008.
13: Každý z karilonérů přiveze vlastní repertoár i odlišný způsob hry. Někdo preferuje jazz, jiný třeba populární nebo filmovou hudbu. Alžběta Havlová, Radiožurnál. Sport.
14: Házenkáři Karviné a Plzně odehrají ve finále extraligy klíčové 5. utkání. Jeho vítěz získá mistrovský titul. V sérii vždy zatím vyhrál domácí tým. Právě na podporu fanoušků se těší spojka Slezanů Jonáš Pacl.
15: Já si myslím, že určitě, že jsme doma mnohem silnější a věřím, že fanoušci nás poženou a že nás to vyburcuje paradoxně ten tlak toho posledního zápasu k nejlepšímu výkonu možnému.
14: Utkání Karviná Plzeň začne v 18.30 v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. A kanoista Martin Fuchsa zabojuje o vítězství na světovém poháru v Maďarsku. Český reprezentant ovládl na kilometrové trati rozjížďku i semifinále. Finále je na programu za 2,5 hodiny.
16: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
17: Nebezpečí na D3 u Švětína a nehoda na 35 u Jeřmenic. Na dálnici D3 z Prahy směrem do Českých Budějovic pozor za sjezdem na Švětín. Na kilometru 119,5 leží na dálnici sražená strnka. Policisté jedou na místo, tak pozor. Pozor také na tahu 35 na rychlostní silnici z Liberce směrem do Turnova a Prahy. Za sjezdem na Jeřmenice před Rádelským línem srazilo osobní auto zvěř, stojí v pravém pruhu a vybočuje se. A v Praze je lepší situace na Barandovském mostě směrem ze Smíchova k jižní spojice. Na začátku mostu už nehoda nepřekáží, projíždí se bez omezení. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
16: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Čekáme oblačno až polojasno, ráno místy i skoro jasno a ojedinělé mlhy. Odpoledne nejčastěji na horách i přehánky. K večeru začne oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty od 15 do 20 stupňů, na jihu až 22 a na horách většinou kolem 11. Tolik zprávy.
18: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
19: Varšava srovnaná se zemí, Paříž a Londýn bombardované. Konec druhé světové války nepřinesl jen úlevu, ale také počítání ztrát. Praha byla dlouho uchráněná, přesto se na její podobě podepsaly především dvě události. Bombardování v únoru 1945 a květnové povstání. Která místa se kvůli nim proměnila nebo zmizela na dobro? To pro vás zjišťovala Lucie Korcová.
18: Místa destrukce.

0: Praha je krásná, zpívala v roce 1940 ve filmu Štěstí pro dva Jarmila Kšírová. A platilo to i o 5 let později. Jako jedno z mála evropských měst totiž zůstala ušetřena zničující devastace. Jedním z důvodů bylo, že se v průběhu války nezměnila na bitevní pole. Samozřejmě s výjimkou pražského povstání. Přesto mohla vypadat zcela jinak. Jak připomíná historik architektury Zdeněk Lukeš, po vzniku protektorátu Čechy a Morava existovaly plány na její přestavbu v německém stylu.
1: Nikdy se jim to prostě nepodařilo prosadit a i ty architekti, kteří přišli z Německa na tom pracovat, tak vlastně se jim to moc nelíbilo, že jo, milovali Prahu starou tak, jak je, že jo. No, ale jakýsi takový vize byly třeba, já nevím, zbourání obecního domu, jakožto symbolu slovanství a podobně, ale prakticky k nějakým větším zásahům nedošlo.
0: První výraznou změnu tak přineslo až nešťastné bombardování 14. února 1945, kdy se nad městem objevily americké a britské bombardéry. Spojenecké letouny zasypaly Prahu bombami od Radlic přes Nové Město až k Žižkovu. O život přišlo více než 700 lidí.
2: Bombardování Prahy.
3: A najednou takovej šrumec strašný, tma a něco padalo, něco takový, takový ty sutě a prach takový ten ze zdí, jo, takový ten prach a rány, děsivý rány. No a to byl ten nále 14. února. Teďko mi nahoře v 5. poschodí s touhletou. Vím, že jsem byla najednou pod stolem. To je všechno budovy. Pod stolem a pak ve skříni. No pak to přestalo. Za nějakou tu dobu všem nevědělo si, jestli to nebude znova, kdy to byly vždycky ty roje za sebou. No tak přiletěl jeden chlapec ze zdola, pomohl mi dolů. No tam lidi plakali, ty okna, jak byly na tu pavlač, tak byly rozbitý, tak byly pořezaný lidi. Ale horší byl ještě ten pohled, když jsem vyšla.
0: Vzpomínala na tragické únorové události pro projekt Paměť národa Dagmar Procházková.
3: Protože to, že byl nálet toho ukání, to nás nepřivedlo z míry, protože ono to bylo každou chvíli. Proto to bylo to neštěstí. Ty lidi nevěděli, že to bude padat a vyletěli ven a každý koukal na to. Takže půl ulice tam mrtvých lidí všude pod Skalská. Faustův dům byl rozbitý úplně a proti nám byla nemocnice. Ta tam je pořád dneska. Takže to vám, jako když vezmete nůž a takhle to rozkrojíte. No, hrůza hrůzoucí.
2: Emauzy.
0: Desítky domů bomby zničily a další stovky poškodily. Drtivý zásah dostal i emauzský klášter na Slovanech. Ve 14. století ho nechal vystavět Karel IV. Pro řád benediktinů.
1: Čili byl to gotický chrám trojlodní, velmi významná památka, no ale ten kostel tím náletem 14. února vlastně přišel o klenbu, přišel o obě věže, které tedy nebyly původní gotické, ty tam byly postaveny až v době barokní, ale samozřejmě ten kostel tedy byl velmi těžce poškozen. No a potom se uvažovalo, co s tím dál a nakonec v polovině 60. let byla vypsána architektonická soutěž a tu vyhrál architekt František Maria Černý, to byl Gočárův žák z Akademie výtvarných umění.
0: František Mária Černý byl významný meziválečný architekt. Ve 20. letech byl členem avantgardní skupiny Devět sil, kde se scházeli umělci nejrůznějšího zaměření. Výtvarníci, spisovatelé, básníci a fotografové nebo právě architekti.
1: Za první republiky toho mnoho nepostavil, ale několik těch jeho staveb, které nám tady zanechal, tak jsou samozřejmě významné stavby ve stylu funkcionalismu, že jo, té avantgardní meziválečné architektury. No, a on potom po válce v té svojí práci pokračoval, ale určitě jeho životním dílem je právě ta nová silueta toho emauzského kostela.
0: Právě silueta, o které Zdeněk Lukeš mluvil, byla nejspíš důvodem, proč František Mária Černý v soutěži o novou podobu Emaus v 60. letech zvítězil. Po rotě totiž představil na svou dobu velice odvážný avantgardní projekt dvou železobetonových křídel.
1: Samozřejmě, když se tam objevily ty nové železobetonové věže, které jasně přiznávají, že to je soudobá věc, že to není nějaká pseudogotika, i když tam ten gotický oblouk se tam objevuje, tak to byla zásadní proměna. Samozřejmě už tehdy to nějaké emoce vyvolalo, ale byli jsme vlastně v totalitním režimu, který moc se lidí neptal, jestli se jim něco líbí nebo nelíbí za prvé. Za druhé to byla taková doba, ta 60. léta, spojená architektonicky se stylem, kterému se říká brutalismus, že jo, který k nám přišel ze západní Evropy, ale který jaksi moc nebral ohledy na, řekněme, genialoci toho daného místa. To se týkalo třeba i měřítka těch staveb a podobně. Jo? Takže myslím si, že to samozřejmě nějaké polemiky vyvolalo. Já si myslím, že třeba u těch konzervativních představitelů katolické církve určitě, že se jim to nelíbilo. Vím, že někteří říkali, že to jsou jako dvě kosmické rakety a že to tam nepatří a tak dále, že jo. Ale prostě s takovými lidmi se tehdy nikdo nebavil, že jo. Takže prostě se to stalo.
2: Vinohradská synagoga.
0: Emauzský klášter, i když v jiné podobě, se tedy podařilo zachránit a obnovit. O dost smutnější osud měla synagoga v Sázavské ulici na Vinohradech. Jednalo se o jednu z největších synagog v Evropě.
1: Architektem byl Wilhelm Stiassny, to byl vídeňský architekt, který se specializoval právě na stavby synagog a jenom na našem území jich postavil několik. Bohužel většina těch synagog vlastně vzala za své během války. No a tato synagoga, která měla výrazné dvě věže, takové dvojvěží to bylo, velikostí jenom, abychom si to dovedli vůbec představit, že jak byla obrovská, tak byla asi podobně veliká jako kostel svaté Ludmily. Takže skutečně to byla jedna z největších staveb vůbec v Praze v té době. Stavilo se to na sklonku 19. století, někdy tak 1895 až 8. Styl byl tedy neorenesanční, ale samozřejmě s maurskými prvky, jak bylo tenkrát typické. Mezi těmi dvěma věžemi vlastně bylo takové krásné okno, rozeta, kruhové okno, že jo, s motivem Davidovy hvězdy. Takže stavba to byla zcela unikátní.
0: I proto se jí říkalo Vinohradský tempel. Uvnitř bylo 2000 sedadel. Dvě postranní budovy sloužily jako rabínský dům, kanceláře židovské obce a škola. Za okupace využívali nacisté hlavní loď synagogy jako skladiště zkonfiskovaného židovského majetku. Na galerii ale židovská obec pořádala kurz přeškolovací užité grafiky a v boční přístavbě vznikl útulek pro židovské děti. Paradoxem je, že synagogu nezničili Němci, ale spojenecké bomby.
1: Při tom nešťastném americkém náletu tam ta budova byla zasažena a z části vyhořela, ale nebyla úplně zničena. Takže se po válce uvažovalo samozřejmě o tom, že se opraví, nicméně nakonec k tomu bohužel tedy nedošlo, nechali v podstatě být. Ono se tenkrát uvažovalo o tom, že by se ta synagoga mohla tedy opravit, ale využít k nějakému jinému účelu. To byl osud ostatně většiny synagog i v Praze. Buď se to předalo Československé církvi husitské a vznikla tam třeba modlitevna, nebo to sloužilo prostě nějakému ještě dalšímu účelu nebo kulturním účelům a podobně. Dokonce to někdy skončilo, takže tam bylo třeba skladiště zeleniny a brambor jako na Smíchově, že jo, za bolševika, ale tady v tomhletom případě nakonec prostě se jim do toho nechtělo, tak tu synagogu strhli.
0: Jakékoliv možné úvahy o záchraně synagogy nadobro přerušil komunistický převrat. V červnu 1951 byla vyhozena do povětří.
2: Rašínovo nábřeží.
1: Tam byl dům, který projektoval architekt, který se jmenoval Oskar Fürtenau, byl to pražský německý architekt. Postavil ty domy dokonce dva, ten jeden tam stojí do dneška, to je na rohu Gorazdovy ulice a Jiráskova náměstí. Ty domy byly v neobarokním stylu a byly postaveny tak zhruba v letech 1903 až 1905. Byla to taková, řekněme, průměrná architektura, naštěstí to nebyl nějaký jako významný dům.
0: Se Zdeňkem Lukešem se z Vinohrad pomyslně přesouváme k Vltavě, na roh Rašínova nábřeží a Jiráskova náměstí na Novém Městě. A proč mluvil o tom, že naštěstí šlo o průměrnou architekturu? Protože i sem v únoru 1945 padaly americké a britské bomby, vyprávěl pro Paměť národa Radkin Honzák.
4: No a tak jsme tak toho 14. února, to byl krásný zimní den, takový slunečný, jasný. Jsme seděli u oběda, měli jsme palačinky, odhoukali ten nálet, my jsme teda pokojně pojídali a bydleli jsme na Smíchově a v tom otevřeném okně z druhé strany táta najednou uviděl, jak odraz toho, jak padá ten barák, kde dneska stojí tančící dům. Tam byla díra až do toho 90. roku.
1: Ta parcela potom už zůstala prázdná, protože v tom komunistickém režimu vlastně se jim to jako nevyplatilo tak malou parcelu vlastně zastavovat. Navíc se používala potom panelová technologie, že jo, tak jsme byli aspoň uchráněni tady toho, aby tam nevyrostl nějaký panelák. Ale co asi dneska lidé už nevědí, že velmi těžce byl poškozen i ten sousední dům na nábřeží a to byl dům, který nechal kdysi vystavět stavitel Václav Havel a v němž potom taky bydlel a bydlel tam i jeho syn a i jeho vnuk, čili náš Václav Havel, disident, rezident. No a i tento dům měl být stržen po válce a tenkrát údajně vlastně vznikla nějaká petice významných architektů, kterou podepsal třeba Pavel Janák a další, která žádala, aby ten dům nebyl stržen s tím, že poukazovali na to, že se jedná o významnou architekturu, velmi kvalitní, dokonce bych řekl svým způsobem na svou dobu unikátní. Jednak tím prostorovým uspořádáním a jednak i ta fasáda s těmi loďiemi, tak prostě nakonec díky této jejich iniciativě vlastně ten dům nebyl stržen, když byl velmi vážně poškozen a byl opraven, tedy po válce. Takže dům Václava Havla vlastně díky tomu stojí, ač ten jeho osud už byl nahnutý, ale jiný dům Václava Havla, který vznikl vlastně velmi blízko, a to na rohu Reslovy ulice a zase toho Jiráskova náměstí u Gorazdovy ulice, tak to byly vlastně jediné dva domy, který si stavitel Václav Havel kdysi ponechal ve svém vlastnictví, ty ostatní prodal, ty, které postavil tedy, prodal, protože potřeboval peníze na stavbu lucerny. Ale ty dva si ponechal a ten druhý dům, ten byl něco starší, asi 1898, tak ten byl nesmírně pěkný, taky byla to krásná secesní stavba, jejímž autorem byl známý architekt Oswald Polívka, mimo jiné taky třeba autor obecního domu, nebo spoluautor obecního domu. Takže tato stavba taky byla zničená a stržená a na tom místě potom v 50. letech vznikla nová budova pro podnik Energovod, kterou navrhl architekt František Albert Libra v takovém stylu socialistického realismu.
0: Vraťme se ale zpátky k prázdnému prostoru po nárožním domě na Rašínově nábřeží. I když parcela nebyla kvůli malé rozloze pro komunistický režim zajímavá, Zdeněk Lukeš upozorňuje, že řadu architektů ponoukala k tomu, aby si alespoň neoficiálně načrtávali návrhy.
1: Taky Václav Havel, který tedy bydlel v sousedství, tak snil o tom, že by tam vznikla nějaká zajímavá stavba, ale byl to takový sen, který byl snem. Prostě to v té době nebylo možno samozřejmě. I kdyby přišel on s takovou iniciativou, že jo, tak by neměl žádnou šanci, ale on se do toho jeho domu přistěhoval Vlado Milunič s tou svou rodinou, že jo, respektive jeho rodiče a děti. A Vlado vystudoval architekturu a společně se s Havlem často o tom bavili, co by tam mohlo vzniknout a on sám taky udělal nějaký návrh, ale nejenom on, i ostatní architekti to zkoušeli, nebo se to zadávalo taky často studentům na fakultě architektury, možná na UMPRUM, taky na akademii. No a nakonec samozřejmě přišla sametová revoluce, tu parcelu shodou okolností, ta se v restituci vrátila té původní rodině, shodou okolností ten člověk, který v restituci tu parcelu dostal, byl taky disident, chartista, pracoval shodou okolností taky na Pražském hradě. pan Pštros, a ten se rozhodl, že to prodá, a prodal to holandské pojišťovně National Nederlanden, která byla velmi po světě známá tím, že stavěla ve spolupráci s nejvýznamnějšími světovými architekty. Oni prostě vsadili na tu kartu, že ty jejich budovy měly být nějakým způsobem zajímavé, že ho přitahovat pozornost. No a Vladovi Miluničovi, který už měl tedy, jak jsme si říkali, vlastně jakousi představu, co by tam mohlo stát, tak řekli, tak ano, my vás vezmeme tedy do party, ale chceme, aby tam u toho ještě byl nějaký skutečně světový architekt. Že? Tak mu dali seznam, jak Vladovic pak vyprávěl s různými jmény, aby si vybral, kdo by to teda mohl být, a on si vybral toho Franka Gehryho, samozřejmě osobně ho neznal, to byl architekt v Kalifornii, že jo? Ale prostě se mu líbily jeho stavby. No a Frank Gehry přijel do Prahy a ten se pustil do práce a s tím Vladou Miluničem potom udělali ten definitivní projekt na tuhletu stavbu.
0: Tančící dům byl dokončen v roce 1996 a v zápětí vyhrál v kategorii designu v anketě amerického časopisu Time. Poslechněte si, jak na toto vítězství vzpomínal Vlado Milunič.
5: Pro mě novum jako podstatný v tom, že v Americe jsem byl vedle Franka jmenovaný, což doposud v Americe nebylo, protože vždycky se mluví o Frank Gehry design jako, a já jsem někde v článku vždycky na ocásku a teďka jsem tam jmenovaný, jak to vlastně od začátku bylo, protože v tom domě ten můj prvotní návrh, kde jsem chtěl, aby byly dvě části ve vzájemné tenzi, ten tam je, celá projekce začínala v době, když se rozpadaly státní podniky. Já jsem z toho podniku vyletěl úplně nahej, měl jsem jenom hlavu a ruce, nic víc, žádný zázemí. Čili myslím si, že tu transoceánskou partii jsem sehrál, jak jsem nejlíp mohl, teda jako bez toho zázemí, jako frajer Luke, který neměl nic. A vlastně nakonec myslím si, že jak to mohlo dopadnout špatně, ta spolupráce se taky mohla zvrtnout a mohli jsme se nějak zpříčit, ale s Frankem to bylo prostě úžasné.
0: Frank Gehry si cenil nejen spolupráce s Vladom Miluničem, ale také domu, který společně stvořili.
1: Dokonce do té míry, že když potom vyšla jeho veliká monografie v Americe, tak na obálce byla fotografie tančícího domu, i když dělal takové ty známé stavby po celém světě, různá ta Guggenheimova muzea a podobně.
2: Pražské povstání.
0: Když 5. května 1945 vypuklo pražské povstání, stala se Praha poprvé za dobu války místem, kde vyrůstaly barikády, ozývala se střelba a na některých místech začínaly těžké boje mezi povstalci a německými okupanty. S historikem Tomášem Jaklem z Vojenského historického ústavu jsme se proto vypravili přímo do pražských ulic.
2: Právnická fakulta a Pařížská ulice.
6: My stojíme před Právnickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze a tady se taky odehrávaly boje. Tohle, pokud se nepletu, bylo velitelství vojsk SS v protektorátu Čechy a Morava.
7: Tak je to budova Právnické fakulty Univerzity Karlovy, která vlastně po uzavření českých vysokých škol v Praze v roce 1939 byla přidělena Waffen-SS. V květnu 1945 tady sídlil SS Gruppenführer Karl von Pickler Burghaus. Do vlastně 2. května byl tím nejvyšším velitelem Waffen-SS protektorátu Čechy a Morava. Od 2. května už byl sice podřízen veliteli Waffen-SS u skupiny armád střed SS Obergruppenführerovi Richardu Hildebrandtovi, nicméně stále velel a podílel se velmi energicky na potlačování pražského povstání.
6: Když se takhle rozhlédnu, tak ty budovy, kromě právnické fakulty, vypadají velice nově. Tak jak to tady vypadalo v tom květnu 45?
7: Váš postřeh je zcela správný. Tehdy ulice 17. listopadu se jmenovala Sanitrová a pokračovala vlastně přes tu křižovatku od právnické fakulty dále přes prostor, kde dnes stojí budova bývalého hotelu Intercontinental. V Pařížské ulici je taková proluka na počátku Pařížské ulice a tam vlastně tehdy stál zcela regulární blok domů, jako jsou potom dále v Pařížské ulici. 6. května večer SSáci z právnické fakulty tyto domy zapálili, bránili jejich obyvatelům střelbou v útěku a v odnešení si vlastně nějakých osobních věcí. Musel zde zasahovat Mezinárodní červený kříž a ty domy potom vyhořely.
6: Co se týká budovy samotné právnické fakulty, ta byla také poškozena během těch bojů, během pražského povstání?
7: Budova samotná poškozena nebyla, právě proto, že byla velmi intenzivně hájena posádkou Waffen-SS. Byla zde nasazena i samohybná děla. Naopak právě ti SSáci útočili nebo snažili se prorazit na Staroměstské náměstí a terorizovali obyvatelstvo v těch okolních domech.
6: Když jdeme Pařížskou ulicí, tak mě napadá tyhle ty domy, které můžeme vidět kolem sebe. Ty byly taky poškozené, byly třeba stržené dolů, nebo ty se dokázali potom renovovat po válce a zůstali vlastně v těch původních podobách?
7: Vlastně ten blok domů, který byl na té piacetě na počátku pařížské třídy, tak ten vlastně to odnesl ze všech nejvíc. Vlastně ty domy, které měly okna do pařížské třídy, ty byly zcela zničeny a musely být okamžitě strženy. Nejvíce to odnesl skutečně ten blok domů, který stál na místě dnešního náměstí Miloše Formana. Ty domy, které byly orientovány okny do pařížské třídy, tak ty byly vypáleny zcela, musely být i hned po válce strženy. Ta strana toho bloku domů, která směřovala do ulice Elišky Krásnohorské, tak ta zůstala stát ještě nějakou dobu a byla pak stržena před tou výstavbou hotelu Intercontinental. Stržena byl také rohový dům na vlastně rohu té ulice Sanitrové a Elišky Krásnohorské, kam vlastně do té proluky dnes zasahuje také částečně budova bývalého hotelu Intercontinental. Ty škody je možné velice dobře studovat na aplikaci Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy, kde si vlastně každý může porovnávat dobové letecké snímky i s vlastně dobovými mapami a ty zásahy po tom květnu 45 tam jsou velice dobře zřetelné, protože vlastně jsou tam letecké snímky z jara 1945, které pořídilo americké letectvo a pak vlastně v 50. letech tam jsou vidět všechny ty proluky, které vznikly za těch bojů pražského povstání.
0: Jak vnímá proměnu dnešního náměstí Miloše Formana, přesněji řečeno zmizení celého bloku domů, jsem se ptala i Zdeňka Lukeše.
1: Ty stavby nebyly zase z architektonického hlediska tak významné, je to zvláštní, většinou to byly neobarokní fasády, ale byl tam jeden moc pěkný dům, který byl obrácený, nebo dva domy vlastně secesní, které byly obráceny už směrem k Vltavě v tom bloku a to byly domy od architekta Bedřicha Bendelmajera a od architekta Jiřího Justicha, to byly vlastně oba žáci profesora Omana z Mělecko-průmyslové školy v Praze, oba dva taky v té asanaci projektovali ještě další stavby, ale to byly velmi cenné, velice pěkné domy, které tedy bohužel byly zničeny. Ale polovina toho bloku tam zůstala, ta to přežila a tam se dál bydlelo. Byla to ta polovina, která měla vlastně čelí obrácená do ulice Elišky Krásnohorské, čili nám vlastně zakrývala ty kubistické domy architekta Novotného. Takže ten blok byl vlastně, jo, to tam působilo dost nevzhledně, protože ty domy, které byly směrem do Pařížské ulice, tak ty už byly pryč, že jo? Takže jste viděla vlastně z té Pařížské ulice ta dvorní průčelí, nepříliš teda hezká, že jo, těch domů, které tam se zachovaly až někdy do toho roku 1967-8, kdy tedy tato druhá polovina toho bloku byla zbourána, ale to už proto, že se tam měl stavět ten americký hotel Intercontinental, že jo, to bylo takové dítko roku 1968 a architekt Filzek se potom rozhodl, že aby vyvážil tu takovou mohutnou hmotu toho hotelu, takže vlastně tu parcelu vedle nechá volnou, že tam vznikne taková piaceta, to, co se dnes oficiálně jmenuje náměstí Miloše Formana, o což jsem dlouho bojoval, aby to dostalo nějaký název, protože jsem si říkal, pokud to bude bezejmenné území, tak tam někdo něco postaví, že jo, ten tlak byl obrovský teda na to. No a já jsem vždycky říkal, připomínal to, že ten architekt Filzek sice tam stavěl v tom stylu brutalismu, ale musel nějakým způsobem tu hmotu vyvážit, jo, a že to vyvažoval právě tím prázdným prostorem a myslím, že tam vznikl velice příjemný prostor a navíc se otevřel průhled na ty kubistické domy.
8: Posloucháte speciál Tématu Plus Místa destrukce. Příběhy měst, budov a míst, která zničila válka. Najdete je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
2: Staroměstská radnice.
3: A potom, když nás jako vybombardovali, kdy nám začalo hořet tam poschodí, tak jedna místnost, tam, co jsem já měla telefon a službu, tak tam padala zeď a můj velitel zařval na mě: děvče, uhni. Já jsem odskočila a tam všecko padlo. A proto jsem měla službu, to nebyl dostatek v oblečení, tehdy se ani kalhoty dívky nenosily, měla jsem sukínku a bundu, tak chlapci objevili ve sklepě, že jsou nějaké černé uniformy, takže když jsem mezi chlapci a v noci mám službu, tak abych měla teda ty kalhoty, takže jsem se převlíkla a to oblečení mi tam viselo, tak to schořelo samo sebou. Doklady v baťohu, všechno schořelo.
9: A já, když jsem v době pražského povstání vyrazil do ulic, bez zbraně, bez ničeho, ale říkal jsem, někde mě bude potřebovat. No, skončil jsem při hašení staroměstské radnice a já jsem si tehdy říkal, tak takhle vypadá peklo.
6: Staroměstská radnice se stala jedním ze symbolů květnového povstání. Povstalci ji osvobodili už 5. května 1945. Němci se ji ale v zápětí pokusili dobít zpět. Při její úspěšné obraně zahynulo téměř 100 obránců. Největší škody utrpěla radnice 8. května, kdy ji zachvátil mohutný požár, jak jste slyšeli ve vzpomínkách Marie Dubské a Jiřího Soukupa, které zaznamenala paměť národa. Z novogotického křídla zbyly pouze obvodové zdi. Nebylo to ale poprvé, co staroměstskou radnici strávily plameny, připomíná Zdeněk Lukeš.
1: Původně to byla gotická stavba, ke které potom přibyly nějaké další domy. Ten radniční blok byl z architektonického hlediska velice pestrý, velice zajímavé. Ty domy zase byly různě přestavovány. No a směrem do toho náměstí vlastně to křídlo potom, nebo ty domečky, které vyhořely někdy už dávno předtím, tak nahradila novostavba, která se stavila zhruba v polovině 19. století podle projektu dvou vídeňských architektů, Petra Nobileho a architekta Šprangera. Myslím si, že ta budova v neogotickém stylu, aby se to jaksi přizpůsobilo stylu té původní radnice, byla kvalitní, ale zajímavé, že Češi už od začátku neměli rádi. Jo? Vadilo tam možná trošku to měřítko, že by to mohlo být i trošku nižší ta budova. A pak jim samozřejmě vadilo to, že to dělali ty vídeňští architekti, jo, to zvlášť teda. A tak to byla stavba celkem neoblíbená, ale z dnešního pohledu si myslím, že bychom ji hodnotili docela jinak. No a ta vlastně vzala za své během toho pražského povstání. Ta kompletně vyhořela, zase tam zůstaly nějaké fragmenty i té fasády, takže když byla potom vypsána architektonická soutěž, pořadí už asi osmá na dostavbu staroměstské radnice, tak na jedné straně architekti měli tady prostor, protože předtím záleželo na tom zadání těch soutěží, někdy to museli respektovat, někdy to mohli přestavět, ale teď tedy většina z nich samozřejmě navrhovala to strhnout, ale ne všichni. Objevily se tam návrhy, třeba velice pěkný byl od Bohumila Hipšmana, že by se vlastně z části zachovala ta fasáda a byly by tam samozřejmě nějaké dostavěné partie, ale většina těch soutěžících samozřejmě to využila k tomu, aby tu neoblíbenou budovu úplně odstranila. No a co si myslím, že je ale pozitivní, že se rozhodli, samozřejmě nic se nepostavilo tenkrát, ale rozhodli se ponechat tam ten fragment té budovy, že jo, s tou červenou fasádou, který je tam do dneška takový, jako by se dalo říct, střep, jo. A já jsem se zúčastnil té poslední soutěže někdy v roce 1986 nebo 7 to bylo, že jo, a ten náš tým, jsem to dělal s dvěma kolegy, s Petrem Urlichem a s Ivanem Plickou, tak jsme se právě rozhodli, že ten fragment tam taky necháme, protože jsme si řekli, to je taková dobová, taková stopa té historie, že jo, té tragédie, ke které došlo, a pak jsme tam teda navrhli novou fasádu, ale ten fragment tam máme. Ale zase většina těch soutěžících, skoro všichni v podstatě to odstraňovali naopak a dělali tam novou architekturu. Tak to je vlastně takový, jako řekl bych, trauma toho místa, které se nevyřešilo do dneška, protože jak víme, tak ani ta poslední soutěž nepřinesla výsledek, který by tedy byl realizován, že jo, a určitě jsem přesvědčený, že jednou zase bude vypsána další soutěž a uvidíme, jak se k tomu ti architekti budou stavět, jestli tu historii tam nějakým způsobem, tu stopu té historie se budou snažit připomínat, anebo to naopak úplně jako pominou a budou tam dělat novou budovu.
2: Nusle.
6: My jsme nedaleko Pankráce v Nuslích, v ulici Družstevní Ochoz. Tohle je asi jedna z těch čtvrtí, která se po té válce podařila vybudovat znova v nějakém podobném půldorysu?
7: Je to tak. Nacházíme se na jižních přístupech k náměstí Hrdinů, tehdejšímu soudnímu náměstí, kudy se do Prahy snažila probít bojová skupina SS Wallenstein z benešovského cvičiště. Teď se vlastně nacházíme na té náhorní planině, která se svažuje směrem k tomu náměstí Hrdinů. Na hraně té náhorní planiny je obecní dvůr Reitknechtka, který sloužil tehdy jako taková přirozená citadela obránců Nuslí. A tady se nacházíme v čtvrti Družstevní Ochoz. V době první republiky bylo velmi rozšířené družstevnictví, které umožňovalo vlastně i nepříliš majetným příslušníkům středních vrstev si pořizovat vlastní bydlení. Takhle vznikla třeba celá čtvrť Spořilov. A právě tady ten Družstevní Ochoz, tady působilo několik bytových družstev, které zde vybudovaly zase opět na hraně té náhorní plošiny celou čtvrť. Z taktického hlediska tvořil tento prostor obranu, nebo blokoval tento prostor postup z té Pankrácké pláně do Nuslí přes Jezerku, a tak se stal také terčem útoku SSáků, stejně jako ten blízký dvůr Reitknechtka.
6: A dopadlo to tady s těmi obyvateli třeba podobně tragicky jako v dnešní ulici obětí 5. května?
7: Zejména tedy ti zajatí obránci Reitknechtky, ti byli vlastně stejně brutálně povražděni a byli pohřbeni do hromadného hrobu. Nicméně poté, co Němci se snažili prorazit přes tu Jezerku, kterou bránili příslušníci zpravodajské brigády a dalších povstaleckých jednotek Československé armády, tak těm civilním obyvatelům se podařilo včas vlastně tyto domy opustit a tyto domy z větší části pouze v uvozovkách vyhořely. Protože se jednalo o domy, které byly relativně nové tehdy a byly postavené bytelně, tak se je podařilo vlastně obnovit do původní podoby.
6: Takže oni nemuseli být strženy, jestli to chápu správně, bylo ale akorát potřeba je znovu vybudovat nebo rekonstruovat po těch požárech.
7: Přesně tak, ty domy byly vypáleny, chyběly jim střešní konstrukce, chyběly jim okna, ale ta konstrukce jako taková toho domu, ty nespalitelné části, tak ty zůstaly stát.
6: Takže když se rozhlédnu teď kolem sebe, tak vlastně můžu si představovat, že takhle podobně, samozřejmě jak třeba na nové fasády nebo nová plastová okna, to tady takhle vypadalo i v tom roce 1945?
7: Je to tak, ty domy v podstatě poskytují stejnou kulisu, mají stejný vzhled, jako měli v tom roce 1945.
0: Abychom si dokázali současnost a minulost lépe porovnat, ukazujeme historik Tomáš Jakl dobové fotografie.
6: Teď se díváme přímo na ty fotografie z roku 45.
7: Tak je to vlastně série snímků, které byly pořízeny po skončení pražského povstání. Byly pořízeny z prostoru vlastně jižně od družstevního ochozu, kde tehdy byly pole. Dnes je tam škola, jsou tam různé mototechny, zahradnictví a podobné objekty. A vidíme tady vlastně celou tu frontu domů v ulici Družstevní Ochoz. které nesou stopy zásahů z děl a které jsou vypálené, jsou to vlastně jenom obvodové zdi, kde zůstaly komíny, kde zůstaly nosné zdi, obvodové zdi a vlastně vše, co mohlo schořet, tak vyhořelo. Dokonce několik těch fotografií umožňuje složit jakési panorama, tedy v popředí přes to pole směrem k družstevnímu ochozu vidíme stopy vyjeté, poměrně hluboké, zřejmě pásy nějakého tanku nebo jiného obrněného vozidla.
6: Kdy tam německý útok vlastně začal a co se odehrávalo konkrétně tady v té části?
7: Němci postupovali na tu Pankrátskou pláň po Budějovické ulici nynější, okolo tehdejší hasičské stanice, kde dnes stojí dům bytové kultury. 6. května uvolnili z povstaleckého oklíčení posádku SS ve škole na Zelené Lišce a provedli masakry v těch okolních domech, ze kterých bylo stříleno na tu posádku školy na Zelené Lišce, a postupovali Budějovickou ulicí a ulicí nynější ulicí 5. května směrem do centra města, směrem na Soudní náměstí. Vlastně na svém pravém křídle měli obecní dvůr Reitknechtka, který byl obsazen povstalci, a za ním vlastně byla ulice Na Jezerce, kterou také mohli proniknout směrem dolů do Nuslí, směrem na Nuselskou a dále do centra. A právě ten družstevní ochoz byl jedním z těch opěrných bodů povstalců, který jim umožňoval blokovat tu cestu ve směru na park Jezerka. Takže ten německý útok na tyto domy, to vypálení těch domů, tak bylo samozřejmě dvojí, měl dvojí účel. Jednak to bylo účel terorizovat obyvatelstvo podle toho známého rozkazu velitele Waffen SS Picklera, že z hořících domů nikdo střílet nebude. A potom to byl vlastně ta snaha proniknout přes Jezerku do Nuslí směrem k centru města.
6: My jsme si říkali, že tyhle ty domy se podařilo obnovit, protože oni opravdu jako vyhořeli, ale zůstaly stát ty pevné části, nebo cihlové části. Víme, kdy se začalo jakoby s tou obnovou, jestli bylo bezprostředně po válce, jestli se na tom podíleli sami ti obyvatele, nebo kdo vlastně to měl na starosti, jak se to podařilo?
7: Těm bojům docházelo 7. a 8. května, především tedy 7. května. Ta obnova započala vlastně okamžitě, tady vidíme vlastně fotografie z těch ulic, kde vlastně ti obyvatelé z těch bezprostředně sousedících domů a z těch bytů, které nebyly zasaženy tím požárem, tak vlastně tady mají vystěhovaný nábytek na ulici. Je tady spousta drobných předmětů, papírů prosypaných na ulici. Jsou tady hasičské hadice, protože samozřejmě ty požáry se snažil zdolávat pražský hasičský sbor. Vidíme tady kromě nábytku třeba i peřiny vystěhované na ulici a podobně. S tou opravou těch domů se započalo vlastně i hned po povstání. Byl jeden z těch momentů, kdy ty stopy války byly zahlazeny ve relativně krátké době.
0: Jedny z nejtěžších bojů pražského povstání v květnu 1945 se odehrály na Trojském mostě. Je to ale ten samý most, který známe dnes?
2: Trojský most.
6: Když se dneska bavíme o Trojském mostu, tak si asi většina z nás představí ten most s těmi lany, který vede směrem do zoologické zahrady, do Troji a nahoru na Bohnice. Ale je to ten Trojský most, o kterém se bavíme, když jsme v těch květnových dnech 1945?
7: Je to skutečně matoucí, protože Trojský most v roce 1945 stál v místech dnešního mostu barikádníků. A dokonce vypadal úplně jinak než ten současný několika pruhový dálniční most a byl i trochu v jiné niveletě. Na tento, tedy tehdejší Trojský most, pozdější most barikádníků, útočila od 7. května z Kobylis bojová skupina Waffen SS Der Führer, která se snažila probít do Dejvic. Most se jí podařilo několikrát překonat, ale vždy vlastně byly její obrněné vozy a pěchota odraženy na barikádách na tom jižním předpolí Trojského mostu v té severní části Holešovic. Němci, tato bojová skupina tedy byla vybavena i 105 mm houfnicemi a této své výhody se snažila využít a bombardovala vlastně to jižní předpolí Trojského mostu, včetně nádraží Bubny, kde zničila povstalecký obrněný vlak Sokol. Zničila vlastně domy bezprostřední blízkosti mostu, jako byl hostinec u Zaradičků, jako byla papírna, obecní domy v ulici u Vody, které také částečně vyhořely. Velkou spoušť vlastně ta německá dělostřelba nadělala západně od mostu, vlastně na zátorách, kde bylo množství různých malých objektů, dílen, skladů a podobně, a kde vlastně v současné době je nádraží Praha-Holešovice, které tam tehdy nebylo a kterému vlastně ty staré zátory padly za oběť. Z těch samotných domů na tom jižním předpolí

0: boji za svobodu. Právě na jejich počest byl v roce 1946 přejmenován na most barikádníků.
1: Tohle je vlastně ten tehdejší Trojský most, v jehož ose dnes vede ten dálniční most barikádníků.
0: Ukazuje mi Tomáš Jakl na mapě.
1: Vlastně u mostu na tom jižním předpolí mostu barikádníků je benzinová pumpa, ta se vlastně nachází na místě toho hostince u Zaradičků, který byl také jedním z opěrných bodů povstalců v roce 1945. A co je asi nejzajímavější, že ten původní Trojský most, který byl v 70. letech snesen a vlastně zbourán před tou výstavbou toho dálničního mostu, tak on vlastně dodnes existuje. Protože ta mostní pole nebyla odstřelena, nebyla rozdrcena, ale byla pouze přerušena výbušninami a spuštěna na lodě, pomocí kterých pak ty části toho mostu byly odvezeny k Litoměřicům do Žernoseckého jezera, což je vlastně zatopená pískovna u Labe, a tam byly spuštěny na dno do 8-metrové hloubky, kde se nachází dodnes, a jelikož vlastně ta zátoka, kde ty pozůstatky toho mostu barikádníku, toho původního Trojského mostu jsou, tak se nachází v prostoru potápické školy, tak se speciálním vybavením je dodnes možné navštívit ten původní Trojský most, který byl svědkem těch bojů v květnu 1945.
2: Takže ale on během těch bojů nebyl poškozený tak, aby potom se nedal používat až do těch 70. let, jestli to chápu dobře.
1: Přesně tak. Vlastně povstalci neměli dostatek výbušnin k tomu, aby ten most zničili před tím postupem té bojové skupiny Der Führer. Z toho důvodu ten most přežil. Německé bojové skupině Der Führer také záleželo na tom, aby ten most zůstal průjezdný, protože cílem těch německých bojových skupin bylo dobít Prahu a otevřít jí pro ústup německé skupiny armád střed. Takže proto ten most sám o sobě přežil bez vlastně vážnější úhony ty boje a v těch 60. 70. letech už přestal dostačovat kapacitně a proto byl nahrazen tím mostem dálničním, který tam je dnes.
3: Václavské náměstí.
0: Václavské náměstí se v květnu 1945 nestalo jevištěm pozemních bojů. Bojovalo se v blízkých ulicích, v okolí Pečkova paláce, tehdejšího sídla gestapa, o hlavní poštu nebo o Jindřišskou věž, kde byla početná německá posádka. Na Václavské náměstí ale dopadaly německé bomby, které zasáhly několik budov. Přestože náměstí nebylo ve skutečnosti tím hlavním cílem německého bombardování.
1: Poté, co začal vysílat povstalecký rozhlas, tak německé letouny, ať už z ruzínského letiště, nebo z Pardubic, nebo z Hradce Králové, tak se snažili zasáhnout tu budovu rozhlasu a umlčet to povstalecké vysílání. Němečtí letci používali jako navigační pomůcku nepřehlednutelné Václavské náměstí při náletech na budovu rozhlasu na Vinohradské třídě, a proto vlastně ty pumy, které byly, jak se říká, krátké, které dopadly před cíl, tak dopadaly právě do toho prostoru Václavského náměstí. Takto byly zničeny domy, na jejich místě dnes stojí hotel Jalta. Pak byly zničeny dva rohové domy v horní části Václavského náměstí, vlastně na rohu Krakovské a Wilsonovy, kde po válce potom byl postaven dům módy na místě obchodního domu Prokopa Čáp na rohu Krakovské a na rohu Wilsonovy byl postaven dům potravin. Velmi málo známou skutečností také je, že jedna z německých pum zasáhla ten střední vnitřní trakt Národního muzea a značně poškodila v podstatě tři podlaží uprostřed té budovy. Nicméně ten zásah nebyl zvnějšku viditelný a naštěstí ta puma explodovala ještě v těch horních patrech, takže to poškození té budovy nebylo tak závažné, jako právě třeba v případě těch rohových domů na Václavském náměstí, které musely být kompletně celé strženy, stejně jako ty domy, které na jejich místě potom vznikl hotel Jalta.
3: Pražský hrad.
4: Často se mě ptají třeba zahraniční architekti nebo studenti, říkají, no a co Pražský hrad za války, jako byl nějakým způsobem poškozen, a člověk by měl skoro chuť říct, no vlastně ani ne, ale není to tak úplně pravda. Tak například palác Šlechtičen, který je tady vedle toho místa, kde teď sedíme, že vedle toho nového královského paláce, kousek dál, tak ten dostal skutečně takový zásah,

0: Tam máme archivní fotografie, kde je obrovská díra, která z těch kanceláří byl vlastně výhled na Prahu, že jo, tou dírou. Takže to se samozřejmě ale potom po válce opravilo.
1: Se Zdeňkem Lukešem sedíme v jeho kanceláři na třetím nádvoří Pražského hradu. Za druhé světové války byla v hradním areálu vážně poškozena jedna velice cenná památka.
0: Zásah dostala taky budova, kterou označujeme jako míčovna, a skutečně to byla vlastně taková tenisová hala. Pro tento účel to bylo postaveno v době renesanční architektem Bonifácem Wohlmuthem a to je jedna z nejcennějších renesančních památek v Praze. Že jo? Nachází se v Královské zahradě. No a tato budova vlastně vyhořela. Ona už předtím utrpěla v 19. století, tam vlastně bylo vystavěno patro. Takže po válce samozřejmě architekti byli rozhodnuti tu budovu opravit a rozhodli se taky, že už nebudou vlastně tam vestavovat znovu to patro, ale nechají ten prostor tak, jak byl vlastně myšlen původně, aby se tam tedy dal hrát ten tenis. Jednou jsme tam udělali za Havla pingpongový turnaj, abychom si trošku připomněli tu atmosféru. No a tou rekonstrukci byl pověřen tehdy hradní architekt Pavel Janák, který taky opravoval třeba jízdárnu a další budovy po válce. No a ten tam vlastně udělal nový strop, novou střechu, novou podlahu, všechny ty horizontální konstrukce byly zničené. Ale navíc ještě v té fasádě, která se obrací směrem do zahrady a která je pokrytá těmi renesančními z grafity, tak tam taky vlastně část se zřítila a ta musela být dostavěna a tenkrát tam někdo rozhodl, že ta zgrafitová výzdoba tam vlastně už nebude obnovená podle toho původního vzoru, ačkoliv se zachovaly nějaké fotografie samozřejmě, ale že tam jsou takové alegorické dívky v těch cyklech, některé jako astronomie, matematika a podobně, takže tam vzniknou dvě nové alegorie a to bude průmysl a zemědělství. Ty dívky potom udělal a docela půvabně profesor umělecko-průmyslové školy Josef Wagner, který vlastně rekonstruoval ta zgrafita. A známá je především ta dívka průmysl, protože ta drží v ruce značku pětiletky. Že jo. No a dokonce je docela zábavné, že na začátku 90. let ta královská zahrada byla pro veřejnost naprosto nepřístupná i pro nás odborníky. Nikdy jsme se tam nedostali, že občas tam bydlel Husák, takže ten mimochodem býval, by mohl bydlet i v té míčovně, protože po válce se Janák rozhodoval, kde bude rezidence pro Edvarda Beneše a padl taky návrh, když už se tedy bude zachraňovat míčovna, tak co kdyby to bylo tam, ale naštěstí tedy se potom rozhodli, že pro ten účel přestaví bývalý skleník, který je tam naproti, na ten takzvaný domeček. No a ty komunističtí prezidenti Beneš už to, se, té rekonstrukce nedožil, ale ty další, teda jeho nástupci tam potom bydleli až po toho Husáka. Že jo? No, takže co se týče té míčovny, tak tu její vlastně definitivní podobu lidé nemohli vidět teprve, když Václav Havel zavelel v roce 1990 otevřeme královskou zahradu, že jo? Tak tam mohli jít a my, když jsme tam objevili tyhle ty dvě alegorické dívky, tak jsme z toho měli hroznou legraci, ale jeden náš kolega přišel pobouřený a říkal, to musí okamžitě přijít pryč. Jo? A my jsme bojovali, abychom... A on říkal, já jdu hned za Havlem a já mu musím říct, že se to musí odstranit. To tam prostě nebude tenhle ten komunistický, jako tahle ta hrůza. No a já jsem ho předběhl a šel jsem za tím Havlem dřív a ptal jsem se ho, co on si o tom myslí. On se strašně smál a říkal, no tam samozřejmě necháme, že jo. A skutečně pak tam proudili a do dneška proudí japonští turisti a teď tam hledají, že to mají vyfocený v tom průvodci, že jo, ale jenom detail, jo, tak hledají, kde to tam je, že jo. Tak já říkám, to je jediný socialistický realismus v areálu Pražského hradu, jinak tady naštěstí nemáme žádnou tu alej socialismu a všechny ty hrůzy, které teda se chystali v té době.

0: Místa, která změnila svoji tvář. Některá zmizela úplně, jiná by dnes pamětníci třeba ani sami nepoznali. Jak moc máme zasahovat do historie? Zajímalo mě, co si o tom myslí Zdeněk Lukeš.
1: Tak já myslím, že to je případ od případu jiné. Samozřejmě i ten názor lidí se na to liší. To vidíme, když vznikne nějaký projekt, řekněme, radikálnějšího typu, tak co to vyvolá, že jo, mezi veřejností. Takže je to otázka taky toho, kdo k tomu přistupuje a jak k tomu přistupuje, ale samozřejmě Praha je jedinečné město, takže mě mrzí, když třeba nějaké stavby, které si zaslouží být zachovány, že nějakým způsobem prostě tam z toho města mizí. Naštěstí zase to není tolik takových případů. Jo. A samozřejmě je třeba mít na vědomí to, že v každém období mohly vzniknout stavby zajímavé. Nakonec jsme si říkali třeba v případě těch Emaus, že i v 60. letech mohla vzniknout celá mimořádná architektura, která dokonce byla publikována po celém světě v architektonických časopisech. Samozřejmě v tom bolševickém období takových staveb nebylo mnoho. Stavěly se hlavně paneláky, na ty asi moc pyšní být nemůžeme, ale přece jenom vznikly taky i v tomhle období, i v tom těžkém období vznikly stavby, které si samozřejmě zaslouží třeba respekt a případně i památkovou ochranu. Nemluvě o takových kuriozitách, třeba jako ve 20. století byl třeba architektonický kubismus, ale dnes i třeba secese. To byly styly, které byly považovány za jaksi špatné a ty stavby se dřív taky ničily, že jo? Takže buďme rádi, že se na ně už dneska díváme jinak.
2: Praha je krásná, když se den rozednívá.
0: Místy destrukce vás provedli historik architektury Zdeněk Lukeš a historik Tomáš Jakl. Slyšeli jste vzpomínky pamětníků, jak je zaznamenala paměť národa. Dramaturgem byl David Hertl, technicky spolupracoval Václav Maršík a od mikrofonu se loučí a naslyšenou se těší Lucie Korcová.
3: Radiožurnál je 9 hodin. Zprávy má Liška Zábrocká.
4: Tradiční moskevská vojenská přehlídka k výročí konce druhé světové války je dnes bez vojenské techniky i většiny zahraničních hostů. Lokální kina v Česku ubývají, roste počet multiplexů. Hokejový brankář Dobeš pomohl Montrealu srovnat čtvrtfinálovou sérii s Buffalem. Nehoda komplikuje provoz na dálnici D1 z Brna do Prahy na 25. kilometru. A čekáme převážně oblačno až polojasno, někde přehánky, později se vyjasní. Teploty většinou do 20 stupňů.
5: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
4: Kyjev a Moskva potvrdili, že se dohodli na třídenním příměří ode dneška do 11. května. Jeho součástí má být i výměna tisícovky zajatců z každé strany. Rusko si dnes připomíná 81. výročí konce druhé světové války. Tradiční vojenská přehlídka na Rudém náměstí letos je bez vojenské techniky.
6: Událost, která bývá každoročně velkolepou ukázkou síly ruské armády, se letos výrazně zmenší. Na přehlídku bez balistických střel nebo tanků Kreml ani nezval zahraniční státníky. Někteří ale za ruským prezidentem Vladimirem Putinem přijeli z vlastní iniciativy, jako třeba slovenský premiér Robert Fico nebo malajský král. Rusko kvůli hrozbě ukrajinských útoků oznámilo rozsáhlá bezpečnostní opatření. V centru Moskvy zavírá stanice metra a u Kremlu hlídkují bezpečnostní síly v terénních vozech. Dominik Tesár, Radiožurnál.
4: V Česku ubývá stálých lokálních kin, naopak multiplexů a letních kin přibývá. Počet klasických kin s pravidelným provozem ale od 90. let klesl z 1560 na 269.
7: Tento pokles je z důvodu modernizace jednotlivých kin přešly na digitální technologie.
8: Vysvětluje tajemník Unie filmových distributorů Jaroslav Pecka. Podobný osud potkal i kino v Červené vodě na Orlicko-Ústecku, které přestalo promítat už v roce 2005.
9: To kino procházelo vývojem a my jsme byli vždycky tak trošku bytí na tom, že nemáme širokouhlý filmy, takže jsme nemohli uspokojit nabídku.
8: Říká bývalá vedoucí kina Ludmila Macháčková. Obec teď v létě zahrává zahájí přestavbu kinosálu na společenský sál. Z Orlickou Ústecka Barbora Soukupová, Radiožurnál.
4: Fotbalisté pražské Slavie by mohli už dnes slavit zisk mistrovského titulu, když večer porazí na svém stadionu ve Vršovicích Spartu. Ani ta už je o prvenství nebude moct v dalších třech kolech ligové nadstavby připravit. Na pražské derby bude opět dohlížet i několik desítek policistů. Pokračuje mluvčí policie Richard Hradina.
10: Budou doprovázet fanoušky jak před samotným zápasem, tak samozřejmě také budou monitorovat dění. Po zápase je plánovaný pochod spartianských fanoušků z Žilivského do Edenu, který by měl vycházet přibližně v 5:30.
4: Výkop derby je v 19 hodin. Radiožurnál i Radiožurnál Sport nabídne zápas v přímém přenosu. Dnes a zítra pořádá Železniční muzeum v Lužné u Rakovníka parní víkend. Lidé si můžou prohlédnout řadu parních lokomotiv, jako je Papoušek, Rosnička nebo Ušatá. Připravené jsou taky nostalgické jízdy směrem do Rakovníka, Krupé a Řevničova. Program nabízí i vnitřek areálu, říká Petr Slepička z nadačního fondu Svět železnice.
11: Přes den zveme návštěvníky do takzvaného srdce areálu, tedy na Točnu, kde se dvakrát denně uskuteční komentované prezentace nablízkaných exponátů. A expozicí zabezpečovací techniky provedou zkušení specialisté, kteří předvedou praktické ukázky, do kterých zapojí i návštěvníky.
12: Sport. Hokejisté Montrealu s brankářem Jakubem Dobešem zvítězili na ledě Buffalo 5-1 a srovnali čtvrtfinálovou sérii playoff NHL na 1-1 na zápasy. Český gólman si připsal 29 zákroků.
13: Dobeš odchytal za Montreal v playoff všech 9 zápasů. Svým výkonem v tom posledním si vysloužil ocenění pro druhou hvězdu utkání. Jediný gól dostal na závěr druhé třetiny, když se nestihl přesunout k tyči, kde na přihrávku čekal nikým nehlídaný Benson. Za Montreal se dvakrát trefil útočník Newhook. Série se pro příští dva duely přesune do Kanady. V dalším zápase Anaheim podlehl doma Vegas 2-6 a v sérii prohrává 1-2 na zápasy. Český brankář Lukáš Dostál inkasoval v úvodní části 3x a trenér ho po ní vystřídal. Centr Vegas Tomáš Hertl skončil bez bodů. Štěpán Bém, Radiožurnál.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
14: Nehody na D1 v omezení na mostě Šmejkalka, také na devítce za Českou Lípou. Na dálnici D1 z Brna směrem do Prahy čekejte komplikace v omezení na mostě Šmejkalka. V zúžení na 25. kilometru se na začátku srazila 3 osobní auta. Překáží tam v omezení v levém pruhu, policisté už jsou na místě a kolona před nehodou má teď asi kilometr. Na silnici 9 opatrně za výjezdem z České Lípy směrem do Nového Boru. Kousek za prodejnou Oby za kruhovým objezdem srazilo osobní auto Srnu. Stojí v jízdním pruhu a musí se projíždět Kyvadlově. A pozor také na Vyškovsku na silnici číslo 430. Na příjezdu do Rousínova směrem od Brna v podjezdu železniční trati v SIčku havaroval motorkář. Na místě zasahují také záchranáři a provoz okolo řídí policisté. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Čekáme oblačno až polojasno, odpoledne nejčastěji na horách i přehánky, k večeru začne oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty od 15 do 20 stupňů, na jihu až 22 a na horách většinou kolem 11. Tolik zprávy.
5: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
15: Na počátku září 1949 zjistili američtí vědci nad územím Spojených států zvýšené množství radioaktivního spadu. Zamoření bylo důkazem, že Sovětský svaz úspěšně otestoval atomovou bombu. Došlo k tomu 29. srpna 1949 ráno na jaderné střelnici v Kazašské stepi. Sovětský svaz se tak zařadil mezi jaderné velmoci, a to i díky skvělé vědecké a organizační práci fyzika Igora Kurčatova. Právě jeho připomene následující pořad. Ve studiu je historik Jan Adamec, od mikrofonu přeje dobrý poslech i David Hertl.
5: Portréty.
15: Jsem rád, že mohu Jana Adamce zase ve studiu přivítat. Honzo, dobrý den.
16: Dobrý den.
15: Před natáčením jsme si vlastně před malou chviličkou říkali, že privátní život Igora Kurčatova není asi příliš zajímavé téma, ale vy jste mě upozornil na jeho poměrně rychlé studium na vysoké škole. Svádí to k myšlence, že to byl ten geniální vědec?
16: Bez pochyby byl nadaný. On se narodil v roce 1903 v Rusku v Čeljabinské oblasti. A pak kvůli vlastně zdravotnímu stavu jeho sestry, kvůli lepším podmínkám v podnebí, se museli přestěhovat na Krym a tam on v roce 1920 začal studovat a v roce 1923 už ukončil studium na Simferopolské univerzitě, studoval fyziku, takže částečně to jde na vrub jeho velkému talentu a jeho takřka fanatickému oddání se vědě a fyzice, která ho pak provázela až do konce jeho života. A částečně i bych to připisoval i trošku jako chaotičtějším podmínkám v tehdejším rodícím se sovětském vysokém školství, že se ocitáme vlastně na hraně dvou epoch konce občanské války a vlastně zrodu Sovětského svazu a ustavení se toho sovětského režimu.
15: V roce 1923 nastupuje do Petrohradského polytechnického institutu a stává se docentem a později profesorem. Věnuje se naplno fyzice atomového jádra. Tím se už vlastně ocitáme v jeho vědecké kariéře, tak jenom malinká taková odbočka k tomu, jaký to asi člověk byl. Citujeme si z knížky Davida Holloway, Stalin a bomba, Sovětský svaz a jaderná energie.
17: Kurčatovovi se přezdívalo generál, protože měl ve zvyku přebírat iniciativu a rozkazovat. Podle jednoho z kolegů tomu říkal úkolovat. Jednal rázně, rád se přel a uměl šťavnatě nadávat, ale nikdy neurážel a měl velký smysl pro humor. Manželka jeho přítele ho líčila jako člověka rozhodného, cílevědomého a posedlého prací. Říkala, že je to dobrá duše, takový medvídek, na kterého se člověk nedokáže zlobit. Z popisu Kurčatovovy povahy lze vycítit, že energické chování zakrývalo uzavřenost a odstup od okolí. Tím, že přehrával a sebe i druhé ironizoval, stavěl kolem sebe zeď. Jeho současníci píší, že to byl extrovert a choval se srdečně, ale mezi řádky se dočteme, že ve skutečnosti byl vážný a plachý. Jeden z jeho kolegů ho označil za mnohočetnou osobnost a ideálního kandidáta na tajného agenta.
15: Už jsme říkali, že Igor Kurčatov se v Leningradu věnoval fyzice atomového jádra. Honzo, on ten jaderný výzkum probíhá ale vlastně téměř po celém světě už v té době.
16: Ano, už vznikají jednotlivá pracoviště v Německu, v Itálii, ve Velké Británii. Já jenom připomenu, že Kurčatov se původně zabýval výzkumem feroelektřiny a tam si vlastně získal své první vědecké ostruhy, ale někdy na přelomu 30. let změnil své vědecké zaměření a začal se naplno věnovat právě tomu rodícímu se výzkumu jaderné fyziky, začal studovat literaturu, začal budovat svůj vědecký tým a začal se vlastně naplno věnovat tomuhle relativně novému, ale z hlediska potenciálních nových výzkumů neoranému poli ve fyzice. A z tohohle pohledu Kurčatov, i vzhledem k tomu, co bylo řečeno k jeho vlastnostem, že byl nejen skvělý fyzik, ale zároveň byl i velmi dobrý manažer a takový vůdčí typ a dokázal kolem sebe shromažďovat i zkušené další fyziky a další lidi, kteří byli potřební k tomu jadernému výzkumu, tak se z něho postupně stávala již v mladém věku taková vůdčí osobnost výzkumu jako takového.
15: Musíme dodat, že tohle všechno se děje už také na pozadí druhé světové války, protože třeba v roce 1942 vedl Kurčatov velmi úspěšný projekt obrany lodí Černomorské flotily před magnetickými minami, dostal za to státní cenu. Pojďme k další ukázce, ta už nás zavádí do přelomu let 42 a 43, kdy i v Sovětském svazu se začínají naplno odborníci zabývat myšlenkou, zda by vůbec bylo možné ty svoje objevy nějak využít pro vojenské účely.
17: Lidový komisař pro chemický průmysl Michail Georgievič Pervuchin vzpomíná, že mu v září nebo říjnu 1942 Molotov ukázal materiály se zpravodajskými informacemi o zahraničním atomovém výzkumu a sdělil mu, že Stalin chce vědět, jak by měl Sovětský svaz reagovat. Pervuchin doporučil, aby se vyjádřili jaderní fyzikové, ale Molotov ho požádal, aby zjistil, co o výzkumu v jiných zemích vědí a jak daleko dospěli sami. Poznatky zpravodajských služeb se jim neměly dostat do rukou. 9. ledna 1943 odjel Kurčatov do Moskvy a s Pervuchinem se setkal. Kurčatov mu sdělil, že lze uskutečnit řetězovou reakci, při níž se uvolní obrovské množství energie. Němečtí vědci se možná pokoušejí sestrojit atomovou bombu a pokud se jim to podaří, budou mít nacisté zbraně nepředstavitelné síly. Sovětští vědci toto nebezpečí probírali a skutečnost, že se německý jaderný výzkum od určité doby utajuje, považují za velmi znepokojivou. Proto souhlasí s návrhem práce obnovit, ale nedokáží posoudit, zda je to ve válečných podmínkách možné. Pervuchin vědce požádal, aby napsali, jak má výzkum probíhat. Zprávu, kterou rychle vypracovali, předal Molotovovi s tím, že jejich doporučení je třeba brát velmi vážně. Za několik dní obdržel příkaz, aby s Kurčatovem sestavil seznam opatření, jež bude nutné přijmout. Kurčatov dostal za úkol napsat, jaké jsou vyhlídky, že se jadernou bombu podaří sestrojit a jak dlouho by to trvalo. V té době ho také Molotov jmenoval vědeckým ředitelem jaderného programu.
15: Kurčatov se tedy stává takzvaným vědeckým vedoucím laboratoře číslo 1 v Moskvě, kde se zabýval problémem vytvoření atomové zbraně. To je v době, kdy také zuří bitva o Stalingrad. Je možné, že i tohle sehrálo nějakou roli ve Stalinovo rozhodování?
16: Tam byl problém v tom, že ta vědecká komunita, ti fyzici, po celém světě se samozřejmě sledovali, četli ty odborné časopisy a také těch lidí, kteří tomu rozuměli, skutečně bylo velmi málo. No a oni si všimli, že od poloviny 30. let se zmínky o tom jaderném výzkumu v Německu začínají utajovat, což byl pro ně signál, na to nepotřebovali ani zpravodajské služby, že se z toho stává zřejmě nějaká utajovaná skutečnost. A oni si dokázali spočítat, a samozřejmě i Kurčatov to věděl, že to může být velmi nebezpečná zbraň. Co tehdy nevěděli, bylo, že s počátkem druhé světové války Němci ten jaderný výzkum v podstatě ukončili. Respektive ti vědci dostali prioritu na jiné zbraně a jiné zbraňové systémy a vývoj jaderné bomby byl vlastně zastaven v tomto německém prostoru. Nicméně začali ho významně rozvíjet Angličané a pak hlavně Američané. To byl ten projekt Manhattan a tam už sovětská tajná služba měla informace, že tam pokročili do fáze, kdy už nejenom, že provádějí výzkum, ale už budují ty nezbytná zařízení k tomu, aby nějakou zbraň vyvinuli. Druhý problém byl v tom, a toho si byli vědomi sovětští vědci a Kurčatov také, že vlastně, co se týče druhé světové války, tak pravděpodobně ta jaderná bomba do ní nepromluví. Je to bomba, o které sice tušíme, že bude mít pravděpodobně násobně ničivější účinky než známé bomby, ale nevíme, jak se strategicky bude používat v těch jednotlivých válečných taženích, jak vybuchne, kde vybuchne a jak se bude používat. Takže už tehdy vlastně zaznívaly hlasy, že to je zbraň do další války. Nicméně nechtěli zůstat pozadu a tušili, že nemohou si dovolit zaspat ten výzkum. Ale ten reálný impuls, spíš než bitva o Stalingrad, přinesl až Hiroshima a Nagasaki, protože tam se ukazovalo a Stalin to pochopil, že tady začíná nová válka, nové soupeření a tam ta jaderná bomba pravděpodobně bude rozhodující.
15: Vy jste několikrát zmínil sovětské tajné služby, i o těch mluví ve své knížce David Holloway.
17: Sovětský svaz dostal o německém jaderném výzkumu hodnověrné zpravodajské informace jak od svých agentů v Německu, tak v Británii, kde měla špionážní služba v roce 1942 výborný a spolehlivý zdroj. V roce 1942 se na vyhodnocování nacistického jaderného programu začal podílet i Klaus Fuchs. Jak uvádí jeho poválečný řídící důstojník z londýnské rezidentury KGB, než Fuchs koncem roku 1943 odjel do Spojených států, poslal do Moskvy hlášení, že výzkum v hitlerovském Německu uvízl na mrtvém bodě, ale Spojené státy i Británie budují průmyslová zařízení na výrobu atomové bomby. To naznačuje, že roku 1943 Stalin mohl o postupu prací v jiných zemích vědět dost, aby nepovažoval sovětský jaderný program za rozhodující faktor ve válce. Projekt, který zahájil, lze chápat jako pojistku pro budoucnost.
5: Posloucháte Portréty. Profily malých i velkých osobností 20. století. Premiéra ve čtvrtek po 8. večer na Plusu.
15: A ty dnešní portréty věnuje historik Jan Adamec sovětskému vědci Igoru Kurčatovi. U mikrofonu je také David Hertl. Tak tedy slyšeli jsme, jak na tom byla sovětská věda někdy v letech druhé světové války, pokud jde o vývoj, řekněme, jaderné bomby nebo o využití jaderné energie pro vojenské účely. Honzo, tady se neustále hovoří o zpravodajských službách. Padlo tady jméno Klause Fuchse. Možná by bylo dobré zmínit Julia Rosenberga, Theodora Halla. Jaký byl podíl zpravodajských služeb na vývoji, když to takhle divně řeknu, na vývoji sovětské jaderné bomby?
16: Sovětští vědci nebo ten sovětský jaderný výzkum by k té bombě dospěl, ale dospěl by k ní pravděpodobně o mnoho let později nebo s nějakým výrazným zpožděním, než tomu ve skutečnosti bylo. To, že se to Sovětům podařilo už 4 roky po Hirošimě a Nagasaki, jde částečně na vrub i těm zpravodajským informacím, které Kurčatovovi a jeho fyzikům a jeho inženýrům umožnili vhled do toho, kudy směřovali fyzici v projektu Manhattan, a hlavně jim to pomohlo ušetřit čas v tom, že se vyvarovali slepých uliček, kterými ti Američané prošli, respektive vyzkoušeli ty různé postupy. A jak říkám, Kurčatov a ostatní by na to určitě přišli, ale trvalo by jim to. A speciálně ty inženýrské postupy, to znamená samotný ten design té bomby, ty problémy spojené s tou reakcí, ty poznámky, které vlastně dostávali, a ono to fungovalo i tak, že ta sovětská tajná služba vyzvala Kurčatova a ty fyziky, aby jim dali otázky, na co se vlastně mají ptát, co vlastně hledají, co je problém u nich. Ono to pak fungovalo i u vědecko-technické rozvědky, i tady, že v Československu jinak. Dejte nám, co potřebujete vědět, a my se pokusíme to získat. Ne, že získáme všechno a pak vám to dáme, ale to fungovalo i opačně. Takže Sovětům to výrazně ušetřilo čas. Ten sovětský jaderný výzkum postupně mohutněl a ten výzkumný potenciál byl natolik velký, že pak třeba u té vodíkové bomby už vlastně přišli se svým vlastním designem a svojí vlastní cestou, a ta vodíková bomba už byla víceméně 100% sovětským technologickým vynálezem.
15: Já jsem se dočetl, že Stalin do té doby, než byly svrženy bomby na Hirošimu a Nagasaki, tak vnímal to, že vlastně tam, kam vstoupí sovětský voják, tam tedy je to jeho území, které nějakým způsobem může ovládat. Ale teprve ve chvíli, kdy Američané ty bomby použili, tak Stalin si prý měl říci, že vlastně pro to další období bude důležité mít tu bombu, čili strašit tou bombou. Je to tak?
16: Z hlediska vojenské strategie je jaderná bomba taková velmi zvláštní zbraň. Vojáci by vám potvrdili, že jaderná bomba je v podstatě pro ně nepoužitelná. Je zbytečně drahá a jednak se vlastně nedá použít při těch vojenských postupech. Politik a diplomat vám řekne, že jaderná bomba je úplně ideální pro vyhrožování, odstrašování, prostě trumfová karta, kterou položíte na stůl a hrajete s ní diplomatické hry nebo bezpečnostní politiku. Ale vojáci ji moc rádi nemají, protože pro ně postrádá smysl, když mají obrovskou zbraň, obrovské ničnosti a nemohou ji použít, protože po celé období studené války použití jaderné bomby bylo vyhrazeno politikům. A v momentě, kdy politici dali z rukou ten finální červený knoflík, tak z toho vznikla nějaká velká krize, která hrozila jaderným Armagedonem. Takže pochopit tenhle mechanismus chvíli trvalo. Nejenom Američanům, ale i Stalinovi a Sovětům, aby vlastně pochopili, jak s tou bombou pracovat, jak jí mít v úzovkách rád a jak vlastně jí začlenit do té celé škály těch zbraní a z těch zbraňových systémů, kterým do té doby disponovali, a na jejich základě z toho vycházela i ta vojenská strategie a tedy i diplomacie. Každopádně Stalin pochopil nejenom ten ničivý dopad těch bomb, ale především ten potenciál toho odstrašování. Pochopil, že Američané tím získali v roce 1945 obrovskou trumfovou kartu, která zatlačila Sovětský svaz do defenzívy, a on sice měl dostatek vojáků, nebo jich měl víc než Američané třeba v Evropě, tak v momentě, kdy Američané vytáhli tu jadernou kartu, tak tím trošku anulovali tu sovětskou výhodu.
15: Na to nebyla odpověď.
16: Navíc nebyla to jenom jaderná bomba. Američané v tu dobu měli obrovskou převahu ve strategickém letectvu. To byla obrovská slabina Sovětů až do Chruščovovy éry. Problém není jenom vyrobit tu bombu. Konec konců Američané měli jen pár kusů těch jaderných bomb, ale klíčové je také ji dopravit na území protivníka, tam, kde potřebujete, aby vybuchla. To není nějak triviální a celé se to zásadně mění až rozvojem raketa, vlastně toho německého raketového výzkumu, který Američané i Sověti vykradou a pak ho použijí nejenom v kosmu, ale použijí ho hlavně při budování těch balistických střel, které měly ty jaderné nosiče, a to pak z té jaderné bomby vytvářelo skutečně zbraň globálního ničení a pak bylo možné hrát opravdu ty diplomatické hry s jaderným odstrašením.
18: Teď za vás řeknu několik čísel. 25. prosince 45 se Kurčatovovu týmu podařila první řízená řetězová štěpná reakce uranu. Ve Spojených státech to bylo už v prosinci 42. V prosinci 47 Sověti získávají na urychlovači svůj první miligram plutonia, Američané už koncem roku 1940. A v červnu 1948 začíná pracovat první sovětský reaktor na plutonium. Ten americký pracoval už od května 1944. Mezitím tedy v období po roce 45 Sověti mohutně investují do jaderného výzkumu, to jsou opravdu nepředstavitelné částky, které tahle válkou, řekl bych, zbídačená země investovala do vědy. Mimochodem, já když jsem se dočetl to číslo lidí, kteří pracovali v Sovětském svazu na jaderném výzkumu, tak mě úplně vyrazilo dech, zejména to, že tam bylo také nejméně prý 300 tisíc otroků doslova z Gulagu. Oni těžili ten uran?
16: Ten jaderný výzkum znamená, že se museli vybudovat ta tajná města, to byla ta vědecká městečka, takže ti vězni z Gulagu byli používáni především na tuhletu práci, to znamená s tím souvisí vybudování obrovské infrastruktury, ubytování. To byly v podstatě města, která byla nutné vytvořit na zelené louce, obehnat dráty a vytvořit uzavřené tajné, nebyly ani na mapách, nebyly ani označovány jmény. A tahle ta místa, na to bylo potřeba opravdu obrovské množství lidí, aby to bylo možné vytvořit v takovém krátkém časovém úseku. Ta koncentrace času, místa, prostě obrovských prostředků, pak to číslo 300 tisíc není zase tak nepředstavitelné a ona samozřejmě ta čísla nebyla úplně přesná a pohybovala se i výš, i níž.
18: Zdá se tedy, že všechno jakoby spěje k úspěchu, že sovětská atomová bomba je už na dosah, ale přichází konec roku 48, začátek roku 49 a jsme v Sovětském svazu, kde pořád ještě velké slovo má ideologie a připravuje se konference, která má odsoudit kosmopolitismus a idealismus v sovětské fyzice. K tomu opět ukázka z knížky Davida Holloway Stalin a bomba.
17: Jaký dopad by konference na sovětskou fyziku měla, je těžké posoudit. Jelikož návrh rezoluce kvantovou mechaniku ani teorie relativity neodsoudil, možná by nebyl tak zničující. Rozhodně by upevnila postavení moskevských univerzitních fyziků, kteří byli úzkoprsí, šovinističtí a méně talentovaní než akademici. Fyzika by se dostala do silnějšího područí ideologie a vědecké polemiky by se spolitizovaly. To by byla situace velmi nebezpečná. O těchto důsledcích se však můžeme jen dohadovat, protože konference se nekonala. Přípravný výbor se naposledy sešel 16. března 1949 a někdy v průběhu 5 dní, jež zbývaly do zahájení stanoveného na 21. března, byla zrušena. To mohl udělat jenom Stalin a jak se zdá, vedli ho k tomu obavy, že zbrzdí jaderný projekt. Beria chtěl od Kurčatova vědět, jestli je pravda, že kvantová mechanika a teorie relativity vycházejí z idealistického světového názoru. Kurčatov prý odpověděl, že pokud budou zavrženy jako protimaterialistické, je třeba pustit z hlavy i atomovou bombu. To Beriu znepokojilo a tak možná Stalina požádal, aby konferenci odvolal. Podle jiné verze se trojice předních fyziků, mezi nimi snad i Kurčatov, v polovině března obrátila na Beriu s žádostí, aby konferenci odvolal, protože naruší práce na jaderném projektu. Beria řekl, že o jejich obavách spraví Stalina. Ten souhlasil, že konferenci zruší a potom prohlásil, nechte fyziky na pokoji, zastřelit je přece můžeme vždycky. V roce 1949 tedy sovětskou fyziku zachránila atomová bomba. Stav zemědělství Stalinovi evidentně velké starosti nedělal. Jaderná bomba pro něj měla větší cenu než život sovětského obyvatelstva a proto mu na odborných kvalitách jaderných fyziků záleželo víc než na jejich politické spolehlivosti.
18: To klíčové datum už jsme říkali na začátku, 29. srpen 1949 a úspěšná zkouška první sovětské atomové bomby. V podstatě to byla téměř kopie bomby svržené Američany na Nagasaki. Sovětský svaz se tak stal druhou zemí na světě, která jadernou zbraň vyzkoušela. Potom ta vodíková, tedy termojaderná bomba, už víceméně podle sovětské konstrukce jako ryze sovětský projekt, byla úspěšně odzkoušena v roce 1953. 3, opět tedy pod vedením Kurčatovova týmu. Honzo, pokládali si vůbec sovětští vědci nějaké takové ty morální otázky, pokud jde o tu jejich práci, k čemu vlastně přispívají?
16: Pokládali, alespoň pokud bychom třeba věřili Sacharovým pamětem. Andrej Sacharov patřil k té druhé generaci mladých fyziků, kteří se podíleli už na té vodíkové bombě, tak pokládali, ale u nich to bylo prostě převrstveno tím sovětským patriotismem, dalo by se říct, přesvědčením, že prostě Sovětský svaz by měl mít nebo musí mít bombu, aby vyvážil tu nerovnováhu mezi Sovětským svazem a Spojenými státy v téhle té oblasti, o čemž byli přesvědčeni vlastně i ti špioni, i komunisté nebo levicově smýšlející Američané, Britové, kteří vlastně prováděli špionáž ve prospěch Sovětského svazu, a často to byli idealisté, kteří prostě věřili, že pokud Spojené státy nechtějí sdílet tu jadernou technologii se Sovětským svazem, tak je to nebezpečí pro celý svět. Že tím, že budou mít obě ty supervelmoci jaderné zbraně, tak se budou navzájem hlídat a bude to tím vyváženo. Ale samozřejmě i oni si kladli otázky, které souvisely se samotnou silou, s tím, že oni se stali těmi v uvozovkách, těmi mefistofelskými učedníky, kteří rozpoutali obrovskou sílu a nemají úplně kontrolu nad tím, jak se bude používat, protože samozřejmě hned, jak tu bombu vymysleli, tak jim ji vzali politici a začali s ní nakládat podle svého. Tady někde v polovině 50. let se pak rodí ta myšlenka nebo ta obava z možného zničení lidstva. Ano, jsme komunisté, vy jste kapitalisté, ale pak jsme taky i lidi, obýváme jednu planetu a teď vlastně máme v rukou zbraň, která nás může všechny zničit, jo, bez ohledu na to, v co věříme. A pak celou studenou válku vlastně na takové sinusoidě probíhá takové to přesvědčení, že teď pojďme se teď domluvit a pak to zase sklouzne do toho otevřeného nepřátelství. Ale už v polovině 50. let i na sovětské straně, i ze strany politiků zaznívají ty obavy ze vzájemného zničení prostřednictvím těch jaderných zbraní. Ale vždycky to pak trošku je schozeno vnitropolitickým bojem a zase utužením té retoriky vůči Spojeným státům nebo naopak ze Spojených států proti Sovětskému svazu. Ta atomová zbraň a uvolnění té atomové energie byl opravdu, jako v angličtině je to na to slovo game changer. Mění se pravidla hry, a to docela zásadním způsobem. A naučit se ta nová pravidla hry, to chvíli trvalo nejenom těm vědcům, ale i politikům, a vlastně do dnešní doby ta psychologie jaderné zbraně výrazně ovlivňuje mezinárodní vztahy, ať už je to v Severní Koreji, ať už je to v Pakistánu, v Indii nebo na Středním východě. Kdo vlastní tu jadernou zbraň, tak vlastně získává obrovskou psychologickou výhodu. A na druhou stranu, použití té jaderné zbraně je tak závažné a tak nevypočitatelné i z hlediska toho útočníka, i z hlediska toho, kdo bude napaden, že se jí každý bojí v podstatě. No. Že to je vlastně takový paradox toho, že, jak jsem říkal, že ti vojáci tu zbraň nesnášejí, protože ji nemůžou použít, a politici ji mají, nemají rádi. Záleží na tom, jestli ji vlastníte nebo nevlastníte.
19: Перед нами удивительные, замечательные перспективы. В результате осуществления управления термоядерной реакцией.
18: Tak to je jediný záznam hlasu Igora Kurčatova, který máme v archivu Českého rozhlasu. Igor Kurčatov zemřel v únoru roku 1960 v nevysokém věku, bylo mu 57 let. Urna s jeho popelem je uložena u kremelské zdi. Děkuji Janu Adamcovi, že dnes přišel. Honzo, naslyšenou.
16: Děkuji za pozvání.
18: Ukázky přečetl David Schneider, technicky spolupracovala Lenka Čurdová a od mikrofonu se loučí také David Hertl.
3: Radiožurnál 9 hodin a 30 minut. Eliška Zábrocká a zprávy.
4: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže prověřuje způsob, jakým pražské služby využívaly právníky. Radiožurnálu to potvrdil mluvčí úřadu. Pražské služby dlouhodobě platí desítky milionů korun advokátní kanceláři ACT Řanda Havel Legal. Ta ale zároveň pomáhala i řediteli pražských služeb Patriku Romanovi v jeho soukromých záležitostech, například se stavebními projekty nebo majetkem. Úřad proto zkoumá, jestli vztah mezi kanceláří a šéfem služeb není střetem zájmu a jestli byly právní služby zadávané podle zákona. Pražské služby pochybení odmítají. Policisté pátrají po 78-letém seniorovi z Hošťalkové na Vsetínsku. Do akce je zapojený i policejní vrtulník. Muž odešel z domu v pátek odpoledne, musí brát pravidelně léky, které u sebe nemá. Měl by mít na sobě modro-červenou bundu, modré tepláky, šedou kšiltovku, černý batoh a černé tenisky. Sebou by mohl mít i trekové hole. Jakékoliv informace volejte na linku 158. Severokorejský vůdce Kim Jong-un označil vztahy s Ruskem za nejvyšší prioritu. Uvedl to v poselství ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi ke dní vítězství, kterým si Moskva připomíná konec druhé světové války. Informuje o tom státní tisková agentura KCNA. Kim Jong-un taky potvrdil závazek své země dodržovat dohodu o vzájemné obraně s Ruskem z roku 2024. Severní Korea vyslala do ruské války na Ukrajině zhruba 14 000 vojáků, aby bojovali po boku ruských sil. A v barokním dvoře Kalec na severním Plzeňsku dnes se vysvětí a slavnostně zavěsí historický zvon. Byl vyrobený v roce 1734 a dlouho byl nefunkční. Po restaurování se zvon znovu vrátí do původní zvonice, kde se poprvé v 16 hodin po letech rozezní. Sport. Tenistka Karolína Plíšková postoupila na turnaji v Římě do třetího kola. Proti Rumunce Kristianové odvrátila 3 matchboly a zvítězila ve 3 setech. Uspěli také Jiří Lehečka a Nikola Bartuňková. Skončili naopak Vít Kopřiva i světová 11 Karolína Muchová. Ze světových hvězd vypadl ve 2. kole bývalý nejlepší hráč planety Srb Novak Djokovic.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
14: Volnější D1 v omezení u Šmejkalky a nehoda na devítce za Českou Lípou. Na dálnici D1 z Brna směrem do Prahy je lepší situace v omezení na mostě Šmejkalka. Na 25. kilometru už nehodu ze zúžení přesunuli do areálu stavby a kolona se tak de facto rozjela. Na dálnici D5 z Plzně do Prahy opatrně za Žebrákem. Na 31. kilometru zastavilo nepojízdné osobní auto. Je v odstavném pruhu, nepřekáží, ale posádka se může pohybovat okolo. A na silnici 9 stále pozor za výjezdem z České Lípy do Nového Boru. Kousek za Oby srazilo osobní auto Srnu, auto stojí v jízdním pruhu a projíždí se okolo Kyvadlově. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Čekáme oblačno až polojasno, odpoledne nejčastěji na horách i přeháníky, k večeru začne oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty od 15 do 20 stupňů, na jihu až 22 a na horách většinou kolem 11. Tolik zprávy.
5: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
20: Počet žen, které se v dospělosti dozvídají, že mají poruchu pozornosti neboli ADHD, narůstá. Většinou se tak děje, když přijdou do pedagogicko-psychologické poradny nebo k psychologovi se svým dítětem. ADHD je totiž dědičné. Jak se jim změní pohled na svět a samu sebe, když se dozví, že je jejich mozek neurodivergentní? S jakými komplikacemi se musí denně potýkat? A co jim může život ve světě utvářeném pro neurotypické lidi ulehčit? To jsou otázky pro následující pořad. Pěkný poslech přeje Alžběta Marková.
5: Zaostřeno.
21: Je to jako kdyby vám v hlavě vybuchoval ohňostroj a vy byste strašně moc chtěla sledovat, ale úplně každou tu jiskřičku toho ohňostroje. No jo, jenomže sotva k ní jako dojdete, sotva na ní upřete pozornost, tak ona se rozprskne do dalších a vy zase chcete vidět všechny, ale každá ta další se rozprskne zase do další. Takže vy vlastně pořád větvíte, ten mozek vyvíjí jako obrovskou aktivitu a v určitou chvíli už dojde jako k extrémnímu zahlcení. Jo? Už opravdu ten mozek je jako zahlcený a nemůže.
20: Tento vnitřní chaos prožívala novinářka Klára Kubíčková přes 40 let. Podobně jako další ženy netušila, že její potíže mají název ADHD. Co se pod touto zkratkou skrývá, mi vysvětlila klinická psycholožka Veronika Fuchsová.
22: ADHD je neurovývojová porucha. To znamená, že mozek člověka s ADHD a jeho fungování se liší od fungování mozku běžného člověka nebo zdravého člověka. A je to porucha, která vlastně je celoživotní. Pojmenovávají se takové dvě skupiny symptomů u toho ADHD. Jedna skupina se týká kognitivních funkcí, to znamená to, jak jsme schopni udržet pozornost, je tam narušená paměť, takzvané exekutivní funkce, to znamená schopnost jako třídění, plánování. A pak ta další skupina se týká impulzivity, hyperaktivity, narušené motivace, potřeby stimulace.
20: Důvodem, proč ženy prokluzují diagnostickým sítem až do dospělosti, je takzvané maskování. Jak popisuje Klára Kubíčková, dívky se pod tlakem okolí velmi brzo učí své symptomy skrývat za masku hodné holčičky.
21: Něco nebylo evidentně v pořádku už na základní škole Akorát, že já jsem chodila na základní školu v 80. letech a tam se tehdy ještě ADHD označovalo za lehkou mozkovou dysfunkci a tu diagnozu dostávali opravdu extrémně problémoví kluci. Ale že by ADHD mohly mít dívky, to se vůbec nevědělo. Navíc u těch holek to má jako poměrně jiný symptomy. My se velmi rychle naučíme maskovat, hlavně vlivem syndromu horní holčičky, takže i když ve vás skáče ten hopík a vlastně byste se strašně potřebovali chovat v souladu se svým ADHD, no tak se velmi brzy naučíte, že aby vás okolí přijímalo, nemůžete jako být divoká holčička, která furt někde pobíhá a skáče a je furt jako špinavá a zvídavá. Jo?
22: U těch dětí ta hyperaktivita u těch chlapců se vlastně projevuje výrazněji, kdy více to projevuje vlastně v chování, narušeným chování, takzvaným zlobení, teda takovým fyzickým neklidu, třeba desinhibici emocí. Když to u těch dívek se popisuje ten obraz spíš, že je na té rovině toho denního snění, distraktibility, to znamená odklonitelnosti pozornosti, zhoršený organizace a ty projevy tam jsou takový subtilnější.
20: Vysvětluje rozdíly klinická psycholožka. Celé desítky let provází ženy s nediagnostikovaným ADHD pocit, že se jen musí více snažit. Jenže tělo i mysl mají své limity.
21: Aniž bych věděla, že tuhle diagnozu mám, tak jsem vlastně snížila až do 42, kdy přišlo jako totální vlastně vyhoření a kolaps. Lékař vlastně vyloučil infarkt, řeklo se, že to jsou teda jako extrémně vleklý a silný panický ataky, který ale nasedají na něco, že to je prostě psychogyň.
20: Na termín u psychiatra, který by určil přesnou diagnózu, si musela novinářka počkat 2,5 měsíce. Celou tu dobu byla odkázána na Lexaurin, lék na uklidnění, který sice dočasně tlumil úzkost, ale neřešil skutečnou příčinu kolapsu.
21: Ta psychiatrička vlastně, když si mě poslechla, tak říkala jasně, jako deprese to je zjevný, to víte, úzkosti, panické ataky, problémy s jídlem, nespavost. No ale tušíte, že tyhle všechny věci teda nasedají na vaše ADHD. Víte vůbec, že máte ADHD, už vám to někdo diagnostikoval. A teď já jsem na ní koukala v té ordinace, říkala jsem, no, jako moji dva synové mají ADHD diagnostikovaný, ale já přece... A teď jako vám to dojde, v tu chvíli vlastně vám spadne brada a je to obrovský aha moment, přichází obrovská úleva, protože najednou ten šílený životní chaos jako dává smysl, najednou chápete, proč jste taková, jaká jste. Dojde vám, že jako nejste porouchaná, že prostě jste se jenom narodila s trochu jiným mozkem. Ale zároveň teda s tou úlevou přijde i obrovský vztek, protože si říkáte, kdyby mě tu diagnózu někdo dal 10, 15, tak jsem mohla žít úplně jiný život, protože by jsem si jako zvědomila všechny ty trable, které na to ADHD nasedají a mohla jsem opravdu dělat jako kompetentnější rozhodnutí, mohla jsem mít úplně jiný vztahy, nemusela jsem se jako totálně vyčerpat a nemuselo mě teda opravdu zastavit až to, že ten organismus byl jako fakt na hranici jako přežití.
22: Diagnóza ADHD by měla probíhat na oddělení klinické psychologie nebo v ambulanci klinického psychologa. Někdy ADHD diagnostikuje i psychiatr, ale ten tam nemá vlastně ty testy, které máme my, a ta diagnostika toho ADHD trvá dlouho. V tuto chvíli v České republice nemáme danou baterii na vyšetření dospělých s ADHD, takže víceméně jako improvizujeme, ale lidi, kteří se tím zabývají, tak se snaží už nějak vzdělávat.
20: Doplňuje klinická psycholožka Veronika Fuchsová. Do diagnostiky ADHD u žen navíc výrazně zasahují hormonální výkyvy během menstruačního cyklu. Ty mohou příznaky v průběhu měsíce měnit.
21: U žen má na symptomy ADHD velký vliv jejich hormonální systém, takže když vy si přijdete pro diagnózu v nějaký fázi menstruačního cyklu, tak ty projevy můžou být jako úplně jiný, než když tam přijdete za týden a jste v jiný fázi menstruačního cyklu.
22: Estrogen má vliv na schopnosti soustředění, paměti a i vlastně ty jako emoční stability, impulzivity. Takže vlastně ženy můžou v průběhu cyklu sledovat změny. Ženy, které nemají ADHD a jsou třeba maminkama, tak určitě znají pojem nebo znají ten zážitek toho baby brain takzvaně. To znamená, když je úroveň toho estrogenu vysoká, že je těžký se na něco soustředit, je těžký o něčem přemýšlet, takže takhle to může sekundárně vlastně posilovat ty základní symptomy, které člověk má daný vlastně tím fungováním toho mozku.
20: Klinická psycholožka Veronika Fuchsová uvádí, že podle americké studie z roku 2022 je nejlepší pro léčbu ADHD kombinace léků a nácviku kompenzačních mechanismů.
22: Ty léky umožní, že člověk je schopen si ten kompenzační mechanismus jako kdyby naučit a vůbec ho jako provést, že trošku zvýší úroveň toho soustředění a toho fungování toho mozku, ale zase, když by ten člověk bral jenom léky, tak si do toho života mnoho jako neodnese a ty kompenzační mechanismy jsou hrozně důležitý. Jsou to různý používání pomůcek, jako nevím, diář, nástěnka, zapisování ve chvíli, kdy neslouží ta paměť, nebo ve chvíli, kdy se nedokáže dlouhodobě soustředit, tak si tam třeba dávat pauzy.
0: Když ty léky začnete brát, tak se vám najednou po celém životě, po celých těch 40 letech se vám najednou vyjeví, jak asi žijou jako neurotypický lidi. Jaký to je, když ten mozek se jako uklidní a přestane neustále jako lačnit po tom dopaminu. A to je teda jako hustý, to je, jak když najednou, jak když dostanete brejle, takže máte prostě 5 dioptrií na dálku, to znamená, že fakt vidíte extrémně rozmazaně a najednou vám někdo nasadí brejle a vy řeknete wow, tak takhle vypadá svět. Celý je to o tom, že váš mozek prostě neumí přenášet dopamin. To znamená, že ty léky jsou v podstatě jako neurotransmitery, to znamená, že vám jako dodávají do mozku nějaké látky, které pomáhají s tím transportem toho dopaminu. Takže najednou vám se ten dopamin dostane tam, kam se má dostat. A vy se rázem uklidníte, protože nemusíte naskakovat na jakýkoliv dopamin, který jde kolem. Jo? Vlastně celý ta frenetická jako aktivita v tom ADHD je daná tím, že vylačníte po dopaminu. Takže jakákoliv výzva, jakákoliv hora, která se vedle vás objeví, tak vy musíte vylézt. A fakt si nemůžete pomoct. A když už tam náhodou není, tak si tam prostě vytvoříte, protože potřebujete ten dopamin, jako každý potřebuje dopamin.
20: Medikace ADHD je podle Kláry Kubíčkové v Česku stále obestřena předsudky. I proto lidé psychofarmaka často vnímají jako léky na hlavu a jejich užívání pro ně může znamenat pocit selhání.
0: Pořád si říkáme, tak já ještě zkusím tyhle bylinky, tak já ještě zkusím víc chodit do lesa a tak třeba, když budu cvičit tu jogu, tak to jako zafunguje. Ale tohle, anebo budu chodit na jinou terapii, na lepší terapii a třeba mě to pomůže. Jo. Jenomže pak zjistíte, že 5 let prostě se snažíte, vrážíte do toho jako obrovskou energii a vlastně vám o moc líp není. Takže někdy opravdu stojí za to jako po té medikaci sáhnout, i když to samozřejmě s sebou nese jako spoustu rizik.
20: Ze své vlastní zkušenosti nám paní Kubíčková přibližuje, jaké techniky jí pomáhají s ADHD.
0: V podstatě asi nejlíp fungují techniky, které jdou z hlavy do těla. To znamená, že vy se vlastně snažíte si jako v těle zvědomit nějaké věci. Dobře funguje mindfulness, dobře fungují právě dechové techniky, ten dech je vlastně hrozně důležitý, protože ve chvíli, kdy jste fakt jako rozjetá extrémně jakoby v tom jako v té aktivitě, v té hyperaktivitě toho ADHD, tak to, že začnete pravidelně dýchat, je prostě něco, co je úplně kouzelný a ono to zní, že to je strašně jednoduchý. Ale v podstatě je to taky od tom dopaminu. Pomáhají jako jakýkoliv vlastně, aspoň mě pomáhají jakýkoliv jako tělesní aktivity. Yoga, plavání, procházka, jízda na koloběžce a cokoliv, co je vlastně takhle dynamický.
20: Vysvětluje novinářka Klára Kubíčková.
5: Posloucháte Zaostřeno. Pronikavé analýzy důležitých problémů. Najdete je také na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
20: Medikace dokáže mozek uklidnit, ale pro mnoho lidí je stejně důležitým lékem komunita. Místo, kde nemusí nic vysvětlovat, protože ostatní prožívají to samé. Jedním z nich je i spolek Akrazia, který mi představila jeho spoluzakladatelka Helena Halířová.
1: Akrazia je vlastně iniciativa, jejímž cílem je podporovat lidi s ADHD, primárně dospělé, s tím, že sami z velké části jsme psychologové z vlastních zkušeností a tak se snažíme tu naši zkušenost podporovat odborností a na základě toho kultivovat systém podpory, který v této oblasti bohužel stále pokulhává. Organizujeme své pomocné skupiny a podpůrné skupiny, realizujeme vlastně workshopy pro firmy a školy a systematicky tak nějak jako mapujeme potřeby komunity.
20: Spolek Akrazia vznikl v roce 2022 a svou činnost staví na 3 pilířích. O světě, advokační činnosti a především na budování komunity. Právě tu tvoří síť své pomocných a podpůrných skupin po celé republice. Doplňuje Helena Halířová.
1: A naše skupiny jsou bezpečným prostorem k setkávání a sdílení. Vychází z naší metodiky, která pomáhá držet bezpečný a citlivý rámec. S tím, že lidé v nich sdílí své příběhy, zkušenosti, strategie, velmi rychle se potom dostaví nějaký pocit, který dlouho nezažili, pocit úlevy a sounáležitosti. A máme podpůrné skupiny vedené psychologem, které vlastně přináší psychoedukaci, větší vedení a nějaké konkrétní nástroje a své pomocné skupiny, kde není odborník a všichni jsou si tam rovní. Zájem je větší, než jsme čekali. V současnosti máme na wait listu přes nějakých 70 lidí, takže to je velmi fajn signál, že lidé se jako zajímají a snaží se nějak vyhledat tu podporu. A s tím, že v současnosti fungujeme v Brně, v Praze, Hradci Králové a v Pardubicích. Každá ta skupinka má kolem 6 až 8 členů a těch skupinek máme teďka vlastně 6, protože v Praze máme 3. A mimo teda ty své pomocné skupiny, tak vlastně teďka jsme rozjeli i podpůrnou skupinku pro maminky, kdy vlastně běží nějaký první pilotní běh.
20: Tuto podpůrnou skupinu pro maminky mi v Praze představila její koordinátorka Alžběta Lášková.
2: Dobrý den. Tak vítejte.
20: Lášková.
2: Alžběta Marková. Dobrý den. Tak. Vítejte v nás na skupině. Dneska budeme mít téma nějakých silných emocí a jak je zvládat. Sedíme většinou na skupině v kruhu, abychom na sebe všechny viděli a zároveň máme tabuly s flipchartem, kde když je potřeba něco nakreslit, něco ukázat, tak k tomu vždycky paní psycholožka má příležitost. Zároveň většinou otevřeme skupinu s nějakým life updatem a potom se věnujeme přímo našemu tématu. Takže je prostor jak pro sdílení, tak i pro psychoedukaci. Postupně nám budou přicházet maminky, ale tím, že se na skupině věnujeme hodně citlivým tématům, tak potom už se na skupině budeme tématům věnovat jenom my.
20: Spolek Akrazia plánuje otevřít podpůrnou skupinu pro maminky také v Brně a další v Praze. Podobnou potřebu vytvořit bezpečnost

0: jsou tam holky opravdu z celé republiky, takže když prostě bydlíte jako v Příbrami, tak vám můžou poradit, jako kdo tam okolo, s kým mají dobré zkušenosti. Jo. A což vzhledem k tomu, jak málo je tady odborníků a odbornic, který by byly jako vstřícní, laskaví a ADHD uznávali, tak je tohle taky jako hrozně cený.
1: Naše data z komunity lidí s ADHD ukazují vlastně několik opakujících se problémů. Dospělí narážejí na dlouhé čekací doby, na omezený počet odborníků, roztříštěné a často neověřené informace. Setkávají se bohužel i s přetrvávajícím stigmatem, někdy bohužel i ze strany části odborné veřejnosti, a k tomu se ještě přidává i nejistota kolem medikace a nejasnosti v úhradách od pojišťoven, což situaci samozřejmě dál komplikuje. No a Akrasy jsme tak začali budovat dobrovolně, protože jsme tu mezeru viděli zblízka jako psychologové i jako lidé z vlastní zkušeností. A naší snahou je pomoci přiblížit českou praxi k tomu, co už dnes víme ze zahraničního výzkumu a klinické zkušenosti. Jenomže pokud má být pomoc dostupná, kvalitní a dlouhodobě udržitelná, nemůže stát jen na dobrovolnictví, a proto je zapotřebí stabilní podpora finanční i systémová.
2: Uvádí psycholožka Helena Halířová. S paní Kubíčkovou jsme se setkali na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, kde sama studovala. Už tehdy se podle jejich vzpomínek začaly projevovat příznaky ADHD.
0: Já nejenom, že jsem studovala dvě vysoké školy naráz, ale docházela jsem třeba asi na další 4 nebo 5 fakult na různé přednášky, protože jsem měla různý hyperfokusy a potřebovala jsem vědět jako něco o tomhle, tak jsem jako furt přeskakovala. Souběžně s tím studiem já jsem začala pracovat v novinách. Začala jsem pracovat na půl úvazku v Moravské galerii na postu vlastně tiskový mluvčí, ale to mě nestačilo, takže jsem potom ještě spunktovala založení jazzový kavárny pod obrazy. A tam jsem po večerech čepovala pivo, zvala jsem prostě umělce, se kterými jsem dělala besedy. A po nocích jsem dělala černý výlep, jako tady na tyhle ty akce, na koncerty, na různé věci. A byla jsem u založení gender centra. Prostě jsem jako dělala fakt milion věcí naraz, skákala jsem z jedné do druhé. A no a ten, i to bylo částečně daný tím, že já jsem se vlastně ocitla jako z gymplu, z okresního města, z rodiny, která jako měla nějaký jako kontrolní mechanismy, v té svobodě. A najednou jsem prostě tu svobodu potřebovala jako využít úplně naplno. Takže jsem fakt dělala totálně všechno a aby toho nebylo málo, tak jsem mě těsně před před bakalářkama na prvním oboru narodil první syn a pak se mě narodil druhý syn a pak jsem teprve jako dělala státnice na druhém oboru, takže jsem si stihla vlastně během těch studií ještě pořídit 2 děti, neplánovaný samozřejmě, protože málo ženských s ADHD jako má plánované děti. No a pak jsem se ještě stihla rozvést, že jo. Takže opravdu ty moje studia byly jako, myslím si, že jasnější už to být nemůže, jo.
2: Neplánované mateřství není u žen s ADHD výjimečné. Ze své praxe to potvrzuje i koordinátorka podpůrné skupiny pro maminky Alžběta Lášková.
3: Neplánované mateřství může být z jedním z typických znaků mateřství s ADHD, ať už se o tom mluví nebo ne, protože nějaká impulzivita je znak ADHD. A často jsem se po rozhovoru s maminkama, a to ani nemyslím ty, co máme vyloženě v podpůrné skupině, setkávala s tím, že to mateřství nepřišlo plánovaně. Mateřství dokonce i litovali, přemýšleli, jestli do toho měli jít, jestli tím, že mají třeba i nižší sebevědomí obecně, jestli na to zbývají jejich kompetence, a znova se to prolíná s pocitama viny.
2: Alžběta Lášková se ve své praxi často setkává také s maminkami s ADHD, jejichž děti mají stejnou diagnózu. Pro rodinu to může znamenat jak větší porozumění, tak i nové výzvy.
3: Naopak si myslím, že právě mami s ADHD dokáže pochopit svoje děti s ADHD mnohem líp. Myslím si, že k němu můžou přistupovat s mnohem větší empatií. Dokonce se často zmiňuje i ten fakt, že by bylo pro ně třeba i náročnější se přizpůsobit dítěti, které nemá tolik energie, nemá ty symptomy ADHD. Takže potom vlastně ta symbioza může fungovat líp a zároveň

0: se ale ukazuje, že mámy, které mají děti s ADHD, prožívají mnohem více stresu. Může docházet hned k několika problémům ve výchově. A to je zajímavé i z hlediska toho, že nejen, že to zažívají ve svých současných rodinách se svýma dětma, ale mohli to zažívat už ve svém dětství. Tudíž tam dochází k takovému začarovanému kruhu, kdy oni se to možná snaží dělat líp, ale nemají k tomu úplně ty dispozice, nějaký mechanismy, a to se právě snažíme taky učit na naší podpůrné skupině.
1: Mít doma děti s ADHD a zároveň mít sama tu diagnózu je na něco skvělý, protože já tím dětem rozumím. Jo. Já vím, že jsou situace, ve kterých nemůžou jednat jinak, že ten mozek je prostě jinam nepustí, což je jako super k tomu, aby jsme se nějak líp domluvili doma. Ale když potom vám dítě jeden den ztratí bundu, druhý den ztratí platební kartu a třetí den přijde ze školy v cizích kroksech, protože ztratilo boty, tak už je vám ta teorie dost na prd, protože už jste prostě jenom matka, která vřízká. Potom jako můžete za tím dítětem mít a říct, promiň, já tomu jako rozumím, že to je těžký, a v podstatě si zvědomíte, co všechno už jste ztratila a zničila v životě. A pomůže vám to jako pochopit to dítě, to je jako fajn. Zároveň to funguje naopak. Ty děti, když se dostanou do určitého věku, nebo když s nimi adekvátně o tom komunikujete, a že my jako hodně doma mluvíme o té diagnoze, hodně to jako tematizujeme, tak ty děti můžou chápat vás, což je skvělý, protože oni jako vědí, že ta máma nevřízká v tuhle chvíli, protože oni by byli blbě. Ale jako můžou si být jistý, že ta máma vřízká, protože je zahlcena, protože už je toho moc. A náš Kuba už se opravdu naučil ve svých 13 letech s tím pracovat a fakt přijde a říká, mami, máš toho teď hodně, anebo máš kapacitu na to, abych ti řekl pár fun faktů, protože on miluje fun fakty. Tak to je jako dobrý. A zároveň si myslím, že to je skvělý v tom, že ve chvíli, kdy vy jako rodič to máte zvědomený, znáte tu diagnózu a učíte se, jak s tím pracovat, tak to zároveň můžete učit ty děti, anebo oni to můžou odkoukávat od vás. Jo, že opravdu jako ve chvíli, kdy jste zahlcená a cítíte, že jste jako na prahu nějaký jako blbý ataky a stoupnete si a začnete dejchat a prostě 2 minuty dejcháte do čtverce a pozorujete to, jestli to odchází nebo jak to je, a to dítě to vidí, tak se samozřejmě naučí dejchat do čtverce. Jo.
2: Klára Kubíčková se i přes všechny potíže učí žít s ADHD v souladu. Dokonce v něm našla výhody pro svou profesi.
1: Mezi novinářkama zejména je strašně moc ženských s ADHD, protože každý týden píšete text, který je o něčem novým. Můžete se něco dozvědět, jako pátráte, jdete do toho hyperfokusu, je to boží, vy nasytíte ten mozek. A potom ten text vyjde, obvykle je dobrý, protože ho máte jako extrémně dobře vyzdrojovaný. A přijde odměna zase v podobě toho dopaminu, kdy vy vidíte ten svůj text v těch novinách nebo na tom webu. No a pak přijde jako další zadání a další téma a vy se do toho zase ponoříte. Takže vlastně dělat jako novinářku s ADHD je super. Jediný, v čem není plus, je samozřejmě v tom, že neumíte dodržovat ty termíny. Jo? Že když jste v tom hyperfokusu, tak se odmítáte vynořit, i když už je za 5 minut 12 a má to jít do tiskárny a vy máte pocit, že ještě tohle je strašně zajímavý výzkum.
2: Právě potíže s termíny a plánováním patří k častým projevům ADHD. Jak se s nimi dá fungovat v pracovních kolektivech, popisuje Helena Halířová, která má zkušenosti z oblasti personalistiky.
3: Je důležité začít tím, že ADHD není nedostatek inteligence ani schopností, je to především obtíž nějaké regulaci, v pozornosti, energii, v emocích. Dobrá zpráva tady je ta, že pracovní prostředí může hrát obrovskou roli a ty úpravy často nejsou složité ani drahé. Pomáhá třeba dělení úkolů do menších kroků, jasné priority, vizuální přehledy, konkrétní deadliney a vůbec nějaký upřímný zájem a otevřená komunikace o tom, co komu funguje. Je také zapotřebí říct, že lidé s ADHD často nefungují lineárně, ale ve vlnách, a pokud jim dáme prostor pracovat v tomto rytmu, tak často zazáří. A taky je zapotřebí říct, že nepodpořené ADHD se firmám vrací ve formě vyhoření, fluktuace a ztráty talentu. A naopak při citlivém nastavení prostředí mohou ty organizace těžit z jejich kreativity, rychlého rozhodování a nějaké schopnosti reagovat v dynamických situacích.
2: Lidem s touto neurovývojovou poruchou můžou výrazně pomoct nadřízení, kteří dokážou jejich potenciál využít a zároveň v období intenzivního soustředění usměrnit množství nápadů. To se povedlo u šéfredaktorky, pod kterou novinářka Klára Kubíčková pracovala.
1: Ona to v určitou chvíli u mě vždycky musela jako zastavit, tady to nadšení pro to téma a říct, už to stačí, mohlo by to být jako ještě lepší, ale už takhle je to super. A ona to začala vlastně dělat tak, že mě dávala fejkový termíny. To znamená, že si vymyslela, že to jako, že ta uzávěrka, nebo že ten můj text je prostě do čísla 20, ale věděla, že ten text je do čísla 21. Takže ho dostala se zpožděním do čísla 20, ale furt byla v klidu, protože měla ještě pár dní na to, aby se to prostě zlomilo, aby to šlo jako do tisku. A mohla samozřejmě říct, hele, ty nedodržuješ termíny, tak jako se rozloučíme na zdar. Ale ona přesně byla případ tý šéfový, který umí jako pracovat s těma výhodama ADHD a umí si poradit s těma nevýhodama.
2: Společně s Janou Srncovou, kolegyní se stejnou diagnózou, napsala Klára Kubíčková knihu s názvem Roztikané. Ta letos získala cenu Magnesia Litera za publicistiku.
1: Jsme tu knihu začali psát v podstatě fakt jako porouchaný, jako někdo, kdo má poruchu pozornosti a chtěli jsme ukázat, jaký to je, když jako žijete ve společnosti takhle porouchaná. A v závěru té knihy jsme fakt obloukem došli k tomu, že kdo je tady porouchaný, tak je vlastně to nastavení té společnosti. My potřebujeme opravdu různý druhy lidí, různý druhy mozků, lidi s různýma zkušenostma, aby ta společnost jako celek mohla dobře fungovat.
2: Uzavírá Klára Kubíčková Zaostřeno věnované ženám z ADHD. Dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Alžběta Marková.
4: Radiožurnál 10 hodin. Máme pro vás zprávy. Ruský prezident Putin na vojenské přehlídce v Moskvě řekl, že jeho vojáci na Ukrajině postupují navzdory podpoře NATO. Počet alergiků v Česku podle alergologů roste. Fotbalisté Slávie přivítají v derby Spartu a v případě výhry oslaví ligový titul. Dálnice i hlavní tahy jsou průjezdné plynule, bez nehod. A čekáme převážně oblačno až polojasno, někde přeháníky, později si vyjasní. Teploty většinou do 20 stupňů.
5: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
4: Rusko slaví výročí konce druhé světové války. Tradiční přehlídka na Rudém náměstí v Moskvě byla ale letos bez vojenské techniky a bez vysoce postavených zahraničních hostů kvůli hrozbě ukrajinských dronů. Slavnost nakonec žádné útoky nenarušily, mezi oběma zeměmi od půlnoci platí příměří. Ruský prezident Vladimir Putin v slavnostním projevu označil boj proti Ukrajině za spravedlivý a přirovnal ho k bojům za druhé světové války.
6: Generace vítězů je inspirací pro vojáky, kteří dnes plní úkoly v rámci speciální vojenské operace. Čelí agresivní síle podporované celým blokem NATO a navzdory tomu postupují dál.
4: Rusko vede válku proti Ukrajině už pátým rokem. Alergii na pil má podle odhadu alergologů zhruba čtvrtina obyvatel. Letos je může kvůli velmi suchému jaru trápit víc, pil se totiž drží ve vzduchu déle. Velký vliv na to, jestli se alergie projeví, má i to, jakým způsobem lidé žijí a jak se o své zdraví starají, říká Sáva Pešák, alergolog z fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně.
7: Tím, co jíme, co dýcháme, jak se málo hejbeme, jak jsme furt zalezli v interiéru, jak se stresujeme. To je prostě taková ta vesternalizace toho našeho života.
4: Podle zjištění Radiožurnálu třeba v Jihomoravském kraji nápor pacientů nestíhají. Na běžné vyšetření na alergologii se lidé často dostanou až na podzim a některé ordinace už nové pacienty ani neberou. V pražské Lucerně dnes vystoupí irský hudebník Glenn Hansard. Na koncert dorazí s kapelou a novou hudbou.
8: Glenn Hansard začínal v 80. letech jako pouliční muzikant. V roce 1990 založil rockovou kapelu The Frames, která o rok později vydala debutové album a rychle se prosadila na irské hudební scéně. V roce 2008 se pak spolu s hudebnicí Markétou Irglovou prosadili písní Falling Slowly z filmu Once, za kterou dostali i Oscara. S českou zpěvačkou se před rokem opět umělecky setkal a založil s ní kapelu The Swell Season, kterou pojmenoval po jedné z knih Josefa Škvoreckého. Hostem koncertu Glena Hansarda v pražské Lucerně bude americká písničkářka Courtney Marie Andrews. Michaela Pištěláková, Radiožurnál.
9: Sport. Fotbalisté Slávie můžou obhájit titul v Šancelize ve druhém kole elitní nadstavbové skupiny. Nastoupí v pražském derby proti druhé Spartě a pokud zvítězí, jejich rival už je nebude moct přeskočit. Spartané mistrovským oslavám slávistů přihlížet nechtějí. Po posledním utkání s Jabloncem o tom mluvil útočník letenského klubu Jan Kuchta.
10: Je to derby. Kluci, kteří jsou ve Spartě, nebo který máme v manšaftu, tak už vědí, co je Sparta. Každý si to musí nějak přebrat v hlavách, tak aby tady ta situace nenastala. Myslím si, že nás je tam dost zkušených a ty mladí hráči, kteří jsou, tak mají spartanskou DNA, takže sami by nechtěli dopustit, aby něco takového nastalo.
9: Souboj Slavie a Sparty začne v 19 hodin a Radiožurnál i Radiožurnál Sport ho odvysílají v přímém přenosu. Už v 16 hodin nastoupí v nadstavbové skupině o titul Plzeň proti Liberci. O 2 hodiny dřív mají výkop zápasy skupiny o udržení. Mladá Boleslav vyzve Zlín, Ostrava se představí v Teplicích a Slovácko na Dukle.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Dálnice bez komplikací a nebezpečí na 55 za Napajedli. Na dálnicích je aktuálně klidný provoz, projíždí se bez zásadních komplikací, pozor ale na několik odstavených aut. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem směrem do Prahy za sjezdem na Kralupy na 8,5 km stojí v odstavném pruhu nepojízdné osobní auto, nepřekáží, ale přesto pozor. Pozor i na dálnici D5 z Plzně do Prahy a to za Žebrákem. Nepojízdné auto tam nepřehlédněte na kilometru 31. Na silnici 55 z Otrokovic směrem do Starého města za výjezdem z Napajedel leží na silnici sražená zvěř. Policisté jedou na místo a vybočuje se. A velmi opatrně teď aktuálně i na silnici 50 a to směrem z dálnice D1 do Slavkova. Kousek za sjezdem z D1 v Holubicích je na silnici rozházené nářadí po vozovce. Kličkuje se, tak velký pozor. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Čekáme oblačno až polojasno, odpoledne nejčastěji na horách i přehánky, k večeru začne oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty od 15 do 20 stupňů, na jihu až 22. Tolik zprávy.
5: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
12: Co může udělat svět, aby zpomalil tání Arktidy nebo Antarktidy?
13: Ten vějíř možností toho, co se dá dělat, se vlastně dost rozšiřuje. Ještě přednedávnem by málo koho napadlo, že třeba zablokovat Hormuzský průliv. Zároveň je možná jako těžké říct, kam dřív skočit v tomhle směru. No.
12: Hrubý domácí produkt celé světové ekonomiky klesá, než by to bylo žádoucí mít zablokovaný Hormuzský průliv, ale možná ochrana přírody trošičku z toho profituje.
13: Pro snížení spotřeby fosilních paliv je to určitě dobrý krok, i když je spoustu negativních důsledků pro ekonomiku.
12: Víte třeba se studenty na gymnáziu tady o těchto věcech?
14: Tak určitě v dramaťáku třeba plánujeme vlastně jedno divadlo o fast fashion, takže i tím se snažíme přispívat.
12: To je vlastně udržitelná móda. Dnes budeme mluvit spíš o tom, jak tají ledovce a jak to ovlivňuje oceány, jak to ovlivňuje nás všechny.
15: Já bych povedala, že to má vždycky dvě strany mince, takže na jednu stranu některé z těch změn jsou děsivé, protože se mění vlastně ekosystémy takým stylem, kterému nerozumíme, a na druhou stranu každá změna může přinést něco, co je vědecky extrémně zajímavé. Něco ztratíme, něco získáme. Že asi takým filozofickým štýlem bychom se na to pozrela.
12: Hosty dnešní laboratoře jsou polární biologové Stanislava Bezdíček Králová. Děkuji, že jste přijela z Brna, vítejte.
15: Děkuji za pozvání.
12: Jakub Žárský přicestoval rovněž z Moravy, rovněž polární biolog. Dobrý den.
16: Dobrý den.
12: A studentka Emma Svobodová, studentka gymnázia. Děkuji moc, že jste se k nám připojila.
17: Dobrý den, děkuji za pozvání.
5: Laboratoř.
15: Já se můžu vrátit do Antarktidy na tuto sezónu.
16: Zatím nebyl nalezen sterilní led na naší planetě.
17: Jak moc se dá připodobnit to klouzání rosivek opravdu k tomu lidskému pohybu svalů?
15: Přimrzáte vy k tomu ledovcu a i všetko, co máte.
16: Takže takový slabý odvar toho, co je na Marsu.
12: Vědci z Massachusetts díky měření po dobu 44 let, to bylo měření z celé severní Aljašky, vyvodili, že tání většině zmrzlé půdy v Arktidě se prodlužuje, a to až do podzimu. Popsali, jak z této oblasti do moře teče rozpuštěný organický uhlík, který tisíce let ležel pod ledem. Co se děje při takhle velkém exportu uhlíku do moře? Tam se Jakuba Žárského.
13: Ne ze všeho se okamžitě musí stát oxid uhličitý nějakou mikrobiální aktivitou, případně nějakými abiotickými procesy. Ty scénáře, co všechno se s ním může v tom mořském ekosystému dít, jsou vlastně docela pestré. Může dojít i k jeho ukládání, případně může být zpracován nějakými anaerobními procesy.
12: Čili bez kyslíku, ale každopádně, jak jsem tedy četla v té studii, tak skoro 300 milionů tun uhlíku se přece jenom přemění na CO2, tak to zní jako enormní množství.
13: Je to hodně, na druhou stranu je to opravdu velká oblast. Tímhle tím bych to poměřoval.
12: Tu vodní bilanci oni dělali na téměř 20 milionech kilometrů čtverečních, takže to je opravdu celá ta severní Aljaška v letech 80 až 2023. Jak citlivý je severní ledový oceán na tyhle ty výkyvy? Tam se Stanislavy Bezdíček Králové.
15: No, severní ledový oceán je vlastně jeden z těch nejcitlivějších. Ten důvod je ten, že je to relativně malá masa vody, ty oceánské v porovnání s jinými. To znamená, ako náhle dochádza k takýmto zmenám, ktoré potom ovplyvňujú výrazne chémiu, to znamená pH toho oceánu, to, ako tá voda absorbuje vlastne oxid uhličitý alebo teplo, tak to samozrejme vplýva potom na celkové oteplovanie planéty, eventuálne topenie ľadovcov, keď sme pri tej téme topenie ľadovcov.
12: Ovplyvňuje to i pobřežní ekosystémy nejak výrazne?
15: Určite, samozrejme, ono to ovplyvňuje celkovo morský ekosystém, ten morský ekosystém následne ovplyvňuje pobrežný ekosystém a potom to samozrejme ovplyvňuje ten terestriálny. Toto je všetko ako prepojené vzájomne.
12: A jak?
15: Napríklad potravinové reťazce. Vo vode, ktorá, pokiaľ sa v nej rozpúšťa oxid uhličitý, tak v podstate sa acidifikuje, teda okysľuje. Tak v ten moment napríklad plankton alebo nižšie organizmy, ktoré skladajú vápenaté schránky, nie sú schopné vlastne existovať, alebo im sťažujú sa podmienky ich života. Tým pádom prichádzame o ten spodok potravinového reťazca. Následne na to trpia vlastne tie horné vrstvy, to znamená ryby, vtáky alebo morskí cicavci. A od tých sa samozrejme potom dostávame k tej terestriálnej časti, prípadne aj k ľuďom vlastne, pretože ako náhle by sme mali problém v oceáne s potravou, čo sú pre nás ryby, tak máme ovplyvnených nás bez toho, aby sme nutne v tom oceáne žili.
12: Je to, myslím, dosť názorná predstava, čo sa asi tak v tom oceánu deje. Jak ste o tom přemýšlela vy? Ptám sa študentky Emy Svobodové.
14: Ja som hlavne přemýšlela nad tým, jak si predstaviť organický rozpuštěný uhlík.
13: Tak jak sa s ním bežne setká, môže byť třeba cukr, no, tady třeba v nápoji nejakém. A samozrejme tých látek, se kterými se setkáme v přírodě, může být obrovská spousta. Můžou být barevné, můžou se nějak projevovat, ale často to jsou prostě látky, které ani nemusí být v podstatě opticky nějak aktivní. To znamená, že vlastně nevidíme a musíme na ně využít baterii různých typů analýz, abychom byli schopni zjistit, co tenhle ten široký pojem organický uhlík vlastně znamená v tom daném případě.
14: A ten teda, když doputuje do moře, tak se přeměňuje na hlavně oxid uhličitý, nebo jsou tam i jiné možnosti, co se s ním stane?
13: Je to jeden z hodně pravděpodobných scénářů. Zajímavý a zrovna v těch arktických podmínkách je docela dobré vést patrnosti, že na tom rozkladu organických látek se zdaleka nemusí vždycky podílet jenom mikroby, i když je to samozřejmě ta velmi zajímavá část, protože je to ta biologická část. Ale ve velké míře to může být třeba i vlivem záření, buď to viditelného, nebo UV záření. Dokonce jsou systémy, kde tenhle ten způsob rozkladu organických látek vlastně dominuje, jo? Kde ty mikroby vlastně mají tak obtížné podmínky, tak úzká časová okna těch podmínek, ve kterých jsou schopni nějakou aktivitu vyvíjet, že nakonec to UV záření je tam větší jakoby konzument organické hmoty než živítvorové.
12: Ta studie je udělaná na Arktidě. Na Antarktidě, myslím, ta klimatická změna zase má jiné důsledky, také důležité. Můžeme je prosím přiblížit?
15: Kým například na Arktidě řešíme problém toho vlastně fluxu organického uhlíka do oceánu, tak na Antarktidě se můžeme zamyslet skôr nad tím, keď se nám rozpustí antarktický ledovec, který vlastně obsahuje 70% sladké vody na celé planetě, tak vlastně toto okamžitě povede k tomu, že sa enormne zvýši hladina oceánov a to je pre nás ťažko predstaviteľné momentálne, pretože tá výška tej hladiny bude zhruba o 60 metrov vyššie. To znamená, že prímorské oblasti budú týmto strašne trpieť. Ten aspekt je tu na trošku iný. Ten dôvod je napríklad aj ten, že permafrost na Antarktide je ďaleko menej bohatý na uhlík, než je permafrost na Arktide a tým pádom tie zmeny tu nás sú ďaleko iné.
12: Tak Tedy ta věčně zmrzlá půda.
15: Samozřejmě. A na Antarktidě, pokud by aj ten flux mohl být ekvivalentný tomu, co vidíme na Arktidě, ten tok, tak vlastně Južný oceán je oveľa hlbší, aj čo sa týka objemu alebo správania úplne iný, než je vlastne Severný ľadový oceán. To znamená, tuna, pokiaľ sa nám dostáva do ňoho uhlík, tak sa pretlača často do tých spodných vrstiev, kde sa ukladá ako sediment. Celkovo tá zmena toho pH alebo tej chémie toho oceánu nie je taká výrazná, ako je to naopak v tom Severnom ľadovom oceáne, ktorý je na to fakt ako citlivejší.
12: Já jsem to vlastně ani nevěděla, když jsem se dočetla právě díky téhle práci, že z toho Beaufortova moře, kam se vlévají ten rozpuštěný uhlík a ta voda stání ledovců arktických, takže se vlévá do oceánu 11% všech sladkých vod na světě. To zní jako obrovské číslo.
13: Myslím, že když se člověk podívá na mapu, tak vlastně nejlíp se to člověk představí, když si najde tu řeku McKenzie, která v podstatě je, teď nevím, kolik to vychází na procenta, bude se to i během roku asi měnit, ale v podstatě je to jedna z obrovských položek celé téhle bilance. Mě to docela zaujalo, jakým způsobem se vlastně dají počítat přítoky do něčeho tak ohromného jako Beaufortovo moře. Je to prostě fascinující kombinace různých typů dat, které se v podstatě vrství a různými přístupy se vlastně kombinují. Nakonec docházejí k nějakému odhadu, který asi nám říká v podstatě nějaké rozmezí, ve kterém se ty skutečné hodnoty budou pohybovat, ale samozřejmě obsahují taky velké chyby. Řeka McKenzie má samozřejmě ohromnou kontinuální řadu sledování na různých stanicích, ale pak bude spousta dalších toků, které v té bilanci můžou být taky významné, ale ten monitoring tam rozhodně nebude tak intenzivní. A co mě teda zaujalo hodně, tak je vlastně monitorování té vody, která je původem vlastně z pevniny v tom samotném moři, protože tam se využívají potom různé prostředky typu různých výzkumných odběrů, který ne vždycky musí dělat lidi. Existují i boje, který v podstatě jsou schopní spoustu informací vysílat vlastně v reálném čase, aniž by museli odebírat vzorky prostě tím, že mají senzory ponořené přímo v tom oceánu. Tam jsou velké množství parametrů, ze kterých se pak dá odvozovat, odkud ta voda pochází. Nejenom to, že je sladká, jakoby ta salinita. Sladká voda nemusí přicházet jenom z pevnin, může přicházet vlastně i ze srážek, případně teda z mořského ledu, který kombinuje jakoby zmrzlou mořskou vodu, což samo o sobě je vlastně docela komplexní proces to zamrzání mořské vody a zároveň na sobě nese někdy dobře rozvinutou sněhovou pokrývku, která taky taje.
12: Jak oni to poznali? Protože takováhle studie rozsáhla tolik dat.
13: Ten pohyb vody, která přichází z pevniny, se dá monitorovat vlastně tím, že se srovnává s tím, co přichází, to, kde víme, že to je ten zdroj, třeba ta řeka McKenzie. Mezi těmi parametry, což jsou často jakoby standardní parametry, které se v analýzách vody sledují, kromě salinity, tak to právě může být i obsah různých rozpuštěných látek a zaujalo mě tam bárium, který tam byl v nějakým poměrně nedávné studii identifikováno jako dobrý indikátor toho, že ta voda pochází z pevniny.
12: Mými hosty a hosty tohoto dílu laboratoře jsou Stanislava Bezíček-Králová a Jakub Žárský, oba polární biologové a také studentka gymnázia Emma Svobodová.
5: Posloucháte Laboratoř. Laboratoř.
12: Oba dva mý vědečtí hosté mají zkušenost těch arktických oblastí, že Antarktidy. My budeme teď mluvit o životě v arktickém a antarktickém ledu. Já si vůbec nedovedu představit, jak vlastně odebíráte vzorky.
15: Já se můžem vrátit do Antarktidy na tuto sezonu, kde jsme odebírali vzorky z takzvaných kryokonitů, čo jsou vlastně vyhlbeniny v ledovci, které můžu mít ledové věčko alebo nemusí. A v podstatě ty vyhlbeniny vznikají tak, že se na tom ledovci usadí sedimenty alebo nějaké prášné častice. Tie jsou tmavé farby, čiže ich zohrieva viacej slniečko než ten okolitý ľadovec a vlastne postupne sa prepadajú hlbšie a zároveň tým, že je na nich akoby teplo, tak tá voda, okolitá voda zostáva v roztopenom stave. Takže si to fakt môže človek predstaviť ako také jamky s tekutou vodou a na spodku je teda ten sediment, na ktorom reálne ako žije mikrobiálna komunita, tá je veľmi aktívna a dokonca dokáže aj prispievať k otepľovaniu alebo teda k topeniu tých ľadovcov.
12: Jaký odebieráte, aby ste ich nezničili?
15: No, my už vždycky trochu narušíme tým odberom. To jednoducho nejde urobiť inak, ale na tom ľadovci štandardne je tých kryokonitov niekoľko. To znamená, ak sa jeden naruší, tak tie ostatné samozrejme zostanú ako nepoškodené. A ten odber je na niekoľko spôsobov. To znamená, štandardne sa odoberá tá voda z toho kryokonitu, kde napríklad sledujeme metabolity. Potom sa odoberá priamo ten sediment, ktorý obsahuje tú mikrobiálnu masu. A to je niekoľko hodín trvajúci proces s dlhou 25 cm pipetou, kde sa postupne ten sediment, fakt si to člověk musí přes jako malé kamienky nasávat do té pipety a postupně prepipetovávat teda do skumavky, odlieva se z toho ta voda, až kým vlastně jako nenaplníte dostatočnou vzorku, kterou můžete zamrazit, z čeho potom ťaháme ty mikroorganismy, respektive ich DNA.
12: Tohle se dělá v té zimě.
15: Primrzáte vy k tomu ľadovcu a i všetko, čo máte jako na rade, vám primrzá do toho ľadovca.
12: Takové vysněné povolání.
15: Rozhodně.
13: Takže takový slabý odvar toho, co je na Marsu.
12: Já nevím, jestli jste taky nějak takhle odebírali nebo jinak?
13: Jo, mě tohle to zajímá, protože já s kryokonitama jsem vlastně strávil dost času. To byl kryokonit z Arktidy, buď to ze Špicberg nebo z Grónska. A samozřejmě ten antarktický kryokonit důvěrně znám z literatury. Pro tvorbu těchto jemek je docela důležitá průhlednost tohledu vlastně optické vlastnosti. A často v té Antarktidě vznikají podmínky, kdy ten led propouští jakoby méně bublinek a má lepší optické vlastnosti. Tím pádem ten kryokonit může být v mnohem hlubších jamkách, než bývá typické v té Arktidě. Stejně tak tam jsou případy nebo oblasti, kde ten kryokonit bývá vlastně svíčky, které trvají třeba léta nebo desítky let, vlastně izolovaný od přímého styku s atmosférou. Takže to jsou všechno věci, které pro mě jsou jakoby exotické, jako pro člověka, který zná tu arktickou stránku, ale ne tu antarktickou.
12: Když se odebírá vzorek ledu z nějšího okraje arktické polární čepičky, nacházejí se tam jednobuněčné řasy, neboli rozsivky. Stanfordova univerzita zjistila, že pokud teploty neklesnou pod 15 stupňů, tak tyto řasy zůstávají v pohybu. Vypadají přitom, jakoby po ledě bruslili nebo klouzali. Když jste to četla, ptám se Emy Svobodové, co vás na tom zaujalo, o čem jste přemýšlela?
14: No, hlavně jsem přemýšlela o tom, jak moc se dá připodobnit to klouzání těch rozsivek opravdu k tomu lidskému pohybu svalů, protože tam se psalo, že je to podobné jako bílkoviny aktinamyozin. Docela mě zajímalo, jak tohle to funguje v rozsivčím těle.
12: Je to bavilo, že tam právě psali teď autoři té studie ze Stanfordovy univerzity, že ty řasy se nepotřebovaly nějak kroutit nebo svíjet. To je překvapilo.
15: Zase já jsem z té bakteriologie zvyknuta na to, že bakterie se nám pohybují aj u minus 10 stupňů Celsia, to je jakoby ta nejnižší teplota, u které byl zachycený pohyb, a u eukaryotů by som vždy očekávala, že to bude daleko vyššie, tá nízka teplota, kde sa dokážu pohybovať. Takže pro mňa bolo fascinujúce tých 15.
13: Pro mňa tohle to bylo taky docela překvapivé, protože vlastně tou motilitou eukaryotických buněk jsem se docela zabýval v souvislosti se vznikem suchozemských rostlin a příbuzných liní řas. Ta nejpříbuznější linie tuhle schopnost ztratila a máme za to, že právě kvůli adaptaci na nízké teploty. A tady v tomhle případě je možná dobré přiblížit, že ty rozsivky jsou opravdu neuvěřitelné bytosti. Jsou to relativně velké buňky fotosyntetických organismů, které žijí zavřené ve skleněné krabičce. Aby vůbec vlastně měli možnost nějakého kontaktu s okolím, tak právě u toho typu rozsivek, u těch, kterýma se zabývala tahle ta studie, ta krabička má v sobě zvláštní rýhu, ona je velmi složitě strukturovaná a tahle ta rýha, která se říká rafe, tak právě umožňuje v podstatě vypouštět nějaké látky a případně komunikovat povrchem té buňky v úzké štěrbině s tím okolním světem. Oni se umí krátce látkami, které dokážou vytvořit krátkodobý kontakt s tím ledovým povrchem a dokážou se tím pádem od něj vlastně odrazit.
12: Myslím, že ty rozsivky, které třeba najdeme v okapové rouře nebo na smáčených stěnách, ten pohyb je obdobný.
13: Ten článek totiž zdůrazňuje to, že tahle ta schopnost pohybu po ledu je unikátní pro ty dané rody. U těch rozsivek je to složité, protože často rozsivky řazené do stejného rodu můžou ve skutečnosti mít za sebou úplně jako jinou historii a můžou mít jiný životní styl. To je jedna věc. Za druhé, ten pohyb jsem dobře znal od rozsivek, které jsou v našich oblastech. Rozsivky jsou právě velmi běžné i často můžou být velmi blízko nás i v městských ekosystémech všude, kde se nějakým způsobem často zdržuje tekutá voda, tak ty rozsivky tam velmi často rostou. A když je dáte na podložní sklíčko nebo případně na dně petrisky, tak vidíte, že oni se hýbou právě tímhle tím mechanismem. To, co tam skutečně zřejmě je unikátní pro ten pozorovaný pohyb těch rozsivek na tom ledu v dané studii, tak je to, že ten led je úplně jiný povrch než to sklo a že spousta těch rozsivek stejných rodů z temperátních oblastí nebyla schopná toho pohybu po ledu. Je tam samozřejmě potom otázka, jestli je to tím, že to opravdu neumí, anebo jestli tím, že přenesou do prostředí, ve kterém jinak nejsou schopné fungovat nebo nejsou na to zvyklí. Nejsou na to adaptované. V tom experimentu měřili něco trošku jiného a to je vlastně to, jakým způsobem ta buňka je schopná rychle zareagovat třeba na změnu těch experimentálních podmínek.
12: Když přesadili řasu, tak to nebylo ideální.
13: Mohlo to mít vlastně víc důvodů, proč to nedokáže, ale tam bych chtěl ještě zdůraznit, že jde o mořský let, což je výrazně jiný systém. Tam je skoro, bych řekl, opravdu taková mezera v naší jazykové výbavě, že tomu všemu říkáme let.
15: Ano,
13: a přitom to má úplně jinou historii, žijí tam jiné organismy než na těch ledovcích.
12: Ten zásadní rozdíl v tom osazenstvu je?
15: Ta chemia toho typu ľadu je úplně jiná, zloženě jiné, takže to, jako se správa ten ľad, jako taky fyzikálně samozřejmě.
12: Vy jste zase chtěla v téhle souvislosti uvést příklad Blood Falls, říkám to správně, to je antarktická záležitost.
15: To jsou ti krvavé vodopády, to je specifický úkaz na Antarktidě, kde my si často představujeme ľadovce vo všeobecnosti, jako že jsou mrtvé a nič tam nežije, protože je to nehostinné prostředí, ale v podstatě oni mají život jako na vrchu, tak jsou tam bunky, které jsou budované někde v těch ľadovcových vrstvách. A takisto existuje život pod tým ľadovcom. A toto je vlastně výsledok toho života pod ľadovcom, kedy dochádza mikrobiálnou činnosťou vlastně k redukcii železa a síry. A ako náhle tieto redukované formy se dostávají vlastně von na kyslík, tak oxidují a menia se na tu červenou farbu. Takže vo výsledku to potom vypadá, jako keby ľadovce krvácali. A ono to nejde o krvácanie, ide o chemickou reakci a zase ta je mikrobiálně jako podporená spod toho ľadovca.
12: Ty bakterie spotřebovávají železo a síru.
15: Oni ho používají jako vlastně koncový akceptor elektronů. To je to způsob vlastně respirace bez kyslíka.
12: Je to něco, co vám stojí za pozornost, že život pod ledem, že se to tam hýbe, že to tam žije, že tam probíhá metabolismus, člověk by neřekl, že?
14: Teď jsem nad tím právě přemýšlela, jak je vlastně možné, že nějaké organismy, a ještě tady v tomto případě eukaryotní, jsou schopné žít bez světla a bez vzduchu, takhle pod ledovcem před pár lety by mě opravdu nenapadlo, že by něco takového mohlo žít.
12: Polární biologové Jakub Žárský a Stanislava Bezdíček Králová jsou dnes hosty tohoto pořadu a podcastu a také studentka gymnázia Emma Svobodová. V jeskyni Skarisoara v Rumunsku leží jeden z největších podzemních ledovců světa. Nachází se na rozloze, kterou vědci přirovnali ke 40 olympijským bazénům. Led se tam začal tvořit asi před 13 tisíci roky. Biologové z něj odebrali vzorky s mikroby a zjistili, že by odolali 10 moderním antibiotikům, které se používají při léčbě tuberkulózy nebo močových infekcí. Vlastně se takhle probouzejí nějaké spící mikroby ze staré vrstvy, v tomto případě vrstvy staré 5000 let. Co o nich víme?
15: V podstate my určite vieme to, že v ľadovcoch, alebo vo všeobecnosti to platí aj na permafrost, proste trvalo zmrznutá pôda, sú dormantné bunky mikrobiálne, ktoré v podstate môžu mať minimálny metabolizmus, ale nie sú mŕtve. To znamená, ktoré tak nejak áno spia. V podstate v nejakom bode, keď sa uvoľnia do prostredia, tak oni dokážu radovo v mikrosekundách vlastne obnoviť svoj metabolizmus a začať fungovať. Teraz je otázka, ktoré z týchto vlastne mikroorganizmov budú pre nás benefitné, ktoré budú vlastne meniť nejak ekosystém okolo seba, ale nebudú, povedzme, ani pozitívne, ani negatívne a ktoré z nich môžu byť potenciálne nejaký patogen pre človeka alebo aj pre zvieratá.
12: Ty odbiery v tom mrazu se vyplatí, že?
15: No, za mňa určite áno, keďže ja venujem kariéru tomu hľadaniu antimikrobiálnych látok práve z polárnych oblastí, tak ja tam vidím obrovský biomedicínsky a biotechnologický potenciál v tých mikroorganizmoch, na ktoré sme ešte doteraz nemohli nikdy vlastne šáhnuť a nikdy sme ich nemali šancu študovať.
12: Ja sa tam vytáhne niečo staré 5000 let, to tam vydrželo, že to tam přežilo, no to bylo teda pod ledem.
13: U těch studií, které zkoumají třeba led z Antarktidy, vlastně z kontinentálního ledového štítu, může jít o buňky, které jsou ještě jako řád starší. Samozřejmě je tam zvýšené riziko toho, že se do toho vloží kontaminace, ale zatím nebyl průkazně nalezen sterilní led na naší planetě. Všude, kde se zatím jako zkoumalo, tak pořád tam živé organismy byly a živé do té míry, že bylo možné je kultivovat, tím pádem se dá předpokládat, že v případě uvolnění do prostředí by byly schopný v něm působit, účastnit se nějakých ekologických interakcí a případně působit jako patogeny.
5: Posloucháte Laboratoř. Laboratoř.
12: To jsme vás inspirovali pro studentský film, ne?
14: Divadlo by určitě z toho být mohlo.
12: Vrátím se k té myšlence tedy těch antibiotik. Před těmi třeba 5000 roky se ta odolnost mikrobů budovala soutěžím mezi nimi, protože námi vyráběna antibiotika tenkrát nebyla, jenom ta přírodní.
15: To tak vždy bylo. Vlastně my antibiotika používáme od nějakého roku 1928, že ano? Toto je vlastně evolučně strašně starý krok. Vývoj antimikrobiálnych látok, buď bakteriami, alebo mikroskopickými hubami, aby jednoducho nejakým spôsobom komunikovali alebo mali nejakú súťaživosť v rámci toho svojho ekosystému.
12: Alexander Fleming by sa nejspíš rád podíval do té rumunské jeskyně, co to tam tak krásne odoláva. Když on vlastne za začátku netušil, že dělá antibiotikum, že? To bolo ako, jak to někdy to ve vědě bývá, náhoda.
15: Ano.
13: Zistil, že to je ta látka, ale vyrobila ji vlastně huba. V podstatě ve spoustě věcech dost využíváme procesu, který ta příroda umí dost dobře a vlastně neumíme dost dobře napodobit. Jo, když si člověk vezme třeba efekt fotosyntézy versus efektivita solárních panelů, tak je to vlastně docela legrační.
12: Vlastně nám to nejde.
15: A to isté platí ale u tých antibiotík, že vlastne v prírode sú používané väčšinou v ďaleko nižších koncentráciách, rôznych kombináciách a sú ďaleko viac efektívne, než my keď zoberieme fakt to čisté antibiotikum v tej obrovskej koncentrácii a ideme s ním niečo liečiť. Takže ono z toho prírodného hľadiska je to úplne iný proces.
13: Takže vlastne tým, že teda tie antibiotika používame vlastne ve vysokých koncentráciách a ve veľkým množství, tak si pod sebou řežeme to v tým, že dávame obrovskou šanci tým mikrobům sa s nima setkať a
15: tlačíme obrovským selekčným tlakom. Toto v tej prírode je ďaleko ako viacej umiernené a je to nádherne vidno na vlastne biosyntetike mikrobov, kedy jedna streptomyceta vyrába napríklad 15 rôznych takých subtypov toho istého antibiotika, v podstate trošičku chemicky modifikuje a potom to všetko vychreli von. Že to nikdy nie je len jedno, už aj toto samo o sebe vlastne je tak ako proti rezistencii fungujúce opatrenie vlastne.
12: Pořád mluvíme tedy o odolnosti bakterií vůči antibiotikům v souvislosti s mikroby z ledovce starého 5000 let. Ještě vědci poukazují na takový detail, že já nevím, jestli jste slyšela, Emo, jak ty bakterie se mezi sebou vyměňují malé kousičky DNA.
14: Mm-hmm. Hrozně by mě zajímalo, oni to asi vlastně dělají proto, aby se nějak naučili nebo evolučně posunuli, aby měli nějaké třeba asi v kombinaci, myslím, kvůli té rezistenci třeba, jak to dělají a proč to dělají.
12: I ty nepříbuzné, že si to takhle stěhují mezi sebou.
15: Z hlediska té klinické medicíny je samozřejmě největší problém, keď v lidském těle vyselektujeme něco rezistentné a u toho pacienta to zostane nebo toho člověka, alebo aj počas té infekce, co děje to, že ten kusok tej rezistencie, v podstate ten gen, ktorý to zabezpečuje, preskočí niekde inde, tak ja si vlastne ako vytváram oveľa väčšiu komunitu mikroorganizmov, ktoré dokážu byť rezistentné.
12: Takže dôvod cestě do Rumunska.
13: Je to vlastne taková archaická, poměrně užitečná varianta, jak vlastne fungovať dlouhodobě bez sexu, pretože v současné biosféře dominujú ve veľké míře organizmy, ktoré ako generátor genetické variability používajú práve sexuální proces. A to ty bakterie prostě nemají, ale zase mají práve tohle.
15: Tak ale ta konjugácia by mohla být trošku jako ten sexuální proces.
13: Částečně, ale chybí tam ta radikálnost těch změn, třeba i ta komunikace mezi druhy, tak to prostě mají ty bakterie, mají širší pole působnosti.
12: Tohle hraje roli při tom, jestli se dokážeme léčit antibiotiky, tak by nás to celkem mohlo zajímat.
13: Mě by zajímalo, když ty streptomycety jsou schopné používat vlastně sadu antibiotik, ve kterých mají celkem slušnou jistotu, že tam bude to, co toho oponenta zaskočí, tak proč to tak neděláme my?
15: No, tu je to vlastně dané ekonomikou procesu vývoja antibiotik. Ako náhle začneme kombinovať dve, tri alebo viacej látok dokopy na vytvorenie jedného liečiva, tak násobne zvyšujeme to, koľko testov musíme urobiť, aby sme naozaj zistili, či je to bezpečné, ako sa to farmakokineticky, farmakologicky správa, či to napríklad spolu nejak neinteraguje, alebo aké koncentrácie vlastne musíme použiť tých jednotlivých subtypov, nazvime to, toho antibiotika, aby sme vlastne docielili nejaký efekt. A toto je jednoducho strašne drahé, nikto sa do toho nechce pustiť.
12: Farmaceutickým firmám zatím nemusí připadat tahle studie jako budoucí zlatý důl, nebo ano?
15: To je všeobecný problém, prečo jsme v situaci antibiotické rezistence krízy medicíny. Ako náhle to začneme takýmto způsobem komplikovat, tak je to vlastně ještě o krok horší. To je v podstatě jako utopická představa v tomto bodě, že bychom měli nějak takto nakombinované antibiotika, jako to robí příroda.
12: Inspirativní debatu vedli mý hosté, polární biologové v rozhlasové laboratoři. Moc děkuji Stanislavě Bezdíček Králové.
15: Děkuji za pozvání ještě raz.
12: Jakubovi Žárskému.
13: Díky za pozvání.
12: A studentce Emě Svobodové.
14: Také děkuji moc za pozvání.
12: Martina Mašková se těší za týden zase naslyšenou.
5: Laboratoř.

0: Radioservis představuje
1: audioknihu Antoana de Saint-Exupéryho Válečný pilot.
2: Čeká nás Arras.
1: Zaposlouchejte se do vyprávění o nesmyslném a málem sebevražedném průzkumném letu v podání Igora Bareše.
2: Nasadil jsem v tom dobrodružství své tělo, celé své tělo, a nasadil jsem je pro ztracenou věc.
1: Válečný pilot. Nová audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Následující pořad vysíláme v repríze.
4: Ve sněmovně chtějí znovu sáhnout na ústavu, na pravomoci prezidenta, na nezávislé instituce i na pojistky proti své voli vládní většiny. Je to jen kouřová clona nebo už první fáze přestavby systému? Začíná Osobnost Plus, mým hostem je ústavní právník, profesor Jan Kysela. Vítejte, dobrý den.
5: Dobrý den.
4: A hezký den z Plusu přeje Barbora Tachecí.
3: Osobnost Plus.
4: Návrhy na změny ústavy a pravomocí prezidenta jsou podle Jiřího Peheho jenom politické divadlo. Souhlasíte s tímhle relativně jednoduchým a hezkým pohledem?
5: No, možná je hezký, ale nevím, jestli není příliš optimistický, protože se mi zdá, že ve chvíli, kdy se podařilo prosadit přímou volbu prezidenta republiky, tak byla taky poměrně velká spousta lidí uklidňována tím, že to mnohokrát nevyšlo v minulosti a nevyjde to znovu. A vida vyšlo to, takže já jsem trošku skeptický stran toho, když se někdo do něčeho pouští, že je to vždycky určeno k neúspěchu. Navíc v tomhle případě jde o to, že těch změn, těch témat, která jsou otevřená nebo možná budou otevřená, je poměrně hodně a zdá se mi, že opozice nemusí být nutně homogenní v tom směru, že cokoliv přichází od vládní koalice, pakliže ona bude homogenní, že je od ďábla. Takže se mi zdá, že máte-li k dispozici téma obecného referenda, je možné hledat nějakou schodu tu s Piráty. Máte-li téma hotovosti v ústavě, respektive práva na hotovostní platby nebo na zakotvení české koruny, tak se mi zdá, že zase v určitých ohledech můžete hledat podporu určité části ODS. Takže že bych si myslel, že je to vlastně úplně jedno, s čím vládní koalice přichází, tak to si nemyslím.
4: A nemáte pocit, že se tímhle způsobem vlastně z ústavy, byť zatím jenom třeba v řečech, pak v návrzích různých a tak dále, že se z ústavy stává nástroj politického marketingu?
5: No, asi to úplně nesvědčí. Samozřejmě jedna věc je právě mluvení, druhá věc je měnění. Záleží taky na tom, když mluvíte, jak přesně mluvíte, protože ve chvíli, kdyby ty pokusy byly vážně míněny, tak má asi smysl je jako shromáždit ty nejrůznější náměty, vytvořit nějaké formáty mezistranické dohody, přizvat k tomu experty a hledat nějaké řešení, jak ústavu změnit, pokud možno jednorázově promyšleně, úplně ji nebourat. Záleží nicméně na tom, jestli chcete nebourat, protože pokud ji chcete bourat, tak samozřejmě tenhle ten přístup, který já popisuju, vám asi úplně sympatický není. A pak je ještě možná jedna linka, kterou bych tam dodal, že se mi zdá, že v posledních letech se trochu posouvá pozornost z té ústavy s velkým U, to je ten ústavní zákon 193, jak se u nás vládne, i k listině základních práv a svobod, která byla dlouhá desetiletí tabu. Tam se v zásadě vycházelo z toho, že je to nějaký jako hodnotový základ českého právního řádu, vznikající ještě v období československém na začátku 90. let, ale už se nám tam podařilo novelizací vpravit pojem zbraně, tak jsou určitá témata, která se týkají ochrany vody, jsou témata, která se týkají stejnopohlavních sňatků nebo zase naopak práva na potrat, a ve chvíli, kdy do všeho píchnete nebo rýpnete, tak to myslím úplně nesvědčí té stabilitě nebo té auře.
4: Ale řekněte, máte pocit z téhle vládní koalice, že směřuje, jak jste zmínil ten hezký termín bourání, nebourání, tak směřuje k bourání nebo nebourání ústavy?
5: Já myslím, že není úplně homogenní, takže v té koalici jsou různé strany a i v rámci těch různých stran jsou asi různí lidé, takže by existovala nějaká jako jednotná poptávka celé vládní koalice po zbourání buď ústavního systému nebo té polistopadové společenské smlouvy. To se mi úplně nezdá, ale pro určitou část ne úplně asi nevlivných poslanců to je důležité téma. No a jde o to, jestli těm dalším je to spíš jedno, tudíž budou pozorovat, respektive podporovat, co tihleti mají na mysli nebo v merku, eventuálně tomu budou v určité míře vzdorovat a pak asi záleží taky na konkrétních tématech, kdy do čeho vlastně je možné nebo jako je chuť do toho jít. Ale řekl bych, že oproti těm předchozím politickým formacím, které se mi zdálo, že se vždycky pohybují v zásadě na půdorysu toho ústavního systému a můžou mít nějakou jinou představu o detailu nebo možná větším detailu, tak tady bych si myslel, že to určité jako vychýlení je výraznější, respektive riskantnější.
4: V téhle souvislosti, co je vaše osobní černá můra, že by se s ústavou mohlo stát v průběhu nejbližších let?
5: No, ono popravdě řečeno asi nejde primárně o to, co uděláte s textem ústavy, nakolik ji změníte nebo nezměníte, protože k tomu prostě potřebujete sbírat ty hlasy. Podstatně důležitější se mi zdá je to, co uděláte s těmi různými ústavními institucemi, které můžete prostě jako odzbrojit, respektive dobít, respektive unést tím, že do nich dáváte buď svoje vlastní lidi, nebo nestatečné lidi, nebo jako slabé lidi, to je v celku jedno. Tak to je jako jedna linka, co vlastně uděláte s těmi institucemi, které mají ústavu chránit, respektive vykládat, protože když se podíváte do Polska v té předchozí periodě vlády práva a spravedlnosti, tak vy nemáte hlasy na změnu ústavy. Ale pakliže si podrobíte ústavní soud, no tak není nikdo, kdo by vás klepal přes prsty, protože není tady nikdo, kdo by autoritativně řekl, že to, co jste přijali, respektive udělali, je protiústavní.
4: A tuhle tendenci, tenhle směr, který jste naznačil, ten už tady pozorujete, nebo se ho bojíte?
5: No, spíš se ho bojím. Každopádně netýká se to v našich poměrech ústavního soudu, protože ten je teď poměrně dlouhodobě, respektive nadlouho je stabilizovaný. Navíc tahle vládní koalice nemá prezidenta republiky, mám-li to tak říci, nebo nemá většinu senátu, respektive nemá ani jedno, ani druhé, takže zrovna na ústavní soud asi úplně nemůže. Ale když se díváte na tu agendu, která se vztahuje k zákonu o státní službě, respektive na agendu, která se týká veřejnoprávních médií, a asi bychom teda mohli vymyslet něco dalšího. Konec konců i to dění na ministerstvu životního prostředí nemusí v každém zbuzovat jenom jako libé pocity, tak to je ono. Jo, že máte prostě ústavu nějakou, ale to, co děláte s těmi institucemi, to, co děláte na základě prosté většiny nebo co děláte na základě diskrece ministra, tak to můžou být vlastně obtížně vratné kroky.
4: Když jste nakousl, pane profesore, ty instituce, ta média, tak chápu to dobře, takže některé věci v ústavě jsou vlastně nezměnitelné a že k těm institucím tohoto typu by měla být, nebo ke změnám by měla být relativně hodně složitá cesta.
5: Uh-huh. Tak český ústavní pořádek je dvouvrstvý, dále si to tak říci, to znamená, máte určitý objem pravidel a těch je teda dominantní většina, k jejich změně vám stačí 3/5 poslanců, 3/5 přítomných senátorů, ale pak je něco, čemu se říká klauzule věčnosti, kterou najdeme v řadě různých zahraničních, ale i historických ústav. U nás je to článek 9 odstavec 2 a v tom článku 9 odstavec 2 je napsáno, že změna podstatných náležitostí demokratického právního státu je nepřípustná. Jinými slovy, i když byste měla jakou většinu chcete, tak pakliže bude tahle ústava touhle ústavou, tak to nemůžete udělat.
4: Ale teď mi jenom řekněte, co jsou to ty podstatné náležitosti demokratického právního státu, které jsou nezměnitelné bez ohledu na to, jak velkou máte většinu.
5: To se právě dá relativně obtížně říci, protože ústavodárce cíleně zvolil tuhle otevřenou skupinu. Když byste se dívala do zahraničí, tak někde zjistíte, že nezměnitelná je republikánská forma státu. To je třeba v Itálii nebo ve Francii. V Německu je ten výčet širší, jsou to v zásadě základní práva, dělba moci, federalismus a můžete přidávat další komponenty. klienty. Takže když byste pracovala s tou naší textací, tak se budete asi do značné míry dívat na to, co v ústavě je, řekněme v těch základních ustanoveních, Deklarace České republiky jako demokratický právní stát, existence Listiny základních práv a svobod pod ochranou soudní moci. Budete se dívat do toho, co jsou, řekněme, podstatné prvky právních států v zahraničí a z toho budete vyvozovat nějaké závěry. Přičemž, když říkám vy, tak tím myslím jak vás, tak tím myslím sebe, přičemž ale asi nejdůležitější je, co z toho vyvodí ústavní soud. Takže to je v zásadě ten konečný ultimátní interpret ústavy, ústavního pořádku i tohohle pravidla, který asi v určitých případech má zatáhnout za záchranou brzdu, ale těch případů nejspíše nebude úplně mnoho.
4: Ale je pravda, pane profesore, že ústavní soud dlouhodobě vyvozuje, že demokracie není jen vláda většiny, ale taky ten systém brz protivách a nezávislých institucí. Jinými slovy, kdo sahne na ty nezávislé instituce, tak bude proti sobě nebo může mít proti sobě ústavní soud. Chápu to dobře.
5: Záleží asi na míře. To, co jste začala jako tu tezi ústavního soudu, tak to je teze, která se dá poměrně snadno odvodit už z článku 1 ústavy, protože pokud Česká republika je demokratický právní stát a nikoliv jenom demokratický stát, tak to vyjadřuje nějakou kvalitu a teď jde o to, jakou. Ona je umocněna právě tím ustanovením toho článku 9, jak jsme o něm mluvili. To znamená, nejde jenom o vládu práva, ale jde o vládu práva, která je odvozena od vůle lidu, respektive vůle většiny, a nejde zase o bezbřehou vůli většiny. To by dohromady tedy demokratický právní stát nelíčoval.
4: Víte, proč se snažím se dostat k tomu, do jaké míry prostě nemůže žádná vláda nějakým způsobem narušovat ty nezávislé instituce nebo by porušovala ústavní pořádek. Když je to prostě... Když by se jakákoliv vláda pokoušela zrušit na politicích nezávislé financování médií, veřejné služby a navázat je na státní rozpočet, kde tedy evidentně porušuje nezávislost ve prospěch závislosti na vládě, tak bylo by to porušení ústavního pořádku nebo ne?
5: No, to je asi věc názoru, respektive úhlu pohledu, protože o veřejnoprávních médiích se v pravidlech ústavního pořádku mnoho nedočtete. To je jedna část odpovědi. Druhá část odpovědi, že se o nich naopak ale dočtete ve spoustě různých pojednání, knih a traktátů, které upozorňují právě na to, k jakému typu demokracie je radno se hlásit, proč ta demokracie nemá být založena jenom na té neomezené vládě většiny, která zrovna teď vzešla z voleb, příště vzešla z voleb a tak dále, proč to má mít nějaké další komponenty, takže asi do značné míry v závislosti na tom, jak demokracii vnímáte, tak se do toho vašeho zorného úhlu veřejnoprávní média vejdou jako buď velmi významná, anebo ne tak úplně významná. To je jedna část. A druhá část, co z toho, o čem si můžeme povídat my, dva třeba, je potom důležité pro ústavní soud, který přeci jenom si nepovídá úplně volně, ale povídá si právě s tím, že má tu vrchnostenskou kompetenci o něčem rozhodnout a musí proto své rozhodnutí najít nějakou oporu. To znamená, že když bude ústavní soud o něčem rozhodovat, bude hodně záležet na argumentech toho, kdo mu tu kauzu předloží k posouzení, což není úplně bezvýznamné, bude hodně záležet na tom, jak by vypadala ta právní úprava, kterou by měl ústavní soud přezkoumávat, protože jenom samotný fakt, že změníte způsob financování, ještě nutně nemusí znamenat, že ta instituce přestala být nezávislá. Může to být teda nějaký potenciál oslabení nezávislosti. Můžete nicméně vymyslet různé garance toho, jak tu nezávislost zase teda chránit jiným způsobem. Konec konců, když se podíváte do Evropy a zjistíte, že teda, pokud se nemýlím, 15 zemí má nějaká státem financovaná média, respektive přes státní rozpočet, tak se asi nedá říci, že bez dalšího jsou všechna řízená vládou. Takže jde o to, co všechno vám ten zákon umožní, znemožní, ale podezřelé to je, o tom jako není vůbec sporu.
4: Vtip je v tom, jak jsem opět se dočetla, že protiústavní nemusí být až ten okamžik, kdy ten stát nějakým způsobem zasahuje do těch médií. Zneužití je už vytvoření systému, který to umožňuje. A je přece nad slunce jasnější, že v okamžiku, kdy přes peníze pro veřejnoprávní média má vláda jakoby přímou cestu k tomu, jakkoliv omezovat anebo podporovat, je jedno, ale cokoliv dělat s médií veřejné služby, tak je to prostě zásah do nezávislosti, ne? To, když říkám, tam stačí vytvořit systém, aby se dal zneužít.
5: Ne. To určitě, to já s tím souhlasím, jde o to, jestli to dokážete provázat s těmi pravidly nebo principy ústavního pořádku, aby to byla agenda pro ústavní soud a nejenom agenda pro nás nebo pro Milion chvilek pro demokracii nebo něco takového. A to myslím opravdu hodně záleží na tom, jak ten zákon nakonec vypadá, s jakými motivy je předkládán, jestli je, řekněme, singulární, respektive osamocený, anebo působí dojmem, že součást nějakého širšího plánu. A to se vracím k tomu, o čem jsme mluvili. V případě, že by agenda téhle vládní koalice na tomhle poli systémových základů státu nebo té polistopadové společenské smlouvy, nazvěme to, jak chcete, tak pokud by se netýkala ničeho jiného než veřejnoprávních médií, tak je to zase, myslím, něco jiného, než když máte jako 5, 6, 7, 8 různých věcí, které se týkají právě téhož. A celkově to může, přesně, a celkově to teda může vést k důsledku teda značně razantnímu z hlediska toho, v čem jsme žili těch předchozích, já nevím, 35 let a v čem to vypadá, že bychom mohli žít do budoucna. A to jsou samozřejmě všechno věci, které se do toho eventuálního uvažování soudců ústavního soudu jako mohou promítnout.
4: Ústavní právník profesor Jan Kysela je dnešním hostem Osobnosti plus. Pane profesore, vy už jste to tady trochu zmínil, že bychom se měli zajímat o to, jakou tu demokracii, k jakému typu demokracie vlastně jdeme. Kdyby současný stav byl stav liberální demokracie, jaký to vypadá, že by byl cílový název pro naši demokracii po působení této vlády?

0: Demokracie neliberální, o němž se mluví, řekněme, od konce 90. let, a to je demokracie, která v zásadě absolutizuje výsledek voleb, respektive referenda. Ve chvíli, kdy nějaká většina rozhodla, tak promluvil lid a cokoliv lid chce, má právo chtít, cokoliv lid chce, je vlastně jako správné a máme odstraňovat všechny možné překážky.
1: Což je ta ústava, mimo jiné.
0: Což je mimo jiné ústava, která se vlastně jako skloní třeba před výsledkem referenda, takže pokud bychom byli na platformě takovéhle demokracie neliberální, zase v jiných ohledech se dá mluvit o demokracii populistické, tak vlastně nejsou zakázaná témata. Proč by nemohli voliči, občané, lid rozhodnout o čemkoliv chtějí, když je to přece jejich stát? No a určité úskalí tohohle modelu je, že nemyslíte ani na menšiny, nemyslíte ani na jednotlivce, plus je s tím spojeno riziko, že ti aktuální držitelé moci můžou mít tendenci se přilepit k židlím, na kterých sedí, a tu moc už nepustit. A pak, když by se to stalo, no tak potom už nemůžete mluvit ani o neliberální demokracii, protože demokracie v jakékoliv podobě je založena na možnosti vystřídat nenásilnou formou vládnoucí, což konec konců uvidíme v Maďarsku potom příštím týdnu.
1: Já jsem se snažila dostat, pane profesore, k tomu, jestli... Když lid chce prostě opustit ve své většině tomu, čemu se dnes říká liberální demokracie, tak jestli ví vlastně, do jakého rizika by s tou neliberální demokracií šel?
0: To považuji za dost nepravděpodobné, že by lid jako nějaká abstraktní entita o něčem toho mnoho věděl, ale současně je možné, že celá řada příslušníků toho lidu nebo té většiny toho lidu, že to považuje v zásadě jako za volbu přijatelnou, protože liberální demokracii může jít z nějakého důvodu na nervy, buď protože se zdůrazňuje to adjektivum liberální, které ale není odvozeno od konkrétních liberálů, ale od liberalismu, že, takže to je právě problém, že když potom vnímáte ty debaty ve Spojených státech, tak můžete mít pocit, že liberálové se utrhli, jsou to progresivisté nebo levičáci a ti vám vlastně tu demokracii celou unesli a ukradli a vy s nimi chcete zamést a abyste s nimi mohla zamést, musíte zamést celou liberální demokracii a překlopit se do nějakého jiného uspořádání. Takže tohle to je samozřejmě trochu problém, protože významná část většiny nebo lidu může, kromě toho, že nemá ráda liberály, může nemít ráda elity jako takové. S elitami je zase spojeno něco, čemu se říká kulturní hegemonie, že vlastně jako nastolují standardy toho dobrého a správného a když se do toho nevejdete, tak se na vás dívá jako na dezoláta, tupce nebo někoho, kdo nemá právo v tomhle světě žít. No a ve chvíli, kdy to takhle jako polarizujete, tak potom samozřejmě pracujete s výraznou mírou frustrace. Někdo si teda může myslet, že tenhle svět není pro něj, tak si řekne, že když tenhle svět není pro mě, tak já chci nějaký jiný, který pro mě bude. A tam někde asi vidíte tajemství úspěchu Donalda Trumpa, celé řady teda jiných populistických autoritářů v tomhle světě.
1: Mimochodem, když by tedy v tomhle duchu, který jste popsal, přestala vláda a všechny parlamentní komory se zajímat o jednotlivce, se zajímat o menšiny a zůstaly by tady jako nechráněné entity totálně, tak to už bychom byli docela hodně daleko, ne?
0: To jistě je pravda, ale současně nesmíme zapomínat, že máme k dispozici teda dosti robustní, zdá se mi, soudní moc jako takovou, obecné soudy, že máme k dispozici ústavní soud, takže ty samozřejmě nejsou schopni všemu zabránit, respektive všemu předejít, ale je to v zásadě teda ta institucionální struktura, která je povolána k ochraně práv jednotlivců i menšin, jakoliv nejenom. Takže nezdá se mi, že kvůli tomu, že si vláda něco řekne a má teda oporu v jedné komoře, možná dokonce v obou komorách perspektivně, takže je tím teda úplně všechno ztraceno. Ale jde o to, že je to vývoj samozřejmě nebezpečný, protože čím déle něco takového trvá, ta koncentrace moci vykonávaná s určitými jako subverzivními podvratnými úmysly, tak se to samozřejmě promítá v té personální politice, protože kohokoliv vybíráte do nějaké instituce, třeba vybíráte s očekáváním, v jaké míře vám půjde na ruku právě v té systémové přestavbě. A pak je tady ještě jiná linka. My žijeme ve světě, který jsme považovali za dobře si vyvíjející v tom směru, že přeci jenom veliké spoustě lidí může být v celku jedno, kdo vládne, protože jim politika nezasahuje do jejich běžného života, protože žijete v soukromém sektoru. Nebo je to tady právě kvetoucí občanská společnost a tak dál. Ve chvíli,

0: kdy si tohohle vláda nevšímá, tak se potom teda bavíme o tom, v jaké míře nás frustruje, jak se vyvíjí ta politická sféra. Ale pakliže vláda začíná, nebo by začala jevit zájmy o ten soukromý sektor, to znamená, k veřejným zakázkám se dostanou jenom ti, kteří mi dostatečně tleskají, viz Spojené státy a Donald Trump, a nebo teda začala atakovat právě ty struktury občanské společnosti stran financování, stran toho, kdo je financuje, když to nejsme my a tak dále a tak podobně, což je téma, které je u nás zvedáno textím zákonem, který má sledovat transparentnost finančních toků mířících do různých neziskových organizací, tak v té chvíli zase děláte něco jako vláda, co se vlastně neočekává, že v tom systému liberální demokracie děláte, protože vlastně jako pronikáte do sféry, která už není tak úplně vaše. A když je ta sféra silná a autonomní, tak nám to právě umožňuje přežít lecjaké zhoupnutí toho politického kyvadla. Ve chvíli, kdy je ta sféra slabá a málo autonomní, tak potom pochopitelně ty volební výsledky jsou o to závažnější pro život jednoho každého z nás.
1: Vy jste tady zmínil ten zákon, který vláda připravuje teprve, ten zákon o neziskových institucích, organizacích, pardon. Dělá to na vás dojem, že kdyby prošel v té podobě, jak ho známe, to znamená zveřejnit všechny zvláštní registr pro organizace, které dostávají peníze ze zahraničí a tak dále. Myslíte si, že by tenhle zákon obstál na ústavním soudu?
0: Já jsem popravdě řečeno tu verzi nečetl, jenom jsem ji otevřel. Usoudil jsem, že vzhledem k tomu, jakým jazykem je psána, je to nějaká hodně pracovní verze, kterou v zásadě nemá smysl číst. A tam jsem zůstal. Jenom mi přišlo, že ono to možná jako nezůstává jenom na úrovni toho subjektu, té organizace jako takové, ale šlo to i do střev, to znamená, kdo jsou zaměstnanci, spolupracovníci, něco takového. Jo, ale nejsem si úplně jistý. Každopádně, když by tam byl takovýhle rozměr, že nejde jenom o to, že subjekt XY je financovaný tímhle a taky sbírá drobné dary, ale šla jste do těch střev, tak tam se mi zdá, že vlastně to může být jako ostentativně účelové jenom v tom směru, abyste ty lidi jako odradila, donutila je v jisté smyslu se jako svlékat před svými bližními, před veřejností, aniž by proto byl nějaký jako racionální důvod, v zásadě jiný, než že chcete jako odradit. Že chcete odradit. No a když by to bylo takhle, tak pokud uvážíme, že se u nás rozhodovalo třeba o tom registru, do kterého se zapisovali místní zastupitelé, stran toho, co všechno o sobě mají prozradit a co si má kdo číst, tak je to velmi podobný způsob uvažování, přičemž u těch zastupitelů ještě navíc můžete aspoň uvádět nějaký typ veřejného zájmu, proč bychom o nich toho mohli chtít víc vědět, třeba než o běžném občanovi. Tady se mi zdá, že ten veřejný zájem bude ještě slabší. Takže zase se obávám, že nemůžu říct nic jiného. Záleží na tom, jak by teda ten výsledný zákon byl, jak hluboko by se pokoušel do něčeho řezat a to by se potom v tom posuzování ústavního soudu jistě promítlo.
1: Ústavní právník profesor Jan Kysela byl dnešním hostem Osobnosti Plus. Děkuju za to.
0: Rádo se stalo, nashledanou.
1: A hezký den z Plusu přeje Barbora Tachecí.
2: Děkujeme, že nás posloucháte. Český rozhlas je s vámi víc než 100 let.
3: Nic nemáme, lidi. Dějte rozum, všechnu drůbež přece Němci odvezli.
4: Ježišmarja!
3: Jo, hlad nás, milá paní, čeká, jen hlad.
5: Nevěřte mu, chce všechno začakrovat pod rukou. Viděla jsem, jak schovávali husy a kuřátka do ledničky.
6: Paničko, začátkem 40. let protektorátní rozhlas natočil a odvysílal desítky nacistických a antisemitských scének.
7: Humoristické skeče v době protektorátu, ve kterých měli hrát i velmi známí herci, iniciovalo v tehdejším rozhlase politické oddělení. Připomíná historička Blanka Zubáková.
8: Pro Němce byl rozhlas nesmírně důležitý. Byly tady 4 rozhlasové stanice, 3 z toho v němčině.
6: V tehdy jediném živě vysílajícím médiu vzniká celá řada nových scének, které mají zesměšňovat zahraniční odboj, představitele západních i východních mocností nebo exilovou vládu.
9: Tak našli jsme negativ. Osobnost, která má teda představovat Edvarda Beneše.
7: Popisuje archivář Českého rozhlasu Miloslav Novák.
9: Edvard Beneš byl nejenom v těch skečích parodován jako takový skrček, který se pozná tím, že mluví tím nosovým tónem. Ta parodizace a imitace měla být co nejvěrnější.
10: Pro pána!
4: To není možný. Ta podoba. Kdo vlastně račte?
10: Jste překvapen, příteli. Není-liž pravda. Jsem ten, jenž je očekáván. Doktor Edward Beneš, samozřejmě inkognito.
8: Jedním z těch nejhlavnějších představitelů, kteří se na těch skečích podíleli nebo kteří je připravovali, tak byl novinář Josef Opluštil, který vlastně je i autorem toho nejznámějšího skeče Hvězdy nad Baltimore, který asi zná u nás každý. A to je vlastně ten jediný skeč, ve kterém hrál Vlasta Burian a který mu po válce, tak říkají, zlomil vlas.
7: Poslouchejte mimořádnou podcastovou sérii Rozhlas to.
6: Na webu Českého rozhlasu Plus nebo v aplikaci Můj rozhlas.
2: Sledujte Český rozhlas Plus na sociálních sítích. Jsme na Facebooku, síti X, YouTube a také na Instagram. Odebírejte nás, když chcete vidět proč. A o tématech, které vás zaujmou, můžete i diskutovat. Děkujeme za like, sdílení i odběr.
11: Žurnál 11 hodin. A zprávy má Adéla Paruchová.
12: Meteorologové stále varují před požáry na jihovýchodě Moravy. V Polsku zadrželi kvůli držení a šíření dětské pornografie 123 lidí. Kanoista Fuxa ovládl závod světového poháru v maďarském Segedu. Na nehodu pozor na dálnici D1 z Brna do Prahy na kilometru 177. A bude oblačno až polojasno, později s přeháňkami. Teploty většinou 15 až 19 stupňů Celsia.
2: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
12: Na jihovýchodě Moravy stále platí výstraha před požáry. Podle meteorologů by lidé neměli rozdělávat oheň v přírodě, hlavně v lesích, a neodhazovat cigaretové nedopalky na zem. Před vznikem požáru varují meteorologové až do zítřejšího večera. Polská policie zadržela 123 lidí při celostátní akci proti osobám zapojeným do výroby, skladování a distribuce dětské pornografie. Zabavila přitom elektronická zařízení a nosiče s přibližně 330 tisíci videí a fotografiemi, které zachycovaly sexuální vykořisťování nezletilých. Některé soubory obsahovaly dětskou pornografii generovanou umělou inteligencí.
13: Mezi zadrženými je například bývalý ředitel mateřské školky, který nyní čelí obvinění z nahrávání a šíření pornografického materiálu s nezletilými. Další dva muži měli ve svých domovech nainstalované kamery, které používali k nahrávání členů rodin v intimních situacích. 19-letý mladík zase pravděpodobně natočil pornografické video své nezletilé nevlastní sestry. Jak uvádí polský ústřední úřad pro boj s kyberkriminalitou, v rámci celopolské operace Hellfire služby zadrželi 123 lidí ve věku 19 až 95 let. Některým z nich hrozí zadržení nebo distribuci dětské pornografie až 15 let vězení. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
12: Jihlava chce měřit hluk v průmyslové zóně v místní části Bedřichov. Lidé, kteří v jejím okolí žijí, si dlouhodobě stěžují na zvýšenou hlučnost, hlavně v nočních hodinách. Město teď proto vybralo specializovanou firmu, která bude situaci několik měsíců sledovat. Pokračuje radní z ODS David Beke.
14: Přestože město disponuje i nějakým měřiči hluku, tak jsme se rozhodli, že pro nějakou identifikaci toho zdroje bude nejlepší zařídit takzvané kontinuální měření, to znamená měření po delší dobu, a pokusíme se rozklíčovat, odkud ten zvuk, který lidi obtěžuje, pochází.
12: Policisté zrušili pátrání po 78-letém seniorovi z obce Hošťálková na Vsetínsku. Muže našli v nepřístupném terénu s drobnými oděrkami a předali ho záchranářům. Senior odešel z domu v pátek odpoledne bez telefonu a léků. Policisté muže hledali i vrtulníkem.
2: Sport.
15: Čeští hokejisté nastoupí na švédských hrách proti Finsku. Pro některé hráče to bude jedna z prvních konfrontací s hráči z NHL. Finsko má na soupisce dlouhodobou stálici nejlepší ligy světa Alexandra Barkova. Rád si proti němu zahraje útočník Matyáš Melovský.
16: Hrozně se na to těším, upřímně. Doufám, že Barkov bude hrát a že třeba proti němu budu na buli, nebo aspoň jedno střídání proti němu budu hrát. Jsem zvědavý, jestli uvidím, že jsem jako kilometry pozadu oproti třeba němu.
15: Utkání Česko-Finsko začne za necelou hodinu v přímém přenosu radiožurnálu Sport. Radiožurnál nabídne reportážní vstupy. A kanoista Martin Fuchsa zahájil sezonu světového poháru vítězně. V maďarském Segedu na úvod olympijské kvalifikace na hry v Los Angeles vyhrál závod na kilometrové trati, když těsně porazil Rusa Petrova.
17: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
18: Nehoda na D1 u Ostrovačic a silný provoz v Brně. Na dálnici D1 z Brna směrem do Prahy opatrně za sjezdem na Ostrovačice. Na kilometru 177,5 se srazila dvě osobní auta. Stojí v odstavném pruhu, nepřekáží, ale okolo se pohybují lidé. Silnější provoz pak na D1 čekejte na průtahu Brnem směrem z Prahy do Vyškova. Před omezením na kilometru 196 se pomalej jede od sjezdu na Mikulov z kilometru 194, asi 5 minut. V Praze stále opatrně na Letné v ulici Milady Horákové směrem od Sparty k Letenskému tunelu. Na příjezdu na Letenské náměstí řeší hromadnou nehodu 3 osobních aut, projíždí se pomaleji. A na silnici 19 opatrně na cestě z Letů do Rožmitálu pod Třemšínem za obcí Mirovice za Plíškovicemi havaroval motorkář. Na místě jsou záchranáři, provoz okolo tam řídí policisté. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
17: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
12: Čekáme oblačno až polojasno, odpoledne nejčastěji na horách i přehánky. K večeru začne oblačnosti ubývat a nejvyšší teploty 15 až 19 stupňů Celsia. Na jihu bude až 22 a na horách většinou kolem 11. Tolik zprávy.
17: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
19: Ondřej Soukup,
20: Josef Pazderka, míříme na východ. Dnes se vydáme do zemí, o kterých v tomto podcastu často nemluvíme. Do Nepálu, Bangladéše, Keni, Srí Lanky a dalších. S Ukrajinou, Ruskem a celým postsovětským prostorem souvisí na první pohled jenom vzdáleně.
19: Nicméně i odtud se verbují vojáci do ruské armády. Mnozí z nich přitom do Ruska přijíždějí v přesvědčení, že budou pracovat jako stavební dělníci nebo hlídači v supermarketech.
20: Vítejte u podcastu Na východ, který vzniká na Českém rozhlase Plus.
21: Nejpozději na konci roku 2022 začala ruská armáda verbovat do svých řad i občany jiných zemí. Nejdříve šlo o muže ze střední Asie, kteří už před válkou pracovali v Rusku na stavbách a za vstup do armády dostali slíbené ruské občanství. Následně se mezi rekruty začaly objevovat občané dalších zemí, včetně Spojených států amerických. Ti všichni byli naverbováni individuálně, na rozdíl od 20-tisícového kontingentu Severokorejců, které poslala do Ruska jejich vlastní vláda. Životnost zahraničních vojáků na frontě je ale velmi krátká. Jaké právní a diplomatické důsledky z toho pak plynou?
20: Tak Ondro, slyšeli jsme úvod. Já mám vlastně dvě důležité věci, které to podle mě rámují. Válka se stala jedním z nejvýnosnějších biznisů v Rusku za poslední desítky let. Kreml do toho valí obrovské peníze, které mají překlenout to, že částečná mobilizace, kterou třeba v souvislosti s plošnou ruskou agresí na Ukrajinu vyhlásil na podzim 2022, byla extrémně nepopulární. Ona z rezervistů a z dalších lidí údajně rekrutovala asi 300 tisíc lidí, ale zvedlo tuto obrovskou vlnu útěku lidí do Gruzie.
19: Všichni si pamatujeme ty fronty na pohraničním přechodu ve Verchním Larsu.
20: A ruský ekonom Inozemcev, už jsme tady o tom mluvili, mluví o takzvané smrtonomice, která vlastně vytváří jako neuvěřitelně lukrativní proud, na který se přisávají lidé z chudších regionů Ruska, vlastně z periférií, vězni. Lidé tím řeší neskutečně mnoho problémů. No a samozřejmě, že tento vír nasává i lidi ze zahraničí, co si chceme dneska popsat, kolik jich je, za jakých okolností to je. Jo. Zároveň to Rusko nestíhá doplňovat ty obrovitánské ztráty, které trpí tou krvavou válkou, je to kanonen futr, je to jako neuvěřitelná spotřeba lidí. Tvrdí se, že ty ruské ztráty různými průměrnými odhady se pohybují někde mezi 20-30 tisíci lidmi za měsíc, což je zhruba počet, který také Rusko stačilo donedávna rekrutovat. Jsou to hrubé odhady, nevíme přesně, ale zhruba takhle. To znamená, že tam vlastně jako už minimálně od konce roku 2025 nejsou schopni doplňovat ty stavy, protože mají obrovské ztráty.
19: A současně přesně, jak jsi říkal, je to kšeft. No, ty, když vstoupíš, co by ruský občan, do ruské armády, dostaneš nějaký ten příspěvek, nějaké ty miliony. Když máš nějakého svého přítele a přivedeš ho, tak ještě dostaneš vlastně náborový příplatek i za něj. Jo? A tím pádem tohle se týká i těch cizinců. Prostě kdokoliv, kdo přivede do rekrutačního střediska nějakého člověka, lhostejno jestli Rusa nebo člověka cizince, tak dostane peníze. No a to je samozřejmě kšeft.
20: Teď pojďme teda k těm zahraničním rekrutům. Připomínáme, že vlastně ruské ministerstvo obrany o počtu svých ztrát, počtu svých vojáků, o zahraničních rekrutech mlčí, to znamená ověřovat cokoliv úplně jako stoprocentně nedokážeme z ruské strany. Nějaké věci máme z ukrajinské strany, když ti lidé padnou do zajetí, tak najednou Ukrajinci už mluví o tom, jsou z těchto zemí, říkají nám takovéhle příběhy. Tam ale je nutné brát v potaz taky to, že oni dost často přikrašlují nebo posouvají ty své příběhy a že je hrozně těžké to verifikovat, ale nějaké možnosti jsou. No a pak jsou to ti příbuzní v těch zemích, kteří třeba hledají, co se s nimi stalo.
19: A je tam ještě jeden zdroj informací. Ruští investigativní novináři získali přístup k databázi jednoho z těch rekrutačních středisek pro Moskvu a moskevskou oblast na ulici Jabločkina a tam bylo nějakých 16 tisíc men z různých zemí od skutečně Srí Lanky po Spojené státy americké.
20: Ondro, nedávno proběhl festival Jeden svět a ty si na něm mluvil s ukrajinskou novinářkou Mariou Tomak, která se vlastně tomuhle tématu věnuje dlouhodobě. Můžeš jí krátce představit?
19: Ona je původně novinářka, právnička a už vlastně od loňského roku v rámci organizace Truthhounds se snaží právě mapovat verbování bojovníků z zemí globálního jihu a současně i vlastně vede takovou jako advokační kampaň právě v těch zemích, aby vysvětlovala, jaká je realita v ruské armádě, takže ona cestovala i do Afriky nebo do Bangladeše, aby to viděla vlastně z první ruky.
20: Pokud se nepletu, tak ona mluví daleko více než o verbování zahraničních žoldáků na základě nějakých jasně daných kritérií, trošku o něčem, co připomíná obchod s lidmi. Je to tak?
19: No, nejenom trošku připomíná, on to v zásadě je. Ona vlastně říká, že to jsou podobné struktury, které dodávají třeba, já nevím, ženy do nevěstinců nebo chlapy na nějaké prostě stavby třeba v zemích Perského zálivu a podobně. A v tom sensi,
0: že використовує cizinci nevždy chápou, že jdou do války a věří, že platí dohoda, že nebudou bojovat. Existují takoví, kteří chápou, že budou bojovat. Existují různé formáty, kdy je někdo, řekněme, nucen s tím souhlasit pod fyzickým nátlakem nebo například po zatčení. Jsou zde různé příběhy.
20: Já když tu Marii slyším, tak samozřejmě vnímám, že ta situace je dramatická. Přesto se nemůžu jako ubránit dojmu, že minimálně v některých těch částech těch příběhů nevíme úplně všechno. Jo? Ona mluví se zajatci, kteří padnou do toho zajetí na Ukrajině. Ti lidé vědí, kde jsou, to znamená, jsou na Ukrajině, popisují své příběhy poměrně dramaticky, ale tak trochu někdy mají tendenci zamlčovat, že možná šli trochu dobrovolně víc, než by bylo zdrávo, že možná věděli nebo tušili víc, než v danou chvíli tvrdí a tak dále. Jak moc tady tenhle element, Ondro, pro tebe hraje roli v tom povídání?
19: Tak určitě jim samozřejmě nemůžete věřit na slovo. Přirozeně oni jsou prostě v zajetí, budou se snažit maximálně říct, že jako oni za nic nemohou. Mimo jiné kvůli tomu, že třeba v jejich rodné zemi by mohlo hrozit stíhání prostě za žoldáctví. Nicméně to, že ta praxe existuje, to víme z videí, které ti lidé natočili přímo ještě v Rusku přímo ještě, když byli tedy členové ruské armády a jejich prostě několik desítek vlastně videí.
1: He took my passport and my phone and that is how everything went wrong.
3: A serving Sri Lankan also told Al Jazeera that he would consider deserting his post if he had an opportunity to join this Russian military.
22: I knew the contract was real when I arrived here. Everyone here knew what they were coming for. I know it for sure.
19: Ti lidé říkají, pro boha, nejezděte sem, protože nám se stal takovýhle a takovýhle případ.
20: My se ještě dostaneme později k lidem, kteří se namočili do celého toho biznesu zprostředkovatelského a tyhle lidi lákají. Jo. Mě zaujala ta case study, kterou připravila britská BBC o vlastně rekrutech ze Sýrie, kterých bylo desítky. A jsou tam nějaká doplňující svědectví lidí, kteří se s tou zprostředkovatelkou, kterou si později popíšeme, vlastně na tom všem podíleli a zároveň potom vystoupili, aby to jako celý popsali. Jo. Tak oni popisují situaci Syřanů, kteří jsou ve své zemi ve velmi jako chudobných podmínkách a to se netýká zdaleka jenom Sýrie, ale v tomhle případě právě jich, dostanou tip na nějakou práci, dost často stavební práce, sekuritácké práce, cokoliv jako takové podobného a oni tvrdí. V momentě, kdy ten člověk slyší, že bude mít měsíční plat někde kolem 2 500 dolarů, že bude mít jako zároveň třeba bonus podpisový 5 000 dolarů za to, že podepíše cosi, co je jako armáda, ale míněno jako spíš nebojové jednotky, hlídání skladů, cokoliv dalšího, nějaké tohle, no tak to je pro toho člověka obrovská motivace.
23: Většina z nich očekává, že budou jen zajišťovat pozice, dostanou pušku a budou stát na kontrolním stanovišti. Netuší, že jdou přímo do války.
20: A potom se jako dostává do procesu, který je poměrně rychlý, posílá své údaje, všechno tohle, přistává někde v Moskvě nebo v jiném ruském městě, tam už ty zprostředkovatelé přicházejí a hned ho tlačí do nějakého náborového střediska, kde podepisuje dost často dokumenty, kterým vůbec nerozumí. Jasně, asi tuší, ti zprostředkovatelé dost často se brání tím, že ti lidé vědí, že jdou do armády nebo do nějakých jako bojových jednotek, ale tam jsme jako v šedé zóně, jak moc vědí nebo nevědí. Každopádně podepisují něco, co je posléze třeba s 10denní přípravou dostává hned do bojové zóny a dost často do situací, které jsou přímo jako na frontové linii a oni tuší, že jsou úplně v pasti.
23: Arabové, kteří sem přicházejí, okamžitě umírají. Někteří lidé z toho přišli o rozum. Je těžké se na ta mrtvá těla dívat.
20: Nehledě na to, že podepsali kontrakt, který sice zní třeba na půl roku nebo na rok, ale který podle ruských zákonů může do skončení té plošné ruské agrese, tedy speciální vojenské operace, být prodlužován do nekonečna.
19: A co je ještě důležité dodat, že oni za to, že mohli odjet do toho Ruska, tak velmi často platí. Jsou zdokumentované příklady z třeba Nepálu, kdy ten člověk za to, že mohl odjet do Ruska, dostal ta víza a zaplatil 4 000 dolarů. Další případy jsou z Afriky. Jo? Takže ty se ocitneš prostě někde úplně v bizarní situaci, máš tu flintu, nevíš vlastně, co jsi podepsal, ale co ty víš, je, že tvoje rodina dluží tomu zprostředkovateli peníze, takže který ty musíš vydělat. I proto prostě se ti lidé často jako neobrací na nějaké organizace a tak dále, protože oni si museli půjčit, aby se tam dostali.
20: Buďme fér, řekněme, že zahraniční rekruti fungují i na ukrajinské straně, že to je jako velmi divoký svět, ve kterém je spousta takových jako podivných bytostí putující světem a podepisující dokumenty, které dost často nevědí, kteří jdou na smrt, aniž by o tom věděli, kteří potom překrucují ty své příběhy a tak dále. Rozumíme všemu, nicméně tenhle biznis popsaný Mariou Tomak a řadou dalších lidí přece jenom má nějaké jako přes jasnější kontury. Pro mě teda jeden z nejsilnějších jako momentů, který jsem tady v téhle kategorii našel, jsou ti Američani, kteří se dostávají do ruské armády. To je neuvěřitelné. Velmi známým je ten příklad 21-letého Michaela Glosse, což byl hippík, nezávislý cestovatel, ale shodou okolností taky syn tehdejší náměstkyně ředitele CIA, takže vlastně jako ten překryv s tím mikrosvětem amerického konzervativního prostředí, které teda jde za Trumpem a zároveň vlastně souzní s tím, co hlásá Rusko, je opravdu obrovský. Ale co ještě daleko podstatnější, tak to je Derek Huffman, jo? Američan z Texasu, který se svojí ženou a se třemi dětmi přestěhoval do Ruska v roce 2025. V rámci té celé akce, která hlásá Rusko, je jediná země, která ctí konzervativní hodnoty. Tady na rozdíl od zkaženého západu najdete ten konzervativní raj a tak dále. Jo. A ten člověk se dostane ale do finančních potíží, vlastně by chtěl urychlit třeba i proces získání ruského občanství, chtěl by si jako tak trošku přivydělat a přesně se dostane do situace jako řada těch dalších, prostě něco podepsal, že to bude zároveň nějaká mise, která se nebude týkat bojové zóny.
19: Jemu slibovali, že bude svářeč nebo něco takového.
20: Přesně tak. No a potom se najednou dostává do toho soukolí jako spousta těch další minimální trénink. Samozřejmě, že hned bojová zóna a bezprostřední nebezpečí smrti. Jeho žena se najednou dostane do neřešitelné situace, kdy nemá prostředky na život s těmi dětmi, kdy najednou všechny ty sliby, které byly dány, že se zrychlí to ruské občanství a další věci jsou v pasti.
0: Výcvik cizineckých jednotek probíhá v ruštině a manžel moc dobře rusky nerozumí, takže je to pro něj problém a výcviku se moc nemůže účastnit, protože když nerozumíte nějakému cizímu jazyku, moc se toho nenaučíte. Takže je teď vlastně vhozen do války a musí se spolehnout jedině na svoji víru. Takže to teď děláme my všichni a prosíme taky každého, aby se za nás pomodlil.
20: A ještě popisuje přesně to, co si naznačil, že on přichází o veškeré ty peníze, které s tím měly být spojené, třeba tím, že je nucen skládat se na vybavení, na oblečení, na spoustu dalších věcí. Tak to mně přijde úplně neuvěřitelné, jak člověk přilákaný tím Ruskem a jeho konzervativními hodnotami, tedy tou nablízkanou fasádou najednou zahučí do téhle zóny. A to je vlastně znova a znova, ale jenom říkám, to není jako chudý člověk nebo někdo, kdo by hrál jako o vlastní existenci. Jo.
19: No a tak to jsou, řekněme, výjimečné případy. Mnohem častěji jsou to právě ti lidé, kteří jsou velmi chudí z Afriky. Prostě to jsou případy, kde opět zdokumentované člověk, který hrál basketbal, tak byl naverbován, že bude hrát v Rusku za nějaký klub a dokonce ho na několik dní nechali na nějaké základně tréninkové prostě jakéhosi ruského basketbalového klubu, takže on měl pocit, že je všechno v pořádku, napsal domů mamince, že prostě je to skvělý a že brzo už bude hrát v ruské lize a tak dále a skončil prostě zase v té armádě.
20: Keňský běžec, že jo, další a další. Ondro, pojďme si udělat nějaký sumář. Kolik těch lidí zhruba v těch zahraničních bojovníků v té ruské armádě může být?
19: Tak Marie Tomák tvrdí, že jich bude přes 20 tisíc.
4: No, vykoristovat jak hromadné maso.
0: Používají je jako kanonen futr. Doslova. My sami jsme měli možnost hovořit se 16 válečnými zajatci z různých zemí. 80% z nich bylo zajato během úplně prvního boje. Když mluvíme o žoldácích, představujete si možná Wagnerovce se zkušenostmi někde ze Sýrie. Tohle není ten případ. Používají je jako kanonen futr v takzvaných masomlíncích. Je to velmi nelidský termín, ale bohužel to tak je. Mnoho z těch mužů zemře, jejich těla ani nejsou odvezena z bojiště a jejich rodiny, které žádají navrácení těl, se jich nejspíše nedočkají.
19: Já jsem viděl nejrůznější čísla a v zásadě se to pohybovalo mezi 15 tisíci a necelými 30 tisíci.
20: Poslední věc, kterou jsme slíbili zmínit, je investigace BBC z ledna 2026, která se zaměřila na ty zprostředkovatele. Jo? Ona uvádí příklad ženy 40-leté bývalé učitelky Poliny Azarnych, která údajně stojí minimálně za 500 případy, kdy oslovila aktivně ona sama skrze svůj telegramový kanál, který má velký dosah, ale i další komunikační kanály cizince, zejména ze Sýrie, z Egypta a z Jemenu, a nabídla jim, jak ona tvrdí, že to byl opravdu jako vstup do armády, který se uděje poměrně rychle, efektivně, pošlete mi kopii svého pasu a půjdeme na to. So, welcome to Russia. Ale zároveň ti svědectví neustále zmiňovali, že jim říkala, bude to jako nebojová zóna, budou to jako pomocné síly, bude to něco, kde budete úplně v pohodě.
0: Mluvili jsme s 12 rodinami, jejichž syny Polina naverbovala. Všichni jsou teď mrtví nebo pohřešovaní.
20: Máme k tomu doplňující svědectví vlastně Syřana, který se na tom částečně podílel. Všechno je to jako v rovině toho, že jsou to svědectví, která je těžko ověřovat, který říká ano, takhle to jako by bylo, poskytovali jsme selektivní informace, abychom ty lidi dostali. Ten Syřan, se kterým mluvila BBC, tvrdí, že dostávala vlastně poměrně jako velký bonus za to, zhruba $300 za konkrétního člověka, no a že je vlastně jako strašně rychle dostávala na frontu. Ona podepsala s nimi v náborovém středisku nějaké dokumenty, ti lidé tomu nerozumí, jsou dezorientováni, jsou ale motivováni těmi poměrně vysokými bonusy, no a poté se dostávají strašně rychle, bez tréninku, jako odpovídajícího do bojové zóny a tam dost často umírají.
19: Což je zajímavé a to je teda zase svědectví z jiného případu, ale právě ten člověk, který se nakonec teda dostal domů do Afriky, tak říkal, ale tak já jsem si říkal, že to bude pravda, že prostě když mi říkali, že budu jenom jako řidič náklaďáku někde v Týlu, protože jsem si říkal přece, k čemu já bych jim byl na frontě, teď já neumím vůbec rusky, teď já neumím střílet, nikdy v životě jsem nedržel pušku.
20: Tady v tomhle případě dost často zprostředkovatelé zabaví cestovní pasy, BBC má svědectví Seřana, který je na frontě a domáhá se nápravy od té zprostředkovatelky a ona, protože nechce dál platit, požaduje za všechno peníze, protože ví, že tihle lidé oficiálně dostávají poměrně vysoké peníze, tak ona v odpovědi na nevyplnění těch požadavků Syřana a jeho dotazů pálí jeho syrský pas jako pomstu za to, že nechce dál platit.
5: Pasport to znajíš?
8: Ne.
5: Do you recognize your passport? And now look what will happen to it. It's burning well, your Syrian passport.
20: Je tam to video, kdy on říká, tak jsem se koukal na svůj pas, jak hoří. No a pak se samozřejmě dostávají do daleko složitější situace, kdy se to přenáší i na příbuzné, kteří pátrají po osudu těch lidí a znovu se dostává k vydírání, když pošlete částku, tak možná něco zjistíme. On naopak podepsal dobrovolně a on má tady dluhy, uhraďte, jo. Takže opět se dostáváme k těm obrovským penězům, které se v tom točí. Což je mimo jiné zajímavé i v kontextu debaty v Česku o poradkyni premiéra Natálii Vachatové, kdy její bratr Fjodor Vachata, který původně taky žil v Česku, se posunul před řadou let do Ruska a má tam velmi výnosnou, velmi dobře fungující vymahačskou agenturu, která podle svědectví třeba experta Romana Máci nebo podle serveru Voxpot Vojty Boháče vlastně úzce souvisí s celou tou debatou o vymahačském biznesu a obchodu s lidmi a rekrutacemi na frontu. Jo. A oni říkají, nemáme jako konkrétní svědectví přímo proti této firmě, ale je to jedna z největších vymahačských agentur. Debatuje se o ní i v ruské Dumě právě kvůli praktikám, které některé tyto vymahačské agentury využívají vůči lidem, které dostali na frontu, a to jsou dost často telefonáty jejich příbuzným, SMSky, další nátlak na celou tu rodinu, aby ti lidé platili, protože se zadlužili a protože skrze tu armádu chtěli ty dluhy vyřešit, ale dostali se do neuvěřitelné šedé zóny, ve které na té frontě neustále platí další a další jako věci, takže se víc a víc zadlužují. No a posléze se dostávají do spirály, na které bohatnou ne oni, ne jejich příbuzní, ale vlastně vymahači a lidé kolem zprostředkovatele. Tak tolik jenom pro kontext i té debaty české, což je jako zajímavý boční efekt toho, o čem se bavíme teď dlouhodobě. Tak to je pro dnešek všechno. Tento i již odvysílané díly najdete v audioarchivu Českého rozhlasu Plus, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.
19: Oceníme vaše postřehy, připomínky, opravy či tipy na další díly. Pište nám na rozhlasové e-maily, osobní účty, na sociální síti X, Facebooku nebo Blue Sky.
20: Děkujeme za vaši přízeň, opatrujte sebe
19: i své blízké.
17: Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
19: Gyergy Lukács byl maďarský filozof, spisovatel a literární kritik. Mnozí ho považují za spoluzakladatele západní marxistické tradice.
7: Lukács se narodil v roce 1885 v Budapešti do dobře situované židovské rodiny. Během první světové války se stal oddaným marxistou. V roce 1919 opustil Budapešť a po několik let žil ve Vídni a v Berlíně, odkud odešel roku 1933 kvůli nástupu nacismu. Útočiště našel v Moskvě, odkud se po konci války vrací do rodného Maďarska.
19: V roce 1956 se stal jednou z klíčových postav maďarského povstání. V té době zastával post ministra kultury ve vládě Imrého Nagye, což mu později přitížilo. Byl zatčen a deportován do Rumunska, odkud se mohl vrátit až následující rok. Lukács se pak vzdal své pozice v maďarském politickém dění a veřejně provedl sebekritiku, čímž si pravděpodobně zachránil život.
7: Svým dílem Dějiny a třídní vědomí zapůsobil na celou generaci levicových intelektuálů v západní i východní Evropě. Jeho dalším přínosem byla formulace Marxova estetického systému, který oponoval politické kontrole umění. Zasazoval se však za realistický způsob uměleckého stvárnění a obviňoval literární avantgardy z toho, že podléhají fetišistickým tendencím moderny.
19: Lukács zemřel v roce 1971 v rodné Budapešti. Krátce před smrtí se ještě v mnohých rozhovorech rozhodl naposled kritizovat stalinismus i totalitarismus obecně.
11: Žurnál je půl dvanácté. Zprávy připravuje Adela Paruchová. Hasiči zasahují u požáru v hotelu u Pražského náměstí Míru v ulici Blanická. Hoří tam bývalá sauna. Hotel hasiči evakuovali a teď likvidují požár v suterénu, říká mluvčí pražských hasičů Vojtěch Ročedl.
8: Na místě probíhá stále hasební zásah a průzkum podzemních prostor, kde se sauna nachází. V budově bylo evakuováno několik osob a nějaké osoby stále v hotelu zůstávají.
11: V ulici Blanická je zastavený provoz tramvají. Slovenský premiér Robert Fico se v Moskvě sešel s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Do ruské metropole dorazil na oslavy spojené s 81. výročím konce druhé světové války. Tradiční přehlídky na Rudém náměstí se ale Fico nezúčastnil. Informovalo o tom ruské vydání stanice BBC. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov podle ní potvrdil, že šéf slovenské vlády měl v úmyslu Putinovi předat vzkaz od ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Policie dnes chystá bezpečnostní opatření před pražským derby. Na zápas Sparty se Slávií budou dohlížet desítky policistů. Doprovodí taky pochod letenských fanoušků, kteří ke stadionu vyrazí od stanice metra Želivského v 16:30 odpoledne. Samotný zápas pak začne v 7 hodin večer. A v centru Plzně začnou v pondělí kompletní opravy jižní části sadů 35. Na místě přibudou stromy, záhony, zmodernizují se kiosky i zastávka městské hromadné dopravy. Práce podle vedení města vyjdou na skoro 25 milionů korun. Hotovo by mělo být do srpna.
17: Sport.
11: Tenista Tomáš Macháč odstoupil z antukového turnaje kategorie Masters v Římě. Kvůli blíže nespecifikované nemoci vzdal duel druhého kola proti Rusu Medvěděvovi, který postoupil bez boje. Už za necelou hodinu bude v italském hlavním městě hrát o účast ve třetím kole Linda Nosková proti Ukrajince Olejnikovové. Odpoledne pak Jakub Menšík nastoupí proti Australanu Popirinovi.
17: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
18: Silný provoz na D1 v Brně a kolony v Praze na magistrále. Na dálnici D1 čekejte silný provoz na průtahu Brnem směrem z Prahy do Vyškova. Pomalu se jede od sjezdu na výstaviště z kilometru 190 a to až do omezení na kilometru 196 u sjezdu na Bratislavu. Zdržení v nesouvislých kolonách asi 10 minut. Na dálnici D10 opatrně z Turnova směrem do Prahy a to za sjezdem na Březinu. Na 63. kilometru zastavilo na kraji nepojízdné auto, je částečně v pravém pruhu a vybočuje se. Opatrně pak v Praze na Letné v ulici Milady Horákové směrem od Sparty k Letenskému tunelu. U nápříjezdu na Letenské náměstí stále řeší nehodu 3 osobních aut, křižovatkou se tam projíždí pomaleji. Kolonu pak v Praze čekejte na magistrále, na Nuselském mostě směrem do centra, na příjezdu do Legerovy se stojí zhruba pol z poloviny Nuselského mostu, je to asi na 5 minut. A 5 minut neberete v koloně i Bělohorské směrem z centra před křižovatkou Vypich. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
17: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
11: Čekáme oblačno až polojasno, odpoledne nejčastěji na horách i přehánky, k večeru začne oblačnosti ubývat a nejvyšší teploty 15 až 19 stupňů Celsia a na horách bude většinou kolem 11.
17: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
6: Otevřeli se ty vagony a celý vlak byl obklopený. Stáli tam ty SSáci s puškami před sebou a křičeli ven, všechno ven. Tam nás roztrhali. Tam jsem viděl moje manželku naposled.
9: Vzpomínal na to, že v Osvětimi si řekl, že má dvě možnosti, buď to se vrhnout do drátů a ukončit svůj život, anebo všechno přežít a o té hrůze vyprávět celému světu, aby se to už prostě nemohlo opakovat.
10: Velitel se k němu choval opravdu korektně, sdělil mu, tak pane Burger, vy pojedete do Berlína a budete dělat svoji práci. My totiž takové odborníky a specialisty, jako jste vy, potřebujeme.
6: A když jsem šel cesty bránit koncentračního táboru Sachsenhausen, tak udělali se mnou padělatel. Já jsem přece byl obyčejný knihtiskař, který musel padělat 132 miliony anglických liber.
17: Hlasy paměti. Podcast Českého rozhlasu Plus a Paměti národa.
9: Krieger udělal krátkou pauzu a pak pokračoval tónem velitele rozhodujícího o životě a smrti. Na jedno vás ale chci ještě upozornit. Musí vám být jasné, že budete bez milosti zastřeleni, jestliže nebudete řádně pracovat. Šéf padělatelů opustil dílnu s cynickým úsměvem. Nám novým bylo znovu tak říkajíc úředně potvrzeno, co už nám dávno bylo jasné. Odtud není úniku. Byli jsme odsouzeni zemřít po odvedené práci. Proč se tedy nyní ještě namáhat? K čemu pracovat a dřít? Ale přesto jsme se osudu nepoddali. Věděli jsme, že před námi nestojí lehký úkol. Věděli jsme, že každý strážný z řad SS se může jednoho dne stát naším vrahem. Věděli jsme také, že každý z nich má rozkaz, aby nás v nutném případě bezohledně zastřelil.
6: My jsme mali tisknout $1 milion denně. No ale ten předák, ten Holana Jakubson, ten to sabotoval. Ten mal dělat tu želatinu, mali jsme to tisknout světlotiskem a aj když ty negativy byly dobrý, tak nikdy nevyšel dobrý dolar. To byl jediná sabotáž, co se dělal. Pak přišel Krieger a říkal, že Himmler nám vzkazuje, že když by jim 5 neděl nemá ty dolary v pořádku, ty lidi zastřelíš.
9: Dobrý den, začínají Hlasy paměti, já jsem Lucie Korcová a se mnou je tady Mikuláš Kroupa. Ahoj Mikuláši.
10: Ahoj Lucie, dobrý den, milí posluchači.
2: My si u těch příběhů, které děláme společně, občas říkáme, že to jsou příběhy jak z hollywoodského velkofilmu. A zrovna dneska to není úplně daleko od pravdy, protože my budeme dělat příběh pana Adolfa Burgera. A myslím si, že pokud posluchači neznají jeho jméno, což se mi nezdá úplně pravděpodobné, tak ale určitě znají jeho knihu Ďáblova dílna, případně znají stejnojmenný film Ďáblova dílna z roku 2007. Je to film z rakousko-německé produkce. A proč říkám, že ten příběh je v skutku hollywoodský? Protože tento film opravdu dobil Hollywood. On vyhrál Oscara za nejlepší cizojazyčný film.
13: Já jsem se ho pokoušel zhlédnout. Mě ten film prostě nebavil, protože ten příběh znám a vlastně v tom filmu mi spoustu věcí chybělo a jsou tam takové prostě drobné posuny v tom skutečném příběhu. Ten skutečný příběh je vždycky zajímavější.
2: No, já totiž, když jsem se připravovala na dnešek a pročítala jsem si vzpomínky pana Burgera, tak já jsem ten film neviděla, ale říkala jsem si, tohle všechno se do jednoho filmu nemohlo vejít, to musela být šílená zkratka, jenom se toho tak dotýkali, bylo to asi inspirováno knihou. Takže ten skutečný příběh Adolfa Burgera si teď tady spolu odvyprávíme. Já jsem poslouchala ty jeho vzpomínky na paměti národa, které zaznamenal v roce 2007 dokumentarista Ondřej Bratinka. A hrozně mě překvapilo, když jsem se podívala na datum narození pana Burgera, že v té době, kdy ten rozhovor vznikl, mu bylo už 90 let, to vůbec nezní z toho hlasu. On je plný energie, povídá tím pevným hlasem.
13: Ano, Adolf Burger zaprvé se dožil snad 99 let, zemřel 2016. A ještě jedna taková věc, já mám stejné datum narození, 12. srpna, on se narodil 1917, tak já jsem o něco mladší. Ale důležité je asi říci, že Adolf Burger vlastně byl skvělý vypravěč, profesionální vypravěč. On strávil, myslím, že 40 let objížděním škol v Československu, na Slovensku, v Německu. Mluvil samozřejmě výborně jazyky anglicky a německy a vlastně patřil k těm nejznámějším přeživším holokaustu z naší země.
2: To, co říkáš, tak nás už trošku přivádí do prostředka toho příběhu, který vezmeme od začátku, ale on vzpomínal na to, že v Osvětimi si řekl, že má dvě možnosti, buď to se vrhnout do drátů a ukončit svůj život, anebo všechno přežít a o té hrůze vyprávět celému světu, aby se to už prostě nemohlo opakovat. A jak už víme, naštěstí to byla varianta číslo dvě a on pak skutečně o těch svých zážitcích vyprávěl, napsal tu knihu a tak dále.
13: Na paměti národa máme 3 hodiny jeho vyprávění. Velice doporučuji, je to plynulé, velmi poutavé. A myslím, že velmi autentické, i když byl spisovatelem, napsal své paměti do té knihy Ďáblova dílna a opravdu svůj příběh často vyprávěl, tak myslím, že pro paměť národa zanechal velmi, velmi pozoruhodný a řekl bych pro historiky zajímavý, pravdivý jaksi obraz toho, co zažil. To nebývá úplně zvykem, spoustu lidí, kteří prošli těmi koncentračními tábory, tak o řadě věcí prostě nechce mluvit. Adolf Burger byl velice otevřený a i o těch velmi složitých a násilných věcech hovořil. On je zažil v určité části, ale jinak ve svém příběhu, i když to byl vězeň koncentračního tábora, tak hovoří o dobře živených vězních. Používá takový termín mrtví na dovolené, což prostě ve vztahu k holokaustu je prostě netradiční. A také hned po osvobození, a on byl osvobozen jako statný, dobře rostlý, mladý muž. Jeho Američané nechtěli pustit, protože oni si mysleli, že je bachař, převlečený SS-man.
2: No, protože už měli zkušenosti s osvobozováním některých koncentračních táborů a věděli, že typický vězeň je na kost vyhublý, bez vlasů. A najednou tady stojí někdo jiný.
13: K tomu se možná ještě dostaneme. To jsou teda neuvěřitelně dramatické okamžiky jeho života, to osvobození. Ale myslím si, že je dobré říci, on díky tomu, že měl sílu po propuštění, tak se začal věnovat hned ten první den, toho myslím, že 6. května 1945, dokumentování. On si vyžádal v nějaké rodině rakouské, on byl osvobozen v tom Ebensee, tak si prostě vyžádal, nebo dejme tomu ukradl fotoaparát a prostě šel a fotil ty vězně propuštěné z toho koncentračního tábora. On prostě měl sílu a k tomu se dostaneme, jak je to možné, že on prostě prošel 3 lety věznění v Osvětimi, v Birkenau, Sachsenhausenu.
2: Tak pojďme ale na začátek toho příběhu. Už jsme říkali, že se narodil v roce 1917 ve Velké Lomnici.
13: Na Slovensku, Tatrami, kousek od Popradu.
2: A k tomu jeho osudu za války, ho vlastně předurčilo jeho zaměstnání.
13: On byl z židovské rodiny, jeho tatínek umřel, když byl malé dítě, měl několik sourozenců, maminka neměla peníze, aby zaplatila synovi studia, takže on se vyučil knihtiskařem, typografem. On chvíli dělal nějakého dělníka a pak musel nastoupit na povinnou vojnu 2letou a tu ukončil v roce 1939, krátce potom, co vznikl slovenský štát. To pro židovskou rodinu byla úplná katastrofa. Vlastně hned od počátku tento spojenec nacistického Německa začal instalovat do společnosti protižidovská nařízení. Takže nejdřív definování, kdo je žid, kdo je smíšenec, pak přišly ty zákony o soupisu všeho židovského majetku, arizační zákony. No a pak v roce 1941 slovenský kodex, protižidovský zákon, to je opravdu něco obludného. Myslím, že je to nejhorší, nejrozsáhlejší protižidovský zákon z celé tehdejší Evropy. V Československu v protektorátu také platili norimberské zákony v nějaké podobě, ale ne v tak strašně podrobné, jako mělo Slovensko, slovenský štát. To bylo nějakých 270 paragrafů, 60 stran nařízení zákazů pod velmi přísnými tresty. Židé nesměli nejen si brát, dávat se, ženit se s jinými než židovskými občany, nemohli podnikat, nemohli studovat, nemohli vlastnit zvířata a tisíce dalších prostě nařízení. No a v této době vlastně Židé, zvláště ti mladí, se začali organizovat do nějakých tedy protinacistických, protifašistických skupin na tom Slovensku. Jedna z těch skupin se tvořila i kolem mladých komunistů, kteří se napojili na to sionistické odbojové hnutí Hašumer-Hatzair. To je taky strašně zajímavá kapitola. Hašumer Hatzair zprostředkovával hlavně útěky Židů do Palestiny a zajišťoval i dokumenty, většinou falešné. A právě na tomto se mladý Adolf Burger, bylo mu asi 22-23, dostal se teda do tiskařské dílny, začal pracovat ve svém oboru, byl v něm evidentně velice dobrý. A právě mladí židovští komunisté za Hašumer-Hatzair si ho vytipovali a zašli za ním s nabídkou, aby tedy se přidal k odboji. On se tomu trochu bránil, protože se staral o maminku a sourozence, byl jediný, kteří živil rodinu, a zároveň pociťoval povinnost nějak tedy pomoci. On sám byl levicového smýšlení. Myslím, že se úplně nedá říct, že by byl komunista, ale určitě mu imponovala ta představa nějaké nové bezstřídní společnosti, která třeba jednou vznikne na Středním východě, někde na dávném území Izraele.
2: Bohužel ta jeho činnost, ta jeho práce pro odboj nezůstala úplně bez povšimnutí. On sám vzpomínal na to, že nikdy nezjistil, kdo ho udal, ale v srpnu 1942 si prostě pro něj přišli členové Hlinkovy gardy.
13: Ano, jeho úkolem v té odbojové skupině bylo vyrábět padělky křestních listů. On tedy v podstatě se dopouštěl všech přečinů proti těm protižidovským zákonům. On z těch ostrakizovaných Židů dělal křesťany a árijce, kteří pak mohli odcestovat právě třeba do Palestiny. Vydali jich desítky, on je vozil osobně do Nitry, tam je předával nějaké spojce. Ve vlaku se seznámil s takovou krásnou dívkou Gizelou. Velice se do sebe zamilovali a vzali se a prožili spolu několik nádherných týdnů putováním po slovenských hor. To je, myslím, že strašně důležitý období. On na ně vzpomíná jako na nejkrásnější období svého života. Gizelu strašně miloval.
12: Já jsem mal hroznou starost o moje manželky. My jsme byli rok spolu, lebo nevěděl, co se s ní stalo. A tak, když jsme nás naložili do Bratislavy, do vlaku, tak nás přivezli do Žiliny a to bylo v září 42. A když jsem vystoupil na nádraží, tak viděl jsem, že z posledního vagonu vystoupili ženy s dětmi a tam stála i moje manželka.
13: Byli zatčeni oba dva ve stejný den 11. srpna 1942. Adolfa zatkli přímo v dílně, v té tiskárně. On tušil, že došlo k prozrazení, protože v té skupině měl nějaké spory, věděl o jednom člověku, kterému nedůvěřoval, ale stejně se rozhodl zapírat. Při tom výslechu v Žilině, v jakýmsi lágru, myslím, se choval velmi statečně, odmítal vypovídat a gestapák použil samozřejmě donucovací prostředky, ale pak od nich ustoupil a sdělil mu, že stejně celou tu skupinu mají rozkrytou a nepotřebují žádné další informace a že to s ním dopadne tak, že ho prostě pošlou do koncentračního tábora.
2: Což se nakonec skutečně stalo, on i Gizela byli spolu s dalšími lidmi nahnáni do dobytčích vagónů. V jednom vagónu se tísnilo 60 lidí. Cíl cesty neznámý, jako vždy.
13: Chceš si stát těmi 60 lidmi?
2: No říká to pan Burger.
13: Já
2: jsem našla u tebe 50. Ale pan Burger říká 60.
13: Já ti to řeknu, proč mě to zaujalo to číslo. My jsme v roce 2009 postavili na Hradčanském náměstí jako paměť národa během jedné veliké výstavy, tu jsme nazvali My jsme to nevzdali, dobytčí vagón přímo před arcibiskupský palác. Byl to skutečně ten dobytčí vagón, který vozil Židy. A my jsme si řekli, že vyzkoušíme, jaký pocity, jak stísněně to vlastně prožívali lidé, kteří byli nahnáni do těch dobytčích vagónů. Tak jsme tam dostali 50 lidí. Můžu tě ubezpečit, že to je teda úplná hrůza. Někteří si mohli sednout, jiní museli zůstat stát. Zároveň oni tam měli kýbl s vodou a kýbl na toaletu. A také byl to srpen 1942, strašné vedro. Takže když dorazili do Osvětimi, tak děti plakali, volali, že chtějí vodu. Byla to vlastně strašná hrůza.
2: Tam je zajímavá vzpomínka pana Burgera právě na tu rampu v Osvětimi, kde probíhaly selekce, takže přišel lékař, prohlížel si ty lidi, co tam stáli a choval se velice slušně, velice mile. A ptal si jich na věk a kdokoliv řekl, že mu 40 a víc, tak on se tak usmál a řekl, tak jděte nalevo, prosím. Ptal si na zdravotní stav, kdokoliv řekl, že má třeba cukrovku, a bylo jedno, kolik mu bylo let, mohlo mu být 26, 25, tak opět jděte prosím na.

0: zostalo stát 59. My jsme nevěděli, co to znamená.
1: A to nebyl nikdo jiný než doktor Mengele, tento velice slušný a zdvořilý lékař.
2: Josef Mengele, vysokoškolsky vzdělaný lékař, antropolog, pocházející z rodiny továrníka, nikdo by do něj neřekl vlastně tyhle různé zvrácené sklony. On prováděl na těch vězních ty nejhorší pokusy, týral lidi a během těch selekcí věděl, co s těmi lidmi bude. Ty, co šli nalevo, tak šli do plynu. Ty, co šli doprava, tak měli v podstatě štěstí, že se dostali vlastně do tábora a do pracovních komand.
1: Já myslím, že tohle je to místo, kde bychom měli dopovědět Giselin příběh, protože to bylo i místo, kde pan Burger naposledy viděl svoji ženu. Ona sice, protože byla mladá, byla poslána doprava, ale pak už se nikdy nesetkali, ona zemřela v Osvětimi. A v té jeho knize Ďáblova dílna, on tam na to vzpomíná. Vzpomíná na to, co mu vyprávěla Valikónová, která s jeho ženou byla v Osvětimi. A pokud dovolíš, tak já bych to přečetla, protože to je hrozně silná vzpomínka. Když se Gizela dostala do koncentračního tábora Birkenau, setkala se tam se svými dvěma sestrami. Obě byly zcela vyhublé, sotva se pohybovaly a ztratily veškerou vůli žít. Gizela byla svědkem jejich utrpení, jejich kruté smrti. Jen stěží se dokázala uklidnit. Navíc ji ještě přidělili ke komandu nosičů mrtvol. Každý den musela ještě s 10 dalšími ženami odvážet mrtvoly těch, které v noci zemřely. Nezměrně trpěla, stále jí ubývalo sil, až jednoho dne už nedokázala pracovat. Bylo to jedné prosincové neděle, když si marně třela tváře, aby dostali alespoň trochu barvu. Jeden z lékařů SS na ní při selekci ukázal. To znamenalo do plynu. No a Gizela byla zavražděna týden před Vánoci v pouhých 22 letech.
2: Roku 42. Adolf měl štěstí v tom, že jemu došlo, že tady lidé umírají hlady, že vlastně při té těžké práci rychle ztrácejí váhu a neprochází pak selekcí. Potkal se tam se Slovákem, s Židem, se kterým se znal a zjistil, že on chodí do toho zvláštního komanda na rampu, kterému se říká Kanada. To bylo opravdu výjimečné. Bylo to zhruba 400 vězňů, kteří třídili z těch kufrů nově příchozích a zavražděných v plynových komorách oblečení, boty, mýdlo a prostě veškeré předměty, které si ti lidé v tom malém kufříku mohli vzít. Oni měli přikázáno, tuším, jenom 20 kilo sebou a v těch kufrech se nacházely kousky chleba, čokolády, konzervy. A vězni na té rampě vlastně s povolením, ty dozorci samozřejmě viděli, že se ti vězni krmí, tak prostě pojídali chléb a nějakou tu cukrovinku, když se poštěstilo. Když vzali konzervu, tak to říká Adolf Burger, kde si, že za to byla kulka, takže na to si dávali pozor. Adolf Burger se dostal do Kanady takovým šikovným způsobem, on prostě stál na tom nástupu těch vězňů, i když mezi ně nepatřil.
1: No tomu totiž poradil ten kamarád, že jo? On mu říká, jak bych se mohl dostat taky do Kanady? A ten kamarád mu odpovídal, hele, nás je tady 400 a všichni tady chtějí být, nikdo nepůjde dobrovolně pryč. A Adolf Burger se zamyslel a říká mu, jak ses tam dostal ty? On mu říká, no tak já jsem sem přišel i tak, i když jsem nebyl členem a stalo se, že někdo z vězňů v noci zemřel, byl zastřelen nebo zemřel na nějakou nemoc a kápové potřebovali okamžitě zaplnit to místo. Takže tak jsem se sem dostal. A tohle mu říká ten kamarád. A Adolf Burger přece řekl, zkusím stejný trik.
2: No a třikrát se tam postavil, stál, ale nikdo z Kanady prostě nechyběl, tak ty vzorci ho prostě zmlátili. Takže
1: on... A stejně se vrátil.
2: On se prostě další den znovu prostě vrátil a takhle tam stál, dokud nedošlo na to, že někdo se nevrátil z té Kanady a neuvolnilo se místo.
1: On potom v té Kanadě byl až do toho roku 44?
2: Ano, on podává na té nahrávce svědectví o tom, jaké podmínky v Osvětimi a následně v Birkenau panují. On totiž nejdříve byl umístěn do toho osvětimského tábora, kde byly samozřejmě krematoria a vraždili se lidé a dělali se selekce a tak dále. Ale za necelý rok byl přemístěn právě s tím oddílem Kanada do 3,5 kilometrů vzdáleného obrovského lágru Birkenau, Osvětim. To je opravdu něco nesrovnatelného. Takřka žádný jiný koncentrační tábor neměl takové podmínky jako v Birkenau. To byl čistě vyhlazovací.

0: koncentrační lágr. Tam měli lidé prostě po tisících, byly to koňské baráky, takové obrovské, dlouhé. Všem posluchačům, jak si doporučuji, aby se vypravili a viděli, je to částečně zachované. A tam teda člověku dojde, tam byly ty pověstné dřevěné palandy, 5 vězňů, aby mohli spát, museli ležet na boku. Neustále někdo umíral na nemoci, vysílením hlady. Adolf Burger se udržoval díky tomu komandu Kanada, ale velice se bál, že by mohl být vytipován nějakým dozorcem za jenom špatný pohled. A to se také do jisté míry přihodil takový okamžik, který ho vlastně vylekal. On byl bojácný, on vlastně na té nahrávce říká, že se neustále bál, neustále cokoliv někdo řekl při každé selekci, neustále se bál. Myslím, že to popisuje velmi přesně. Ti lidé prostě najednou viděli, toto je tábor smrti, absolutní beznaděj, temnota.
1: Protože já jsem četla ve spoustě vzpomínek pamětníků, kteří tam říkají, někdo třeba dorazil do Osvětimi a když to tam viděl, tak si prostě sedl a zemřel. Prostě úplně ztratil tu vůli k tomu životu. A já, když jsem se tam byla podívat, tak mi teprve došlo, co tím ti lidi mysleli a že to opravdu musel být hrozný šok. Ano, byli předtím v getech, zažili lecos, ale opravdu příjezd do té Osvětimi a do Birkenau musel být šílený jako náraz. Jakmile tu Březinku vidíte, už jenom z dálky, tak máte pocit, že je kulisa nějakého historického filmu a jakmile jste vevnitř, tak si říkáte, tady bych nepřežil ani 10 vteřin.
0: Adolf Burger na nahrávce říká, a není sám, že rozdíl mezi Osvětimí a Auschwitz a Birkenau bylo opravdu jak vězení a senatorium. Prostě Birkenau opravdu představoval to nejhrůznější, co si vůbec člověk umí představit. A on 10. dubna 1944 je vyvolán. Samozřejmě žádný vězeň nemá jméno. Všichni mají číslo. A jeho číslo je najednou vyvoláváno na selekci a on má samozřejmě oprávněný strach, že teď přišlo na řadu jeho prostě smrt.
1: To číslo bylo 64-401.
0: Máš před sebou knížku, já si to hrozně...
1: já dělám chytrou teď.
0: Já si toho moc vážím, protože já jsem tu Ďáblův dílnu, tu jeho knížku četl před těmi 10 lety, když jsme natočili ten příběh. Už si toho tolik nepamatuju, ale vím, že je to strhující knížka, je to úžasné vyprávění a tak děkuju, že ji máš před sebou. Já vlastně čerpám hlavně z toho jeho vyprávění a vlastně i z toho svého pořadu, který jsem před těmi lety dělal. A vybavuju si, jak pro něj bylo strašně těžký, když byl veden tím dozorcem k veliteli tábora Rudolfu Hessovi a tam najednou ho ten velitel osloví jménem, co samozřejmě zahlásí číslem, ale on na něj promluví, vy jste Adolf Burger.
1: A ještě říká, pan Adolf Burger.
0: Pan Adolf Burger.
1: Tak z toho musel být úplně
0: no,
1: v šoku.
0: To samozřejmě po těch 2 letech tohle pekla bylo teda velice překvapivé a velitel se k němu choval opravdu korektně.
2: A říká, a jste typograf? Říkám, ano. Tak vstal a říkal, Herr Burger, mě říkal Herr, že jako veznu. Morgen kommen Sie, zítra přijete pryč z Birkenau do Berlína, takové lidi, jak vy, odborníky, potřebují naše tiskárny, budete zase jako svobodný člověk žít a pracovat. No, já jsem všetko ostatné očekával, ale jen to ne. A potom říká, a k tomu vám přeju mnoho úspěchů, tím jsem byl odejít a já jsem vůbec nic nepochopil.
0: Takže Adolf Burger je najednou oblečen do civilu, je veden tedy dozorcem, nasednou na vlak a on cestuje přes Polsko až k Berlínu. A on je před Berlínem vysazen, domnívá se, že pak asi nastoupí do nějakého autobusu, ale ne, on ho vede přes pole, louky až nějakým lesem a uprostřed lesa se prostě najednou před ním otevře obrovský lágr Sachsenhausen.
1: A vím, že on tam vzpomíná na to, že to bylo obrovské zklamání a že začal propadat zoufalství, když najednou viděl ten nápis Concentration Camp Sachsenhausen. Tak, ale tady do toho místa jsem přesně ten příběh chtěla dovést. Zbytek si, milí posluchači, musíte poslechnout v bonusu a opravdu si ten bonus dejte, protože to bude stát za to. Tam se právě dostaneme do té Ďáblovy dílny.
0: Do toho padělatelského doupěte, kde se podařilo zhruba 140 vězňům vyrobit skutečné excelentní padělky britské libry. Nacisté totiž usilovali o rozvrat Velké Británie, což se jim nepodařilo.
1: Tak děkujeme, že nás posloucháte a loučí se Lucie Korcová
0: a Mikuláš Kroupa.
3: Hlasy paměti připravili Lucie Korcová a Mikuláš Kroupa. Hudba Matěj Kroupa. Postprodukce a sound design Iva Podzimková. Kreativní producent Vojtěch Koval. Hlasy paměti. Nové díly poslouchejte pravidelně každou druhou středu ve vysílání Českého rozhlasu Plus, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Rusko si na okleštěné vojenské přehlídce v Moskvě připomnělo konec druhé světové války. Vláda Viktora Orbána v Maďarsku dnešním dnem skončila. Noví poslanci složili přísahu v parlamentu. Fotbalisté Slávie můžou v případě vítězství nad Spartou obhájit ligový titul. Pomalý provoz je na dálnici D1 na průjezd Brnem směrem z Prahy do Vyškova. Bude oblačno až polojasno, později s přeháňkami. Teploty většinou 15 až 19 stupňů Celsia. Je sobota 9. května. Dobré poledne u hlavních zpráv přeje Adéla Paruchová.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Ruská armáda podle prezidenta Vladimira Putina na Ukrajině úspěšně postupuje navzdory snaze celé Severoatlantické aliance. Řekl to v projevu na Rudém náměstí při vojenské přehlídce k výročí konce druhé světové války. Letos se jí zúčastnily jenom pěší jednotky a provázela ji přísná bezpečnostní opatření kvůli obavám z ukrajinských dronů.
5: V ruské metropoli úřady před začátkem preventivně vypnuly mobilní internet. Přehlídku ale nakonec nic nenarušilo. Místo vojenské techniky Putin sledoval po boku běloruského vůdce Alexandra Lukašenka videoprojekci s ukázkami dronů a obrněných vozidel. Po minutě ticha zapadlé ruský prezident krátce zmínil i válku na Ukrajině, kterou Rusko rozpoutalo před víc než 4 lety. Podle něj je invaze spravedlivá. Do Moskvy přijel taky slovenský premiér Robert Fico. Přehlídky se nezúčastnil, po ní se ale setkal s prezidentem Putinem. Kromě toho do Ruska na oslavy přijeli už jen prezidenti Kazachstánu, Uzbekistánu a Laosu a malajský král. Jiří Kordík, Radiožurnál.
4: Rusko i Ukrajina přijali třídenní příměří, vyhlásil ho v noci na dnešek americký prezident Donald Trump. Podle zpravodaje Radiožurnálu ale na samotné frontě úplný klid zbraní nenastal.
6: Naposledy zaútočilo Rusko jednou balistickou raketou a 30 drony na Ukrajinu včera večer. Dnes agentury hlásí zatím klid. Já se nacházím ve Krematorsku na Donbase v oblasti, kterou Rusové neúspěšně dobývají už čtvrtým rokem. Z kopce nad městem je vidět na frontě stoupající sloupy dýmu, ozývají se vzdálené duňové rány a vojáci potvrzují, že se na frontě boje nezastavily. Stejně tak nad pozicemi přelétávají malé FPV drony. Tady na východní frontě rozhodně není klid. Z Krematorska na Donbasu Lubomír Smatana, Radiožurnál.
4: V Maďarsku se poprvé sešel nový parlament. Poslanci zhruba před hodinou složili přísahu a definitivně tím ukončili vládu premiéra Viktora Orbána. V čele země byl od roku 2010. Už odpoledne by ho měl v premiérském křesle nahradit vítěz dubnových voleb Peter Maďar. Před maďarským parlamentem jsou teď tisíce lidí a na místě máme zpravodajku Báru Vránovou.
7: Náměstí je zatím plné jen z části, ta nejvyšší účast se očekává až kolem 4. odpoledne, kdy jednání skončí a Peter Maďar vystoupí před lidi s projevem. Jak upozornil server Telex.hu, díky pohodlné ústavní většině v parlamentu se premiérem zřejmě skutečně stane ještě na té dnešní schůzi. To by bylo poprvé od roku 1989. Zatím ale povede jen úřednickou vládu s omezenými pravomocemi. Maďarův oficiální kabinet by pak mohl začít vládnout už od příštího týdne. Bývalý premiér Viktor Orbán se dnešní schůze nezúčastnil. Už dříve se také vzdal mandátu poslance. Z Budapešti Bára Vránová, Radiožurnál.
4: Britský premiér Keir Starmer čelí rostoucímu tlaku na rezignaci. Jeho labouristická strana utrpěla ve čtvrtečních volbách do místních zastupitelstev zdrcující porážku. Labouristé neuspěli ani ve volbách do skotského a velšského parlamentu. Poprvé od jeho vzniku v roce 1999 v něm nebudou labouristé nejsilnější stranou. A vývoj ve Velké Británii sleduje zvláštní zpravodaj Jaromír Marek.
8: 28 poslanců lejbristické strany zatím vyslovilo Kýru Starmerovi, aby připravil plán svého odchodu. Po silné reflexi volebního neúspěchu volají i členové Starmerova kabinetu. Odchod premiéra ale zatím nepožadují a Kýr Starmer sám odchod z úřadu odmítl. Během příštích dnů by měl oznámit, jak se po volebním debaklu změní vládní politika. Před chvílí se sešel s bývalým lejbristickou předsedou vlády Gordonem Brownem, kterého jmenoval zvláštním vyslancem pro globální finance. Lejbristé ztratili ve volbách 1300 křesel v místních zastupitelstvech. Většinu teď nemají ani v tradičních baštách, jako je Birmingham nebo Preston. Lejbristé výrazně neuspěli ani ve Velšském národním parlamentu. Mandát tam neobhájela ani předsedkyně velšské vlády Elunet Morganová. Ze Spojeného království Jaromír Marek, Radiožurnál.
3: Politika, biznis, společnost, věda. Český rozhlas Plus, když chcete vědět proč.
4: V hotelu u Pražského náměstí Míru v ulici Blanická hořelo. Vzplála tam bývalá sauna, požár už je lokalizovaný. Hotel hasiči evakuovali, potvrdil mluvčí pražských hasičů Vojtěch Ročedl.
9: Z budovy bylo zachráněno 10 osob, 2 osoby byly předány do péče zdravotnické záchranné služby. Požár v suterénu se podařilo lokalizovat po 40 minutách. V současné době probíhá vyšetřování příčiny požáru a stanovení škody.
4: Pilová sezóna letos v Česku začala o 2 týdny později než loni. Zhoršuje ji ale větší sucho. Sledují to meteorologové. Podle nich výrazně nepomohly ani deště z posledních dnů. Pilovou alergií v Česku podle odhadů alergologů trpí asi 1/4 obyvatel.
10: Musím být zaléčená, protože jinak bych se ani nevyspala.
11: Popisuje Magdalena, která už od dětství trpí alergií na břízu. Onemocnění ale může začít i kdykoliv v dospělosti, říká alergolog Tomáš Balner.
12: Máme i lidi, co jsou 40 let plus, 50 plus, kteří mají nové projevy pilové alergie.
11: Můžou za to podle něj třeba prodělané infekce, které naruší sliznice. Alergiků přibývá a také se objevují nové alergeny. Pokračuje Lenka Hajková z Českého hydrometeorologického ústavu.
13: Známá je ambrozie, ta se k nám šíří hlavně ze Slovenska a z Maďarska.
11: I když letos pilová sezóna začala později, stále je to dřív než v minulosti. Důvodem jsou teplejší zimy. Michaela Bacílková, Radiožurnál.
4: V Mariánských Lázních začíná nová lázeňská sezóna. Symbolická akce je každoročně jednou z největších událostí města, na kterou přijíždí tisíce lidí. A u Mariánsko-lázeňské kolonády je proto taky reportérka Monika Červená.
14: Křížovému pramenu tady u hlavní kolonády už požehnal opat tepelského kláštera Filip Zdeněk Lobkovic. Slavnostnímu ceremoniálu to přihlíželi opět stovky návštěvníků města, stejně tak žehnání zpívající fontáně, která letos slaví 40 let. Teď následuje hlavně kulturní a zábavný program s koncerty klasické, folklorní i moderní hudby a s večerním vystoupením hudební formace Tros Discotékos nebo DJ show Leoše Mareše. Letošní novinkou tady na kolonádě je Mint Market, který nabízí originální výrobky českých tvůrců a designérů. No a k vidění je tady taky výstava, která připomíná 170 let lázeňských oplatek. Z Mariánských Lázní Monika Červená, Radiožurnál.
15: Čeští hokejisté nastoupili v přípravě na světový šampionát proti Finům. Druhé utkání švédských her sleduje reportér František Kuna.
16: V páté minutě Finové vedou 1-0 nad českým výběrem. Z Engelholmu František Kuna, Radiožurnál.
15: Fotbalisti Slávie můžou obhájit mistrovský titul v Šancelize. Potřebují k tomu doma porazit Spartu. Zápas začne v 19 hodin v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Už v 16 hodin nastoupí Plzeň proti Liberci. O 2 hodiny dřív mají výkopy zápasy Teplice Ostrava, Dukla Slovácko a Mladá Boleslav Zlín. Kanoista Martin Fuchsa vyhrál první závod sezony světového poháru v maďarském Segedu a vítězně vstoupil do olympijské kvalifikace. Na kilometrové trati dokonce časem 3:41.46 vylepšil skoro o sekundu vlastní světový rekord.
17: Jsem moc rád, že to vyšlo, že můžu dát dárek svojí dceři k narozeninám. Je to takový hezký, že cokoliv si dám do hlavy, tak to prostě dokážu. Je to tou prostě disciplínou, kterou v sobě mám, ale samozřejmě člověk neví, jak to dopadne, ale jsem rád, že to dopadlo hezky.
15: A házenkáři Karviné a Plzně odehrají klíčové páté extraligové finále. Vítěz utkání, které ve Slezsku začne v 18:30, získá mistrovský titul.
3: S
18: Silný provoz na D1 v Brně a nehoda na D5 za Berounem. Na dálnici D1 čekejte pomalý provoz na průtahu Brnem směrem z Prahy do Ostravy. Asi 10 minut pojedete v koloně od sjezdu na Mikulov z kilometru 194 až do omezení u sjezdu na Bratislavu na kilometr 196. Na dálnici D5 z Plzně směrem do Prahy opatrně za Berounem. Těsně za sjezdem na Vráž na 14. kilometru je hlášená nehoda, projíždí se ale bez kolon. A na silnici D9 na trase z Varnsdorfu do Nového Boru na příjezdu do Jiřetína se srazila dvě osobní auta. Provoz řídí okolo policisté, ale kolony se netvoří. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
4: Čekáme oblačno až polojasno, odpoledne nejčastěji na horách i přehánky, k večeru začne oblačnosti ubývat a nejvyšší teploty 15 až 19 stupňů Celsia, na jihu bude až 22 a na horách většinou kolem 11. Tolik hlavní zprávy. A začíná publicistika, slovo má Vladimír Kroc.
19: Jak ruská agrese na Ukrajině ovlivňuje letošní oslavy konce druhé světové války v Moskvě? Koncentrace alergenů je v těchto dnech vysoká. Jak se daří léčba alergií? Maďarsko bude mít po dnešku nového premiéra. Jaká bude jeho vláda a jeho první kroky? V Moskvě skončila vojenská přehlídka, kterou si Rusko připomnělo 81. výročí sovětského vítězství ve druhé světové válce. Den vítězství je jedním z nejdůležitějších svátků v zemi a Kreml obvykle pořádá v metropoli okázalou vojenskou přehlídku, a to i během války proti Ukrajině. V pátek americký prezident Donald Trump oznámil klid zbraní platící ode dneška do pondělí, což potvrdili Kyjev i Moskva. Do té doby se obě válčící strany vzájemně obviňovaly z porušování jednostranně vyhlášených příměří. Jsme ve spojení s Karlem Rožánkem, zpravodajem České televize v Moskvě, který byl přímo na Rudém náměstí. Dobrý den.
20: Dobrý den, já vás opravím, nebyl jsem na Rudém náměstí, my jsme aktualizaci nedostali.
19: Tak ono to asi nebylo tak úplně jednoduché.
20: Byl jsem v centru Moskvy, kde jsem vlastně viděl ta bezpečnostní opatření. Takže samozřejmě přehlídku jsem sledoval v televizi, takže...
19: No a jak vypadala? Co se o ní dá říct tuto chvíli?
20: Po dlouhé době byla bez vojenské techniky. Samozřejmě spousta Rusů neslo velmi těžko, protože ta demonstrace síly a jednoty a statečnosti ruského národa, který dokázal vyhrát ruskou válku, je každý rok až demonstrativně obrovská a prostě připomíná Rusům to, že oni vyhráli válku, že jsou výjimečný národ, tak jak to ruská propaganda v poslední době propaguje. Takže ta přehlídka byla samozřejmě skromnější, pochodovali zástupci jednotlivých ruských jednotek, jednotlivých druhů vojsk a samozřejmě nechyběli už po třetí za sebou bojovníci ruské armády, kteří vlastně válčí na Ukrajině. A bylo jich zhruba více než 1000 a vlastně jedinou zahraniční jednotkou, která pochodovala na Rudné náměstí, byli severokorejští vojáci, které vyslal Kim Jong-un na pomoc ruské armádě osvobozovat kurskou oblast, kam oni pronikly ukrajinské jednotky. Takže z tohoto pohledu to byla jediná zajímavost té přehlídky, že tam prostě byli severokorejci, ale jinak ta přehlídka opravdu byla skromná, co jsem si díval, tak trvala zhruba 45 minut, protože normálně to je více než přes hodinu. A samozřejmě, jak už jsem říkal, to, že tam nebyla vojenská technika, znamená, že se Rusové něčeho obávali. To oficiální vysvětlení zní kvůli operační situaci. Bez dalšího vysvětlení, bez dalšího upřesnění. Takže pokládat, že se obávali, jak už ty bezpečnostní opatření, které dneska proběhly, co jsme viděli i v posledních dnech v ulicích Moskvy, tak opravdu se Rusové obávali nějakého ukrajinského útoku.
19: Který ze světových státníků se objevil na tribuně po boku ruského vůdce Putina?
20: Žádný. Z evropských vůdců nebo z evropských lídrů tam pouze nejbližší spojenec Ruska Alexander Lukašenko. byly tam zástupci, byli tam vůdci zemí, jako je Uzbekistán, Kazachstán, byl tam malajský král a myslím, že tam byl ještě vůdce Laosu. To znamená úplně jiná sorta lidí, než tomu bylo loni, kdy tam například byl čínský prezident Xi Jinping a kdy vlastně to Rusko na 80. výročí, na to kulaté výročí konce druhé světové války, tak se to snažilo prezentovat, že je to světová událost, kam dorazili světoví lídři. Takže letos to bylo opravdu skromné.
19: A víte, proč se slovenský premiér Fico přehlídky nezúčastnil, ačkoliv do Moskvy na oslavy dne vítězství přijel a podle BBC se posléze sešel s Putinem?
20: On to tak udělal i loni. On i loni přijel do Moskvy, setkal se s Vladimírem Putinem, položil květiny stejně jako letos u hrobu neznámého vojína. A asi to znamená, že nechce jít úplně proti proudu Evropské unie, která vlastně se snaží nějakým způsobem kvůli válce na Ukrajině Rusko na tyto akce nějakým způsobem bojkotovat. Takže si asi je to takový jakoby kočko-pes, kdy on přijede do Moskvy, jedná s Vladimírem Putinem, ale předlídky se neúčastní, aby nerozlobil ostatní země Evropské unie a NATO. Takže to si myslím, že je vysvětlení, ale asi by bylo lepší se zeptat Roberta Fica.
19: Podle vašich informací dodržují zatím obě strany klid zbraní, o kterém jsem mluvil v úvodu?
20: Tak co jsem se dovolil tady v ruských médiích, tak samozřejmě Rusko nám to přistoupilo včera večer a nebo včera v noci a tady o tom, že by ukrajinské síly útočily na někde v Rusku, tak jsem zatím nezaznamenal tady žádné takovéto zprávy. I když moje kolegyně Daria Stomatová, která je na Ukrajině, tak připravuje reportáž o tom, že se stále válčí. Myslím si ale, že to příměří není směrováno na frontovou linii, ale je směřováno na to, aby nedošlo k nějakým útokům právě na oslavy dne vítězství v Moskvě a aby nenásledoval nějaký odvetný útok ze strany Ruska na Kyjev, jak vyhrožovala ruská strana, že by, pokud by se něco stalo, takže by raketami zaútočené na centrum Kyjeva.
19: A jak tedy vypadají ta bezpečnostní opatření v centru Moskvy a kolem Vladimíra Putina, o kterých jste už mluvil?
20: Tak je to tak, že když jsem se díval dnes na tu přehlídku a vystoupení Vladimíra Putina, tak loni šel k mikrofonu sám. Letos okolo něj bylo 6 lidí, dá se předpokládat, že to asi byla ochranka. To znamená, že ta zvýšená bezpečnostní opatření okolo prezidenta jsou. Bylo úplně uzavřeno uší centrum okolí Kremlu, kam nemohli ani diváci, nebo lidé, že by ulicí sledovali, jak prochází ty jednotky, které prošly na Rudém náměstí. V posledních dnech jsme v ulicích viděli obrněná auta s kulomety, takzvaných lovců dronů. Na některých budovách v okolí Kremlu, včetně té, kde já bydlím, tak jsou speciální stanoviště FSO, kde můžu jenom spekulovat, co tam v těch stanech a co tam za vybavení mají, ale dá se předpokládat, že to bude něco proti dronům, tedy rušičky, možná i nějaké věci, které dokáží zastřelovat. Samozřejmě viděl jsem potápěče, kteří kontrolovali řeku Moskvu v okolí Kremlu. A samozřejmě dnes nefunguje po celý den internet a nefunguje posílání SMS zpráv.
19: No, Putin v projevu podle agentury TAS řekl, že ruští vojáci na Ukrajině postupují, ačkoliv Ukrajince podporuje NATO. Ruská válka proti Ukrajině už trvá déle než sovětský boj ve druhé světové válce, to píše Moscow Times. Jakou má Kreml podporu veřejnosti?
20: Stále velmi vysokou. Ta propaganda pracuje na plné obrátky. Já denně sleduji státní televizi, kde denně jsou reportáže z frontové linie, kde ruští vojáci dobývají další a další části. Nejsou to sice žádné strategická vítězství, ale stále tam neustále dobývají části území, ničí ukrajinskou techniku, včetně té západní dodanou zeměmi Severoatlantické aliance. Takže ta propaganda funguje na plné obrátky a i když v poslední době částečně klesla popularita Vladimíra Putina kvůli vypínání internetu a blokování některých komunikačních aplikací, jako je Telegram, který je v Rusku velmi populární, tak stále ta podpora Vladimíra Putina války na Ukrajině je přes 70%. To znamená, je to opravdu velmi vysoké číslo a dá se předpokládat, že nebo ta nezávislé Rusku vymluví o tom, že proti válce je zhruba 20% ruské společnosti. To znamená, od roku 2022 se to nějakým způsobem zásadně nezmění a ta podpora války na Ukrajině je veliká. I když na druhou stranu musím dodat, že podle nezávislých průzkumů je více než polovina Rusů pro to, aby se uzavřela mírová dohoda s Ukrajinou. ale za ruských podmínek. To znamená, že by si ponechali všechno na anektovaná území a že by se, a samozřejmě o Krymu už není řeč.
19: To byl z Moskvy zpravodaj České televize v Rusku Karel Rožánek. Děkuju, nashledanou.
20: Já taky děkuju, hezký den do České republiky, nashledanou.
19: V týdnu jsme si připomněli Světový den astmatu a alergie. Letošní bylová sezona začala sice o dva týdny později než loni, ale stále to bylo relativně brzy. Alergiky v květnu trápí zároveň pily stromů, bylin i trav. Ve větrných dnech, kdy se pilová zrna vzduchem nezadržitelně šíří, by měly venku trávit jen nezbytně nutnou dobu. Nějakým druhem alergie trpí asi třetina populace. Alergie na pily patří mezi nejčastější. Naším hostem je teď alergolog Ondřej Rybníček z Fakultní nemocnice Brno. Dobrý den.
2: Dobrý den.
19: Celkové roční výdaje veřejného zdravotního pojištění na léčbu astmatu a různých druhů alergií se podle pojišťoven v Česku pohybují kolem 4 miliard korun ročně. Přibývá alergiků?
2: V současné době se zdá, že alergiků až tak nepřibývá. Ten trend nárůstu byl velice výrazný zhruba do přelomu tisíciletí.

0: od té doby ještě nemáme v podstatě ani nějaká zpracovaná přesná data.
1: No, alergie je vlastně přehnaná reakce imunitního systému na látky, se kterými se běžně setkáváme. Proč k ní vlastně dochází?
0: Proč k tomu dochází, není doteď zcela jasné. Může tam hrát roli spousta faktorů. Jedním z nich je takzvaný západní styl života se zvýšenou hygienou, výraznějším pobytem uvnitř budov, stylem vlastně i stravování, menší infekčnost díky očkování, která nás ta očkování chrání před zase řadou smrtelných nemocí. Takže je to taková trošku daň za pohodlnější život, zdá se.
1: A čím to je, že se alergie může u jedince projevit i v pozdějším věku, klidně po 50?
0: Propuknutí alergie může opravdu nastat kdykoliv, většinou nastává teda v dětském nebo adolescentním věku, ale opravdu může propuknout i v důchodu. Jistě na tom se podílí vlastně dědičná složka a potom vlivy prostředí, které způsobí, že ta dědičená náchylnost k rozvoji alergie se opravdu klinicky už projeví.
1: A může stejně tak z léty případně odeznít, jinými slovy, mění se u člověka kritické alergeny?
0: Ten vývoj je vlastně od rozvoje prvního nějakého alergického problému postupující až většinou do dospělosti. Tam už má člověk ty své alergeny víceméně ustálené. Dá se říct, že se spíš může zvětšovat nebo rozšiřovat paleta látek, na které člověk alergicky reaguje, a stejně tak může přecházet jedno alergické onemocnění do druhého, typicky například alergická rýma do astmatu.
1: A jak účinné jsou současné léky?
0: Současné léky jsou velmi účinné. Dá se říci, že na astma se před rozvojem léčby inhalačními kortikoidy v celku běžně umíralo. V současné době je léčba astmatu převážně ambulantní záležitost. Samozřejmě není vyloučené, že někdo nezareaguje astmaticky, takže může až zemřít. V tom dětském věku, neboť jsem pediatr, tak zmiňuji spíš ten dětský věk. Je to nejspíše tam, kde ta rodina na léčbu kašle.
1: Proč se stává, že u některých lidí přestávají účinkovat jejich léky na alergii, nebo aspoň mají takový pocit?
0: To je otázka. Nejsem si vědom, že by léky na alergii přestaly účinkovat. Je známé například to, že pokud mám astma, opakovaně si stříkám léky, které mě uvolňují vlastně to stažení průdušek, což je základ toho projevu astmatu, tak tam ten lék přestává působit po nějaké době, pokud není zároveň doplněn tím inhalačním kortikoidem. V té kombinaci už potom k tomu zeslabování účinku nedochází.
1: A pomohou alespoň k utlumení alergické reakce čištění vzduchu v domácnosti nebo pořízení pilových sítí do oken a podobně?
0: Určitě to jsou jedna ze základních doporučení, která pacientům vlastně dáváme většinou i v písemné formě, aby věděli, co v té pilové sezóně mají dělat.
1: To byl pediatr, alergolog, imunolog z Fakultní nemocnice Brno Ondřej Rybníček. Děkuji, nashledanou.
0: Děkuji, také nashledanou.
1: Vládu v Maďarsku má dnes převzít Péter Maďar a jeho hnutí TISA, které vyhrálo v dubnových volbách. Ustavující schůze nového maďarského parlamentu začala dopoledne a už dnes se chce šéf TISY nechat zvolit premiérem a složit přísahu. Skončí tak 16-letá vláda Viktora Orbána a jeho strany Fidesz. Maďarským voličům Maďar slíbil, že cihlu po cihle rozebere Orbánem zavedený politický systém, omezí korupci, zdaní bohaté a uvolní na podporu ekonomiky miliardy eur z evropských fondů. Hostem je teď Vratislav Havlík z Mezinárodního politologického ústavu Masarykovy univerzity. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Předpokládám, že se zvoleným premiérem už dnes nebude mít Péter Maďar při tomto složení parlamentu problém.
2: Určitě s tím nebude mít problém, má dostatečnou většinu přes 140 hlasů, takže a potřebuje výrazně méně, na ta těsná většina je 100 hlasů, takže problém mít nebude.
1: Koho si chce vzít Maďar do vlády? Jde o známé osoby a jsou mezi nimi případně nějaká kontroverzní jméno?
2: Ty osoby jsou středně známé, dejme tomu. Nejsou to známé osoby ve smyslu, že by už měli nějakou exekutivní zkušenost. Tu logicky z politiky mít nemohou po té, co tak dlouho vládl Viktor Orbán, nebo teoreticky ji mít nemohou. A jsou to jména, která jsme znali, některá z nich pouze z posledních týdnů či měsíců, jiná už delší dobu, například více měsíců už se mluví o Anitě Orbánové jako o ministryni zahraničí. A nově víme, že tady bude opravdu ministryní zahraničí a vicepremiérkou. A všeobecně se ta jména pokládají za takové spíše nekontroverzní nebo určitě prostě nekontroverzní odborníky, často z biznisu, objevují se mezi nimi i rektorka vysoké školy, ředitelé podniků, nemocnic a tak dále, to znamená odborníci.
1: Jak probíhá předávání moci mezi Petrem Maďarem a Viktorem Orbánem? Dá se říct, že to je neproblematické a poměrně rychlé?
2: Je to poměrně rychlé, je to poměrně neproblematické, až se tomu někteří podivují. Opravdu není tam nějaké to příslovečné házení klacků pod nohy, to znamená, jde to v relativně rychlém tempu. Dnes je ustavující zasedání maďarského parlamentu, hned bude zvolen ministerský předseda, tedy Péter Maďar, který už dostal pověření nebo byl navržen prezidentem na ustavujícím zasedání. Během jednotek týdnů dojde k pověření a jmenování ministrů, to k tomu ještě dneska nedojde, to by bylo možná až příliš rychlé a nemám pocit, že bych zaznamenal některé vyloženě jako zásadní komplikace nebo i nějaké významnější komplikace, o kterých bych se mluvilo.
1: A jak je podle vás Tysa připravena na převzetí moci? Dají se čekat rychlé reformní kroky a změny zákonů, anebo se spíš bude vláda snažit zorientovat v Orbánově dosavadním systému?
2: No, zorientovat se bude snažit, ale musí to dělat rychle. Musí všechno dělat rychle, protože ta očekávání vůči té nové vládě jsou ohromná a kdyby nebyla v nějakém jako solidním tempu naplňována, tak by začala narůstat prostě zásadní frustrace v té společnosti. Je tady nějaké společenské zadání, obrovský mandát, ale s tím mandátem se pojí i ta očekávání a on musí jednat. To znamená, já si nemyslím, že by teď nastaly nějaké pozvolné, pomalé měsíce, kdyby se nic moc nedělo a kdyby se pořád odkazovalo na nějakých 100 dnů hájení, to rozhodně ne. Naopak očekávám rychlé změny. Ostatně některé zákony už byly avizovány, například v oblasti boje proti korupci.
1: No, na to jsem se chtěl zeptat, protože Maďar sliboval, že zbaví Maďarsko korupce. Má reálný plán, jak to udělat?
2: Tak některé, samozřejmě všechny detaily ještě neznáme, ale některé detaily už vyplynuly. Například Maďar Péter řekl a přislíbil, že v nejbližší době a tím jakoby naznačil, že to bude v horizontu týdnů, bude předložen zákon o zřízení úřadu o navrácení, nebo ten název myslím je navrácení a kontrole národního majetku. Ten úřad má se zpětně dívat na nějaké kauzy, které vyplývaly v posledních měsících a letech a opravdu se snažit, jak už bylo ostatně předesláno i ve vašem úvodu, cihlu po cihle jakoby rozebrat ten bývalý systém a podívat se na některé konkrétní kauzy, na některá konkrétní zázračná zbohatnutí a tak dále. Takže ano, minimálně tento zákon je jasným příkladem těch snah a všeobecně už to, že je tady prostě nová garnitura, znamená, že se rozbila jaksi ta chapadla té minulé vlády, ta klientelistická chapadla napojená na biznis. To znamená, už to je vlastně jakýsi přirozený začátek toho boje proti korupci.
1: Viktor Orbán se vzdal poslaneckého mandátu. Je jasné, jaké jsou jeho další plány a vyhlídky? Dá se to říci ve dvou větách?
2: to vůbec jasné není. My zatím vidíme, že nevyloučili nějakou svoji budoucnost Fidesu, nabídl svůj mandát, Fides toto nepřijal, čeká se, jak to bude vypadat po nějakém sjezdu strany Fides, tady vůbec nevíme.
1: Takže končíme otazníkem, na který asi brzy odpověď neuslyšíme. Naším hostem byl teď Vratislav Havlík z Mezinárodního politického ústavu Masarykovy univerzity. Děkuju vám, naschledanou.
2: Pěkný den, děkuji.
1: A tolik tady polední publicistika Vladimír Kroc. Teď už jsou tady další zprávy.
3: Radiožurnál je půl jedné. Zprávy má Adéla Paruchová.
4: Hasičům se podařilo lokalizovat požár v suterénu hotelu v Pražské Blanické ulici u náměstí Míru. Informoval o tom jejich mluvčí Vojtěch Ročedl. Hasiči zasahují v prostorech bývalé sauny. Z hotelu museli evakuovat 10 lidí. Příčina požáru zatím není jasná. V příštím týdnu se v Česku výrazněji ochladí. Denní teploty by se měly pohybovat kolem 15 stupňů Celsia. Na Facebooku o tom informoval Český hydrometeorologický ústav. V pondělí bude na většině území pršet, objevit se můžou i bouřky. V úterý na horách dokonce napadne poprašek sněhu. V půlce týdne se pak objeví i ranní mrazíky. Podle meteorologů by měl déšť pomoci půdě i rostlinám, které trápí sucho. Izraelská armáda vyzvala k evakuaci 9 vesnic na jihu Libanonu. Informoval o tom její mluvčí Avichai Andrei na sociální síti X. Zároveň obvinil militantní hnutí Hezbollah z porušení klidu zbraní. Mezi Libanonem a Izraelem platí od půlky dubna příměří. Izrael ale pokračuje v útocích na jihu Libanonu a Hezbollah dál podniká dronové i raketové útoky proti izraelským vojákům v Libanonu a v severním Izraeli. A vila od architekta Adolfa Lose v Hrušovanech u Brna je tento víkend mimořádně otevřená. Obec pořádá festival na podporu záchrany této unikátní památky z roku 1914. Jde zřejmě o první dům s plochou střechou na našem území. Lidé si kromě kulturního programu prohlédnou zahradu, kde teď pracují archeologové. Sport. Čeští hokejisté hrají předposlední přípravné utkání před světovým šampionátem na švédských hrách. Po triumfu 3-1 nad domácím týmem nastoupili svěřenci kouče Radima Rulíka proti Finům. A je u toho reportér František Kuna.
5: 50 sekund před koncem první třetiny Češi prohrávají s Finskem 0-2. V české brance Josef Kořenář českou šanci měl Jakub Flek, ale Finové jsou zatím lepší i díky tomu vedou 2-0 ve 20. minutě. Z Engelholmu František Kuna, Radiožurnál.
4: A přímý přenos utkání dál vysílá digitální stanice Radiožurnál Sport.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Silný provoz na D1 v Brně a překážka na 35C v Paceřickém kopci. Na dálnici D1 stále čekejte silný provoz na průjezdu Brnem směrem z Prahy do Vyškova a Ostravy. Pomalu se jede od sjezdu na Mikulov z kilometru 194 a to až do omezení v Brně u sjezdu na Bratislavu na kilometr 196. Rozšiřuje se tam D1, takže se jezdí protisměrnými pruhy a to zdržení před tímto omezením je asi na 5 minut. Na dálnici D5 z Plzně směrem do Prahy stále dávejte pozor za Berounem. Těsně za sjezdem na Vráž na 14. kilometru řeší policisté nehodu. Projíždí se bez kolon, ale je to v nepřehledném úseku v zatáčce. A na silnici 35 na tahu z Turnova směrem do Liberce pozor v Pacerickém kopci. Těsně za sjezdem na Pacerice stojí nepojízdné auto s defektem. Je to rychlostní úsek silnice, je tam navíc úzký odstavný pruh, takže se musí vybočovat. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Zítra bude jasno až polojasno, ráno se výjimečně objeví mlhy, odpoledne a večer čekáme postupně většinou oblačno. A nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů Celsia, na horách bude kolem 16. Tolik zprávy.
6: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
8: Konflikt mezi prezidentem Pavlem a premiérem Babišem. Jak v Rusku slaví vítězství nad nacismem či dnešní Den Evropy. Nejenom tato témata rozeberou v následující půlhodince názorů a argumentů naši komentátoři. Příjemný a ničím rušený poslech přeje Petr Švárc.
6: Názory a argumenty.
8: Prezident Petr Pavel včera přijal na Pražském hradě premiéra Andreje Babiše. Očekávané setkání však jejich vzájemný konflikt neoslabilo, spíše naopak. Nad tím, kam nás vede válka mezi hlavou státu a předsedou vlády, se zamýšlí zástupce šéfredaktora a šéf-komentátor Hospodářských novin Petr Honzejk.
9: Česko se dostalo na hranu ústavní krize. Jde v ní o rozdělení rolí a tím pádem i moci mezi vládu a prezidenta. Krize má dvě hlavní roviny, bezprostředně politickou a dlouhodobě systémovou. Přičemž ta druhá je samozřejmě mnohem podstatnější, ať se o ní prakticky nemluví. O co jde? Jak je to nebezpečné? A existuje vůbec nějaké řešení? V bezprostřední rovině se jedná takřka o klukovinu. Premiér nechce pustit prezidenta na summit Severoatlantické aliance. Přesto, že je to právě hlava státu, která reprezentuje stát navenek a která tradičně českou delegaci vede. Oficiálně Andrej Babiš mluví o rozdílném pohledu na obranné výdaje a o tom, že zahraniční politiku určuje vláda a nikoli prezident. Skutečný důvod je ale jiný a dokonale trapný. Vládní motoristé nemůžou rozdýchat skutečnost, že Petr Pavel odmítl jmenovat jejich hranatou ikonu Filipa Turka ministrem a tlačí na Babiše, aby se za ně pomstil. Babiš jejich stranu potřebuje k vládnutí a tak poskakuje, jak motoristé troubí. Trapnosti příčiny konfliktu odpovídají i používané prostředky. Ty poněkud připomínají slavný francouzský film Knoflíková válka, kdy si nesměřitelné party kluků ze sousedních vesnic vzájemně trhají knoflíky a vydávají to za válečnou kořist. Andrej Babiš přijde na schůzku s prezidentem Buransky o 15 minut později a aby ho co nejvíce ponížil, zamrmlá, že mu to nějak nevyšlo. Petr Pavel zase avizuje pro něj jediný přijatelný výsledek jednání už den dopředu v novinovém rozhovoru, čímž vlastně dává Babišovi krajně ponižující ultimátum. Člověk si až říká, že příště mezi nejvyššími ústavními činiteli České republiky dojde i na ono trhání knoflíků. Za trapnými kulisami se ale skrývají fundamentální problémy. Kudy vlastně vede linie oddělující výsostné pravomoci vlády a prezidenta? A jakým směrem se rozdělení moci v Česku ubírá a do budoucna ubírat bude? V konkrétním případě jde o konflikt dvou ústavních principů. Podle prvního prezident zastupuje stát navenek, podle druhého vláda určuje zahraniční politiku země. Prezident tvrdí, že mu vláda tím, že mu chce zabránit v účasti na summitu, brání vykonávat ústavní pravomoc a hrozí kompetenční žalobou. Vláda se brání tím, že se obává, že prezident nebude plně reprezentovat její pozici, takže do Ankary jet nemůže. Dá se předpokládat, že z kompetenčního sporu by v tomto případě vyšel vítězně prezident, protože tvrzení vlády je pouhá domněnka, zatímco bránění v účasti na summitu je tvrdý fakt. Ovšem, to není to nejpodstatnější. Konkrétní summitový spor je jen jednou z demonstrací dlouhodobé mocenské války v české politice. Česká ústava je od základu napsána tak, že to mezi prezidentem a vládou vyvolává tu menší, tu větší napětí. Jsme sice parlamentní republikou, kde klíčové pravomoci drží vláda, ale prezident je v některých aspektech podle ústavy jaksi nad ní. Konec konců je to on, kdo jmenuje premiéra a ministry. Zároveň ústava obsahuje nejasnosti umožňující rozdílné interpretace. Celé to může jakž takž fungovat v momentech, kdy jsou vláda a prezident na zhruba stejných politických pozicích a vycházejí si vstříc, ale jinak ne. Viděli jsme to v době mandátu Miloše Zemana, vidíme to i nyní za Petra Pavla. Dnešní vláda by ráda odsunula prezidenta do pozice kladeče věnců. Dnešní prezident se naopak chce stát klíčovým politickým hráčem. Mocenský konflikt vlastně může za těchto podmínek jen eskalovat. Důsledky? Politický provoz bude pro samé schválnosti stále více drhnout a ústavní soud se může perspektivně pro samé kompetenční žaloby zavařit. A vůbec nejznepokojivější je otázka, zda nakonec vláda bude ochotná rozhodnutí soudu respektovat. V době rozdělené společnosti a padání všemožných zábran je možné všechno. Dá se to nějak řešit? Nabízí se samozřejmě zpřesnění ústavy, a to tak, aby bylo jasné, co a kdy jednotliví ústavní činitele musí a co naopak nikdy nesmí. Jenže na to by byla potřeba 3/5 většina v obou komorách parlamentu, což je nereálné. a mít ústavu, která by nakonec připomínala školní řád, který popisuje i způsob přezouvání a čas příchodu, by bylo vlastně nedůstojné. Řešení je vlastně jen v dobré vůli. V potlačení pouhé mocenské politiky ve prospěch skutečného státnictví, a to na obou stranách. Jaká je pravděpodobnost, že k tomu dojde, ovšem asi tušíme, bohužel všichni.
10: O důsledcích konfliktu mezi hlavou státu a předsedou vlády uvažoval zástupce šéfredaktora a šéfkomentátor Hospodářských novin Petr Honzejk. Zatímco my jsme výročí pádu nacismu a konce druhé světové války v Evropě připomínali státním svátkem včera, v Rusku slaví den vítězství až dnes. V Moskvě totiž v době nacistické kapitulace bylo vzhledem k časovému posunu už po půlnoci, a tedy 9. května. O ruských oslavách dne vítězství hovoří komentátor Českého rozhlasu Ondřej Soukup.
11: Černo-oranžové svatojiřské stužky. Obří plakáty s hrdinými rudoarmějci v typických přilbách a se samopalem pověšeným přes hruď. Muzeální tanky T-34, rachotící po rudém náměstí. Takhle od roku 1995 vypadá v Rusku 9. květen. Den vítězství, jak se oficiálně jmenuje, je nespochybnitelně nejdůležitějším ruským státním svátkem. Nebylo tomu ale tak vždy. V prvních desetiletích po válce se Den vítězství vůbec neslavil. 9. květen byl obyčejným pracovním dnem. Svátkem se stal až na 20. výročí konce druhé světové války v roce 1965. Ovšem, vojenské přehlídky se konaly jen během kulatých výročí. Hlavním motem oslav bylo heslo Už nikdy nedopustíme válku. K dalšímu posunu došlo po rozpadu Sovětského svazu. Zhroutila se komunistická ideologie a společnost zoufale hledala spojující myšlenku. Vítězství ve druhé světové válce se stalo právě takovým prvkem. Na tom, že porazit Hitlera byla dobrá věc, se shodli komunisté s monarchisty i pravoslavní ateisty. Vojenská přehlídka se začala konat každý rok. Zdůrazňovalo se, že Sovětský svaz byl spojencem Západu a do značné míry Západ před Hitlerem zachránil. Na to navázal i Vladimir Putin po svém příchodu k moci v roce 2000. Jenže postupně se svátek měnil ve stále agresivnější. Už nešlo o připomínku obrovské tragédie a milionů mrtvých, ale o symbol vítězství státu. Po ulicích ruských měst minimálně od roku 2010, počátkem května, jezdila auta s nápisy na Berlín nebo dokonce můžeme to zopakovat. Přičemž to byla vědomá politika Kremlu. Třeba svatojiřská stužka byla původně vymyšlená jako jakási obdoba vlčích máků, které v Británii lidé nosí na památku milionů vojáků padlých v první světové válce. Iniciativu několika novinářů ovšem převzal stát a použili ji jako symbol anexe Krymu a rozpoutání války na Donbasu. Stejnou rétoriku Kreml využívá i během současné velké války na Ukrajině. Hlavním deklarovaným cílem takzvané zvláštní vojenské operace je denacifikace Ukrajiny, což ve skutečnosti znamená obsazení země a zavedení okupační správy. Kreml používá rétoriku odkazující na vítězství nad nacismem, jenže o ně vůbec nejde. Utrpení a hrdinství sovětských vojáků ve druhé světové válce nemá nic společného se současnou agresí vůči Ukrajině a zločiny, kterých se tam ruští vojáci dopouštějí.
10: Slyšeli jste komentář kolegy Ondřeje Soukupa. Dnes celou Evropskou unii slavíme Den Evropy. Proč právě v tento den a jaký má význam, vysvětluje vedoucí zastoupení Evropské komise v České republice Monika Ladmanová. Evropa a mír, nic z toho není samozřejmé, předesílá.
12: Před 76 lety, 9. května 1950, představil francouzský ministr zahraničí Robert Schuman plán, který změnil směřování Evropy. Přišel s radikální myšlenkou propojit francouzský a německý průmysl natolik, aby se válka mezi nimi stala fyzicky nemožnou. Byla to sázka na spolupráci jako základ míru v Evropě. A právě z ní postupně vyrostla dnešní Evropská unie. Tato vize nevznikla v době optimismu. 5 let po konci druhé světové války oscilovala Evropa mezi nadějí a zoufalstvím. Právě proto Schuman věřil, že budoucnost nelze stavět na strachu, ale na spolupráci. Na vazbách, které z tehdejších nepřátel dělají partnery. Tento princip drží Evropu dodnes. Členské státy naší unie mezi sebou více než 70 let nevedly válku. Pro mnohé samozřejmost. Ve skutečnosti jde ale o výjimku. Vždyť mezi dvěma světovými válkami rozpoutanými v Evropě uplynulo pouhých 21 let. Mír není výsledkem náhody. Je to cesta, kterou jsme si zvolili a kterou musíme neustále potvrzovat. I díky tomu byla Unii v roce 2012 udělena Nobelova cena. Mezi mírem uvnitř Unie a v Evropě není rovnítko. Schumanovu vizi si nemůžeme připomínat bez toho, aniž bychom zmínili válku za našimi hranicemi. Ruská agrese proti Ukrajině je bolestivým důkazem toho, jak je důležité, aby spolupráce mezi státy byla formálně ukotvená. Nadějí pro napadenou zemi je přistoupení k EU, na kterém Ukrajina intenzivně pracuje. Jako každý stát před ní, který si vybral mír. Česká republika si letos připomíná 22 let členství v Unii. Za tu dobu se výrazně proměnila její ekonomika i postavení ve světě. Je bohužel realitou, že zdaleka ne všichni jsou se svou životní úrovní spokojení. Řadu výhod členství jsme si však zvykli brát za samozřejmost. Staly se běžnou součástí našeho života. Nedivíme se, když zaslechneme, jak mnohdy astronomické částky z evropských programů zamířily na opravu našich škol, nemocnic nebo čističek odpadních vod. Samozřejmostí jsou také nezávadné potraviny, právo na reklamaci nebo roaming. Jenže za těmito výdobytky stojí společná a jasná pravidla. Často jim říkáme byrokracie. Někdy oprávněně kritizujeme jejich složitost. Zároveň ale znamenají ochranu, na kterou se spoléháme každý den. Ochranu nás jako spotřebitelů, klientů bank nebo cestujících. Jsou to pravidla platná pro všechny, kteří sedí u evropského stolu. A u toho stolu sedí už 22 let i Česká republika. Jsou to naše pravidla. Jak řekl Robert Schuman, Evropa nevznikne najednou, ani podle jediného plánu. Bude se budovat prostřednictvím konkrétních úspěchů, které nejprve vytvoří faktickou solidaritu. Přesně to je v sázce i dnes. Solidarita není a nikdy nebyla volitelným doplňkem evropského projektu. Je jeho podmínkou. Evropa totiž není jen unie. Není to jen soubor institucí nebo pravidel. Je to volba. Volba způsobu života, prostoru, kde platí vláda práva, kde je respektována lidská důstojnost, ochrana menšin, kde je justice nezávislá a svoboda slova zaručená. A za tuto volbu musíme každý den převzít odpovědnost.
10: O dni Evropy a jeho významu hovořila Monika Ladmanová.
6: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
10: Premiér Andrej Babiš oznámil, že se vládním zmocněncem pro plnění závazků vůči NATO stane bývalý velvyslanec České republiky při Alianci Jakub Landovský. Jeho jmenování komentuje publicista Martin Fendrich.
13: Jaký bude úkol nového zmocněnce? Těžký. Zorganizovat, aby se na obranu vydávala minimálně 2% HDP. Babiš jeho jmenování komentoval takto. Je to člověk, který tomu rozumí, byl na obraně, tím chci deklarovat, jak je to pro nás důležité. A v televizi Nova pokračoval, slibuji si od toho, že minimálně ta 2% HDP naplníme a cílem je naplnit ještě více. Pan Landovský bude pode mnou a bude to řešit se všemi rezorty. Nový vládní zmocněnec, bývalý sociální demokrat, se zdá být skutečně na místě. V letech 2015 až 2019 sloužil jako náměstek na ministerstvu obrany. V letech 2019 až 2024 byl velvyslancem České republiky při NATO. Po loňských sněmovních volbách se jeho jméno objevovalo mezi typy na ministra obrany v Babišově vládě. Nakonec však místo dostala SPD. Proč to bude mít Landovský těžké, i když své věci zjevně rozumí, i když je kompetentní? Představme si, jak ministryni financí Alenu Schillerovou nutí, ať dá víc peněz na obranu. Jakou páku bude mít? Jak bude vyjednávat třeba s Okamurou, aby uvolnil peníze na muniční iniciativu, když tu nám je na to ochotno započítat do obranných výdajů? problém dnes spočívá v tom, že podle nové strategie Aliance jasně odděluje přímé a nepřímé výdaje. Přímé mají dosáhnout 3,5% HDP, tečka. Babiš se drží plánu zahrnout do obranných výdajů náklady na novou vojenskou nemocnici v Praze,

0: dobře ví, jakou váhu Petr Pavel představuje v NATO a jak útoky na něj poškozují pověst České republiky. Bude muset najít společnou řeč s SPD, nikoli s ministrem obrany Jaromírem Zunou. Ten hlavní slovo na obraně viditelně nemá. Jiný problém. Pověst institutu zmocněnce značně pošramotil Filip Turek, vládní zmocněnec pro klimatickou politiku a Green Deal za motoristy sobě. První místopředseda vlády Karel Havlíček o zmocněncích původně řekl toto. Snažíme se tam dosazovat nejkompetentnější lidi, které máme. Filip Turek kompetentní není a pravidelně to dokazuje. Experty nechává z ministerstva životního prostředí naopak vyhazovat. Když to shrnu, Landovský se jeví jako až nečekaně dobrá volba, protože svému oboru dobře rozumí a nemá škraloup.
1: To byl komentář Martina Fendricha. Jako každou sobotu připomeneme některé ze sledovaných komentářů tohoto týdne, konkrétně dva. Vláda tento týden schválila znovu zavedení elektronické evidence tržeb. Nad klady a zápory tohoto rozhodnutí uvažuje publicista a komentátor Petr Holub.
2: Druhý pokus zavést EET, který v pondělí oznámila vláda Andreje Babiše, se vysloužil pozitivní ohlasy od koaličních stran, podnikatelských svazů i od novinářů. Konečně bude pořádek, už se nebude podvádět s daněmi a bude jen dobře, že to budeme mít za sebou, protože elektronické evidenci tržeb se tak jako tak nevyhneme. Je to paradox. Online dohledem nad obchody a dalšími provozovnami od kadeřnictví přes autoopravny a zdravotní střediska až k restauracím posilují státní úřady kontrolu nad společností, nemluvě o tom, že roste byrokracie jako taková. Každou obchodní transakci budu po 1. lednu oznamovat prostřednictvím dříve pořízeného certifikátu na finanční správě. Peníze budu inkasovat až poté, co dostanu potvrzovací kód. Jako kdyby se znovu projevila zvyklost Čechů spoléhat na stát. Populární jsou vojáci, policisté, hasiči. Proč stejně samozřejmě nepodpořit daňové výběrčí, bez kterých žádný stát nemůže fungovat? Ovšem právě EET je případ, kdyby si měl český občan samozřejmou podporu státních regulací rozmyslet. V diskuzi pro a proti EET se nemluví o tom, že jakýkoliv podnikatel a živnostník musí podle platných předpisů vést účetnictví a že mu mohou finanční i celní úředníci účty kdykoliv zkontrolovat. Také nejde o to, že podniky a živnosti nemají povinnost hlásit finančnímu úřadu své tržby průběžně. Už dnes tak každý měsíc či čtvrtletí činí ti s tržbami na 2 miliony korun ročně v kontrolním hlášení pro DPH. Nediskutuje se ani o tom, že by se kontrolní hlášení mělo podávat častěji, například jako v Itálii nebo v Polsku. Tam se průběžný stav tržeb hlásí finančnímu úřadu na konci každého pracovního dne. Dokonce nejde ani o to, aby jako v Rakousku, Švédsku či v již zmíněné Itálii se všechny tržby ukládaly do chráněné paměti, s jejímž obsahem už podnikatel nemůže manipulovat, ke které se může finanční úředník v případě potřeby připojit i na dálku. V Česku jde o něco jiného. Podle projektu EET bude finanční úředník sledovat online, jaké transakce v pokladně dané provozovny probíhají. K čemu taková informační povinnost? To říkají autoři zákona o EET jednoznačně. Samozřejmým účelem bude lepší výběr daní. I když si státní pokladna přilepší jen o 14 miliard, tedy o 2% ročního výběru DPH. Hlavně ale třeba narovnat podnikatelské prostředí, aby poctivci nebyli znevýhodněni vůči těm, co s evidencí svých tržeb a tím i daňovými odvody manipulují. Jinými slovy, značná část podnikatelů podvádí. A je třeba použít co nejpřísnější prostředky, aby se tomu zabránilo. To je mimořádně nešťastná formulace. Obvyklá definice vyspělé společnosti, například podle Farida Zakarii, říká, že její občané chtějí platit daně a stát je tím zavázán, aby chránili jejich svobody a zajišťoval veřejné služby. V podtextu zákona o EET však stojí, že daňové výnosy závisí na tom, s jakou mírou přísnosti si je stát na občanech vynutí. Pak jim logicky není zavázán a nemusí se snažit, aby jim vycházel vstříc. Tento model odpovídá vrchnostenskému pojetí politiky a není proto divu, že online evidenci tržeb provozují státy s menší liberální tradicí. Ať už jde o její protagonisty z Bulharska a Chorvatska, anebo o země jako Albánie, Maďarsko nebo Rusko. Liberálnější společnosti na západě či severu Evropy mají vůči takovému řešení přece jen ostych.
1: Připomenuli jsme si komentář Petra Holuba.

0: A ještě jeden ze sledovaných příspěvků tohoto týdne. Americký prezident Donald Trump opravdu dokáže překvapit. Na jeden takový z jeho kroků se zaměřila šéfredaktorka serveru Newstream.cz Tereza Zavadilová. Svému komentáři dala titulek Trump jako hippík. Klidně.
1: Že se za republikánské vlády bude v oválné pracovně mluvit o psychedelikách, tedy látkách měnících vědomí, bylo donedávna nemyslitelné. Republikáni jsou tradičně velcí bojovníci proti drogám, protože je řadí do jednoho pytle s kontrakulturou, levicí a vůbec podezřelými živly. Přesto prezident Trump koncem dubna podepsal příkaz, který výzkum psychedelik liberalizuje nevídaným způsobem. Psychedelika prožívala zlatou éru v 60. letech. Jedním z protagonistů léčby psychotropními látkami byl už tehdy jeden z globálně nejznámějších Čechů, letos 95-letý psychiatr Stanislav Grof. Slibné výzkumy utnul republikánský prezident Richard Nixon, který se bál tehdejší kultury hippies, vystupující proti válce ve Vietnamu, a LSD a spol. Se dostali na černou listinu na desítky let. V poslední době nastala jejich renesance, byť neoficiální. Opět se začalo mluvit o tom, že psychotropní látky mají využití v léčbě nemocí i psychických potíží, třeba deprese, závislostí a posttraumatických poruch. Při podpisu prezidentského výnosu, který liberalizuje tato léčiva, byl přítomen i šéf americké lékové agentury FDA Marty McCurry. Nechal se slyšet, že tři nové látky by mohly být schváleny už letos v létě. A rovnou to začíná vypadat na pěkný biznis. Akcie jedné z firem, která má lék na bázi lysohlávek těsně před schválením, vylétly o polovinu. Čeká se, že trh s psychedeliky vyroste do roku 2030 k 20 miliardám dolarů. FDA bude moci nově vydávat takzvané prioritní vouchery, které urychlí proces posuzování vybraných léků. Kromě lysohlávek jsou před schválením léčiva s účinnou látkou Ibogaine, varianty LSD a také nechvalně proslulé MDMA, tedy extáze, která se zneužívá jako taneční droga. Prezidentský příkaz zásadně zrychluje schvalování těchto léčiv a zároveň uvolňuje miliony dolarů z erárních peněz, které do výzkumu půjdou. Stát se de facto stane investorem ve výzkumu psychedelik. Trumpova legislativa podle komentátorů představuje nejradikálnější zásah do americké lékové politiky za poslední dekádu. Fakticky jde o vytvoření rychlého pruhu pro jejich medicínské využití. Zajímavý je myšlenkový obrat, který u Trumpa a jeho lidí směrem psychotropním látkám nastal. Ještě před 2 lety by nadnést psychotropní léčbu v republikánském kroužku asi nebylo dost dobře možné, jenže začaly prosakovat zprávy o úspěšné terapii psychických poruch u válečných veteránů. A protože MAGA lidé vysloužilce milují, jejich pohled se změnil. Je to trochu podobné jako v případě kryptoměn, kde se také libertariánům z Trumpova kruhu podařilo protlačit nečekaně liberální zákony a tím dostat Bitcoin a spol do mainstreamu. Mezi příznivce psychedelik kolem Trumpa patří Elon Musk, zmíněný šéf FDA McCurry i ministr zdravotnictví Kennedy. Ovšem, ani to by asi nestačilo, kdyby největším advokátem psychedelik nebyl Joe Rogan, podcaster a nejspíš nejvlivnější současná americká mediální figura. Rogan podle médií napsal Trumpovi SMSku, v níž vychvaloval přínosy Ibogainu, derivátu psychedelické rostliny Iboga, při léčbě závislostí na opioidech. Trump odepsal, to zní skvěle, a do týdne byl podepsán příkaz. Celebritní podcaster byl podpisu přítomen a sociální sítě přinesly pořádný zásah. I takhle se nyní tvoří legislativa. Ať byla prezidentova skutečná motivace jakákoli a provedení vysoce nestandardní, jak se říká, účel světí prostředky, a amerických veteránů potřebujících péči, soudě podle aktuální zbrojní politiky Bílého domu, bude spíše přibývat.
0: To byl komentář šéfredaktorky serveru Newstream.cz Terezy Zavadilové a jím končí sobotní názory a argumenty. Za všechny kolegy, kteří pořad připravili, přeje příjemný poslech dalšího programu Českého rozhlasu Plus Petr Švárc.
2: Klimatologie, meteorologie i ekologie. Jak ovlivňuje příroda život člověka a proč člověk chrání přírodu? Jak správně třídit odpad? Jak ekologicky nakupovat? Jak správně pěstovat plodiny na zahradě i na poli? A co si pro ochranu přírody odříct? V tom vám poradí pořady Českého rozhlasu Plus.
3: Hra. Radiožurnál je 13 hodin. Zprávy má Adéla Paruchová.
4: Ruský prezident Putin na vojenské přehlídce v Moskvě řekl, že jeho vojáci na Ukrajině postupují navzdory podpoře NATO. Policie chystá bezpečnostní opatření před pražskými derby. Čeští hokejisté bojují proti Finům o druhý triumf na švédských hrách. Kolona popojíždí v Praze po Nuselském mostě do centra a zítra čekáme jasno až polojasno, později přibude oblačnosti. Teploty až 24 stupňů Celsia.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
4: Rusko slaví výročí konce druhé světové války. Tradiční přehlídka na Rudém náměstí v Moskvě byla ale letos bez vojenské techniky a bez vysoce postavených zahraničních hostů kvůli hrozbě ukrajinských dronů. Slavnost nakonec žádné útoky nenarušily. Mezi oběma zeměmi od půlnoci platí příměří. Ruský prezident Vladimír Putin ve slavnostním projevu označil boj proti Ukrajině za spravedlivý a přirovnal ho k druhé světové válce.
5: Generace vítězů je inspirací pro vojáky, kteří dnes plní úkoly v rámci speciální vojenské operace. Čelí agresivní síle podporované celým blokem NATO a navzdory tomu postupují dál.
4: Rusko vede válku proti Ukrajině už od roku 2014, kdy anektovalo poloostrov Krym. Fotbalisté pražské Slávie by mohli už dnes slavit zisk mistrovského titulu, když večer porazí na svém stadionu ve Vršovicích Spartu. Ani ta už je o prvenství nebude moct v dalších třech kolech ligové nadstavby připravit. Na pražské derby bude opět dohlížet i několik desítek policistů. Pokračuje mluvčí policie Richard Hrdina.
6: Budou doprovázet fanoušky jak před samotným zápasem, tak samozřejmě také budou monitorovat dění. Po zápase je plánovaný pochod spartianských fanoušků z Žilivského do Edenu, který by měl vycházet přibližně v 16:30.
4: Výkop derby je v 19 hodin. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže prověřuje způsob, jakým pražské služby využívaly právníky. Českému rozhlasu to potvrdil mluvčí úřadu. Pražské služby dlouhodobě platí desítky milionů korun advokátní kanceláři ACT Řanda Havel Legal. Ta ale zároveň pomáhala i řediteli pražských služeb Patriku Romanovi v jeho soukromých záležitostech, například se stavebními projekty nebo majetkem. Úřad proto zkoumá, jestli vztah mezi kanceláří a šéfem služeb nepředstavuje střet zájmů a jestli byly právní služby zadávané podle zákona. Pražské služby pochybení odmítají. Železniční muzeum v Lužné u Rakovníka pořádá dnes a zítra parní víkend. Lidé si můžou prohlédnout celou řadu parních lokomotiv, jako je Papoušek, Rosnička nebo Ušatá. Připravené jsou také nostalgické jízdy směrem do Rakovníka, Krupé a Řevničova. Program nabízí i vnitřek areálu, říká Petr Slepička z nadačního fondu Svět železnice.
7: Přes den zveme návštěvníky do takzvaného srdce areálu, tedy na Točnu, kde se dvakrát denně uskuteční komentované prezentace nablízkaných exponátů. A expozicí zabezpečovací techniky provedou zkušení specialisté, kteří předvedou praktické ukázky, do kterých zapojí i návštěvníky.
8: Sport. Čeští hokejisté se můžou přiblížit triumfu na závěrečném přípravném turnaji před světovým šampionátem. Po úvodní výhře nad domácím týmem nastoupili na švédských hrách proti Finům. Utkání sleduje reportér František Kuna.
9: V 27. minutě Češi dál prohrávají s Finskem 0-2, ubránili tři oslabení, teď měl u levé tyče dobrou šanci. Flek ale nepřekonal finského golmana a tak stále platí v 27. minutě Finsko-Česko 2-0. Z Engelholmu František Kuna, Radiožurnál.
8: Přímý přenos zápasu Česko-Finsko dál vysílá stanice Radiožurnál Sport. Českou hokejovou reprezentaci žen už netrénuje Kanaďanka Karla McLeodová. Po čtyřech letech na lavičce národního týmu ji vypršela smlouva a novou uzavírat nebude. McLeodová, která aktuálně bojuje s vážnou nemocí, dovedla české reprezentantky ke dvěma bronzovým medailím z mistrovství světa.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Nehoda na D8 za sjezdem na Doksany a kolony v Praze. Na dálnici D8 z Prahy směrem do Ústí nad Labem velmi opatrně za sjezdem na Doksany. Na 37,5 kilometru je hlášená nehoda. Osobní auto podle policie najelo do předmětu na vozovce. Stojí teď v jízdním pruhu a vybočuje se bez kolon. Pozor také na dálnici D1 z Prahy směrem do Brna za sjezdem na Domašov. Na kilometru 169 tam stojí nepojízdné auto v odstavném pruhu, ale nákladní doprava lehce vybočuje. pokračuje. A v Praze čekejte menší kolony třeba na Nuselském mostě, na příjezdu směrem do centra, pomalu se jede zhruba z poloviny mostu až do Legerovy ulice k semaforům, zdržení asi 5 minut a 10 minut naberete v Praze i v Bělohorské ulici směrem z centra na Pražský okruh, popojíždí se před křižovatkou Vypich. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Zítra bude jasno až polojasno, ráno se výjimečně objeví mlhy, odpoledne a večer čekáme postupně většinou oblačno. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů Celsia, na horách bude kolem 16. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin, odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
11: Válka s Íránem posílila Ukrajinu způsobem, který nikdo nečekal.
12: Evropská unie chce nastartovat svou ekonomiku.
11: Arabské země Perského zálivu a Izrael mají odlišné představy o novém Blízkém východě.
12: Argentinský prezident je pod palbou skandálu a doplácí na zpomalující ekonomiku.
11: Může být pozitivní myšlení receptem na klidné stárnutí?
12: Taková jsou témata následujícího pořadu.
11: Dnešní výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií pro vás připravil Jiří Klečka.
12: Od mikrofonu vás vítají
11: Tereza Žižková
12: a Ladislav Dvořák.
2: Svět ve 20 minutách.
11: Když ukrajinský prezident v březnu kráčel po fialovém koberci v Saúdské Arábii, předznamenalo to jeden nečekaný moment v americko-izraelské válce proti Íránu. Volodymyr Zelenský využil příležitosti a odletěl do Perského zálivu, aby veřejně demonstroval hodnotu vojenského know-how v oblasti dronové války, které Kyjev získal přímo na bojišti, píše server britské veřejnoprávní stanice BBC.
12: Ukrajina oznámila, že uzavřela dohody se Saúdskou Arábií, Spojenými arabskými emiráty a Katarem. Tyto země v posledních týdnech zasáhly íránské rakety a drony. Jak řekl Zelenský, Kyjev chce státům Perského zálivu pomoci s obranou a podobná partnerství hodlá budovat i s dalšími zeměmi.
11: Ukrajina velmi obratně pracuje s dopady války mezi Íránem a jeho protivníky a snaží se je obrátit ve svůj prospěch. Cílem je podle BBC dostat se do co nejsilnější pozice ještě před případnými a dlouho očekávanými mírovými jednáními s Ruskem.
12: Americký prezident Donald Trump je přesvědčený, že se v otázce Ukrajiny podaří dosáhnout řešení poměrně rychle. Řekl to po rozhovoru se svým ruským protějškem Vladimírem Putinem. Zároveň dodal, že někteří lidé Putinovi stěžují možnost dohodu uzavřít. Není to přitom poprvé, kdy Trump mluví o šéfovi Kremlu v pozitivním tónu, zatímco otevřeně nebo nepřímo kritizuje ukrajinského prezidenta za to, že nepřistoupil na příměří. Žádné slíbené řešení se ale zatím neobjevilo.
11: Zelenský se mezi tím soustředí na to, aby Ukrajinu posílil všude tam, kde to jen jde. Dá se říct, že schopnost využít příležitosti je jednou z jeho nejsilnějších zbraní. Saúdská Arábie, kterou znovu navštívil letos v dubnu, podle něj čelila stejnému typu útoků balistickými raketami a drony ze strany Íránu, jakým Rusko pravidelně bombarduje Ukrajinu.
12: Jeden dron typu Shahid stojí přibližně mezi 2 a 3 miliony korun a podle Zelenského ho lze zničit systémy, které výjdou zhruba na 250 000 korun. To je výrazně levnější varianta oproti klasickým systémům protivzdušné obrany, jejichž střely stojí miliony korun za kus. Pozornost tomu věnují i státy Severoatlantické aliance. Kvůli ruským dronům, které byly opakovaně zaznamenány i nad několika evropskými městy, začínají tuto hrozbu brát čím dál vážněji.
11: Ukrajina si z konfliktu na Blízkém východě odnesla i ponaučení o tom, jak silný dopad může mít útok na ropná exportní zařízení protivníka. Ruská energetická infrastruktura se proto stala jedním z hlavních cílů ukrajinských útoků. Konflikt s Íránem výrazně zvýšil ruské příjmy z ropy. V jeho třetím týdnu byly více než 2x vyšší než v období od prosince do února.
12: Už ve čtvrtém týdnu se ale situace obrátila. Ukrajinské dronové útoky na ruskou energetickou infrastrukturu snížily příjmy Moskvy asi o 1 miliardu dolarů. To prakticky smazalo zhruba 2/3 zisku, kterých Rusko dosáhlo v předchozím týdnu.
11: Ukrajina se chlubí tím, že každý měsíc zabíjí více ruských vojáků, než kolik jich Moskva podle dostupných informací za stejné období dokáže naverbovat. To je zhruba 30 tisíc. Prezident Zelenský tak už nemá pocit, že je jeho země v nevýhodě a může být v lepší pozici pro jednání o míru s Ruskem. Pocit naléhavosti je ale na Ukrajině dlouhodobě velmi silný. Lidé jsou unavení a trpí a nábor nových vojáků vázne.
12: Evropští lídři to myslí s nastolením spravedlivého a trvalého míru na Ukrajině upřímně, domnívá se BBC. Zároveň ale pravda, že případné příměří by vyneslo na světlo i nepříjemná rozhodnutí. Pro zrychlený vstup Ukrajiny do Evropské unie je totiž ve skutečnosti mnohem méně států, než jsou lídři 27 ochotně veřejně přiznat.
11: Takzvaná koalice ochotných pod vedením Francie a Británie slíbila, že bude na Ukrajině fungovat jako jakási ujišťovací síla, až tam jednou utichnou zbraně. Otázkou ale je, které země by tam skutečně poslali své vojáky a na jak dlouho, zvlášť v situaci, kdyby tyto jednotky neměly za zády podporu amerického letectva.
12: Washington se zdá být k ukrajinskému prodeji dronových technologií v oblasti Perského zálivu chladný. Na veřejnou nabídku Zelenského, že se Kyjev o své know-how podělí s americkou administrativou, zatím také nereagoval, alespoň neoficiálně. Zelenského to ale zřejmě nechává v klidu. Dokud o něm píší média, doufá, že se na Ukrajinu nezapomene a že Spojené státy zaměří svou pozornost na jeho část světa o něco dříve, uzavírá BBC.
11: Evropská unie je skutečný ekonomický obr. Jejich 27 členských států tvoří dohromady druhou největší ekonomiku světa, hned poté americké. Zároveň je to třetí nejlidnatější vnitřní trh na planetě. Větší už jsou jen Indie a Čína. Sídlí v ní nejznámější světové značky. I přesto ale trochu podřimuje, analyzuje stav unijní ekonomiky britský magazín Economist.
12: Hrubý domácí produkt i akciové trhy Evropské unie zůstávají v posledním desetiletí daleko za těmi americkými. V dubnu se aktivita v sektoru služeb propadla na nejnižší úroveň za víc než 5 let. Za tuto slabost si 27 nemůže úplně sama. Přispěly k ní hlavně vnější šoky. Nejdříve pandemie covidu, pak ruská invaze na Ukrajinu a teď i americká válka s Íránem.
11: Jenže Evropa a její členské státy si tak trochu házejí klacky pod nohy i sami. Firmy dusí přemíra regulací a nedaří se dotáhnout skutečné propojení společného trhu. Jen mezi lety 2014 a 2024 projednala Evropská komise víc než 1000 návrhů a zhruba 660 z nich nakonec i prošlo.
12: Nové předpisy donutily i poměrně malé firmy, aby si začaly pečlivě hlídat svá data i dodavatelské řetězce po celém světě. Musí teď sledovat, jestli někde nedochází k porušování digitálních pravidel, ničení přírody nebo k omezování lidských práv.
11: Podle Eurostatu stojí hlášení a veškeré papírování evropské firmy ročně asi 150 miliard eur. To je skoro procento HDP celé unie. V této částce ale ještě není započítaný ztracený růst a inovace, tedy projekty, do kterých se podnikatelé raději ani nepustili, protože je míra administrativy odradila. V Bruselu se navíc projednávají další pravidla, která by mohla náklady ještě zvýšit o 80 miliard.
12: Mezinárodní měnový fond v této souvislosti upozorňuje, že prodej zboží a služeb přes vnitřní hranice Evropské unie dnes firmy zatěžuje natolik, jako by museli platit dodatečná cla ve výši 44 až 110%. Jen německé firmy musely podle průzkumu přijmout v posledních 3 letech dalších 325 tisíc nových zaměstnanců, jejichž jedinou pracovní náplní je vyřizování administrativní agendy.
11: V současném světě, který definuje ruský revanšismus, napjaté transatlantické vztahy a dravá čínská obchodní expanze, se silné hospodářství stalo v podstatě otázkou národní bezpečnosti. Pro Evropskou unii je to nyní klíčová podmínka přežití celého jejího geopolitického projektu. I proto dnes šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová vystupuje jako hlavní zastánkyně reforem, přestože v jejím prvním funkčním období to bylo jinak.
12: Komise pod jejím vedením zvolila k řešení tohoto problému strategii založenou na dvou hlavních pilířích. První z nich spočívá v zachování věcné podstaty stávajících pravidel, ovšem při současném výrazném zjednodušení všech souvisejících úředních postupů. Unijní exekutiva připravuje za tímto účelem 10 takzvaných omnibusů, z nichž každý cílí na odbourání byrokracie a usnadnění fungování firem v konkrétní oblasti trhu.
11: Potenciální zisk z těchto kroků by mohl být značný. Mnichovský ekonomický institut IFO ve své studii analyzoval 27 případů odstraňování byrokratické zátěže, ke kterým došlo v různých částech světa mezi let 2006 a 2020. Výsledky ukazují, že takzvané byrokratické pročištění vedlo k výraznému hospodářskému oživení.
12: Dosáhnout úrovně hospodářské integrace, jakou vidíme ve Spojených státech, je ale pro Evropskou unii prakticky nemožné bez výrazného posunu směrem k federálnímu uspořádání. Pro takový krok však v Evropě momentálně chybí politická vůle.
11: Mnohé překážky na cestě k silnější unii jsou navíc zcela mimo dosah bruselských úředníků. Je totiž nepravděpodobné, že by se členské státy vzdaly rozhodovacích pravomocí v tak citlivých oblastech, jako jsou pravidla pro hypotéky, daňové zacházení s dluhem a vlastním kapitálem nebo regulace pracovního trhu, uzavírá magazín Economist.
2: Posloucháte Svět ve 20 minutách. Výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií. Vrátit se k ním můžete na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
12: Na jaře roku 2024 Írán poprvé zaútočil přímo na izraelské území. Na svého úhlavního nepřítele tehdy vypustil přes 300 dronů a raket. Americké, britské, francouzské a jordánské jednotky je ale bleskově zneškodněny. Pro státy v Perském zálivu to byl jasný vzkaz, pokud Írán napadne Izrael, reakce pod vedením Spojených států bude okamžitá a společná. V pozadí však zůstávala viset jedna nepříjemná a nevyslovená otázka. Co by se stalo, kdyby Írán zaútočil na země v Perském zálivu? Odpověď už známe, píše pro magazín Foreign Affairs analytik H.A. Hellier z britského Royal United Services Institute.
11: Když Spojené státy a Izrael rozpoutali válku proti Íránu, Teherán okamžitě vrátil úder. Íránská odplata zasáhla letiště, námořní přístavy a ropná zařízení. Americké jednotky sice pomohly část útoků zneškodnit, ale pověst regionu jako bezpečného přístavu pro světový biznis utrpěla těžké šrámy. Írán navíc fakticky uzavřel Hormuzský průliv. Tím úplně zablokoval export Bahrajnu, Kuvajtu a Kataru a citelně ochromil vývoz Ománu, Saudské Arábie a Spojených arabských emirátů.
12: Skoro celou poslední dekádu si státy v Perském zálivu svou bezpečnost zajišťovaly tak, že se v konfliktech s Íránem snažili vystupovat neutrálně. Budovali úzké obranné vztahy s Washingtonem a zároveň nechávali otevřené komunikační linky s Teheránem, aby zabránili vojenské eskalaci. To se teď mění. Vlády zemí zálivu teď své strategie přehodnocují nebo je rovnou opouštějí. Zároveň odmítají jeden zásadní předpoklad, se kterým dosud počítali Spojené státy a Izrael.
11: Jde o myšlenku, že by se arabské země mohly stát součástí regionální bezpečnosti, která by stála na izraelské dominanci. V takovém systému by si Izrael udržoval rozhodující vojenskou převahu nad sousedy, měl by naprostou svobodu jednat za hranicemi a mohl by si určovat podmínky, kterým se ostatní musí přizpůsobit.
12: Takové uspořádání dávalo americkým i izraelským lídrům smysl. Izrael a arabské státy Perského zálivu totiž spojoval odpor k iránskému jadernému programu. Shodli se i na hrozbě, kterou představují iránští spojenci v Iráku, Libanonu a Jemenu, a region destabilizují. Věřili, že když budou postupovat jednotně, dokážou svého společného nepřítele účinněji odstrašovat.
11: Současná válka s Íránem ale ukázala, že snaha Izraele o nadvládu v regionu vystavuje země Perského zálivu přímému nebezpečí. Tel Aviv je až příliš ochotný vést preventivní války, jen aby dosáhl svého, a k tomu mu očividně vůbec nevadí ignorovat zájmy svých sousedů. Mnoho lídrů dotčených států chce proto hledat jiné způsoby ochrany.
12: Některé země Perského zálivu v posledním desetiletí vztahy s Izraelem normalizovaly nebo o tom aspoň vážně uvažovaly. Pro státy, jako jsou Spojené arabské emiráty, byla motivace jasná. Získali přístup k nejmodernějším americkým a izraelským vojenským technologiím a lukrativní obchodní dohody. Ani ty arabské vlády, které byly ochotné vztahy s Izraelem urovnat, ale nikdy nepodepsali, že by měly podporovat izraelskou nadvládu v regionu, ať už přímo nebo nepřímo.
11: Washington svou strategii v regionu dlouho stavěl na myšlence, že bezpečnost Izraele a států Perského zálivu jde ruku v ruce a že normalizace pod taktovkou Američanů automaticky zajistí stabilitu. Uplynulý rok ale ukázal, jak moc byl tento předpoklad mimo realitu. Propast mezi představou izraelského premiéra Benjamina Netanyahu o novém Blízkém východě a tím, co skutečně chtějí arabské státy, je zkrátka moc hluboká na to, aby se dala překlenout.
12: Státy Perského zálivu chtějí bezpečnostní systém, který bude brát jejich zájmy vážně. Nechtějí být jen doplňkem v rámci ambicí Izraele nebo Iránu. Uzavírá analýzu pro magazín Foreign Affairs H.A. Hellier, odborník z britského Royal United Services Institute.
11: Argentinský prezident Javier Milei se široce usmíval z balkonu dolní komory parlamentu. Sledoval přitom svého šéfa kabinetu Manuela Adorniho, jak promlouvá k poslancům. Nespáchal jsem žádný zločin a u soudu to dokážu, prohlásil Adorni před zákonodárci. Reagoval tak na federální vyšetřování, které proti němu úřady zahájily minulý měsíc kvůli podezření z nezákonného obohacování, popisuje britský deník Financial Times.
12: Celé jednání mělo být jen rutinní vládní zprávou o pokroku. To jsou akce, na které argentinští prezidenti skoro nikdy nechodí. Jenže tentokrát se z toho stalo dramatické politické divadlo. Přišlo totiž po dvou měsících plných skandálů a ekonomických problémů, které Milejovu pravicovou reformní vládu těžce zkoušely.
11: Federico Freire, 36-letý majitel večerky v centru Buenos Aires, popisuje své pocity docela trefně. Když se Milei stal prezidentem, slavil jsem to, jako bychom zrovna vyhráli mistrovství světa ve fotbale. Teď jsem z toho ale už dost zklamaný.
12: Argentinské opoziční strany jsou na tom ale podobně bídně. U lidí jsou pořád extrémně neoblíbené. Opozici navíc pořádně rozhodilo, když v roce 2023 vyhrál volby člověk, se kterým nikdo nepočítal. Teď se ale tyto strany začínají znovu šikovat. V posledních týdnech začaly hledat nové tváře a kandidáty, kteří by se mohli Milejovi postavit v příštích volbách v roce 2027.
11: Vládě se nedaří plnit některé ekonomické sliby a navíc teď vrší jednu chybu za druhou. Hlavním motorem všech současných potíží je právě špatný stav argentinského hospodářství.
12: Reálné mzdy lidem dál klesají a nezaměstnanost vyskočila na konci roku 2025 na 7,5%, což je nejhorší výsledek za posledních 5 let. A i když se věci podle vlády hýbou dopředu, roční inflace v březnu pořád zůstávala na vysokých 32%.
11: V této napjaté atmosféře zasáhlo Argentince několik skandálů kolem majetku vládních úředníků na citlivém místě. Nejvýbušnějším je právě vyšetřování Manuela Adorniho. Úřady zkoumají, jak je možné, že šéf prezidentova kabinetu žije v takovém luxusu, když jeho oficiální plat a úspory jsou v porovnání s tím v podstatě mizivé.
12: Další vysoce postavený úředník z ministerstva hospodářství musel rezignovat poté, co přiznal, že před argentinskými úřady tajil nemovitosti ve Spojených státech. A aby toho nebylo málo, znovu se mluví o tom, že se sám prezident Milei mohl v roce 2024 zaplést do podvodu s kryptoměnami, byť jakékoliv pochybení odmítá.
11: Milejovi drastické škrty a reformy dokázaly srazit měsíční inflaci z 26% v roce 2023 na 3,4% letos v březnu. Mezinárodní měnový fond navíc předpovídá, že argentinské hospodářství letos celkově poroste o 3,5%.
12: Pokud tento trend vydrží až do roku 2027, což většina ekonomů očekává, Argentina zažije první 3 roky nepřetržitého růstu za poslední 2 desetiletí. Má to ale jeden velký háček. Rozkvět se totiž týká hlavně těžby, energetiky a zemědělství, tedy oborů, které dohromady zaměstnávají necelou 1/10 obyvatel země.
11: Velcí zaměstnavatelé, zejména v průmyslu a obchodu, jen těžko soupeří s levným zbožím z dovozu. Může za to hlavně prezident Milei, který posílil kurz pesa a výrazně srazil dovozní cla. Spoustu firem navíc drtí vysoké úrokové sazby. Vláda se brání tím, že současné potíže jsou jen dočasné.
12: Fabio Rodriguez z poradenské firmy MNR Associates ale varuje, že Milejova vláda musí rychle změnit kurz. Místo nekonečného boje s inflací se teď musí soustředit hlavně na oživení ekonomiky a to rychle, pokud chce do příštích voleb ukázat nějaké reálné výsledky, uzavírá Financial Times.
11: Profesor Vilendai Srikant je na vrcholu své kariéry. Šéfuje Australskému národnímu centru pro zdravé stárnutí. Jeho výzkumy pravidelně publikují nejprestižnější vědecké časopisy a o granty od největších světových nadací nemá nouzy. Jenže sotva oslavil 60, hned se ho někdo zeptal, kdy se chystá do důchodu. Tato poznámka ho naprosto šokovala. V tu chvíli si totiž naplno uvědomil, že předsudky spojené se stářím jsou realitou, píše britský deník Guardian.
12: Jako geriatr vidí profesor Srikant celé spektrum postojů ke stárnutí. Od lidí, kteří ho vnímají jen jako nevyhnutelnou a černou cestu k úpadku a sešlosti, až po ty, kteří se na takzvaný třetí věk vyloženě těší a vidí v něm hlavně nové příležitosti a radost. Studie z americké Yaleovy univerzity navíc potvrzuje, že tyto postoje mohou zásadně ovlivnit to, jak budeme ve skutečnosti stárnout. Vědci sledovali přes 11 000 lidí ve věku od 50 do 99 let a zjistili, že naše nastavení mysli má přímý dopad na to, v jaké fyzické a psychické formě budeme.
11: Lidé s pozitivním přístupem dopadli v testech paměti, matematiky nebo v rychlosti chůze mnohem lépe než pesimisté. U velkého počtu z nich se navíc stalo něco nevídaného. Během 12 let trvání studie se jejich výsledky dokonce zlepšily oproti stavu, v jakém byli na úplném začátku.
12: Profesorka Julia Lepinová z univerzity v Novém Walesu zdůrazňuje, že pozitivní mysl pomáhá v jakékoliv fázi života. S dobrou náladou totiž automaticky přichází i chování, které přímo prospívá našemu fyzickému zdraví. Recept na to, jak si udržet mozek v kondici, je přitom jednoduchý. Zůstat po celý život aktivní, fyzicky a psychicky. A být mezi lidmi. Vliv okolí je velký. Funguje to totiž i jakási zdravá sousedská soutěživost. Když vidíte, že sousedovi je 93 a pořád chodí každý den k moři, řeknete si, je mi 92, to přeci musím zvládnout taky.
11: Podle profesora Srikanta je klíčem k pozitivnímu stárnutí hlavně to, abychom si stáří nepletli s nemocí. Věk není choroba, věk je prostě jen čas, říká tento odborník. Lidé si totiž často myslí, že s přibývajícími léty musí zákonitě přijít demence. To je ale mýtus. Stárnutí se rozhodně nerovná ztrátě paměti nebo soudnosti.
12: Mít srovnanou hlavu je jedna věc, bojovat s předsudky okolí je věc druhá. Ageismus se dnes označuje za jeden z posledních společensky tolerovaných předsudků. Je to pohled, který šedesátníka, jako je profesor Srikant, posílá do penze. Přitom je takový člověk často na absolutním vrcholu svých schopností a znalostí. Okolí ho ale odepisuje jen kvůli věku. A právě s tímto nastavením společnosti se bojuje ze všeho nejhůř.
11: Výsledky zmíněné studie vysílají jasný vzkaz i zaměstnavatelům. Firmy, které starší lidi automaticky odepisují, se totiž střílejí do vlastní nohy. Přicházejí tím o kandidáty, kteří jsou nejen na vrcholu své kariéry, ale mají navíc chuť a kapacitu dál se učit a profesně růst.
12: Nejšťastnější období života? To přichází právě s věkem, tvrdí profesor Brian Draper z Australské univerzity Nového Jižního Walesu. Statistiky mu dávají za pravdu. V Austrálii je výskyt depresí nejnižší u lidí mezi 65 a 85. Prudký nárůst přichází až mnohem později.
11: Sám Draper, který je už taky jednou nohou v důchodu, říká, že konec v práci většině lidí v mnoha ohledech zlepší život. Nikdo z nás není nesmrtelný a tělo se časem prostě opotřebuje, ale tenhle přirozený rozpad přichází mnohem později, než si většina lidí myslí, dodává expert. Tolik britský Guardian.
2: Svět ve 20 minutách.
12: Dnešní vydání připravil Jiří Klečka. Plné znění pořadu najdete na internetových stránkách plus.rozhlas.cz v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vám spolu s mistrem zvuku Jaroslavem Novotným přejí
11: Tereza Žižková
12: a Ladislav Dvořák.

0: Jeho premiéra, kterým se stane lídr strany TISA Péter Maďar. Definitivně tak končí 16 let trvající vláda strany Fidesz dosavadního předsedy vlády Viktora Orbána. Svůj nový kabinet by měl Maďar představit v následujících dnech. V Česku ubývají stálá lokální kina, naopak přibývá počet multikin a letních kin. Podle dat Unie filmových distributorů klesl za posledních 25 let počet klasických kin s denním provozem asi na 1/6. Je to proto, že malá lokální kina často neměla peníze na potřebnou digitalizaci a nemohla tak promítat filmové novinky. Laboratorní testy potvrdily 6 případů nákazy hantavirem na výletní lodi v Atlantiku. Oznámila to Světová zdravotnická organizace. Na nákazu dosud zemřeli 3 cestující lodi. Plavidlo teď směřuje ke španělským Kanárským ostrovům. Dorazit by tam mělo zítra brzy ráno. Podle Světové zdravotnické organizace je riziko globálního šíření viru velice nízké. A historický kolotoč, folklorní hudbu a program pro rodiny s dětmi nabízí dnes pouť na hradě Valdštejn v Českém ráji. Lidé si na místě taky můžou koupit regionální výrobky a pozorovat ukázky starých řemesel. Program potrvá do 16 hodin. Sport. Čeští hokejisté se snaží vyhrát i druhý zápas švédských her. Po úvodním triumfu 3-1 nad domácím výběrem nastoupili v Ängelholmu proti Finům. Zápas sleduje reportér František Kuna.
1: Teď zprávy. Posledních 10 sekund druhé třetiny během ní Češi srovnali z 0-2 na 2-2. Přesilovku využil Kubalík, rychle po něm pálil Tomášek. Teď zazní klaxon, který ukončuje druhou třetinu přesně tak. Dílčí skóre Finsko-Česko 2-2 z Ängelholmu. František Kuna, Radiožurnál.
0: A už za necelou půl hodinu začne sobotní program fotbalové šance ligy. Ve druhém kole nadstavbové části nastoupí v přímém přenosu Radiožurnálu Sport ve skupině o udržení Slovácko na hřišti Dukly, Ostrava v Teplicích a Zlín v Mladé Boleslavi. Ve skupině o titul pak v 16 hodin Plzeň přivítá Liberec a v 19 hodin bude Slavia hrát se Spartou. Pokud se šívaní zvítězí, získají mistrovský titul. Večerní pražské derby uslyšíte živě na Radiožurnálu i Radiožurnálu Sport.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda na D8 za sjezdem na Doksany a nebezpečí v Ústí nad Labem. Na dálnici D8 z Prahy do Ústí nad Labem opatrně za sjezdem na Doksany. Na 37,5 kilometru je nehoda. Osobní auto tam stojí po havárii do předmětu na vozovce a vybočuje se bez kolon. Na dálnici D8 pak pozor také na výjezdu z Ústí nad Labem směrem do Prahy. U sjezdu na Řehlovice v okolí kilometru 66 se po dálnici pohybuje chodec. Policisté jdou na místo, tak velký pozor. V Plzni čekejte komplikace na silnici 27 v Sukově ulici směrem ke Klatovské třídě. U Kauflandu v Borech směrem od kruhového objezdu se srazila 3 osobní auta. Čekejte také menší kolonu. A menší kolonu čekejte i v Praze na Nuselském mostě směrem do centra. Brzdí se před kolonou teď v polovině mostu a asi 10 minut se jede v koloně do Legerovy ulice k semaforům. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Zítra bude jasno až polojasno, ráno se výjimečně objeví mlhy, odpoledne a večer čekáme postupně většinou oblačno. A nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů Celsia, na horách bude kolem 16. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
4: Jeho zátiší s vázou a květinami měla ve své domácnosti snad každá česká rodina. Uznávaný malíř Václav Špála takových obrazů za svou kariéru namaloval stovky. Prohlédnout si je můžete v Pražském muzeu Kampa. A i když na první pohled působí dost podobně, v reportáži vás přesvědčíme, že každé dílo je jiné. Kdykoliv potřeboval peníze, namaloval obraz ve stylu slavného malíře a prodal ho jako ztracené dílo. Wolfgang Beltraki ale nakonec skončil před soudem. Dnes místo fals vystavuje svou vlastní tvorbu a vůbec poprvé ji přivezl i do Prahy. V Kultuře Plus nabídneme i další témata. Pozveme vás na výstavu věnovanou Arnoštu Lustigovi do Muzea literatury a upozorníme na projekt ZUŠ Open. Dobrý den od Michaely Veteškové.
2: Kultura Plus.
4: Novým uměleckým ředitelem a generálním manažerem České filharmonie bude od září Hugh Humphries. Londýnský rodák nahradí ve funkci Roberta Hanče. Proč si vybrali právě jeho, vysvětluje ředitel Českých filharmoniků David Mareček.
5: Pracoval jako šéf orchestru Mladých Evropské unie, jako umělecký ředitel symfonického orchestru v Melbourne, ale má také velkou agenturní zkušenost a zkušenost z provozu velkého sálu, protože 10 let vedl Barbican Center v Londýně, kde jsme se i seznámili, a od té doby podporuje Českou filharmonii, zároveň pro vztah k České filharmonii jako k orchestru.
4: Zámek Čechy pod Kosířem nedaleko Olomouce vystavuje obraz Josefa Mánesa Josefína. Je jedním z prvních českých obrazů s erotickými prvky. Možná právě proto patří k nejdiskutovanějším dílům českého umění. Až do 20. září ho má v zápůjčce z Pražské národní galerie Zámek v Čechách pod Kosířem, kde Mánes často pobýval. Začala rekonstrukce jedné z nejvýznamnějších památek v Opavě, zchátralého Blichrova paláce. Dominanta městské památkové zóny bude mít opravenou střechu a rozvody elektřiny. Je to zatím první část záchrany, protože kompletní rekonstrukce vyjde na 3,25 miliardy korun. Na všechno, co jste se kdy chtěli zeptat Napoleona Bonaparte, vám odpoví jeho virtuální avatar na zámku ve Slavkově u Brna. Je jednou z technologických vychytávek nové expozice, která tam je otevřená od tohoto týdne. Lidem přibližuje období napoleonských válek z pohledu císařů, vojáků i prostých obyvatel regionu, kde se konala bitva u Slavkova. V bývalých zámeckých konírnách čeká návštěvníky řada projekcí, her i autentické předměty, které slavný vojevůdce používal.
6: On vždycky, když dlouho se nic neděje, tak takhle vyzve návštěvníky, aby přistoupili blíž.
7: Říká jeden z autorů expozice Petr Jón. Návštěvníky oslovuje Napoleon z obrazovky, která vypadá jako obraz v rámu, a u ní je sluchátko jako ze staré telefonní budky.
6: Naučili jsme tu umělou inteligenci různým emocím, ať už je to vztek, překvapení, smích a tak dále. A záleží, jak ten dotaz je konstruovaný, a podle toho je náležitá reakce Napoleona. A teď ten začal mluvit.
8: Pokažte se platnou propustkou a předstupte.
6: Což je vstupenka od expozice, kterou teď skenuji.
9: Já si zvolím jazykovou mutaci český jazyk a teď už mluví Napoleon jenom ke mně do sluchátka. Císaři Napoleone, slyšela jsem, že ty úspěchy na bojovém poli jste si vymyslel, že to ve skutečnosti byla práce vašich důstojníků.
10: Nesmysl. Kdo šíří takové lži? Důstojníci byli skvělí, ale velení, strategie, ta jiskra, která rozhoduje bitvy, to jsem byl já.
11: Někdy je trošku jako takový příkrý. Většinou, když mu lidé pokládají nějaké nevhodné dotazy.
7: Říká historik Martin Rája. Dalším tahákem jsou podle něj autentické předměty, které Napoleon používal. Například jeho osobní šavle nebo neseser, který použil i ráno před bitvou u Slavkova.
11: Kartáček na zuby, hřeben, břitvu, holicí, štětku. Pak je samozřejmě v případě Francouze nezbytná i vývratka.
9: Skládací, to je praktické.
11: Ano, oni byli velmi praktičtí.
7: Všechny tyto věci zapůjčila Fondation Napoleon. Jen málo kdy opouštějí Francii. Na instalaci dohlížela historička Alaïs Kupry.
12: Je potřeba, aby ty předměty byly ve vitríně, která je chráněná, aby v ní byla stabilní teplota 20 stupňů a také vlhkost. Musím tady zůstat až do chvíle, než se ta vitrína zavře.
13: Zdravím vás, návštěvnictvo. Jmenuji se Vincent Kučera.
7: Jiný pohled na bitvu u Slavkova nabízí voják, který v ní bojoval, byl raněn a nakonec zemřel.
13: Narodil jsem se v Heršvicích.
11: Vincent Kučera je takovým průvodcem tou expozicí. Vidíme ho potom i vlastně v té projekci věnované Slavkovské bitvě a sám ty události komentuje.
7: Samotnou bitvu lidé uvidí na velkoformátovém modelu, popisuje Petr Jón.
6: Na tom modelu Slavkovského bojiště budou promítány pohyby vojsk, jak to během té bitvy vlastně probíhalo, a na té vertikální projekční ploše bude hlavní film 13-minutový té bitvy samotné. Jsou to vlastně dvě spojené projekce, které navzájem na sebe navazují.
7: Spodní patro expozice tvůrci koncipovali jako interaktivní prostor plný her, které přibližují historii zábavnou formou.
11: Nabijete si dělo, zamíříte a střelíte kuličku. Teď jsem vystřelil málo.
7: Ukazuje Martin Rája.
11: Tady máme potom jakoby repliku pušky, takže si můžete i vyzkoušet, jak těžká byla puška. Připravíte, zamíříte a vystřelíte.
7: Podle Martina Ráji si ale na své přijdou nejen děti, ale i dospělí muži a ženy.
11: Pro ženy je tam tvůrci té projekce, tomu říkají Červená knihovna, je tam projekce o Napoleonově rodině. Manželky, milenky, děti, sourozenci, taková dynastická politika, takže to všechno tam uvidí.
7: Náklady na vznik expozice dosáhly zhruba 45 milionů korun. Cílem autorů nebylo oslavovat Napoleonovy vojenské úspěchy, ale připomenout i utrpení válkou postižených lidí. Ze Slavkova u Brna Vlasta Gajdošíková, Český rozhlas.
4: Jeden z nejznámějších českých představitelů kubismu Václav Špála patří dodnes mezi sběrateli umění k nejvyhledávanějším autorům. V době první republiky a před druhou světovou válkou se ale živil hlavně jako autor mnoha zátiší. Většinou na nich byla váza a kytice pestrobarevných květů. Kytice pivoněk, narcisů i šeříků ve vázách či džbáncích maloval Václav Špála hlavně mezi 20. a 40. lety minulého století. Vytvořili jich údajně až 800 a v muzeu Kampa v Praze je jich 350.
14: No, na mě to působí nádherně, strašně se mi líbí jeho práce s barvami a tvary a prostě nevím všechno.
15: To taková síla v jednoduchosti, prostě naprosto nádherná práce s barvama.
4: Před koncem výstavy si Špálova zátiší přišlo prohlédnout mnoho českých i zahraničních návštěvníků. Kurátor výstavy Jan Skřivánek říká, že právě dnes mají zvýhodněné vstupné, ale zájem o výstavu je i tak velmi výrazný.
16: Je to tak, a přestože všichni Špálu známe jako toho malíře kyte, tak překvapivě nikdy nebyla výstava zaměřená jenom na tento segment jeho tvorby. A dokonce i ty minulé výstavy nebo stálé expozice muzeí a galerií ty kytky trochu jaksi potlačují nebo ignorují. A ono se to se Špálou vlastně vleklo už někdy od začátku 30. let, kdy mu kritika začala předhazovat, že ty kytky jsou vlastně všechny stejné a že to maluje jenom na kšeft. Zajímavý prvek je, že vlastně Špála byl takový velice pečlivý. Tam pak máme dva jeho portréty, kde vypadá trochu jako bankovní úředník. A on si od roku 1926 vedl soupis svého díla. Pečlivě si zaznamenával každý obraz.
4: A dokonce si je i známkoval počtem čárek.
16: Používal hodnocení dobré, prima, prima vzácné a primissima. Toto hodnocení až jako do úrovně 4, tedy používal jenom první 3 roky, pak už mu vystačila jenom ta 3stupňová škála. Tyhle ty vlastně známky on ale těm jakoby kupcům a sběratelům samozřejmě nezděloval. To bylo jeho jako privátní nějaké hodnocení, ale ten soupis je publikován už od začátku vlastně milénia, myslím, že v roce 2002 vlastně vyšel knižně a třeba aukční síně na něj běžně odkazují a zdůrazňují, jakou známku ten nabízený obraz má, ale sbírkové instituce vlastně to vůbec neřeší a nevědí, jako jestli mají tedy 2, 3 nebo dokonce 4. A my tady víme, že třeba tu 4 on udělil jenom 3 kyticím. 3 udělil 29 kyticím. Když na konci roku si píše nějaké shrnutí, tak je tam něco takového jako 15-20 obrazů prodal, zhruba stejně daroval nebo vyměnil, čili po většinu doby, kdy mu to bylo předhazováno, že to je na kšeft, tak vlastně zas tak velký kšeft to nebyl. To, že tomu věnoval tolik energie, muselo být i něco jiného. Prostě byla to jeho vášeň, bylo to téma, které jeho zajímalo a fascinovalo.
17: Kytky jsem měl odjakživa rád. V mládí měli jsme jich mnoho v zahrádce, kde jsem často pobýval v jejich prostředí. A svítilo ještě k tomu slunce, bývaly to nejšťastnější mé chvíle.
4: Napsal Václav Špála ve svém textu nazvaném Malovaná kytice z roku 1938. Z něj také zjistíme, že jeho nejoblíbenější květinou byly pivoňky.
16: A od roku 1933 si Špála poznamenával i přesné datum, kdy ten obraz namaloval. Takže my jsme schopni sledovat vlastně den po dni, jak v podstatě ta kytka uvadá, nebo jak s ní pracuje, jak jej trošku upraví, zastřihne, pootočí a maluje znovu.
18: Kytici před malováním dlouho upravoval, postavil za ní své obrazy krajin, aby měl vhodné pozadí a teprve, když mu celé zátiší po několika změnách úplně vyhovovalo, namaloval vše přesně tak, jak to viděl před sebou.
4: Vzpomínal v 60. letech minulého století malířův syn Jan. Citace je uvedená v katalogu k výstavě a také kurátor Jan Skřivánek upozorňuje na pozadí jednotlivých obrazů.
16: To pozadí, které vlastně vypadá jako pohled do krajiny, tak jsou vždy vlastně jiné malířovy obrazy. Že on si za tu kytici vždycky narovnal plátna se svými krajinami. Ostatně jedna kytice se tady jmenuje Vzadu 9 obrazů a někdy je to jenom detail, kde vlastně to nejde poznat. Vidíme tam jenom prostě les a hory nebo řeku.
4: A stezku, tady taky vidím a dva stromy a divoké nebe.
16: Třeba. Tady jsem rád, že se potkali tyhle ty dva obrazy, kdy jeden je z Národní galerie, druhý je z Galerie výtvarného umění v Chebu. Jsou to obrazy oba dva z roku 28, čísla bezprostředně po sobě následující. A proč je dobré, že jsou tu takto vedle sebe, je, že ten obraz vlevo, ten z Národní galerie, je pak namalován znovu v levém horním rohu toho chebského obrazu.
4: V levém rohu je výsek toho obrazu, který vlastní Národní galerie. Ta modrá barva s tím červeno-modrým ubrusem a jsou tam i položené dvě knížky. To vypadá spíš jako obálka Špála.
16: Je to dopis Špálovi adresovaný na Podštejn.
4: A pod tím je knížka, tak ten výsek je vlastně i na tom obraze z toho Chebu.
16: Zajímavé taky je, že vlastně my z těch téměř 800 květinových zátiší jsme dokázali dohledat jich jen něco přes 300, že víc jak polovinu stále vlastně nevíme, jak vypadají a kde jsou. Mě také při přípravě výstavy, vlastně asi měsíc před zahájením výstavy se stalo, že jsem měl komentovanou prohlídku, zmiňoval jsem tuto výstavu, načež dva lidi pak za mnou přišli s mobilním telefonem a říkali, my máme doma po babičce tohle a ukazovali mi fotku Špálovy kytice, jednu z nich jsme si sem půjčili, protože...
4: Je to tady? Je to shodou okolností tady? Tady ty měsíčky Večbánu vzadu krajina, ano. Rok 1944, 9.8. Soukromá sbírka, ano.
16: Přesně tak, to je totiž jakoby nejmladší obraz, který se mi podařilo získat. On ten rok 44 byl v podstatě poslední rok, kdy Špála mohl naplno malovat. Potom v roce 45 píše, že trávil hodně času, vlastně, že obrazy sundaval z rámu, roloval, odvážel na venkov a po konci války potom zase znovu napínal zpátky na rámy, čili k malbě se příliš nedostal. Potom od léta 45 už byl vážně nemocný, takže toho mnoho nenamaloval a poslední vlastně obrazy z roku 46, ostatně i ten úplně poslední s číslem 1771 je Květinové zátiší.
4: Že posledním Špálovým obrazem je Květinové zátiší je až symbolické. Právě kytice a kytky představují největší záběr jeho díla. Stačil přesvědčivý příběh, slavný podpis a obraz měl hodnotu milionů dolarů. Padělatel Wolfgang Beltraki dokázal 40 let vytvářet nové malby, které zapadaly do dějin umění tak přesvědčivě, že jejich původ nikdo nespochybňoval, až do chvíle, kdy jeden detail všechno prozradil. Z padělatele se mezitím stal malíř, který vystavuje po galeriích celého světa a reportáž ve výstavních sálech obecního domu v Praze natáčel Martin Hrnčíř.
19: C'est le procès de Wolfgang Beltraki.
20: Wolfgang Beltraki.
19: Wolfgang Beltraki. Getadelt und geadelt.
21: Desítky let prodával obrazy, které vypadaly jako ztracená díla slavných mistrů. Nešlo ale o kopie konkrétních obrazů. Wolfgang Beltraki maloval nové obrazy, vymýšlel jim příběhy nebo původ a svět umění mu to věřil. Galerie, aukční síně, experti. A to až do chvíle, kdy se přišlo na to, že bělavý pigment z jednoho obrazu v době údajného vzniku malby ještě neexistoval. Beltraki byl odsouzen za rozsáhlý padělatelský biznis. Škodu vyčíslil soudce přibližně na 16 milionů eur, a to jen za prokázané případy. Z šestiletého trestu si odseděl Wolfgang Beltraki zhruba polovinu.
22: And all my paintings were accepted by all the big.
23: Všechny mé obrazy byly přijaty experty po celém světě. Nikdo nic nepoznal. Dodnes se objevují. Jeden našli v Národním muzeu v Madridu, po 33 letech tam visel vedle Picassa, další pak v Japonsku. Některé stále někde kolují.
21: Komentuje s lehkým úsměvem na rtech 75-letý malíř. Na hlavě má klobouk a dlouhé šedivé vlasy, které dodnes připomínají jeho fascinaci hnutím hippies.
23: Už v 70. letech jsem prodával vlastní obrazy za velké peníze. Problém nebyl v tom, že bych se neuživil. Byl jsem prostě jiný. Cestoval jsem, byl jsem hippie, bral drogy, poslouchal hudbu. Kupoval jsem stovky starých obrazů. Pak jsem si řekl, že si je prostě budu dělat sám. Bylo to jednodušší. Nikdy v historii nebyl padělatel, který by zvládl všechny styly ze všech století. Pro mě není rozdíl mezi pop artem a Leonardem da Vinci. Nic není těžké, ale je to extrémně náročné. Musíte být malíř, restaurátor, rozumět vědě, pigmentum, všemu. Všechno musí být na 100%, jinak riskujete vězení. Dělali jsme to skoro 40 let a nikdy nebyl problém.
21: S nové abstrakce od Maxe Ernsta nebo pestrobarevné malby od Andrého Deréna. Nakoukat styl nejen těchto umělců nebyl pro padělatele žádný problém.

0: používat styl, ale já to slovo nemám rád. Nemám styl. Lidé se mě někdy na výstavě ptají, pane Beltraky, který obraz je váš? Říkám všechny, ale všechny jsou jiné. Malby, které jsou na výstavě Božské příběhy, patří zákazníkům. Na tuto výstavu jsme si je půjčili. Není to jednoduché, lidé je prostě nechtějí půjčovat, bojí se, protože jsou velmi drahé.
1: Řada vlastníků ale zůstává v anonymitě. Podle dostupných informací jde o americké a evropské milionáře nebo miliardáře.
0: V mé profesi padělatele mi na rukopis obvykle stačilo 10 minut. Podívám se na obraz a vstřebám ten rukopis. Každý obraz si představuju jako pohyb barvy. Když to děláte pomalu, je to velmi těžké. Když rychle, je to jiné, levou, pravou rukou. Myslím, že je to i genetická věc. Po 5-10 minutách vidím rukopis a pak dokážu vytvořit nový obraz. Ne kopii, ale nový, který nikdo předtím neudělal ve stejném rukopisu. I can paint and
1: draw everything. Wolfgang Beltraky o sobě rád říká, že je schopný napodobit styl více jak 100 různých malířů. A jeho obrazy od těch skutečně autorských málo kdo poznal. Někteří historici umění a odborníci ale upozorňují, že část tohoto příběhu je spíše pečlivě budovaná legenda než ověřitelný fakt. Zároveň upozorňují, že si z padělání udělal malíř marketingovou značku. Výstavu s názvem Božské příběhy můžete navštívit v Pražském obecním domě až do září.
2: A v Praze můžete nově zajít i na výstavu do Muzea literatury Svědek rozvratu lidskosti. Tímto podtitulem označuje pořádající památník národního písemnictví novou výstavu o Arnoštu Lustigovi. Od spisovatelova narození letos uplyne 100 let. Jeho povídky a novely se zařadily mezi pilíře české moderní literatury a staly se předlohami pro významné filmy nové vlny. Výstavou si prošel i Tomáš Maleček.
3: Tady stojíme před vitrinou, kde je umístěna filmová klapka z filmu Dita Saxová s nápisem Filmové studio Barrandov a jde o rok 1967 a jeden z filmů na základě scénářů Arnošta Lustiga.
4: Náctiletá přeživší holokaustu, která po válce žije spolu s dalšími děvčaty s podobným osudem v internátu spravovaném pražskou židovskou obcí. To je Dita Saxová, hrdinka jedné z Lustigových novel počátku 60. let. Z filmu režiséra Antonína Moskalika se dochovala právě tato klapka. Díváme se na ní s ředitelem památníku národního písemnictví Michalem Stehlíkem.
3: Je to opravdu ukázka toho, že ta literatura překonala tu hranici a mluví tím filmovým obrazem, což je v podstatě pro to svědectví ta hlavní tematizace.
4: Arnošt Lustig prošel getem v Terezíně i vyhlazovacími tábory Buchenwald a Osvětim. Jen souhrou náhod se mu podařilo uniknout smrti.
3: Ono se zdá, že po roce 1945 si všichni v republice uvědomili hrůzu genocidy. Jenomže ta svědectví přicházela postupně a zároveň nebyla tak docela uvěřitelná. A to je příběh vlastně Arnošta Lustiga, který, když má svoje zážitky mezi Terezínem a dalšími tábory, tak to vypadá až fantaskně. A on vlastně zase uvědomí, že to nemůže jenom vyprávět, ale musí to dostat nějaký literární tvar, který zároveň musí být uvěřitelný.
4: Ano, takže teď jsme vstoupili do té hlavní místnosti této výstavy. V jejím středobodu je právě pracovní stůl Arnošta Lustiga s telefonem, lampičkou, psacím strojem a poznámkami.
3: Stěny kolem nás akcentují ty filmové obrazy, to znamená už zmíněné Diamanty noci.
4: Své nejznámější dílo, Modlitbu pro Kateřinu Horovicovou, Lustig napsal v horečném záchvatu inspirace prakticky přes noc. Sám novelu označil za svůj tvůrčí vrchol a prohlásil, že by na ní nezměnil jediné slovo.
3: Byť je to vlastně natočeno jako svým způsobem takový kabinetní film.
4: Výstava připomíná i Lustigův 20-letý americký exil a taktéž období návratu do Čech. V roce 1995 se spisovatel stal šéfredaktorem české verze časopisu Playboy.
3: Arnošt Lustig je člověk, který se nebojí života, bych to řekl. Velmi otevřeně komunikoval o mnoha tématech, včetně vztahů mužů a žen. A je tady hezký rozhovor nazvaný jeho citátem: literatura kotví v mravnosti, i když popisuje nemravné.
4: Další artefakty na výstavě pak dokládají úzké přátelství se spisovatelem Otou Pavlem. Ve speciální místnosti památníku pak lidé uvidí současné reakce středoškoláků, jak na ně působí Lustigovy novely plné autobiografických prvků.
5: Posloucháte týdeník Kultura Plus. Aktuality ze světa filmu, divadla nebo výtvarného umění. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
2: V této části kulturního magazínu vám nabídneme výhled do dalších dní a začneme reportáž.

0: Terezy Cedidlové, kostel v Neratově, zámek ve Válticích nebo pražský Přebnovský klášter. I tam vystoupí děti ze základních uměleckých škol zapojených do festivalu ZUŠ Open. Projekt nadace Magdaleny Kožené začne v novém týdnu a během 3 týdnů nabídne stovky koncertů a vystoupení po celé republice.
1: V té době se hraju na fagot, hraju s dvouplátkovým souborem, který vede pan Františ. A asi už 3krát jsem hrála na festivalu s dvouplátkovým souborem. A teď tenhle rok hraju i na koncertu těch rytířů talentů. To hraju v orchestru.
2: Říká 15-letá Magdalena, která se už 7 let věnuje hře na fagot.
1: Celku vlastně jsem vždycky měla trochu problémy s hraním před lidmi. A tohle je milé, že si zahraju před lidmi s někým, se kterému věřím, takže se nemusím tak moc bát. A je to vlastně fakt super, že si můžu zahrát s někým, kde je profesionál, hraje ve filmu. Harmonie a dokážeme něco dát a poprostřečí mě dál.
2: Festival nabídne kolem 400 akcí po celé republice. Zahájí ho 13. května už tradiční benefiční koncert Rytíři talentu, který se letos poprvé uskuteční ve španělském sále Pražského hradu. Pokračuje ředitelka nadačního fondu Magdalény Kožené Irena Pohlhoukalová.
3: Jeden z nejvýznamnějších momentů je provedení písně Benjamina Britna Hymn to the Virgin a kapela v provedení nevidomých dětí ve spolupráci s většinou dětmi ze ZUŠ Bonifantes a z Jablonce nad Nisou. Pro mě je absolutně zásadní to spojení spolupráce dětí s handicapem, s dětmi zdravými, většinovými. A ten přínos není jenom pro ty děti z minority, ale naopak pro nás, pro většinovou společnost.
2: Festival ZUŠ Open vznikl před 10 lety jako jednodenní happening. Od té doby se ho zúčastnili stovky tisíc žáků.
3: Před těmi 10 lety jsem jasně pocítila to, že mi to dává hluboký smysl. A teď vlastně stojím v čele fondu, který na straně jedné slaví 10 let. Na straně druhé ocitá se ve společenské situaci, kdy kultura je velmi křehká, je prostě v situaci, která ji ohrožuje. Mládež čelí celé řadě psychických problémů a těžkostem a právě zde já vnímám, že to všechno má obrovský význam a smysl.
2: Součástí festivalu bude i letos několik charitativních akcí.
3: Kromě Sdružení Neratov od počátku spolupracujeme s Charitou České republiky, pomáháme dívčí katolické střední škole, charitnímu dílu církve, budeme se těšit na nádherné ZUŠ Open, pomáhá na Zelené hoře v krásném prostoru kostela svatého Jana Nepomuckého.
2: Doplňuje ředitelka nadačního fondu Magdalény Kožené Irena Pohlhoukalová. Festival ZUŠ Open potrvá do 1. června a právě na Den dětí ho uzavře celodenní program ve Valštejnské zahradě v Praze.
0: Na 61. ročníku Benátského bienále se v těchto dnech představuje Česká národní galerie a Slovenská národní galerie společnou prezentací nazvanou Krtkovo ticho. Za nápadem stojí umělecká dvojice Alex Selmeci a Tomáš Kocko-Jusko, výtvarník Jakub Janca a umělec i kurátor Peter Sit. Pomyslnou ústřední postavou je vyčerpaný herec K., který desítky let stvárňoval postavu Krtka. Ve fiktivním příběhu je vyslán, aby reprezentoval Česko a Slovensko jako diplomaticky přijatelná, politicky neutrální figura, která ale zároveň stělesňuje výčitku, ticho či zmatenou identitu. Za Vltavou nemusíte nutně přijet do Česka díky pražskému jaru, si vás Vltava najde letos i v zahraničí. Festival klasické hudby totiž plánuje Smetanu v cyklus Má vlast odvysílat na úvod přehlídky do 24 zemí a úvodní koncert odehraje Symfonický orchestr Českého rozhlasu. A ještě vás pozveme na tradiční knižní veletrh Svět knihy. Začíná na pražském výstavišti tento čtvrtek a bude tam až do soboty. My tam budeme také a o dění na největším českém knižním veletrhu vám budeme pravidelně podávat zprávy. Mějte se hezky, loučí se Michaela Vetešková, naslyšenou za týden.
4: Ale je 14 hodin. A odpolední zprávy má Adéla Paruchová.
5: Pilová sezóna letos začala později než loni, zhoršuje ji ale větší sucho. Izrael po výzvě k evakuaci zaútočil na jih Libanonu. Fotbalisté Ostravy hrají v Teplicích o první ligové vítězství od začátku března a zítra čekáme jasno až polojasno, později přibude oblačnosti. Teploty až 24 stupňů Celsia.
6: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
5: Pilová sezóna letos začala na konci února podle meteorologů asi o 2 týdny později než loni. Zhoršuje ji ale aktuální větší sucho. Pilovou alergií v Česku podle odhadu alergologů trpí asi čtvrtina obyvatel.
6: Musím být zaléčená, protože jinak bych se ani nevyspala.
7: Popisuje Magdalena, která už od dětství trpí alergií na břízu. Onemocnění ale může začít i kdykoliv v dospělosti, říká alergolog Tomáš Balner.
8: Máme i lidi, co jsou 40 let plus, 50 plus, kteří mají nové projevy pilové alergie.
7: Můžou za to podle něj třeba prodělané infekce, které naruší sliznice. Alergiků přibývá a také se objevují nové alergeny. Pokračuje Lenka Hajková z Českého hydrometeorologického ústavu.
9: Známá je ambrozie, ta se k nám šíří hlavně ze Slovenska a z Maďarska.
7: I když letos pilová sezóna začala později, stále je to dřív než v minulosti. Důvodem jsou teplejší zimy. Michaela Bacílková, Radiožurnál.
5: Izraelská armáda zaútočila na jih Libanonu, informovala o tom agentura AFP s odkazem na libanonská státní média. Před úderem vydala izraelská armáda výzvu k evakuaci 9 libanonských vesnic. Mluvčí izraelských obranných sil Avichai Adraí na sociální síti X zároveň obvinil militantní hnutí Hezbollah z porušení klidu zbraní. Libanonská oficiální agentura NNA uvedla, že Izrael zasáhl i další oblasti jižního Libanonu, které ve výzvě zmíněné nebyly. Mezi sousedícími zeměmi platí od půlky dubna příměří, to ale opakovaně porušuje Izrael i hnutí Hezbollah. V Liberci končí festival Anifilm. Pořadatelé 25. ročníku ocení večer nejlepší animované snímky. V mezinárodní soutěži o cenu usiluje mezi krátkými filmy taky jeden český loutkový příběh s názvem 9 milionů barev, říká programový ředitel Anifilmu Pavel Horáček.
10: 9 milionů barev natočila Barána Stejskalová, je to skutečně obří dílo, skoro opera, bych řekl, muzikál. Ona použila techniku stop motion, loutkové animace, vydala se s ní do podmorského světa, sleduje příběh krevety, která má ohromnou sílu a neuvěřitelnou možnost vidět svět jinak. A ona se vlastně s kamarádí s jiným živočichem a snaží se docílit toho, aby ten druhý živočich viděl ten svět stejně barevně jako ona.
11: Sport. Čeští hokejisti usilují v přípravě na mistrovství světa o své 7. vítězství. Na švédských hrách nastoupili proti Finům a je u toho taky reportér František Kuna.
12: Ve 49. minutě zápasu platí Finsko-Česko 2-2. Z Engelholmu František Kuna, Radiožurnál.
11: Fotbalisti pražské Dukly se v domácím souboji se Slováckem snaží odlepit z posledního místa v tabulce šance ligy. Utkání druhého kola nadstavbové skupiny o udržení sleduje na Julisce reportér Mikuláš Jáša.
13: Hraje se 3. minuta, stav 0-0. Teplice hostí Ostravu, je u toho David Kalvas.
14: 4. minuta, Teplice Ostrava 0-0. Utkání Mladá Boleslav Zlín a Karel Schamberger.
15: Začátek 2. minuty, Mladá Boleslav Zlín 0-0. Z Mladé Boleslavy Karel Schamberger, Radiožurnál.
16: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
17: Překážka na D7 za sjezdem na Žatec a nehoda na D8 za exitem do Xeny. Na dálnici D7 z Prahy směrem do Chomutova velmi opatrně za sjezdem na Žatec. Na kilometru 67 leží na vozovce sražená zvěř. Policisté už jsou na místě. Podle nich je to ale uprostřed dálnice, takže opatrně vybočuje se. Na dálnici D8 z Prahy směrem do Ústí nad Labem stále ještě opatrně za sjezdem na Doxany. Na 37,5 kilometru dořešují nehodu osobního auta do předmětu na vozovce, vybočuje se bez kolon. A bez kolon jsou průjezdné také ostatní dálnice v České republice. V Praze pak čekejte kratší kolony, třeba na Nuselském mostě směrem do centra. Pomaleji se teď aktuálně jede od Kongresového centra až do Legerovy k semaforům, je to asi na 10 minut. A kratší kolony na 5 minut pak čekejte i Věčné od Štěpánské na IP Pavlova nebo také v Bělohorské směrem z centra před křižovatkou Vypich. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
16: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Zítra bude jasno až polojasno, ráno se výjimečně objeví mlhy. Odpoledne a večer čekáme postupně většinou oblačno. A nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů Celsia, na horách bude kolem 16. Tolik zprávy.
16: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
18: Nedaleko pařížského Elizejského paláce najdete kloboučnictví, které vede šarmantní 80-letá dáma Adeline. Spolupracovala s vyhlášenými značkami a klobouky vyráběla i pro šlechtické rodiny, významné herečky a politiky. Může plakát sloužit jako okno do historie? Varšavské znovu otevřené nejstarší muzeum plakátu na světě dokazuje, že může. K šopskému salátu prý patří rakie, ke grilovanému masu taky. Bulhaři zkrátka pijí tuhle ovocnou pálenku skoro ke všemu. Ochutnávku vám nabídneme v dnešním putování s našimi zahraničními zpravodaji a reportéry. Příjemný poslech vám přeje Lubica Bergmanová.
16: Reportáže zahraničních zpravodajů.
18: Panamáky, fascinátory, fedory nebo borsalino. V centru Paříže, nedaleko Elizejského paláce, najdete království klobouků. Obchod vede a vlastní šarmantní 80-letá dáma Adeline, která o sobě říká, že není žádná prodavačka, ale umělkyně. Klobouky navrhuje, připravuje a zdobí pro kolemjdoucí i pro šlechtické rodiny a významné politiky. Náš zpravodaj v Paříži Martin Balucha u ní zazvonil.
19: Jakmile z rušné silnice zaplujete do obchůdku, okamžitě vás pohltí království klobouků zdobených květinami, stuhami, síťkami, plastovým ovocem nebo dokonce perlami a eiffelovkami. Pokrývky hlavy jsou prostě všude kolem. V regálech, ve vitríně, na stolečcích i speciálních stojanech. Králuje tady 80-letá Adeline.
20: Pamatuji si, že jsem jako malá chodívala na pohřby. Rakev byla v kočáru taženém koňmi. Vše bylo zdobené sametem a zlatým vyšším. Všímala jsem si vdov, které nosily takzvané vdovské klobouky. Můžete je vidět v italských filmech. Byly to černé klobouky s dlouhým závojem. Moc se mi to líbilo. Prahla jsem potom se provdat a ovdovět, abych taky mohla nosit takový klobouk.
19: Adeline má přezdívku Adeline Capelin podle typu klobouků. Vyrůstala ve 40. a 50. letech. Adeline o svých kloboucích mluví jako o děťátkách. Některé prý i pojmenovává. Při jejich tvorbě se ráda inspiruje u slavných. Ostatně na stěnách obchodu jsou vyvěšené fotografie celebrit z klobouky, jako třeba americké herečky Audrey Hepburnové. I pro takové osobnosti Adeline připravovala klobouky.
20: Měli jsme je tady všechny, muže i ženy od filmu, z divadla i z politiky. Nikdy ale neříkám jejich jména, jsem velmi diskrétní.
21: Adeline mě bere do zadní části obchodu. Tak tady je takový přístroj, kde se formují klobouky panamáky.
20: Sem vložíme klobouk, otočíme touhle páčkou a klobouk je připravený. Všechno se to musí dělat za tepla. Takhle je klobouk krásně natvarovaný.
19: Ptám se Adeline, jestli je vhodné i takové klobouky skládat.
20: Ne, to v žádném případě. To je podvod. Když za klobouk zaplatíte od 3 do 5 tisíc eur, tak ho přece nebudete muchlat a skládat. Takovéhle klobouky se převáží ve specializovaných obalech nebo krabicích.
19: Adeline spolupracovala s vyhlasnými značkami, jako třeba z Hermès. Dnes její klobouky cestují po celém světě. Jako třeba na ostrovy Capri, svatého Bartoloměje, Mykonos, nebo třeba do Saint-Tropez a Los Angeles. Na těchto zakázkách pracuje i mladá pomocnice Marie.
22: Moje babička šila. Jako malá jsem s ní trávila hodně času. Milovala modní návrhářku Coco Chanel. Tuhle vášeň jsem získala po ní.
19: Marie a Adeline připravují klobouky pro všechny příležitosti. Svatby, pohřby, dostihové závody i každodenní chození ven. S klobouky je to podle Adeline jako s oblečením. Někomu sluší všechno, s jinými zákazníky a zákaznicemi je to obtížnější. Vždycky se prý ale něco najde.
20: Moje babička říkala, že se vždycky najde poklička na hrnec.
19: Mě by podle Adeline seděl klobouk borsalino, který ve stejnojmenném gangsterském filmu z roku 1970 nosili herci Alain Delon a Jean-Paul Belmondo. Fotografie těchto hereckých legend jsou ostatně taky na stěnách obchodu. Jako jim mi ale klobouk rozhodně nesluší. Spíš bych řekl, že patřím do kategorie pokličkářů. Z Paříže Martin Balucha, Český rozhlas.
18: Bruce Springsteen celý život zpívá o pracující Americe, o lidech z továren, doků a předměstí. Sám z nich taky vzešel. Dnes, kdy je mu skoro 77 let, o část svých fanoušků přišel. Postavil se totiž veřejně proti prezidentovi Donaldu Trumpovi, kterého právě ti lidé, o kterých Springsteen celý život zpívá, volili. Naše zpravodajka ve Spojených státech Jana Ciglerová zjišťovala, jaké to bylo, když svůj protest přijel vyspívat na Floridu, jen kousek od místa, kde americký prezident bydlí.
1: Floridské město Sunrise není nijak slavné, ale Springsteena už vítá po desáté. Má totiž největší krytou halu na Floridě. Vejde se sem přes 20 000 lidí. A ty všichni tady jsou. Někteří, jako já, ho vidí poprvé. Jiní, jako tady policista Matthew, po 17.
2: Poprvé jsem viděl Springsteena v roce 1985 v Miami. Vždycky byl velmi politický, ale dneska míří přímo na prezidenta. Mně to nevadí, souhlasím s ním, ale nějaké publikum kvůli tomu určitě ztratil.
1: Turné, se kterým Springsteen objíždí Ameriku, se jmenuje Země naděje a snů. Původně ho vůbec neměl v plánu, ale rozhodl se k němu poté, co imigrační agenti ICE zastřelili v Minnesotě dva Američany, Alexe Prettyho a René Goodovou. Tehdy, jak říká, se rozhodl vyrazit mezi lidi.
2: Byl jsem bezmocný a potřeboval jsem něco udělat. Potřeboval jsem s vámi mluvit. My jsme přece země, která vzešla z nesouhlasu. Umíme spolu žít, i když máme jiné názory. Tohle, co se teď děje, to není moje země, tak jak ji znám.
1: A v tom je první Springsteenův paradox. Muž, který celý svůj život zpívá o dělnické Americe, stojí dnes na barikádě proti politikovi, kterého ta samá dělnická Amerika zvolila. To napětí je živé a právě tady na Floridě, nedaleko místa, kde prezident žije, má zvláštní význam. A další paradox. Jeho nejslavnější písnička Born in the USA, narozený v USA, se stala druhou americkou hymnou a největším rockovým hitem své éry. V roce 2026 ale zní jinak než v roce 1984. Snadno by se jí mohli chytit odpůrci imigrace, velké téma současné Ameriky. Ale Springsteen ji nikdy nemyslel jako oslavu. Měla to být obžaloba. Amerika ji ovšem vždycky slyšela po svém. I teď. O některé fanoušky bez pochyby přišel, zvlášť mezi oddanými příznivci Donalda Trumpa.
22: Mívala jsem Springsteena ráda, ale už ne, protože je moc politický. Měl by se držet hudby a nedělat nic jiného.
1: Ale jiné díky svým postojům získal. Jako tady Gina. Springsteen by podle ní byl mnohem lepší prezident, protože se zastává pracujícího lidu. A to je třetí jeho paradox. Kdo chce Springsteena bez politiky, nemá ho celého.
18: S autorkou předchozí reportáže naší zpravodajkou ve Spojených státech Janou Ciglerovou jsem teď ještě ve spojení. Já ti přeji hezký den.
3: Hezký den, dobrý den.
18: Jeni, jaký ten koncert byl?
3: Tak pro mě to byl první můj koncert Bruce Springsteena v životě. Já jsem ho nikdy neviděla, nikdy jsem se na jeho turné ani nestihla dostat, ale protože tohle turné bylo neplánované, takže nebylo ani tak dopředu vyprodané, jako bývají všechna ostatní, a já jsem si stihla ty lístky koupit, takže pro mě to byl obrovský zážitek, a když jsem tam seděla úplně nahoře někde za ty nejlevnější možné lístky a i tak stály $150 jeden, tak když jsem tam seděla nahoře, tak jsem si říkala, že vlastně už to, že ho vidím na vlastní oči, už to, že vyjde, že to je on, že má tu vestičku typickou, ten svůj nakřáplý hlas, ty svoje takové mírně, nevím, robotické pohyby nebo takové trhané pohyby, tak že už jen samo o sobě vidět tu ikonu, tu legendu na vlastní oči je obrovská síla. No a pak samozřejmě ta hala byla úplně plná a ta reakce publika na něj, to byl jeden z těch zážitků kulturních, které nezapomenu do konce života.
0: On Bruce Springsteen zahájil to turné v Minneapolis, završí ho ve Washingtonu, ty jsi byla na tom floridském zastavení, navíc nedaleko od domova Donalda Trumpa, tak mluvil tam o něm?
3: Mluvil a není to teda pro něj nic nového, ale neřekl jeho jméno, přesto samozřejmě všichni věděli, o kom mluví. I celé to turné ostatně nese název Země naděje a snů, Land of Hope and Dreams, a to heslo Žádní králové, No Kings, to je vlastně heslo, které je názvem těch protitrumpovských demonstrací, které se už několikrát konaly po celých Spojených státech. Springsteen navíc otevřeně dopředu řekl, že to je reakce na Trumpovo vládnutí, že to bude politické turné a že to je vyjádření jeho postoje k tomu, co se teď v zemi děje a s čím on nesouhlasí. To floridské zastavení ve městě Sunrise bylo ještě trošku speciální v tom, že to je opravdu jen pár desítek kilometrů od Trumpova Mar-a-Lago a tak to právě tím spíš mělo ještě trošku jiný náboj.
0: Jenom ty jsi mluvila s fanoušky, tak co říkali? Vadí jim, že je otevřeně politický a kritizuje právě Trumpa?
3: Ptala jsem se každého na to a i toho pána, kterého jsem se na to nezeptala, tak začal o tom mluvit rovnou sám. Ta politika je vidět, že v tom je důležitá, že oni jsou zvyklí na to, že je politický, to říkají celou kariéru, ale takto ostře a takto jednoznačně, tak na to úplně zvyklí nejsou. Nicméně ti, kteří kvůli tomu by na něj nešli, tak tam nebyli, takže tam byli buď lidé, kteří mají stejné názory jako on a souhlasí s těmi jeho proklamacemi, a nebo to znamená, jsou kritičtí k Trumpově administrativě, a nebo říkají, já si to odmýšlím od něj, já jsem tady kvůli té hudbě, já jsem tady kvůli jeho písničkám a kvůli jeho kytaře a kvůli jeho hlasu a na tu politiku vlastně nedbám a na to se nedívám. Ta část publika se, ale mi taky řekla, někteří mi říkali, že prostě jejich známí tam třeba přestali chodit nebo že jejich příbuzní už tam nikdy nepůjdou.
0: On na Springsteen ukazuje rozdělení americké kulturní scény. Část publika ho kvůli jeho postojům bojkotuje. Je tohle nová realita, že si umělec ve Spojených státech musí vybrat stranu?
3: Tak Springsteen by na to řekl, že on si nevybírá tu stranu jako takovou, ale že si vybírá hodnoty a ty on brání. Ale musím říct, že asi v praxi ano, že pokud se někdo rozhodne být politický dneska a vyjadřovat nějaké politické názory jako umělec, protože spousta z nich to raději nedělá, tak si je vždycky vědom toho, že tím pádem tu zemi rozděluje, nebo ty své fanoušky rozděluje na dvě skupiny. Ti, kteří jsou politicky s ním a ti, kteří jsou politicky proti němu. Amerika má dneska v kultuře dva tábory. Ty dva tábory vidí tu situaci jinak. Třeba nedávno na koncertě v Atlantě byla úplně vyprodaná ta State Farm Arena a zatímco konzervativní média ale třeba říkala, že ho lidé bojkotují a že Springsteen má krizi. Umělci, kteří se vyjadřují proti Trumpovi, tak o část publika přicházejí a ti, kteří ho podporují, tak zase přicházejí o tu druhou část. A je pořád těžší zůstat uprostřed. Springsteen se teda rozhodl, že on uprostřed být nechce, že on bude říkat své názory a že to je naopak důvod, proč vlastně vstal ze židle a šel toto turné ve svých 77 letech ještě udělat.
0: To byla naše zpravodajka ve Spojených státech Jana Ciglerová. Já ti to děkuji a někdy příště naslyšenou.
3: Naslyšenou.
16: Posloucháte pořad Reportáže zahraničních zpravodajů. Najdete je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Ve Varšavě se po 5 letech znovu otevřelo nejstarší muzeum plakátů na světě. A jeho stálá výstava nabízí návštěvníkům neobvyklý vhled do polské minulosti. Skrz často ikonická díla výstava vypráví o časech dělení země mezi jiné mocnosti, o odporu proti německé okupaci, o životě v socialismu, ale také o současnosti, která rozhodně není klidná. Naše zpravodajka v Polsku Kateřina Havlíková o výstavě zjišťovala víc.
4: Dnes tu akorát máme návštěvu z jedné z varšavských škol. Studenti dostali pracovní listy a vypadá to, že mají úkol spojený s interpretací plakátů, ale hledají na nich i určitý obsah. Z toho máme velkou radost, protože tou naší stálou výstavou jsme chtěli ukázat, že plakát je dokumentem éry.
6: Popisuje v muzeu plakátu na varšavském Vilanově hlavní kurátor výstavy Michal Varda. Kolem nás se to akorát hemží studenty, většinou ve skupinkách.
4: Plakát je kulturním textem, který v sobě skrývá bohatou výpověď o naší historii, o kultuře, politice, každodennosti. My tu tak trochu boříme stereotyp o polském plakátu spojovaném s polskou školou. Tu designerskou a typografickou disciplínu se snažíme představit v období 130 let. Od počátku této vizuální komunikace na polském území.
6: A tak se rovnou přesouváme k nejstaršímu plakátu ve sbírkách muzea. Pochází z roku 1892.
4: Ten umělecký reklamní plakát propaguje parovodní přepravní společnost Mauriceho Fajanca. Ten plakát je dvojjazyčný, v jazyku polském a ruském. Tehdy totiž Varšava byla pod ruským záborem. Ten plakát vytvořil typograf a průkopník fotografie Maximilian Fajanc pro svého bratra, podnikatele v říční dopravě. Ten plakát je neobvyklý proto, že jeho střední část je prázdná. To bylo místo pro vystavení aktuálního plavebního řádu.
6: Ale jsou tu i plakáty z doby druhé světové války, zachycující odpor proti německé okupaci. Plakáty vypovídající o touze po poválečné obnově. Plakáty ukazující život v Polské lidové republice. Plakáty připomínající různá jubilea i novodobé plakáty upozorňující na současné války, nenávistné projevy, klimatickou krizi i politickou zlovůli. Jsou tu umělecké plakáty, reklamní plakáty, plakáty, které se staly symbolem protestních hnutí. Celkem má muzeum ve sbírce 63 tisíc uměleckých děl.
4: V Polsku si velmi ceníme českého designu a české typografie. Vždycky jsme vám trochu záviděli ty skvělé, velmi talentované designéry. Ať už to byl Zdeněk Rosman, Ladislav Sutnar, Jaroslav Sura, až po ty současné. U nás ve sbírkách tak máme i krásnou kolekci českého plakátu.
6: Dodává kurátor Michal Varda. Přestože výstava nese označení stála, není to úplně přesné. Každých několik měsíců totiž pracovníci muzea všech 240 vystavených děl vymění. První výměna je plánovaná na červen. V aktualizované expozici budou moci návštěvníci nahlédnout na polskou minulost i současnost zase trochu jinak. Z Muzea polského plakátu ve Varšavě Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
0: Pro většinu světa je ropná krize v Hormuzském průlivu tvrdou zkouškou. Existují ale země, jejichž ekonomice výrazně pomáhá. Jednou z nich je brunejský sultanát. Náš reportér David Jakš zjišťoval, proč je tenhle malý stát na severním pobřeží Bornea znovu důležitým světovým hráčem.
8: Vstávám denně v 9:30, v 10 hodin musím být v práci a končím večer v 8. Vedu krásný život. Do práce sice musím každý den, ale dá se to vydržet. Ten výdělek za to stojí.
23: Rozplývá se paní Nuč. Tajka, která před 3 lety přijela pracovat jako uklízečka do největšího a tehdy jediného obchodního domu v Bruneji. Nuč ví, co dělá. Zásoby ropy a zemního plynu se v sultanátu sice zmenšují, ale pořád generují blahobyt, ve kterém fyzické osoby neplatí žádné daně. Všechno, co vyděláte, vám zůstane. K tomu zcela bezplatné zdravotnictví a školství. 1200 dolarů měsíčně tak paní Nuč stačí na sdílený pokoj se 2 dalšími ženami. Na jídlo a ještě podstatnou část výplaty pošle rodině do Tajska.
24: Krize v Hormuzském průlivu spadla Brunei z nebe. Země jako Tajsko, Singapur nebo Japonsko tam teď poptávají 10 000 barelů ropy a denní export už přesáhl 100 000 barelů. Navíc doba, za kterou tankery dovezou ropu, je výrazně kratší, než když loď jede z Blízkého východu.
23: Vysvětluje Hun Chang Yao ze Singapurské univerzity sociálních věd. Brunejský sultanát už před lety rozhodl o diverzifikaci státního příjmu, protože výpočty ukázaly, že do 20 let budou ropná i plynová pole vyčerpána.
7: Stát o velikosti Ústeckého kraje nemá jinou možnost, než vsadit na turisty a preferuje ty bohaté.
9: Třetina všech cizinců k nám přijíždí z Malajzie.
23: Říká mi s hrdostí v centru metropole Bandar Seri Begawan turistický průvodce pan Hamín.
9: Tamhle vykukuje střecha mešity Ali Saifudiena. Je celá z ryzího zlata. Těch zlatých lístků jsou tam 4 miliony. Zajděte do Národního muzea, projeďte se motorovým člunem po Kampung Ayeru, největší plovoucí vesnici na Borneu, nebo navštivte Národní park Ulu Temburong. Náš sultanát vás určitě nudit nebude.
23: O všudy přítomném právu šaria se místní lidé moc nezmiňují. Nechtějí cizince vystrašit a naopak rádi mluví o svém sultánovi Hasanalu Bolkiahu Muziadinu Vadaulahovi. Mimochodem v době svátků a oslav se rád objevuje mezi svými poddanými a potkat ho s ochrankou v ulicích metropole není nemožné. S cizinci si tenhle nejdéle vládnoucí panovník světa a otec 13 dětí prý velmi rád povídá. Z brunejského sultanátu David Jakš, Český rozhlas.
18: Rakia, tedy ovocná pálenka, se na Balkáně pije při každé příležitosti, nejen při oslavách. A pro někoho je to prostředek prevence před zažívacími problémy. Dá se vypálit z jakéhokoliv ovoce, dokonce i zeleniny. Historii výroby a současnost pálenek zachycuje Muzeum rakie v bulharské Sofii. Náš reportér Pavel Novák se tam vydal na zcela nealkoholickou prohlídku. Bez ochutnávky. This is just the
10: factorists. They are more than 100, but mapa Bulharska na začátku expozice je posetá značkami. Je jich víc než 100. A to jsou podle průvodce a barmana v jedné osobě Viktora Georgieva jen továrny, kde se rakie průmyslově vyrábí. Domácích palíren jsou další tisíce. Bez ohlášení úřadům si každý může za rok vypálit 30 litrů na osobu v domácnosti.
11: Domácí destilace je poměrně jednoduchá, je tu zkrátka přístroj, ve kterém se zahřívá to drcené ovoce, to potom vytváří páru, ta se musí převést do kondenzační nádoby a potom se to skapalní, ale jak říká můj průvodce Viktor Georgiev, tak mezi tím je tam jakýsi filtr, který odfiltruje metanol. Je těžší než klasické etanolové páry, no a tak ten se tam usadí a vypouští se takovým zvláštním otvorem.
12: Celé to měděné, plechové samozřejmě, úplně všechno, až tady té kondenzační nádobě. A tady to potom vytéká do nějaké připravené skleněné kádinky, nebo zkrátka do vědra.
10: 80% rakie se v Bulharsku dělá z hroznů. Může se ale vypálit z jakéhokoliv ovoce, které se dá zkvasit. Tedy například i z jahod, třešní nebo i dýně. Zelenina má pravda méně cukru, ale když se do zeleninové drti cukr dodá, může být i pálenka z bachraté oranžové tykve. To věděli i středověcí obyvatelé oblasti dnešního Bulharska, kteří pálili kořálku pomocí keramické destilační kolony.
12: Dnes už se vyrábí rakia destilací v plechových měděných nádobách, ale jak říká Viktor Georgiev, úplně na počátku byly ty destilační nádoby z terakoty, zkrátka z kameniny.
10: Kousek dál od primitivního 500 let starého destilačního přístroje je přehlídka různých bulharských rakií. Jsou to vzácné, okolkované, neotevřené lahve z období socialismu. V další vitríně jsou pak pálenky z různých koutů světa a jedna velmi vzácná.
12: Úplně nejvzácnější exponát je tady dole ve vitríně, protože tady je vlaječka Iránu. Jak je možné, že v Iránu vyrábějí destiláty? Už nevyrábějí, jak říká Viktor Georgiev, tak toto je lahev ještě z doby před islámskou revolucí. Takových lahví je na světě velice málo, ví o dvou, jedna z nich je tady, tady je neotevřená a proto je to nejvzácnější exponát této sbírky.
5: As we mentioned, this is from Croatia, but it's really famous in Serbia.
11: Ale Viktore, vy jste zapomněl, tady úplně v rohu je jedna taková krásná lahev a nahoře je vlaječka.
5: Yeah, I know, but I don't know much
11: Viktor
5: about
11: bohužel
5: it.
11: Neví toho mnoho sure o naší slihovici od Rudolfa Jelinka. Zkrátka, tady ve vitríně úplně v rohu je malá česká vlaječka a je tady krabice s klasickou lahví zvanou Hodiny a tam je slihovice Rudolf Jelínek. I my jsme tady zastoupeni v Muzeu rakie v Sofii. Z Bulharska Pavel Novák, Český rozhlas.
18: A to už byla poslední z dnešních reportáží zahraničních zpravodajů. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vám přeje Lubica Bergmanová.
13: Radiokniha.
14: Alarmujícím svědectvím o stavu životního prostředí kolem nás je kniha Život na naší planetě, kterou napsal uznávaný přírodovědec David Attenborough, nejznámější britský tvůrce přírodovědných filmů. Jeho vyprávění není jen mrazivou zprávou o vymírání živočišných a rostlinných druhů, ale také pokusem najít způsoby, jak by mohlo lidstvo planetu uzdravit a tento nepříznivý vývoj zvrátit. David Attenborough oslaví v květnu své narozeniny.
13: Radiokniha dnes půl hodinu před půlnocí na Plusu.
15: Posloucháte Radiožurnál v půl třetí. Odpolední zprávy a Adéla Paruková.
17: Snižování výdajů na obranu podporuje necelá pětina Čechů. Největší podíl lidí, 27%, preferuje jejich nárůst na průměr NATO. Vyplývá to z dubnového průzkumu agentury STEM. Zúčastnilo se ho 1315 lidí. Podle agentury má na jejich názor vliv politické přesvědčení a pocit ohrožení Česka v současné situaci. Ministerstvo obrany počítá s tím, že na čistě obranné náklady letos půjde 1,74% hrubého domácího produktu. V suterénu hotelu v pražské Blanické ulici dnes kolem poledne hořela bývalá sauna. Hasiči evakuovali z hotelu několik lidí, dva lidé se nadýchali kouře. Oznámil to mluvčí hasičů Vojtěch Ročedl. Odhadovaná škoda po požáru jsou 2 miliony korun. Příčinu teď zjišťují vyšetřovatelé. Slovenský premiér Robert Fico se v Moskvě sešel s ruským prezidentem Vladimírem Putinem. Do ruské metropole dorazil na oslavy spojené s 81. výročím konce druhé světové války. Tradiční přehlídky na Rudém náměstí se ale Fico nezúčastnil. Informovalo o tom ruské vydání stanice BBC. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov podle ní potvrdil, že šéf slovenské vlády měl v úmyslu Putinovi předat vzkaz od ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. A lázeňskou sezónou v Luhačovicích na Zlínsku o tomto víkendu zahajuje festival otevírání pramenů. Dnes je na programu jarmark, historické korzo, přehlídka historických automobilů a kulturní program. Zítra pak požehná léčivým pramenům v největších moravských lázních emeritní pražský arcibiskup Jan Graubner. Sport. Čeští hokejisté druhé utkání švédských her prohráli v Engelholmu, podlehli Finům 2-3 a v zítřejší generálce na mistrovství světa se utkají od 12 hodin se Švýcary. A po zprávách uslyšíte novinky ze zápasu domácí fotbalové šance ligy.
13: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
25: Překážky na D7 za sjezdem na Žatec a také na dálnici D35 za sjezdem na Velký Újezd. Na dálnici D7 z Prahy směrem do Chomutova stále ještě pozor za sjezdem na Žatec. Na 67. kilometru leží na vozovce sražená zvěř. Na místě je policejní hlídka, vybočuje se. Pozor také na dálnici D35 z Olomouce směrem do Ostravy za sjezdem na Velký Újezd. Na kilometru 294 leží na vozovce dvě krabice. Policisté jedou na místo, tak velký pozor. Velký pozor teď na dálnici D2, pokud přijíždíte do Brna směrem do Bratislavy. V omezení před D1 je teď hlášené auto jedoucí proti správnému směru. Je to v omezení, nejspíš někdo špatně odbočil, tak velký pozor. D2 na příjezdu do Brna, pozor na možné auto v protisměru. A v Praze stále čekejte kratší kolony, třeba na konci Nuselského mostu. Na příjezdu do centra kolona je zhruba z poloviny mostu do Legerovy, je to asi na 10 minut. 5 minut pak naberete také ve Vlzunově ulici od hlavního nádraží k muzeu a poměrně dost silný provoz je také v oblasti Anděla na Smíchově, ucpává se třeba Radlická ulice. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
13: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
17: Zítra bude jasno až polojasno, ráno se výjimečně objeví mlhy, odpoledne a večer čekáme postupně většinou oblačno. A nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů Celsia, na horách bude kolem 16. Tolik zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Jak to bylo doopravdy?
2: V boji bezpečnostních orgánů proti vnitřní a zahraniční reakci dochází někdy k usmrcení agenta nebo teroristy. Jejich mrtvoly bývají po provedeném šetření a ohledání předány příbuzným, kteří pak vypravují usmrceným teroristům a agentům honosné pohřby, jež se stávají manifestací reakce. Pohřbu zúčastňují se lidé, kteří nemají žádný osobní vztah k pohřbívanému a svou účastí dávají jen výraz svému nepřátelskému postoji vůči lidově demokratickému zřízení. Je-li pak veřejně známo místo, kde usmrcený agent a terorista byl pohřben, mají příslušníci reakce možnost kladením věnců, nepkytic a podobně vyjádřit manifestačně svůj souhlas a sympatie s činem a záměrem pohřbeného.
19: Tak zněl úvod tajného rozkazu ministra národní bezpečnosti Karla Bacílka z 18. listopadu roku 1952. S pokyny z daného rozkazu také souvisí otázka, téma dnešního pořadu, jak to bylo doopravdy. Ďáblický hřbitov se nestal symbolem nenávisti až za hrob? Ze studia zdraví Ivana Chmel-Denčevová. Jaké další sdělení v onom tajném rozkaze, slyšeli jsme jeho úvod, obsahoval otázka pro hosta pořadu právního historika doktora Kamila Nedvidického.
20: Dále následoval podrobný popis, jak nakládat s ostatky politických odpůrců komunistického režimu, kteří byli zlikvidováni ať již popraveni nebo usmrceni v rámci zásahu bezpečnostních orgánů. Hlavním cílem bylo utajit, kde tyto ostatky nakonec skončí. To znamená, bylo nutné spálit tyto ostatky nebo je uložit do neoznačených hrobů na příslušných hřbitovech, žádné informace neposkytovat příbuzným a dalším, kteří budou projevovat zájem o to, co se stalo s ostatky těchto osob, a po týdnu podat informaci předsedovi místního národního výboru o tom, že tyto ostatky byly zlikvidovány.
19: Mělo záměrem být to, co jsme slyšeli v úvodu, tedy zabránit v úvozovkách manifestacím reakce?
20: To zabránění manifestacím reakce bylo jenom jedním z důvodů, protože samozřejmě celá řada pohřbů odpůrců komunistického režimu mohla být vnímána jako demonstrace proti komunistickému režimu. Ale daleko důležitější bylo zamést stopy, aby ty ostatky zmizely, aby se o nich nediskutovalo a tím pádem, aby se nedalo nějakým způsobem hovořit ani o těch obětech komunistického režimu.
19: Tedy zamést stopy i po činech vražd?
20: Přesně tak. Komunistický režim chtěl zamést kompletně stopy za svými činy, které spáchal na svých odpůrcích.
19: Hřbitov v pražských Ďáblicích je jedním z míst, kde nedůstojná pohřební místa vznikala. Historici Petr Blažek a Alena Šimánková o něm napsali v textu Temné místo na okraji Prahy.
21: Šachtové či společné hroby na pražských hřbitovech, a to včetně Ďáblického, nevznikly v období totalitních režimů 20. století. Tento druh sociálního pohřbívání, který má tradici sahající až do období Habsburské monarchie, byl ve skutečnosti využit nacistickým okupačním aparátem a poté masivním způsobem i komunistickou státní mocí k odstranění těl jejich obětí a odpůrců. Využíván byl navíc stejným způsobem v období Třetí republiky k pohřbívání popravených retribučních a kriminálních vězňů.
19: Oba historici ve své studii také píší.
21: Najdeme mezi nimi kurýry z pravorejských služeb, členy protikomunistických odbojových skupin, duchovní, řádové sestry či sedláky, postižené násilnou kolektivizací venkova. Některé osoby byly také účastníky druhého odboje. Část případů je hraniční, najdeme zde vedle politických paragrafů také obvinění či odsouzení za údajné či skutečné kriminální činy. Ve dvou případech, Josef Musil a Oswald Závodský, se jednalo o oběti stranických čistek.
19: Měnilo se to nějak v průběhu těch 4 dekád komunistického Československa?
0: Tak samozřejmě největší zločiny byly páchány na konci 40. a 50. letech, ale na Ďáblickém hřbitově byly skrývány oběti komunistického režimu ještě v letech 60. Jednalo se na prvním místě o vězně z komunistických věznic.
19: Představme si, jak to fungovalo v praxi. Není možné jen tak tělo zemřelého zlikvidovat. Takže existují krematoria, existují pohřební služby, pohřební zřízenci. Jak to fungovalo v praxi?
0: Komunistický režim, jako vždy, protože byl velmi byrokratickým režimem, měl na to velice přesný postup. To znamená, u některých osob došlo k rozhodnutí, že jejich tělo bude spáleno v krematoriu a následně bude urna s jejich popelem umístěna ve vězeňském zařízení. Takto byly sváženy urny z jednotlivých vězeňských zařízení, například do pankrácké věznice, kde byly dlouhodobě skladovány. Stejně tak docházelo k tomu, že ve chvíli, kdy byl Ďáblický hřbitov k dispozici, ale předtím i další hřbitovy, tak bylo rozhodnuto, že těla obětí komunistického režimu budou vhozena do šachet tohoto hřbitova za podrobně vymezených podmínek.
19: A byla v tom zapojena řada lidí. Někdo musel rozhodnout, ale potom to byli pracovníci, kteří to museli mít na starosti, kteří to museli aktivně sami odpracovat, zpracovat.
0: Vycházelo se v úvodu zmíněného tajného rozkazu ministra národní bezpečnosti, případně z pokynů státní bezpečnosti, vždy u toho příslušníci STB figurovali. S tím, že měli dohled nad tím, jak se s těmi ostatky nakládá, aby nedošlo třeba k tomu, k čemu došlo v několika jiných případech, že to tělo bude ukryto nebo že nedojde k vhození do té šachty na Ďáblickém hřbitově. Ty postupy měly jasně zabránit tomu, aby došlo k tomu zcizení těla, aby došlo k předání těla rodině, případně aby došlo k tomu, že to tělo bude umístěno do nějakého místa, kde by je mohla třeba rodina objevit nebo kde by případně mohlo dojít k uctívání těch ostatků ve formě hrobu.
19: Existují nějaké archivní dokumenty, kde jsou konkrétní jména a konkrétní podpisy lidí, kteří z titulu své funkce tato rozhodnutí dělali?
0: V archivních dokumentech nalezneme konkrétní příkazy, ať už tedy příslušníků státní bezpečnosti, tak ředitelů věznic, kteří v souladu s tím výše zmíněným tajným rozkazem ministra národní bezpečnosti ukládali, jak se má postupovat s těmi jednotlivými ostatky.
19: Když zmiňujeme tajný rozkaz, a znamená to, že i sami komunističtí pohlaváři si byli vědomi, že to je rozhodnutí, které by nemělo být známo široké veřejnosti, například z důvodu, že to je antihumánní.
0: To rozhodnutí vlastně nebylo jenom antihumánní, ono bylo také zcela nezákonné, protože i tehdy platný právní řád vycházel z toho, že kdo zemře, tak o jeho ostatcích rozhodne buď to on sám ještě za života, nebo o nich rozhodne jeho rodina. V tuhle tu chvíli tento tajný rozkaz je zcela nezákonný a odporuje veškerým pravidlům i tehdy platného právního řádu.
3: Mysliboři na Moravě patří jednotnému zemědělskému družstvu 40 hektarů bažinatých, kyselých a méně hodnotných luk. Proto letos ve spolupráci s Jihlavskou traktorovou stanicí pro těžké půdní úpravy začali s jejich odvodňováním. Upravený sovětský pluh D-267 udělá za den 2000 metrů odvodňovací strouhy, hluboké 1 metr. Hloubku strouhy stále kontroluje agronom družstva František Vítů.
0: Všichni pracovníci, kteří nakládali z ostatky obětí komunistického režimu, byli přísně ukolováni a přísně hlídáni státní bezpečnosti a velmi dobře věděli, že v případě, kdyby nějakým způsobem porušili příkazy státní bezpečnosti, tak to sami odnesou a budou potrestáni.
19: Existovaly některé případy, kdy neuposlechli?
0: Asi nejznámějším případem, kdy došlo k jinému nakládání z ostatky, je případ generála Heliodora Píky, kdy patolog v Plzni rozhodl sám o sobě, aniž by o tom kdokoliv jiný věděl, že ukryje ostatky generála Heliodora Píky. Předpokládal, že komunistický režim nevydrží tak dlouho a po pádu komunistického režimu bude generál Heliodor Píka řádně pohřben.
19: To se sice nestalo, ale i tato míra osobní statečnosti je přítomna v naší historii pohledem do období komunistického Československa.
3: Z hlavního kanálu se potom proráží hustá síť dalších tenčích kanálů pod celou louku. Způsob, jakým se to dělá, je novinkou. Je to krtkovač skonstruovaný podle sovětského vzoru. Kotlík se zaryje a vytváří podzemní chodbičku, kterou protéká voda do hlavního kanálu.

0: Až po roce 1989 jsme začali opět pátrat a zjišťovat, kde naši hrdinové jsou. Našlo se místo, které nelze nazvat hřbitov. Byla to hrozně zarostlá část hřbitova, kterou lze nazvat buš, divočina. V tomto úmyslně zarostlém místě jsme objevili dva malé kříže. To byl signál, že zde budou naši hrdinové. Bylo nás několik, kteří jsme se dali do práce. Začalo se s vyřezáváním porostů, odklízením, vysekáváním a tak dále. Na práci jsme nestačili, finanční prostředky nebyly, tak se muselo organizovat. V první řadě peníze. Vzal jsem si tuto záležitost za osobní, postarat se, aby byl hřbitov opravdu důstojným místem klidu a míru pro naše popravené, umučené a ubité, včetně dětského oddělení.
1: Citovali jsme protikomunistického odbojáře a bývalého politického vězně, také předsedu pražské pobočky Konfederace politických vězňů Stanislava Stránského. Právě on odvedl obrovský kus práce směrem k ďáblickému hřbitovu a dodával, cituji, nikdo si nezaslouží být tajně pohřben do takové jámy.
2: Bývalí političtí vězni komunistického režimu a rodinní příslušníci osob, které zde z největší pravděpodobností byly pohřbeny, se snažili získat podrobné informace o tom, zdali skutečně jejich blízcí jsou v těchto šachtách uloženi. Byli to mnohdy i stejní lidé, kteří v roce 68 neuspěli z důvodu okupace Československa státy Varšavské smlouvy, kteří se snažili najít ostatky bývalých obětí komunistického režimu a také pietně upravit to místo u severní zdi ďáblického hřbitova, které do té doby bylo skládkou.
1: To se odehrálo i v roce 2014, kdy byly úspěšně exhumovány ostatky čihošského faráře Josefa Toufara díky aktivitě Adolfa Ráska a Miloše Doležela. Píše o tom historik Jan Havrda.
3: Exhumaci ostatků čihošského faráře opakovaně požadovali jeho příbuzní, zvláště jeho neteř Marie Pospíšilová a později i její dcera a vnučka. V roce 2014 na základě bádání a iniciativy Miloše Doležela vlastník hřbitova, magistrát hlavního města Prahy, zastoupený radní Evou Vorlíčkovou, zajistil sestavení odborného týmu, kvalifikovaného podílet se na hledání tajně pohřbeného těla čihošťského faráře. V době přípravy Toufarovy exhumace nebyla žádná odborná studie týkající se historie hřbitova.
1: Jaké byly tedy možnosti, když nebyla žádná odborná studie, de facto nebyly žádné informace, kam se vůbec vrtnout?
2: Komunistický režim se snažil zametat stopy. To znamená i dokumenty, které měly být k dispozici v archívech, k dispozici nebyly. Bylo jasné, že bude potřeba velký výzkum, velmi podrobný a že bude nezbytné jít do archivů, do kterých historici normálně nechodí. Ať už se to týká lékařských archivů, bitevních protokolů a podobně. Bylo tedy zřejmé, že bez nějaké systematické práce to bude vždy postaveno na nějakých konkrétních možnostech, které ale nemusí vést k úspěchu, jako vedly v případě exhumace pátra Josefa Toufara.
1: V čem byl příběh ostatků Josefa Toufara jiným či výjimečným, že se to povedlo?
2: V hřbitovní knize se podařilo velice překvapivě dohledat dokument, z kterého vyplynulo, v jaké šachtě jsou ostatky pátra Josefa Toufara uloženy.
1: Byl to další z případů osobní statečnosti, jak jsme dnes hovořili například o plzeňském patologovi v souvislosti s generálem Heliodorem Píchou?
2: Přesně tak. Zatímco celá pohřební kniha ďáblického hřbitova zhořela v roce 1968 nikoliv náhodou, řekněme cíleně, tak se podařilo uchovat díky statečnosti jednoho člověka jeden list z té hřbitovní knihy. Z něhož jasně vyplynulo, že ostatky pátra Josefa Toufara jsou uloženy v šachtě číslo 16 ďáblického hřbitova.
3: V neděli 12. července 2015 proběhl v Čihošti druhý pohřeb Josefa Toufara. Ten první, který se ovšem jen stěží dá nazvat pohřbem v pravém slova smyslu, se odehrál v roce 1950. Toho roku byl kněz umučen příslušníky státní bezpečnosti a jeho ostatky skončily v takzvaných šachtových hrobech na Ďáblickém hřbitově v Praze. V roce 2014 byly díky práci interdisciplinárního týmu specialistů vyzdviženy a zavražděný kněz se tak po 65 letech dočkal důstojného posledního rozloučení. V České republice doposud ojedinělá akce, při které byly aplikovány metody forenzní archeologie, otevřela téma osudů, ostatků mnohých dalších obětí komunistického režimu, včetně zatím neúspěšného pátrání po ostatcích Zdeny Mašínové.
1: Forenzní archeologie, o které se také zmiňoval Jan Havrda, je soubor různých metodologií a právě díky těmto moderním výzkumným metodám máme jistou šanci, že se objeví identifikace dalších ostatků právě na Ďáblickém hřbitově. Ale nejen Praha a nejen tento hřbitov v Ďáblicích, i jinde v republice se nacházejí masové hroby, kde jsou uložené ostatky obětí komunistického režimu. Můžeme uvést Ostravu, Valdice a také Brno. I zde probíhalo pátrání, stejně jako v Praze, které začalo nejprve v roce 68. Hybatelem byla pobočka K231, tedy Sdružení bývalých politických vězňů, a tehdy se pátralo po ostatcích zavražděného Petra Křivky. Jeho manželka byla velmi statečnou a neústupnou v rámci hledání ostatků svého manžela. V roce 1968 jí vedoucí brněnského krematoria Vlastimil Ondráček popsal, co se tehdy stalo.
4: Vedoucí brněnského pohřebnictví je kyn

0: podle kovových čísel, které jsem sám do popelnic vkládal. Je těžko říci, proč bylo požadováno odlehlé místo. Snad proto, aby se nikdo nikdy nedozvěděl, kde tito mrtví spočívají. Možná byli někomu nebezpeční i po smrti.
1: Velmi příznačná slova, která jsme slyšeli na závěr. Bylo to složitější. Díky novinářům z tehdejších novin Lidové demokracie vznikla nejen série článků, ale také pracovní komise v Brně a bylo vyzvednuto 22 uren. Ovšem tehdy se úplně nepodařilo zjistit, kdo to je. Pouze Křivkovi si vyzvedli urnu svého pozůstalého, ale byli tam i další, kteří nebyli identifikováni. Nakonec přichází okupace v roce 1968 a celý proces, včetně rehabilitace odbojáře Křivky, je zastaven. Jeho deska se jménem byla odstraněna a tak v zemi zůstala jen urna s popelem. Mohli bychom říci, že to zůstalo na půli cesty. Došlo se v Brně na konec oné cesty?
2: Došlo. V roce 2021 díky moderním technologiím se podařil průlom a podařilo se identifikovat několik desítek lidí, kteří byli uloženi v urnách na brněnském hřbitově, a podařilo se to také z toho důvodu, že byl cíl získat ostatky kněží, kteří byli kandidáti blahořečení, kněží, kteří byli popraveni v rámci takzvaného babického procesu.
1: A pomyslná tečka. V roce 2025 byla odhalena v Brně hrobová deska toho rotmistra v záloze Petra Křivky, kterým to před takřka 60 lety všechno začalo. Ale jedním z kněží, kteří byli také popraveni a již ostatky byly právě hledány na brněnském hřbitově, byl Jan Bula. Bylo mu 30 let a v dopise na rozloučenou v noci před svou popravou napsal tato slova: můj hrob bude neznámý. Studie lidské tělo je pod právní ochranou i po smrti. To je studie, kterou vy jste napsal. Řídil se komunistický režim při likvidaci svých odpůrců svými vlastními právními předpisy?
2: V komunistickém režimu vždycky všechno vypadalo jinak než navenek. Navenek tedy komunistický režim měl právní předpisy, v kterých popisoval, jak se má nakládat s lidskými ostatky, jak se mají pohřbívat. Tato pravidla ale neplatila pro lidi, které označil komunistický režim za své odpůrce nebo nepřátele. Ti byli likvidováni tak, aby zmizeli beze stopy, aby komunistický režim neměl žádnou stopu svých zločinů.
1: V nálezu ústavního soudu ze 7. ledna roku 2009 se můžeme k danému tématu dočíst.
3: Nepochybnou součástí práva na rodinný život je tedy i vztah žijícího člena rodiny k jeho zesnulým předkům. Jeho typickým a sociálně doložitelným obsahem je respekt k památce předků, případně požadavek pietního zacházení s předky. Přitom platí, že o způsobech nakládání s mrtvými, o tom, v jaké formě a na jakém místě jsou jejich ostatky uloženy, má právo rozhodovat sám jednotlivec. Zvláštní pouto jednotlivce se proto neváže pouze k mrtvým předkům, ale rovněž i k místu jejich posledního spočinutí, které si zvolili a vlastními prostředky zbudovali. Tento pietní respekt se proto týká nejen mrtvých samotných, ale též pietního místa.
1: Otázkou, tématem dnešního, jak to bylo doopravdy je, Ďáblický hřbitov se nestal symbolem nenávisti až za hrob? A stejná otázka také pro hosta dnešního pořadu, právního historika, doktora Kamila Nedvědického.
2: Ďáblický hřbitov se stal příkladem a symbolem nenávisti až za hrob v dobách komunistického režimu. Po roce 1989 velkým úsilím se podařilo toto změnit. V roce 2023 byla zřízena komise při úřadu vlády, která provedla velmi rozsáhlý výzkum Ďáblického hřbitova, pohřebiště u severní zdi, která velmi podrobně prozkoumala všechny dokumenty známé i zcela neznámé. Podařilo se jí objevit 119 osobností, které prokazatelně jsou pohřbeny, a vymyslela pilotní projekt, jak ostatky těchto hrdinů vyzdvihnout a řádně pohřbít. V roce 2025 byla komise převedena pod Ústav pro studium totalitních režimů. V rámci Ústavu pro studium totalitních režimů budeme pokračovat nejenom v mapování těch jednotlivých ostatků a jednotlivých šachet, ale také budeme připravovat exhumace konkrétních hrdinů a obětí komunistického režimu.

0: znamená pro všechny, kteří se na tom podílejí, být účastní celého tohoto procesu?
1: Je to velká satisfakce, především ve chvíli, kdy vidíme potomky obětí komunistického režimu, děti, vnuky, dneska již pravnuky, kde to transgenerační trauma těchto lidí, kteří neví, kde jsou pohřbeni jejich dědečkové, pradědečkové, prababičky a podobně, je obrovské. My vidíme, že napravujeme křivdu, která se stala v dobách komunistického totalitního režimu, která přežívá vlastně do současnosti a která prokazuje, jak ten režim byl absolutně nehumánní a mstil se svým odporucům i po smrti.
0: A tím končí dnešní vydání pořadu Jak to bylo doopravdy. Mistrem zvuku byl Jan Brauner, hudebně spolupracoval Antonín Schindler a režii pořadu měl Michal Bureš. Ze studia vás, milí posluchači, zdraví a na slyšenou se těší Ivana Chmel-Denčevová. Nejen tento díl z programové řady Jak to bylo doopravdy si můžete poslechnout na webu plus.rozhlas.cz, v podcastové aplikaci Můj rozhlas a také v dalších podcastových aplikacích.

0: převzeli se ty vagony a celý vlak byl obklopený, stáli tam ty SSáci s puškami.
1: Hlasy paměti, podcast Českého rozhlasu Plus a Paměti národa.
2: Sdělil mu, tak pane Burger, vy pojedete do Berlína a budete dělat svoji práci.
1: Tentokrát o Adolfu Burgerovi. Hlasy paměti najdete už teď na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
3: Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
4: František Klicpera, lékař, spisovatel, vlastenec, ale také starší bratr známějšího dramatika a obrozence Václava Klimenta Klicpery. Jenže nebýt Františka, možná by se jeho mladší bratr nikdy nedostal do vlivných vlasteneckých kruhů.
5: František měl převzít po otci krejčovské řemeslo v Chlumci nad Cidlinou, ale raději se vydal na studia do Hradce Králové. Tam navštěvoval gymnázium, které úspěšně dokončil. Poté se přesunul do Prahy a už od roku 1812 vystupoval v ochotnických představeních v dnešním Stavovském divadle.
4: František Klicpera se také účastnil recitačních soutěží v Klementinu a navštěvoval přednášky Josefa Dourovského v jeho bytě. Od roku 1808 se staral o svého mladšího bratra Václava Klimenta Klicperu, který přišel do Prahy studovat na gymnázium. Nejenže ho finančně podporoval, tam ho ale také seznámil s okruhem českých vlastenců.
5: Po studiu medicíny působil Klicpera v Jihlavě, později se stal profesorem gynekologie v Linci. Když po vyloučení ze studií v Českých Budějovicích přišel do Lince František Ladislav Čelakovský, Klicpera pomáhal také jemu.
4: Vedle lékařské praxe se František Klicpera věnoval psaní vlasteneckých básní, překládal z ruštiny a vydal odborné dílo latinsko-česko-německou srovnávací botanickou terminologii. František Klicpera zemřel v Linci v roce 1821.
6: Radiožurnál 15 hodin. Právě má pro vás Adéla Paruchová.
7: Péter Maďar je novým maďarským premiérem, zvolili ho poslanci. V Česku se příští týden ochladí, bude deštivo a na horách může padat i sníh. Fotbalisté Baníku Ostrava bojující o záchranu šance lize prohrávají v poločase na hřišti Teplic. Kolona popojíždí v Praze po Nuselském mostě směrem do centra. A zítra čekáme jasno až polojasno, později přibude oblačnosti. Teploty až 24 stupňů Celsia.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
7: Maďarsko má nového premiéra. Parlament do čela země zvolil vítěze dubnových voleb Pétera Maďara a definitivně tak ukončil 16-letou vládu Viktora Orbána. Maďar se funkce ujal ještě při ustavující schůzi nového parlamentu. Víc z Budapešti má naše zpravodajka Bára Vránová.
8: Náměstí před maďarským parlamentem je naplněné k prasknutí a lidé tu zprávu o novém premiérovi přivítali hlasitým a také dlouhým potleskem. Péter Maďar složil premiérskou přísahu krátce po odpoledním hlasování, ve kterém ho podpořila parlamentní většina jeho strany TISA. Získal celkem 140 hlasů a je to podle médií vůbec poprvé od pádu komunismu, kdy poslanci zvolili premiéra už na ustavující schůzi. Už ve svém prvním projevu Maďar mluvil o potřebě obnovit důvěru ve stát a slíbil změnu politického stylu po letech Orbánovy vlády. Samotný Viktor Orbán se dnešního jednání vůbec neúčastnil. Maďar teď několik dní povede ještě přechodnou vládu s omezenými pravomocemi, než parlament definitivně schválí jeho ministry. Z Budapešti Bára Vránová, Radiožurnál.
7: V Česku roste poptávka po historických nemovitostech, třeba po zámcích, kostelech, farách nebo mlýnech. Potvrzuje to například realitní kancelář Luxent Exclusive Properties, která jen u zámeckých nemovitostí sleduje meziroční nárůst prodejů o 50%. Historických nemovitostí se podle ní zbavují původní majitelé, kterým se nevyplatí rekonstrukce a rostou jim náklady na energie. Zájem o sídla eviduje taky Radomír Kočí z realitní kanceláře Remax.
9: Ten zájem o ty historické nemovitosti je spíš stabilní. Ty objekty jsou nejlákavější, takových je spíš jako turisticky zajímavých lokacích, kde je jako spousta přírody.
7: Historické památky za rekordní částky loni prodával taky Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Například zámek Štiřín ve Středočeském kraji se mu ale nepodařilo prodat už při několika pokusech. V příštím týdnu se v Česku výrazněji ochladí. Denní teploty by se měly pohybovat kolem 15 stupňů Celsia. Na Facebooku o tom informoval Český hydrometeorologický ústav. V pondělí bude na většině území pršet, objevit se můžou i bouřky. V úterý na horách dokonce napadne poprašek sněhu. V půlce týdne se pak objeví i ranní mrazíky. Podle meteorologů by měl déšť pomoci půdě i rostlinám, které trápí sucho. Praha chce postavit novou hasičskou zbrojnici pro dobrovolné hasiče na Zličíně. Mělo by jít o dvoupodlažní budovu se zelenou střechou a kapacitou pro 4 auta. Její výstavba by měla trvat rok a půl. Práce začnou podle primátora hlavního města Bohuslava Svobody z ODS do konce letošního roku.
10: Ty dobrovolní hasiči tu práci dělají nad rámec všech svých povinností. A já cítím jako povinnost té Prahy, aby se jim za to odměnila tím, že tu práci mají možnost dělat v prostředí, které je té práci odpovědné. Povídající.
11: Sport. Česká mužská hokejová reprezentace na triumf na Švédy nenavázala a Finům v Engelholmu podlehla 2-3. Svěřenci kouče Rulíka si v závěrečné přípravě na světový šampionát připsali třetí porážku z posledních 4 utkání. Fotbalisté Slávie budou v nadstavbě Šance ligy hostit od 19 hodin v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport pražskou Spartu a pokud zvítězí, obhájí mistrovský titul. Ve 4 odpoledne Plzeň nastoupí proti Liberci. Už teď se bojuje o záchranu. Na stadion Dukly přijelo Slovácko. Stav a čas řekne Mikuláš Jáša.
12: Před začátkem druhého poločasu je to 0-0. Na zápase Teplice Ostrava je David Kalvas.
13: 47. minuta, Teplice vedou nad Ostravou 2-0. Zápas Mladá Boleslav Zlín a Karel Schamberger.
14: Za malou chvíli začne druhý poločas. Mladá Boleslav vede nad Zlínem 1-0. Z Mladé Boleslavy Karel Schamberger, Radiožurnál.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
15: Nebezpečí na D1 za sjezdem na Čechtice a nehoda v Praze na Andělu. Na dálnici D1 z Prahy směrem do Brna opatrně za sjezdem na Čechtice. Na 58. kilometru hlásíte pohyb srnky v těsné blízkosti dálnice.
16: To bych jenom upozornit, mezi 58. a 59. je přikrajnici srnka pobíhá.
15: Na dálnici D2 je lepší situace na příjezdu do Brna směrem z Bratislavy. V omezení u Olympie v okolí prvního kilometru bylo hlášené auto jedoucí v protisměru. Policisté na místě situaci prověřili a nebezpečí už nehrozí. V Praze jsou ale nově komplikace v tunelech směrem od Barandovského mostu na Břevnov. Na Andělu mezi tunelem Mrázovka a Strahovským tunelem je nehoda. Srazila se 2 auta přímo v proluce mezi oběma tunely a čekejte menší kolonu. A zdržení je pak v Praze na Nuselském na příjezdu do centra do Legerovy v koloně od kongresového centra naberete asi 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
7: Zítra bude jasno až polojasno.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
17: V dnešním magazínu Mezi námi si poslechnete rozhovor s jednou z nejvýraznějších osobností druhé generace Vietnamců v Česku, blogerkou Chang Do. Historik Jan Rychlík přiblíží, jak se vyvíjely rusínsko-ukrajinsko-maďarské vztahy v oblasti Podkarpatské Rusy. A na závěr si budeme povídat s ukrajinskou uprchlicí Ludmilou Korostaševič, která dnes stojí v čele hubu Nusle a věnuje se práci s ukrajinskou mládeží. Příjemný poslech vám přeje Iveta Demeterová.
3: Mezi námi.
17: Chang Do vstoupila do širšího povědomí blogem Asiatka, který začala psát v roce 2008 jako 17-letá gymnazistka. Její texty zaujaly i odbornou veřejnost. V roce 2015 byl blog nominován na cenu Magnesia Litera a ve stejném roce získala ocenění Novinářská křepelka. V roce 2017 se dostala na seznam Forbesu 30 po 30. Blog vznikal v době, kdy česká média často zobrazovala vietnamskou komunitu, především v souvislosti s nelegálními aktivitami. Taťána Čabáková se jí proto v úvodu rozhovoru ptá, zda své psaní vnímala jako protiváhu k tomuto obrazu.
18: Určitě ne. Já si myslím, že tehdy, když jsem začala psát, tak blogy byly na vzestupu pozornosti a taky lidé si začali zvykat na tu demokratizaci médií. Demokratizaci ve smyslu, že každý mohl přispět svým názorem. A já jsem to tehdy vnímala jako nějaký svůj osobní projekt, zábava. Zároveň pro mě bylo důležitý to, že nás bylo víc blogerů a že jsme se vyjadřovali k tématům, který neměly sloužit jako protipol k médiím, ale měly dodávat kontext toho, proč se ty věci dějí tak, jak se dějí. Měla jsem jediný cíl a to je lidi bavit a nějakým způsobem i edukovat.
19: Pod vašimi texty se brzy objevily čtenářské diskuze. Co vaše čtenáře nejvíc zajímalo a na co reagovali?
18: V té době to byla témata hodně ohledně jídla a cestování, protože Vietnam byl tehdy stoupající hvězdou a na poli turismu a taky hodně lidí zajímala druhá generace. Byly takový ty první vlaštovky z druhé generace, takže je hodně zajímalo, jakým způsobem jsme integrovaní, nebo velké téma byly banánové děti, což je dneska už termín, který se moc nepoužívá, a začaly je zajímat rodinné vztahy.
19: Vy popisujete, že jste v roce 2008 zkusila zadat do vyhledávače slovo Vietnamec a že to, co tenkrát Google nabízel, tak nebylo moc lichotivé. Co to bylo?
18: Byly to pornostránky, když jste vyhledávala slovo Vietnamka a když jste hledala slovo Vietnamec, tak tam byly články, negativní články o drogových překupnících a o kriminalitě vietnamské komunity.
19: Dotýkalo se vás to nějak osobně?
18: Určitě, jednak tím, že se moji kamarádi neustále doptávali na to a dělali si z toho srandu. A potom taky já jsem si hrozně přála, aby... Protože jsem měla kolem sebe lidi, kteří si prošli tím, že byli vyhozeni z továrny. Nás se to jako také dotýkalo. Dotýkalo se to svým způsobem každého člena té komunity, jo? Protože přibylo třeba kontrol na tržnici. Jo? Nebo určitě mezi námi, jako mezi jednotlivými členy komunity vznikala nedůvěra. Jo? A nebo i ti předáci, nebo takové ty autority těch jednotlivých komunit se snažili těm lidem, kterým se to dělo, nějakým způsobem domluvit a nějakým způsobem jim pomoct. A můj taťka je jeden z těch jako předáků v té naší malé komunitě, takže on právě jako řešil, že chodil na policejní stanice k soudům a překládal, jo, že pomáhal. Takže mě se to též dotýkalo. A myslím si, že taková ta snaha vypomoct bližnímu svému v komunitě, tak tohle to bylo něco, co i mě třeba mohlo jako lehce namotivovat k tomu s tím něco udělat.
19: Rozumím, ale mě zajímá, jestli to nějakým způsobem ovlivňovalo vás v tom, že by se k vám lidé chovali s nerespektem, protože jste Vietnamka.
18: Určitě mě zraňovaly ty vtípky. Bylo to hrozně nepříjemné. V té době jsem zažila i pár nějakých jako hloupých poznámek, protože to bylo období, kdy jsem se přestěhovala sem do Prahy na vejšku a... Slyšela jsem pár jako poznámek, nebo když byly debaty třeba pod mým blogem, tak dost často se tam objevovaly nějaké takovéhle komentáře, jo, že i když tam vysvětlujete a mluvíte o něčem hezkém, tak ty lidi stejně se stáhnou k tomu, že vám řeknou, no vy neplatíte daně, jo, tak jako vy tady pěstujete marihuanu. A potom, což bylo ještě zajímavé, tak bylo období, když se točil nějaký seriál nebo nějaký film, kde byl vietnamský prvek, tak většinou to byl prvek toho, že ta postava hrála drogového překupníka. A já se točím kolem filmu a mě to hrozně mrzelo, že se točíme v těchhle stereotypech.
19: Vy říkáte, že jste chtěla edukovat v tom vašem blogu. Co jste chtěla šířit?
18: Chtěla jsem edukovat hlavně o tom, proč se ty věci dějí tak, jak se dějí. Takže přidávat kontext. Třeba právě proč spousta mých krajanů si vybírá tu cestu, kterou si vybírá. Proč jsou v takové životní situaci, v které jsou, protože třeba z té majority lidi nevěděli, že dost Vietnamců tady je kvůli tomu, že se zadlužili a snaží se jakkoliv splatit ten dluh a jakkoliv nezačernit pověst své rodiny. Takže se snažili vydělat ty peníze jakýmkoliv způsobem.
19: I nelegálním.
18: Jo, já samozřejmě tímhle s tím to nechci jako omlouvat, ale zároveň je tam mnohem větší lidský pochopení, proč se to děje.
19: Čang, víte, co je pro mě zajímavé? Že jste dokázala vnímat tento kontext tak mladá, protože nemyslím si, že typický středoškolák dokáže přemýšlet v takové souvislosti, spíš se zajímá o témata, které jsou blízká jemu. Mm-hmm. Tak co vás přimělo k tomu, že jste získávala tento kontext a dávala ho dále?
18: Asi nejvíc to, že jsem chtěla, abych se lidi k sobě chovali s větším porozuměním. Nejenom to, aby se k sobě chovali hezky, ale abychom měli pro sebe větší pochopení, protože věci nejsou černobílé. Samozřejmě, kdybychom se tady bavili s někým, kdo má ten hodnotový žebříček trošku jinak nastavený, tak vám řekne, no jo, ale ten výsledek je nějaký a takový. A to je ta odpověď. A já řeknu, jo, ta odpověď tady sice je, ale snaž se pochopit i ten kontext, to, proč se to jako dělo. A někdy vám to dá mnohem větší odpověď na to, než samotný ten výsledek té situace. V té době mě bylo, že 18 a hodně mě zajímalo to, co se děje kolem mě. A já jsem tehdy chtěla být diplomatkou, takže udržování jako dobrých vztahů pro mě bylo velké téma.
19: Proč nejste diplomatkou?
18: Protože, no, já jsem vystudovala česko-německá studia, což je svým způsobem takový lehce diplomatický obor, jak to říct, kulturně, ekonomicko, společenský, a nakonec mě to stáhlo k marketingu. A myslím si, že takový ten zájem o život, zájem o svět, zájem o to, co se děje kolem mě, tak mi zůstal, ale že jsem si začala ty věci víc jako užívat při tvorbě. Takže takový ten začátek toho psaní blogu byla možná taková ta cesta k tomu začít něco jako vlastního tvořit, zároveň se tam udržet tu zvědavost o svět a zároveň dělat věci tak, aby měly pozitivní dopad na společnost. Takže je to takový jako mix. A když se o tom teďka spolu bavíme, tak jsem si uvědomila, že jsem se ten mix jako splnila. Že žiju ten svůj vesněný život a dělám to, co mě velmi baví.
17: Uzavírá známá blogerka Chang Do. V rusínském příspěvku se dnes budeme trochu šířeji věnovat rusínsko-ukrajinsko-maďarským vztahům. Na území podkarpatské Rusy spolu totiž zmíněné národy žijí více než 1000 let. Přehledně se o tom dozvíte i v nově vydané výpravné knize Dějiny podkarpatské Rusy. Redaktor Tomáš Pilát si o tom povídal s autorem knihy, historikem Janem Rychlíkem. Prvním tématem rozhovoru byla důležitost území podkarpatské Rusy v dějinách Maďarska a Uher, pod které Podkarpatsko většinu své existence spadalo.
20: V maďarských dějinách to území hraje velkou úlohu při formování maďarského národního příběhu, protože podle kroniky takzvaného anonyma, což byl notář krále Béli III., jeho jméno neznáme, proto se říká anonymus. On zaznamenal pověst, jak maďarské kmeny přišly ze své původní vlasti Etolkös, která se nacházela mezi Dněstrem a Jižním Bugem, přes území Haliče vereckým průsmykem přes Karpaty do Uherské nížiny. Tomu se říká v maďarských dějinách zaujetí vlasti. A tudíž tato oblast vždy byla vnímána jako tedy místo, kudy Maďaři vlastně přišli a ovládli celou Uherskou nížinu. Jinak také tato oblast je důležitá tím, že v tom maďarském chápání ten karpatský hřeben a především právě ten východní karpatský hřeben byl vnímán jako přirozená bariéra Maďarů a uherského státu proti východu, především proti Rusu. Dnes, když maďarsko-ukrajinské vztahy jsou velice špatné, tak na Zakarpatsku jaksi zmínky o tomto jsou systematicky odstraňovány, ale než vypukla současná rusko-ukrajinská válka, tak Maďaři tam velmi investovali například do ochrany památek a právě na připomínku toho, že to je region pro maďarský vývoj velice důležitý. Také Mukačevo bylo jedním z center maďarské kultury 19. století. Například známý výtvarník, malíř Munkáči, což už znamená tady Mukačevský, má v Mukačevu pomník a pamětní desku.
21: Jak to vypadá s současnými aktivitami ze strany Maďarska vůči podkarpatské Rusy a Rusínům? Vím, že establishment vláda tamní nabízí Maďarům na podkarpatské Rusy žijící v maďarské občanství. Je to stále aktivní, anebo to třeba s tou válkou utichlo?
20: To je zákon, který už je tady asi 20 let, já přesně z hlavy nevím od kdy, kdy každý, kdo může dokázat své maďarské kořeny a jeho předkové byli maďarskými, respektive uherskými občany, což tady obyvatelstvo tohoto regionu to splňují všichni, nebo téměř všichni, tak má nárok na maďarské občanství. Z hlediska tedy ukrajinského práva je to neplatný akt, protože ukrajinské právo nedovoluje, aby někdo měl dvojí občanství. Čili pokud se ví, že někdo je občanem jiného státu, tak může být ukrajinského občanství zbaven. Ovšem, to je čistá teorie, protože samozřejmě Maďarsko nezděluje, tak jako žádný stát není povinen to sdělovat, komu občanství udělilo a komu ne. Nepochybně mnoho Maďarů na podkarpatské Rusy má, aniž by to vykřikovalo do světa, maďarské občanství, což je už jaksi patrné z toho, že v Berehovu, což je čistě maďarské město z 95%, Bereksas je maďarský konzulát a když se projdete po ulici, tak vidíte, že jsou tam auta, která všechna mají státní poznávací značku z nedaleké Nýreďházy. Do jaké míry se na tom něco změnilo teď v době války, já nevím. Momentálně jaksi není vhodná doba, aby člověk dělal výzkumy tohoto typu, ale myslím si, že se na to mnoho nezměnilo. Ono pro ty místní Maďary bylo z praktických důvodů výhodné mít maďarské občanství, protože Maďarsko je člen Evropské unie, takže mohou pracovat v jakékoliv zemi Evropské unie. A ještě důležitější to bylo v době, kdy nebyl bezvízový styk s Ukrajinou, protože mohli s maďarským pasem volně cestovat, s ukrajinským ne. Tak to už teď odpadlo, ale tohle to zůstává.
21: Názvu té knížky Dějiny podkarpatské Rusy, kdyby vyšla v Maďarsku a nebo třeba na Ukrajině, zůstane v tom názvu Podkarpatská Rus?
20: Podkarpatská Rus je český a slovenský termín a já nevidím důvod, proč my tady bychom to měli měnit. Jak by si to pojmenovali oni, to já nevím. Já nemám nic proti tomu, když mají jiná toponyma, aby je užívali. Takže na tuto otázku neumím odpovědět, typuji, že asi ne. Ale Podkarpatská Rus v maďarštině takový termín není. V ukrajinštině je, ten výraz existuje, takže já se domnívám, že by to vyšlo v Maďarsku, takže se to bude jmenovat Karpatalia.
21: Podle vás mají Rusíni šanci na přežití jako aktivní národ, který se bude hlásit ke své identitě a rusínština jako aktivní živý, myslím, jazyk?
20: To je dost těžká otázka. Já se domnívám, že nevím, jak na Zakarpatsku, ale na východním Slovensku určitě, protože slovenské vládě je to jedno. No. Na Slovensku můžete hlásit, nebo v Polsku stejně tak, že jste Ukrajinec nebo že jste Rusín. Nikdo vás v tom ani nepodporuje, ani vás od toho neodrazuje. Problém ukrajinizace Rusínu na východním Slovensku je dán tím, že když sovětská vláda zakázala existenci Rusínu na Podkarpatsku, tak dost dobře nemohla tolerovat, aby byli Rusíni na Slovensku, to je v Československu. Protože pak zpětně každý by mohl říct, no tak když jsou Rusíni tady, tak samozřejmě musí být i na druhé straně hranice. Ale to po pádu komunismu už nehraje žádnou roli. Jak správně řekl nakladatel v Užhorodu, který zároveň učí na univerzitě v Prešově, Valerij Paďak, říkal, tady jsem Rusín, když udělám jeden krok směrem na Ukrajinu a jsem zahraničním patníkem, už jsem Ukrajinec. Do jaké míry existuje rusínská identita dnes na Zakarpatsku, já si netroufám říci, protože jednak poslední sčítání lidu se konalo roku 2001 a to už je čtvrtstoletí. A za druhé ani tehdy nebyla v těch sčítacích arších uvedena rusínská národnost jako jedna z možností. Mohli jste zapsat tedy mezi jiné, že jsem Rusín, to šlo. Ale takových lidí to bylo v řádu stovek, něco přes 1000. Do jaké míry dnes, jak to vypadá, nedokáže říct asi dost dobře nikdo, protože pochopitelně s vypuknutím války ti, kteří se hlásili za Rusíny, okamžitě upadli do podezření, že jsou to tedy lidé Moskvy. Ono, nepochybně jeden z aktivistů, pravoslavný Pop Sidorov, bylo prokázáno, že nějaké peníze z Moskvy bral, takže dneska asi moc raději z důvodů taktických se Rusíni k tomu, že jsou Rusíni, nehlásí. Ale na druhé straně nikdo je ani nepronásleduje, existují tam rusínské kluby, nedělní rusínské školy, ve školách se rusínština nevyučuje, ale nekladou se překážky, aby tedy se děti učili rusínsky v soukromých institucích. Jak to bude dál, to já myslím, neví na této planetě nikdo, to ví jenom Pán Bůh.
0: Říká historik Jan Rychlík.
3: Posloucháte pořad Mezi námi, magazín o národnostních menšinách. Premiéra v sobotu po 15. hodině na Plusu.
17: Ludmila Korostaševič se do Česka dostala se synem krátce po ruské invazi na Ukrajinu z Černihivské oblasti, kudy postupovala ruská vojska směrem na Kyjev. Dnes stojí v čele Hubu Nusle, pracuje s ukrajinskou mládeží a je aktivní i ve veřejném prostoru. V češtině se zatím necítí úplně jistě, proto své odpovědi napsala a čte je. Redaktorku Oleksandru Simočko v úvodu rozhovoru zajímalo, jak se po vypuknutí války dostala do Česka.
1: Spolu s mým synem, mladší sestrou, bratrem a babičkou jsme odjeli na západu krajiny do malé vesnice, kde nás přijeli místní lidé spolu s dalšími lidmi z našeho města Bachmač. Děti byly hlavně na mě, protože oba moji rodiče se hned první den dobrovolně přihlásili do armády. 2 týdny jsme žili v té vesnici, lidé nám nosili jídlo, pomáhali jak mohli. Naše město bylo v té době obklíčené a postupně jsme si uvědomili, Мілі, що не можемо їм чекати, що мусимо їти дал. Наші знамі од'їли яко перші до Чеська, а далі нам відять, що є можна сам приїхати. Було то, але вельми тяжке розгоднуті. Нігди сам не планувала жити в заграничі. Дома сам мала свою язикову студію, сам мала страх, не віділа сам, де будемо бидлити, а що це буде діти дал. Була то уповна неістота. Чеське населе прийняло вельми отевжене. Обитували нас на колеї, а поступні сме сі тади зачали будувати новий живот. Зачали сме се учити язик, а я сем сі вельми рихле нашла праці. Запоїла сем до взділовацього проєкту в IT-фірмі, де сме витваржили онлайн-курси про українські діти. Діти зачали ходити до чеської школи, тож про нє на зачатку було годні наречне, але поступні сі звикли звладли то.
2: Стоїще Лехабунусла – одного з найбільших центр про українську младеж в Празе, який є součасті з нами організація «Пражський Майдан». Як се ті в тето ролі даржі, а що ті ведло к тому і приймовт?
1: На кінці року 2022 почала сам ходити як добровольниця до Пражського Майдану. Цітіла сам, що хці бути ужитична, а не як помагати головним молодим людям. Коли ж мій жидітелка Пражського Майдану Галина Андрійців набідла, аби витворила молодежницький хаб, тоді в Празе согласила сам. Мала сам, але великий страх. Не мала сам тоді контакти, не мовила сам чеські, а віділа сам, що то буде годні наручне. Зачатки були оправду тяжке. Була обдобі, коли сам працювала без вікенду, а була сам годні вичерпана. Але вждицьки сам віділа, проч то ділам. Мала сам ясно візі, які то може мій допад на младе ліде, а на сполечність в будовцну. Праця з младежі ма про мені великий обровський смисл, а є дулежіте, аби українська младеж в Чеську була активні, інтегрована, але зároveň сі заховала свою ідентиту.
2: Як годнотиш свою праці? Що се подарило, а що би хотіла змінити, небо злепшити?
1: Свої праці годнотим яко смислу плнав, але заровень відім, що є пожаткам руст. Моє найвечі радость є урчіті тим, ктері се нам подаржило витворжіт. Мами колем себе ліді, ктері сділі стейно візі. Заровень се нам подаржило витворжіт і комуніту молодих ліді, ктері к нам правідельні ході, довяжу їй нам, а докажу се нам отевжіт. То знамена, що се у нас ціті добре, а безпечне. Зачали сме так і працювати в нових областях. Відходимо ми зі младе до терену, ділимо інформаційні консультації, а роз'їждимо проєкт, заміржений на допомогу з гляданням праці. Заревень се снажимо творити інформаційні відео, скушуємо нові способи, як младе запоїть, а мислім, що праві тогле є дулежіте. Не заставіться, але пожад це вивіять.
2: Стала се с виразною тваří українське комунити в Чеську а виступуєш на різних акціях. Як ті тади лиді прияли, а що про тебе знамена репрезентувати Україну в заграничі?
1: Мам поцит, що мені ліде в Чеську приїли добре. Самозрежимне, нігди ціті мурчиту бар'єру, але обецення в ній мам велику підпору. Чеші оправду годні помагає Україні, а я то тади цітіт. Сем за то моц вдячна. Репрезентувати Україну в заграничі є про мені велика чест. Заровень сі мислім, що кожний українець в заграничі ніяким способом репрезентує свою землю, ать хце небо не. Прото є то і тема, ктере решиме з молодими людьми. Снажиме се є вест к тому, аби сі увідомували, що своїм хованням, а приступом витваржує образ України в очах остатніх. А що є дуже жите, тен образ будувати позитивні.
2: Tvůj osobní příběh je velmi silný. Tvůj otec odešel jako dobrovolník do války a zahynul. Často o něm mluvíš. Jak na to reaguje české publikum a jak podle tebe mluvit o válce tak, aby tomu lidé opravdu rozuměli?
1: Reakce jsou většinou velmi empatické. Lidé často nevědí, co říct a cítím, že to s nimi rezonuje. Myslím, že je důležité mluvit o válce jednoduše a lidsky přes konkrétní příběhy, nejen čísla.
2: Tvůj syn už několik let chodí do české školy. Jak se mu daří a jak hledáte rovnováhu mezi českým prostředím a ukrajinskou identitou?
1: Jsem na svého syna hrdá. V 5 letech čelil velkým obtížím a zvládl je opravdu skvěle. Začátky ale nebyly jednoduché. V první třídě se dokonce setkal i s šikanou kvůli tématu války. Obratili jsme se na paní učitelku a postupně se to podařilo vyřešit. První rok byl celkově hodně náročný. Často plakal, nechtěl chodit do školy a ptal se, kdy se vrátíme domů na Ukrajinu. Dnes je to úplně jiné. Má české kamarády, chodí do školy rád a cítí se tam dobře. Za to jsem moc vděčná učitelům, kteří ho podpořili.
2: Co bys chtěla, aby si Češi o Ukrajině víc uvědomili?
1: Chtěla bych, aby si Češi víc uvědomili, že Ukrajina není jen válka. Je to země s bohatou kulturou, historií a silnými lidmi. A také to, že Ukrajinci tady nejsou žádnou zátěží pro společnost. Pracují, přispívají a pomáhají Česku rozvíjet se. Ukrajinci se zajímají o českou kulturu, učí se jazyk, integrují se, ale zároveň si chtějí zachovat svou identitu a zůstat Ukrajinci. Jsem taky velmi vděčná, že nás Česká republika podpořila v nejtěžším období a pomáhla nám postavit se zpátky na nohy. Cítím, že jsme v tom nezůstali dlužní. Snažíme se tuto podporu vracet svou práci, aktivitou a tím, že jsme přínosem pro společnost. Zároveň ale potřeba podpory Ukrajiny stále trvá a to je pro mě to nejdůležitější. Podporovat naši zemi, aby mohla dosáhnout spravedlivosti míru a aby byl agresor Rusko za své činy potrestán.
0: Uzavírá Ukrajinka Ludmila Korostaševič, která stojí v čele Hubu Nusle a pracuje s ukrajinskou mládeží. Magazín Mezi námi připravili Tajana Mančalová, Tatiana Čabáková, Tomáš Pilát a Alexandra Simočko. Od mikrofonu zdraví a příjemný poslech Českého rozhlasu Plus přeje Iveta Demeterová.
6: Radiožurnál 15 hodin 30 minut. A zprávy má pro vás Adéla Paruchová.
7: Péter Maďar je novým maďarským premiérem, zvolili ho poslanci na ustavujícím zasedání parlamentu. Do úterý povede přechodnou vládu, než parlament schválí jeho ministry. Nový premiér slíbil změnu stylu vládnutí, nápravu vztahu s Bruselem nebo obnovu nezávislosti veřejnoprávních médií. Výletní loď MV Hondius se po vypuknutí nákazy hantavirem blíží do přístavu na Kanárských ostrovech. Zakotvit by měla zítra brzy ráno. Uvedla to španělská ministryně zdravotnictví Monika Garciaová. Nejdřív se podle ní zkontroluje zdravotní stav cestujících i posádky a teprve potom začne vylodění. To ale nebude možné, dokud pro ně nebudou připravená repatriační letadla k odletu domů. Policie dnes chystá bezpečnostní opatření před pražským derby. Na zápas Sparty se Slávií budou dohlížet desítky policistů. Doprovodí taky pochod letenských fanoušků, kteří ke stadionu vyrazí od stanice metra Žilivského už zhruba za hodinu. Samotný zápas pak začne v 7 hodin večer. A v libereckém divadle FX Šaldy bude příští víkend burza kostýmů a dalších doplňků z tamního fundusu. V nabídce budou zhruba 2000 kostýmů. Uvedla to vedoucí výroby divadla Martina Macková. Divadlo totiž musí fundus přestěhovat do menších prostor a množství kostýmů tak potřebuje zredukovat aspoň o třetinu. Burza se bude konat na scéně malého divadla. Sport. Kilometrový závod na světovém poháru v rychlostní kanoistice v Maďarsku má nakonec dva vítěze. Vedle Martina Foxy byl organizátory dodatečně ve výsledcích posunutý na první místo ruský kanoista Zachar Petrov, protože rozdíl mezi nimi v cíli nebyl podle rozhodčích dostatečný. Ani jeden ze dvou českých protestů proti změnám ve výsledkové listině uznaný nebyl a Foxa na protest nešel na medailový ceremoniál v Segedu. A po zprávách přidáme aktuality z právě hraných duelů nadstavby fotbalové šance ligy.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
15: Nebezpečí na D1 za sjezdem na Bělotí na kolony v centru Prahy. Na dálnici D1 z Ostravy směrem do Brna opatrně za sjezdem na Bělotí na Frýdek Místek. Za dálniční křižovatkou na kilometru 310,5 stojí nepojízdný autobus. Je v odstavném, ale částečně i v pravém pruhu, takže se vybočuje. Na silnici 34 pozor na trase z Havlíčkova Brodu do Svitav. Za obcí Krouna v křižovatce na Rychnova s Vratouch se srazila dvě osobní auta. Na místě jsou policisté, řídí provoz kyvadlově, menší kolony se tvoří směrem na Svitavy. A v Praze čekejte zdržení v centru metropole. Po pojíždí magistrála ve Vilzenově ulici, tam je kolona od Bulhara k muzeu. Stejně tak se plní Nuselský most na příjezdu do Legerovy. Tam je zdržení od zastávky metra Vyšehrad asi 10 minut a 10 minut pojedete v koloně i Věčné ulici z Karlova náměstí na IP Pavlova. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Zítra bude jasno až polojasno, ráno se výjimečně objeví mlhy, odpoledne a večer čekáme postupně většinou oblačno a nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů Celsia, na horách bude kolem 16. Tolik zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
5: leden roku 2025. Minsk, Bělorusko. V načančaném kvádru a v čele ansámblu svých podřízených přichází do hlasovací místnosti na Běloruské státní univerzitě velký muž s malým psem. Bílý špic jménem Umka na moment uhne z červeného koberce a zastaví se u sloupu obloženého mramorem. V tu chvíli zvedne zadní tlapku a krátce si učůrne. Je to fenka, ale ty to prý dělávají taky. Muž se pak pozdraví s volební komisí, která stojí v pozoru v jedné řadě. Vytáhne pas, předá květinu a jde odvolit, i když ani by nemusel. Je stejně předem rozhodnuto. Zase vyhraje. Jeho pes si označkoval volební místnost. On celou zemi. Běloruský kat Aleksandr Lukašenko. Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Poslední evropský diktátor, kámoš Putina, Aleksandr Lukašenko, nesmí chybět v naší speciální sérii Kati o těch, kteří mají krev na rukou. Nebudu na něj sám, opět je tu se mnou Jaroslav Bílek, politolog se specializací na autoritářské režimy z Univerzity Karlovy. Dnes je sobota, 9. května. Dobrý den, vítejte po čtvrté.
22: Dobrý den.
5: U čtvrtého kata s krví na rukách. Už po sedmé se stal loni prezidentem Běloruska Aleksandr Lukašenko. Mluvil jsem o tom v tom příběhu na začátku, kdy přišel hlasovat, asi sám za sebe. Západ o zmanipulovanosti v těch v úvozovkách voleb nepochybuje. K čemu teda ta šaráda celá slouží? Proč mají volební místnosti? Proč mají hlasovací lístky? Proč chodí k volbám?
22: Nám to může připadat jako šaráda, ale ty autoritářské režimy v dnešní době obecně se snaží udržovat ty instituce a předstírat tu hru na demokracii, protože jim to zvětšuje legitimitu u domácího a zahraničního publika. Mm-hmm. Ten Lukašenko je vlastně jiným typem diktátorů, než jsme tu zešili v těch minulých třech dílech, protože on neudržuje moc za cenu nějaké obrovské represe a ozbrojených složek. On samozřejmě páchá politické násilí, nechává zavírat politické oponenty, ale dá se říci, že především prosou takovými těmi měkčími formami, jako je cenzura, manipulace, úprava zákonů, ovlivňování soudů a tak dále. Takže je to jiný typ diktátora, ale je to typ diktátora, který je v dnešním světě daleko častější.
5: Video s tím psem jste viděl z té volební místnosti?
22: Já mám rád videa z volebních místností v postsovětském prostoru.
5: To, jak si tam označkoval teda jednu tu mramorovou zeď trošku, já jsem vyslovil tu paralelu s tím, že teda pes si označkuje volební místnost, diktátor si označkuje zemi, s tím byste souhlasil?
22: V jeho případě ano.
5: Mimochodem Umka, což je teda ten špic, tak cestuje s Lukašenkem všude možně. Seděla na jedné lavičce s Vladimírem Putinem, třeba to je taky další video, tak doporučuji ke shlédnutí. Byla na oslavách konce války v Moskvě, byla v Dušanbe na jednání, pes tam spal na pracovním stole tamního prezidenta a tak dále, dělá si v podstatě, co chce. A já jsem zaznamenal reakce na sociálních sítích třeba i od ukrajinského prezidenta, že možná má ten pes víc pravomocí než sami obyvatelé Běloruska.
22: Tak určitě jsou obyvatelé Běloruska, kterým to tak může připadat, a je to takový ten černý humor, co máme taky tady rádi.
5: Lukašenko je u moci kolik? Přes 30 let už?
22: No, od roku 94 nepřetržitě.
5: Nepřetržitě, celou tu dobu. A co je na tom zajímavé? Oni ho zvolili.
22: V tom světě po konci studené války citelně ubylo vojenských převratů, ať i těch úspěšných i neúspěšných, a většina politiků, které dnes považujeme za autokraty a diktátory, tak se k moci dostala prostřednictvím často úplně normálních demokratických voleb.
5: Regulérně
22: vyhráli, to jim nelze upřít, poprvé regulérně vyhráli, no a pak začali deformovat ty zákony a to fungování toho systému tak, aby už neprohráli.
5: A čím učaroval ale zrovna Lukašenko? Protože já, pokud si vzpomínám, tak on předtím byl vojákem nebo vedl nějaké také zemědělské družstvo.
22: No, já jsem dokonce našel, že právě byl ředitelem nějakého družstva na chov prasat.
5: No.
22: Což mi přijde jako hezká analogie na farmu prasat. No, farmu zvířat. No, tak ano, ale nevím, na kolik procent toho informace je pravdivá.
5: Byl podle CNN, koukal jsem, v roce 91 jediným poslancem běloruského parlamentu, který měl hlasovat proti dohodám vedoucím k rozpuštění Sovětského svazu. Možná už tam měli zbystřit,
22: tak
5: ne?
22: On je velmi, jako samozřejmě, tady v tom konzervativní, zároveň vystupoval od začátku jako ten bojovník s korupcí a tím nefunkčním státem a jako ochránce těch lidí na vesnicích a prostě těch normálních, správných lidí. On je čistokrevný populista. Jsme na to zapomněli, protože už je u ty moci, takže se jako to nemusí úplně tak dělat, ale on jako je jasným populistou a vyhrál volby, ve kterých navíc nebyl favorit. Ale tam je takový zajímavý paradox, v tom postsovětském prostoru se často stávalo, že ti lidé neměli úplně rádi demokracii, ti politici chtěli vládnout jako autokraté, ale neměli to síly, protože neměli kontrolu nad státem, nad jeho represivními složkami a podobně. A tak vlastně o tu moc přišli, anebo ty režimy zůstaly tak jako na půl cest, takové jako hybridy často mezi jasnou demokracií a jasnou diktaturou. V podobném případě bylo pak vlastně i to Bělorusko, akorát se stále více v posledních letech posouvá směrem k té plnohodné diktatuře. Ale jak říkám, volby tam mají, ale tak ostatně volby mají stále i v Severní Koreji, i v Rusku, a je to asi jako běžná věc. Ona samozřejmě se v odborné komunitě vede i debata, k čemu vlastně diktatury mají volby a že vlastně plní jiné role než volby v demokracii. Třeba jedním z jako dobrých důvodů, proč mít volby, je, že vy máte problém v diktaturách, jak si dělat průzkum veřejného mínění, protože lidé vám často se bojí říkat pravdu a vy tady nevíte, jak velká je vaše podpora, a tohle můžete prostřednictvím těch voleb jako zjišťovat lépe.
5: Zjistí, jak moc jsou nepopulární díky volbám.
22: No, ale zjistí to, mají jasná
5: čísla. Smažou ten výsledek.
22: A zároveň třeba díky tomu potom víte, kam distribuovat ty peníze a nějaké jako prostředky, abyste si ty lidi koupil nebo zavázal.
5: Vy jste mluvil o tom PR, které bez pochyby bylo pro Lukašenka a je stále asi velmi důležité. Určitě i ten pes, kterého bere sebou, je součástí jeho marketingu, ale v těch devadesátkách on se hodně snažil stylizovat do takového muže z venkova a právě to dědictví z toho družstva asi hodně promítal i do té své prezidentské role. Sbíral ty brambory, jezdil tím traktorem s lidmi.
22: A tak to dělá pořád, to je během covidu, myslím, sbíral brambory a traktorem jezdil. Ale tam je ještě důležitá jedna věc. V Bělorusku neproběhla tak masivní privatizace.
5: Díky Lukašenkovi,
22: ano. Mm-hmm. Že vlastně on říkal, já bráním ty lidi před tím kapitalismem a západem a tady tím. A zase paradoxně, tím, že neproběhla ta privatizace, tak třeba pro opoziční politiky bylo daleko těžší získat peníze na svou kampaň, anebo pro běžné lidi agitovat politicky proti těm, co vládnou, protože přesně vy jste šel jeden den demonstrovat nebo kandidovat a druhý den prostě vás vyhodili z práce. A už jste blbě tu práci hledal v té zemi, když vlastně tam nebyla privatizace a ty oligarchové nebo ty lidi, co vládnou, těm státním podnikům, tak byli napojeni na toho Lukašenka.
5: Vy jste říkal, že Lukašenko a jiní nechtěli demokracii, ale báli se, že nebudou moct prosadit své vize, protože nebudou mít podporu. Nakonec Lukašenko tu podporu nějak prostě získat musel. Jak na svou stranu dostal státní aparát, vojáky,
22: tak
5: obyvatele?
22: Jako v čase prostě vám ta podpora roste. A zároveň, že jo, ono, my jako řekneme, máme podporu, ale ona se to zase komplikovaně měří, protože vy často, jestli tu podporu máte, zjistíte až v momentě, kdy po ní musíte sáhnout. Vy jednak upravujete ty zákony. Lukašenko proslul referendy, podobně jako ti populisté v Latinské Americe, že on vyhlásil referendum, kde se jako ptal, můžu mi větší pravomoci jako prezident, dáte mi je, můžu rozpustit parlament, protože se mu nesouhlasí a podobně. A stejně jako v té Latinské Americe, třeba za Rafaela Correa nebo Evo Morales, nebo Hugo Chávez, když v té době ten populista měl tu podporu těch lidí, no tak dokázal takhle obcházet ty instituce. A taky vy, když vládnete 3 dekády, tak oni třeba ty šéfové, nevím, policie a armády odchází do důchodu a vy už jmenujete postupně ty nový, takže už tam postupně dosazujete ty, který vám jako víc souhlasují nebo jsou vám jako víc loajální. Takže zase na druhou stranu, když vládnete jak dlouho jako Lukašenko, tak byste museli být extrémní neschopa, abyste jako do nějaké míry už ten stát jako neovládal.
5: Jak moc mu pomohlo v upevnění té moci to, že hrával hokej s Vladimírem Putinem? Že se začali kamarádit.
22: No tak oni ten vztah přijímají jako komplikovanější z hlediska toho, že Lukašenko trošku rád hrál tu nacionalistickou strunu a zároveň víme, jako, že Vladimír Putin to vnímá tak, jako, že nějaký Bělorusko to je jako satelit Ruska. Na druhé straně pomáhá vám to určitě, protože třeba Rusko bylo takový ten vzor, z kterého jednak často berete tu inspiraci, jak třeba osekávat ty zákony vůči opozici, jak bojovat s nevládními organizacemi. A zároveň taky, když se vám úplně nedaří, tak vám Rusko je schopné poslat ty experty, ať už třeba na to, jak zmanipulovat volby, nebo i jak provádět tu represi v ulicích, anebo i nějaké lidi, co tu represi provedou. Takže v tom rozhodně je plus, že tam máte tu Rusko a hlavně to bylo plus po protestech na přelomu roku 2021, protože tam mu Rusko slíbilo velkou finanční podporu a to vlastně tomu Lukašenkovi pomohlo.
5: Vy mluvíte o velkých protestech na přelomu let 2020 a 2021, které Lukašenkův režim tehdy velmi tvrdě potlačil.
8: Hlavní moje условие исхода из власти.
5: Tisíce lidí režim zatkl, mlátil, poslal do trestaneckých kolonií. Mluví se o tom jako o ukradených volbách.
8: Порядок. Никаких протестных действий, не переворачивать страну, высказывать в рамках закона мнение.
5: Ale to nebylo rozhodně poprvé, kdy Lukašenko manipuloval. Od kdy se mu říká autokrat, diktátor, kat?
22: Nedíval jsem se přesně, ale předpokládám, že se o tom ty zmínky objevují kolem toho roku 2000 už. Je to podobný příběh, jako známe z těch jiných režimů. Vy nastoupíte k moci a vlastně od toho prvního období tu moc jako nějak utužujete a v podstatě často vám stačí 1-2 volební období, někdy i méně. Mm-hmm. Ale většinou jako zase na druhou stranu. Co je dobré pro nás jako lidi, kteří chceme žít v demokracii? Těm autokratům se většinou nedaří to zlomit ze dne na den. Není to prostě, že nastoupí tady vojenská chunta, která zavře ze dne na den všechny lidi a s puškama vás prostě donutí něco dělat. Tady je to prostě pozvolný a trvá to. Je to proces na měsíce a roky a co je v něm důležité, ale v tom samozřejmě to Bělorusko na tom nebylo moc dobře, tak je, že vždycky záleží, jak moc vám ty státní složky postupně vzdorují. Jestli se najdou státní úředníci, co umí říkat ne, soudci, co říkají ne, nějaká opozice, média a tak dále, ale samozřejmě to k tomu potřebujete odvážné lidi, sebevědomé, kterým jde o tu věc, což je těžké, protože už i v tom Bělorusku, už i v těch devadesátkách máme několik příkladů, kdy zmizeli ti opoziční představitelé a vlastně udává se, že byli zabiti, ale nenašli se těla. Což je zase příběh, který se nám opakuje tady ve všech epizodách, že spousta těch zabitých lidí oficiálně zmizelých, protože nejsou těla.
5: No taky v tamních žalářích běloruských sedí přes 1000 politických vězňů, jak odhadují lidskoprávní organizace. V Bělorusku taky stále mají trest smrti, musíme dodat. V roce 2005 označila Lukašenka tehdejší ministryně zahraničí Spojených států za posledního diktátora v Evropě, respektive ona mluvila o tom státu, že to je poslední diktatura v Evropě, tak od té doby říkáme.
22: Ano, protože to je takový ten paradox, na který taky zapomínáme, že v té době se očekávalo ještě, že Rusko se bude demokratizovat výrazně více a že Rusko nebude ten hlavní problém Evropy. Kde se čekalo, že opravdu ten Lukašenko bude ten větší problém, což z dnešního pohledu zní úsměvně. Samozřejmě političtí vězni tam jsou, není jich málo. U toho trestu smrti oni ho, jak jsem se díval, moc oficiálně prý neudělují. Jsou to jeden, dva příklady ročně, ale samozřejmě je to psychologicky velký problém, protože je to nějaký takový ten damoklův meč, který nad vámi visí, že se vám to může nějak stát nějakým zmanipulovaným soudním procesem, když budete velmi kritický, takže to rozhodně jako je problém a je to špatná situace.
9: A vy byste teda označil to Bělorusko spíš a ten vývoj od roku třeba 2000 dál za takovou jako odtučněnou verzi diktatury, to znamená, nebo light verzi, to znamená jasně perzekuce, jasně věznění, tu a tam teda bohužel zmizí nějaké tělo, cenzura jistě, potlačování opozice, ale že by se tam přenášely, já nevím, vraždy v přímém přenosu těch, kteří prostě se vysloví proti Lukašenkovi, to se neděje.
22: V odborné komunitě se tady těm diktaturám, co vznikaly po studené válce a fungují takové jako nějaká ta, říkáte, otučná verze, to je možná trošku jako hezký označení pro smutnou věc, říká takzvaná volební autoritářství, že kombinujete prvky z klasického autoritářství a z demokracie. Samozřejmě ono to je trošku asi těžké pro imaginaci, protože my tady máme hlavně zkušenost s tím komunistickým režimem, který prostě v nějakých fázích byl totalitní a ve zbytku byl tvrdě autoritářský. A tohle samozřejmě minimálně z počátku těch prvních 3, 4, 5 období pana Lukašenka bylo výrazně liberálnější. No ale teď už to ani zase tolik liberálnější není a je to spíš stále více jako klasická uzavřená diktatura.
9: A překvapuje vás, jak moc, pokud to tak vnímáte, to toleruje zbytek Evropy, to, co se děje v Bělorusku? Protože vzpomeňme na ty události, kdy Bělorusové očividně nechali unést letadlo s jedním blogerem, který oponoval tomu režimu, nechali ho přistát v Minsku, do toho posílají, a to je taky doložená věc, prostě uprchlické vlny na hranice s Polskem.
22: Do toho pomáhají Rusku vlastně v invazi na Ukrajinu, že poskytovali ten nástupní prostor a všechno.
9: Umožní
22: to
9: tam umisťovat zbraně.
22: To jsou všechno velmi negativní věci pro nás v Evropě, ale bohužel ani Evropská unie, ani ty evropské státy vlastně nenašly nějaký recept na to, jak se vypořádat s těmi autoritářskými tendencemi ani v Evropské unii, natož prostě za humny Evropské unie. A zase tady platí to, že ten Lukašenko sice je diktátor, ale často s ním spolupracují ty ostatní státy, protože mají v zahraniční politice zájmy. A ty zájmy často nejsou úplně zájmy Mirka Dušína. No.
9: Ne, to, jasně, ale že mu dovolíme to stejné, co se stalo v Argentině, kde v tom 78. bylo to mistrovství světa ve fotbale, tak tady taky přece mistrovství světa v ledním hokeji 2014, to asi posloužilo úplně ke stejnému PR, jako tenkrát Videlovi.
22: Ano, a teďka řeknu něco, co tu nebudu říkat často, na obhajobu pana Lukašenka.
9: No, dobře.
22: Ten režim je daleko méně represivní, než byl v té Argentině. Díky bohu pro ty Bělorusy a Bělorusky.
9: Nicméně ta paralela je asi zjevná, ne?
22: Zase je to o tom, ale že si kupujete ty šampionáty a ty sportovní akce, abyste zlepšovali PR vlastního režimu. Je to jedna z nejčastějších věcí. Druhou je, že spousta diktatur má dneska třeba hlavně v Africe a v Latinské Americe zase velké zastoupení žen v parlamentu, aby mohli ukazovat, jak vlastně jsou progresivní a fungují, protože to nějak funguje. No.
9: Vy jste tady zmiňoval to, že někteří lidé zmizeli a jejich těla se nenašla. Guardian, britský Guardian už před čtvrtstoletím psal, že za zmizením prominentních opozičníků může právě Lukašenkův zabijácký oddíl, takže skutečně asi tam má tlupu těch, kteří se nebojí vraždit oponenty. Je to i důvod, proč třeba právě neexistuje v Bělorusku tak silný underground, tak silná opozice. V exilu ano, ale přímo v té zemi, která by dokázala mu oponovat?
22: Tam že se prostě myslím, že tohle je obecně problém, ale všech těch diktatur, že my dneska a často na to narážíme při zpravodajství, které čteme na sociálních sítích nebo někdy z médií, že my známe velmi dobře názory lidí, kteří už jsou v exilu.
9: Světlana Cichanouska například.
22: Ano, a je super, jo? Že ty lidi jsou v exilu, že dokázali utíct a že díky nim víme, co v těch státech děje. Ale už to úplně často nevíme moc, co se děje v těch zemích a zase zároveň vy musíte být velmi statečný a nést ty útrapy toho, že budete disidentem a známe z naší historie, že být disidentem to bylo poslání pro pár nejodvážnějších při vší úctě, protože většina lidí disidenty nebyla, takže stejně tak není většina lidí disidenty ani v těchto režimech.
9: Běloruský odboj, že by existoval, protože třeba Lukašenko musel ne v parlamentu řešit několikrát snahy o jeho odvolání, které byly samozřejmě potlačeny a tak dále.
22: A tak to bylo z kraje, ještě

0: A to je velká výhoda těch režimů v dnešním světě. Oni vás většinou nechají z té země vycestovat. Takže zase, zatímco u nás za komunismu byly zavřené hranice a bylo se těžší odejít z té země, tak dneska v těch diktaturách vesměs oni vám nebrání jakoby odejít, protože je to pro ně jako lehčí se s váma nepadrat.
1: Světlana Cichanouská, už jsme tady zmínili její jméno, tak ona říká, že Lukašenko dělá z Běloruska druhou Severní Koreu. Co si pod tím představíte?
0: No tak ona tím se snaží jako politička říct, že ten režim je stále tuší a tuší. Jenom je to taková ta obvyklá metafora, kterou používají hodně ti politici opoziční, když chtějí upozornit na to, jak špatný ten režim je. Takže máme teďka jednu novou Severní Koreu v Bělorusku, druhou v Nikaragui, našli bychom asi nějakou v Africe a někde jinde, takže je to problém, jestli tím trošku vyprazňuje ten pojem na jednu stranu a zároveň si myslím, že lidé v Severní Koreji prostě trpí výrazně více a ten režim je úplně nepředstavitelně psycho v té Severní Koreji i na tyhle poměry. Obecně je Severní Korea jeden z nejtvrdších režimů, které na téhle planetě máme. Ale ano, tak ten Lukašenko utužuje ten režim, protože se chce udržet u moci a zároveň je zjevné, že ten jeho, nevím jak to říct, populistický sex appeal a ty jeho povídačky o bramborách a o sportování už jako tolik nefungují a musí tedy přicházet s něčím jiným. No. Takže když nemáte peníze, ale těch nespokojených je čím dál tím víc, tak vám často zbývá jen ta represe. Problémem je, že i tu represi musíte mít z čeho platit.
1: Utužuje režim třeba tím, že si už zákonně ošetřil, že prezidentem může být mnohem déle, než jím měl původně být.
0: Tak to je ukázka toho, že jak jsme tady říkali na začátku, že vy chcete hrát tu hru na tu demokracii, protože to je pro vás výhodný, tak zjevně v nějaký moment vám už to úplně tolik rád nepotřebujete.
1: Takže změníte
0: vlastně
1: ústavu.
0: Se chcete hlavně jako, tak změny ústavy jsou v diktaturách velmi běžný. To je mimochodem strašně zajímavý, že většina těch diktátorů v dnešním světě má strašnou jako úchylku na to, že chtějí dodržovat ústavu, aby mohli říkat, já jednám podle ústavy, takže furt jako přepisujou ty ústavy, aby se do toho vešlo to jejich jednání, ale ano, odvolávat se na ústavu, vůli lidu, to, že jsem vyhrál volby, by tam nebyli protikandidáti, ale oni už je nechtěli, že jo, a lidi mě mají rádi, to jsou obvyklé postupy z té příručky, které fungují.
1: Alexandr Lukašenko teda plánuje vládnout až do konce svého života?
0: Já nevím, ale předpokládal bych to, protože...
1: dalších 20 let třeba.
0: No pokud nenajde nějaký dobrý azyl.
1: A nebo tady... nástupce dobrého.
0: Ano, a tady, to jsou obě dvě tyhle věci jsou daleko komplikovanější, než na první pohled zdá. Protože u těch azylů vlastně vy musíte ujít do nějaké země, která je mocná, stabilní a nevydá vás. Mm-hmm. Takže třeba do Ruska. Nevím, jestli to dneska úplně dobrý nápad, zároveň tam jako se docela začínají tady ty lidi kupit.
1: Ano.
0: Jako přibývají tam.
1: O některých budeme mluvit.
0: Ale je to tak, takže pro vás, když nemáte kam utíct a nevíte, že dostanete třeba amnestii, jako třeba někteří ti generálové v Jižní Americe, tak vy musíte prostě vládnout až do konce, protože nechcete skončit většinou v kriminále. Minule jsme tu o jednom, co v kriminále skončil, mluvili. No a s těmi nástupci je to podobná zehole, protože se často stalo těm lidem, o kterých zde mluvíme, ne konkrétně, ale diktátorům obecně a politikům, že si vybrali to nástupce špatně a on pak se proti ním postavil, když získal tu moc. Takže ty nástupce hledáte blbě a vy určitě míříte na to, že on má spoustu synů, ano, kteří by to třeba vzali.
1: No třeba ten jeho nejmladší, ten stejně jako Umka, což je ten jeho pes, tak s ním jezdí na zahraniční cesty. Umka na něj prý žádlí.
0: Tam je zas ale problém v tom, že ten Lukašenko z podstaty věci je, tak je opravdu ten charismatický populista. Byť si můžeme my tady z České republiky o charizmu tu myslet, co chceme, tak je prostě charismatický populista pro část publika v Bělorusku. No ale vy to charisma většinou nepřenášíte jako automaticky s tou funkcí na to své dítě nebo nástupce. Takže z tohohle hlediska vlastně ty transfery moci jsou velmi komplikované a často se díky bohu pro ty lidi v těch zemích nepodaří.
1: No, že by nakonec Bělorusku mohl vládnout klan jako třeba právě v té Severní Koreji.
0: To by mohli,
1: místo Kimu Lukašenkovi.
0: Myslím si, že je na to daleko menší šance.
1: Že by byla jeho pozice ohrožena v tuto chvíli, Alexandra Lukašenka, to nevidíte, to nevypadá.
0: No tak on ty protesty zvládnul ustát a dokud bude stát Rusko, tak pravděpodobně tam jako bude, no. Pokud by ho třeba Putin nechtěl sesadit, že jo, ale to taky nevypadá. Tak
1: ten by v tom mohl mít větší slovo než Alexandr Lukašenko sám, kdyby si Vladimír Putin usmyslel, že tam Alexandra nechce.
0: No tak to by byla asi velmi zajímavá situace, já neznám natolik vnitřní poměry v tom Bělorusku jako ve státě a jejich možnosti a odhodlání, ale rozhodně asi by do toho Vladimír Putin měl co mluvit, kdyby chtěl.
1: Tak jo, tak moc díky, že jsme to mohli společně probrat, že jsme mohli další díl Katu věnovat Alexandru Lukašenkovi a já bych málem zapomněl na naši

0: či pravidelnou sumarizující tabulku jeho oběti, lidé, kteří trpěli za Lukašenka, abychom je mohli vyčíslit.
1: Tady je potřeba říci, že Alexandr Lukašenko je asi nejmírnějším katem, kterého tu v této sérii máme, protože stovky, tisíce lidí prošly vězením za něj, to je pravda, ale těch zabitých budou maximálně desítky, což jsou na poměry této série opravdu hrozně malý číslo.
0: A pořád jsou tohle zabití.
1: Ale každý zabitý člověk je zabitý člověk a je to špatně.
0: Dobrá, tak jo, Alexandr Lukašenko, moc díky, že jsme ho mohli probrat.
1: Taky děkuju.
0: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Tohle to byl už čtvrtý díl z naší speciální série Kati o diktátorech s krví na rukou. Probrali jsme Alexandra Lukašenka, běloruského diktátora, který vládne už od roku 1994. Bělorusko žádného jiného prezidenta zatím nepoznalo. Když to shrnu, tak 4 Kati za námi, dalších 6 ještě před námi. Soboty patří ve Vinohradské 12 téhleté nové speciální sérii. Castro, Pinochet, Videla, Lukašenko, Franco, Ceausescu, Mugabe, Kadáfi, Hussein a Assad. To je ta desítka těch, o kterých buď už jsme mluvili, nebo ještě mluvit budeme. Mimochodem, přepisy všech našich epizod, nejenom Katů, najdete na našem webu irozhlas.cz/Vinohradská 12. Díky, že jste s námi. Naslyšenou příště.
2: Téma plus.
3: Chemické závody v Záluží poblíž měst Most a Litvínov. Do betonu a desítek kilometrů potrubí se tady vepsala historie 20. století.
4: Syntetické palivo se začalo vyrábět v roce 1942 na Mostecku. Němci s tou výrobou měli zkušenosti, založili v té době už několik větších rafinérií na výrobu syntetického paliva a rozhodli se, že jedna z těch hlavních velkých rafinérií se bude nacházet právě tady u nás v Záluží u Mostu.
2: Téma plus v sobotu po 20. a v neděli po 11. hodině na plusu.
5: Ondřej Soukup,
6: Josef Pazderka, míříme na východ.
5: Kdokoliv přivede do rekrutačního střediska toho stejno, jestli Rusa nebo cizince, dostane peníze. No a to je samozřejmě kšeft.
6: Spousta takových podivných bytostí, kteří jdou na smrt, aniž by o tom věděli.
5: Říkali, že budu řidič nákladňáku někde v Týlu, protože jsem si říkal, k čemu já bych jim byl na frontě.
6: Nový díl podcastu Na východ najdete už teď v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích na webu Plusu a taky v našem vysílání.
2: Poslouchejte Plus, když potřebujete. Vraťte si vysílání o hodinu, den nebo o rok. Kompletní audioarchiv najdete na webu plus.rozhlas.cz. Také online jdeme dál než ostatní. Český rozhlas Plus.
7: Radiožurnál 16 hodin. Zprávy má Adéla Paruchová.
8: Nový parlament zvolil Pétera Maďara premiérem Maďarska. Na pražském staroměstském náměstí si několik stovek lidí připomíná konec druhé světové války, jak ho slaví v Rusku. Fotbalisté Sparty se pokusí v Šancelize oddálit mistrovské oslavy Slávie. Na nehodu pozor na silnici 34 u Krouny na Chrudimsku. A zítra čekáme jasno až polojasno, později přibude oblačnosti, teploty až 24 stupňů Celsia.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
8: Nová předsedkyně maďarského parlamentu Agnes Forsthoferová nařídila vrátit na budovu vlajku Evropské unie. Informuje o tom agentura AFP. Předsedkyně to označila za první symbolický krok k návratu do Evropy. Vlajka se na budově parlamentu objeví po 12 letech. Forsthoferová byla zvolená novými poslanci na ustavujícím sjezdu parlamentu. Zákonodárci dnes taky zvolili do čela vlády Pétera Maďara, který tak po 16 letech vystřídal Viktora Orbána. V Praze na staroměstském náměstí je festival Dne vítězství, tedy konce druhé světové války, jak si ho připomínají v Rusku a jak se u nás slavil do roku 1989. Akci organizuje iniciativa Ne základnám, která v minulosti byla proti stavbě amerických radarů v Brdech. Na místě je reportér Vít Andrle.
9: Akce oficiálně začala ve 2 hodiny odpoledne, podle policie se tu sešly nižší stovky lidí. Jsou tu transparenty připomínající třeba maršála Koněva a jeho podíl na osvobození Československa a někteří lidé mají i vlajky Sovětského svazu nebo Ruska. Přišlo sem ale i několik odpůrců Ruska, a to s vlajkami Ukrajiny, Evropské unie nebo transparenty, které přirovnávají Sovětský svaz k nacistickému Německu. Lidé se tu občas hádají, ale policisté zatím nemuseli řešit žádný závažný incident, jak mi potvrdil i jejich mluvčí Jan Daněk. Program tu bude pokračovat až do večera. Jedním z moderátorů je mluvčí komunistů Roman Roun, který ale několikrát odmítl, že by akce byla proruská nebo prokomunistická. Z pražského Staroměstského náměstí Vít Andrle, Radiožurnál.
8: Ve skanzenu na Veselém kopci na Chrudimsku otevřeli obnovenou roubenou stodolu. Je stará 170 let a pochází ze 30 kilometrů vzdáleného boru. Přesun a následné opravy trvaly několik let.
10: Nejzajímavější předmět je v levé přístodulce umístěný dřevěný čistící mlýnek, který pochází přímo z boru u skuče z této stodoly. Společně se stodolou se sem k nám na Veselý kopec přistěhoval.
11: Kurátor zemědělské sbírky Pavel Bulena ukazuje jeden ze strojů, který kdysi sedlákům usnadňoval práci. Přestěhovat a znovu složit stodolu zabralo 5 let, dodává ředitelka Muzea v přírodě Vysočina Magda Křivanová.
12: Jsme trám po trámu vlastně zhodnotili, jestli je použitelný nebo jestli je natolik narušený, že se bude muset nastavit, naplátovat a nebo udělat kopie.
11: Stodola je také poslední dílek do původní koncepce muzea a roubená vesnička je tak po půl století kompletní. Z Veselého kopce Josef Kopecký, Radiožurnál.
13: Sport. Čeští hokejisté na švédských hrách sice stáhli dvoubrankové manko, ale nakonec Finům podlehli 2-3. Fotbalisté Sparty se pokusí udržet ve hře o ligový titul. V nadstavbě se představí na hřišti vedoucí Slávie od 19 hodin v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. A pokud Fedenu prohrají domácí, už si zajistí obhajobu trofeje. Ostravský Baník prohrál v Teplicích 1-2 a má stejně bodů jako poslední Dukla Praha, která podlehla Slovácku 0-1. Mladá Boleslav remizovala se Zlínem 1-1. Z úvodu souboje ve skupině o titul mezi Plzní a Libercem se hlásí Vladislav Janouškovec.
14: Tady ve Štruncových sadech končí 3. minuta. Zatím jsme gól neviděli, Viktoria Slovan 0-0. Po většinu času tady probíhalo ošetřování libereckého Kajonda, ale ten zdá se bude v pořádku a bude moci pokračovat. Začíná 4. minuta, Viktoria Slovan 0-0. Z Plzně Vladislav Janouškovec, Radiožurnál.
15: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
16: Nebezpečí na D1 za sjezdem na Bělotín a také v Brně. Na dálnici D1 z Ostravy směrem do Brna opatrně za sjezdem na Bělotín a Frýdek Místek. Na kilometru 310 stojí nepojízdný autobus. Je v odstavném, ale částečně i v pravém pruhu, takže se vybočuje. Pozor také na D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy, a to za sjezdem na Výstaviště. Na kilometru 190 zastavila dodávka s defektem. Je v odstavném pruhu, ale podle záběru z kamery neoznačená, řidič mění kolo, pohybuje se okolo, tak velký pozor. Na silnici 34 pozor na trase z Havlíčkova Brodu do Svitav. Za Krounou v křižovatce na Svratouch řeší nehodu dvou osobních aut, čekejte menší kolony v obou směrech. A v Praze vázne provoz na Nuselské mostě směrem do centra na příjezdu do Legerovy, zdržení od kongresového centra 10 minut a 10 minut naberete v koloně i v Chodovské do centra od Spořilova ke Kauflandu v Michli. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
15: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
8: Zítra bude jasno až polojasno, ráno se výjimečně objeví mlhy, odpoledne a večer čekáme postupně většinou oblačno. A nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů Celsia, na horách bude kolem 16. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
0: Co když se Rusko nezastaví na Ukrajině a napadne některou zemi Severoatlantické aliance? Válka velkých rozměrů není příliš pravděpodobná, ale omezený průnik na periferii NATO, snaha testovat, jestli aliance ještě vůbec funguje, to není žádné sci-fi.
17: Jak by taková situace mohla vypadat a co by se stalo, pokud by v ní Rusko uspělo? To ve stručné a zároveň velmi čtivě napsané knize rozebírá německý politolog Karlo Masala. Nazval ji Když vyhraje Rusko, možný scénář. V roce 2025 vyšla česky v překladu Martina Pokorného v nakladatelství Prostor a v následujících minutách vám ji představí Ondřej Houska.
2: Ex libris.
18: Narva, Estonsko, 27. března 2028. Ještě před svítáním obyvatelstvo probudí série výbuchů. Od severu a východu do města pronikají dvě ruské brigády. Estonskou pohraniční stráž dokázali maskovaní útočníci s přehledem zdolat a také přímo v ulicích narazili ruští vojáci jen na slabý odpor, který rychle rozdrtili. Podporují je bojůvky z řad místních civilistů, jež během předchozích týdnů a měsíců obdrželi ruční i automatické palné zbraně. Za pár hodin je pohraniční město s 57 tisíci obyvateli dobyto. Když vyjde slunce, vlaje už z věže historické radnice ruská vlajka.
17: Pokud by se Rusko rozhodlo otestovat pevnost Severoatlantické aliance, nabízí se mu vojenská akce ve městě Narva, které leží na samém východě Estonska a kde tvoří většinu ruskojazyčné obyvatelstvo. Právě takovou akci ve svém fiktivním scénáři popisuje Karlo Masala. Opírá se o možnost, kterou Rusové použili už na Ukrajině, tedy že by svou agresi zastřeli snahou chránit ruskojazyčné obyvatelstvo před údajným terorem a dalším bezprávím. Masala ve své knize přináší hypotetický scénář, v němž se Rusové inspirují vstupem německých vojsk do demilitarizovaného Poríní, k němuž došlo v březnu 1936. Adolf Hitler tím porušil nejen Versajskou smlouvu, ale i závazky, které na sebe Německo dobrovolně vzalo ve 20. letech. Pokud by Francie a Británie reagovaly vojensky, měla německá vojska rozkaz okamžitě ustoupit. Jenže západní spojenci tehdy nehnuli prstem, zmohli se jen na protest. A Hitlerovi, který byl tehdy vystrašen, že bude poražen, tak na stříbrném podnose darovali triumf. Podobně by se mohli Rusové rozhodnout otestovat Severoatlantickou alianci v estonské Narvě.
18: Cílem ruské kampaně tedy musí být otestování toho, zda jsou země NATO připraveny na výpad ruských sil zareagovat, pokračuje ruský představitel na interní schůzce. A musí být provázena retorikou, která od samého začátku deklaruje, že výpad našich vojsk zahrnuje jedinou omezenou oblast a že tím nesledujeme žádné širší ambice. Pokud by NATO přes veškeré očekávání přece jen bleskově zareagovalo, můžeme operaci přerušit. Nestratíme tvář, když se z dobitého území zase stáhneme. Zároveň ale Rusko musí využít moment překvapení, upřesňuje. Nemůžeme čekat, až se ruské síly plně obnoví, protože tím bychom zároveň poskytli zemím NATO čas na doplnění vlastních kapacit. Pokud NATO na ruský postup odpoví jednotně, což je sice nepravděpodobné, ovšem vyloučit to nelze, okamžitě se z pozic stáhneme. Na druhou stranu musíme nastolit situaci, v níž je pozornost jednotlivých zemí, hlavně pak USA, od reálného průběhu konfliktu dočasně odpoutána. Načrtnutá strategie všem účastníkům rázem připadá srozumitelná a přehledná. Rozcházejí se s tím, že ji v udaných parametrech rozpracují konkrétněji a poté se znovu sejdou k jejímu podrobnému schválení.
17: Tak by podle politologa Karla Masaly mohla vypadat důvěrná jednání nejvyšších ruských představitelů, během nichž by naplánovali omezenou agresi v Narvě. Rusku by nešlo o zabrání konkrétního území, ale hlavně o zjištění, jestli jsou země NATO ochotné a schopné zareagovat tak, jak by podle článku 5 alianční smlouvy měly, tedy přijít Estonsku na pomoc. Ale proč by vlastně Rusko mělo cítit příležitost k takovéto riskantní hře? Masala ve své knize Když vyhraje Rusko, možný scénář, spekuluje, že válka na Ukrajině skončila faktickou ukrajinskou porážkou, konkrétně tak, že z míru nevzešel funkční ukrajinský stát s jasnou perspektivou integrace na západ, ale zklamaná, rozdělená země. A navíc se v různých zemích Evropy, včetně Francie, dostali k moci politici, kteří jednak k Rusku nemají příliš negativní vztah, jednak jsou skeptičtí k razantnímu zvyšování výdajů na obranu. To by samozřejmě hrálo Moskvě do karet.
18: Podpisem kapitulační dohody se vzedme vlna kritiky těch, kdo během uplynulých 3 let vehementně vyzývali k vojenské a politické podpoře Ukrajiny. Argument, typický především pro sdružení pravicových i levicových populistů, lze shrnout slovy francouzského prezidenta z řad Národní fronty, zvoleného v roce 2027. Na jednom předvolebním shromáždění prohlásil: všichni vidí, že země, které štvali do války, nejen téměř zrujnovaly vlastní ekonomiky, ale také zbytečně protahovaly frontové boje, jejichž výsledku se dalo dosáhnout s 1,5letým předstihem a tím uchystali zhoubu tisícům, ne-li 100 000 Ukrajinců, kteří dnes mohli být stále mezi námi. Tento tón nyní vévodí veřejné diskuzi v Evropě i ve Spojených státech a vede uvnitř Evropské unie k posílení populistických stran z pravé i levé části politického spektra, které se od samého začátku války stavěly na stranu agresora. Ve volbách se jim daří na regionální i celostátní úrovni.
17: Nejde jen o nevůli politiků zvyšovat výdaje na obranu. V Masalově hypotetickém scénáři jsou tím unaveni i voliči. Proto volí strany, které mají jiné priority, než jsou obranné výdaje.
18: K ochabování schopnosti realizovat halasné deklarace z let 2022 a 2023 přispívá zároveň hospodářská stagnace většiny členských zemí NATO. Po voličích v danou chvíli nelze žádat další navyšování rozpočtu na obranu za cenu škrtů v sociální oblasti, zejména u důchodů či dávek sociálního zabezpečení. Povědomí o zesilující hrozbě proto přetrvává výhradně v zemích střední a východní Evropy a v pobaltských státech. Tady šarmu nového ruského prezidenta nedůvěřují, protože je tu dobře známo, co se děje na ukrajinských územích anektovaných Ruskem.
17: To rozhodně není nerealistický scénář. Celá řada evropských zemí má už nyní vysoký státní dluh a nemají tak prostor jednoduše navyšovat výdaje na obranu. Řada zemí střední a východní Evropy s velkou pravděpodobností bude mít silnou armádu jako prioritu, jak je tomu už dnes v Polsku nebo třeba v Litvě. Otázkou ovšem je, kam by patřilo Česko. V posledních mnoha letech české výdaje na obranu patřily k nejnižším v rámci Severoatlantické aliance. Jednu dobu se pohybovaly jen kolem 1% HDP. V roce 2025 si země NATO společně dali za cíl zvýšit je do 10 let na 5%, z čehož 3,5% představují vlastní obranné výdaje, 1,5% doprovodné výdaje, například na infrastrukturu. Momentálně se nezdá, že by Česko bylo ochotné tento slib naplnit. Masalův fiktivní scénář tak počítá s tím, že v podstatné části zemí NATO by za pár let v případě omezené ruské agrese proti východu Estonska nebyla politická vůle náležitě reagovat. A co je nejdůležitější, předpokládá, že by takovouto ochotu neprojevil ani prezident Spojených států, tedy klíčové země aliance. Takto Masala ve své knize popisuje vystoupení budoucího amerického prezidenta na krizové schůzce NATO, svolané krátce po ruské agresi ve východním Estonsku. Prezident Obmančikov, zmiňovaný v ukázce, je mužem, který se stal ruským prezidentem poté, co Vladimir Putin rezignoval, ale nadále si z pozadí udržel kontrolu nad ruskou politikou.
18: Estonci budou vyžadovat konzultace na základě článku 5 ustavující smlouvy NATO, říká šéf Bílého domu. Ty jim odepřít nelze, a proto bychom měli do rozhovorů s nimi vstupovat pokud možno s jednotným stanoviskem. Já vám ale na tomto místě jasně říkám, že kvůli jednomu městečku v Estonsku nehodlám riskovat třetí světovou válku. Pokud nebudeme mít v ruce přesvědčivý důkaz, že prezident Obmančikov zamýšlí obsadit rozsáhlejší území, pak aktivaci článku 5 za Spojené státy neodsouhlasím.
17: A tak to by podle Masaly vypadala reakce německého kancléře.
18: Pane prezidente, vezme si slovo německý spolkový kancléř. Rozumím tomu, jak jste rozčarován nedostatečným evropským angažmá. Přesto vás prosím, abyste vzal v úvahu, že tu jde o cosi daleko podstatnějšího než jen o čistě bilaterální estonsko-ruský konflikt. Podle mého mínění, a mám za to, že hovořím za mnohé, snad i za většinu přítomných v tomto sále, je v sázce budoucnost evropské, ne-li přímo transatlantické bezpečnostní architektury. Architektury, která nám všem až donedávna garantovala mír, svobodu a blahobyt. Dovolím si zde jasně připomenout, že i americký hospodářský blahobyt vyžaduje přístup na evropské trhy. Pokud však poklekneme před ruským imperialismem, pak tento přístup nelze dlouhodobě zaručit. A jak se budeme jevit očím světové veřejnosti? V Číně, Íránu či Severní Koreji budete považován za slabého lídra, který nedokáže dostatečně razantně hájit svobodu Západu i svobodu světa. Z dlouhodobé perspektivy svým postojem vlastní zemi škodíte.
17: Jenže, jak řečeno, situace v Evropě je politicky složitá. K moci se v řadě zemí dostaly síly, které Rusko nutně nevidí jako nepřítele. Tomu odpovídá postoj mnoha zemí na hypotetické krizové schůzce NATO po ruské agresi proti východnímu Estonsku.
18: Reakce na projev německého kancléře ovšem nejsou zdaleka jen souhlasné. Z příspěvků, jež po jeho Filipice následují, zřetelně vyplyne, že se řada států kloní spíš k americkému stanovisku. Vedle jihoevropanů, Maďarů a Slováků se ke svému nejbližšímu evropskému partnerovi obrátí zády i extrémně pravicová francouzská vláda. Leží na nás zodpovědnost za to, abychom svou vojenskou moc nevyužili k destrukci samých základů naší civilizace, sdělí přítomným francouzský prezident. Rusko sice nepochybně porušilo zásady mezinárodního práva, ale nikoli v míře, která by nás opravňovala reagovat s plnou vojenskou silou. Neseme též zodpovědnost za bezpečí našeho území a našich občanů a aktivací 5. článku by bylo toto bezpečí ohroženo. Z hlediska Francie proto neexistuje žádný legitimní důvod k tomu, aby život svých občanů nezodpovědně vystavila tak ohromnému riziku. Ve výsledku tak dvě ze tří vojensky nejsilnějších členských zemí, disponujících nezbytnými prostředky jaderného zastrašení i eskalace, vyjadřují neochotu zavést v rámci článku 5 vojenská protiopatření.
2: Posloucháte Ex Libris. Unikátní knížky unikátních autorů, které jsme přečetli za vás. Ex Libris si můžete poslechnout také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
17: Jaký by byl možný scénář v případě, když vyhraje Rusko? To rozebírá ve stejnojmenné knize německý politolog Karlo Masala. Proč nad touto vizí budoucnosti vůbec přemýšlet? Vždyť ruská armáda stále nedokázala prorazit ukrajinské linie, tedy porazit mnohem menší zemi. Válka navíc Rusy stojí obrovské lidské i materiální zdroje. Proč by tedy Rusko mohlo být už za pár let ochotno riskovat střet s NATO? Masala na tuto otázku odpověděl v rozhovoru pro týdeník The New Statesman 23. února 2026.
19: If you look what the Russians are planning,
18: když se podíváte na ruské plány, budou mít po válce mnohem větší armádu, než měli před ní. Bude to armáda o velikosti 1,5 milionu mužů. Ta předválečná měla zhruba 1 milion vojáků. Z informací vojenských tajných služeb víme, že Rusové ročně vyrábějí víc než 500 tanků a přes 600 balistických raket a raket s plochou dráhou letu. Vytvořili tři nové vojenské oblasti, všechny v západním směru. Je tu spousta náznaků, které můžeme interpretovat tak, že konec války na Ukrajině nebude znamenat konec ruského válečného tažení proti jiným zemím.
17: Jak Jak řečeno, v Masalově fiktivním scénáři Rusové blafují. Pokud by země NATO pohrozily, že budou celistvost estonského území bránit, rychle by se stáhly. Tedy stejně jako Hitler v roce 1936. Ale pokud by na to nereagovalo, jednalo by se o ruský triumf. Severoatlantická aliance by byla fakticky mrtvá, protože by její členové v praxi demonstrovali, že si nejsou ochotni v případě potřeby vzájemně přijít na pomoc. A v Masalově scénáři právě toto nastalo. Proto může být ruský prezident Obmančikov plně spokojený.
18: Ve chvíli, kdy prezident Obmančikov sahá po telefonu, aby zavolal prezidentu Xi Jinpingovi, je už noc. Přesto se po dvojím zazvonění pekingský diktátor ohlásí. Pane prezidente, rád vás slyším, jak se vám daří? Lépe než kdy předtím, opáčí Obmančikov. Dějiny postupují rychleji než za posledních 100 let, pane prezidente. Vládce Kremlu ovšem v tu chvíli nemůže vidět, že se jeho čínský protějšek usmívá. Si se cítí na vrcholu moci. Jeho vlastní plán i plán jeho předchůdců podle všeho vyšel. Moc USA je zlomena a čínská dominance nad světem je na dosah. Hlasem, v němž zaznívá spokojenost, Obmančikovi odpoví. Ano, a o jejich směřování rozhodujeme my.
17: Takto končí hypotetická část knihy Karla Masaly s názvem Když vyhraje Rusko, možný scénář. Masala následně vysvětluje, proč je přesvědčen, že sice jde o fikci, ale že se tato fikce může s nemalou pravděpodobností změnit za pár let v realitu.
18: Především se v mnoha zemích vzedmuly síly, které lze označit za podnikatele se strachem. Složení tohoto houfu je pestré. Z části do něj spadají ti, kdo za zájmy Moskvy bojují z ideologického přesvědčení, z části bývalí vysocí důstojníci, kteří si tím kompenzují ztrátu veřejného vlivu, dále pak ti publicisté, jimž se zjevně daří na extrémně pravicovém či levicovém okraji spektra, a v neposlední řadě skupinky jistých vědců a expertů. Přičemž všichni se těší podpoře zástupu uživatelů sociálních médií a trolů, kteří je šíří dál. Tyto síly založily svůj model podnikání na oprávněném strachu obyvatelstva a části politických elit před celkovou bezpečnostní eskalací. Už před plnou invazí na Ukrajinu hlásali, že by bylo nejlepší všem požadavkům Moskvy vyhovět a útoku předejít. A od propuknutí konfliktu vytrvale upomínají, že každá dodávka zbraní nevyhnutelně povede k eskalaci, dokonce možná i k nasazení jaderných zbraní. Rusko je podle nich neporazitelné a Ukrajina by měla co nejrychleji kapitulovat. Díky působení v médiích a na sociálních sítích se této hlasité skupině podařilo uvrhnout významnou část obyvatelstva do nejistoty. Její důsledky jsou patrné. Sílící počet respondentů se v průzkumech vyslovuje za větší obezřetnost při dodávkách určitých zbrojních systémů a podporuje myšlenku příměří podle ruských podmínek. Nejde zatím o statistickou většinu, avšak čím déle válka trvá, tím je jejich podíl významnější. Demokratická politika ho nemůže ignorovat. Tvoří podstatnou část německého voličstva, které ve východních spolkových zemích při posledních volbách přispělo k těžkému otřesu dosavadního stranického systému.
17: Podle Masaly se navíc nemalá část veřejného mínění a elit v Evropě nezbavila iluzí o Vladimíru Putinovi, a to ani po plné ruské invazi na Ukrajinu z února 2022.
18: V tomto smyslu je proto otázka úmyslů ruského prezidenta, jak ji předkládá načrtnutý scénář, zcela realistická. Od jeho nástupu do úřadu v roce 2000 se totiž zas a znovu šíří iluze o tom, že Putin konec konců sleduje stejný zájem jako jeho demokratičtí protihráči, a sice snahu dosáhnout diplomatického řešení. Dlouhou dobu a z části dodnes nebyl vnímán jako osoba, kterou ve skutečnosti je, tedy co by diktátor, považující násilí za legitimní nástroj k prosazení toho, co sám považuje za ruské zájmy. Pokud má Západ ve scénáři, jehož nástin jsme podali výše, opravdu obstát, musí svůj postoj k Putinovi změnit. Naděje vkládané v domněnku, že Rusko v budoucnu zůstane slabé a útoku na jiné země nebude schopno, případně představy o tom, že se jeho imperiální ambice omezí výhradně na jisté části Ukrajiny, jsou pusté iluze. Putin dává soustavně a nepokrytě najevo, že mu jde o znovu nastolení ruské velikosti a rozbití evropské bezpečnostní architektury. V tom ruský prezident spatřuje svůj bytostný historický úkol. A ochota obětovat na Ukrajině životy svých spoluobčanů a decimovat vlastní ekonomiku je výmluvným svědectvím misionářské horlivosti, s níž k naplnění tohoto cíle přistupuje.
17: Kniha Karla Masaly s názvem Když vyhraje Rusko, možný scénář, je opravdu mistrně napsaná. To ale neznamená, že jeho hypotetický scénář nemá některé trhliny. Počítá například s tím, že by se ruskojazyčné obyvatelstvo estonské Narvy postavilo na stranu ruských okupantů. To se nejeví jako pravděpodobné, v posledních letech o tom nejsou žádné podstatné signály. Není taky zřejmé, proč by neochota Spojených států a Francie postavit se proti Rusku měla zhatit veškeré snahy věrohodně čelit ruské agresi. Mohla by přece vzniknout koalice ochotných mimo struktury NATO. Sám Masala počítá s rozhodnou rétorikou německého kancléře i představitelů Polska nebo pobaltských zemí. Dohromady s podporou Velké Británie by se přece mohli pokusit čelit Rusku bez Američanů a Francouzů. Karlo Masala je německý autor a možná to je důvodem, že německý kancléř se v jeho scénáři chová opravdu příkladně. Je si plně vědom důsledků nečinnosti proti ruské agresi i toho, že Moskva dost možná blafuje. Stejně tak by ale mohl být v Německu u moci politik zcela neochotný plnit spojenecké závazky. Naopak v následujícím tvrzení má Masala 100% pravdu. A je jen na Evropanech, včetně Čechů, jestli si to uvědomí a začnou podle toho jednat.
18: Zcela bez ohledu na to, jakými zvraty a klauniádami by nás Trump mohl ještě překvapit, platí tvrzení, že pokud mají Evropané zabránit scénáři typu, jaký rozvíjím v této knize, budou muset nabít schopnost zastrašit Rusko vlastními prostředky, tedy bez pomoci USA.
17: K čemu konkrétně by Rusko faktický konec NATO mohlo využít, to Masala ve své knize neřeší. Každopádně by ale byla hloupost knihu Karla Masaly, Když vyhraje Rusko, možný scénář, kterou v češtině v roce 2025 vydalo nakladatelství Prostor, odbít jako fantasmagorickou a nepravděpodobnou variantu. Podobně přece mnozí ještě na začátku roku 2022 odbývali možnost ruského útoku na Ukrajinu. Základním poučením z knihy je něco, co zní jako banalita, ale je to naprostá pravda. Naše bezpečnost opravdu závisí jen a jen na nás. Citace z knihy Karla Masaly četl Ivo Timer, dramaturgii měla Naďa Reviláková a zvuk měli na starosti Valerie Racmanová a David Šindelář. Za pozornost vám děkuje Ondřej Houska.
20: Hodin 30 minut. Zprávy a Jana Gulda.
21: Snižování výdajů na obranu podporuje necelá pětina Čechů. Největší podíl dotazovaných, 27%, preferuje jejich nárůst na průměr NATO. Vyplývá to z dubnového průzkumu agentury STEM. Zúčastnilo se ho 1315 lidí. Podle agentury má na jejich názor vliv politické přesvědčení a pocit ohrožení Česka v současné situaci. Ministerstvo obrany počítá s tím, že na čistě obranné náklady letos půjde 1,74% hrubého domácího produktu. Na jihovýchodě Moravy stále platí výstraha před požáry. Lidi by podle Českého hydrometeorologického ústavu neměli rozdělávat oheň v přírodě a neodhazovat cigaretové nedopalky na zem. Před vznikem požárů varují meteorologové až do zítřejšího večera. Izraelská armáda zaútočila na jih Libanonu, informovala o tom agentura AFP s odkazem na libanonská státní média. Izraelská armáda před úderem vydala výzvu k evakuaci 9 libanonských vesnic. Mluvčí izraelských obranných sil Avichai Adraí na sociální síti X zároveň obvinil militantní hnutí Hezbollah z porušení klidu zbraní. Libanonská oficiální agentura NNA píše, že Izrael zasáhl i další oblasti jižního Libanonu, které ve výzvě zmíněné nebyly. A v centru Plzně začnou zítra kompletní opravy jižní části sadů 35. Na místě přibudou stromy, záhony, novou podobu budou mít i kiosky a zastávka městské hromadné dopravy. Práce podle vedení města vyjdou na skoro 25 milionů korun. Hotovo by mělo být do srpna. Sport. Fotbalisti poslední Dukly prohráli v nadstavbě šance ligy se Slováckem 0-1 a mají stejně bodu jako předposlední Baník Ostrava. Ten totiž v Teplicích padl 1-2 a ztrácí v tabulce 4 body na Slovácko. Zlín v Mladé Boleslavi revizoval 1-1 a jak se vyvíjí zápas v Plzně a Liberce, poví Vladislav Janouškovec.
14: 32. minuta, Viktoria vede nad Slovanem 1-0. Jediný gól padl v minutě 13. po zaváhání Stránského. Sekmičí dostal Lukáš Červ a ještě v pokutovém území posunul doprava, kde byl Mohamed Ture a ten skóroval do prázdné brány, takže zásluhou gvinejského útočníka zatím 1-0 pro domácí Viktorii. Z Plzně Vladislav Janouškovec, Radiožurnál.
21: Od 19 hodin je na programu v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport ještě derby pražských S mezi první Slaví a druhou Spartou.
15: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
16: Omezení na D5 u sjezdu na Králův dvůr a nehoda v Praze na jižní spojce. Na dálnici D5 z Plzně směrem do Prahy opatrně u sjezdu na Králův dvůr na 22. kilometru je omezení a brzdí se tam před menší kolonou asi na 5 minut. Kromě toho jsou dálnice průjezdné plynulé bez zásadních komplikací. Na silnici 34 stále pozor na Chrudimsku na cestě z Havlíčkova Brodu do Svitav. Za obcí Krouna v křižovatce na Svratouch řeší nehodu dvou osobních aut. Ta nehoda překáží přímo uprostřed křižovatky a pomalej se jede v obou směrech. V Praze opatrně na jižní spojice směrem z Barandovského na Černý most, kousek za Barandovským mostem za sjezdem na Podolí je hlášená nehoda a zpomaluje se. A v Praze pak čekejte kolonu na Nuselském mostě směrem do centra na příjezdu do Legerovy. Je to od kongresového centra asi na 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
15: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
21: Zítra čekáme jasno až polojasno, ráno výjimečně mlhy, odpoledne a večer postupně většinou oblačno a nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů Celsia, na horách většinou kolem 16. Tolik zprávy.
15: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Následující pořad vysíláme v repríze.
1: Bankovní rada České národní banky tento týden vyhodnotila ekonomická rizika zesílená pokračující krizi na Blízkém východě a poupravila svou měnovou politiku. Úprava se ale nečekala, a což potvrzovala i vyjádření členů bankovní rady z posledních dní. Co se ale změnilo, je bankovní prognóza vývoje české ekonomiky. Co tedy čekat od centrálních bankéřů, a to nejen těch českých, v příštích měsících? Budu se ptát hlavního ekonoma poradenské společnosti Deloitte Davida Marka, který je se mnou ve studiu. Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Obohacující poslech přeje Václav Pešička.
15: Řečí peněz.
1: Bankovní rada České národní banky sazby jen tak nezmění. Bylo to jasné už dopředu, a to z vyjádření části členů bankovní rady, například Jakub Seidler se v tuto chvíli přiklání k ponechání sazeb na stávající úrovně, podobně jako Jan Kubíček, ten nevidí důvod pro unáhlené navyšování sazeb. Viceguvernérka České národní banky Eva Zamrazilová mluvila o komfortní situaci a jak řekla Janě Klímové v pořadu Peníze a vliv, sazby jsou tam, kde mají být.
22: Protože na ty ceny pohonných hmot
3: má politika obvykle reagovat nemá. Nereaguje a nemá. To je jedna z takových hlavních zásad centrálního bankovnictví. Měla by reagovat, pokud uvidí ty nebezpečné signály do budoucna v podobě průsaku do dalších cenových okruhů. To je i to, co říká dneska Evropská centrální banka. A proto říkám, že jsem velmi ráda, že máme ten komfort toho prostoru, že ty naše měnové podmínky nejsou tak uvolněné, aby víceméně to inflační podhoubí a ty inflační tlaky zvyšovala. Samozřejmě důležité jsou, budeme fakt sledovat velmi podrobně, jak inflační očekávání a samozřejmě požadavky zaměstnanců na kompenzaci ve mzdách. To je vlastně to největší riziko, které tady vždycky je, vznik mzdové inflační spirály.
4: Roztáčí vlastně spotřebu a tím pádem inflaci.
3: A nicméně sama za sebe se domnívám, že ty firmy jsou prostě ve velké nejistotě. A myslím si, že jejich ochota zvyšovat mzdy nebude v té současné situaci příliš vysoká. Takže já zas to riziko vzniku mzdově inflační spirály hodnotím jako za mě relativně nízké. V nejbližší době.
22: Řekla minulý týden Janě Klímové Eva Zamrazilová, viceguvernérka České národní banky, a už tradičně připojila varování před rychlým růstem mezd. To, že bankovní rada kvůli vývoji na Blízkém východě zatím svou měnovou politiku nepřitvrdí, je dobře i podle bývalého guvernéra České národní banky Jiřího Rusnoka. Vyčkávají totiž i další centrální bankéři a na stávajících sazbách zatím zůstává jak americký Fed, tak a také zmíněná Evropská centrální banka, která zasedala už minulý týden. Co se ale mění, jsou výhledy ekonomik. Ty se zhoršují s tím, jak se prodlužuje konflikt s Íránem a tím také uzavření klíčového hormuzského průlivu. Dubnová prognóza ministerstva financí Česku přisoudila, a to i přes výrazné zhoršení odhadu, růst o 2,1%. Důvodem je právě ropný šok, kterému čelí nejen Česká, ale prakticky celá globální ekonomika. Ten bude i důvodem, proč také Česká národní banka zhorší svou prognózu, jak už dopředu naznačila Eva Zamrazilová.
3: Samozřejmě, ten šok má stagflační náboj. Je pravděpodobné, že zatímco bude zvýšena prognóza inflace, bude snížena prognóza růstu. Ale nemyslím nějak dramaticky. Pokud vím, ministerstvo financí snížilo na 2,1%. To si myslím, že je, nechci říct pesimistické, ale je to velmi opatrný odhad, protože nezapomeňme, že současně je tady fenomén, který je úplně nový, a to jsou investice a exporty v obranném průmyslu. To je odvětví, které se velmi, velmi dynamicky rozjíždí. Já už to vnímám řadu měsíců, tady tu novou situaci, kterou samozřejmě nevítám jako normální míru milovný člověk, ale vzhledem k tomu, že přináší české ekonomice i určité šance, tak já bych to zase tak úplně podceňovala.
22: Říká viceguvernérka České národní banky Eva Zamrazilová. Sami průmyslníci ve své poslední prognóze jsou optimističtější a předpokládají růst ekonomiky o 2,6%, a to v případě, že se válka, ten konflikt na Blízkém východě, podaří ukončit do 3 měsíců. Přidáme ještě jedno číslo. Podle předběžného odhadu statistiků v dubnu v Česku vystřelila inflace ke 2,5%, a to především díky zmíněnému zdražení pohonných hmot. Pokračuje také ale růst v sektoru služeb a naopak pokračuje pokles cen potravin. Ekonomové obecně v reakci očekávají, že vyšší ceny se budou pomalu propisovat, jak řekla Eva Zamrazilová, prosakovat i do ostatních cen a inflace poroste i v dalších měsících. Davide, Marku, my natáčíme krátce před zasedáním nebo před sdělením výsledku zasedání centrální banky. Co vlastně očekáváte od centrálních bankéřů? Je podle vás vysoce nepravděpodobné, že by bankovní rada ty sazby změnila?
23: Já od centrální bankéřů očekávám, že budou dělat dobrou měnovou politiku. Od toho tam jsou.
22: A v tuto chvíli to je tedy?
23: A v tuto chvíli je situace taková, že měnit úrokové sazby prozatím není potřeba, protože stále inflace je v tolerančním pásmu a i prognoza inflace, která je důležitější než samotná aktuální inflace, by neměla směřovat výrazně mimo inflační cíl centrální banky. Ono se může zdát, že ten současný ropný šok je výrazným inflačním impulzem, to bezesporu je, ale stále to není takové drama, aby se inflace vychýlila podobně jako před 3-4 roky, kdy dosahovala dvouciferný hodnot. Takže teď je, myslím si, adekvátní počkat, protože do hry vstupuje nejenom ta cena ropy, o které se v současné době bavíme, ale celá řada dalších faktorů. Každopádně, ale není dobré zaměňovat opatrnost za nerozhodnost. Tady si myslím, že centrální banka teď není v komfortní situaci. Prázdniny skončily. Teď naopak začíná tvrdý boj o to, aby si udržela tu inflaci tam, kde je. Musí být velmi ostražitá, protože situace je taková, že kromě toho stagflačního nabídku, nebo toho negativního nabídkového šoku zvenku, jsme v situaci, kdy máme poměrně uvolněnou fiskální politiku, zároveň rychle rostoucí domácí poptávku. A to je mimo jiné velmi podobná konstelace jako před těmi 4 lety. Ano, ceny energií naštěstí nejsou tak dramaticky vysoké. Bavíme se o drahé ropě, ale nebavíme se o tak drahém zemním plynu a vůbec se nebavíme o tak drahé elektrické energii. To je rozdíl oproti tomu, co tady bylo před několika lety. Ale v té kvalitativní konstelaci faktorů jsme ve velmi podobné situaci, tudíž je na místě velmi opatrný a řekl bych reaktivní postup centrální banky tak, aby nezaspala.
5: Já jenom připomenu posluchačům, a my jsme to v našem pořadu už mnohokrát změnili, že ty kroky centrálních bankéřů mají cílit na ekonomický stav zhruba rok dopředu, protože tak dlouho většinou trvá, když oni zasáhnou a změní tu svoji měnovou politiku, tak ta změna za takovou dobu se propíše a je aktivní v té ekonomice. To tedy znamená, že centrální bankéři vidí, že za rok ještě bude stále vhodné mít sazbu 3,5%. Je to tak?
23: Ano, teď se bavíme o tom, jaká bude inflace v druhé polovině příštího roku. O tom se teďka rozhoduje. ČNB bude rozhodovat o tom, jaká bude inflace příští rok, respektive v druhé polovině příštího roku. A tady prozatím se počítá s tím, že ceny ropy by se měly sklidnit. Pokud se podíváme na ty kontrakty na konec letošního roku, tak ty směřují cenu ropy na $80-$92 za barel, tedy výrazně níže než to bylo v předchozích týdnech, tudíž se předpokládá sklidnění situace. Lepší indikaci, než jsou tyto ceny, nemá nikdo, ani Česká národní banka. A důležité je potom dívat se na ty ostatní faktory, které máme k dispozici, a to je právě domácí rozpočtová politika a vývoj domácí ekonomiky, a tady se v poslední době ta situace posunula směrem k možná dřívějšímu zvýšení úrokových sazeb, než se předpokládalo.
5: Když jsme ale u cen energií, tak já připomenu, že my prakticky denně vidíme na těch stojanech u benzínových pump, ale také čteme a slyšíme o prohlubující se krizi na energetickém trhu.
6: The war in the Middle East is creating the largest supply disruption.
5: Šéf Mezinárodní energetické agentury Fatih Birol už v dubnu mluvil o historicky největším výpadku dodávek ropy na světových trzích a deníku Guardian také řekl, že vlády budou přehodnocovat své energetické strategie. Má dojít k výraznému nárůstu obnovitelných zdrojů jaderné energie a k dalšímu posunu směrem k elektrifikovanější budoucnosti. To vše v důsledku toho, jak nestabilní aktuálně jsou a mají být ceny ropy a plynu. To vše má tyto trhy omezit. Tedy popsal zásadní velkou změnu, kterou oni jako experti na energetický trh světový globální vidí. Je ta situace opravdu tak přelomová? Vy říkáte, že zatím ty ceny neodpovídají tomu, že by mělo dojít k zásadní změně na tom trhu.
23: Cena ropy kolem $100 za barel zase takový unikát není. To už jsme tady několikrát historicky měli. Globální ekonomika to přežila. A myslím si ale, že jde o další takové šťouchnutí k tomu, abychom konečně něco dělali. Mě to připomíná takovou tu situaci, kdy pravidelně dostáváte nachlazení a tělo vám říká, že byste asi měli dělat něco jinak. Tak teďka jsme dostali další takovou vlnu chřipky, abychom konečně začali buď sportovat nebo se otužovat. Takže jde o to, abychom se zamysleli nad stabilitou dodávky energií, tak abychom jednak měli diversifikovanější ten systém a také ekonomicky efektivnější. Ono na jednu stranu, pokud budeme elektrifikovat tím, že že přejdeme na jádro, tak to je fajn, ale co když se nám zasekne trh s uranem? Tak budeme ve stejné situaci, jako když se zatrhne trh s ropou. Takže ono asi není dobré sázet všechna vejce do jednoho košíku a je potřeba zejména se zamyslet na tou stabilitou.
22: Eva Zamrazilová zmínila Evropskou centrální banku, zmínili jsme i FED, kteří zatím vyčkávají, ale připomenu, že česká aktuální základní úroková sazba je 3,5%, Evropská centrální banka má základní sazbu 2,15, tedy o 1,25% bodu nižší. Je to velký úrokový diferenciál, protože my jsme často slyšeli kritiku České národní banky, té stávající rady, například od Mojmíra Hampla, bývalého viceguvernéra České národní banky, současně předsedy Národní rozpočtové rady, že bankéři by měli tím volantem v uvozovkách tu měnovou politiku více řídit a nejet pouze bezpečně prostředkem, ale vyhybat se těm dírám, tu zvýšit, tu snížit sazbu a být aktivnější. Jak to vidíte vy?
23: A celé je to o tom, jak vyvážit právě tu míru správné reakce a na jedné straně vyhladit ten systém tak, aby zbytečně Česká národní banka svými rozhodnutími nerozkolísávala finanční trhy. Já si myslím, že by mohla být o něco reaktivnější, než Česká národní banka byla, ale my jsme v situaci, kdy máme nastaveny ty podmínky tak, že máme explicitně definovaný inflační cíl a neurčitě definovaný sekundární cíl, a to je podpora růstu ekonomiky. Za takovéto situace je logické, že dříve nebo později ČNB dospěje k tomu, že bude preferovat raději ve vyšší úrokové sazby, aby dosáhla toho primárního cíle, i když tím může obětovat ten druhý cíl. Tady je to trošku nastavené špatně, což se mohlo dít v tom posledním roce a půl, nebo posledním roce, kdy ČNB skončila se snižováním úrokových sazeb loni v květnu, měla jít ještě s úrokovými sazbami níže, ale preferovala jistotu, hru na jistotu, že bude plnit ten první cíl, tedy inflační cíl. Ale zároveň tím mohla obětovat trošku toho hospodářského růstu. My jsme možná mohli loni nebo letos růst rychleji, kdyby ČNB byla reaktivnější.
22: Když se podíváme na druhou stranu té hospodářské politiky, a to je fiskální politika, tak aktuálně vidíme v poslanecké sněmovně tvrdý boj o rozpočtová pravidla, která by umožnila státu daleko větší fiskální výdaje. Národní rozpočtová rada, zmíněný Mojmír Hampl, varují před tím, že by ty schodky mohly být kolem 400 miliard korun, které by vláda posílala do ekonomiky navíc, tedy nad to, co si ekonomika na sebe vydělá. Jak moc toto centrální bankéři mají zohledňovat při tom rozhodování, protože právě ty vysoké investice by měly přijít v příštím roce a pro ten příští rok, jak jsme řekli, oni tu měnovou politiku aktuálně nastavují.
23: Správně by měla být měnová politika natolik nezávislá, aby dokázala nastavit úrokové sazby tak, aby dosahovala toho inflačního cíle, ať dělá vláda, co dělá. I kdyby vláda měla rozpočtový schodek 20% HDP, tak prostě úrokové sazby budou 20%, prostě aby v to přehřívání ekonomiky z jedné strany chladila měnová politika z druhé strany. Takže taková je teoreticky správná situace. Jak to bude v praxi, uvidíme.
22: No a pro tu situaci, kdyby ty schodky, protože vládní politici zatím, přiznáme, neřekli, jaký plánují schodek na rok 2027, ale z těch náznaků, co víme, tak ty investice mimo rozpočet, mimo ten schodek počítané by mohly být ke 200 miliardám korun. A Alena Schillerová mluví o tom, že naplánovaný schodek 170 miliard, i ten zbylý je prostě nereálný a že v takovýchto mantinelech se rozpočet sestavit nedá, takže se opravdu můžeme přiblížit k těm 400 miliardám zadlužení v jednom roce. Je to něco, na co by centrální bankéři měli klást velký důraz, protože jsme zatím slyšeli, že od Evy Zamrazilové sledují hlavně mzdový vývoj.
23: Samozřejmě fiskální politika je velmi důležitá, ale důležitá je také struktura toho fiskálního impulzu. Pokud velká část toho půjde do investic a budou to investice, které budou rozplánovány na mnoho let dopředu, tudíž nebude docházet k nějakému kolísání v objemu těchto výdajů. Pokud budeme vědět, že chceme dostavět energetickou síť, dálniční síť a bude nás to každý rok budoucích 10 25 letech stát 200 miliard korun a potom je to něco, co bude ovlivňovat ekonomiku víceméně stejně každý z těch roků. Mm-hmm. Důležitý je pak ten rozdíl, jsou ty skoky. Kdyby mělo docházet k výraznému kolísání, je to proto problém pro Českou národní banku, na který by musela reagovat. V okamžiku, kdy tady bude nějaká plynulost a bude možné vyčíslit případné dopady na inflaci, pak je to pro centrální banku čitelnější a může na to reagovat snadněji. Tady asi je důležité spíš to, co se bude dít ve fiskální politice nebo v rozpočtu mimo ty investiční výdaje, v tom zbytku, protože tam může být skrytá ta mina pro měnovou politiku, respektive ta inflační nálož.
5: Ta inflační nálož, rozumím tomu, by byla v podobě zvyšování mest například státních zaměstnanců nebo lidí, které prostřednictvím svého rozpočtu platí stát.
23: Je to v podstatě nejenom přesto, ale i přes různé další sociální transfery, příspěvky na dopravu a nadměrné valorizace důchodů, prostě jakékoliv transfery, které dostanou více peněz mezi obyvatelstvo, které je může potom utratit a tím případně roztočit kolaté inflace. A takže je potřeba se opravdu dívat na strukturu toho fiskálního impulzu nebo toho dodatečného deficitu, aby z toho bylo možné odečíst ta rizika pro inflaci.
5: Já jenom připomenu, že ty poslední roky, téměř dva a půl roku, jsme zažívali propad reálných mest v Česku. Jak moc silný ten návrat mest může být, aby jsme neroztáčeli tu mzdově inflační spirálu, o které mluví Eva Zamrazilová? Vím, že Česká národní banka pro tento rok predikovala růst mest kolem 7%. To je ještě růst, který je v nějaké normální výši, nebo už je to na hranici toho, že bychom si na tu mzdově inflační spirálu mohli zadělat?
23: Mzdy se v podstatě teprve nedávno v reálné úrovni, v tom reálném srovnání dostali tam, kde byly v roce 2019-2020. My jsme... To jenom ukazuje, jak výrazný dopad měla ta inflační vlna, kterou jsme prošli. Ta byla opravdu dramatická a výrazně snížila životní úroveň. Takže mzdy jenom dohánějí to, co ztratili.

0: hlavní ekonom společnosti Deloitte David Marek, který i nadále zůstává naším hostem.
1: Posloucháte pořad Řečí peněz se špičkovými ekonomy a analytiky o jejich světě čísel. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Davide Marku, my víme aktuálně z tohoto týdne, že dubnová inflace vyskočila na 2,5% z necelých 2% v březnu. Jak moc výrazný je to skok, jak moc výrazný je to zdvižený prst směrem právě k centrálním bankéřům a směrem k tomu, že by ta inflace mohla opravdu opět začít zlobit v ekonomice a dělat to, o čem jsme se bavili. Asi nikdo neočekává dvoučíselnou inflaci zpět, ale ty vyšší čísla nejsou nereálná podle řady analytiků.
2: Je to situace, kdy je potřeba zvýšená opatrnost, je potřeba hlídat nejenom ten externí nabídkový šok, je potřeba se dívat na vliv domácí ekonomiky a zejména po té zkušenosti z let 2022-2023 si uvědomit, že je potřeba reagovat rychle a rázně, protože v okamžiku, když stále ještě nemáme dohašenou úplně inflaci, tu předchozí inflační vlnu v případě cen služeb, tak je to problém. Dnes možná tady nepadlo ještě jedno výrazné inflační ohnisko, které máme v české ekonomice, a to jsou ceny nemovitostí. Stavíme, rychle rostou ceny nemovitostí, rychle rostou ceny nájmů a promítá se to částečně i do spotřebitelského koše, kde nějakým způsobem to bydlení je také zahrnuto. Takže v takovéto situaci je centrální banka, jak jsem říkal, skončily prázdniny. Nyní musí centrální bankéři zaklesnout do bloků a čekat, kdy vystřelit směrem výše s úrokovými sazbami.
0: A mohou centrální bankéři udělat něco výraznějšího s cenou bydlení, protože připomenu, že se prodražuje cena stavebních prací, prodražuje se cena stavebních materiálů i vlivem rostoucích cen ropy a energií na světových trzích. Mohou tyto, dejme tomu externí převážně faktory, centrální bankéři nějak zásadně ovlivnit?
2: Primárně s bydlením by měla něco udělat vláda. Především odšpuntovat tu nabídku, to znamená, víme, že u nás je strašný problém ta administrace. To je prostě něco, s čím se neporadila předchozí vláda, doufejme, že ta současná to zvládne lépe. Nicméně, měnová politika, když už je v situaci, v jaké je, tak má možnost, jak alespoň částečně schladit tu poptávku, a to je přes hypotéky. To znamená použít, říká se to trošku ošklivě, makroprudenční politiku, ale znamená to v nastavení limitů pro banky v případě hypoték, tak aby zkrátka ten trh aspoň trošku schladili, protože velká část poptávky po nemovitostech je financována dluhově, tedy hypotékami.
0: Mm-hmm. Jak silné přitvrzení, když to tak řekneme, v té dostupnosti hypotečních úvěrů byste předpokládal, aby bylo efektivní a dokázalo ten trh schladit?
2: Tady jsem se přesně nedíval na ty parametry, ale ne všechny z těch parametrů jsou aktuálně zapnuté, některé ještě zůstaly vypnuté a tady je asi prostor si s tím pohrát tak, aby ten trh nebyl tak přehrátý, aby ceny nemovitostí rostly dvouciferným tempem.
0: Určitě, ale je to zásadní politikum a my musíme zase připomenout, že politici chtějí mladým lidem a všem, kdo mají zájem o bydlení, doručit možnost, aby mohli bydlet, ať už ve vlastnickém nebo nájemním bydlení. Jak to jde dohromady s tím, že části společnosti řekneme, prostě na to soukromé bydlení nebo vlastnické bydlení nemáte?
2: Ona se ta politika musí dělat racionálně. Tím, že chcete někomu zvýšit dostupnost bydlení, takže mu dáte nějakou podporu na to, aby si mohl koupit to bydlení, tak dosáhnete jenom toho, že v situaci, kdy není dostatek bytu na trhu, tak jenom tím tlačíte na ceny. Takže aspoň zmírnit ten cenový tlak tím způsobem, že zasáhne centrální banka u hypoték, je jediná šance, pokud není udělán ten primární krok, to znamená, nezvýší se nabídka tím, že se zrychlí výstavba.
0: To je tedy krok na straně realitního trhu nebo hypotéčního trhu. Když se na závěr podíváme na to, co by se mělo změnit, aby centrální bankéři přistoupili k tomu zpřísnění měnové politiky, jaké faktory byste předpokládal, že nám to naznačí? Bude to zpřísnění i v Evropské centrální bance například, nebo to bude výraznější růst inflace nad 3%? Co je tím signálem pro vás, že by centrální bankéři měli začít, jak jste řekl, tvrdě pracovat a zakleknout?
2: Tak byla by to kombinace pokračování toho negativního nabídkového šoku. To znamená,

0: to, že se nenaplní očekávání rychlého ukončení konfliktu na Blízkém východu a ceny ropy zůstanou nad $100 za barel nebo dokonce výše. A k tomu zároveň budeme vidět ty sekundární dopady, kdy to začne prosakovat do domácí ekonomiky nejenom přes ceny energií, ale i do prakticky celého spotřebního koše. A zároveň bude pokračovat rychlý růst ekonomiky tažený zejména domácí poptávkou v kombinaci s uvolněnou fiskální politikou. Takže pokud se naplní tato konstelace, pak by si myslím v druhé polovině letošního roku bylo chybou promarnit okamžiky s zpřísněním měnové politiky.
1: A co z té konstelace už se naplnilo nebo už je na hraně naplnění? Je to ta fiskální politika aspoň?
0: Fiskální politika, tam si myslím, že ta hra je celkem jako jednoznačná. Tam ten faktor s tím můžeme počítat jako s jistotou. Ten průsak do dalších cen v ekonomice, to je záležitost sledovat každý měsíc inflaci, dívat se na to, jak se vyvíjí, sledovat inflační očekávání. A tam si myslím, že půjde o takovou každodenní mravenčí analytickou práci, když je měsíčně zveřejňována informace o inflaci.
1: A tu samozřejmě v České národní bance tamní aparát dělá velmi pečlivě a my budeme sledovat, jak bankéři budou vyhodnocovat právě tyto mravenčí krůčky a budou připraveni zpřísnit měnovou politiku. Naším dnešním hostem byl David Marek, hlavní ekonom společnosti Deloitte, kterému děkuji za jeho účast ve studiu.
0: Díky za pozvání.
1: A obohacující poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Václav Pešička.
2: O penězích jasně, srozumitelně a v souvislostech. Takové jsou ekonomické pořady Českého rozhlasu Plus. Fundované analýzy, atraktivní hosté, úspěšní podnikatelé, vlivní politici, prestižní ekonomové. V úterý Peníze a vliv Jany Klímové nebo Nic osobního, prostě biznis Jany Klímové a Petra Šimůnka. Ve středu Život k nezaplacení se sociologem Danem Prokopem a ve čtvrtek Řečí peněz Václava Pešičky. Všechny pořady najdete také na webu Plusu, v aplikaci Můj rozhlas a také tam, kde posloucháte své oblíbené podcasty. S Českým rozhlasem Plus budete penězům rozumět.

0: Radiožurnál 17 hodin. Zprávy a Jana Gulda.
1: Ministryně Schillerová chce jednat s Evropskou komisí o změně plánu růstu státních výdajů. Rusko chce podle prezidenta Putina zajistit energetické potřeby Slovenska. Fotbalisti Ostravy prohráli v lize v Teplicích a mají stejně bodů jako poslední Dukla po porážce se Slováckem. Na dálnici D5 na 22. kilometru směrem do Prahy brzdí provoz omezení a počasí zítra bude zpočátku slunečno, postupně většinou oblačno a teploty až 24 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO chce změnit vládní plán o udržitelnosti veřejných financí. Jednat o tom bude s evropským komisařem pro ekonomiku Valdisem Dombrovskisem. Ministryně to řekla v televizi Nova. Dokument obsahuje mimo jiné růst státních výdajů do roku 2028. V roce 2024 ho schválila tehdejší vláda premiéra Petra Fialy z ODS. Ministryně už dřív označila materiál za nereálný. Dnes taky zdůraznila, že stále platí programové prohlášení vlády, ve kterém se zavazuje udržovat schodek veřejných financí pod 3% hrubého domácího produktu. Psychické bezpečí se stává častějším tématem vzdělávání vedoucích skautských oddílů. Na první kurzy zaměřené na vedení družiny můžou členové Junáka, je tuž od 13 let. O téma psychického bezpečí je mezi vedoucími velký zájem, potvrdila mluvčí Junáka Barbora Trojak.
3: O témata psychického a sexuálního bezpečí nebo téma řízení rizik je mezi vedoucími velký zájem. V oblasti náročných témat a krizových situací mohou skautští dobrovolníci využít taky podpory v podobě online poradny a skautské krizové linky.
1: Rusko podle prezidenta Vladimira Putina udělá všechno proto, aby pokrylo energetické potřeby Slovenska. Putin to podle státní agentury TAS řekl na jednání slovenskému premiérovi Robertu Ficovi. Zároveň mu poděkoval za návštěvu Moskvy. Fico jako jediný evropský lídr přijel do Ruska na oslavy výročí konce druhé světové války. Vojenské přehlídky na Rudém náměstí se nezúčastnil. Německý kancléř Friedrich Merz prohlásil, že Ficovi účasti hluboce lituje a chce s ním na toto téma mluvit. Restaurátoři opravují před Sokolovnou v Hranicích na památkově chráněný meteorologický sloup. Odborníci zbaví víc než 100 let starou stavbu vlhkosti a plísní a zprovozní všechny měřící přístroje. Pokračuje městská památkářka Martina Cvešperová.
4: Je to unikátní věc, těch meteosloupů se nám asi v rámci republiky nebo v rámci Moravy nezachovalo tolik. A ten v Hranicích, on teď možná nevypadá a spousta lidí si ani neuvědomuje, že tady nějaký meteosloup je a jsou často překvapení, takže se moc těším na to, až se vyloupne do té krásy.
5: Sport. Fotbalová šance Liga může už dnes znát mistra. Před druhým kolem nadstavbové skupiny o titul má totiž vedoucí Slavia 8-bodový náskok v tabulce na druhou Spartu a přivítá ji před svými fanoušky od 19 hodin v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. V boji o udržení v nejvyšší domácí soutěži ostravský Baník prohrál v Teplicích 1-2 a Dukla se Slováckem 0-1. Mladá Boleslav remizovala se Zlínem 1-1. Aktuality s utkání Plzeň-Liberec doplní Vladislav Janouškovec.
6: Právě teď začal druhý poločas, Viktoria vede nad Libercem 1-0, domácí uklidnil už po necelé čtvrt hodině Gwinejec Turek, když těžil z výborného napadání Lukáše Červa a trošku nepřesné nebo nedobré rozehrávky libereckého golmana Koupka. Teď tedy začal druhý poločas, zatím 1-0, z Plzně Vladislav Janouškovec, Radiožurnál.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Překážka na D52 u Rajhradu a kolona na D5 před Berounem. Na dálnici D52 z Brna směrem do Mikulova pozor u sjezdu na Rajhrad. Na 10. kilometru je hlášený předmět na vozovce, v levém pruhu je ztracený koš stravní sekačky. Policisté jedou na místo, tak pozor, D52, 10. kilometr. Na dálnici D5 z Plzně směrem do Prahy vázne provoz před Berounem. U sjezdu na Králův dvůr na 22. kilometru pracují silničáři, brzdí se před kolonou asi na 5 minut. V Praze pak vázne provoz na Nuselské mostě směrem do centra na příjezdu do Legerovy, zdržení od kongresového centra 10 minut. 10 minut postojíte v koloně i ve Vilzenově od Bulhara k muzeu a plní se také Chodovská ulice směrem ze Spořilova do centra a k Edenu. Pomalu se jede před Kauflandem v Michli. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: V noci se ochladí na 8 až 4 stupně Celsia, v údolích až na plus 1 stupeň a lokálně se objeví přízemní mrazíky, k ránu pak i výjimečně mlhy. Zítra čekáme jasno až polojasno, ráno výjimečně mlhy, odpoledne a večer postupně většinou oblačno a nejvyšší teploty zítra 19 až 24 stupňů Celsia a na horách většinou kolem 16. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. To nejlepší z hovorů.
8: Náš dnešní host, muž, který dokazuje, že minulost není nezajímavá a ohlédnutí do času uplynulého nás vůbec nemusí brzdit v našem aktuálním životním tempu. Naopak může nás posílit, poučit, uvést do souvislostí, kterých bychom se sami nenadáli. Vybaví nás vědomím, že nejsme osamělé třtiny ve větru se klátící, nýbrž součásti dávného celku, který nezaniká, ale žije dál a dál a teď zrovna žije v nás a námi. A to, co platí pro člověka a jeho rodovou historii, platí i pro lidská osídlení, jejichž základní historické momenty jsou vetknuty do městských a vesnických erbů, památečních praporů a další heraldiky. A tomu všemu náš dnešní host rozumí a umí o tom poutavě vyprávět. K poslechu zve Eva Hulková.
2: Hovory.
8: Ve studiu je Martin Slaboch, český genealog a předseda České genealogické a heraldické společnosti v Praze. Vítejte a děkuji, že jste přišel.
9: Já také děkuji za pozvání, protože si myslím, že každé povídání o genealogii a heraldice může přivést další lidi k těmto oborům.
8: Je vidět, že slovo genealogie máte zmáknuté. Já jsem se to učila říkat jako docela dost dopředu. No, uvidíme, kolikrát na tom zakopnu. Řekl byste, že lidi, kteří rozumí tomuto oboru genealogii a heraldice, že je dost anebo spíše málo? Mně to přijde jako hodně specifický obor.
9: Mohlo by se zdát, že jich je málo, ale nikdy jich nebylo více v minulosti.
8: Aha.
9: Jo, já jsem si taky dříve myslel, že se lidé o to zajímali více, jak neměli tolik informací, nedalo se třeba tolik cestovat, ale zase díky tomu, jak je dneska bádání snadné, tak těch lidí jsou tisíce. Jo, já si myslím, že třeba v 70. letech, tak naše společnost měla asi 800 členů a všichni byli tak nějak organizováni, ale dneska jsou to tisíce lidí, o kterých nevíme a někdy se zjeví se svým velikánským rodokmenem, se svým velikým bádáním a jsme udiveni, kolik těch lidí je.
8: No, vy říkáte, že to bádání je dnes snadné. No, tedy nevím, já bych to rozporovala asi jak pro koho, jak má kdo nastaven ten mozek na to. Já jsem se o něco takového pokoušela, pak jsem to vzdala, nechala jsem to profesionálům.
9: Většinou se jako myslí, že nejtěžší je čtení starého písma, protože někdo narazí na písmo kolem roku 1800 a už to zdává, ale já si myslím, že nejdůležitější je ta trpělivost a to úsilí. Jo, bez toho jako se genealog nepohne a jsou období, kdy třeba několik měsíců, někdy i několik let nemůžete dohledat nic a pak přijde nějaký velký objev, který vás zase nastartuje v dalším pátrání.
8: A zapomněl jste zmínit faktor času.
9: Čas, jo, to zase lidé často přichází a říkají, že si to nechají na důchod, že teď nemají čas a potom říkají, že chodí po doktorech a hlídají vnoučata a už nemají čas vůbec.
8: Řekl byste, že tady do toho oboru nebo do těch oborů, nevím, jestli asi bych měla používat spíše plurál, že tam zasahuje technologický rozvoj. Zajímalo by mě, jestli třeba lidé, kteří vypracovávají rodokmeny, ale nejenom ty, používají umělé inteligence. Neumím si to nějak představit, ale tuším, že asi ano.
9: No, velmi jako pomohl internet, kdy se začaly skenovat matriky, takže už se nemuselo od roku 2007 jezdit jako potom po archivech a stačilo teda hledat si doma na obrazovce ve starých matrikách, takže to byla jako veliká změna a myslím, že to jako pomohlo, že genealogie se otevřela tolika lidem. A také je zajímavé, že jak jsem se stal členem tohoto spolku, tak to byl spolek mužský a dneska to je tak polovina žen, polovina mužů a vysvětluji si to taky tou dostupností matrik, kdy se teda nemusí jezdit po bývalých krajských archivech do badatele hledat v matrikách, ale že každý si může kdekoliv pomalu na světě, kde máte přístup k internetu, tak si můžete v těch matrikách hledat své předky.
8: Jak když jsem se dívala do našich rodinných pokladů, řeknu třeba z roku 1830 nebo tak nějak, tak mě fascinovalo za prvé, jak ty rodné listy, nebo tenkrát se říkalo křestní listy, že úmrtní listy, oddací listy, jak to bylo nádherně vypraveno. Prostě na kvalitním papíře, který přečkal 100 let. Krásné barvy, úžasné ozdobné písmo. Pak přišla třeba 50. léta a to byla polovička formátu A4 na úplně obyčejném papíře, strojopis, prostě opravdu smutný pohled. A tak si říkám, jestli dnes v té aktuální době vůbec ten papír ještě nějak figuruje tady v těch záležitostech. Jaký je poměr toho papíru a IT?
9: No, z toho jsme mi také smutní, že v těch papírů ubývá, ale ještě více z toho, že se všechno dnes jako skartuje, pokud je to ještě na papíru, anebo se to ničí ty data.
8: Jo, takže... A jako se to skartuje, se to ničí, kdo o tom rozhoduje?
9: No, tak třeba je skartační jako řád a úřady, že jo, obecní úřady, školy, všechno jako většinou se skartuje. A těch údajů na těch dokladech ubývá. Jo. Kdybychom srovnali úmrtní list před 150 lety a dnešní, tak z toho dnešního tam se nedočtete ani příčinu úmrtí na úmrtním listu, jo. Což je zvláštní. Takže z toho jsme smutní a nebál bych se říct, že máme dneska nejlepší podmínky pro bádání díky tomu, že naši předkové tyhle ty doklady uchovávali, ale co bude za 50, za 100 let, to si nemůžu představit.
8: No, tam se člověk ledacos dočte. Třeba, že někdo zemřel ve věku 66 let se šlostí věkem.
9: To, i mladší,
8: to mě zdrtilo, tento termín. Víte, když se lidé probírají tady tou historií třeba svého rodu, tak já si myslím, že kromě těch znalostí, které musí nějaké mít, myslím si možná nějaký kurz, alespoň nebo tak, že se hodí, že ano? Dělejte mi vsuvku.
9: Určitě se? Ano, každý jako se bojí toho čtení, ale čtení se naučíte, vypořádáme kurzy starého písma, jsou i učebnice dneska, i online učebnice, chce to nějaký cvik, nikdo jako nemůže si dovolit, že by za rok řekl, že přečte všechno, ale nejdůležitější je ta chuť, ta vůle, ta trpělivost. Jo? I když budete mít trpělivost, tak i to čtení nějak zvládnete. Dneska je i pomoc, že někoho zkušenějšího požádáte, pošlete mu fotografii, to dřív také nebylo možné. Jo, i tohle jako dokládá to, jak ty podmínky jsou dneska nejlepší v dějinách pátrání.
8: A všechno se to dá shrnout do jednoho hezkého českého slova sitzfleisch, že? Mm-hmm. No ale vraťme se k výchozí otázce. Já bych řekla, že ruku v ruce tady s tím bádáním jdou jako velmi silné emoce. Pokud se mýlím, opravte mě, ale mně to přijde, že když postupujeme 100, 200, 300 let zpátky, tak z těch dokumentů se dá lecos vyčíst o osudech těch lidí, jak dlouho žili, čím byli, z toho se dá odvodit, jak asi ty jejich životy vypadaly. A je to jako, ano, samozřejmě radost z toho bádání, takový ten objevitelský elán, ale taky nostalgie těžká, někdy i smutek nad těmi osudy. Máte to i vy, profíci?
9: No, tak mám zkušenost a několikrát jsem tohle zažil. Třeba vzpomínám na svoji první návštěvu archivu, kdy mi tam přinesli 300 let staré matriky a teď já jsem se jich bál dotknout. To se ještě tehdy nemuseli ani nasazovat bílé rukavičky. A jenom jsem nasával tu vůni a říkal jsem si, tak u těchto těch matrik stály moji předkové, jsou tam zapsané jejich osudy základní. A byl to velikánský jako zážitek, na který nezapomenu, přestože to je víc než 30 let. A pak taky vzpomínám na emoce, kdy jsem objevil něco jako zásadního, kdy jsem objevil příbuzné v Argentině, ve Spojených státech, tak to bylo úplně na počátku o čem jsem netušil, že tohle to je, a prostě najednou takováhle velká radost.
8: Dá se říci, když si vezmete průměrného uživatele tohoto způsobu pátrání, jak daleko zpátky chtějí ti lidé se většinou dostat?
9: Každý chce co nejhlouběji do minulosti. A většinou, pokud nemáme nějaké bohaté předky nebo dokonce šlechtické, tak končíme tam, kde začínají matriky, to znamená v době po 30. válce. Do roku 1650, 1660, tak můžete být spokojena.
8: Pak
9: už to jde jako výjimečně, pokud najdeme nějaký soudní spis nebo nějaký soupis vlastníka toho panství, kdy tam jsou zapsaní třeba usedlí obyvatelé té vsi, ale většinou končíme u těch matrik.
8: Zmínil jste tady ty šlechtické rody. Tam je zajímavé to oproti ostatní veřejnosti, že oni i za času, které věru jim nepřáli, třeba za totality tady u nás, vždycky to vědomí té rodové posloupnosti drželi a nikdy je to nepřestalo zajímat. Co to je za jakýsi morální kompas, nebo jak to nazvat u těchto lidí?
9: To, co získá každý rodopisec, úctu ke svým předkům. Úctu k tomu, co vybudovali, k tomu, jak žili, jo, úcta k tomu svému jménu, příjmení a k těm společným kořenům.
8: A řekl byste, že když se do takového toho pátrání pustí prostě do té doby naprostý laik, že taky ho to nějak změní?
9: Ano, ano. Určitě jako to, co já znám, příběhy, protože mezi rodopisy se pohybuju více než 30 let, takže jsem s mnohými jako mluvil o těchto věcech. A každého to změní. Každý jako získá tu úctu k těm předkům, získá znalosti o té oblasti, odkud pocházejí, získá spoustu znalostí z různých oborů. To není jenom pátrání v matrikách, ale i zjišťuje třeba, jaká uměli řemesla, čím se živili, zjistí, čím se platilo, jaká byla cena těch peněz, jak se dědil majetek. Spoustu oborů přitom jako prozkoumáte, které byste jinak nepoznala. A ta úcta je asi to nejčastější, co slýchám, úcta k těm předkům.
8: Musí člověk k tomu, aby ho tady to začalo hodně zajímat, kapku zestárnout?
9: Zase, že ano. Že většinou jako mezi rodopisci jsou starší lidé, ale zase přicházejí s tím, že měli začít už dávno předtím. Takže už jim vymřeli ty pamětníci, který by se chtěli zeptat. Ale znám někoho, koho to chytne v 15 letech a už ho to nepustí. Jo, to jsou to teda výjimky, ale většinou tak, jak člověk roste, že jo, dostane se do věku třeba už dědy, babičky, tak ho to začne zajímat víc a začne vzpomínat na to svoje dětství a tehdy jako člověk se do toho pustí jako s nějakou větší vervou.
8: Kdy vy jste byl chycen do této pasti?
9: Já jsem se chytil do pasti asi v dětství.
8: Do sladké pasti.
9: Do pasti, kterou bych neměnil. Ale asi tím, že jsem jako v dětství byl mnoho se svým dědou a poslouchal jsem příběhy jeho i kamarádů, když jsme seděli třeba odpoledne po škole na lavičce a vyprávěli ty dědové, kteří pamatují třeba ještě první světovou válku, tak to mě utkvilo v paměti. A takovým impulzem byl v roce 1994 inzerát ve Večerní Praze, kdy tam bylo, že tento spolek, Česká genealogická rodická společnost, pořádá kurz pro začínající rodopisce. A když jsem do jejich klubovny přišel, tak jsem byl hned chycen. To se už jako nedalo, tam seděli sami staří pánové, zkušení rodopisci, velmi milí lidé a tak hezky mluvili o tom, co vypátrali o těch svých rodech, že mě to chytlo navždycky.
8: Martin Slaboch, dá se říci nejvyšší český genealog, neboli předseda České genealogické a heraldické společnosti, je hostem těchto hovorů. Jste na vlnách Českého rozhlasu Plus.
2: Posloucháte Hovory. Nevšední povídání se zajímavými lidmi. Jejich příběhy najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
8: Řekl byste, že člověk, když začne pátrat po historii svého rodu, takže je lepší jako nemít vlastně vůbec žádná očekávání a tužby.
9: Bylo by to nejlepší, ale nestává se to. Jo, většinou k nám, když někdo přijde, tak přijde s nějakou slavnou historií, jakože potomek nějaké šlechty, nebo aspoň levoboček nějakého šlechtice, nebo potomek napoleonského vojáka, nebo že jeho předkové měli bohatý nějaký majetek, nějaký velikánský zámek, statek a většinou se to nepotvrdí a ti lidé potom jako jsou zklamaní, že už potom třeba nechtějí pátrat ani, jo, když se jim rozvrátí tahle ta jejich pověst, která většinou, pokud, jak jsem říkal, tyhle ty příběhy, to se většinou nepotvrdí a oni jsou potom velmi zklamáni a třeba už, jako, už je to nezajímá.
8: Kam se poděla prostá touha povědomí rodu bez jakýchkoliv...
9: Tak já jim třeba říkám, že my máme stejně hluboké kořeny jako šlechtici, akorát, že neznáme. Že my to nemůžeme tak hluboko dohledat, ale máme všichni z nás, každý z nás tady má stejně hluboké kořeny.
8: Takže šlechta stále táhne.
9: No, tím svým vzorem, tím, jak se stará o svoje dobré jméno, tím, jak se stará o svoje majetky, že nezadlužuje, že předává svým potomkům, tak tím nám mohou být vzorem.
8: Podívejme se na tu heraldiku, která je spojená s charakteristikou českých vesnic. Já mám pocit, že to je obor, který se fantastickým způsobem po 89. rozvinul. Čísla se nepamatuji přesně, ale tady v naší vlasti je asi 6 000 tak nějak zhruba vesnic.
9: Asi tak.
8: A nějakých snad 95 nebo ještě více procent z nich má svůj vesnický znak nebo nějakou heraldiku. Kdo tady to dělá? Co musí umět? Jaká jsou tam pravidla? A tak dále, a tak dále.
9: Na počátku 90. let se mohlo zdát, že komunální heraldika je mrtvá, že prostě znaky mají pouze města, nic jiného už se nikdy nestane, ale pak přišel až tak jako nečekaně zákon o obcích v roce 1990, který začal platit 1. ledna 1991, kde i každé malé samostatné obci bylo umožněno, aby mohla mít své symboly, to znamená znak a vlajku, a začal obrovský boom, protože některé vesnice se chtěly podávat městům, aby mohli mít na svém hlavičkovém papíru svůj znak a vyvěšenou vlajku.
8: A je to hezké, ne?
9: Je to hezké, je to hezké. A často to vychází z historie, pokud byla nalezena nějaká stará pečeť, někde třeba nic nebylo nalezeno, tak se zase musí dát naštít něco, co souvisí s historií té obce, kdo byl majitelem toho panství, kdo třeba nějak tu obec proslavil, tak se tam dá třeba znak, část znaku to šlechtického rodu. A myslím, že nejvíc znaků bylo schváleno v roce asi 1995-96. Pak několik let to se ustálilo a dneska už zase to je obor, který jako by jsme řekli končí, protože většina obcí už má svůj znak. A navrhoval to pár heraldiků, kteří se tomu začali jako věnovat a nabízeli dokonce obcím své služby, že posílali dopisy s nabídkou a většinou to bylo, že doručili zastupitelstvu, které jediné má právo ten znak schválit. To znamená, že nějaká malá vesnice, která má 5 zastupitelů, tak 5 zastupitelů vybere ten návrh, který se jí líbí a založí takovouhle tradici, že má ta obec svůj znak.
8: Ono to vypadá, že mluvíme hlavně o vesnicích, ale to se týká i měst, že? Ale tam asi ta tradice byla víc zakořeněná, že?
9: Jsou města, které mají znak od 13. a 14. století.
8: A může třeba ten znak evokovat, když není dost faktů po ruce, i nějaká legenda nebo tak něco?
9: Někdy to vychází z pověsti, ale jak jsem říkal, záleží, kdo to navrhne. Může to navrhnout třeba obecní kronikář, jo? Nebo někdo, kdo si nastudoval pravidla heraldiky. Aha. A potom záleží, jestli to schválí podvýbor pro heraldiku a vexilologii při poslanecké sněmovně.
8: To znamená, že promiňte, vymodelujeme si to.
9: Ano.
8: Žiju v malé vesnici a kdybych byla tamní kronikářka a něco se mi zrodilo v hlavě, ano, tak to donesu na místní zastupitelstvo a oni to pošlou do sněmovny.
9: Zastupitelům a ty, pokud budou chtít jako znak a dohodnou se, taky byly některé obce, které jako řekly, že znak mít nechtějí. Ale pokud se dohodnou, tak to můžou potom odeslat na ten podvýbor a když to je schváleno, tak potom předseda poslanecké sněmovny, což trvá několik třeba měsíců, než mají nějaké další zasedání ten podvýbor, tak potom jako předá dekret a od té doby ta obec může používat vlajku a znak.
8: Někde jsem četla, že třeba pro tvorbu tady těch znaků a asi i praporů a tak dále, že jako se to může pohybovat jenom ve spektru několika barev třeba. To mě zaujalo.
9: Jak
8: to
9: tak je? V heraldice se používají jako základní barvy. dva kovy, zlato a stříbro a potom pět základních barev. Jo. Někdo si myslí, že heraldika musí být jako hodně pestrá, ale heraldika musí být hlavně jako čitelná a jednoduchá. Takže má to svá pravidla, ale zase ty pravidla nejsou tak jako jednoznačná, že ani dva heraldici, když se sejdou a vidí nějaký znak obecní nebo nějaký osobní znak dnes navržený, tak se nemusí shodnout.
8: Vy už jste se tady zmínil, že ten boom vrcholil někdy v polovině 90.
9: Ano.
8: A řekněte mi, jestli jste si udělal za ty roky názor, když vidíte, že to funguje, ono to vážně funguje, ano, na začátku ano. A na konci těch obcí jsou ty znaky a tak dále. O čem to svědčí, co se týče jako zdejšího obyvatelstva?
9: Sousední vesnice měla znak už a tak starosta vedlejší řekl, tak my musíme mít taky znak. Jo? Tak potom jako se ptal, kde se to dá jako zajistit. Takže někdy i rivalita a asi ta heraldika jako přitahuje. Jo? Tě to není jako jenom historická věda, ale je to i umění. Každý ten heraldik do toho vlaží svůj nějaký styl, pokud kreslí ručně. A je to hezké. Sice si myslím, že třeba většina obyvatel té vesnice by ten znak nedokázal namalovat nebo ho nějak popsat, ale už jako, když to je někde v obecním časopise, tak už vidí, je to náš časopis, je to náš znak, je to ten symbol, který nás spojuje.
8: A řekl byste tedy, že tady ta záležitost nějak souvisí nějakými vlákénky prostě s tím tolik citovaným vlastenectvím, skloňovaným, používaným, zneužívaným a tak dále?
9: Ten znak spojuje ty obyvatele. Mají to třeba i potom fotbalisti na dresech.
8: Ta příslušnost k místu užít. Tam asi no, je, že?
9: No, nevím, jestli úplně vlastenectví, to se mi jako nezdá, ale spíš, že to obyvatele jako spojí.
8: Mně se zdá, že od té doby, co existují ty znaky těch vesnic a vesniček a městeček, že jakoby ten venkov byl takový nějaký hezčí nebo co, malebnější.
9: No, v mnoha vesnicích to umí používat, že mají na obecním úřadě vyvěšenou vlajku na plakátech, pokud obec něco pořádá, je to vytištěno. Někde to umí.
8: A vy v této vaší společnosti, jejíž jste předsedou, máte jaksi nějaký vztah k tomu, co se v této oblasti děje, nebo nějaké povinnosti, nebo jako dohledový orgán? Já vím, že je tady ta komise nebo ten podvýbor ve sněmovně.
9: My přímo ne, my jsme zájmový spolek, takže združujeme...
8: No ale máte prvopisce. Obrovský kredit, že?
9: Asi ano, protože máme šikovné členy. A mnozí členové tak navrhovali ty obecní znaky, mnozí členové se v tom jako angažovali třeba ve svých městech, ve svých obcích, ale my přímo jako nemáme žádnou jako povinnost nebo nějak se k tomu nevyjadřujeme.
8: Já jsem se dozvěděla, jak se z dostupných otevřených zdrojů, že, a trošku mám v tom nejasno, tak mi pomožte, uvádí se, že genealogická heraldická společnost existuje od roku 69, ale zároveň jsem se dočetla, že vaše společnost byla založena v 1. ledna 2014 jako spolek. Co to znamená toto?
9: No, a tak to jsem ještě nikdo nezeptal, vidím, že jste pěkně připravená. A je to pravda, my jsme v roce 1969 byli založeni, protože po roce 1948 podobné spolky musely skončit, protože něco, co zavánělo šlechtou, církví, nějakým feudalismem, tak se nehodilo, takže tyto spolky skončily násilně. A našim předchůdcům se v roce 68 při uvolnění jako podařilo vypracovat stanovy a požádat ministerstvo vnitra, aby jsme mohli být teda znovu založeni a navázat na to, co bylo třeba za první republiky. Ale ty stanovy se schvalovaly na několikrát, protože tam zase nesměla být spolupráce se zahraničím, spolupráce s církví, takže to bylo velice složité a přesto se teda na jaře roku 1969 v Národním muzeu podařilo tento spolek založit.
8: No a k tomu, aby vám ten spolek vzkvétal i dalších 100 let třeba, vám přeji hodně úspěchů. Chci vám poděkovat, že jste byl hostem těchto hovorů, někdy zase se těším. Naschledanou.
9: Děkuju a já děkuju a doufám, že některé posluchače to naše povídání přijme k tomu pátrat po svých předcích, protože jsem nepotkal nikdy nikoho, kdo by toho litoval.
8: Vážení posluchači, hostem těchto hovorů byl Martin Slaboch, předseda České genealogické a heraldické společnosti v Praze. Eva Hulková přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.
2: Chcete co nejlépe využít čas mezi 6:30? Nemáte čas brouzdat po internetu? Pak je tu pro vás každý všední den Ranní plus. Rychlé a praktické informace, podrobné zprávy z Česka i ze světa, analýzy, komentáře, počasí. Poslouchat můžete také v aplikaci Můj rozhlas a pohled do studia najdete na webových stránkách plus.rozhlas.cz.
0: 17 hodin 30 minut. Přehled zpráv pro vás má Jana Gulda.
1: Ministerstvo práce zvažuje tři varianty řešení penzí náročných profesí. Buď by byl pro zaměstnance s rizikovou prací dřívější důchod od státu, nebo by jim zaměstnavatelé povinně museli spořit na stáří, a nebo by jako dosud část pracovníků měla nárok na dřívější penzi a část na příspěvky na spoření od zaměstnavatelů. Ve všech verzích by se okruh pracovníků měl oproti dnešku rozšířit. Vyplývá to z podkladů pro tripartitu. Anabolické steroidy zvyšují pravděpodobnost srdečního kolapsu a jsou zároveň snadno dostupné. Varovali předtím odborníci na výročním sjezdu České kardiologické společnosti v Brně. Steroidy způsobují, že svaly rostou, spolu s nimi ale taky srdce. Jenže tento růst není přirozený. Kombinace užívání anabolik, stimulantů a intenzivního tréninku zvyšuje riziko poruch srdečního rytmu, které můžou vést až ke kolapsu nebo náhlé smrti. Polská policie zadržela 123 lidí v rámci celostátní akce proti osobám zapojených do výroby, skladování a distribuce dětské pornografie. Zabavila přitom elektronická zařízení a nosiče s přibližně 330 tisíci videí a fotografiemi, který zachycovala sexuální vykořisťování nezletilých. Apilová sezóna letos začala asi o 2 týdny později než loni. Kvůli většímu suchu se ale pil ve vzduchu drží delší dobu. Vyplývá to z dat Českého hydrometeorologického ústavu. Podle klimatoložky Lenky Hajkové je situace horší ve městech než na vesnicích. Může za to znečištění ovzduší a nevhodná výsadba stromů.
2: Sport.
1: Fotbalisti Plzně hostí v elitní nadstavbové skupině šance ligy Liberecký Slovan a je u toho Vladislav Janouškovec.
6: 74. minuta, Viktoria je blízko k vítězství, nad Slovanem vede aktuálně 2-0. V prvním poločase se prosadil po dobré práci Červa Turéno a v tom druhém přišel nedovolený zákrok Mahmiče, standardní situace z nějakých 20 metrů a krásná rána Alexandra Sojky, po které se marně natahoval golman Koubek. Takže 2-0 pro domácí. Z Plzně Vladislav Janouškovec, Radiožurnál.
1: Ve druhém nadstavbovém kole se už může rozhodnout o titulu, pokud Slavia porazí v derby od 19 hodin Spartu v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Teplice v boji o záchranu zdolali Baník Ostrava 2-1 a Slovácko vyhrálo 1-0 na Dukle. Mladá Boleslav hrála se Zlínem 1-1.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Omezení na D5 u Králova dvoru a kolony v Praze. Na dálnici D5 z Plzně do Prahy stále čekejte menší zdržení před Berounem. U sjezdu na Králův dvůr na 22. kilometru pracují silničáři a brzdí se z plné rychlosti před kratší kolonou asi na 5 minut. Vázne provoz i na dálnici D2. Na příjezdu do Brna z Bratislavy v nájezdu na D1 byla nehoda, ta už je odklizená, ale kolona z prvního kilometru D2 se rozjíždí pomalu. Na silnici 50 z Brna směrem do Uherského Hradiště opatrně u Kunovic. Za nájezdem na dálnici D55 narazilo osobní auto do svodidel, vybočuje se. A v Praze čekejte kolony zejména na magistrále, jak na Nuselské mostě směrem do centra, zdržení před Legerovou je asi na 10 minut, tak také ve Vilzonově, tam se popojíždí aktuálně od Bulhara k muzeu, čekejte také asi 10 minut. A plní se také Chodovská ulice směrem ze Spořilova do centra a ke stadionu Eden. Pomalu se jede od jižní spojky ke Kauflandu v Michli. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Zítra čekáme jasno až polojasno, ráno výjimečně mlhy, odpoledne a večer postupně většinou oblačno a nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
10: Druhý český odboj se zdaleka neomezil jenom na operaci Anthropoid. Úspěšný atentát na zastupujícího říšského protektora v Čechách a na Moravě Reinharda Heydricha byl nepochybně jednou z nejvýznamnějších protinacistických odbojových akcí na celém evropském kontinentu za celé druhé světové války. Tak trochu bez stínu téhle operace a následné kruté odvety proti českému civilnímu obyvatelstvu ale zůstávají jiné úspěšné výsadky, které londýnská exilová vláda na okupované území Československa vyslala. Byly jich přitom skoro 30. Hlavně jednomu z nich je věnovaný tento pořad Historie Plus, při jehož poslechu vás vítá Vít Pohanka.
2: Historie Plus.
10: Je červen 1942. Hned po atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha 27. května bylo vyhlášené stané právo. Začala vlna zatýkání a poprav. Státní prezident Emil Hácha vystoupil se zvláštním projevem a označil svého předchůdce Edvarda Beneše za veřejného nepřítele českého národa číslo 1. Atmosféru nenávisti a strachu odráží a podtrhuje v červnu manifestační schůze Národní rady, na které odsuzuje atentát a potvrzuje oddanost českého národa německé třetí říši herec Národního divadla Zdeněk Štěpánek.
11: Naše místo v Evropě může být jedině po boku mocného souseda, který ústy svého nepřekonatelného nejvyššího představitele přijal český národ pod ochranu německé říše a slíbil zaručiti autonomní vývoj národního života národa českého a jeho vlastní svébytnost.
10: Zdeněk Štěpánek byl mimochodem za tohle vystoupení a podezření z kolaborace po válce 2 roky vyšetřovaný nějakou dobu si nezahrál. Většina Čechů a Moravanů před Němci možná sklonila na čas hlavu, mnozí dokonce donášeli a aktivně spolupracovali. Ale obraz pokořeného národa, který se nacistickému Německu bez boje podřídil, by byl hrubě zkreslený.
12: Prosím. Dobrý den, tady je Vít Pohanka, Český rozhlas.
13: Já vás pustím s učákem.
10: Historik Jan Břečka pracuje v Moravském zemském muzeu v Brně. Podrobně popsal operaci Barium, jednu z těch, kterou londýnská exilová vláda spustila na území protektorátů v roce 1944.
14: Paraskupina Barium byla jednou z prvních skupin, vyslané druhým zpravodajským odborem londýnského ministerstva národní obrany po roční odmlce našeho výsadkového programu. To ukončení nastalo v březnu 1943, kdy dva výsadky, které se vracely z nepovedeného seskoku, byly zestřeleny protiletadlovou obranou poblíž Mnichova. To byl tedy hlavní důvod, že téměř na rok se náš výsadkový program z Velké Británie odmlčil.
10: Jinými slovy je pravda, že po Heydrichiádě na nějakou dobu výsadky českých diverzantů vyškolených a vycvičených v Británii ustaly. Ale nebylo to kvůli represím a popravám, spíš z technických důvodů. Na konci léta 1943 se ale spojenci vylodili v Itálii a obsadili tak území blíž k protektorátu. Snížila se rizika spojená do té doby s výsadky na území Čech a Moravy, které názorně ilustroval například tragický osud dvou předchozích výsadků Bronz a Iridium.
14: Do toho roku 1943 letadla letěly z Velké Británie, museli letět přes celou Francii, přes Německo, přes oblasti se silnou protileteckou obranou. Takže bylo jenom otázka času, kdy tady takové tragédie dojde a skutečně nastala a bohužel postihla oba ty výsadky, které původně se myslelo, že letěli oba v jednom letadle, ale podle zjištění historiků pozdějších letech se ukázalo, že to byly dva samostatné letouny a oba dva prostě byly zestřeleny proti leteckou obranou v noci ze 14. na 15. března 1943 a oba výsadky Iridium 4členy a Bronz 3členy prostě ti parašutisté zahynuli. Takže proto právě to vysazování z té jižní Itálie vlastně bylo mnohem výhodnější a daleko ta cesta byla snadnější, rychlejší. Byl ten let nad tou obrovskou plochou okupované Francie, Německa, kde byly prostě ty silné protiletecké, ta silná obrana protiletecká nepřítele. Takže i z toho důvodu právě se to přesunulo do té jižní Itálie. Byly to města Bari a Brindisi, tam vlastně byly ty základny SOE, to je z toho výboru pro zvláštní operace, kde operovali i naši výsadkáři.
2: Posloucháte pořad Historie Plus. Zlomové okamžiky dějin i historie všedního života. Premiéra v sobotu večer po 17:30 na Plusu.
10: O válce a jejím průběhu se rozhodovalo samozřejmě hlavně na frontě. V roce 1943, především té východní, kde Rudá armáda sváděla nesmírně krvavé boje. Nebyly tedy ty výsadky z Londýna spíš takovým symbolickým příspěvkem v boji proti německým nacistům. Spojil jsem se s Tomášem Jaklem z Vojenského historického ústavu v Praze.
13: Paraskupiny z Londýna přinášely spojovací materiál. To je něco, čím ten domácí odboj disponoval jen ve velice malé míře a mohl vlastně ty prostředky k radiospojení získat velice obtížně. To byl ten hlavní úkol těchto paraskupin. Několik paraskupin, zejména z těch posledních operačních vln, mělo už i úkoly ryze bojové, které naplnily. Nicméně tím hlavním úkolem byla právě ta zpravodajská činnost, to znamená navázání kontaktu s domácím odbojem, tak, aby vlastně mohlo dojít ke koordinaci, která by byla prospěšná pro Československou republiku a to úsilí o obnovení Československé republiky.
10: Tomáše Jakla ještě uslyšíte. Ale vraťme se k té jedné konkrétní operaci Barium. Jan Břečka z Moravského zemského muzea přibližuje tři muže, kteří byli pověřeni jejím provedením.
14: Hlavní osobností a opravdu velkou osobností našeho protinacistického odboje je Josef Šandera, velitel této skupiny. Rodák z krásného městečka na jižní Moravě, Náměšti nad Oslavou. Původně se vyučil stejně jako jeho otec sedlářem a čelovníkem, ale zároveň byl velice aktivní v Sokole a ve skautu. Ve skautu měl mimochodem přezdívku Balu podle postavy medvěda z Kiplingovy knihy Džungli. Na vojenské základní službě se rozhodl stát vojákem s povoláním, napřed si ale dodělal středoškolské vzdělání na brněnské státní reálce a po matuře se mu podařilo dostat na vojenskou akademii v Hranicích, kterou absolvoval v roce 1938, byl vyřazen jako poručík dělostřelectva a ještě po příchodu nacistů se přihlásil na vysokou školu na fakultu elektrotechniky VUT, ale samozřejmě po známých událostech 17. listopadu 1939, kdy navíc unikl jenom ze štěstím zatčení, protože byl samozřejmě na kolejích, v Kounicových kolejích při zásahu nacistických bezpečnostních složek, ale podařilo se mu proklouznout tím kordonem, tudíž nemusel sdílet osud svých 1300 spolužáků, studentů z Prahy a z Brna, kteří byli odtransportováni do koncentračního tábora Sachsenhausen. Potom prchl do zahraničí a přes Francii ve Velké Británii se přihlásil k úkolům v zvláštních operacích. Jeho zástupcem a šifrantem skupiny byl Tomáš Bíček, tehdy v hodnosti četaře, rodák z Holkovic na Strakonicku, narodil se v rodině mlynáře a jako mlynář vlastně i pracoval ještě před válkou. A třetím členem a radistou byl četař aspirant Josef Žižka, rodák z Vejprnic u Plzně, student práv a filozofie, studia tedy nedokončil, ale byl to velice nadaný student, ovládal 5 jazyků a co je důležité, byl hluboce věřící člen Jednoty bratrské, což potom vlastně i využil těch kontaktů na ty své známé z církve i faráře, potom po seskoku sem do vlasti.
10: Tito tři muži tedy vyskočili nad územím protektorátu 4. dubna 1944. Na začátku šlo všechno podle plánu.
14: Skupina Barium na rozdíl od vůbec první výsadkové operace z Velké Británie, což byla operace jednočlená operace Benjamin od Mar Riddle, který měl v uvozovkách tu smůlu, že místo v protektorátu byl vysazen v Landeku v rakouských Alpách, tak takový omyl se už jako nikdy nestal, i když samozřejmě byly výsadky, které dopadly řádově o desítky kilometrů vedle, ale v případě Bária se to tak nestalo. Skutečně byla to polská osádka ze 138. britské perutě zvláštního určení, která je vysadila skutečně na plánované místo u Vysoké nad Labem, blízko Hradce Králové. Tam vlastně bylo to místo vybráno, protože ta skupina měla skutečně za operační prostor vybrané východní Čechy, oblast východních Čech. Ten seskok proběhl v jejich případě naprosto v pořádku.
15: Výsadkáři navázali ten první kontakt s Londýnem, tedy z Rychnova nad Kněžnou, asi po dvou týdnech. Dá se něco říct o tom, jak se vlastně na tom území protektorátu pohybovali? Předpokládal bych, že byly namátkové kontroly. Měli sebou třeba asi falešné průkazy nebo něco takového?
14: Standardní vybavení všech paraskupin byly falešné osobní doklady, ať už občanské průkazy a pracovní knížky. V případě Bária oni měli celkem 7 záchytných adres, kde měli prostě navázat kontakt, aby se zaklimatizovali a potom mohli pokračovat do své činnosti. Byly to adresy na bývalé sociálně demokratické předáky, které poskytli v Londýně pro tyto případy dva ministři exilové vlády, Bohumil Laušman a František Němec. Ale v případě Bária vlastně první adresát je nepřijal, odmítl, byl to v Holicích. A z obavy před prostě provokací nahlásil je prostě úřadům. Takže vlastně četníci a potažmo zápětí gestapo mělo o seskoku z Bária vlastně informace takřka okamžitě. Nepochodili vlastně ani na druhé adrese v Dolní Rovné a tehdy se velitel Šandara rozhodl, že skupina se rozdělí a to souvisí s tím přesunem. Josef Žižka se rozhodl k 30-kilometrovému přesunu samozřejmě pěšky do Podštejna, kde vlastně měl svého známého faráře jednoty bratrské, kde chtěl navázat spojení. A samozřejmě parašisté jedním z předpokladů výcviku a vysazení byla výborná fyzická zdatnost, takže oni se pohybovali takřka výhradně pěšky.
15: V noci předpokládám.
14: Samozřejmě v noci a přes lesy neobydlenými částmi a podobně. Netvrdím, že nikdy nevyužili vlakovou dopravu nebo jiné prostředky, ale drtivou většinou se přesunovali prostě právě pěšky. Právě ten 30-kilometrový přesun Josefa Žižky do Podštejna z toho místa ze skoku je toho jako příkladem.
15: Může to znít jako banalita, ale zase potřebovali něco jíst. Určitě sebou teda předpokládám měli třeba falšované lístky potravinové a nebo ty získávali až potom nějakým způsobem na místě?
14: Lístky neměli. Měli samozřejmě zase ta standardní výbava všech paraskupin byla taková ta základní dávka potravinová. Byly ty krabičky emergency ration, prostě s nějakou tou sušenou stravou, nějaké tablety, ale předpokládalo se, že no, tu stravu se postará potom ten domácí odboj nebo prostě ti lidé. A skutečně tomu tak bylo ve všech případech. Když ta skupina se úspěšně někde uchytila a vytvořila se jakási podpůrná síť přechovávatelů i podporovatelů, tak samozřejmě to znamenalo dodávku potravin.
15: Gestapo tedy vědělo, že se ve východních Čechách pohybuje nějaká skupina českých parašutistů, ale neznalo místo jejího úkrytu. Tříčlenný tým, vedený nadporučíkem Josefem Šanderou, začal plnit úkoly.
14: První vysílání vysílačky Marta, to byl krycí název vysílačky skupiny Barium, proběhl 19. dubna 1944 z Rychnova nad Kněžnou, kdy vlastně parašutisté vyslali první depeši, ve které mimo jiné požádali o heslo, prověřovací heslo, které znělo Kolíne, Kolíne, z písně Františka Chmocha známé, v českém vysílání rozhlasu BBC, aby vlastně dokázali odbojářům, že jsou skutečně londýnští emisaři naší vlády. Takže toto zaznělo a poté vlastně od toho dubna až do 2. října, kdy vlastně je to osudové datum, kdy gestapo se rozhodlo zasáhnout proti té síti, tak se vytvořila skutečně obrovská síť, která čítala v tom nejvyšším rozmachu až 380 spolupracovníků, to je prostě nepředstavitelný počet.
15: O úspěšnosti výsadku svědčí informace, které se mu postupně dařilo do Londýna odesílat.
14: V případě Bária to byly ještě teda jedna velice zajímavá a věřím tomu, že pro spojence velice důležitá položka, to jsou informace o výrobě německé zázračné zbraně V2 V2. Musíme si uvědomit také, že do dnešních dnů neexistuje nějaká ucelená odborná práce, která mapuje celou šíři činnosti paraskupiny Barium. Zabýval se jí vlastně, co víme, tak pouze na začátku normalizace historik Jiří Kolouch, který potom na pokračování vydával v novinách východočeských s názvem Pochodeň seriál Bárium v síti gestapa. To je vlastně hlavní, kromě tedy materiálu ve vojenském archivu, tak toto je jeden z hlavních pramenů. A on právě uváděl informace o tom, že se Báriu nebo té síti zpravodajské podařilo zhánět ty zprávy o výrobě této německé zázračné zbraně V2. Uvádí například, že se z té zpravodajské síti Bária podařilo zjistit výrobu součástek raket V2 v Junkersových závodech v Praze Vysočanech, pobočných Junkersových závodech v Semilech, v Göringswerke, v Hradci Králové a v Jaroměři. A také odešly do Londýna počátkem října 1944 informace o transportech těchto součástek pro V2 z různých továren v Třetí říši ke zkompletování.
10: Jenže právě úspěšnost operace Barium znamenala její achilovou patu. Při tak velkém počtu spolupracovníků a množství depeší, které výsadkáři posílali, bylo pro gestapo snazší dostat se jim na stopu.
14: Hlavní klíčová osoba byl Gustav Žid, mladík původem z Josefova. Jeho otec, původem legionář, se dostal do zahraničí a vlastně působil naší armádě ve Francii a poté ve Velké Británii. On sám se pokoušel ještě jako student Turnovského gymnázia o útěk do zahraničí, byl tedy zatčen a krátkodobě vězněn. Podruhé byl vězněn v září 1942, kdy byl i s matkou zatčen v rámci takzvané akce E, což byla na příkaz K.H. Franka. Nacisté se pokoušeli právě pro případné parašutisty eliminovat místa, kde by získali podporu u svých příbuzných, takže byli zatčeni a uvězněni všichni, kdo měli buď někoho v zahraniční armádě, nebo prostě rodiny politiků, exilových a podobně. Byli internováni, to je ten známý tábor ve Svatobořicích u Kyjova. Sem se dostal i Gustav Žid se svou matkou, protože ano, jeho otec byl ve Velké Británii v naší armádě. Tak už v říjnu 1942 byl propuštěn. Je zřejmé, že už v té době přistoupil na jakousi spolupráci s gestapem. Pracoval totiž v pobočce Škodových závodů v Plotištích nad Labem. Byl jakýsi informátor, měl podávat hlášení o morálce dělníků, jestli nějakém poslech ilegálního rozhlasu a podobně.
10: V létě 1944 se dozvěděl o tom, že v Hradci Králové jsou nějací parašutisté z Británie a schánějí informace. Podařilo se mu dostat přímo ke třem výsadkářům. Pomohlo mu, že znali jeho otce z Británie. Odbojářům v jejich okolí přišel mladík jako nedůvěryhodný. Na veřejnosti se skoro chlubil tím, že s parašutisty spolupracuje.
14: Gustav Žid si všiml jakési řevnivosti mezi velitelem Šanderou a Tomášem Bíčkem, kterou jakoby podporoval. Byl takový nežádoucí element a ta odbojová organizace to snažila řešit, ovšem předešlo je gestapo, konkrétně tedy pražský protiparašutistický referát pod vedením komisaře Viliho Leimera, který poté, co se dozvěděl od svých královéhradeckých kolegů, že mají svého informátora, který snad spolupracuje s nějakou britskou paraskupinou,

0: zatýkání pokračovalo v dalších týdnech a víc než stovka členů těch spolupracovníků byla pozatýkána, ale to nejdůležitější, jako nacistům uniklo, vlastně všichni parašutisté se dostali z toho obklíčení, mimo jiné nadporučík Šandera v převlečení za železničáře prošel kordonem německých vojáků a právě spolu s radistou Josefem Žižkou se dostali do zatím nedotčené skupiny té jejich organizace v Žamberku, kdy vlastně štábní kapitán František Markalous, který byl velitelem té žamberské skupiny, jim zajistil ubytování u manželů Žabkových v osadě Polsko i s vysílačkou Marta.
1: Třetí člen původního výsadku Tomáš Bíček se skrýval nejdřív na Turnovsku a později v Podkrkonoší. Dařilo se mu zůstat příslovečný jeden krok před pronásledovateli a dožil se konce války. Jeho dva druzy z osady Polsko u Žamberka pokračovali ve zpravodajské práci.
0: Již 9. října, to znamená jenom týden po tom zahájení toho zatýkací akce, Josef Žižka obnovil rádiový kontakt s Londýnem, kdy vlastně informoval o zatýkání v jejich síti a vysílal ještě do konce října, odvysílal asi 30 depeší právě ty informace vojenského charakteru a poté nadporučík Šandera rozhodl na 2 měsíce rádiový klid a snažil se skonsolidovat vlastně ty zbytky nedotčené sítě jejich organizace a rozhodně jako nerezignovali a pokračovali v odboji.
1: Jenže už ne nadlouho. Tragickou roli sehrál při jejich dopadení jiný výsadkář zatčený gestapem Vítězslav Lepařík. Jeho vlastní příběh by vydal na samostatný pořad. Ale co se Bária týče, zmíním jen, že se s gestapem pokusil Lepařík přinejmenším hrát dvojí hru. Když ho poslali do východních Čech, aby zkusil kolegy výsadkáře, které osobně už z Británie znal, vypátrat, podařilo se mu to. Před gestapem to nejdřív zatajil, měl dokonce v plánu spáchat atentát na šéfa jeho protiparašutistického oddělení, zmíněného Williho Leimera. Neopatrně se s tím ale svěřil jinému konfidentovi. Byl znovu zatčený a přinucený, aby gestapo, tentokrát už v poutech, dovedl přímo do domu manželů Žabkových v osadě Polsko u Žamberka, kde se skrývali.
0: Nacisté vyhrožovali, že pokud se parašutisté nevzdají živí, tak vypálí nejenom ten dům, ale celou obec, celou osadu Polsko. Manželé Žabkoví ještě statečně zapírali a tímto Lepaříka zvykali, že tady nikoho neschovávají, ale když se dostal dovnitř, tak poznal, že tam byl a znovu vyzýval oba parašutisty, kteří byli na půdě, aby se vzdali. Nadporučík Šandera se šel dolů, viděl situaci, tak beze slova vytáhl pistoli a střelil se do spánku pravého. Zabít se chtěli i četař Žižka, ale paní Žabková prosila, aby se jako nezabíjel, takže četaře Žižku dopadli živého. Přitom si nějak všimli, když začali rabovat ten dům, zjistili, že nadporučík Šandera není mrtvý, že žije ještě. Takže byl rychle odvezen do nemocnice, do Hradce Králové, kde byl operován. Veliteli Bárie byla věnovaná maximální péče. Mezitím tedy zatčený četař Josef Žižka byl převezen na Pankrác, kde o 2 dny později, 18. ledna, se oběsil. Asi tušil, že by byl využíván, protože nacisté samozřejmě zajistili i obě vysílačky, tak než aby prostě byl donucen nebo nucen nějaké protihře, nebo že by z něho vytloukli nějaké informace, takže spáchal sebevraždu 18. ledna 1945. Nadporučík Šandera přežíval v té nemocnici, byť s maximální péčí. Došlo samozřejmě ke zhoršení zdravotního stavu a dostal zápal mozkových blan a 9. března 1945 zemřel.
1: Shrnuje Jan Břečka z Moravského zemského muzea. Dodám ještě, že Vítězslav Lepařík byl pak převezený do pevnosti v Terezíně a jenom pár dnů před koncem války na příkaz gestapa popravený.

Londýnská exilová vláda zorganizovala a vyslala na okupované území ve třech vlnách, jak zmíněno, celkem skoro 30 skupin, včetně té nejproslulejší pod krycím názvem Anthropoid. Mnoho z těch mužů zahynulo, úkoly splnili často jenom částečně nebo vůbec. Někteří tíhu nasazení neunesli, zradili a spolupracovali s Němci. Tím nejznámějším byl Josef Čurda, který lvým dílem přispěl také k dopadení

0: atentátníků na Heydricha, po válce sám dopadený a popravený na pankráci. I přes některá selhání a ne vždycky stoprocentní úspěšnost byl ale smysl takových operací a jejich příspěvek k obnově Československé republiky nespochybnitelný. Podle Tomáše Jakla navazovali na tradici československých legionářů za první světové války, kteří se zasloužili o naši samostatnost.
1: Když jsem měl možnost hovořit s příslušníky druhého československého odboje, tak oni si byli velmi dobře vědomi toho, že navazují na své předchůdce v československých legiích, na své předchůdce v prvním československém odboji a velice je ctili. Například obnova pomníku Praha svým vítězným synům pod Slovany v Praze, to pomník legionářů, který byl zničen nacisty za druhé světové války, tak jeho obnovu vlastně inicioval pan Palička, příslušník československého druhého odboje. Oni si byli vědomi té důležitosti toho braného odporu proti okupaci. Oni si byli vědomi toho, že český národ měl dříve armádu než vlastní stát a že ten braný odpor byl skutečně to, co nám za první světové války zajistilo státní samostatnost. A oni velmi dobře věděli, že to jejich úsilí má potenciál a nakonec skutečně i ten potenciál mělo a byl využit, aby byla obnovena československá státní samostatnost také po druhé světové válce po nacistické okupaci.
0: Konstatuje Tomáš Jakl z Vojenského historického ústavu. Dnešní pořad Historie Plus režírovala Magdalena Šorelová, za zvukovým pultem byl Ladislav Čurda, od mikrofonu se loučí a k poslechu dalších pořadů Českého rozhlasu vás zve Vít Pohanka.
2: 18 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Rusko slavilo den vítězství. Kvůli obavám z dronových útoků byly oslavy nejokleštěnější za poslední roky. Peter Maďar je novým premiérem Maďarska. Poslanci ho zvolili na ustavující schůzi parlamentu. Fotbalisti Slávie můžou v případě výhry nad Spartou oslavit obhajobu ligového titulu. Kolony popojíždí v Praze na magistrále a počasí zítra bude zpočátku slunečno, postupně většinou oblačno a teploty až 24 stupňů. Je sobota 9. května. Dobrý večer. U hlavních zpráv přeje Jana Gulda.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Přehlídka k výročí konce druhé světové války v Moskvě byla letos kratší a bez vojenské techniky. Omezené oslavy provázela i přísnější opatření kvůli hrozbě ukrajinských dronů. Přehlídku ale žádné incidenty nenarušily.
4: Na Rudém náměstí přihlíželo přehlídce jen několik zahraničních politiků. Nezúčastnil se jí ani slovenský premiér Robert Fico, ten jako jediný z evropských státníků přicestoval do Moskvy. Po přehlídce ho v Kremlu přivítal ruský prezident. Vladimír Putin mu řekl, že Rusko uspokojí energetické potřeby Slovenska. Robert Fico zase před schůzkou vyzval k obnovení výhodných vztahů s Ruskem.
5: Jsem odporcem vytváraní jakési novej železné opony.
4: Ficovu cestu do Ruska skritizoval německý kancléř Friedrich Merz. Vzkázal, že jeho návštěvy lituje a chce o ní mluvit, protože nezastupuje evropskou pozici. Jiří Kordík, Radiožurnál.
3: Příměří mezi Ruskem a Ukrajinou narušují střety na frontě. Třídenní klid navrhl americký prezident Donald Trump a obě strany s ním souhlasily. Na Donbase se ale podle zvláštního zpravodaje Radiožurnálu dál bojuje.
6: Rusko během dne nevystřelilo žádnou raketu ani leteckou bombu na území Ukrajiny. Počet útoků velkými drony výrazně poklesl, ale kolem Charkova dál ruské drony krouží a úřady průběžně vyhlašují poplach. Přímo na frontě v Doněcké oblasti se ale bojuje. Zvedá se kouř z výbuchů, které jsou i slyšet, a důvěryhodné zdroje Českého rozhlasu hlásí silné útoky FPV drony. V samotném Kramatorsku se odpoledne ozvaly dva silné výbuchy. Následky úřady zatím neoznámily. Z Kramatorsku na Donbasu Lubomír Smatana, Radiožurnál.
3: Maďarsko má po 16 letech nového premiéra. Vítěz dubnových voleb Péter Maďar odpoledne složil přísahu na ustavující schůzi nového parlamentu. Prozatím povede úřednickou vládu, než sněmovna potvrdí jeho ministry. To by se mohlo stát v úterý.
7: Maďar v parlamentu slíbil, že jeho vláda bude sloužit všem a omluvil se učitelům, novinářům i menšinám, které podle něj režim Viktora Orbána perzekuoval. Kromě toho Maďar slíbil i nápravu ústavního systému a opět vyzval prezidenta Tamáše Šujoka k rezignaci.
8: Systém brzd a protivah se vyprázdnil. Proto vyzývám představitele institucí, kteří sloužili předchozímu režimu, aby převzali odpovědnost a ustoupili z cesty demokratické obnově Maďarska.
7: Maďar prezidenta často označuje za loutku Orbána a strany Fidesz. Bývalý předseda vlády se jednání neúčastnil. Už dříve se také vzdal poslaneckého křesla a poprvé po 36 letech tak nebude součástí parlamentu. Z Budapešti Bára Vránová, Radiožurnál.
2: Politika, biznis, společnost, věda. Český rozhlas Plus, když chcete vědět proč.
9: Ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO chce změnit vládní plán růstu státních výdajů. Jednat o tom bude s evropským komisařem pro ekonomiku Valdisem Dombrovskisem. Ministryně to dnes řekla v televizi Nova. Současný plán schválila v roce 2024 tehdejší vláda Petra Fialy z ODS. Podle Schillerové je ale schválený materiál nereálný.
10: První krok, který my uděláme, že požádáme o změnu fiskálně strukturálního plánu. Pán komisař Dombrovskis, jsme si řekli technické informace, co k tomu máme doložit, počkáme teď na makropredikci Evropské komise a tak dále, zpracují dopis, bude s ním mluvit ještě náš premiér a budeme jednat o přejednání.
9: Vytvoření plánu vyžaduje evropská legislativa kvůli dohledu nad rozpočty členských zemí a koordinaci hospodářských politik. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže prověřuje způsob, jakým pražské služby využívaly právníky. Radiožurnálu to potvrdil mluvčí úřadu. Pražské služby dlouhodobě platí desítky milionů korun advokátní kanceláři ACT Řanda Havel Legal. Ta ale zároveň pomáhala i řediteli pražských služeb Patriku Romanovi v jeho soukromých záležitostech, například se stavebními projekty nebo s majetkem. Úřad teď zkoumá, jestli vztah mezi kanceláří a šéfem služeb nepředstavuje střet zájmu a jestli byly právní služby zadávané podle zákona. Pražské služby pochybení odmítají. V Radonicích na Chomutovsku si dnes připomněli 81 let od osvobození Rudou armádou. Právě 9. května 1945 do obce přijela Rudá armáda a svedla tam přestřelku s německými vojáky.
11: Rekonstrukce poslední přestřelky druhé světové války v Radonicích mezi ruskou armádou a německými vojáky se odehrála na náměstí v centru obce.
12: Ještě ruská motorka! Za malou chvíli se objeví zbytek Rudé armády v dolní části náměstí.
11: Připomínku dne osvobození organizoval Štefan Ševčík z vojenského historického spolku Nordwolf.
13: Lidi si můžou vyzkoušet nějakou jízdu autem, střelbu ze samopalů, podívat se prostě, jak se v těch táborech žilo, co jedli, co pili.
11: Rekonstrukce bojů z května 1945 se v Radonicích účastnilo celkem 5 vojensko-historických spolků. Z Chomutovska Jan Beneš, Radiožurnál.
9: Už za necelou hodinu začne fotbalové derby pražských S. Stovky fanoušků letenského klubu vyrazily před zápasem v tradičním průvodu ke stadionu v Edenu. A jde s nimi i reportér Vít Anderle.
14: Ten průvod před chvílí skončil a dorazil k Edenu. Fanoušci obou týmů při příchodu ke stadionu na sebe pokřikovali různá hesla a ukazovali gesta, ale jinak policisté nemuseli řešit žádný konflikt. Fanoušky pouze na začátku a taky v průběhu průvodu vyzývali, aby dodržovali zákony, nezahalovali se a ani nepoužívali pyrotechniku. Fanoušků šlo v průvodu podle odhadu policie zhruba 450 a policistů na ně dohlíželo zhruba přes 100, včetně členů antikonfliktního týmu. Policisté budou na bezpečnost dohlížet v okolí stadionu v Edenu i po samotném zápase, aby zamezili případným konfliktu mezi fanoušky obou týmů. Ještě na závěr dodám, že zápas začne v 19 hodin. Z Prahy Vít Anderle, Radiožurnál.
9: V pražské Lucerně už za 2 hodiny vystoupí irský hudebník Glenn Hansard, držitel Oscara, frontman kapely The Frames a polovina dua The Swell Season, představí novou tvorbu i zásadní skladby své kariéry. When you climb the hill of vision,
15: as above, so it was below. Glenn Hansard začínal v 80. letech jako pouliční muzikant. V roce 1990 založil rockovou kapelu The Frames, která o rok později vydala debutové album a rychle se prosadila na irské hudební scéně. V roce 2008 se pak spolu s hudebnicí Markétou Irglovou proslavili písní Falling Slowly z filmu Once, za kterou dostali i Oscara.
16: S
15: českou zpěvačkou se před rokem opět umělecky setkal a oživil s ní kapelu The Swell Season, kterou pojmenoval po jedné z knih Josefa Škoreckého. Hostem koncertu Glenna Hansarda v pražské Lucerně bude americká písničkářka Courtney Marie Andrews. Michaela Pištěláková a Krištof Jiřík, Radiožurnál.
16: Fotbalisté Slávie dnes můžou předčasně oslavit obhajobu titulu v Šancelize ve druhém kole elitní nadstavbové skupiny. K tomu v Edenu v derby pražských S potřebují porazit Spartu, před kterou mají v čele tabulky aktuálně 8-bodový náskok. O speciální motivaci mluví slávistický obránce David Jurásek.
17: Že to vlastně může být takhle, mohlo by to být o to hezčí, ale myslím si, že se musíme nastavit hlavně na to utkání, že chcem zvládnout a to, co přijde po utkání, už jenom tak navíc.
16: Zápas Slavia Sparta začne za necelou hodinu, stejně jako přímý přenos Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Ve skupině o titul už Plzeň vyhrála nad Libercem 2-0 v boji o záchranu. Poslední Dukla Praha podlehla Slovácku 0-1 a Teplice zdolali Baník Ostrava 2-1. Duel Mladé Boleslavy se Zlínem skončil 1-1. A čeští hokejisté nestačili ve druhém utkání švédských her na Finsku a prohráli 2-3. Na závěr přípravy na mistrovství světa se zítra střetnou v Engelholmu od 12 hodin. Se Švýcarskem.
18: Nebezpečí na D1 za Rousínovem a kolony v Praze k Edenu. Na dálnici D1 z Brna do Vyškova pozor před Rousínovem na kilometru 225 a leží pneumatika částečně v pravém pruhu, vybočuje se. A kolony čekejte v Praze, největší zdržení je v Chodovské ulici směrem od Spořilova k Edenu. Fronta je teď od jižní spojky až na Bohdalec, na vině je večerní fotbalový zápas na stadionu Slávie a čekejte asi 15 až 20 minut navíc. A plní se pak také Nuselský most do centra. Na příjezdu do Legerovy od kongresového centra je to asi na 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
9: Zítra čekáme jasno až polojasno, ráno výjimečně mlhy, odpoledne a večer postupně většinou oblačno a nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů Celsia a na horách většinou kolem 16. Tolik hlavní zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
19: Nakolik platí plánované třídenní příměří mezi Ruskem a Ukrajinou? V pátek ho oznámil americký prezident Donald Trump a Kyjev i Moskva souhlasili. Prezident Petr Pavel a premiér Andrej Babiš z hnutí ANO se v pátek dopoledne po delší době sešli ke společnému jednání. Proč po schůzce odešel Andrej Babiš zadním vchodem? Zásadní zlom v bitcoinové kauze. Z čeho je obviněný ex-ministr spravedlnosti Pavel Blažek? A tisíce lidí se na začátku týdne sešli na podporu veřejnoprávních médií. Přišli až k budově rozhlasu. Začíná Týden Plus. Příjemný poslech přeje Tereza Chlubná.
2: Týden Plus.
19: Mezi Ruskem a Ukrajinou začalo v sobotu platit třídenní příměří. Plánovaný klid zbraní oznámil v pátek americký prezident Donald Trump a přistoupili na něj Moskva i Kyjev. V sobotu se v Moskvě na Rudém náměstí konala vojenská přehlídka k výročí konce druhé světové války. Letos se jí zúčastnily jen pěší jednotky a provázela ji přísná bezpečnostní opatření, a to kvůli obavám z ukrajinských dronů. Víc redaktor zahraniční redakce Jiří Kordík.
20: V ruské metropoli úřady před začátkem preventivně vypnuly mobilní internet. Přehlídku ale nakonec nic nenarušilo. Místo vojenské techniky Putin sledoval po boku běloruského vůdce Alexandra Lukašenka videoprojekci s ukázkami dronů a obrněných vozidel. Po minutě ticha zapadlé ruský prezident krátce zmínil i válku na Ukrajině, kterou Rusko rozpoutalo před víc než 4 lety. Podle něj je invaze spravedlivá. Do Moskvy přijel taky slovenský premiér Robert Fico. Přehlídky se nezúčastnil, po ní se ale setkal s prezidentem Putinem. Kromě toho do Ruska na oslavy přijeli už jen prezidenti Kazachstánu, Uzbekistánu a Laosu a malajský král.
19: Dodal zahraniční redaktor Jiří Kordík. Vojenskou přehlídku sledoval Karel Rožánek, zpravodaj České televize v Moskvě. Moderátor Vladimír Kroc se ho ptal třeba na to, proč se slovenský premiér Robert Fico přehlídky nezúčastnil, přestože do Moskvy na oslavy dne vítězství přijel a podle BBC se posléze sešel s Putinem.
21: On to tak udělal i loni. On i loni přijel do Moskvy, setkal se s Vladimírem Putinem, položil květiny stejně jako letos u hrobu neznámého vojína. A asi to znamená, že nechce jít úplně proti proudu Evropské unie, která vlastně se snaží nějakým způsobem kvůli válce na Ukrajině Rusko tyto akce nějakým způsobem bojkotovat. Takže si asi je to takový jakoby kočko-pes, kdy on přijede do Moskvy, jedná s Vladimírem Putinem, ale předvídky se neúčastní, aby nerozlobil z ostatní země Evropské unie a NATO. Takže to si myslím, že je vysvětlení, ale asi by bylo lepší se zeptat Roberta Fica.
19: Dodal zpravodaj České televize v Moskvě Karel Rožánek. Přestože s klidem zbraní souhlasili Moskva i Kyjev, zpravodaj radiožurnálu Lubomír Smatana, který je na Ukrajině, už v sobotu v poledne informoval, že na samotné frontě úplný klid zbraní nenastal.
0: Já se nacházím ve Kramatorsku na Donbase v oblasti, kterou Rusové neúspěšně dobývají už čtvrtým rokem. Z kopce nad městem je vidět na frontě stoupající sloupy dýmu, ozývají se vzdálené duněvé rány a vojáci potvrzují, že se na frontě boje nezastavily. Stejně tak nad pozicemi přilétávají malé FPV drony. Tady na východní frontě rozhodně není klid.
19: Informoval z Kramatorska na Donbasu zpravodaj radiožurnálu Lubomír Smatana. O složení české delegace na červencový summit NATO v Ankaře rozhodne vláda koncem června. Oznámil to premiér Andrej Babiš. V sobotu ráno se kvůli tomu sešel s prezidentem Petrem Pavlem. K dohodě ale nedospěli, pokračuje redaktor Krištof Jiřík.
1: Petr Pavel dál trvá na tom, že se chce summitu NATO zúčastnit. Andrej Babiš ale řekl, že zatím neví, kdo do Ankary pojede a rozhodovat to bude až koncem června, potom, co bude znát program. Podle něj by ale měla Česko zastupovat vláda.
22: Vláda by měla obhájit ten rozpočet, ty výdaje.
1: Prezident ale ke změně zvyklostí nevidí důvod. Podle něj mu pravomoc zastupovat zemi uděluje ústava a navíc nevidí ve svém a vládním přístupu k obraně rozpor.
23: Vláda změnila svoji retoriku ve vztahu k obraně, zvyšování výdajů na obranu nespochybnila, takže v tomto ohledu jsme zajedno.
1: Pokud by Pavel nakonec nebyl součástí delegace, zvážil by podání kompetenční žaloby.
19: Premiér Babiš na Hrad dorazil asi o čtvrt hodiny později, což prezident hned při příchodu zmínil s tím, že původně byli oba státníci domluveni na setkání v 8:30. Premiér Babiš to komentoval slovy, cituji, nějak to nevyšlo, no, konec citátu. Později Babiš zpoždění vysvětlil pozdním programem předešlého dne. Tento týden přinesl v domácím dění zásadní zlom v bitcoinové kauze. Vyšetřovatelé z Národní centrály proti organizovanému zločinu obvinili další tři lidi v souvislosti s kauzou darování bitcoinů ministerstvu spravedlnosti. A mezi nimi je i bývalý ministr spravedlnosti Pavel Blažek. Podle zdrojů radiožurnálu policisté stíhají taky jeho někdejšího náměstka Radomíra Daňhela a advokáta Káry Matice. Blažek podle serveru novinky.cz obvinění odmítá a podal proti němu stížnost. Pokračuje redaktor Josef Číš.
24: Kriminalista je viní z praní špinavých peněz a zneužití pravomoci úřední osoby. Hrozí jim tak až 12 let vězení. Kauza se týká loňského daru bitcoinu za 1 000 000 000 Kč státu od odsouzeného obchodníka s drogami Tomáše Jiřikovského. Současný ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO řekl, že zavedli opatření, aby se podobná situace nemohla opakovat.
25: Odbor právní už nespadá pod politického náměstka nebo přímo pod ministra, jsou tito zaměstnanci více chráněni před politickými tlaky.
24: Podle bývalé ministryně Evy Dekroa z ODS je dobře, že kriminalisté dál kauzu vyšetřují.
26: Pokud vyšetřovatelé mají dostatek důkazů, tak je to jejich pravomoc.
24: Dekroa zároveň trvá na tom, že díky dohodám o narovnání s kupci bitcoinu státu žádná škoda nevznikla. Pavel Blažek na dotazy nereagoval. Dřív tvrdil, že se přijetím bitcoinu ničeho nezákonného nedopustil.
19: Dodal redaktor Josef Číš. A ve čtvrtek přišla zpráva, že proti usnesení o zahájení trestního stíhání v bitcoinové kauze podali stížnost všichni tři obvinění, tedy Blažek, Daňhel i Tic. Oznámilo to vrchní státní zastupitelství. Rozhodovat o nich bude nejvyšší státní zastupitelství. Kauzu v minulosti rozkryla novinářka deníku N. Zdislava Pokorná. V podcastu Vinohradská 12 se jí moderátor Matěj Skalický ptal na to, kdo vlastně bitcoiny z celého případu dostal.
27: Tak to je něco, co si myslím, že je naprosto zásadní. Protože my se tady bavíme celou dobu o té lince, čemu ten dar měl vůbec prospět. Jaká byla ta motivace? A jasně u toho policie říká Blažek a Daňhel porušili své pravomoce a Tic se snažil svému klientovi vlastně pomáhat legalizovat výnosy z trestné činnosti, to jsou tedy ty v uvozovkách špinavé bitcoiny. To, co je ale klíčové, je, Měl za to někdo něco? Hmm. Za tenhle celý zamotaný příběh? Protože už ten samotný převod byl prostě zvláštní, jelikož převod těch bitcoinů se odehrál 7. března, ale už o den dřív, 6. března, ta peněženka byla otevřená a proudily z ní prostě desítky bitcoinů na jednotlivé bitcoinové peněženky. Jo? A je tam z mýho pohledu 5 bitcoinových peněženek, které stojí za to opravdu sledovat i do budoucna, protože tam odešly bitcoiny v částce 36 bitcoinů, 18, 31, 30 a zhruba 14 bitcoinů. A není jasné, čí ty peněženky jsou. A v rámci policejního vyšetřování se hodně intenzivně řeší, čí jsou. A jestli to nemohlo být někoho, kdo se celé té transakce účastnil, nebo kdo ji připravoval. A bavíme se tady právě o Pavlu Blažkovi, Danielovi, Ticovi, ale i o znalci, který se účastnil toho převodu, nebo o notáři, který u toho taky byl. Zatím Blažek popírá, že by kterákoliv peněženka byla jeho. Já jsem se ho na to ptala a on to důrazně odmítl, že o žádných bitcoinech nevěděl a že ta peněženka jeho prostě není. To, co už ale víme, je, že bezprostředně po přijetí toho bitcoinového daru Karim Tic vystavil Jiříkovskému fakturu. Bylo to částka 40 milionů korun. Seznam zprávy zmínili, že i on měl přístup k některým těm peněženkám, protože mu přišly peníze z Darknetu. Tak je otázka.
3: To znamená, že část těch bitcoinů mohla přijít Karimu Ticovi za odvedené služby právní, za které si fakturoval 40 milionů korun.
27: Ano, to je právě ta možnost, že jedna z těch peněženek nebo z těch účtů, kam přitekly ty peníze, tak právě mohlo jít o ty peníze, které on si vyfakturoval za ty právní služby, ale podle mých informací se zatím neví, koho ty peněženky konkrétně jsou, protože zatím se k ním nikdo nepřihlásil, logicky. Protože kdyby se k ním někdo přihlásil, tak to dokreslí celý ten konstrukt, že stát si vezme ty bitcoiny, bude tady nějaký razítko, že ty bitcoiny jsou v pohodě, vzal si to přece stát, přikryje si to finančně analytickým úřadem a ten zbytek těch bitcoinů se nechá být. Ale je to opravdu hrozně naivní, vzhledem k tomu, že všichni si můžeme otevřít blockchain a koukat se na ty toky peněz a na to, kam ty bitcoiny směřují.
3: Zvlášť ty směnárny, které to kontrolují samozřejmě, které taky by tohleto dosledovaly.
19: Popisovala v podcastu Vinohradská 12 novinářka Zdislava Pokorná. Americké síly zaútočily v pátek v noci na 2 íránské ropné tankery v Ománském zálivu a vyřadili je z provozu. Uvedla to armáda Spojených států s tím, že dvojce tankerů se snažila prolomit americkou blokádu íránských přístavů. Washington čeká na odpověď Íránu na nový návrh dohody směřující ke konci války. Spojené státy si od kroku slibují navazující rozhovory o omezení jaderného programu Teheránu.
2: Posloucháte Týden plus. Ohlédnutí za uplynulými 7 dny. Souhrn událostí najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
19: V Maďarsku se v sobotu poprvé sešel nový parlament. Poslanci složili přísahu a definitivně tím ukončili vládu premiéra Viktora Orbána. V čele země byl od roku 2010. Nahradil ho vítěz dubnových voleb Péter Maďar, který v sobotu složil přísahu coby nový maďarský premiér. Maďarův oficiální kabinet by mohl začít vládnout už od příštího týdne. Téma komentoval v našem vysílání Vratislav Havlík z Mezinárodního politologického ústavu Masarykovy univerzity. Moderátor Vladimír Kroc se ho ptal třeba na to, koho si Maďar plánuje vzít do vlády.
4: Ty osoby jsou středně známé, dejme tomu. Nejsou to známé osoby ve smyslu, že by už měly nějakou exekutivní zkušenost. Tu logicky z politiky mít nemohou po té, co tak dlouho vládl Viktor Orbán, nebo teoreticky ji mít nemohou. A jsou to jména, která jsme znali, některá z nich pouze z posledních týdnů či měsíců, jiná už delší dobu, například více měsíců už se mluví o Anitě Orbánové jako o ministryni zahraničí. A nově víme, že tady bude opravdu ministryní zahraničí a vicepremiérkou. A všeobecně se ta jména pokládají za takové spíše nekontroverzní nebo určitě prostě nekontroverzní odborníky, často z biznisu, objevují se mezi nimi i rektorka vysoké školy, ředitelé podniků, nemocnic a tak dále, to znamená odborníci.
5: Jak probíhá předávání moci mezi Petrem Maďarem a Viktorem Orbánem? Dá se říct, že to je neproblematické a poměrně rychlé?
4: Je to poměrně rychlé, je to poměrně neproblematické, až se tomu někteří podivují. Opravdu není tam nějaké to příslovečné házení klacků pod nohy, to znamená, jde to v relativně rychlém tempu.
19: Dodal Vratislav Havlík z Mezinárodního politologického ústavu Masarykovy univerzity. Začátek tohoto týdne přinesl ještě jednu důležitou zprávu z české justice. Europoslankyně Jana Naďová z hnutí ANO je vinna v kauze Čapí hnízdo. Nepravomocně o tom rozhodl pražský městský soud. Za dotační podvod a poškození finančních zájmů Evropské unie v souvislosti s 50-milionovou dotací dostala 3letou podmínku a peněžitý trest. Pokračuje reportérka Františka Rohlíčková.
6: Pražský městský soud rozhodoval na základě závazného právního názoru vrchního soudu z června 2025, řekl soudce Jan Šot.
7: Nadále jsme přesvědčeni, že paní obžalovaná Naďová neměla být odsouzena, že o její vině jsou důvodné pochybnosti, že odsuzující verdikt, byť jsme k němu zavázáni, je v rozporu s principem prezumpce neviny.
6: Obhájce Naďové Josef Bartončík se proti rozsudku odvolal.
8: Se budu v podstatě odvolávat vrchnímu soudu proti rozhodnutí vrchního soudu, což je takový paradox. Potom mám k dispozici další opravný prostředek dovolání k nejvyššímu soudu.
6: A je připraven podat i ústavní stížnost.
19: Informovala reportérka Františka Rohlíčková. V kauze je obžalovaný i premiér Andrej Babiš. Sněmovna ho ale počátkem března nevydala ke stíhání a trestní řízení je tak v jeho případě přerušené. Babiš trvá na tom, že on i Naďová jsou nevinní. Babiš považuje rozsudek nad europoslankyní Naďovou v kauze Čapí hnízdo za odsouzení na objednávku v politickém procesu. Uvedl to na síti X v reakci na rozhodnutí pražského městského soudu. Nepravomocně uložená 3letá podmínka a peněžitý trest pro Naďovou jsou podle Babiše výsledkem nezákonného postupu Senátu vrchního soudu v Praze, který podle něj ohnul soudní proces. Mluvčí pražského státního zastupitelství Aleš Cimbala řekl, že se nejedná o typické řízení.
10: Každopádně tato situace má oporu jak v platném právu, tak právě i v nálezech ústavního soudu. Já bych se tady držel toho, co konstatoval právě soud, který se zcela jasně vyjádřil k tomu, že ten proces je standardní. Naprosto odpovídá tomu, co prostě v rámci právního řádu lze udělat a jak lze postupovat.
19: Nejen právnická veřejnost si všímá toho, že soudce Jan Šot otevřeně uvedl, že s rozsudkem nesouhlasí, ale musí se podřídit názoru vyšší instance, v tomto případě vrchního soudu. Předtím dvakrát nad Naďovou a Babišem vynesl osvobozující rozsudek. Komentář přidal Tomáš Sokol, společník v advokátní kanceláři Sokol, Novák, Trojan, Doleček a partneři. Moderátor Tomáš Pavlíček se ho ptal na to, jak často se stává, že je nižší soudní instance takto vázaná předchozím názorem odvolacího soudu.
11: Odvolací soud, pokud ruší rozsudek nižší instance, tak vždycky musí vysvětlit, proč ho ruší, co tam shledal za vadu, a pro ten nižší soud to je závazný právní názor, jak si má nadále počínat. Tento případ je ale výjimečný v tom, že nešlo o výtku právního charakteru, například, že je potřeba ještě vyslechnout nějaké svědky, nebo že je potřeba hodnotit ještě nějaký další důkaz, který soud přehlédl, ale vysloveně odvolací soud řekl, že on provedl dokazování a je na nižším soudu, aby již podle toho rozhodl o vině, protože to je jediné, co nemůže napřímo ten odvolací soud udělat.
5: A to je výjimečné tedy?
11: To je velmi výjimečné, i když nutno říct, že od doby, od března roku 2023, kdy tento postup v podstatě, nechci říct, povolil, ale naznačil jako jednu z možností ústavní soud, tak já sám jsem zažil asi 3 takové rozsudky, takže zase až tak výjimečné to není.
5: No a jak je běžné, že soudce té nižší instance zároveň otevřeně vyjadřuje nad vinou obžalované pochybnosti?
11: No, v této, řekl bych tedy, naprosto explicitní podobě jsem to já zažil kdysi dávno v minulosti, kdy to ale nesouviselo s tímto případem a jinak jsem to nezažil. Jinou věcí je, že podle mého názoru soudci nižších soudů někdy tak tiše demonstrují svůj nesouhlas s tím, že v podstatě do odůvodnění odsuzujícího rozsudku napíší to, co předtím odůvodňovalo zprošťující rozsudek. Ale to může být jenom můj subjektivní názor.
9: No tak vy jste zmínil ten nález Ústavního soudu z března 2023, který tento postup umožnil Vrchnímu soudu. Co to bylo za nález?
11: Byl to nález, který, jak si složitě ho popisovat, by asi nemělo pro posluchače žádný velký význam, ale v podstatě jeho smyslem bylo odstranit to, čemu se říká soudní ping-pong, který spočívá v tom, že tedy odvolací soud nebo nalezací soud zprostí, odvolací soud to zruší s tím, že to bylo, řekněme, předčasné, nebo že nebyly hodnoceny důkazy, nalezací soud znovu zprostí, odvolací soud to znovu zruší s nějakými dalšími výhradami a dochází k tomu, co jsem, jak už jsem řekl, se pojmenovává jako justiční nebo soudní ping-pong. Takže Ústavní soud řekl, aby se tomu do budoucna zabránilo, tak je možné, že když odvolací soud provede všechny relevantní důkazy, může říct tomu nižšímu soudu, provedl jsem ty důkazy, podle mého názoru je obžalovaný vinen a vy to teď rozhodněte podle tohoto našeho názoru. Tak to je to, co v podstatě jaký prostor, který otevřel Ústavní soud.
19: Vysvětlil Tomáš Sokol, společník v advokátní kanceláři Sokol, Novák, Trojan, Doleček a partneři. Veřejnost, pamětníci i politici si u hlavní budovy Českého rozhlasu v Praze v úterý 5. května připomněli 81. výročí začátku Pražského povstání. O rozhlasovou budovu a svobodné vysílání se vedly nejtěžší boje, ve kterých mnoho vlastenců zahynulo. Generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral na pietní akci připomněl, že odvahu a vlastenectví je nutné si připomínat.
12: Žijeme v neklidné době, kterou mnozí přirovnávají k předválečným letům. Kéž by to byl jeden velký omyl. V době vážných nejistot a obav vystupují do popředí národního povědomí ty kapitoly našich dějin, které posilují naše obranné reflexy a podspolečenské sebezáchovy.
19: Ve stejný den v podvečer demonstrovali 10 000 lidí v Praze na podporu veřejnoprávních médií. Pořadatelský spolek Milion chvilek kritizuje vládní plán na zrušení koncesionářských poplatků. Účastníci akce se ze Staroměstského náměstí vydali před budovu Českého rozhlasu ve Vinohradské ulici. A byl u toho náš reportér Richard Webs.
13: V březnu se nás sešlo asi 250 000 na Letné. A to, čeho jsme se tam pouze obávali, už se stává skutečností.
14: Těmito slovy začala akce na podporu veřejnoprávních médií na Staroměstském náměstí. Účastníci demonstrace se poté za zvuku bubnů a skandování vydali Celetnou ulicí před sídlo Českého rozhlasu na Vinohradech. Mezi účastníky byl třeba Jakub Matouš.
15: Chtěl jsem podpořit právě Českou televizi a Český rozhlas právě v tom, aby byli svobodní.
14: Pochod Prahou sledoval živě ve vysílání reportér Jakub Vik.
16: U vchodu do budovy se teď šikuje skupina lidí, převlečená za ty panické rytíře, o kterých jsem mluvil už v těch minulých vstupech. No a DAF ještě před chviličkou skandoval třeba heslo Média nedáme nebo Ruce pryč. Teď zdraví celou budovu, jásají, mávají a tak dále. No a ještě můžu zmínit, že třeba na chodníku, právě tady na kterém stojí, tak dříve příchozí napsali různé vzkazy křídami.
14: Demonstranty přivítali i zaměstnanci Českého rozhlasu.
16: Ve druhém patře budovy, vlastně o patro nade mnou, než já teď koukám na ten celý DAF a odkud vstupuji, tak kolegové vyvěsili na čtvrtkách napsaný nápis Děkujeme, další pak třeba mávají z oken. No a podpory se váží i vedení Českého rozhlasu. Pokračuje generální ředitel René Zavoral.
17: Já bych chtěl především poděkovat hlavně všem těm, kterým leží osud Českého rozhlasu a médií veřejné služby na srdci a že nás takto podporují a že přijdou i v předbudovu Českého rozhlasu, tak to vlastně rozhlas konkrétním činem podpořit.
14: Stáhnutí návrhu na zrušení koncesionářských poplatků chce také opozice, dodává předseda ODS Martin Kupka.
18: Aby tenhle prvotní návrh, který
0: fakty jenom legislativním zmetkem, tak z toho stolu úplně zmizel.
14: Vláda názor podle svých zástupců měnit nebude. Plánem na rušení koncesionářských poplatků plní své programové prohlášení, říká poslanec Patrik Nacher z Hnutí ANO.
1: Je to věc, kterou jsme říkali před volbama, říkáme to po volbách, měli jsme to ve volebním programu, máme to v programovém prohlášení vlády.
14: Návrh zákona počítá s převodem financování České televize a Českého rozhlasu pod státní rozpočet. Zároveň médiím veřejné služby pro příští rok ubírá celkem 1,4 miliardy korun. Odbory obou institucí kvůli návrhu vyhlásily stávkovou pohotovost.
19: Natáčel reportér Richard Webbs. A to už je z tohoto týdne plus všechno. Naslyšenou se těší a hezké dny přeje Tereza Chlubná.
18: Ondřej Soukup,
20: Josef Pazderka,
18: míříme na východ.
20: Ruské ztráty se pohybují někde mezi 20-30 tisíci lidmi za měsíc, což je počet, který také Rusko stačilo donedávna rekrutovat.
18: Jsou zdokumentované příklady, kdy ten člověk za to, že mohl odjet do Ruska, dostal ta víza a zaplatil 4 tisíce dolarů.
20: Jsou přímo na frontové linii a tuší, že jsou úplně v pasti.
18: Nový díl podcastu Na východ najdete už teď v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích na webu Plusu a také v našem vysílání.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
21: Konflikt mezi prezidentem Pavlem a premiérem Babišem, jak v Rusku slaví vítězství nad nacismem, či dnešní Den Evropy. Nejenom tato témata rozeberou v následující půlhodince názorů a argumentů naši komentátoři. Příjemný a ničím nerušený poslech přeje Petr Švárc.
2: Názory a argumenty.
21: Prezident Petr Pavel včera přijal na Pražském hradě premiéra Andreje Babiše. Očekávané setkání však jejich vzájemný konflikt neoslabilo, spíše naopak. Nad tím, kam nás vede válka mezi hlavou státu a předsedou vlády, se zamýšlí zástupce šéfredaktora a šéf-komentátor Hospodářských novin Petr Honzejk.
22: Česko se dostalo na hranu ústavní krize. Jde v ní o rozdělení rolí a tím pádem i moci mezi vládu a prezidenta. Krize má dvě hlavní roviny, bezprostředně politickou a dlouhodobě systémovou, přičemž ta druhá je samozřejmě mnohem podstatnější, ať se o ní prakticky nemluví. O co jde? Jak je to nebezpečné? A existuje vůbec nějaké řešení? V bezprostřední rovině se jedná takřka o klukovinu. Premiér nechce pustit prezidenta na summit Severoatlantické aliance. Přesto, že je to právě hlava státu, která reprezentuje stát navenek a která tradičně českou delegaci vede. Oficiálně Andrej Babiš mluví o rozdílném pohledu na obranné výdaje a o tom, že zahraniční politiku určuje vláda a nikoli prezident. Skutečný důvod je ale jiný a dokonale trapný. Vládní motoristé nemůžou rozdýchat skutečnost, že Petr Pavel odmítl jmenovat jejich hranatou ikonu Filipa Turka ministrem a tlačí na Babiše, aby se za ně pomstil. Babiš jejich stranu potřebuje k vládnutí a tak poskakuje, jak motoristé troubí. Trapnosti příčiny konfliktu odpovídají i používané prostředky. Ty poněkud připomínají slavný francouzský film Knoflíková válka, kdy si nesměřitelné party kluků ze sousedních vesnic vzájemně trhají knoflíky a vydávají to za válečnou kořist. Andrej Babiš přijde na schůzku s prezidentem Buransky o 15 minut později a aby ho co nejvíce ponížil, zamrmlá, že mu to nějak nevyšlo. Petr Pavel zase avizuje pro něj jediný přijatelný výsledek jednání už den dopředu v novinovém rozhovoru, čímž vlastně dává Babišovi krajně ponižující ultimátum. Člověk si až říká, že příště mezi nejvyššími ústavními činiteli České republiky dojde i na ono trhání knoflíků. Za trapnými kulisami se ale skrývají fundamentální problémy. Kudy vlastně vede linie oddělující výsostné pravomoci vlády a prezidenta? A jakým směrem se rozdělení moci v Česku ubírá a do budoucna ubírat bude? V konkrétním případě jde o konflikt dvou ústavních principů. Podle prvního prezident zastupuje stát navenek, podle druhého vláda určuje zahraniční politiku země. Prezident tvrdí, že mu vláda tím, že mu chce zabránit v účasti na summitu, brání vykonávat ústavní pravomoc a hrozí kompetenční žalobou. Vláda se brání tím, že se obává, že prezident nebude plně reprezentovat její pozici
3: takže do Ankary jet nemůže. Dá se předpokládat, že z kompetenčního sporu by v tomto případě vyšel vítězně prezident, protože tvrzení vlády je pouhá domněnka, zatímco bránění v účasti na summitu je tvrdý fakt. Ovšem, to není to nejpodstatnější. Konkrétní summitový spor je jen jednou z demonstrací dlouhodobé mocenské války v české politice. Česká ústava je od základu napsána tak, že to mezi prezidentem a vládou vyvolává tu menší, tu větší napětí. Jsme sice parlamentní republikou, kde klíčové pravomoci drží vláda, ale prezident je v některých aspektech podle ústavy jaksi nad ní. Konec konců je to on, kdo jmenuje premiér a ministry. Zároveň ústava obsahuje nejasnosti umožňující rozdílné interpretace. Celé to může jakž takž fungovat v momentech, kdy jsou vláda a prezident na zhruba stejných politických pozicích a vycházejí si vstříc, ale jinak ne. Viděli jsme to v době mandátu Miloše Zemana, vidíme to i nyní za Petra Pavla. Dnešní vláda by ráda odsunula prezidenta do pozice kladeče věnců. Dnešní prezident se naopak chce stát klíčovým politickým hráčem. Mocenský konflikt vlastně může za těchto podmínek jen eskalovat. Důsledky? Politický provoz bude pro samé schválnosti stále více drhnout a ústavní soud se může perspektivně pro samé kompetenční žaloby zavařit. A vůbec nejznepokojivější je otázka, zda nakonec vláda bude ochotná rozhodnutí soudu respektovat. V době rozdělené společnosti a padání všemožných zábran je možné všechno. Dá se to nějak řešit? Nabízí se samozřejmě zpřesnění ústavy, a to tak, aby bylo jasné, co a kdy jednotliví ústavní činitele musí a co naopak nikdy nesmí. Jenže na to by byla potřeba třípětinová většina v obou komorách parlamentu, což je nereálné. A mít ústavu, která by nakonec připomínala školní řád, který popisuje i způsob přezouvání a čas příchodu, by bylo vlastně nedůstojné. Řešení je vlastně jen v dobré vůli. V potlačení pouhé mocenské politiky ve prospěch skutečného státnictví, a to na obou stranách. Jaká je pravděpodobnost, že k tomu dojde, ovšem asi tušíme bohužel všichni.
21: O důsledcích konfliktu mezi hlavou státu a předsedou vlády uvažoval zástupce šéfredaktora a šéfkomentátor Hospodářských novin Petr Honzejk. Zatímco my jsme výročí pádu nacismu a konce druhé světové války v Evropě připomínali státním svátkem včera, v Rusku slaví den vítězství až dnes. V Moskvě totiž v době nacistické kapitulace bylo vzhledem k časovému posunu už po půlnoci, a tedy 9. května. O ruských oslavách dne vítězství hovoří komentátor Českého rozhlasu Ondřej Soukup.
4: Černo-oranžové svatojiřské stužky, obří plakáty s hrdinými rudoarmějci v typických přilbách a se samopalem pověšeným přes hruď. Muzeální tanky T-34, rachotící po rudém náměstí. Takhle od roku 1995 vypadá v Rusku 9. květen. Den vítězství, jak se oficiálně jmenuje, je nespochybnitelně nejdůležitějším ruským státním svátkem. Nebylo tomu ale tak vždy. V prvních desetiletích po válce se Den vítězství vůbec neslavil. 9. květen byl obyčejným pracovním dnem. Svátkem se stal až na 20. výročí konce druhé světové války v roce 1965. Ovšem, vojenské přehlídky se konaly jen během kulatých výročí. Hlavním motem oslav bylo heslo Už nikdy nedopustíme válku. K dalšímu posunu došlo po rozpadu Sovětského svazu. Zhroutila se komunistická ideologie a společnost zoufale hledala spojující myšlenku. Vítězství ve druhé světové válce se stalo právě takovým prvkem. Na tom, že porazit Hitlera byla dobrá věc, se shodli komunisté s monarchisty i pravoslavní ateisty. Vojenská přehlídka se začala konat každý rok. Zdůrazňovalo se, že Sovětský svaz byl spojencem Západu a do značné míry Západ před Hitlerem zachránil. Na to navázal i Vladimir Putin po svém příchodu k moci v roce 2000. Jenže postupně se svátek měnil ve stále agresivnější. Už nešlo o připomínku obrovské tragédie a milionů mrtvých, ale o symbol vítězství státu. Po ulicích ruských měst minimálně od roku 2010 počátkem května jezdila auta s nápisy Na Berlín, nebo dokonce Můžeme to zopakovat. přičemž to byla vědomá politika Kremlu. Třeba svatojiřská stužka byla původně vymyšlená jako jakási obdoba vlčích máků, které v Británii lidé nosí na památku milionů vojáků padlých v první světové válce. Iniciativu několika novinářů ovšem převzal stát a použil ji jako symbol anexe Krymu a rozpoutání války na Donbasu. Stejnou rétoriku Kreml využívá i během současné velké války na Ukrajině. Hlavním deklarovaným cílem tzv. Zvláštní vojenské operace je denacifikace Ukrajiny, což ve skutečnosti znamená obsazení země a zavedení okupační správy. Kreml používá rétoriku odkazující na vítězství nad nacismem, jenže o ně vůbec nejde. Utrpení a hrdinství sovětských vojáků ve druhé světové válce nemá nic společného se současnou agresí vůči Ukrajině a zločiny, kterých se tam ruští vojáci dopouštějí.
21: Slyšeli jste komentář kolegy Ondřeje Soukupa. Dnes celou Evropskou unii slavíme Den Evropy. Proč právě v tento den a jaký má význam, vysvětluje vedoucí zastoupení Evropské komise v České republice Monika Ladmanová. Evropa a mír, nic z toho není samozřejmé, předesílá.
6: Před 76 lety, 9. května 1950, představil francouzský ministr zahraničí Robert Schuman plán, který změnil směřování Evropy. Přišel s radikální myšlenkou propojit francouzský a německý průmysl natolik, aby se válka mezi nimi stala fyzicky nemožnou. Byla to sázka na spolupráci jako základ míru v Evropě. A právě z ní postupně vyrostla dnešní Evropská unie. Tato vize nevznikla v době optimismu. 5 let po konci druhé světové války oscilovala Evropa mezi nadějí a zoufalstvím. Právě proto Schuman věřil, že budoucnost nelze stavět na strachu, ale na spolupráci. Na vazbách, které z tehdejších nepřátel dělají partnery. Tento princip drží Evropu dodnes. Členské státy naší unie mezi sebou více než 7 desetiletí nevedly válku. Pro mnohé samozřejmost. Ve skutečnosti jde ale o výjimku. Vždyť mezi 2 světovými válkami rozpoutanými v Evropě uplynulo pouhých 21 let. Mír není výsledkem náhody. Je to cesta, kterou jsme si zvolili a kterou musíme neustále potvrzovat. I díky tomu byla unii v roce 2012 udělena Nobelova cena. Mezi mírem uvnitř Unie a v Evropě není rovnítko. Schumanovu vizi si nemůžeme připomínat bez toho, aniž bychom zmínili válku za našimi hranicemi. Ruská agrese proti Ukrajině je bolestivým důkazem toho, jak je důležité, aby spolupráce mezi státy byla formálně ukotvená. Nadějí pro napadenou zemi je přistoupení k EU, na kterém Ukrajina intenzivně pracuje. Jako každý stát přední, který si vybral mír. Česká republika si letos připomíná 22 let členství v Unii. Za tu dobu se výrazně proměnila její ekonomika i postavení ve světě. Je bohužel realitou, že zdaleka ne všichni jsou se svou životní úrovní spokojení. Řadu výhod členství jsme si však zvykli brát za samozřejmost. Staly se běžnou součástí našeho života. Nedivíme se, když zaslechneme, jak mnohdy astronomické částky z evropských programů zamířily na opravu našich škol, nemocnic nebo čističek odpadních vod. Samozřejmostí jsou také nezávadné potraviny, právo na reklamaci nebo roaming. Jenže za těmito výdobytky stojí společná a jasná pravidla. Často jim říkáme byrokracie. Někdy oprávněně kritizujeme jejich složitost. Zároveň ale znamenají ochranu, na kterou se spoléháme každý den. Ochranu nás jako spotřebitelů, klientů bank nebo cestujících. Jsou to pravidla platná pro všechny, kteří sedí u evropského stolu. A u toho stolu sedí už 22 let i Česká republika. Jsou to naše pravidla. Jak řekl Robert Schuman, Evropa nevznikne najednou, ani podle jediného plánu. Bude se budovat prostřednictvím konkrétních úspěchů, které nejprve vytvoří faktickou solidaritu. Přesně to je v sázce i dnes. Solidarita není a nikdy nebyla volitelným doplňkem evropského projektu. Je jeho podmínkou. Evropa totiž není jen unie. Není to jen soubor institucí nebo pravidel. Je to volba. Volba způsobu života, prostoru, kde platí vláda práva, kde je respektována lidská důstojnost, ochrana menšin, kde je justice nezávislá a svoboda slova zaručená. A za tuto volbu musíme každý den převzít zodpovědnost.
21: O dni Evropy a jeho významu hovořila Monika Ladmanová.
7: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
21: Premiér Andrej Babiš oznámil, že se vládním zmocněncem pro plnění závazků vůči NATO stane bývalý velvyslanec České republiky při Alianci Jakub Landovský. Jeho jmenování komentuje publicista Martin Fendrich.
8: Jaký bude úkol nového zmocněnce? Těžký. Zorganizovat, aby se na obranu vydávala minimálně 2% HDP. Babiš jeho jmenování komentoval takto. Je to člověk, který tomu rozumí, byl na obraně. Tím chci deklarovat, jak je to pro nás důležité. A v televizi Nova pokračoval. Slibuji si od toho, že minimálně ta 2% HDP naplníme. A cílem je naplnit ještě více. Pan Landovský bude pode mnou a bude to řešit se všemi rezorty. Nový vládní zmocněnec, bývalý sociální demokrat, se zdá být skutečně na místě. V letech 2015 až 2019 sloužil jako náměstek na ministerstvu obrany. V letech 2019 až 2024 byl velvyslancem České republiky při NATO. Po loňských sněmovních volbách se jeho jméno objevovalo mezi typy na ministra obrany v Babišově vládě. Nakonec však místo dostala SPD. Proč to bude mít Landovský těžké, i když své věci zjevně rozumí, i když je kompetentní? Představme si, jak ministryni financí Alenu Schillerovou nutí, ať dá víc peněz na obranu. Jakou páku bude mít? Jak bude vyjednávat třeba s Okamurou, aby uvolnil peníze na muniční iniciativu, když tu nám je NATO ochotno započítat do obranných výdajů? Problém dnes spočívá v tom, že podle nové strategie Aliance jasně odděluje přímé a nepřímé výdaje. Přímé mají dosáhnout 3,5% HDP, tečka. Babiš se drží plánu zahrnout do obranných výdajů náklady na novou vojenskou nemocnici v Praze. Pokud to někdo kritizuje, tak neví, o čem mluví. Já jsem mluvil s generálním tajemníkem NATO Markem Rutem na čtyři oči. Já vím, co on mi řekl, oni ne, sdělil Babiš. To je jen stručný výčet problémů Landovského. Narážet bude zcela jistě i na motoristy sobě ve vládě. Ti vytahli do války s prezidentem Pavlem. Landovský přitom dobře ví, jakou váhu Petr Pavel představuje v NATO a jak útoky na něj poškozují pověst České republiky. Bude muset najít společnou řeč s SPD, nikoli s ministrem obrany Jaromírem Zunou. Ten hlavní slovo na obraně viditelně nemá. Jiný problém. Pověst institutu zmocněnce značně pošramotil Filip Turek, vládní zmocněnec pro klimatickou politiku a Green Deal za motoristy sobě. První místopředseda vlády Karel Havlíček o zmocněncích původně řekl toto. Snažíme se tam dosazovat nejkompetentnější lidi, které máme. Filip Turek kompetentní není a pravidelně to dokazuje. Experty nechává z ministerstva životního prostředí naopak vyhazovat. Když to shrnu, Landovský se jeví jako až nečekaně dobrá volba, protože svému oboru dobře rozumí a nemá škraloup.
21: To byl komentář Martina Fendricha. Jako každou sobotu připomeneme některé ze sledovaných komentářů tohoto týdne, konkrétně dva. Vláda tento týden schválila znovu zavedení elektronické evidence tržeb. Nadklady a zápory tohoto rozhodnutí uvažuje publicista a komentátor Petr Holub.
10: Druhý pokus zavést EET, který v pondělí oznámila vláda Andreje Babiše, se vysloužil pozitivní ohlasy od koaličních stran, podnikatelských svazů i od novinářů. Konečně bude pořádek, už se nebude podvádět s daněmi a bude jen dobře, že to budeme mít za sebou, protože elektronické evidenci tržeb se tak jako tak nevyhneme. Je to paradox. Online dohledem nad obchody a dalšími provozovnami od kadeřnictví přes autoopravny a zdravotní střediska až k restauracím posilují státní úřady kontrolu nad společností, nemluvě o tom, že roste byrokracie jako taková. Každou obchodní transakci budu po 1. lednu oznamovat prostřednictvím dříve pořízeného certifikátu na finanční správě. Peníze budu inkasovat až poté, co dostanu potvrzovací kód. Jako kdyby se znovu projevila zvyklost Čechů spoléhat na stát. Populární jsou vojáci, policisté, hasiči. Proč stejně samozřejmě nepodpořit daňové výběrčí, bez kterých žádný stát nemůže fungovat? Ovšem právě EET je případ, kdyby si měl český občan samozřejmou podporu státních regulací rozmyslet. V diskuzi pro a proti EET se nemluví o tom, že jakýkoliv podnikatel a živnostník musí podle platných předpisů vést účetnictví a že mu mohou finanční i celní úředníci účty kdykoliv zkontrolovat. Také nejde o to, že podniky a živnosti nemají povinnost hlásit finančnímu úřadu své tržby průběžně. Už dnes tak každý měsíc či čtvrtletí činí ti s tržbami na 2 miliony korun ročně v kontrolním hlášení pro DPH. Nediskutuje se ani o tom, že by se kontrolní hlášení mělo podávat častěji, například jako v Itálii nebo v Polsku. Tam se průběžný stav tržeb hlásí finančnímu úřadu na konci každého pracovního dne. Dokonce nejde ani o to, aby jako v Rakousku, Švédsku či v již zmíněné Itálii se všechny tržby ukládaly do chráněné paměti, s jejímž obsahem už podnikatel nemůže manipulovat, ke které se může finanční úředník v případě potřeby připojit i na dálku. V Česku jde o něco jiného. Podle projektu EET bude finanční úředník sledovat online, jaké transakce v pokoji

0: To je mimořádně nešťastná formulace. Obvyklá definice vyspělé společnosti, například podle Farida Zakarii, říká, že její občané chtějí platit daně a stát je tím zavázán, aby chránili jejich svobody a zajišťoval veřejné služby. V podtextu zákona o EET však stojí, že daňové výnosy závisí na tom, s jakou mírou přísnosti si je stát na občanech vynutí. Pak jim logicky není zavázán a nemusí se snažit, aby jim vycházel vstříc. Tento model odpovídá vrchnostenskému pojetí politiky a není proto divu, že online evidenci tržeb provozují státy s menší liberální tradicí. Ať už jde o její protagonisty z Bulharska a Chorvatska, anebo o země jako Albánie, Maďarsko nebo Rusko. Liberálnější společnosti na západě či severu Evropy mají vůči takovému řešení přece jen ostych.
1: Připomenuli jsme si komentář Petra Holuba. A ještě jeden ze sledovaných příspěvků tohoto týdne. Americký prezident Donald Trump opravdu dokáže překvapit. Na jeden takový z jeho kroků se zaměřila šéfredaktorka serveru Newstream.cz Tereza Zavadilová. Svému komentáři dala titulek Trump jako hippík. Klidně.
2: Že se za republikánské vlády bude v oválné pracovně mluvit o psychedelikách, tedy látkách měnících vědomí, bylo donedávna nemyslitelné. Republikáni jsou tradičně velcí bojovníci proti drogám, protože je řadí do jednoho pytle s kontrakulturou, levicí a vůbec podezřelými živly. Přesto prezident Trump koncem dubna podepsal příkaz, který výzkum psychedelik liberalizuje nevídaným způsobem. Psychedelika prožívala zlatou éru v 60. letech. Jedním z protagonistů léčby psychotropními látkami byl už tehdy jeden z globálně nejznámějších Čechů, letos 95-letý psychiatr Stanislav Grof. Slibné výzkumy utnul republikánský prezident Richard Nixon, který se bál tehdejší kultury hippies, vystupující proti válce ve Vietnamu, a LSD a spol. Se dostali na černou listinu na desítky let. V poslední době nastala jejich renesance, byť neoficiální. Opět se začalo mluvit o tom, že psychotropní látky mají využití v léčbě nemocí i psychických potíží, třeba deprese, závislostí a posttraumatických poruch. Při podpisu prezidentského výnosu, který liberalizuje tato léčiva, byl přítomen i šéf americké lékové agentury FDA Marty McCurry. Nechal se slyšet, že tři nové látky by mohly být schváleny už letos v létě. A rovnou to začíná vypadat na pěkný biznis. Akcie jedné z firem, která má lék na bázi lysohlávek těsně před schválením, vylétly o polovinu. Čeká se, že trh s psychedeliky vyroste do roku 2030 k 20 miliardám dolarů. FDA bude moci nově vydávat takzvané prioritní vouchery, které urychlí proces posuzování vybraných léků. Kromě lysohlávek jsou před schválením léčiva s účinnou látkou Ibogaine, varianty LSD a také nechvalně proslulé MDMA, tedy extáze, která se zneužívá jako taneční droga. Prezidentský příkaz zásadně zrychluje schvalování těchto léčiv a zároveň uvolňuje miliony dolarů z erárních peněz, které do výzkumu půjdou. Stát se de facto stane investorem ve výzkumu psychedelik. Trumpova legislativa podle komentátorů představuje nejradikálnější zásah do americké lékové politiky za poslední dekádu. Fakticky jde o vytvoření rychlého pruhu pro jejich medicínské využití. Zajímavý je myšlenkový obrat, který u Trumpa a jeho lidí směrem psychotropním látkám nastal. Ještě před 2 lety by nadnést psychotropní léčbu v republikánském kroužku asi nebylo dost dobře možné, jenže začaly prosakovat zprávy o úspěšné terapii psychických poruch u válečných veteránů. A protože MAGA lidé vysloužilce milují, jejich pohled se změnil. Je to trochu podobné jako v případě kryptoměn, kde se také libertariánům z Trumpova kruhu podařilo protlačit nečekaně liberální zákony a tím dostat Bitcoin a spol do mainstreamu. Mezi příznivce psychedelik kolem Trumpa patří Elon Musk, zmíněný šéf FDA McCurry i ministr zdravotnictví Kennedy. Ovšem, ani to by asi nestačilo, kdyby největším advokátem psychedelik nebyl Joe Rogan, podcaster a nejspíš nejvlivnější současná americká mediální figura. Rogan podle médií napsal Trumpovi SMSku, v níž vychvaloval přínosy Ibogainu, derivátu psychedelické rostliny Iboga, při léčbě závislostí na opioidech. Trump odepsal, to zní skvěle, a do týdne byl podepsán příkaz. Celebritní podcaster byl podpisu přítomen a sociální sítě přinesly pořádný zásah. I takhle se nyní tvoří legislativa. Ať byla prezidentova skutečná motivace jakákoliv a

0: Provedení vysoce nestandardní, jak se říká, účel světí prostředky a amerických veteránů potřebujících péči, soudě podle aktuální zbrojní politiky Bílého domu, bude spíše přibývat.
1: To byl komentář šéfredaktorky serveru Newstream.cz Terezy Zavadilové a jím končí sobotní Názory a argumenty. Za všechny kolegy, kteří pořad připravili, přeje příjemný poslech dalšího programu Českého rozhlasu Plus Petr Švárc.
2: Co jsou to přímé daně?
3: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
2: Přímé daně jsou povinné platby státu, které odvádí vždy konkrétní osoba, na kterou se daňová povinnost vztahuje, například živnostník, který platí svou daň z příjmu, nebo majitel platící daně z nemovitosti. Na rozdíl od daní nepřímých, kdy za vás DPH, kterou zaplatíte například při nákupu potravin, odvádí státu obchodník. Mezi přímé daně řadíme v Česku daně z příjmu fyzických i právnických osob a dále majetkové daně, tedy daně z nemovitostí nebo silniční daň. Dříve se u nás platily i další přímé daně, například daň dědická, daň darovací nebo daň z převodu nemovitostí. Ty ale byly s postupem času všechny zrušeny.
4: Je 19 hodin.
3: Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Vláda zřejmě neschválí návrh Pirátů na další sníženou sazbu DPH na některé potraviny a hygienické prostředky. V Polsku zadrželi kvůli držení a šíření dětské pornografie 123 lidí. Čeští hokejisti podlehli na švédských hrách Finsku 2-3. A počasí zítra bude zpočátku slunečno, postupně většinou oblačno a teploty až 24 stupňů. Vláda zřejmě neschválí návrh pirátských poslanců, kteří chtějí zavést další sníženou sazbu daně z přidané hodnoty ve výši 6% na některé potraviny a hygienické prostředky, jako jsou vložky, tampony a pleny. Stojí to v návrhu stanoviska pro pondělní jednání vlády zveřejněném na vládním webu. Poukazuje hlavně na to, že návrh Pirátů bude mít významné negativní dopady na rozpočet, ale neobsahuje už návrh, jak tento propad vyrovnat.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Slovenský premiér Robert Fico se v Moskvě sešel s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Do ruské metropole dorazil na oslavy spojené s 81. výročím konce druhé světové války. Tradiční přehlídky na Rudém náměstí se Fico nezúčastnil. Informovalo o tom ruské vydání stanice BBC. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov podle ní potvrdil, že šéf slovenské vlády měl v úmyslu Putinovi předat vzkaz od ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Slovenský premiér po jednání s Putinem řekl, že doufá ve vzájemně výhodné přátelské vztahy s Ruskem. Německý kancléř Friedrich Merz prohlásil, že Ficovi účasti hluboce lituje a chce s ním na toto téma mluvit. Polská policie zadržela 123 lidí v rámci celostátní akce proti osobám zapojených do výroby, skladování a distribuce dětské pornografie. Zabavila přitom elektronická zařízení a nosiče s přibližně 330 tisíci videí a fotografiemi, které zachycovaly sexuální vykořisťování nezletilých. Některé soubory obsahovaly dětskou pornografii generovanou umělou inteligencí.
5: Mezi zadrženými je například bývalý ředitel mateřské školky, který nyní čelí obvinění z nahrávání a šíření pornografického materiálu s nezletilými. Další dva muži měli ve svých domovech nainstalované kamery, které používali k nahrávání členů rodin v intimních situacích. 19-letý mladík zase pravděpodobně natočil pornografické video své nezletilé nevlastní sestry. Jak uvádí polský ústřední úřad pro boj s kyberkriminalitou, v rámci celopolské operace Hellfire služby zadržely 123 lidí ve věku 19 až 95 let. Některým z nich hrozí zadržení nebo distribuci dětské pornografie až 15 let vězení. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
4: Na mezinárodním letišti v americkém Denveru letadlo při startu srazilo a zabilo člověka. Dalších 12 lidí je zraněných, letiště to oznámilo v prohlášení. Sražený člověk přeskočil plot areálu a o chvíli později ho na runway srazilo letadlo. Po srážce splál motor a v kabině se objevil kouř. Píše to zpravodajský server BBC. Všichni na palubě se následně evakuovali. Incident se stal v pátek kolem půlnoci místního času. Svitavy začaly bojovat s černými skládkami u kontejnerových stání pomocí skrytých kamer. Mají odhalit lidi, kteří tam odkládají starý nábytek nebo stavební suť, vysvětluje nezávislý starosta David Šimek.
6: Proto jsme nainstalovali několik skrytých kamer a tato místa monitorujeme a případné hříšníky pokutujeme. S tímto monitoringem budeme i nadále pokračovat, protože lidé mohou tento odpad bezplatně odvést na sběrný dvůr a tudíž není důvod je odkládat do těchto hnízd, kde město platí další náklady na jeho likvidaci a odvoz.
4: V Liberci končí festival Anifilm. Pořadatelé 25. ročníku ocení nejlepší animované snímky. V mezinárodní soutěži o cenu usiluje mezi krátkými filmy i jeden český loutkový příběh s názvem 9 milionů barev, říká programový ředitel Anifilmu Pavel Horáček.
7: 9 milionů barev natočila Bárána Stejskalová. Je to skutečně obří dílo, skoro opera, bych řekl, muzikál. Ona použila techniku stop motion loutkové animace, vydala se s ní do podmořského světa, sleduje příběh krevety, která má ohromnou sílu a neuvěřitelnou možnost vidět svět jinak. Ona se vlastně skamarádí s jiným živočichem a snaží se docílit toho, aby ten druhý živočich viděl ten svět stejně barevně jako ona.
4: Čeští hokejisti na švédských hrách prohráli s Finskem 2-3. V zápase výkonnostně i výsledkově rozdílných třetin Češi dokázali srovnat v prostřední části z 0-2 na 2-2. Díky gólům Dominika Kubalíka v přesilovce a taky trefě Davida Tomáška. O zápase mluví útočník Jakub Fleck.
8: Nechci říkat guláš, protože ten vstup do zápasu výsledkově byl špatný, ale myslím si, že herně zase až tak ne. Já jsem tam hned ze začátku měl sebnou šanci, pak jsme bohužel inkasovali dva góly, pak neuzanej gól, my hned střídání, na to jsme ten výsledek skorigovali. Ta hra se hodně vyrovnala z mýho pohledu a škoda, že to potom soupeř si vzal na svoji stranu přesilovce.
4: V neděli v poledne nastoupí Češi v přímém přenosu radiožurnálu Sport k poslednímu zápasu turnaje proti Švýcarsku. A na radiožurnálu a radiožurnálu Sport teď můžete poslouchat přímý přenos z fotbalové šance ligy z derby pražských S, po kterém už může Slavia v případě vítězství nad Spartou slavit v předstihu mistrovský titul. Na dálnici D5 z Plzně směrem do Prahy pozor před Berounem za sjezdem na Králův dvůr na 22. kilometru se před omezením srazila dvě osobní auta. Menší zdržení v koloně je asi na 5 minut. Na silnici 15 pozor na příjezdu do Litoměřic směrem z České Lípy. U hasičské zbrojnice se srazilo osobní auto s motorkou. Na místě jsou záchranáři a policisté řídí provoz kyvadlově. A opatrně taky v Uherském Hradišti na silnici 55 na průtahu městem u náměstí Míru řeší nehodu osobního auta. Kolony se netvoří.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
4: V noci se ochladí na 8 až 4 stupně Celsia, v údolích až na plus 1 stupeň a lokálně se objeví přízemní mrazíky, k ránu pak i výjimečně mlhy. Zítra čekáme jasno až polojasno, ráno výjimečně mlhy, odpoledne a večer postupně většinou oblačno a nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů, na horách většinou kolem 16. Tolik zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
5: Nedaleko pařížského Elizejského paláce najdete kloboučnictví, které vede šarmantní 80-letá dáma Adeline. Spolupracovala s vyhlášenými značkami a klobouky vyráběla i pro šlechtické rodiny, významné herečky a politiky. Může plakát sloužit jako okno do historie? Varšavské znovu otevřené nejstarší muzeum plakátu na světě dokazuje, že může. K šopskému salátu prý patří rakie, ke grilovanému masu taky. Bulhaři zkrátka pijí tuhle ovocnou pálenku skoro ke všemu. Chutnávku vám nabídneme v dnešním putování s našimi zahraničními zpravodaji a reportéry. Příjemný poslech vám přeje Lubica Bergmanová.
3: Reportáže zahraničních zpravodajů.
5: Panamáky, fascinátory, fedory nebo borsalino. V centru Paříže, nedaleko Elizejského paláce, najdete království klobouků. Obchod vede a vlastní šarmantní 80-letá dáma Adeline, která o sobě říká, že není žádná prodavačka, ale umělkyně. Klobouky navrhuje, připravuje a zdobí pro kolemjdoucí i pro šlechtické rodiny a významné politiky. Náš zpravodaj v Paříži Martin Balucha u ní zazvonil.
9: Jakmile z rušné silnice zaplujete do obchůdku, okamžitě vás pohltí království klobouků zdobených květinami, stuhami, síťkami. plastovým ovocem nebo dokonce perlami a Eiffelovkami. Pokrývky hlavy jsou prostě všude kolem. V regálech, ve vitríně, na stolečcích i speciálních stojanech. Kraluje tady 80-letá Adeline.
10: Pamatuji si, že jsem jako malá chodívala na pohřby. Rakev byla v kočáru taženém koňmi. Vše bylo zdobené sametem a zlatým vyšíváním. Všímala jsem si vdov, které nosily takzvané vdovské klobouky. Můžete je vidět v italských filmech. Byly to černé klobouky s dlouhým závojem. Moc se mi to líbilo. Prahla jsem potom se provdat a ovdovět, abych taky mohla nosit takový klobouk.
9: Adeline má přezdívku Adeline Capelin podle typu klobouků. Vyrůstala ve 40. a 50. letech. Adeline o svých kloboucích mluví jako o děťátkách, některé prý i pojmenovává. Při jejich tvorbě se ráda inspiruje u slavných. Ostatně na stěnách obchodu jsou vyvěšené fotografie celebrit s klobouky, jako třeba americké herečky Audrey Hepburnové. I pro takové osobnosti Adeline připravovala klobouky.
10: Měli jsme je tady všechny, muže i ženy od filmu, z divadla i z politiky. Nikdy ale neříkám jejich jména, jsem velmi diskrétní.
7: Adeline mě bere do zadní části obchodu. Tak tady je takový přístroj, kde se formují klobouky panamáky.
10: Sem vložíme klobouk, otočíme touhle páčkou a klobouk je připravený. Všechno se to musí dělat za tepla. Takhle je klobouk krásně natvarovaný.
9: Ptám se Adeline, jestli je vhodné i takové klobouky skládat.
10: Ne, to v žádném případě. To je podvod. Když za klobouk zaplatíte od 3 do 5 tisíc eur, tak ho přece nebudete muchlat a skládat. Takovéhle klobouky se převáží ve specializovaných obalech nebo krabicích.
9: Adeline spolupracovala s vyhlasnými značkami, jako třeba s Hermès. Dnes její klobouky cestují po celém světě. Jako třeba na ostrovy Capri, svatého Bartoloměje, Mykonos, nebo třeba do Saint-Tropez a Los Angeles. Na těchto zakázkách pracuje i mladá pomocnice Marie.
11: Moje babička šila. Jako malá jsem s ní trávila hodně času. Milovala modní návrhářku Coco Chanel. Tuhle vášeň jsem získala po ní.
9: Marie a Adeline připravují klobouky pro všechny příležitosti. Svatby, pohřby, dostihové závody i každodenní chození ven. S klobouky je to podle Adeline jako s oblečením. Někomu sluší všechno, s jinými zákazníky a zákaznicemi je to obtížnější. Vždycky se prý ale něco najde.
10: Moje babička říkala, že se vždycky najde poklička na hrnec.
9: Mně by podle Adeline seděl klobouk Borsalino, který ve stejnojmenném gangsterském filmu z roku 1970 nosili herci Alain Delon a Jean-Paul Belmondo. Fotografie těchto hereckých legend jsou ostatně taky na stěnách obchodu. Jako jim mi ale klobouk rozhodně nesluší. Spíš bych řekl, že patřím do kategorie pokličkářů. Z Paříže Martin Balucha, Český rozhlas.
12: Bruce Springsteen celý život zpívá o pracující Americe, o lidech z továren, doků a předměstí. Sám z nich taky vzešel. Dnes, kdy je mu skoro 77 let, o část svých fanoušků přišel. Postavil se totiž veřejně proti prezidentovi Donaldu Trumpovi, kterého právě ti lidé, o kterých Springsteen celý život zpívá, volili. Naše zpravodajka ve Spojených státech Jana Ciglerová zjišťovala, jaké to bylo, když svůj protest přijel vyspívat na Floridu, jen kousek od místa, kde americký prezident bydlí.
13: Floridské město Sunrise není nijak slavné, ale Springsteena už vítá po desáté. Má totiž největší krytou halu na Floridě. Vejde se sem přes 20 tisíc lidí. A ty všichni tady jsou. Někteří, jako já, ho vidí poprvé. Jiní, jako tady policista Matthew, po 17.
14: Poprvé jsem viděl Springsteena v roce 1985 v Miami. Vždycky byl velmi politický, ale dneska míří přímo na prezidenta. Mně to nevadí, souhlasím s ním, ale nějaké publikum kvůli tomu určitě ztratil.
13: Turné, se kterým Springsteen objíždí Ameriku, se jmenuje Země naděje a snů. Původně ho vůbec neměl v plánu, ale rozhodl se k němu poté, co imigrační agenti ICE zastřelili v Minnesotě dva Američany, Alexe Prettyho a René Goodovou. Tehdy, jak říká, se rozhodl vyrazit mezi lidi.
15: Oh, If you're feeling hopeless, if you're feeling helpless, if you're feeling frustrated.
16: Byl jsem bezmocný a potřeboval jsem něco udělat. Potřeboval jsem s vámi mluvit. My jsme přece země, která vzešla z nesouhlasu. Umíme spolu žít, i když máme jiné názory. Tohle, co se teď děje, to není moje země, tak jak ji znám.
17: A v tom je první Springsteenův paradox. Muž, který celý svůj život zpívá o dělnické Americe, stojí dnes na barikádě proti politikovi, kterého ta samá dělnická Amerika zvolila. To napětí je živé a právě tady na Floridě, nedaleko místa, kde prezident žije, má zvláštní význam. A další paradox. Jeho nejslavnější písnička Born in the USA, narozený v USA, se stala druhou americkou hymnou a největším rockovým hitem své éry. V roce 2026 ale zní jinak než v roce 1984. Snadno by se jí mohli chytit odpůrci imigrace, velké téma současné Ameriky. Ale Springsteen ji nikdy nemyslel jako oslavu. Měla to být obžaloba. Amerika ji ovšem vždycky slyšela po svém. I teď. O některé fanoušky bez pochyby přišel, zvlášť mezi oddanými příznivci Donalda Trumpa.
18: Mívala jsem Springsteena ráda, ale už ne, protože je moc politický. Měl by se držet hudby a nedělat nic jiného.
17: Ale jiné díky svým postojům získal. Jako tady Gina. Springsteen by podle ní byl mnohem lepší prezident, protože se zastává pracujícího lidu. A to je třetí jeho paradox. Kdo chce Springsteena bez politiky, nemá ho celého.
19: S autorkou předchozí reportáže naší zpravodajkou ve Spojených státech Janou Ciglerovou jsem teď ještě ve spojení. Já ti přeji hezký den.
20: Hezký den, dobrý den.
19: Jeni, jaký ten koncert byl?
20: Tak pro mě to byl první můj koncert Bruce Springsteena v životě. Já jsem ho nikdy neviděla, nikdy jsem se na jeho turné ani nestihla dostat, ale protože tohle turné bylo neplánované, takže nebylo ani tak dopředu vyprodané, jako bývají všechna ostatní, a já jsem si stihla ty lístky koupit, takže pro mě to byl obrovský zážitek, a když jsem tam seděla úplně nahoře někde za ty nejlevnější možné lístky, a i tak stály $150 jeden, tak když jsem tam seděla nahoře, tak jsem si říkala, že vlastně už to, že ho vidím na vlastní oči, už to, že vyjde, že to je on, že má tu vestičku typickou, ten svůj nakřáplý hlas, ty svoje takové mírně, nevím, robotické pohyby nebo takové trhané pohyby, tak že už jen samo o sobě vidět tu ikonu, tu legendu na vlastní oči je obrovská síla. No a pak samozřejmě ta hala byla úplně plná a ta reakce publika na něj, to byl jeden z těch zážitků kulturních, které nezapomenu do konce života.
19: On Bruce Springsteen zahájil to turné v Minneapolis, završí ho ve Washingtonu, ty jsi byla na tom floridském zastavení, navíc nedaleko od domova Donalda Trumpa, tak mluvil tam o něm?
20: Mluvil a není to teda pro něj nic nového, ale neřekl jeho jméno, přesto samozřejmě všichni věděli, o kom mluví. I celé to turné ostatně nese název Země naděje a snů, Land of Hope and Dreams, a to heslo Žádní králové, No Kings, to je vlastně heslo, které je názvem těch protitrumpovských demonstrací, které se už několikrát konaly po celých Spojených státech. Springsteen navíc otevřeně dopředu řekl, že to je reakce na Trumpovo vládnutí, že to bude politické turné a že to je vyjádření jeho postoje k tomu, co se teď v zemi děje a s čím on nesouhlasí. To floridské zastavení ve městě Sunrise bylo ještě trošku speciální v tom, že to je opravdu jen pár desítek kilometrů od Trumpova Mar-a-Lago, a tak to právě tím spíš mělo ještě trošku jiný náboj.
19: Jeno, ty jsi mluvila s fanoušky, tak co říkali? Vadí jim, že je otevřeně politický a kritizuje právě Trumpa?
20: Ptala jsem se každého na to a i toho pána, kterého jsem se na to nezeptala, tak začal o tom mluvit rovnou sám. Ta politika je vidět, že v tom je důležitá, že oni jsou zvyklí na to, že je politický, to říkají celou kariéru, ale takto ostře a takto jednoznačně, tak na to úplně zvyklí nejsou. Nicméně ti, kteří tam kteří kvůli tomu by na něj nešli, tak tam nebyli. Takže tam byli buď lidé, kteří mají stejné názory jako on a souhlasí s těmi jeho proklamacemi, a nebo, to znamená, jsou kritičtí k Trumpově administrativě, a nebo říkají, já si to odmýšlím od něj, já jsem tady kvůli té hudbě, já jsem tady kvůli jeho písničkám a kvůli jeho kytaře a kvůli jeho hlasu a na tu politiku vlastně nedbám a na to se nedívám. Ta část publika se, ale mi taky řekla, někteří mi říkali, že prostě jejich známí tam třeba přestali chodit, nebo že jejich příbuzní už tam nikdy nepůjdou.
19: On ten Springsteen ukazuje rozdělení americké kulturní scény. Část publika ho kvůli jeho postojům bojkotuje. Je tohle nová realita, že si umělec ve Spojených státech musí vybrat stranu?
20: Tak Springsteen by na to řekl, že on si nevybírá tu stranu jako takovou, ale že si vybírá hodnoty a ty on brání. Ale musím říct, že asi v praxi ano, že pokud se někdo rozhodne být politický dneska a vyjadřovat nějaké politické názory jako umělec, protože spousta z nich to raději nedělá, tak si je vždycky vědom toho, že tím pádem tu zemi rozděluje, nebo ty své fanoušky rozděluje na dvě skupiny, ti, kteří jsou politicky s ním a ti, kteří jsou politicky proti němu. Amerika má dneska v kultuře dva tábory. Ty dva tábory vidí tu situaci jinak. Třeba nedávno na koncertě v Atlantě byla úplně vyprodaná ta State Farm Arena a zatímco konzervativní média ale třeba říkala, že ho lidé bojkotují a že Springsteen má krizi. Umělci, kteří se vyjadřují proti Trumpovi, tak o část publika přicházejí a ti, kteří ho podporují, tak zase přicházejí o tu druhou část. A je pořád těžší zůstat uprostřed. Springsteen se teda rozhodl, že on uprostřed být nechce, že on bude říkat své názory a že to je naopak důvod, proč vlastně vstal ze židle a šel toto turné ve svých 77 letech ještě udělat.
19: To byla naše zpravodajka ve Spojených státech Jana Ciglerová. Já ti to děkuji a někdy příště naslyšenou.
20: Naslyšenou.
3: Posloucháte pořad Reportáže zahraničních zpravodajů. Najdete je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
19: Ve Varšavě se po 5 letech znovu otevřelo nejstarší muzeum plakátů na světě. A jeho stálá výstava nabízí návštěvníkům neobvyklý vhled do polské minulosti. Skrz často ikonická díla výstava vypráví o časech dělení země mezi jiné mocnosti, o odporu proti německé okupaci, o životě v socialismu, ale také o současnosti, která rozhodně není klidná. Naše zpravodajka v Polsku Kateřina Havlíková o výstavě zjišťovala víc.
0: Dnes tu akorát máme návštěvu z jedné z varšavských škol. Studenti dostali pracovní listy a vypadá to, že mají úkol spojený s interpretací plakátů, ale hledají na nich i určitý obsah. Z toho máme velkou radost, protože tou naší stálou výstavou jsme chtěli ukázat, že plakát je dokumentem éry.
21: Popisuje v Muzeu plakátu na varšavském Vilanově hlavní kurátor výstavy Michal Varda. Kolem nás se to akorát hemží studenty, většinou ve skupinkách.
0: Plakát je kulturním textem, který v sobě skrývá bohatou výpověď o naší historii, o kultuře, politice, každodennosti. My tu tak trochu boříme stereotyp o polském plakátu spojovaném s polskou školou. Tu designerskou a typografickou disciplínu se snažíme představit v období 130 let. Od počátku této vizuální komunikace na polském území.
21: A tak se rovnou přesouváme k nejstaršímu plakátu ve sbírkách muzea. Pochází z roku 1892.
0: Ten umělecký reklamní plakát propaguje parovodní přepravní společnost Mauriceho Fajanca. Ten plakát je dvojjazyčný, v jazyku polském a ruském. Tehdy totiž Varšava byla pod ruským záborem. Ten plakát vytvořil typograf a průkopník fotografie Maximilian Fajanc pro svého bratra, podnikatele v říční dopravě. Ten plakát je neobvyklý proto, že jeho střední část je prázdná. To bylo místo pro vystavení aktuálního plavebního řádu.
21: Ale jsou tu i plakáty z doby druhé světové války, zachycující odpor proti německé okupaci. Plakáty vypovídající o touze po poválečné obnově. Plakáty ukazující život v Polské lidové republice. Plakáty připomínající různá jubilea i novodobé plakáty upozorňující na současné války, nenávistné projevy, klimatickou krizi i politickou zlovůli. Jsou tu umělecké plakáty, reklamní plakáty, plakáty, které se staly symbolem protestních hnutí. Celkem má muzeum ve sbírce 63 tisíc uměleckých děl.
0: V Polsku si velmi ceníme českého designu a české typografie. Vždycky jsme vám trochu záviděli ty skvělé, velmi talentované designéry. Ať už to byl Zdeněk Rosman, Ladislav Sutnar, Jaroslav Sura, až po ty současné. U nás ve sbírkách tak máme i krásnou kolekci českého plakátu.
21: Dodává kurátor Michal Varda. Přestože výstava nese označení stálá, není to úplně přesné. Každých několik měsíců totiž pracovníci muzea všech 240 vystavených děl vymění. První výměna je plánovaná na červen. V aktualizované expozici budou moci návštěvníci nahlédnout na polskou minulost i současnost zase trochu jinak. Z Muzea polského plakátu ve Varšavě Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
19: Pro většinu světa je ropná krize v Hormuzském průlivu tvrdou zkouškou. Existují ale země, jejichž ekonomice výrazně pomáhá. Jednou z nich je Brunejský sultanát. Náš reportér David Jakž zjišťoval, proč je tenhle malý stát na severním pobřeží Bornea znovu důležitým světovým hráčem.
1: Vstávám denně v 9:30, v 10 hodin musím být v práci a končím večer v 8. Vedu krásný život. Do práce sice musím každý den, ale dá se to vydržet. Ten výdělek za to stojí.
2: Rozplývá se paní Nuč. Tajka, která před 3 lety přijela pracovat jako uklízečka do největšího a tehdy jediného obchodního domu v Bruneji. Nuč ví, co dělá. Zásoby ropy a zemního plynu se v sultanátu sice zmenšují, ale pořád generují blahobyt, ve kterém fyzické osoby neplatí žádné daně. Všechno, co vyděláte, vám zůstane. K tomu zcela bezplatné zdravotnictví a školství. $1,200 měsíčně tak paní Nuč stačí na sdílený pokoj se dvěma dalšími ženami. Na jídlo a ještě podstatnou část výplaty pošle rodině do Tajska.
22: Krize v Hormuzském průlivu spadla Brunei z nebe. Země jako Tajsko, Singapur nebo Japonsko tam teď poptávají 10 000 barelů ropy a denní export už přesáhl 100 000 barelů. Navíc doba, za kterou tankery dovezou ropu, je výrazně kratší, než když loď jede z Blízkého východu.
2: Vysvětluje Chun Chang Yao ze Singapurské univerzity sociálních věd. Brunejský sultanát už před lety rozhodl o diverzifikaci státního příjmu, protože výpočty ukázaly, že do 20 let budou ropná i plynová pole vyčerpána. Stát o velikosti Ústeckého kraje nemá jinou možnost, než vsadit na turisty a preferuje ty bohaté.
23: Třetina všech cizinců k nám přijíždí z Malajzie.
2: Říká mi s hrdostí v centru metropole Bandar Seri Begawan turistický průvodce pan Hamín.
23: Tamhle vykukuje střecha mešity Ali Saifudiena. Je celá z ryzího zlata. Těch zlatých lístků jsou tam 4 miliony. Zajděte do Národního muzea, projeďte se motorovým člunem po Kampung Ayeru, největší plovoucí vesnici na Borneu, nebo navštivte Národní park Ulu Temburong. Náš sultanát vás určitě nudit nebude.
2: O všudy přítomném právu šaria se místní lidé moc nezmiňují. Nechtějí cizince vystrašit a naopak rádi mluví o svém sultánovi Hasanalu, Bolkiahu, Muziadinu, Vadaulahovi. Mimochodem v době svátků a oslav se rád objevuje mezi svými poddanými a potkat ho s ochrankou v ulicích metropole není nemožné. S cizinci si tenhle nejdéle vládnoucí panovník světa a otec 13 dětí prý velmi rád povídá. Z brunejského sultanátu David Jakš, Český rozhlas.
19: Rakia, tedy ovocná pálenka, se na Balkáně pije při každé příležitosti, nejen při oslavách. A pro někoho je to prostředek prevence před zažívacími problémy. Dá se vypálit z jakéhokoliv ovoce, dokonce i zeleniny. Historii výroby a současnost pálenek zachycuje Muzeum rakie v bulharské Sofii. Náš reportér Pavel Novák se tam vydal na zcela nealkoholickou prohlídku. Bez ochutnávky.
24: Mapa Bulharska na začátku expozice je posetá značkami. Je jich víc než 100. A to jsou podle průvodce a barmana v jedné osobě Viktora Georgieva jen továrny, kde se rakie průmyslově vyrábí. Domácích palíren jsou další tisíce. Bez ohlášení úřadům si každý může za rok vypálit 30 litrů na osobu v domácnosti.
4: Domácí destilace je poměrně jednoduchá, je tu zkrátka přístroj, ve kterém se zahřívá to drcené ovoce, to potom vytváří páru, ta se musí převést do kondenzační nádoby a potom se to skapalní, ale jak říká můj průvodce Viktor Georgiev, tak mezi tím je tam jakýsi filtr, který odfiltruje metanol. Je těžší než klasické etanolové páry, no a tak ten se tam usadí a vypouští se takovým zvláštním otvorem. Celé to měděné, plechové samozřejmě, úplně všechno, až tady té kondenzační nádobě. A tady to potom vytéká do nějaké připravené skleněné kádinky, nebo zkrátka do vědra.
24: 80% rakie se v Bulharsku dělá z hroznů. Může se ale vypálit z jakéhokoliv ovoce, které se dá zkvasit. Tedy například i z jahod, třešní nebo i dýně. Zelenina má pravda méně cukru, ale když se do zeleninové drti cukr dodá, může být i pálenka z bachraté oranžové tykve. To věděli i středověcí obyvatelé oblasti dnešního Bulharska, kteří pálili kořálku pomocí keramické destilační kolony.
4: Dnes už se vyrábí rakia destilací v plechových měděných nádobách, ale jak říká Viktor Georgiev, úplně na počátku byly ty destilační nádoby z terakoty, zkrátka z kameniny.
24: Kousek dál od primitivního 500 let starého destilačního přístroje je přehlídka různých bulharských rakií. Jsou to vzácné, okolkované, neotevřené lahve z období socialismu. V další vitrině jsou pak pálenky z různých koutů světa a jedna velmi vzácná.
4: Úplně nejvzácnější exponát je tady dole ve vitríně, protože tady je vlaječka Iránu. Jak je možné, že v Iránu vyrábějí destiláty? Už nevyrábějí, jak říká Viktor Georgiev, tak toto je lahev ještě z doby před islámskou revolucí. Takových lahví je na světě velice málo, ví o dvou, jedna z nich je tady, je neotevřená a proto je to nejvzácnější exponát této sbírky.
20: As we mentioned, this is from Croatia, but it's really famous in Serbia.
4: Ale Viktore, vy jste zapomněl, tady úplně v rohu je jedna taková krásná lahev a nahoře je vlaječka.
20: Yeah, I know, but I don't know much about it.
4: Viktor bohužel neví toho mnoho o naší slivovici od Rudolfa Jelínka. Zkrátka, tady ve vitríně úplně v rohu je malá česká vlaječka a je tady krabice s klasickou lahví zvanou Hodiny a tam je slivovice Rudolf Jelínek. I my jsme tedy zastoupeni v Muzeu rakie v Sofii. Z Bulharska Pavel Novák, Český rozhlas.
19: A to už byla poslední z dnešních reportáží zahraničních zpravodajů. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vám přeje Lubica Bergmanová.
3: Radiokniha.
5: Jmenoval se Krejčíř. Radovan Krejčíř. A říkali mu Padrino. To proto, že byl od druhé poloviny 90. let jedním z nejvlivnějších bosů podsvětí. Ve své vile měl mramorové schodiště, výtah se zlatými dveřmi a akvárium se žralokem. Když si tam pro něj policie přišla, dokázal jí zmizet při domovní prohlídce. O příběhu gangstra napsal Jaroslav Kmenta knihu Padrino Krejčíř.
3: Radiokniha dnes půl hodinu před půlnocí na Plusu. Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
6: Alfred Russel Wallace, britský vědec, byl znám pro své učení o proměnlivosti životních forem a hlavně teorií o přírodním výběru. Inspirací pro zkoumání přírody mu byl svými teoriemi Thomas Malthus. Mnozí si v této souvislosti spíš vzpomenou na Charlesa Darwina.
7: Charles Darwin a Alfred Wallace jsou historickým příkladem pro ty, kteří tvrdí, že nové teorie a ideje jsou důsledkem obecného myšlení určité doby. Dva badatelé pocházející ze stejné země, ale lišící se výchovou i životním přístupem na začátku druhé poloviny 19. století, začali výrazně proměňovat smýšlení o živé přírodě.
6: Alfred Wallace se narodil v lednu 1823 ve Walesu. Během svého života vystřídal mnoho povolání. Byl učitelem, inženýrem, cestovatelem a přírodovědcem. V roce 1847 vycestoval se svým přítelem, přírodovědcem Batesem, do Jižní Ameriky, kde se společně snažili sběrem materiálu a jejich zkoumáním vyřešit otázku původu druhů.
7: Při zpáteční cestě však loď i se všemi sbírkami schořela. Wallaceovi se podařilo z plamenu uniknout a přežít. Po dvou letech strávených v Anglii se opět vydal na cestu, tentokrát na Borneo. Ve svých pracích mimo jiné uvádí jako příčinu vývoje také přirozený výběr, i když nepoužívá daný výraz.
6: Svou studii neposlal nikomu jinému než samotnému Darwinovi. Ten v té době připravoval už dnes velmi známé dílo O původu druhů. Darwin ale Wallace nezapřel a v roce 1858 publikoval jeho text společně s některými svými staršími rukopisy, které myšlenku vzniku druhů obsahovaly také.
7: Darwinova a Wallaceova teorie se ale na mnoha místech odlišovaly. Darwin byl abstraktnější myslitel a ve své teorii daleko více zdůrazňoval boj o život. Wallace naopak analyzoval spíše geologické a geografické faktory. Přestože se v mnohem oba badatelé rozcházeli, podíl na vzniku populární teorie Wallaceovi nelze upřít. Alfred Russel Wallace se dožil 90 let, zemřel v Anglii v roce 1913.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
8: Jeho zátiší s vázou a květinami měla ve své domácnosti snad každá česká rodina. Uznávaný malíř Václav Špála takových obrazů za svou kariéru namaloval stovky. Prohlédnout si je můžete v Pražském muzeu Kampa. A i když na první pohled působí dost podobně, v reportáži vás přesvědčíme, že každé dílo je jiné. Kdykoliv potřeboval peníze, namaloval obraz ve stylu slavného malíře a prodal ho jako ztracené dílo. Wolfgang Beltraki ale nakonec skončil před soudem. Dnes místo fals vystavuje svou vlastní tvorbu a vůbec poprvé ji přivezl i do Prahy. V Kultuře Plus nabídneme i další témata. Pozveme vás na výstavu věnovanou Arnoštu Lustigovi do Muzea literatury a upozorníme na projekt ZUŠ Open. Dobrý den od Michaely Veteškové.
3: Kultura Plus.
8: Novým uměleckým ředitelem a generálním manažerem České filharmonie bude od září Hugh Humphreys. Londýnský rodák nahradí ve funkci Roberta Hanče. Proč si vybrali právě jeho, vysvětluje ředitel Českých filharmoniků David Mareček.
9: Pracoval jako šéf orchestru Mladých Evropské unie, jako umělecký ředitel symfonického orchestru v Melbourne, ale má také velkou agenturní zkušenost a zkušenost z provozu velkého sálu, protože 10 let vedl Barbican Center v Londýně, kde jsme se i seznámili a od té doby podporuje Českou filharmonii, zároveň pro vztah k České filharmonii jako k orchestru.
8: Zámek Čechy pod Kosířem nedaleko Olomouce vystavuje obraz Josefa Mánesa Josefína. Je jedním z prvních českých obrazů s erotickými prvky. Možná právě proto patří k nejdiskutovanějším dílům českého umění. Až do 20. září ho má v zápůjčce z Pražské národní galerie Zámek v Čechách pod Kosířem, kde Mánes často pobýval. Začala rekonstrukce jedné z nejvýznamnějších památek v Opavě, zchátralého Blichrova paláce. Dominanta městské památkové zóny bude mít opravenou střechu a rozvody elektřiny. Je to zatím první část záchrany, protože kompletní rekonstrukce vyjde na 3,25 miliardy korun. Na všechno, co jste se kdy chtěli zeptat Napoleona Bonaparte, vám odpoví jeho virtuální avatar na zámku ve Slavkově u Brna. Je jednou z technologických vychytávek nové expozice, která tam je otevřená od tohoto týdne. Lidem přibližuje období napoleonských válek z pohledu císařů, vojáků i prostých obyvatel regionu, kde se konala bitva u Slavkova. V bývalých zámeckých konírnách čeká návštěvníky řada projekcí, her i autentické předměty, které slavný vojevůdce používal.
10: On vždycky, když dlouho se nic neděje, tak takhle vyzve návštěvníky, aby přistoupili blíž.
11: Říká jeden z autorů expozice Petr Jon. Návštěvníky oslovuje Napoleon z obrazovky, která vypadá jako obraz v rámu a u ní je sluchátko jako ze staré telefonní budky.
10: Naučili jsme tu umělou inteligenci různým emocím, ať už je to vztek, překvapení, smích a tak dále. A záleží, jak ten dotaz je konstruovaný a podle toho je náležitá reakce Napoleona. A teď ten začal mluvit. Což je vstupenka od expozice, kterou teď skenuji.
11: Já si zvolím jazykovou mutaci český jazyk a teď už mluví Napoleon jenom ke mně do sluchátka. Císaři Napoleone, slyšela jsem, že ty úspěchy na bojovém poli jste si vymyslel, že to ve skutečnosti byla práce vašich důstojníků.
12: Nesmysl. Kdo šíří takové lži? Důstojníci byli skvělí. ale velení, strategie, ta jiskra, která rozhoduje bitvy, to jsem byl já.
13: Někdy je trošku jako takový příkrý. Většinou, když mu lidé pokládají nějaké nevhodné dotazy.
14: Říká historik Martin Rája. Dalším tahákem jsou podle něj autentické předměty, které Napoleon používal. Například jeho osobní šavle nebo neseser, který použil i ráno před bitvou u Slavkova.
13: Kartáček na zuby, hřeben, břitvu, holicí štětku, pak je samozřejmě v případě Francouze nezbytná i vývratka.
14: Skládací, to je praktické.
13: Ano, oni byli velmi praktičtí.
14: Všechny tyto věci zapůjčila Fondation Napoleon. Jen málo kdy opouštějí Francii. Na instalaci dohlížela historička Alaïs Kupry.
15: Je potřeba, aby ty předměty byly ve vitríně, která je chráněná, aby v ní byla stabilní teplota 20 stupňů a také vlhkost. Musím tady zůstat až do chvíle, než se ta vitrína zavře.
16: Jmenuji se Vincent Kučera.
14: Jiný pohled na bitvu u Slavkova nabízí voják, který v ní bojoval, byl raněn a nakonec zemřel.
13: Vincent Kučera je takovým průvodcem tou expozicí. Vidíme ho potom i vlastně v té projekci věnované Slavkovské bitvě a sám ty události komentuje.
14: Samotnou bitvu lidé uvidí na velkoformátovém modelu, popisuje Petr Jón.
10: Na tom modelu Slavkovského bojiště budou promítány pohyby vojsk, jak to během té bitvy vlastně probíhalo, a na té vertikální projekční ploše bude hlavní film 13-minutový té bitvy samotné. Jsou to vlastně dvě spojené projekce, které navzájem na sebe navazují.
14: Spodní patro expozice tvůrci koncipovali jako interaktivní prostor plný her, které přibližují historii zábavnou formou.
13: Nabijete si dělo, zamíříte a střelíte kuličku. Teď jsem vystřelil málo.
14: Ukazuje Martin Rája.
13: Tady máme potom jakoby repliku pušky, takže si můžete i vyzkoušet, jak těžká byla puška. Připravíte, zamíříte a vystřelíte.
14: Podle Martina Ráji si ale na své přijdou nejen děti, ale i dospělí muži a ženy.
13: Pro ženy je tam tvůrci té projekce, tomu říkají Červená knihovna, je tam projekce o Napoleonově rodině. Manželky, milenky, děti, sourozenci, taková dynastická politika, takže to všechno tam uvidí.
14: Náklady na vznik expozice dosáhly zhruba 45 milionů korun. Cílem autorů nebylo oslavovat Napoleonovy vojenské úspěchy, ale připomenout i utrpení válkou postižených lidí. Ze Slavkova u Brna Vlasta Gajdošíková, Český rozhlas.
8: Jeden z nejznámějších českých představitelů kubismu Václav Špála patří dodnes mezi sběrateli umění k nejvyhledávanějším autorům. V době první republiky a před druhou světovou válkou se ale živil hlavně jako autor mnoha zátiší. Většinou na nich byla váza a kytice pestrobarevných květů. Kytice pivoněk, narcisů i šeříků ve vázách či džbáncích maloval Václav Špála hlavně mezi 20. a 40. lety minulého století. Vytvořil jich údajně až 800 a v muzeu Kampa v Praze je jich 350.
25: No, na mě to působí nádherně, strašně se mi líbí jeho práce s barvami a tvary a prostě nevím, všechno.
26: Jako taková síla v jednoduchosti, prostě naprosto nádherná práce s barvama.
8: Před koncem výstavy si Špálova zátiší přišlo prohlédnout mnoho českých i zahraničních návštěvníků. Kurátor výstavy Jan Skřivánek říká, že právě dnes mají zvýhodněné vstupné, ale zájem o výstavu je i tak velmi výrazný.
27: Je to tak, a přestože všichni Špálu známe jako toho malíře kytek, tak překvapivě nikdy nebyla výstava zaměřená jenom na tento segment jeho tvorby. A dokonce i ty minulé výstavy nebo stálé expozice muzeí a galerií ty kytky trochu jaksi potlačují nebo ignorují. A ono se to se Špálou vlastně vleklo už někdy od začátku 30. let, kdy mu kritika začala předhazovat, že ty kytky jsou vlastně všechny stejné a že to maluje jenom na kšeft. Zajímavý prvek je, že vlastně Špála byl takový velice pečlivý. Tam pak máme dva jeho portréty, kde vypadá trochu jako bankovní úředník. A on si od roku 1926 vedl soupis svého díla. Pečlivě si zaznamenával každý obraz.
8: A dokonce si je i známkoval počtem čárek.
27: Používal hodnocení dobré, prima, prima vzácné a primissima. Toto hodnocení až jako do úrovně 4, tedy používal jenom první 3 roky, pak už mu vystačila jenom ta 3stupňová škála. Tyhle ty vlastně známky on ale těm jakoby kupcům a sběratelům samozřejmě nezděloval. To bylo jeho jako privátní nějaké hodnocení, ale ten soupis je publikován už od začátku vlastně milénia, myslím, že v roce 2002 vlastně vyšel knižně a třeba aukční síně na něj běžně odkazují a zdůrazňují, jakou známku ten nabízený obraz má, ale sbírkové instituce vlastně to vůbec neřeší a nevědí, jako jestli mají tedy dvojku, trojku nebo dokonce čtyřku. A my tady víme, že třeba tu čtyřku on udělil jenom třem kyticím. Trojku udělil 29 kyticím. Když na konci roku si píše nějaké shrnutí, tak je tam něco takového jako 15-20 obrazů prodal, zhruba stejně daroval nebo vyměnil. Čili po většinu doby, kdy mu to bylo předhazováno, že to je na kšeft, tak vlastně zas tak velký kšeft to nebyl. To, že tomu věnoval tolik energie, muselo být i něco jiného. Prostě byla to jeho vášeň, bylo to téma, které jeho zajímalo a fascinovalo.
0: Kytky jsem měl odjakživa rád. V mládí měli jsme jich mnoho v zahrádce, kde jsem často pobýval v jejich prostředí. A svítilo-li ještě k tomu slunce, bývaly to nejšťastnější mé chvíle.
8: Napsal Václav Špála ve svém textu nazvaném Malovaná kytice z roku 1938. Z něj také zjistíme, že jeho nejoblíbenější květinou byly pivoňky.
27: A od roku 1933 si Špála poznamenával i přesné datum, kdy ten obraz namaloval. Takže my jsme schopni sledovat vlastně den po dni, jak v podstatě ta kytka uvadá, nebo jak s ní pracuje, jak jej trošku upraví, zastřihne, pootočí a maluje znovu.
1: Kytici před malováním dlouho upravoval, postavil za ní své obrazy krajin, aby měl vhodné pozadí a teprve, když mu celé zátiší po několika změnách úplně vyhovovalo, namaloval vše přesně tak, jak to viděl před sebou.
8: Vzpomínal v 60. letech minulého století malířův syn Jan. Citace je uvedená v katalogu k výstavě a také kurátor Jan Skřivánek upozorňuje na pozadí jednotlivých obrazů.
27: To pozadí, které vlastně vypadá jako pohled do krajiny, tak jsou vždy vlastně jiné malířovy obrazy. Že on si za tu kytici vždycky narovnal plátna se svými krajinami. Ostatně jedna kytice se tady jmenuje Vzadu 9 obrazů a někdy je to jenom detail, kde vlastně to nejde poznat. Vidíme tam jenom prostě les a hory nebo řeku.
8: A stezku, tady taky vidím a dva stromy a divoké nebe.
27: Třeba. Tady jsem rád, že se potkali tyhle ty dva obrazy, kdy jeden je z Národní galerie, druhý je z Galerie výtvarného umění v Chebu. Jsou to obrazy oba dva z roku 28, čísla bezprostředně po sobě následující. A proč je dobré, že jsou tu takto vedle sebe, je, že ten obraz vlevo, ten z Národní galerie, je pak namalován znovu v levém horním rohu toho chebského obrazu.
8: V levém rohu je výsek toho obrazu, který vlastní Národní galerie. Ta modrá barva s tím červeno-modrým ubrusem a jsou tam i položené dvě knížky. To vypadá spíš jako obálka Špála.
27: Je to dopis Špálovi adresovaný na Podštejn.
8: A pod tím je knížka, tak ten výsek je vlastně i na tom obraze z toho Chebu.
27: Zajímavé taky je, že vlastně my z těch téměř 800 květinových zátiší jsme dokázali dohledat jich jen něco přes 300, že víc jak polovinu stále vlastně nevíme, jak vypadají a kde jsou. Mě také při přípravě výstavy, vlastně asi měsíc před zahájením výstavy se stalo, že jsem měl komentovanou prohlídku, zmiňoval jsem tuto výstavu, načež dva lidi pak za mnou přišli s mobilním telefonem a říkali, my máme doma po babičce tohle a ukazovali mi fotku Špálovy kytice, jednu z nich jsme si sem půjčili, protože...
8: Je to tady? Je to shodou okolností tady? Tady ty měsíčky Večbánu vzadu krajina, ano. Rok 1944, 9.8. Soukromá sbírka, ano.
27: Přesně tak, to je totiž jakoby nejmladší obraz, který se mi podařilo získat. On ten rok 44 byl v podstatě poslední rok, kdy Špála mohl naplno malovat. Potom v roce 45 píše, že trávil hodně času, vlastně, že obrazy sundaval z rámů, roloval, odvážel na venkov a po konci války potom zase znovu napínal zpátky na rámy, čili k malbě se příliš nedostal. Potom od léta 45 už byl vážně nemocný, takže toho mnoho nenamaloval a poslední vlastně obrazy z roku 46, ostatně i ten úplně poslední s číslem 1771 je květinové zátiší.
8: Že posledním Špálovým obrazem je květinové zátiší je až symbolické. Právě kytice a kytky představují největší záběr jeho díla. Stačil přesvědčivý příběh, slavný podpis a obraz měl hodnotu milionů dolarů. Padělatel Wolfgang Beltraki dokázal 40 let vytvářet nové malby, které zapadaly do dějin umění tak přesvědčivě, že jejich původ nikdo nespochybňoval, až do chvíle, kdy jeden detail všechno prozradil. Z padělatele se mezitím stal malíř, který vystavuje po galeriích celého světa, a reportáž ve výstavních sálech obecního domu v Praze natáčel Martin Hrnčíř.
2: C'est le procès de Wolfgang Beltraki.
16: Wolfgang Beltraki.
2: Wolfgang Beltraki. Getadelt und geadelt.
17: Desítky let prodával obrazy, které vypadaly jako ztracená díla slavných mistrů. Nešlo ale o kopie konkrétních obrazů. Wolfgang Beltraki maloval nové obrazy, vymýšlel jim příběhy nebo původ a svět umění mu to věřil. Galerie, aukční síně, experti. A to až do chvíle, kdy se přišlo na to, že bělavý pigment z jednoho obrazu v době údajného vzniku malby ještě neexistoval. Beltraki byl odsouzen za rozsáhlý padělatelský biznis. Škodu vyčíslil soudce přibližně na 16 milionů eur, a to jen za prokázané případy. Z 6letého trestu si odseděl Wolfgang Beltraki zhruba polovinu.
18: And all my paintings were accepted by all the big.
21: Všechny mé obrazy byly přijaty experty po celém světě. Nikdo nic nepoznal. Dodnes se objevují. Jeden našli v Národním muzeu v Madridu, po 33 letech tam visel vedle Picassa, další pak v Japonsku. Některé stále někde kolují.
17: Komentuje s lehkým úsměvem na rtech 75-letý malíř. Na hlavě má klobouk a dlouhé šedivé vlasy, které dodnes připomínají jeho fascinaci hnutím hippies.
21: Už v 70. letech jsem prodával vlastní obrazy za velké peníze. Problém nebyl v tom, že bych se neuživil. Byl jsem prostě jiný. Cestoval jsem, byl jsem hippie, bral drogy, poslouchal hudbu. Kupoval jsem stovky starých obrazů. Pak jsem si řekl, že si je prostě budu dělat sám. Bylo to jednodušší. Nikdy v historii nebyl padělatel, který by zvládl všechny styly ze všech století. Pro mě není rozdíl mezi pop artem a Leonardem da Vinci. Nic není těžké. Ale je to extrémně náročné. Musíte být malíř, restaurátor, rozumět vědě, pigmentum, všemu. Všechno musí být na 100%, jinak riskujete vězení. Dělali jsme to skoro 40 let a nikdy nebyl problém.
17: S nové abstrakce od Maxe Ernsta nebo pestrobarevné malby od Andrého Deréna. Nakoukat styl nejen těchto umělců nebyl pro padělatele žádný problém. Stačilo se volně vžít, jak sám říká, do obrazu.
21: Free method painting znamená něco jako free method acting. Vstoupíte do malíře nebo jako herec do jiné osoby, chcete být jako on, vniknete do jeho mysli a to je ten hlavní úkol. A v malbě to dělám úplně stejně. Když se tady rozhlédnete, uvidíte, že všechny obrazy jsou odlišné. Nemám rád opakování, nejsem stroj. Vytvořím třeba jen 10 nebo 12 obrazů ročně, ne víc. Přemýšlím, co je dobré pro příběh, co chci udělat a jaký rukopis tomu dám. Můžete tomu říkat styl, ale já to slovo nemám rád. Nemám styl. Lidé se mě někdy na výstavě ptají, pane Beltraki, který obraz je váš? Říkám všechny, ale všechny jsou jiné.
18: They are different. Nearly all this art you see here.
21: Malby, které jsou na výstavě Božské příběhy, patří zákazníkům. Na tuto výstavu jsme si je půjčili. Není to jednoduché, lidé je prostě nechtějí půjčovat, bojí se, protože jsou velmi drahé.
17: Řada vlastníků ale zůstává v anonymitě. Podle dostupných informací jde o americké a evropské milionáře nebo miliardáře.
21: V mé profesi padělatele mi na rukopis obvykle stačilo 10 minut. Podívám se na obraz a vstřebám ten rukopis. Každý obraz si představuju jako pohyb barvy. Když to děláte pomalu, je to velmi těžké. Když rychle, je to jiné, levou, pravou rukou. Myslím, že je to i genetická věc. Po 5-10 minutách vidím rukopis a pak dokážu vytvořit nový obraz. Ne kopii, ale nový, který nikdo předtím neudělal ve stejném rukopisu.
18: I can paint and draw everything.
17: Wolfgang Beltraki o sobě rád říká, že je schopný napodobit styl více jak 100 různých malířů. A jeho obrazy od těch skutečně autorských málo kdo poznal. Někteří historici umění a odborníci ale upozorňují, že část tohoto příběhu je spíše pečlivě budovaná legenda než ověřitelný fakt. Zároveň upozorňují, že si z padělání udělal malíř marketingovou značku. Výstavu s názvem Božské příběhy můžete navštívit v Pražském obecním domě až do září.
8: A v Praze můžete nově zajít i na výstavu do Muzea literatury Svědek rozvratu lidskosti. Tímto podtitulem označuje pořádající památník národního písemnictví novou výstavu o Arnoštu Lustigovi. Od spisovatelova narození letos uplyne 100 let. Jeho povídky a novely se zařadily mezi pilíře české moderní literatury a staly se předlohami pro významné filmy nové vlny. Výstavou si prošel i Tomáš Maleček.
4: Tady stojíme před vitrinou, kde je umístěna filmová klapka z filmu Dita Saxová s nápisem Filmové studio Barrandov a jde o rok 1967 a jeden z filmů na základě scénářů Arnošta Lustiga.
5: 12letá přeživší holokaustu, která po válce žije spolu s dalšími děvčaty s podobným osudem v internátu spravovaném pražskou židovskou obcí. To je Dita Saxová, hrdinka jedné z Lustigových novel počátku 60. let. Z filmu režiséra Antonína Moskalika se dochovala právě tato klapka. Díváme se na ní s ředitelem památníku národního písemnictví Michalem Stehlíkem.
4: Je to opravdu ukázka toho, že ta literatura překonala tu hranici a mluví tím filmovým obrazem, což je v podstatě pro to svědectví ta hlavní tematizace.
5: Arnošt Lustig prošel getem v Terezíně i vyhlazovacími tábory Buchenwald a Osvětim. Jen souhrou náhod se mu podařilo uniknout smrti.
4: Ono se zdá, že po roce 1945 si všichni v republice uvědomili hrůzu genocidy, jenomže ta svědectví přichází.

0: Své nejznámější dílo, modlitbu pro Kateřinu Horovicovou, Lustig napsal v horečném záchvatu inspirace prakticky přes noc. Sám novelu označil za svůj tvůrčí vrchol a prohlásil, že by na ní nezměnil jediné slovo.
1: Byť je to vlastně natočeno jako svým způsobem takový kabinetní film.
0: Výstava připomíná i Lustigův 20-letý americký exil a taktéž období návratu do Čech. V roce 1995 se spisovatel stal šéfredaktorem české verze časopisu Playboy.
1: Arnošt Lustig je člověk, který se nebojí života, bych to řekl. Velmi otevřeně komunikoval o mnoha tématech, včetně vztahů mužů a žen. A je tady hezký rozhovor nazvaný jeho citátem: literatura kotví v mravnosti, i když popisuje nemravné.
0: Další artefakty na výstavě pak dokládají úzké přátelství se spisovatelem Otou Pavlem. Ve speciální místnosti památníku pak lidé uvidí současné reakce středoškoláků, jak na ně působí Lustigovy novely plné autobiografických prvků.
2: Posloucháte týdeník Kultura Plus. Aktuality ze světa filmu, divadla nebo výtvarného umění. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
3: V této části kulturního magazínu vám nabídneme výhled do dalších dní a začneme reportáží Terezy Cedidlové. Kostel v Neratově, zámek ve Valticích nebo pražský Břevnovský klášter. I tam vystoupí děti ze základních uměleckých škol zapojených do festivalu ZUŠ Open. Projekt nadace Magdaleny Kožené začne v novém týdnu a během 3 týdnů nabídne stovky koncertů a vystoupení po celé republice.
4: Tý doby se hrál na fakultě, hraju s dvouplátkovým souborem, který vede pan Františ, a asi už 3x jsem hrála na festivalu s dvouplátkovým souborem a teďkom tenhle rok hraju i na koncertu těch rytířů talentů, to hraju v orchestru.
5: Říká 15-letá Magdalena, která se už 7 let věnuje hře na fagot.
4: Celku vlastně jsem vždycky měla trochu problémy s hraním před lidmi a tohle je milé, že si zahraju před lidmi s někým, se kterému věřím, takže se nemusím tak moc bát. A je to vlastně fakt super, že si můžu zahrát s někým, kdo je profesionál, hraje ve harmonie a dokážeme něco dát a poprostřečí mě dál.
5: Festival nabídne kolem 400 akcí po celé republice. Zahájí ho 13. května už tradiční benefiční koncert Rytíři talentu, který se letos poprvé uskuteční ve španělském sále Pražského hradu. Pokračuje ředitelka nadačního fondu Magdalény Kožené Irena Pohlhoukalová.
6: Jeden z nejvýznamnějších momentů je provedení písně Benjamina Britna Hymn to the Virgin a kapela v provedení nevidomých dětí ve spolupráci s většinovými dětmi ze ZUŠ Bonifantes a z Jablonce nad Nisou. Pro mě je absolutně zásadní to spojení spolupráce dětí s handicapem, s dětmi zdravými, většinovými. A ten přínos není jenom pro ty děti z minority, ale naopak pro nás, pro většinovou společnost.
5: Festival ZUŠ Open vznikl před 10 lety jako jednodenní happening. Od té doby se ho zúčastnili stovky tisíc žáků.
6: Před těmi 10 lety jsem jasně pocítila to, že mi to dává hluboký smysl. A teď vlastně stojím v čele fondu, který na straně jedné slaví 10 let. Na straně druhé ocitá se ve společenské situaci, kdy kultura je velmi křehká, je prostě v situaci, která ji ohrožuje. Mládež čelí celé řadě psychických problémů a těžkostem a právě zde já vnímám, že to všechno má obrovský význam a smysl.
5: Součástí festivalu bude i letos několik charitativních akcí.
6: Kromě Sdružení Neratov od počátku spolupracujeme s Charitou České republiky, pomáháme dívčí katolické střední škole, charitnímu dílu církve. Budeme se těšit na nádherné ZUŠ Open pomáhá na Zelené hoře v krásném prostoru kostela svatého Jana Nepomuckého.
5: Doplňuje ředitelka nadačního fondu Magdalény Kožené Irena Pohlhoukalová. Festival ZUŠ Open potrvá do 1. června a právě na Den dětí ho uzavře celodenní program ve Valštejnské zahradě v Praze.
3: Na 61. ročníku Benátského bienále se v těchto dnech představuje Česká národní galerie a Slovenská národní galerie společnou prezentací nazvanou Krtkovo ticho. Za nápadem stojí umělecká dvojice Alex Selmeci a Tomáš Kocko-Jusko, výtvarník Jakub Janca a umělec i kurátor Peter Sit. Pomyslnou ústřední postavou je vyčerpaný herec K., který desítky let stvárňoval postavu Krtka. Ve fiktivním příběhu je vyslán, aby reprezentoval Česko a Slovensko jako diplomaticky přijatelná, politicky neutrální figura, která ale zároveň stělesňuje výčitku

0: ticho či zmatenou identitu. Za Vltavou nemusíte nutně přijet do Česka, díky pražskému jaru si vás Vltava najde letos i v zahraničí. Festival klasické hudby totiž plánuje Smetanu v cyklus Má vlast odvysílat na úvod přehlídky do 24 zemí a úvodní koncert odehraje Symfonický orchestr Českého rozhlasu. A ještě vás pozveme na tradiční knižní veletrh Svět knihy. Začíná na pražském výstavišti tento čtvrtek a bude tam až do soboty. My tam budeme také a o dění na největším českém knižním veletrhu vám budeme pravidelně podávat zprávy. Mějte se hezky, loučí se Michaela Betešková, naslyšenou za týden.
1: 20 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Ministryně Schillerová chce jednat s Evropskou komisí o změně plánu růstu státních výdajů. Rusko si připomnělo konec druhé světové války. Fotbalisti pražské Slavie hrají v ligovém derby se Spartou v nadstavbě po první půli 1-1. A počasí zítra bude zpočátku slunečno, postupně většinou oblačno a teploty až 24 stupňů.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO chce změnit vládní plán o udržitelnosti veřejných financí. Jednat o tom bude s evropským komisařem pro ekonomiku Valdisem Dombrovskisem. Ministryně to řekla v televizi Nova. Dokument obsahuje mimo jiné růst státních výdajů do roku 2028. V roce 2024 ho schválila tehdejší vláda Petra Fialy z ODS. Ministryně už dřív označila materiál za nereálný. Dnes taky zdůraznila, že stále platí programové prohlášení vlády, ve kterém se zavazuje udržovat schodek veřejných financí pod 3% hrubého domácího produktu. Technická univerzita v Liberci chce zvýšit počet zahraničních studentů. Na univerzitě jich je zhruba 800, a to jak v řádném studiu, tak na výměnných pobytech. Nejčastěji se zajímají o studium ekonomie, textilního inženýrství, strojírenství a pedagogiky. Podle prorektora pro vzdělávání Otakara Ungermana chce univerzita v nejbližších 2 letech akreditovat i další studijní programy vedené v anglickém jazyce.
3: Máme tady v současnosti 10% studentů, kteří jsou ze zahraničí. To optimální číslo za mě je, dejme tomu, někde kolem těch 15%. Takže je tady možnost díky tomu, že budeme mít připravené studijní programy, nabírat zahraniční studenty ve větší míře než v současnosti.
2: Na realitním trhu v Česku ožívá segment historických nemovitostí. Patří do něj třeba zámky, kostely nebo další památkově chráněné budovy starší 100 let. Většina, podle údajů realitních kanceláří, až 80% historických nemovitostí se ale prodává ve špatném stavu a je potřeba je rekonstruovat. Noví majitelé můžou postupy zdarma konzultovat s památkáři, dodává za Národní památkový ústav Blanka Černá.
4: Tato konzultace s odborníkem pomůže předejít tomu, aby vlastník památky investoval čas a energii do přípravy záměru, na který potom památková péče nebude moci přistoupit.
2: Ruská armáda podle prezidenta Vladimira Putina na Ukrajině úspěšně postupuje navzdory snaze celé Severoatlantické aliance. Řekl to v projevu na Rudém náměstí při vojenské přehlídce k výročí konce druhé světové války. Letos se jí zúčastnili jenom pěší jednotky a provázela jí přísná opatření kvůli obavám z ukrajinských dronů.
5: V ruské metropoli úřady před začátkem preventivně vypnuly mobilní internet. Přehlídku ale nakonec nic nenarušilo. Místo vojenské techniky Putin sledoval po boku běloruského vůdce Alexandra Lukašenka videoprojekci s ukázkami dronů a obrněných vozidel. Po minutě ticha zapadlé ruský prezident krátce zmínil i válku na Ukrajině, kterou Rusko rozpoutalo před víc než 4 lety. Podle něj je invaze spravedlivá. Do Moskvy přijel taky slovenský premiér Robert Fico. Přehlídky se nezúčastnil, po ní se ale setkal s prezidentem Putinem. Kromě toho do Ruska na oslavy přijeli už jen prezidenti Kazachstánu, Uzbekistánu a Laosu a malajský král. Jiří Kordík, Radiožurnál.
6: Fotbalisté Slavie se můžou už dnes stát mistry šance ligy, musí ale porazit ve druhém kole nadstavby Spartu a po prvním poločase je to 1-1. Spartu poslal Fedenu do vedení ve 22. minutě Kuchta, ale po půl hodině hry srovnal Dorli. I zbytek zápasu nabídneme na Radiožurnálu i Radiožurnálu Sport v přímém přenosu. Ve zbylých dnešních duelech Teplice zdolali Baník Ostrava 2-1, Dukla podlehla Slovácku 0-1, třetí Plzeň vyhrála nad Libercem 2-0 a Zlín si z Mladé Boleslavy odvezl remízu 1-1. Poslední Dukla i předposlední Baník mají stejně bodů a v nejvyšší soutěži se můžou udržet už jen přes baráž. A v rozhodujícím pátém finále extraligy házenkářů Karviná hostí Plzeň. Stav a čas dodá David Procházka.
7: 60. minuta zápasu, Karviná prohrává z Plzní 28-29. Z Karviné David Procházka, Radiožurnál.
8: Překážka na D5 za Rokycany i v tunelu na dálnici D8. Na dálnici D5 z Plzně do Prahy pozor za Rokycany. Na 52. kilometru se na vozovce povaluje pneumatika. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem na Drážďany pozor na překážku v tunelu Panenská. Na 86. kilometru se porouchala dodávka. Je tam uzavřený pravý pruh a vybočuje se. Na dálnici D10 z Mladé Boleslavy do Prahy zvyšte opatrnost za Benátkami nad Jizerou. Na kilometru 23,5 pojedete kolem odstaveného osobního auta. Podle naší zpravodajky už je označené.
9: Řidič tam teďka dává trojúhelník, tak ať si dají řidiči pozor.
8: Opatrně, některá vozidla mohou vybočovat. Další zelená vlna po skončení sportovního přenosu.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Zítra čekáme jasno až polojasno, ráno výjimečně mlhy, odpoledne a večer postupně většinou oblačno a nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů a na horách většinou kolem 16. Tolik zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
10: Uprostřed severočeské hnědouhelné pánve na ploše o rozloze 600 fotbalových hřišť stojí mamutí podnik Chemické závody. 2,5 tisíce zaměstnanců tady každý rok zpracují víc než 5,5 milionu tun ropy a vyrábějí z ní všechno možné od benzínu přes asfalt až po bublinky do limonády. Dnes se v tématu Plus podíváme do historie chemických závodů poblíž měst Most a Litvínov. Do betonu a desítek kilometrů potrubí se tady vepsala historie 20. století. Pěkný poslech vám přeje Kateřina Gruntová.
1: Téma Plus.
10: Jako v řadě dalších příběhů, které se odehrávají na severu Čech, i v tomto hraje zásadní roli uhlí. Jeho zdánlivě nekonečné zásoby mezi Krušnými horami a kopci Českého středohoří stály za rozhodnutím německých inženýrů vybudovat právě v záluží u Mostu chemické závody. Slavnostního prvního kopnutí do země se v květnu 1939 ujal místodržící říšské župy Sudety Konrad Henlein. Plány na výstavbu chemičky, která měla zásobovat nacistické Německo pohonnými hmotami, ale existovaly už před záborem československého pohraničí na podzim 1938. Nacisti totiž věděli, že pro vedení války potřebují obrovské množství paliva, jenže neměli žádný významný zdroj ropy a byli závislí na jejím dovozu. Ovládali však technologii hydrogenace, tedy výrobu paliva s kapalněním hnědého uhlí, vysvětluje historik Mosteckého muzea Jiří Šlajsna.
11: Syntetické palivo se začalo vyrábět v roce 1942 na Mostecku a vlastně proč se začalo vyrábět je jednoduché. Německo, nebo v té době Velkoněmecká říše, potřebovala zásoby paliva. Palivo dovážela až do vypuknutí války na východě ze Sovětského svazu a z Rumunska. Po vlastně napadení Sovětského svazu, tak ten zdroj paliva ze Sovětského svazu ustal. Pokračoval jenom příjem paliva z Rumunska, z oblasti Ploješči, ale to nestačilo. Němci s tou výrobou měli zkušenosti, založili v té době už několik větších rafinérií na výrobu syntetického paliva a rozhodli se, že jedna z těch hlavních velkých rafinérií se bude nacházet právě tady u nás v záluží u Mostu. A už v květnu 1939 začalo s budováním vlastně mamutího podniku, který měl produkovat až 600 tisíc tun toho syntetického paliva ročně. A samotný podnik začal stavět v roce 1939 už na jaře a vlastně byl dokončen do roku 1942. Celá ta infrastruktura byla budována na zelené louce od samotného podniku až po třeba zabezpečení. To znamená, že součástí toho nebyl jenom ten samotný podnik, ale například třeba sídliště, protože sem bylo přivedeno poměrně dost techniků, zaměstnanců ze samotné říše.
10: Výstavba obří továrny se od začátku potýkala s nedostatkem pracovních sil. Nejdřív přicházeli dobrovolně dělníci ze spřátelených zemí, jenže to nestačilo. Hlavní dřinu postupně zastali nuceně nasazení občané tehdejšího protektorátu Čechy a Morava, ale taky váleční zajatci ze všech koutů Evropy. Těch se v záluží během 6 let války vystřídali desítky tisíc, říká historik Schleissna.
11: V roce 40 mělo Německo dostatek válečných zajatců z tažení do Francie a zbytky o Francii, tak začaly přicházet první stovky zajatců z Francouzů, Belgičanů, Holanděnů, Britů a ještě před nimi sem přišli i zajatci polští. Ty polští zajatci na výrobě nebo na stavbě podniku nebyly příliš dlouho, později byly potom přeřazeny hlavně třeba do zemědělství nebo do lesnictví, ale ty francouzští zajatci byly základem prakticky celé stavby záluží. Většina z nich měla poměrně dobré technické zkušenosti, mohly sloužit i jako obyčejní dělníci, které vlastně vidíme při stavbě třeba výkopů pro položení sítí, ale oni také mohli sloužit jako technici. Víme, že třeba například, když se stavěl přivaděč pro technickou vodu z Labe, tak třeba ty práce pod vodou dělali francouzští vojenští potapěči, kteří byli jako zajatci, takže oni je použili jako technické zaměstnance. Oni se sem dostali potom i zajatci z poměrně exotických zemí, byli tady Australané, byli tady Jihoafričané, byli tady Novozélanděné, později i zajatci ze Spojených států. Ale po roce 41, v roce 42, 43, pak obrovskou masu těch dělníků zajatců tvořili vojáci zajatí vlastně v rámci tažení na východ, to znamená vojáci Rudé armády. Zacházení s tím vojáky Rudé armády bylo mnohem horší než třeba s francouzskými zajatci. Francouzi, Belgičani, Holanďané, Britové, ti všichni byli vlastně ze států, kteří podepsali ženevské konvence, ženevskou úmluvu, ale Sovětský svaz si nikdy nepodepsal. To znamená, že neměli nárok na kontrolu z řad Červeného kříže. A to úmrtí v rámci sovětských zajatců bylo obrovské. Byly to stovky, možná tisíce zajatců, kteří umírali pravidelně každý rok, hlavně na tyfové epidemie, ale vlastně prakticky byli udřeni k smrti. Na těch fotografiích se podíváme na francouzské zajatce, tak vypadají, nechci říct celkem dobře, ale vypadají mnohem lépe než třeba zajatce sovětští.
12: To bylo strašně moc lidí tady, všech možných národností. Tak jak to fungovalo? Měli tady nějaký jako tlumočníky?
11: Byl to obrovský Babylon. Vlastně teď krásně té fotografie to vidět. Tady máme civily označující místo, kde je pitná voda v rámci podniku. Nahoře máme Trinkwasser, potom pojeno Aqua, italsky pitná voda a pak Eau Potable francouzsky. Takže vlastně čtyři jazyky, které určovaly, kde se můžou napít, od němčiny až po francouzštinu. Dalo by se říct, že na francouzské zajatce, sovětské zajatce, italské zaměstnance, řecké zaměstnance dohlíželi předáci, kteří měli ten národní jazyk a uměli i němčinu. U těch českých zaměstnanců to bylo tím, že většina těch místních Čechů německy mluvila. Nemusela mluvit skvěle, ale rozuměli poměrně dobře. To samé i ti totálně nasazení přicházející z protektorátu, kde němčina byla vlastně jeden z hlavních cizích jazyků, které se vždycky v Čechách učili. A v případě Francouzů, Italů, ostatních, tak tam samozřejmě fungovali předáci, kteří nějaké znalosti jazyka měli. Na druhou stranu pro Němce byla třeba francouzština dalším cizí jazyku, které se učili, takže třeba francouzskými zajatci mohli hovořit i francouzsky.
10: Zatímco pro Němce nechalo vedení chemičky vystavět nové obytné čtvrti v Mostě a v Litvínově, zajatci a totálně nasazení dělníci žili v barákových táborech obehnaných ostnatým drátem v okolí chemičky. První syntetický benzín se díky jejich práci povedlo vyrobit v prosinci 1942. Sudetská továrna na motorová paliva, neboli STV, jak se podnik tehdy jmenoval, se během druhé světové války stala čtvrtým největším producentem leteckého benzínu na území celého nacistického Německa. Závodů v záluží si nacisti velmi cenili i proto, že leželi na hranici doletu spojeneckých bombardérů. To se ale změnilo v roce 1944, pokračuje vojenský historik Jiří Rajlich.
13: Ten zásadní zlom byl na začátku roku 1944, kdy ve Velké Británii a pak v Jižní Itálii bylo dostatečné množství amerických čtyřmotorových bombardovacích letounů B-17 Flying Fortress a B-24 Liberator, které už měly ten dostatečný dolet, ale také měly stíhací doprovod, především v podobě stíhaček B-51 Mustang. Byly první stíhačky, které byly vybaveny přídavnými nádržemi a mohly těm bombardovacím svazům poskytovat nepřetržitou ochranu od startu k cíli a pak ještě nazpátek. Předtím, před počátkem roku 1944, tohle Američané neměli, ty Mustangy, a většinou mohli doprovázet jenom část toho letu, pak se museli vrátit. To znamená, že polovinu toho času stráveného nad tím Německem ty bombardovací svazy letěly bez stíhacího doprovodu a trpěly také poměrně výraznými ztrátami. 12. května 1944 spojenecké strategické letectvo zahájilo generální ofenzívu proti palivo-energetickému průmyslu na území v moci nacistické Třetí říše. Jedním z cílů, z prioritních cílů, se stalo právě Záluží u mostu. Ten závod byl tehdy velmi těžce poškozen, bylo mnoho obětí a hlavně ten nálet nezůstal ojedinělý. Oni ty rafinérie se poměrně relativně snadno opravovali. To znamená, když už ta německá strana postoupila v těch rekonstrukčních pracech a už to začalo vypadat, že zase se ten benzín a ty další paliva budou vyrábět, tak přiletěl americký nebo britský průzkumný letoun, zjistil stav věci a okamžitě následoval další nálet.
10: Mezi květnem 1944 a březnem 1945 provedli spojenci na chemické závody v Záluží u mostu celkem 17 náletů. Podle odhadů při nich zahynulo asi 1600 lidí, a to nejen v areálu chemičky, ale i v jejím okolí. Závod v Záluží se stal nejvíc bombardovaným místem na území dnešní České republiky. Tato bitva o benzín zásadně oslabila schopnost nacistického Německa válčit.
13: To byla naprosto klíčová věc. Když 12. května 1944 spojenecké strategické letectvo zahájilo tu generální ofenzívu proti palivoenergetickému komplexu v Německu, tak byly dny nacistického Německa prakticky sečteny. Bylo už jenom otázkou času, kdy prostě ta nacistická válečná mašinérie bude úplně ochromena. Hned v té první vlně drasticky klesla produkce těchto továren. Sice se občas třeba létalo nebo jezdilo na nějaké strategické zásoby, ty byly ale velice rychle spotřebované. To znamená, že ten nedostatek paliva, ať už do autáků nebo do letadel, totálně limitoval veškeré německé operace od podzimu 1944 až prakticky do konce války. A dle mého soudu výrazně zkrátil druhou světovou válku přinejmenším v Evropě. Když čtete ta německá hlášení, všude jenom slyšíte, mohli bychom, máme tanky, máme letadla, ale prostě nemáme do toho palivo. To letectvo bylo vlastně nejpostiženější tím letím, protože když byly vylétány ty zásoby, tak vlastně se ta Luftwaffe ocitla v bludném kruhu. Jediný, kdo mohl zabránit náletům na ty továrny na výrobu paliva, bylo letectvo. A letectvo nemělo palivo, aby mohlo startovat dostatečné množství. Tím pádem se ovšem nedostávalo ani paliva na výcvik. To znamená, že to došlo tak daleko, že musely být zkráceny celé výcvikové programy těch německých pilotů. A to mělo dalekosáhlé následky pro jejich kvalitu. Koncem roku 1944, to je jenom pro srovnání, průměrný americký nebo britský pilot, který šel poprvé do boje, měl nalétáno 350 až 400 hodin, z toho přibližně 100 hodin přímo na letounu, na kterém měl bojovat. Průměrný německý pilot, vycvičený v té době, se musel spokojit s 200 nalétanými hodinami a pouhými 20 hodinami nalétanými na bojovém stroji, do kterého měl usednout do svého prvního boje. Takže důsledkem toho byly taky katastrofální ztráty těch leteckých obránců říše, kteří se stávali velice snadnou obětí jednak početně silnějších a kvalitnějc vycvičených spojeneckých stíhačů.
10: Nacisté se snažili závody bránit pomocí protiletadlového dělostřelectva a několik spojeneckých letadel se jim povedlo sestřelit. Po jejich troskách i po osudech sestřelených letců pátrá spolek s názvem Severočeský letecký archiv, založený na počátku 90. let. Nálezy pak jeho členové vystavují v památníku obětem druhé světové války, který se nachází v budově bývalého mosteckého krematoria. Jak vysvětluje předseda spolku Karel Otonovák, za komunismu se o sestřelených spojeneckých letadlech nemluvilo.
14: Od malička jsem se zajímal o tu válku a všechno možný. No a Chomutově nějaký svatopluk vyvážel, který přišel na to, že tady se tady bombardovala chemička, takže tady by mohly být nějaký ty spadlý letadla. No a tak jsme začali pátrat, schánět dokumenty, teoreticky jsme všechny našli letadla, které tady byly sestřelené při tom náletu na most.
12: A jak se to pozná v tom lese třeba?
14: Jo.
12: Po takový době.
14: To už je pak o praxi. Jo. Takhle, po válce se všechno odneslo, co bylo na povrchu. Jo. No a co bylo vevnitř, základ musel být detektor. A tím detektorem se našlo, když je to v lese, tak je to dobrý, protože to je centrovaný v tom, kam to letadlo dopadlo. Když je to na poli, je to horší, že? Protože to někde dopadlo, zarylo se, po válce se muselo jíst, tak to museli otáhat, dát do hutí a jak se oralo a jak se tahaly brány a všechno, tak se ty trosky roztahaly po celým těto. No a pak už člověk s tou praxí a všechno přišel na to. Já když teď přijdu na místo, tak vím, že tam spadlo letadlo. Že? No ale taky jsme se několikrát spletli, několikrát jsme kopali zbytečně a všechno. Že?
12: A ještě by mě zajímalo, teda, co z toho letadlo teda zbyde jako v té zemi. Protože chápu, že spadne, tak nějak zarije.
14: Záleží na tom, jak je to letadlo velký, jde o to, do jakého materiálu. Jako když spad do rybíka, tak byl skoro celý, že jo. Když spad u potoka, tak se zadal hodně a když spad na Horenici, tak moc ne. Protože například u nás v Český kraj je tak, že asi 60 čísel zeminy a pak je pískovec. Tak to letadlo se rozbije. Pak záleží pod jakým úhlem. Jestli šel takhle dolů, tak je to hodně hluboko. Jestli to byl nouzák, tak tam nic není. Jo, to se jenom utrhlo něco. Pak. Letadlo šlo do země a hlavně do té země šly jenom ty těžké věci. Kanony, motor a co bylo za kabinou, jinak ostatní všechno zůstalo na povrchu. To se po válce uklidilo a tam to se zahrabalo. A teď jde o to, jestli tam narazil na nějaký tvrdší předmět, tak se to roztříštilo, ale jako například se někdy vytáhli celý motor.
10: Členové spolku zmapovali i osud posádek těchto letadel. Zjistili třeba, že poblíž obce Lom u mostu zemřel v dubnu 1945 pilot John Banks. Jeho rodina ale na definitivní potvrzení jeho smrti čekala až do 90. let, říká mostecký novinář a spoluzakladatel Severočeského leteckého archivu Edward D. Beneš.
15: To byl kluk, který ho sestřelili v Horním Lomu, tam dopad, ty Němci ho tam zlinčovali, policajt ho zastřelil bodom a Karel našel jeho ségru ve státě Delaware a to jsem v 95. se svýma dvouma dcerama pila a vůbec se dozvěděla, že ten jejich brácha skončil.
12: Oni o tom nevěděli do té doby.
14: Do té doby. Nevěděli, že je ztracen v akci.
12: Ale nevěděli vůbec kde, kdy.
14: Ale zakázali jsme našim překladatelům, aby jim řekli, co se mu stalo. My jsme je nechali v tom, že zahynul v akci, ale že ho umlátili německý holky, to mu neřekli.
12: Holky?
14: No,
15: většinou tam byly ženský, protože on totiž vyskočil z letadla, letadlo spadlo do lesa, takových nějakých 200 metrů dál od jeho dopadu a on přistál na struně.
14: Na
15: padáku. Byl tam nějaký starý četník, ten ho sundal dolů a než si pro něj přijela ta eskorta vojenská, no tak tam po něm šli.
12: Němky teda.
15: Zmydlili ho většinou Němky, protože to bylo už 17. dubna 45, takže to bylo už po všech těch náletech, kdy tady snad nebyla rodina, která by někoho při tom náletu nestratila. Jo.
14: Tady v republice se ví, že to byl lynč. Ale oni, když přijeli, tak jsme si řekli, že jim to neřekl.
15: Prostě se střelili a zahynuli. Ale tam právě, když ona tady byla, tak tam přišla nějaká, tenkrát už stará paní, kolik jí mohlo být 80, a právě mluvila o tom, že u toho byla. Jestli jí má říct, co se tam dělo, tak jsme jí řekli, že to neříká.
10: V chemických závodech, ale i v okolních uhelných dolech fungovalo během války taky několik odbojových skupin. Jak říká mostecký historik Jiří Šlajsna, nešlo o ozbrojený odboj, ale spíše o sabotáže nebo o pomoc válečným zajatcům.
11: De facto v tom německém zjištěném prostředí ten ozbrojený odpor by neměl šanci uspět. Představa, že utočíte s puškou do Krušných hor, které byly vždycky německé a místní Němci to znali lépe než kdokoliv jiný, tak prostě ten odboj nebyl možný. Ale ta odbojová činnost v rámci těch sabotáží byla poměrně velká, ku podivu. Ale jak říkám, tady je těch odbojových skupin několik. Ta skupina okolo Georga Moora a okolo vlasti Faltýskové, tak ta působila přímo v chemických závodech. Pak tady ale byly několik odbojových skupin, které působily na různých dolech. Tam se jednalo hlavně právě o sabotáže v rámci dolů. Pak tady byla v rámci vlastně podpory válčních zajatců, to znamená předávání zpráv, potravin, léků, oblečení sovětským, francouzským, britským zajatcům.
12: A to dělali teda Češi? Nebo?
11: To dělali Češi. Oni tím, že vlastně třeba fárali do těch dolů společně s těmi zajaci, tak v samotném dolu většinou byl maximálně jeden Němec, se na ně měl dohlížet, ale když se v té štole roztáhli na několik desítek metrů, tak si mohli úplně v perfektně prostě předávat zprávy, předávat jídlo. Horník si vzal prostě na sebe do práce 2-3 košile a v tom dolu si sundal a předal jí třeba těm francouzským nebo sovětským zajacům. Předávali jídlo, předávali si motáky. Dalo by se říct, že co šachta nebo podnik, to vlastně uzavřená skupina.
10: Do odboje se taky zapojil záložský rodák Miroslav Hrabák. S chemičkou byl spojený celý jeho život. Pracoval tam 50 let a napsal o ní taky několik knih. Jeho vzpomínky na první ze spojeneckých náletů zachytil projekt Paměť národa.
16: Přišel jsem sirénu, ale zanedbatelně. Takže jsme dorazili na Bahnhof, čili na nádraží Uhelné, tam jsme zastavili a na mě volající jeden ajzerponák říká, je tu nálet, podívej se nahoru, tak já jsem tedy se podíval na oblohu a tam jsem viděl tedy seskupení letadel, no a teď už jsem viděl, že padají bomby, tak jsem jako utek z mašiny spolu s Rockfírou, panem Bémen, Čechem tady Bémenem, a nechali jsme tam stát všechno, tak jak jsme mašinu opustili, vrhli jsme se asi na tak 30-40 metrů stojící takovej kryt, ale jednoduchý kryt na půl cihly postavený, a tam jsme tedy přečkávali ten první nálet.
10: Celkem spojenci schodili na chemické závody v Záluží 7000 pum. Do okolí pak podle vojenského historika Jiřího Rajlicha dopadlo dalších 12 000 bomb. A dodnes se tady občas minulost místním připomene. Naposledy v létě 2024, kdy dělníci během výkopových prací v areálu chemičky narazili na jednu ze stovek nevybuchlých pum, které na Mostecku stále jsou. Po každém náletu se díky otrocké dřině totálně nasazených a válečných zajatců povedlo výrobu obnovit. Až nálet britského letectva na začátku roku 1945 závody vyřadil do konce války z provozu.
1: Posloucháte pořad Téma Plus. Zajímavé události i osobnosti pohledem odborníků a dobových dokumentů. Premiéra v sobotu po 8 hodině večer na Plusu.
10: Za informacemi o poválečném vývoji chemických závodů jsem se vydala přímo do Záluží u Mostu. V jedné z budov v areálu chemičky vznikla nová expozice, mapující její historii od 30. let až do současnosti. Po areálu mě provází Václav Novák, který tu pracuje přes 30 let a aktuálně je ředitelem správy majetku.
17: Tady, když se podíváte z okna, je to nádherně vidět, že vlastně, když půjdete, tak takhle napravo vidíte tamhle vzadu, jak jsou takový ty stavby, to jsou původní stavby a je tam ještě opravdu původní technologie, která se tady postavila v těch 40. letech a je v provozu. Je to tady poslední, jo? Když takhle tím okýnkem pojedeme, tak před náma vlastně ta kostka, to je bunkr protiletecký. Tady ta budova je vlastně dostavená v roce 1944. Mělo to být původně produkce syntetických maziv, jako doplněk vlastně k celé té chemické továrně. Ta technologie nikdy nebyla uvedená do provozu, protože v tom samém roce dostala ta budova zásah. Vlastně při tom masivním bombardování, tomu se tady budeme pak věnovat, na té tady celá expozice a budeme si prohlédnout i ty bunkry. A oni to využívali jako ubytování pro vězně a v současné době vlastně my pokračujeme v tom, že velká část této budovy je zrekonstruovaná jako tréninkové centrum pro naše operátory, včetně jednotky, a ty nepoužívané části jsme využili právě pro tady výstavu historie Chemparku.
10: 8. května 1945 převzala kontrolu nad chemičkou Rudá armáda. A to bez většího odporu Němců. Pokračuje historička Věra Dvořáčková, která působí v Masarykově ústavu a archivu Akademie věd a zároveň vyučuje na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze a je taky autorkou celé expozice o historii chemických závodů v Záluží.
18: Rok 1945 byl určitě velkým chaosem. Jednak 8. května 1945 přijíždí Rudá armáda. Tehdejší ředitel Paul Dam byl člověk, který asi do poslední chvíle stále ještě možná doufal v nějaký zvrat nebo v nějakou záchranu, ať už závodu nebo svou vlastní osobní, což bylo asi v té době už velmi neprozíravé, nicméně jen pár hodin předtím, než Rudá armáda dorazila, tak opustil litvínovské závody. Rudá armáda přistoupila ke zdejším závodům úplně stejně jako k jakýmkoliv jiným podnikům v rámci takzvané válečné kořisti. To znamená, že úplně původně v tom květnu se hovořilo o tom, že závody skončí úplně stejně jako řada jiných německých podniků, tedy rozebráním a odvezením veškerých použitelných technologií a materiálů do Sovětského svazu. K tomu nakonec naštěstí pro Československo nedošlo, protože československá vláda se proti tomu ohradila s tím, že jde o velmi zásadní prvek československé energetické soustavy, navíc navázaný na zdejší mocné zásoby hnědého uhlí, takže to dává smysl. Navíc se to nachází na území Československa, které bylo vlastně původně taky součástí Československa a jenom po dobu války bylo připojeno k nacistickému Německu, tudíž se vlastně jedná o československé území a zároveň druhým argumentem bylo i to, že o vybudování takovýchto závodů se uvažovalo už před druhou světovou válkou, právě proto, že se tady nacházelo to uhlí, které je samozřejmě ideální zpracovat přímo někde na místě a nedovážet ho přes nějakou větší část republiky. To, že nakonec teda tu fabriku vybudovali Němci, byla jiná věc, nicméně československý stát si ty závody obhájil.
10: Z německé továrny na pohonné hmoty se tak po válce stal národní podnik Stalinovy závody. Název vydržel až do roku 1962, tedy téměř 10 let po smrti sovětského diktátora. Závody se po skončení druhé světové války potýkaly s několika problémy. Jednak byly poničené nálety a taky byl jejich provoz závislý na znalostech německých inženýrů a techniků.
18: Ti Čechoslováci, kteří tady pracovali třeba jako totálně nasazení nebo v podobě zajatců, tak samozřejmě nebyli připouštěni k nějakým hlubším provozním souvislostem, celkem logicky byla válka. Nicméně bylo zapotřebí po té válce je do toho zasvětit a bylo zapotřebí si ty odborníky vyškolit, což není otázka dnů, ani týdnů, ani měsíců, je to spíše otázka let. Takže to nějakou dobu ještě trvalo, ale ti němečtí odborníci z větší části zase až tak tady zůstávat nechtěli, přestože jim byla slibována beztrestnost, byly jim slibovány určité materiální podmínky, tak řada z nich i přesto odešla, protože to živelné obsazení pohraničí, kdy se sem stahovali nejenom lidé, kteří sem přicházeli za prací, ale řada lidí právě v těch poválečných zmatcích se tady snažila se takzvaně ukrýt, takže šlo o lidi, kteří třeba měli i za sebou nějakou kriminální minulost a byla to pro ně příležitost se v tom pohraničí ukrýt. A právě i z toho vyplývaly potom ty nejrůznější zmatky, které souvisely i s velmi vysokou fluktuací zaměstnanců, která tady v některých letech dosahovala až 42%, což je neuvěřitelné číslo. Bylo to dáno i tím, že řada lidí třeba přicházela s tím, že disponuje nějakým vzděláním nebo nějakými zkušenostmi a ty neměla. Takže nejenom, že ty závody trpěly velkou zaměstnaneckou fluktuací, ale trpěli i tím, že vzrostlo obrovské množství různých nehod, různých nešťastných událostí, které by se asi neodehrály za situace, kdyby ten personál byl skutečně kvalifikovaný a v dostatečném i kvantitativním objemu. V jednu dobu, v té poválečné době, tady bylo až 13 000 zaměstnanců, což bylo obrovské číslo. Je jasné, že v dnešní době, kdy se potýkáme s nějakou automatizací, tak těch zaměstnanců třeba není z těchto důvodů už zapotřebí tolik. Nicméně i tak to porovnání je poměrně dramatické, protože těch 13 000 zaměstnanců ve srovnání s 2,5 tisíci zaměstnanci v současné době je skutečně značný nepoměr.
10: Někteří němečtí odborníci tak byli nuceni v záluží zůstat i po válce, říká historik Mosteckého muzea Jiří Šlajsna.
11: Pokud ti němečtí zaměstnanci byli pro ten provoz důležití, tak vlastně tady museli zůstat. Dokonce i ve chvíli, kdy už probíhal samotný odsun německého obyvatelstva, tak ti, kteří byli pro tu výrobu důležití, tady zůstali. Někteří dokonce nebyli ani původní československý občany. Máme tady příklady Němců, kteří přišli v průběhu války z říše, přesto po válce tady byli nuceni zůstat, protože tady prostě československá vláda nechala z toho důvodu, že byli důležití pro provoz. Větší část minimálně do roku 46-47, než dokázali předat vlastně provoz českým inženýrům. Dostávali větší příděly potravin. Myslím, že dokonce tady máme vidět i oznámení, že ten, kdo zde bydlí, tak že vlastně je důležitý pro provoz podniku, takže nemá být rušen, nebo nemá být odsouván, nebo nemá být do bytu nastěhován české obyvatelstvo, protože je důležitý pro provoz těch. Potvrzí, tady máme několik, myslím.
12: Ale ty Češi se nesnažili za to třeba mstít?
11: Tak samozřejmě po válce se snažili mstít lidé prakticky všude, ale zajímavé je, že tady na Mostecku až na některé případy, což jsou Mariánské Radčice nebo Lom, tak toho násilí na Němcích není tolik jako jinde. Důvodem je to, že ty Češi a Němci se znali. Za války tady žilo prostě přes 30 000 Čechů a ty Češi velice dobře věděli, který Němec má máslo na hlavě. Ty Němci, kteří to máslo na hlavě měli, tak ty na konci války většinou utekli. A tady v Mostě dokonce probíhaly mimořádné lidové soudy, po válce a těch odsouzených trestů smrti bylo poměrně málo. Ano, proběhly tady nějaké spontánní popravy na konci války. Jak říkám, jeden z obětí těch spontánních poprav byl i vlastně šéf koncernu Subak, toho hlavního koncernu na těžbu hnědého uhlí. Po válce se mluvilo, že jako významný nacista věděl asi víc, než bylo některým lidem milo, a proto byl velice rychle záhy zlikvidován. Zase si nesmíme jakoby vztahy mezi Čechy a Němci na Mostecku moc idealizovat. Oni se před válkou, ať před první nebo před druhou, jako Češi a Němci tady úplně rádi nikdy neměli. Vždycky od sebe žili odděleně, nestýkali se de facto společensky až na výjimky, ale prostě znali se.
10: Problém byl i s pracovní silou. Po odsunu Němců a odchodu zajatců chyběli lidé v celém pohraničí. Podniky proto začaly lákat nové zaměstnance různými benefity. Nabídka chemických závodů v Záluží se v tomto ohledu ale vymykala, říká historička Věra Dvořáčková a doplňuje ji ředitel správy majetku Václav Novák.
18: K té péči o zaměstnance patřila i nejrůznější zdravotnická zařízení, zubařské ordinace, školky, školy, nejrůznější akce typu štědrovečerní večeře pro nezadané, mikulášská nadílka pro děti a byla tady ještě taková specialita, které se říkalo noční sanatorium. A to bylo určeno pro zaměstnance, kteří měli nějakým způsobem podlomené zdraví, přesto byli schopni výkonu práce, ale jejich popracovní čas vyžadoval nějaký pravidelný režim, životosprávu a hlavně ten lékařský dohled. Takže ti lidé potom, to vypadalo tak, že během dne si odpracovali to, co měli, a k večeru se vydali do nočního sanatoria, kde byli pod lékařským dohledem. Byl pro ně zajištěn dohled na jejich životosprávu a přespali a druhý den ráno šli zase do toho zaměstnání.
19: Tady byly vybudovány gigantické kapacity. Opravdu ty služby z dnešního pohledu jsou enormně nadstandardní. Oni byli v celém tom regionu, protože stát potřeboval samozřejmě do toho ekologicky zdevastovaného, v té době nepříliš atraktivního regionu dostat pracovní sílu. Takže když vzpomeneme to, já jsem teda nezažil to pohřebný, že platili lidem za výrazně kratší průměrnou délku dožití, která byla způsobena velkými emisemi, ať už prachovými, chemických látek, tak ale nabízel, my třeba, když to vemu tady, byla obrovská jídelna, kde se vařily opravdu snídaně, svačiny, večeře. My ji dneska využíváme na zlomek té kapacity, to zmiňované přímo zdravotní, obrovské zdravotní středisko se kompletní péčí. Jo. Měli jsme celou řadu rekreačních středisek po celé republice, ať už to byly dětské tábory, nebo v Podkrkonoší byl nádherný zámek, který vlastně tehdy měly chemické závody.
10: I když, jak ukazuje stížnost zaměstnanců z roku 1950, adresovaná vedení podniku, v praxi všechno tak růžové nebylo. Z archivního materiálu čte historička Věra Dvořáčková.
18: Podávané polévky jsou, i když mnohdy z cenného materiálu, špatně připravené nebo jinak chuťově znehodnocené. Chuť po plísni, stuchlině nebo jiné příchuti. Příkrmy jsou ve většině případů studené, brambory často nedovařené, páchnoucí hnilobou. Knedlíky podávané k omáčkám bez chuti jsou okoralé, bez housky, nedovařené nebo převařené. Takže jsou mazlavé a při kousání připomínají žvíkací gumu. Jsou zřejmě vařené několik dní předem do zásoby. O množství masa se nedá vůbec diskutovat, není snad nutné vařit obědy, aby strávníci museli po takovém obědě kupovat salámy a housky, aby se zasytili. Soudruh Čížek několikrát nakousl v pečivu švába. Soudruh Klein nalezl v polévce chuchvalec vláken z hadrů, kterými se pravděpodobně čistil kotel. Soudruh Horák nalezl v polévce kus železného šroubu velikosti 5x20 mm. Soudruh Timpl nalezl v kroupovém haše rusa, uvařeného, a v omostku k vepřovému masu zbytek cigarety značky Partizánka délky 30 mm. V hlavní jídelně se utírají podnosy od jídel do nekonečna stále stejným špinavým hadrem, aby v následujícím okénku se na tyto podnosy položily čisté příbory. Hygiena je personálu v hlavní jídelně zřejmě naprosto neznámým pojmem. Ještě malou poznámku o otázce nápojů v závodě. Každý závod má zájem na tom, aby zaměstnanci dostali především nealkoholické nápoje. Žádáme, aby v tomto směru byla učiněna náprava a aby vedle piva bylo stejně dosažitelné množství nápojů nealkoholických, limonády, minerálky. Mimo vody, která je jenom označována jako pitná voda, avšak pít se nedá, není zde velmi často jiného nápoje než teplé pivo.
10: Pro zaměstnance bylo potřeba taky ubytování a tak se i po válce stavělo. Chemické závody převzaly nacisty rozestavěné litvínovské sídliště Osada, kterému se teď nově říkalo Stalinovky, a pokračovaly ve výstavbě domů. Z těsně poválečné doby pochází taky myšlenka na výstavbu kolektivního domu, takzvaného koldomu. Ten na okraji Litvínova skutečně vyrostl mezi lety 1947 a 1958.
18: Byl unikátní z celorepublikového hlediska proto, že to byla taková sociálně inženýrská idea vystavět velký bytový dům, který zahrne v podstatě úplně veškeré funkce domácností a i další občanské vybavenosti skutečně pod jednou střechou. To znamená, že tam byly naplánované a skutečně tam i fungovaly jesle, fungovala tam školka, byla tam společná prádelna, společná jídelna a ty byty, které tam byly, tak byly malometrážní, nacházelo se jich tam 352, nebo stále asi nachází, když nevím, jaká je teď v současné době parcelace teda koldomu. A ti lidé tam měli jenom takovou velmi maličkou provizorní kuchyňku, protože se předpokládalo, že vařit a jíst se bude společně. A i z architektonického hlediska je to ten doznívající funkcionalismus ve spojení s avantgardou. A dá se říci, že ten sociálně inženýrský projekt tak úplně nevyšel. Byl to takový pokus, byla to taková snaha i trošku po vzoru Francie vytvořit nějaké domy, které by zastávaly všechny ty funkce, ale neukázalo se to jako životaschopné a další podobné projekty nakonec vlastně nenásledovaly.
10: Chemické závody v Záluží byly od svého počátku spojené s hnědým uhlím, jenže jeho zpracování na pohonné hmoty je extrémně neekologické a tak ho začala od poloviny 50. let vytlačovat ropa. Ta se nejdřív dovážela v cisternách ze Sovětského svazu a v roce 1965 byla chemička v Záluží napojena na sovětský ropovod Družba. Zatímco na počátku 50. let převažovalo uhlí, v 60. letech už dominovala ropa. Uhlí ale dál zůstávalo hlavně pro výrobu páry a elektřiny, ale hlavní výroba přešla na ropu. Postupně se rozšiřoval i sortiment toho, co v chemických závodech vznikalo. Přibyl třeba metanol, čpavek nebo takzvané hmoty budoucnosti, tedy plastické hmoty. V roce 1967 už podnik vyráběl 75 chemických produktů a dál se rozšiřoval i jeho areál, říká ředitel správy majetku Václav Novák.
19: Celý ten areál je provázaný a promyšlený tak, že pak i s tou navazující petrochemií vlastně využívá komplexně všechny složky ropy a využívá se pro zajímavost vlastně tehdy. Celá ta architektura byla složena i z více areálů. Ty areály jsou propojeny produktovody, takže vlastně Litvínov, Neratovice, historický kaučuk, nyní vlastně areál jakoby Syntosu, my tam máme Orlen Unipetrol rafinérii, tak spolané Neratovice jsou propojeny, vlastně my tomu říkáme dálkovody, jsou to ty dálková potrubí etylenu C4 frakce a etylbenzenu, takže celé to bylo provázané, jako poměrně komplexní provázaný. Když byla projektována petrochemie, což bylo vyvolané vlastně v 60. letech nástupem umělých hmot, tak strašně vznikala poptávka. Tady v Československu to podle mě nikdo nevyráběl. Ty první jednotky vznikaly tehdy v NDR, v Německé demokratické republice, a začalo se projektovat tady naše petrochemie. Pro zajímavost je to poměrně malé území, protože jsme obklopeni výsypkami povrchových dolů. Takže tady pak hned de facto za hranicí petrochemie začínají výsypky a nedá se tam stavit. Takže i uvidíte na prohlídce obrovsky zahuštěná.
10: S rozvojem výroby ale rostly i negativní dopady na životní prostředí. Právě v 60. letech se začala v severních Čechách intenzivně projevovat špatná ekologická situace. Navzdory tomu se ale uvolnění konce 60. let na severu Čech příliš neprojevilo. Režim se snažil nepříznivé podmínky a nižší míru dožití kompenzovat platy a nabídkou zájmových aktivit, popisují Václav Novák a Věra Dvořáčková.
19: Těžký průmysl vlastně generoval tuhle tu třídu, tady byla velká podpora a ty lidi se tady měli nadstandardně dobře, oni měli jak horníci, tak ty chemici měli v porovnání se zbytkem republiky obrovský platy, takže ta podpora režimu tady byla, a to politický hnutí, podle mě ta politika se tady nikdy enormně neřešila, to komunitní hnutí, to vyžití, ty podniky investovaly obrovský prostředky, třeba do těch, tady bylo i nahoře lyžařský středisko, jak jsme blízko hor, podporovala se právě mohutně kultura, tady byla celá řada jakoby těch zájmových organizací, takže ta politika se tady tak, podle mě se tady tak neprožívala.
18: Tady bylo celé množství různých aktivit, od sportovních přes kulturní a takové jako společensky soudržné aktivity, které třeba souvisely i s hraním divadla, byl tu i orchestr a byly tady nejrůznější sportovní týmy. 8. listopadu 1945 vznikl hokejový klub v Litvínově a ty začátky byly takové všelijaké, hrávalo se nejdříve venku, než byl postaven regulérní stadion a zase ještě několik let trvalo, než se postavil i stadion krytý, respektive byl překryt nějakou střechou ten stávající stadion. A litvínovský hokej se poměrně brzy, to znamená už někdy od přelomu 50. 60. 90. let dostal do té nejvyšší české hokejové soutěže a začal zaznamenávat poměrně velké úspěchy. Myslím si, že ta litvínovská hokejová líheň je takovým fenoménem a pojmem asi do dneška.
10: I v 70. letech pokračovalo rozšiřování chemických závodů. Nejdůležitější byla výstavba petrochemie, která probíhala v několika fázích. Srdcem každé petrochemie je pak etylenová jednotka, kam míří suroviny z rafinerie. Založí se vlastní etylenové jednotky dočkolo v roce 1979. Budování chemických závodů v 70. letech 20. století mapoval i Československý rozhlas v pravidelných reportážích. Ty připravovala redaktorka Ivana Česalová.
20: Staveniště našeho největšího petrochemického kombinátu v Záluží není rozhodně vhodným místem pro podzimní procházky, ale přesto jsem si je prošla s velkým zájmem. Co by konečně neudělala žena proto, aby získala informaci, kdy už konečně si bude moct koupit pro svou domácnost moderní a laciné syntetické záclony, případně neroztrhatelný koberec, třeba v podobě leopardích kůží, a nebo stovky dalších novinek z plastických hmot. To je totiž podoba petrochemie z ženského hlediska. Z ekonomického hlediska je tento petrochemický kombinát, který stavíme kooperačně s NDR v rámci spolupráce RVHP, především surovinovým a finančním efektem pro chemický a spotřební průmysl. No a z hlediska investiční výstavby v Československu je to hotová bomba. Protože naše normy říkají, že taková stavba by se měla stavět 69 měsíců a my jsme se rozhodli, že ji postavíme za 30 měsíců.
21: Nad výstavbou našeho největšího petrochemického kombinátu v Záluží zasvítilo jako na zavalanou jarní sluníčko. Dozvíte se o tom z naší pravidelné 14-denní relace, kterou připravila Ivana Česalová.
20: Pozornost všech je v současné době soustředěna na stavbu polyetylenové jednotky, která je vinou anglických dodavatelů o několik týdnů opožděna. Ale dělníci a technici na stavbě se s pouhým konstatováním zpoždění jen tak nesmíří. Sudru Kloučku, my jsme se vždycky potkali, buď pršelo nebo sněžilo. Ovšem teďko už je jaro. Jak se vám dělá, když to sluníčko vám do toho hřeje?
22: No, teď se nám dělá moc fajn, ale zase máme velkou žízeň. Je to mnohem lepší, no a je to zase stíženější tím, že těch řemesel už je tady moc, jsou tady už cizí podniky, jsou tu ZPAci, jsou tu elektrikáři, jsou tu natěrači, zedníci se tady do toho pletou, takže tady zase žádný sbírání bylinek nemáme.
20: Združená montáž, že? Z vašich spolupracovníků, kdo se tady nejlíp na té polymeraci podepsal?
22: Kdo se tady podepsal, tak toho máme stát hned tady vedle, to je soudruh, který je navržený na vyznamenání za práci, soudruh Dalihot.
23: Soudružka Raftlová a jedna z nejmladších, soudružka Puchryková.
24: Takže těch bych se měl zeptat na ty vztahy, jaké jsou u vás v brigádě.
25: No tak, pokud jde o ty vztahy.
24: Spokojená?
25: No, já jsem spokojená.
24: No a ještě dostanete slovo, vy jste hovornější, myslím.
26: No, oni říkají, že jsem trošku moc hovorná, ale ono to takový není. Když jako je potřeba někde to slovo ztratit, tak jako ho ztratím. Víte?
24: A vy se snažíte ovšem nejen dobře pracovat, ale také trochu kolektivně žít.
26: No to bylo to socialistické heslo, víte, socialistický žít, pracovat. No a protože jsme to zakládali, no tak jako se na tom dáváme do záležet a tak se toho podle toho pořád řídíme, no. Podívejte se, každou chvilku je nějaká akce. No a někdo se toho ujmout musí. No tak vždycky my holdem, holky, pojďte, půjdem to udělat. Vždycky jsme jako první, čili jde o to přesvědčit ty lidi. Jako vždycky se každý chvilku cuká, já ne, no ale nakonec se to musí. Stejně se to musí udělat. Ten cíl je dost vysoký, čili i ta práce, i ty nároky a to všechno, to všechno souvisí, víte?
10: Dnes byl v chemických závodech Československo-sovětského přátelství v Litvínově vyroben první prášek nízkotlakého polyetylenu. Skončila tak první etapa výstavby petrochemie. Po dřívějším úspěšném zahájení provozu polypropylénu je to druhá a zároveň největší na světě velkokapacitní jednotka na výrobu plastických hmot. Československo tak bude nejen schopné více pokrývat požadavky domácího průmyslu na tyto hmoty, ale vytvoří si postupně i předpoklady k devizově výhodnému vývozu do zahraničí.
20: Čili dá se říct, že o ukončení té druhé etapy se statečně rvete. Pořád je o co se dohadovat a pořád je třeba honit ty termíny. Ovšem já jsem se chtěla zeptat, co budete dělat, až
0: ta výstavba skončí.
3: Investiční výstavou petrochemického komplexu ukončíme pouze jednu část, ale nedá se říct, že bude výstavba chemických závodů ukončena. Budeme pokračovat dál v investiční výstavě.
0: Takže vy budete stejně dál chodit tam v holinkách a pořád tam budou jámy a pořád se bude stavět.
4: Ano, je ve výstavbě nová velká investice, říkáme tomu nová rafinerie Záluží, to je velký komplex. A potom jsou připravené už další rozvoje úkoly na 7-5letý plán.
0: A pořád budete mít co dělat a já pořád budu mít co vysílat, protože vidět, že i v 7-5 letce budu mít možnost vás pozvat do studia, do našich tribun nebo do jiných vysílacích časů a povídat si o tom s vámi, co je nového v chemických závodech Československo-sovětského přátelství v Litvínově. Já vám děkuji za besedu, za to, že jste k nám přijeli a všem vašim pracovníkům, kteří staví nové provozy i kteří pracují už v hotových provozech, zahrajeme hezkou písničku.
10: Po sametové revoluci čekalo chemický komplex v Záluží bouřlivé období. 90. léta a počátek nového století přinesly chaos spojený s restrukturalizací a privatizací průmyslu, popisuje ředitel správy majetku Václav Novák.
5: Probíhala obrovská reorganizace celého toho gigantického koncernu. A říkám, to bychom museli rozkreslit v podobě pavouka, protože ten původní státní podnik koncern se jmenoval Chemopetrol, tak měl všechny ty závody, právě ten litvínovský Chemopetrol, Kaučů Kralupy, Spoleno Neratovice, Ostramo, Paramo, Koramo a de facto bývalé, teďkon současné Mero, Čepro,
6: benzina.
5: Všechno, benzina. A ta restrukturalizace byla tak nesmírně náročná a komplikovaná. Já to třeba vidím z pohledu podpůrných služeb, kde vlastně v 90. letech došlo k vyčleňování, ať už to byly údržbářské práce, ostraha, stravování. Všechny ty aktivity se vyčlenily, vzniklo z toho obrovské množství firem. Ty firmy se mezi tím xkrát změnily. My jenom tady v areálu vlastně pronajímáme prostory a plochy více než 100 firmám, kde 90% jsou naši kontraktoři, těch 10% jsou partneři, kteří si od nás buď koupili budovy, nebo si postavili svoje na našem území. Tohle to rozkreslit a vůbec si to popsat, jako pojmout, to je nesmírně náročný, ono hodně zjednodušeně opravdu. Vyčlenili se, to byl ten trend 90. let všude, vyčlenili se podpůrné činnosti, to se různě zreorganizovalo, vzniklo tam celá řada nových firem. To klíčové, co se odehrálo, bylo, že se v roce 1995 vyčlenili rafinerské provozy, vlastně stát to prodal strategickým ten podíl 49%, nechal si teda zlatou akcii partnerům Conoco, Shell, Egypt. Z toho vlastně vznikla v roce 1995 česká rafinerská společnost. Ve finále došlo k tomu, že Orlen vlastně tu část české rafinerské, všechny ty partnery, tak jak to bylo, skoupil a vytvořila se, celý se to restrukturalizovalo. To, co se historicky z velké části vyčleňovalo, ta zajímavost je, že jsme v tom kruhu, tak se vlastně z velké části zase včlenilo zpátky.
10: Privatizaci litvínovských chemických závodů se stát pokusil provést na dvakrát. Poprvé neúspěšně v roce 2001. Tehdejší vítěz tendru, skupina Agrofert, si nákup rozmyslel a odstoupil od něj. Druhý pokus v roce 2004 zase provázela podezření na korupci. Ze 6 kandidátů, kteří postoupili do druhého kola, vláda 3 vyřadila. Podle neveřejného dokumentu expertní komise, který v roce 2006 získal Radiožurnál, tím snížila konkurenci a stát tak mohl přijít o miliardy korun. Vítězem se nakonec stala polská firma PKN Orlen. Její součástí je litvínovská chemička dodnes.

0: Provoz chemických závodů, které jsou dodnes největší svého druhu v Česku i na Slovensku, se za téměř 90 let neobešel bez havárií. Nejtragičtější přišla v létě 1974. Při výbuchu tehdy zemřelo 17 lidí a tlaková vlna poničila 300 budov ve vzdálenosti až 8 kilometrů od chemičky.
1: Na místo nehody se ihned dostavili zástupci ústředního výboru komunistické strany Československa, federální a národní vlády. Pro řešení vzniklé situace a urychlené odstranění škod byla ustavena vládní komise v čele s českým ministrem průmyslu Oldřichem Svačinou. V současné době probíhají v Záluží za účasti příslušníků Československé lidové armády, bezpečnosti lidových milicí, členů požárních sborů a příslušníků hospodářských a státních organizací práce na likvidaci následků havárie. Okamžitou pomoc nabídly jednotky sovětské armády. Díky rozhodnosti a obětavosti pracovníků závodu mohly některé provozy už dnes zahájit výrobu.
0: Co havárii zapříčinilo, vysvětluje historička Věra Dvořáčková a Václav Novák z Unipetrolu.
2: V jedné části potrubí, kudy vedl etylén, tak v jednom z těch kolen, které už bylo oslabené korozí, tak došlo k úniku toho etylénu a etylén je vysoce hořlavý. A protože přesně v tom místě, kde bylo to koleno, tak se kousek odtamtud nacházela nějaká pec, takže se vznítil ten uniklý etylén.
3: Co smíchá se vzduchem, tak vlastně pak vzniká vysoce výbušná směs, je to enormně nebezpečné. Vlastně tohle to se třeba řeší u těch dálkovodů. Proto je ten dálkovod, protože je nebezpečný etylen přepravovat vlastně třeba v cisternách po trati nebo automobily, takže se staví ty dálkovody. Je to trubka a i když je mikroúnik, tak to pak to oblast se zabezpečuje, protože to je opravdu nebezpečný. Tam, když dojde ke zničení, je to problém. Tady byl i rumor, takový, že zahynul někdo v té tramvaji, protože shodou okolností v okamžiku toho výbuchu stála ta tramvaj v zastávce, tam říkají, že ne. On zahynul, on ten tady býval podchod, já ho ještě pamatuju, pod tou, když se přecházelo z jedné strany na druhou, nějaký člověk sešel, mladý kluk poměrně, sešel pro zápalky do vrátnice a když odcházel, šel na rande tady do Horního Jiřetína, tak ho zastihla tlaková vlna a pomlátila ho, schodila do toho, pokud on zemřel pak na následky.
0: Další velké havárie následovaly v letech 1996 a 2015. V obou případech se škody počítaly v miliardách korun. Dnes už ruská ropa do Záluží neproudí. Dodávky se zastavily v březnu 2015.

0: se instalují fotovoltaické elektrárny a připravuje se taky výroba zeleného vodíku. Ústecký kraj, kde se chemické závody nacházejí, ale dál zůstává jedním z nejvíce znevýhodněných regionů Česka. I když se příroda zotavuje, jeho proměna ještě není u konce. Uzavírá historička Věra Dvořáčková.
1: Ten kraj v souvislosti s tou těžkou průmyslovou výrobou, která je daná právě těmi uhelnými slojemi, které tady byly objevené, je skutečně těžce zkoušený. Za celou tu dobu, kdy to uhlí se tady začalo nějaké větší, masivnější míře těžit, protože až do poslední třetiny 19. století tohle byl ryze zemědělský kraj. Byla tady celá řada různých obcí, vesnic, které vzaly za své právě kvůli těžbě anebo posléze i výstavbě dejších chemických závodů. Pak přichází druhá světová válka, přichází odsun místního německého obyvatelstva, absolutně se tady proměňuje sociálně kulturní struktura obyvatel a následně se tady těžba rozšiřuje se i provoz chemických závodů. Přichází velmi náročná environmentální situace, ty ekologické parametry, které tady byly naměřeny, byly jedny z nejhorších vůbec na světě ve své době. A nevím, jestli k té současnosti bych se v tomto směru měla ještě nějak vyjadřovat, ale myslím si, že ten kraj, jako byť se tady asi řada věcí zlepšila minimálně na té ekologické úrovni, vrátily se jehličnaté lesy, vrátila se řada živočišných rostlinných druhů, ty odpadní vody nejsou plné nějakých toxických látek, půda zase přichází do nějaké své využitelné podoby i na té zemědělské úrovni, ale řekněme, že takový ten jako sociálně kulturní aspekt do značné míry pořád pokulhává za řadou jiných regionů. Často se hovoří o tom, že Karlovarský kraj a tady Ústecký kraj patří k místům, kde lidé zase až tak úplně jako netouží žít, nebo je tady největší odliv obyvatelstva ze všech krajů vlastně v republice, že jo? Takže myslím si, že to je pořád takové jako dědictví nebo to prokletí té uhelné pánve a následného průmyslu, který na ní navazuje. A samozřejmě vůbec nepopírám veškeré ty benefity, které zbytek republiky na základě těch chemických závodů na druhou stranu má. Kapitola bych řekla, že určitě není uzavřená. Myslím si, že ten kraj na nějakou revitalizaci v oblasti, já nevím, jak to říct, no, jestli kulturně, mentální, určitě ještě čeká.
0: Dnešní téma plus připravili dramaturgyně Lucie Korcová, mistr zvuku Adam Cejnar a za všechny se loučí autorka Kateřina Gruntová.
2: Radiokniha.
3: Jmenoval se Krejčíř, Radovan Krejčíř a říkali mu Padrino. To proto, že byl od druhé poloviny 90. let jedním z nejvlivnějších bosů pod světí. Ve své vile měl mramorové schodiště, výtah se zlatými dveřmi a akvárium se žralokem. Když si tam pro něj policie přišla, dokázal jí zmizet při domovní prohlídce. O příběhu gangstra napsal Jaroslav Kmenta knihu Padrino Krejčíř.
2: Radiokniha dnes půl hodinu před půlnocí na Plusu. Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
4: Alan Pinkerton byl zakladatel slavné detektivní agentury, která udržovala těsné styky se šerify Spojených států, spolupracovala se Scotland Yardem a francouzskou Sûreté.
5: Pinkerton se narodil v roce 1820 ve skotském městě Glasgow. Vyučil se bednářem. Zapojil se do dělnického hnutí. V roce 1841 spolu s manželkou utekli před úřady do Kanady. Během cesty ale ztroskotali a ztratili skoro vše, co měli. Poslední peníze použili na přepravu do Spojených států. Útočiště našli v Chicagu.
4: Na dráhu detektiva se vydal poté, co se mu podařilo vyřešit případ vyhořelého domu stojícího nedaleko jeho bydliště. Na základě jeho poznatků byl odhalen nejen žhář, ale byla dopadena také i banda padělatelů peněz. Za tomu bylo nabídnuto místo u policie.
5: Pinkerton měl pověst muže vytrvalého, nepodplatitelného, se smyslem pro spravedlnost. V roce 1850 založil vlastní soukromou detektivní kancelář Pinkerton National Detective Agency.
4: Pinkerton využíval ve své detektivní činnosti nejrůznějších metod. Se šerifovým souhlasem se stával členem zločineckých band a pomáhal je zneškodňovat. V roce 1861 dokázal odhalit připravované spiknutí proti Abrahamu Lincolnovi a na poslední chvíli prezidenta zachránil před kulkou vraha.
5: Na základě toho Pinkertonových služeb využívala i vláda. Kvůli srdeční chorobě musel Pinkerton omezit své aktivity. Přesto agenturu úspěšně řídil až do své smrti, do 1. června 1884.
4: Agentura dál pokračovala v činnosti. Její význam ale postupně klesal i v důsledku zkvalitňování práce státní policie. V

0: V roce 1983 po 132 letech ukončila Pinkertonova agentura svou činnost.
1: Je 21 hodin.
2: Český rozhlas Plus. Zprávy.
1: Snižování výdajů na obranu podle STEMu podporuje 17% Čechů, víc jich chce růst. 25. ročník festivalu Anifilm ocenil nejlepší animované snímky v mezinárodní soutěži. Čeští hokejisti podlehli na švédských hrách Finům 2-3 a počasí zítra bude zpočátku slunečno, postupně většinou oblačno a teploty až 24 stupňů. Snižování výdajů na obranu podporuje necelá pětina Čechů. Největší podíl dotazovaných, 27%, preferuje jejich nárůst na průměr NATO. Vyplývá to z dubnového průzkumu agentury STEM. Zúčastnilo se ho 1315 lidí. Podle agentury má na jejich názor vliv politické přesvědčení a pocit ohrožení Česka v současné situaci. Ministerstvo obrany počítá s tím, že na čistě obranné náklady letos půjde 1,74% hrubého domácího produktu. Středisko městských služeb v Děčíně testuje nový systém pro výdej věcí ze skladu potravinové pomoci. Měl by ulehčit práci úřednicím i pracovnicím samotného skladu. Zároveň bude umět balíčky pomoci nastavit tak, aby se co nejvíc hodily potřebám klientů, vysvětluje nezávislá náměstkyně primátora Anna Lehká.
3: Za mě takovou evidenci nemá ani ta centrální potravinová banka. Vlastně je to naprosto jako sofistikovaný, posouvá to tu sociální práci a vlastně výstupem je poukázka s QR kódem.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
1: Maďarsko má po 16 letech nového premiéra. Vítěz dubnových voleb Péter Maďar odpoledne složil přísahu na ustavující schůzi nového parlamentu. Prozatím povede úřednickou vládu, než sněmovna potvrdí jeho ministry. To by se mohlo stát v úterý.
4: Maďar v parlamentu slíbil, že jeho vláda bude sloužit všem a omluvil se učitelům, novinářům i menšinám, které podle něj režim Viktora Orbána perzekuoval. Kromě toho Maďar slíbil i nápravu ústavního systému a opět vyzval prezidenta Tamáše Šujoka k rezignaci.
5: Systém brzd a protivah se vyprázdnil. Proto vyzývám představitele institucí, kteří sloužili předchozímu režimu, aby převzali odpovědnost a ustoupili z cesty demokratické obnově Maďarska.
4: Maďar prezidenta často označuje za loutku Orbána a strany Fidesz. Bývalý předseda vlády se jednání neúčastnil. Už dříve se také vzdal poslaneckého křesla a poprvé po 36 letech tak nebude součástí parlamentu. Z Budapešti Bára Vránová, Radiožurnál.
1: Festival Anifilm ocenil nejlepší animované snímky v mezinárodní soutěži. Hlavní cenu za nejlepší celovečerní snímek pro děti a mladé publikum získal film Olivie a neviditelné zemětřesení.
6: Nemají peníze na zbyt, byt se rozpadá. Rodině malé Olivie hrozí vystěhování. I tak ale v složité situaci přesvědčí hrdinka svého mladšího bratra, že jde jenom o hru a všichni jsou součástí natáčení nového filmu.
7: Jedná se o španělský loutkový film, který mapuje sociální problémy současného Španělska.
6: Popisuje programový ředitel Anifilmu Pavel Horáček.
7: Konec konců jsou to problémy, které jsou přenositelné zkrátka kamkoliv. Jde o matku samoživitelku, která je na tom sociálně velice špatně a má dvě malé děti.
6: Jediným českým počinem, který uspěl v mezinárodní konkurenci, je videoklip k písničce Pařezy zpěvačky Juhu Šmatuš. Porota udělila animovanému klipu, za kterým stojí Julie Černá a Lene Lekeš, zvláštní uznání. Z Liberce Martin Hrnčíř, Radiožurnál.
1: Hokejová reprezentace prohrála v přípravě na mistrovství světa s Finskem 2-3. Ve druhém utkání švédských her dokázali Češi vyrovnat z 0-2 na 2-2. Góly dali Kubalík a Tomášek. Soupeř pak rozhodl v závěru v přesilovce. O utkání i soupeři mluví trenér Radim Rulík.
8: Celý zápas byl velice silný na mantinelu, na puku, to byla jejich doména. Tam prostě jsme, když jsme to přečíslili, ty situace, tak oni nám z toho dokázali buď vyjet, anebo rozehrát. Kdyby nebyla ta přesilovka, tak si myslím, že to došlo do prodloužení. Ale pokud se vyvarujeme, jakoby, aby jsme neměli v takových zápasech víc vyloučených než soupeř a měli míň nebo stejně, tak si myslím, že máme šanci s takovýmhle týmem hrát jako silným.
1: Zítra český tým zakončí turnaj zápasem proti Švýcarsku. Hrát se začne ve 12 hodin. Na dálnici D35 se vyhněte překážce u Olomouce, pokud jedete směrem na Mohelnici. Za odbočkou na Brno na úrovni letiště na 265. kilometru leží na vozovce v jízdním pruhu sražená srna. V Praze opatrně na Štěrboholské spojce směrem z Černého mostu na Lanový most. Za nájezdem od Běchovic zastavila dodávka, blokuje pravý pruh v zatáčce a musí se vybočovat. Na silnici 20 z Plzně do Karlových Varů zasahují záchranáři za Úněšovem. Nehoda se stala mezi Štipoklasy a odbočkou na Krsy, brzdí se v zatáčce, doporučujeme zpomalit. A na silnici 35 z Chrastavy do Liberce buďte opatrní za odbočkou na Machnín. V blízkém okolí vozovky řidiči hlásí pohyb zvěře.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
1: Zítra čekáme jasno až polojasno, ráno výjimečně mlhy, odpoledne a večer postupně většinou oblačno a nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů a na horách většinou kolem 16. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
9: Co když se Rusko nezastaví na Ukrajině a napadne některou zemi Severoatlantické aliance? Válka velkých rozměrů není příliš pravděpodobná, ale omezený průnik na periferii NATO, snaha testovat, jestli aliance ještě vůbec funguje, to není žádné sci-fi. Jak by taková situace mohla vypadat a co by se stalo, pokud by v ní Rusko uspělo? To ve stručné a zároveň velmi čtivě napsané knize rozebírá německý politolog Karlo Masala. Nazval ji Když vyhraje Rusko, možný scénář. V roce 2025 vyšla česky v překladu Martina Pokorného v nakladatelství Prostor a v následujících minutách vám ji představí Ondřej Houska.
2: Ex Libris.
10: Narva, Estonsko, 27. března 2028. Ještě před svítáním obyvatelstvo probudí série výbuchů. Od severu a východu do města pronikají dvě ruské brigády. Estonskou pohraniční stráž dokázali maskovaní útočníci s přehledem zdolat a také přímo v ulicích narazili ruští vojáci jen na slabý odpor, který rychle rozdrtili. Podporují je bojůvky z řad místních civilistů, jež během předchozích týdnů a měsíců obdrželi ruční i automatické palné zbraně. Za pár hodin je pohraniční město s 57 tisíci obyvateli dobyto. Když vyjde slunce, vlaje už z věže historické radnice ruská vlajka.
9: Pokud by se Rusko rozhodlo otestovat pevnost Severoatlantické aliance, nabízí se mu vojenská akce ve městě Narva, které leží na samém východě Estonska a kde tvoří většinu ruskojazyčné obyvatelstvo. Právě takovou akci ve svém fiktivním scénáři popisuje Karlo Masala. Opírá se o možnost, kterou Rusové použili už na Ukrajině, tedy že by svou agresi zastřeli snahou chránit ruskojazyčné obyvatelstvo před údajným terorem a dalším bezprávím. Masala ve své knize přináší hypotetický scénář, v němž se Rusové inspirují vstupem německých vojsk do demilitarizovaného Poríní, k němuž došlo v březnu 1936. Adolf Hitler tím porušil nejen Versajskou smlouvu, ale i závazky, které na sebe Německo dobrovolně vzalo ve 20. letech. Pokud by Francie a Británie reagovaly vojensky, měla německá vojska rozkaz okamžitě ustoupit. Jenže západní spojenci tehdy nehnuli prstem, zmohli se jen na protest. A Hitlerovi, který byl tehdy vystrašen, že bude poražen, tak na stříbrném podnose darovali triumf. Podobně by se mohli Rusové rozhodnout otestovat Severoatlantickou alianci v estonské Narvě.
10: Cílem ruské kampaně tedy musí být otestování toho, zda jsou země NATO připraveny na výpad ruských sil zareagovat, pokračuje ruský představitel na interní schůzce. A musí být provázena rétorikou, která od samého začátku deklaruje, že výpad našich vojsk zahrnuje jedinou omezenou oblast a že tím nesledujeme žádné širší ambice. Pokud by NATO přes veškeré očekávání přece jen bleskově zareagovalo, můžeme operaci přerušit. Nestratíme tvář, když se z dobitého území zase stáhneme. Zároveň ale Rusko musí využít moment překvapení, upřesňuje. Nemůžeme čekat, až se ruské síly plně obnoví, protože tím bychom zároveň poskytli zemím NATO čas na doplnění vlastních kapacit. Pokud NATO na ruský postup odpoví jednotně, což je sice nepravděpodobné, ovšem vyloučit to nelze, okamžitě se z pozic stáhneme. Na druhou stranu musíme nastolit situaci, v níž je pozornost jednotlivých zemí, hlavně pak USA, od reálného průběhu konfliktu dočasně odpoutána. Načrtnutá strategie všem účastníkům rázem připadá srozumitelná a přehledná. Rozcházejí se s tím, že ji v udaných parametrech rozpracují konkrétněji a poté se znovu sejdou k jejímu podrobnému schválení.
9: Tak by podle politologa Karla Masaly mohla vypadat důvěrná jednání nejvyšších ruských představitelů, během nichž by naplánovali omezenou agresi v Narvě. Rusku by nešlo o zabrání konkrétního území, ale hlavně o zjištění, jestli jsou země NATO ochotné a schopné zareagovat tak, jak by podle článku 5 alianční smlouvy měly, tedy přijít Estonsku na pomoc. Ale proč by vlastně Rusko mělo cítit příležitost k takovéto riskantní hře? Masala ve své knize Když vyhraje Rusko, možný scénář, spekuluje, že válka na Ukrajině skončila faktickou ukrajinskou porážkou, konkrétně tak, že z míru nevzešel funkční ukrajinský stát s jasnou perspektivou integrace na západ, ale zklamaná, rozdělená země. A navíc se v různých zemích Evropy, včetně Francie, dostali k moci politici, kteří jednak k Rusku nemají příliš negativní vztah, jednak jsou skeptičtí k razantnímu zvyšování výdajů na obranu. To by samozřejmě hrálo Moskvě do karet.
10: Podpisem kapitulační dohody se vzedme vlna kritiky těch, kdo během uplynulých 3 let vehementně vyzývali k vojenské a politické podpoře Ukrajiny. Argument, typický především pro sdružení pravicových i levicových populistů, lze shrnout slovy francouzského prezidenta z řad Národní fronty, zvoleného v roce 2027. Na jednom předvoledním shromáždění prohlásil: všichni vidí, že země, které štvali do války, nejen téměř zrujnovaly vlastní ekonomiky, ale také zbytečně protahovaly frontové boje, jejichž výsledku se dalo dosáhnout s 1,5letým předstihem a tím uchystali zhoubu tisícům, neli 100 000 Ukrajinců, kteří dnes mohli být stále mezi námi. Tento tón nyní vévodí veřejné diskuzi v Evropě i ve Spojených státech a vede uvnitř Evropské unie k posílení populistických stran z pravé i levé části politického spektra, které se od samého začátku války stavěly na stranu agresora. Ve volbách se jim daří na regionální i celostátní úrovni.
9: Nejde jen o nevůli politiků zvyšovat výdaje na obranu. V Masalově hypotetickém scénáři jsou tím unaveni i voliči. Proto volí strany, které mají jiné priority, než jsou obranné výdaje.
10: K ochabování schopnosti realizovat halasné deklarace z let 2022 a 2023 přispívá zároveň hospodářská stagnace většiny členských zemí NATO. Po voličích v danou chvíli nelze žádat další navyšování rozpočtu na obranu za cenu škrtů v sociální oblasti, zejména u důchodů či dávek sociálního zabezpečení. Povědomí o zesilující hrozbě proto přetrvává výhradně v zemích střední a východní Evropy a v pobaltských státech. Tady šarmu nového ruského prezidenta nedůvěřují, protože je tu dobře známo, co se děje na ukrajinských územích anektovaných Ruskem.
9: To rozhodně není nerealistický scénář. Celá řada evropských zemí má už nyní vysoký státní dluh a nemají tak prostor jednoduše navyšovat výdaje na obranu. Řada zemí střední a východní Evropy s velkou pravděpodobností bude mít silnou armádu jako prioritu, jak je tomu už dnes v Polsku nebo třeba v Litvě. Otázkou ovšem je, kam by patřilo Česko. V posledních mnoha letech české výdaje na obranu patřily k nejnižším v rámci Severoatlantické aliance. Jednu dobu se pohybovaly jen kolem 1% HDP. V roce 2025 si země NATO společně dali za cíl zvýšit je do 10 let na 5%, z čehož 3,5% představují vlastní obranné výdaje, 1,5% doprovodné výdaje, například na infrastrukturu. Momentálně se nezdá, že by Česko bylo ochotné tento slib naplnit. Masalův fiktivní scénář tak počítá s tím, že v podstatné části zemí NATO by za pár let v případě omezené ruské agrese proti východu Estonska nebyla politická vůle náležitě reagovat. A co je nejdůležitější, předpokládá, že by takovouto ochotu neprojevil ani prezident Spojených států, tedy klíčové země aliance. Takto Masala ve své knize popisuje vystoupení budoucího amerického prezidenta na krizové schůzce NATO, svolané krátce po ruské agresi ve východním Estonsku. Prezident Obmančikov, zmiňovaný v ukázce, je mužem, který se stal ruským prezidentem poté, co Vladimir Putin rezignoval, ale nadále si z pozadí udržel kontrolu nad ruskou politikou.
10: Estonci budou vyžadovat konzultace na základě článku 5 ustavující smlouvy NATO, říká šéf Bílého domu. Ty jim odepřít nelze, a proto bychom měli do rozhovorů s nimi vstupovat pokud možno s jednotným stanoviskem. Já vám ale na tomto místě jasně říkám, že kvůli jednomu městečku v Estonsku nehodlám riskovat třetí světovou válku. Pokud nebudeme mít v ruce přesvědčivý důkaz, že prezident Obmančikov zamýšlí obsadit rozsáhlejší území, pak aktivaci článku 5 za Spojené státy neodsouhlasím.
9: A tak to by podle Masaly vypadala reakce německého kancléře.
10: Pane prezidente, vezme si slovo německý spolkový kancléř. Rozumím tomu, jak jste rozčarován nedostatečným evropským angažmá. Přesto vás prosím, abyste vzal v úvahu, že tu jde o cosi daleko podstatnějšího než jen o čistě bilaterální estonsko-ruský konflikt. Podle mého mínění, a mám za to, že hovořím za mnohé, snad i za většinu přítomných v tomto sále, je v sázce budoucnost evropské, ne-li přímo transatlantické bezpečnostní architektury. Architektury, která nám všem až donedávna garantovala mír, svobodu a blahobyt. Dovolím si zde jasně připomenout, že i americký hospodářský blahobyt vyžaduje přístup na evropské trhy. Pokud však poklekneme před ruským imperialismem, pak tento přístup nelze dlouhodobě zaručit. A jak se budeme jevit očím světové veřejnosti? V Číně, Íránu či Severní Koreji budete považován za slabého lídra, který nedokáže dostatečně razantně hájit svobodu Západu i svobodu světa. Z dlouhodobé perspektivy svým postojem vlastní zemi škodíte.
9: Jenže, jak řečeno, situace v Evropě je politicky složitá. K moci se v řadě zemí dostaly síly, které Rusko nutně nevidí jako nepřítele. Tomu odpovídá postoj mnoha zemí na hypotetické krizové schůzce NATO po ruské agresi proti východnímu Estonsku.
10: Reakce na projev německého kancléře ovšem nejsou zdaleka jen souhlasné. Z příspěvků, jež po jeho filipice následují, zřetelně vyplyne, že se řada států kloní spíš k americkému stanovisku. Vedle jihoevropanů, Maďarů a Slováků se ke svému nejbližšímu evropskému partnerovi obrátí zády i extrémně pravicová francouzská vláda. Leží na nás zodpovědnost za to, abychom svou vojenskou moc nevyužili k destrukci samých základů naší civilizace, sdělí přítomným francouzský prezident. Rusko sice nepochybně porušilo zásady mezinárodního práva, ale nikoli v míře, která by nás opravňovala reagovat s plnou vojenskou silou. Neseme též zodpovědnost za bezpečí našeho území a našich občanů a aktivací 5. článku by bylo toto bezpečí ohroženo. Z hlediska Francie proto neexistuje žádný legitimní důvod k tomu, aby život svých občanů nezodpovědně vystavila tak ohromnému riziku. Ve výsledku tak dvě ze tří vojensky nejsilnějších členských zemí, disponujících nezbytnými prostředky jaderného zastrašení i eskalace, vyjadřují neochotu zavést v rámci článku 5 vojenská protiopatření.
2: Posloucháte Ex Libris, unikátní knížky unikátních autorů, které jsme přečetli za vás. Ex Libris si můžete poslechnout také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
9: Jaký by byl možný scénář v případě, když vyhraje Rusko? To rozebírá ve stejnojmenné knize německý politolog Carlo Masala. Proč nad touto vizí budoucnosti vůbec přemýšlet? Vždyť ruská armáda stále nedokázala prorazit ukrajinské linie, tedy porazit mnohem menší zemi. Válka navíc Rusy stojí obrovské lidské i materiální zdroje. Proč by tedy Rusko mohlo být už za pár let ochotno riskovat střet s NATO? Masala na tuto otázku odpověděl v rozhovoru pro týdeník The New Statesman 23. února 2026. If you look what the
10: Russians are planning, když se podíváte na ruské plány, budou mít po válce mnohem větší armádu, než měli před ní. Bude to armáda o velikosti 1,5 milionu mužů. Ta předválečná měla zhruba milion vojáků. Z informací vojenských tajných služeb víme, že Rusové ročně vyrábějí víc než 500 tanků a přes 600 balistických raket a raket s plochou dráhou letu. Vytvořili tři nové vojenské oblasti, všechny v západním směru. Je tu spousta náznaků, které můžeme interpretovat tak, že konec války na Ukrajině nebude znamenat konec ruského válečného tažení proti jiným zemím.
9: Jak řečeno, v Masalově fiktivním scénáři Rusové blafují. Pokud by země na to pohrozily, že budou celistvost estonského území bránit, rychle by se stáhly. Tedy stejně jako Hitler v roce 1936. Ale pokud by na to nereagovalo, jednalo by se o ruský triumf. Severoatlantická aliance by byla fakticky mrtvá, protože by její členové v praxi demonstrovali, že si nejsou ochotni v případě potřeby vzájemně přijít na pomoc. A v Masalově scénáři právě toto nastalo. Proto může být ruský prezident Obmančikov plně spokojený.
10: Ve chvíli, kdy prezident Obmančikov sahá po telefonu, aby zavolal prezidentu Xi Jinpingovi, je už noc. Přesto se po dvojím zazvonění pekingský diktátor ohlásí. Pane prezidente, rád vás slyším, jak se vám daří? Lépe než kdy předtím, opáčí Obmančikov. Dějiny postupují rychleji než za posledních 100 let, pane prezidente. Vládce Kremlu ovšem v tu chvíli nemůže vidět, že se jeho čínský protějšek usmívá. Si se cítí na vrcholu moci. Jeho vlastní plán i plán jeho předchůdců podle všeho vyšel. Moc USA je zlomena a čínská dominance nad světem je na dosah. Hlasem, v němž zaznívá spokojenost, Obmančikovi odpoví. Ano, a o jejich směřování rozhodujeme my.
9: Takto končí hypotetická část knihy Karla Masaly s názvem Když vyhraje Rusko, možný scénář. Masala následně vysvětluje, proč je přesvědčen, že sice jde o fikci, ale že se tato fikce může s nemalou pravděpodobností změnit za pár let v realitu.
10: Především se v mnoha zemích vzedmuly síly, které lze označit za podnikatele se strachem. Složení tohoto houfu je pestré. Z části do něj spadají ti, kdo za zájmy Moskvy bojují z ideologického přesvědčení, z části bývalí vysocí důstojníci, kteří si tím kompenzují ztrátu veřejného vlivu, dále pak ti publicisté, jimž se zjevně daří na extrémně pravicovém či levicovém okraji spektra, a v neposlední řadě skupinky jistých vědců a expertů. Přičemž všichni se těší podpoře zástupu uživatelů sociálních médií a trolů, kteří je šíří dál. Tyto síly založily svůj model podnikání na oprávněném strachu obyvatelstva a části politických elit před celkovou bezpečnostní eskalací. Už před plnou invazí na Ukrajinu hlásali, že by bylo nejlepší všem požadavkům Moskvy vyhovět a útoku předejít. A od propuknutí konfliktu vytrvale upomínají, že každá dodávka zbraní nevyhnutelně povede k eskalaci, dokonce možná i k nasazení jaderných zbraní. Rusko je podle nich neporazitelné a Ukrajina by měla co nejrychleji kapitulovat. Díky působení v médiích a na sociálních sítích se této hlasité skupině podařilo uvrhnout významnou část obyvatelstva do nejistoty. Její důsledky jsou patrné. Sílící počet respondentů se v průzkumech vyslovuje za větší obezřetnost při dodávkách určitých zbrojních systémů a podporuje myšlenku příměří podle ruských podmínek. Nejde zatím o statistickou většinu, avšak čím déle válka trvá, tím je jejich podíl významnější. Demokratická politika ho nemůže ignorovat. Tvoří podstatnou část německého voličstva, které ve východních spolkových zemích při posledních volbách přispělo k těžkému otřesu dosavadního stranického systému.
9: Podle Masaly se navíc nemalá část veřejného mínění a elit v Evropě nezbavila iluzí o Vladimíru Putinovi, a to ani po plné ruské invazi na Ukrajinu z února 2022.
10: V tomto smyslu je proto otázka úmyslů ruského prezidenta, jak ji předkládá načrtnutý scénář, zcela realistická. Od jeho nástupu do úřadu v roce 2000 se totiž zas a znovu šíří iluze o tom, že Putin konec konců sleduje stejný zájem jako jeho demokratičtí protihráči, a sice snahu dosáhnout diplomatického řešení. Dlouhou dobu a z části dodnes nebyl vnímán jako osoba, kterou ve skutečnosti je, tedy co by diktátor považující násilí za legitimní nástroj k prosazení toho, co sám považuje za ruské zájmy. Pokud má Západ ve scénáři, jehož nástin jsme podali výše, opravdu obstát, musí svůj postoj k Putinovi změnit. Naděje vkládané v domněnku, že Rusko v budoucnu zůstane slabé a útoku na jiné země nebude schopno, případně představy o tom, že se jeho imperiální ambice omezí výhradně na jisté části Ukrajiny, jsou pusté iluze. Putin dává soustavně a nepokrytě najevo, že mu jde o znovu nastolení ruské velikosti a rozbití evropské bezpečnostní architektury. V tom ruský prezident spatřuje svůj bytostný historický úkol. A ochota obětovat na Ukrajině životy svých spoluobčanů a decimovat vlastní ekonomiku je výmluvným svědectvím misionářské horlivosti, s níž k naplnění tohoto cíle přistupuje.
9: Kniha Karla Masaly s názvem Když vyhraje Rusko, možný scénář, je opravdu mistrně napsaná. To ale neznamená, že jeho hypotetický scénář nemá některé trhliny. Počítá například s tím, že by se ruskojazyčné obyvatelstvo estonské Narvy postavilo na stranu ruských okupantů. To se nejeví jako pravděpodobné, v posledních letech o tom nejsou žádné podstatné signály. Není taky zřejmé, proč by neochota Spojených států a Francie postavit se proti Rusku měla zhatit veškeré snahy věrohodně čelit ruské agresi. Mohla by přece vzniknout koalice ochotných mimo struktury NATO. Sám Masala počítá s rozhodnou rétorikou německého kancléře i představitelů Polska nebo pobaltských zemí. Dohromady s podporou Velké Británie by se přece mohli pokusit čelit Rusku bez Američanů a Francouzů. Karlo Masala je německý autor a možná to je důvodem, že německý kancléř se v jeho scénáři chová opravdu příkladně. Je si plně vědom důsledků nečinnosti proti ruské agresi i toho, že Moskva dost možná blafuje. Stejně tak by ale mohl být v Německu u moci politik zcela neochotný plnit spojenecké závazky. Naopak v následujícím tvrzení má Masala 100% pravdu. A je jen na Evropanech, včetně Čechů, jestli si to uvědomí a začnou podle toho jednat.
10: Zcela bez ohledu na to, jakými zvraty a klauniádami by nás Trump mohl ještě překvapit, platí tvrzení, že pokud mají Evropané zabránit scénáři typu jaký rozvíjím v této knize, budou muset nabít schopnost zastrašit Rusko vlastními prostředky tedy bez pomoci USA.
9: K čemu konkrétně by Rusko faktický konec NATO mohlo využít, to Masala ve své knize neřeší. Každopádně by ale byla hloupost knihu Karla Masaly, když vyhraje Rusko, možný scénář, kterou v češtině v roce 2025 vydalo nakladatelství Prostor, odbít jako fantasmagorickou a nepravděpodobnou variantu. Podobně přece mnozí ještě na začátku roku 2022 odbývali možnost ruského útoku na Ukrajinu. Základním poučením z knihy je něco, co zní jako banalita, ale je to naprostá pravda. Naše bezpečnost opravdu závisí jen a jen na nás.
2: 21:30 Český rozhlas Plus. Zprávy.
1: V příštím týdnu se v Česku výrazněji ochladí. Denní teploty se měly pohybovat kolem 15 stupňů, informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. V pondělí bude na většině území pršet a objevit se můžou i bouřky. V úterý pak na horách dokonce napadne poprašek sněhu. Ve středu se objeví i ranní mrazíky. A podle meteorologů by měl déšť pomoct půdě i rostlinám, které trápí sucho. Péter Maďar je novým maďarským premiérem, zvolili ho poslanci na ustavujícím zasedání parlamentu. Maďar po 16 letech vystřídal Viktora Orbána. Nový parlament taky rozhodl, že se na budovu maďarského parlamentu vrátí vlajka Evropské unie, informuje o tom agentura AFP. Vlajka se na budově parlamentu objeví zpátky po 12 letech. Doprava na venkově mostu v Pardubicích je ode dneška plynulejší. Silničáři kvůli pokračujícím opravám přemostění převedli dopravu ze středových do krajních jízdních pruhů. Autům i veřejné dopravě tak po delší době umožní vyhnout se jízdě přes provizorní rampy nad stavbou. Úplné otevření venkova mostu silničáři plánují na konci července. A v Luhačovicích začíná lázeňská sezóna. Teď o víkendu se tam proto koná festival otevírání pramenů. Zítra požehná léčivým pramenům v největších moravských lázních bývalý olomoucký a pražský arcibiskup Jan Graubner. Fotbalové derby pražských S ve druhém kole nadstavby šance ligy bylo za stavu 3-2 pro Slávy na několik minut před koncem nastavení přerušeno, a to kvůli vběhnutí domácích fanoušků na trávník v Edenu. Spartiani se pak na hřiště odmítli vrátit kvůli napadení několika svých hráčů a rozhodčí proto zápas předčasně ukončili. Slávia přitom mohla v případě vítězství oslavit už 3 kola před koncem soutěže titul. Ve zbylých dnešních duelech Plzeň vyhrála nad Libercem 2-0, ve skupině o záchranu Mladá Boleslav remizovala se Zlínem 1-1. Dukla prohrála se Slováckem 0-1 a Teplice zdolali Baník Ostrava 2-1.
11: Omezení na D5 před Rudnou a překážka v Praze na Štěrboholské spojce. Na dálnici D5 pozorněte za Prahou ve směru do Plzně. Na 4. kilometru se pohybují silničáři a provádějí údržbu, levý pruh je uzavřený. V Praze opatrně na Štěrboholské spojce směrem z Černého mostu k Lanovému mostu. Za nájezdem od Bychovic stojí dodávka, na místě už je policie, pravý pruh je uzavřený a vybočuje se. Na Zlínsku pozor na silnici 57 z Brumova Bylnic do Valašských Klobouk. U areálu zemědělského družstva havarovala dvě osobní auta, je to s opatrností průjezdné. A u Loun čekejte komplikace na silnici 229. Na konci Cítolip ve směru na Líšťany zasahují záchranáři u nehody motorkáře, který narazil do zdi. Průjezd může být omezený. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
1: V noci se lokálně objeví přízemní mrazíky, zítra pak čekáme jasno až polojasno, ráno výjimečně mlhy, odpoledne a večer postupně většinou oblačno. Nejvyšší teploty zítra 19 až 24 stupňů Celsia a na horách většinou kolem 16. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
12: Co může udělat svět, aby zpomalil tání Arktidy nebo Antarktidy?
13: Ten vějíř možností toho, co se dá dělat, se vlastně dost rozšiřuje. Ještě přednedávnem by málo koho napadlo, že třeba zablokovat Hormuzský průliv. Zároveň je možná jako těžké říct, kam dřív skočit v tomhle směru. No.
12: Hrubý domácí produkt celé světové ekonomiky klesá, než by to bylo žádoucí mít zablokovaný Hormuzský průliv, ale možná ochrana přírody trošičku z toho profituje.
13: Pro snížení spotřeby fosilních paliv je to určitě dobrý krok, i když se spoustu negativních důsledků pro ekonomiku.
12: Potom bavíte třeba se studenty na gymnáziu tady o těchto věcech?
14: Tak určitě v dramaťáku třeba plánujeme vlastně jedno divadlo o fast fashion, takže i tím se snažíme přispívat.
12: To je vlastně udržitelná móda. Dnes budeme mluvit spíš o tom, jak tají ledovce a jak to ovlivňuje oceány, jak to ovlivňuje nás všechny.
15: Já bych povedala, že to má vždycky dvě strany mince, takže na jednu stranu některé z těch změn jsou děsivé, protože se mění vlastně ekosystémy takým štýlom, kterému nerozumíme, a na druhou stranu každá zmena může přinést něco, co je vědecky extrémně zajímavé. Něco ztratíme, něco získáme. Že asi takým filozofickým štýlem bychom se na to pozrela.
12: Hosty dnešní laboratoře jsou polární biologové Stanislava Bezdíček-Králová. Děkuji, že jste přijela z Brna, vítejte.
15: Děkuji za pozvání.
12: Jakub Žárský přicestoval rovněž z Moravy, rovněž polární biolog. Dobrý den.
16: Dobrý den.
12: A studentka Emma Svobodová, studentka gymnázia. Děkuji moc, že jste se k nám připojila.
14: Dobrý den, děkuji za pozvání. Laboratoř.
15: Já se můžu vrátit do Antarktidy na tuto sezónu.
16: Zatím nebyl nalezen sterilní led na naší planetě.
14: Jak moc se dá připodobnit to klouzání rosivek opravdu k tomu lidskému pohybu svalů?
15: Přimrzatě vy k tomu ledovcu a i všetko, co máte.
16: Takže takový slabý odvar toho, co je na Marsu.
12: Vědci z Massachusetts díky měření po dobu 44 let, to bylo měření z celé severní Aljašky, vyvodili, že tání věčně zmrzlé půdy v Arktidě se prodlužuje, a to až do podzimu. Popsali, jak z této oblasti do moře teče rozpuštěný organický uhlík, který tisíce let leželo pod ledem. Co se děje při takhle velkém exportu uhlíku do moře? Tam se Jakuba Žárského.
16: Ne ze všeho se okamžitě musí stát oxid uhličitý nějakou mikrobiální aktivitou, případně nějakými abiotickými procesy. Ty scénáře, co všechno se s ním může v tom mořském ekosystému dít, jsou vlastně docela pestré. Může dojít i k jeho ukládání, případně může být zpracován nějakými anaerobními procesy.
12: Čili bez kyslíku, ale každopádně, jak jsem tedy četla v té studii, tak skoro 300 milionů tun uhlíku se přece jenom přemění na CO2. Tak to zní jako enormní množství.
16: Je to hodně, na druhou stranu je to opravdu velká oblast. Tímhle tím bych to poměřoval.
12: Tu vodní bilanci oni dělali na téměř 20 milionech kilometrů čtverečních, takže to je opravdu celá ta severní Aljaška v letech 80 až 2023. Jak citlivý je severní ledový oceán na tyhle ty výkyvy? Tam se Stanislavy Bezdíček-Králové.
15: No, severní ledový oceán je vlastně jeden z těch nejcitlivějších. Ten důvod je ten, že je to relativně malá masa vody, ty oceánské v porovnání s jinými. To znamená, ako náhle dochádza k takýmto zmenám, ktoré potom ovplyvňujú výrazne chémiu, to znamená pH toho oceánu, to, ako tá voda absorbuje vlastne oxid uhličitý alebo teplo, tak to samozrejme vplýva potom na celkové oteplovanie planéty, eventuálne topenie ľadovcov, keď sme pri tej téme topenie ľadovcov.
12: Ovplyvňuje to i pobřežní ekosystémy nejak výrazne?
15: Určite, samozrejme, ono to ovplyvňuje celkovo morský ekosystém, ten morský ekosystém následne ovplyvňuje pobrežný ekosystém a potom to samozrejme ovplyvňuje ten terestriálny. Toto je všetko ako prepojené vzájomne.
12: A jak?
15: A napríklad potravinové reťazce. Vo vode, ktorá, pokiaľ sa v nej rozpúšťa oxid uhličitý, tak v podstate sa acidifikuje, teda okysľuje. Tak v ten moment napríklad plankton alebo nižšie organizmy, ktoré skladajú vápenaté schránky, nie sú schopné vlastne existovať, alebo im sťažujú sa podmienky ich života. Tým pádom prichádzame o ten spodok potravinového reťazca. Následne na to trpia vlastne tie horné vrstvy, to znamená ryby, vtáky alebo morskí cicavci, a od tých sa samozrejme potom dostávame k tej terestriálnej časti, prípadne aj k ľuďom vlastne, pretože ako náhle by sme mali problém v oceáne s potravou, čo sú pre nás ryby, tak máme ovplyvnených nás bez toho, aby sme nutne v tom oceáne žili.
12: Je to, myslím, dosť názorná predstava, čo sa asi tak v tom oceánu deje. Jak ste o tom přemýšlela vy? Ptám sa studentky Emy Svobodové.
14: Ja som hlavne přemýšlela nad tým, jak si predstaviť organický rozpuštěný uhlík.
16: Tak jak sa s ním bežne setkáme, môže byť třeba cukr, no, tady třeba v nápoji nejakém. A samozrejme tých látek, ktorými sa setkáme v prírode, môže byť obrovská spousta. Môžu byť barevné, môžu sa nejak projevovať, ale často to sú proste látky, ktoré ani nemusí byť v podstate opticky nějak aktivní. To znamená, že vlastně nevidíme a musíme na ně využít baterie různých typů analýz, abychom byli schopni zjistit, co tenhle ten široký pojem organický uhlík vlastně znamená v tom daném případě.
14: A ten teda, když doputuje do moře, tak se přeměňuje na hlavně oxid uhličitý, nebo jsou tam i jiné možnosti, co se s ním stane?
16: Je to jeden z hodně pravděpodobných scénářů. Zajímavý, a zrovna v těch arktických podmínkách je docela dobré vést patrnosti, že na tom rozkladu organických látek se zdaleka nemusí vždycky podílet jenom mikroby, i když je to samozřejmě ta velmi zajímavá část, protože je to ta biologická část. Ale ve velké míře to může být třeba i vlivem záření, buď to viditelného, nebo UV záření. Dokonce jsou systémy, kde tenhle ten způsob rozkladu organických látek vlastně dominuje, jo? Kde ty mikroby vlastně mají tak obtížné podmínky, tak úzká časová okna těch podmínek, ve kterých jsou schopni nějakou aktivitu vyvíjet, že nakonec to UV záření je tam větší jakoby konzument organické hmoty než živý tvorové.
12: Ta studie je udělaná na Arktidě. Na Antarktidě, myslím, ta klimatická změna zase má jiné důsledky, také důležité. Můžeme je prosím přiblížit?
15: Kým například na Arktidě řešíme problém toho vlastně fluxu organického uhlíka do oceánu, tak na Antarktidě se můžeme zamyslet skôr nad tím, keď se nám rozpustí antarktický ledovec, který vlastně obsahuje 70% sladké vody na celé planete, tak vlastně toto okamžitě povede k tomu, že se enormně zvýší hladina oceánov a to je pre nás ťažko predstaviteľné momentálne, pretože tá výška tej hladiny bude zhruba o 60 metrov vyššie. To znamená, že prímorské oblasti budú týmto strašne trpieť. Ten aspekt je tu na trošku iný. Ten dôvod je napríklad aj ten, že permafrost na Antarktide je ďaleko menej bohatý na uhlík, než je permafrost na Arktide a tým pádom tie zmeny tu nás sú ďaleko iné.
12: Tedy ta věčně zmrzlá půda.
15: Samozřejmě. A na Antarktidě, pokud by aj ten flux mohl být ekvivalentný tomu, co vidíme na Arktidě, ten tok, tak vlastně Južný oceán je oveľa hlbší, aj čo se týká objemu alebo správania úplně jiný, než je vlastně Severný ľadový oceán. To znamená, tuna, pokud se nám dostává do něho uhlík, tak se pretlačí často do tých spodných vrstiev, kde se ukladá jako sediment. Celkovo ta zmena toho pH alebo tej chemie toho oceánu nie je taká výrazná, ako je to naopak v tom Severnom ľadovom oceáne, ktorý je na to fakt ako citlivejší.
12: Já jsem to vlastně ani nevěděla, když jsem se dočetla právě díky téhle práci, že z toho Beaufortova moře, kam se vlévají ten rozpuštění uhlíka, ta voda stání ledovců arktických, takže se vlévá do oceánu 11% všech sladkých vod na světě, to zní jako obrovské číslo.
16: Myslím, že když se člověk podívá na mapu, tak vlastně nejlíp se to člověk představí, když si najde tu řeku McKenzie, která v podstatě je, teď nevím, kolik to vychází na procenta, bude se to i během roku asi měnit, ale v podstatě je to jedna z obrovských položek celé téhle bilance. Mě to docela zaujalo, jakým způsobem se vlastně dají počítat přítoky do něčeho tak ohromného jako Beaufortovo moře. Je to prostě fascinující kombinace různých typů dat, které se v podstatě vrství a různými přístupy se vlastně kombinují. Nakonec docházejí k nějakému odhadu, který asi nám říká v podstatě nějaké rozmezí, ve kterém se ty skutečné hodnoty budou pohybovat, ale samozřejmě obsahují taky velké chyby. Řeka McKenzie má samozřejmě ohromnou kontinuální řadu sledování na různých stanicích, ale pak bude spousta dalších toků, které v té bilanci můžou být taky významné, ale ten monitoring tam rozhodně nebude tak intenzivní. A co mě teda zaujalo hodně, tak je vlastně monitorování té vody, která je původem vlastně z pevniny v tom samotném moři, protože tam se využívají potom různé prostředky typu různých výzkumných odběrů, který ne vždycky musí dělat lidi. Existují i boje, které v podstatě jsou schopní spoustu informací vysílat vlastně v reálném čase, aniž by museli odebírat vzorky prostě tím, že mají senzory ponořené přímo v tom oceánu. Tam jsou velké množství parametrů, ze kterých se pak dá odvozovat, odkud ta voda pochází. Nejenom to, že je sladká, jakoby ta salinita. Sladká voda nemusí přicházet jenom z pevnin, může přicházet vlastně i ze srážek. Teda z mořského ledu, který kombinuje jakoby zmrzlou mořskou vodu, což samo o sobě je vlastně docela komplexní proces to zamrzání mořské vody a zároveň na sobě nese někdy dobře rozvinutou sněhovou pokrývku, která taky taje.
12: Jak oni to poznali? Protože takováhle studie rozsáhla tolik dat.
16: Ten pohyb vody, která přichází z pevniny, se dá monitorovat vlastně tím, že se srovnává s tím, co přichází, to, kde víme, že to je ten zdroj, třeba ta řeka McKenzie. Mezi těmi parametry, což jsou často jakoby standardní parametry, které se v analýzách vody sledují, kromě salinity, tak to právě může být i obsah různých rozpuštěných látek a zaujalo mě tam bárium, který tam byl nějakým poměrně nedávné studii identifikováno jako dobrý indikátor toho, že ta voda pochází z pevniny.
12: Mými hosty a hosty tohoto dílu laboratoře jsou Stanislava Bezíček-Králová a Jakub Žárský, oba polární biologové a také studentka gymnázia Emma Svobodová.
2: Posloucháte Laboratoř. Laboratoř.
12: O Oba dva mý vědečtí hosté mají zkušenost těch arktických oblastí, že Antarktidy. My budeme teď mluvit o životě v arktickém a antarktickém ledu. Já si vůbec nedojedu představit, jak vlastně odebíráte vzorky.
15: Já se můžu vrátit do Antarktidy na tuto sezónu, kde jsme odebrali vzorky z takzvaných kryokonitov, čo jsou vlastně vyhlbeniny v ľadovci, které můžu mať ľadové viečko alebo nemusia. A v podstatě ty vyhlbeniny vznikají tak, že se na tom ľadovci usadia sedimenty alebo nějaké prášné častice. Tie sú tmavej farby, čiže ich zohrieva viacej slniečko než ten okolitý ľadovec a vlastne postupne sa prepadajú hlbšie. A zároveň tým, že je na nich akoby teplo, tak tá voda, okolitá voda zostáva v roztopenom stave. Takže si to fakt môže človek predstaviť ako také jamky s tekutou vodou a na spodku je teda ten sediment, na ktorom reálne ako žije mikrobiálna komunita, tá je veľmi aktívna a dokonca dokáže aj prispievať k otepľovaniu alebo teda k topeniu tých ľadovcov.
12: Jaký odebieráte, aby ste ich nezničili?
15: No, my už vždycky trochu narušíme tým odberom. To jednoducho nejde urobiť inak, ale na tom ľadovci štandardne je tých kryokonitov niekoľko. To znamená, ak sa jeden naruší, tak tie ostatné samozrejme zostanú ako nepoškodené. A ten odber je na niekoľko spôsobov. To znamená, štandardne sa odoberá tá voda z toho kryokonitu, kde napríklad sledujeme metabolity. Potom sa odoberá priamo ten sediment, ktorý obsahuje tú mikrobiálnu masu. A to je niekoľko hodín trvajúci proces s dlhou 25 cm pipetou, kde sa postupne ten sediment, fakt si to človek musí presne ako malé kamienky, nasávať do tej pipety a postupne prepipetováva teda do skumavky, odlieva sa z toho tá voda, až kým vlastne ako nenaplníte dostatočnú vzorku, ktorú môžete zamraziť, z čoho potom ťaháme tie mikroorganizmy, respektíve ich DNA.
12: Tohle sa ďalá v tej zimne.
15: Primrzáte vy k tomu ľadovcu, aj všetko, čo máte ako nárade, vám primrza do toho ľadovca.
12: Takové vysnené povolání.
15: Rozhodne.
16: Takže takový slabý odvar toho, co je na Marsu.
12: Já nevím, jestli jste taky nějak takhle odebírali nebo jinak?
16: Jo, mě tohle to zajímá, protože já s kryokonitama jsem vlastně strávil dost času. To byl kryokonit z Arktidy, buď to ze Špicberg nebo z Grónska. A samozřejmě ten antarktický kryokonit důvěrně znám z literatury. Pro tvorbu těchto jemek je docela důležitá průhlednost tohledu vlastně optické vlastnosti. A často v té Antarktidě vznikají podmínky, kdy ten led propouští jakoby méně bublinek a má lepší optické vlastnosti. Tím pádem ten kryokonit může být v mnohem hlubších jamkách, než bývá typické v té Arktidě. Stejně tak tam jsou případy nebo oblasti, kde ten kryokonit bývá vlastně svíčky, které trvají třeba léta nebo desítky let, je vlastně izolovaný od přímého styku s atmosférou. Takže to jsou všechno věci, které pro mě jsou jakoby exotické, jako pro člověka, který zná tu arktickou stránku, ale ne tu antarktickou.
12: Když se odebírá vzorek ledu z nějšího okraje arktické polární čepičky, nacházejí se tam jednobuněčné řasy, neboli rozsivky. Stanfordova univerzita zjistila, že pokud teploty neklesnou pod 15 stupňů, tak tyto řasy zůstávají v pohybu. Vypadají přitom, jako by po ledě brusily nebo klouzaly. Když jste to četla, ptám se Emy Svobodové, co vás na tom zaujalo, o čem jste přemýšlela?
14: No, hlavně jsem přemýšlela o tom, jak moc se dá připodobnit to klouzání těch rozsivek opravdu k tomu lidskému pohybu svalů, protože tam se psalo, že je to podobné jako bílkoviny aktina myozin. Docela mě zajímalo, jak tohle to funguje v rozsivčím těle.
12: Je to bavilo, že tam právě psali teď autoři té studie ze Stanfordovy univerzity, že ty řasy se nepotřebovaly nějak kroutit nebo svíjet. To je překvapilo.
15: Zase já jsem z té bakteriologie zvyknuta na to, že bakterie se nám pohybují aj u minus 10 stupňů Celsia. To je jakoby ta nejnižší teplota, u které byl zachycený pohyb. A u eukaryotů by som vždy očekávala, že to bude ďaleko vyššie tá nízka teplota, kde sa dokážu pohybovať. Takže pre mňa bolo fascinujúce tých 15.
16: Pro mňa tohle to bylo taky docela překvapivé, protože vlastně tou motilitou eukaryotických buněk jsem se docela zabýval v souvislosti se vznikem suchozemských rostlin a příbuzných liní řas. Ta nejpříbuznější linie tuhle schopnost ztratila a máme za to, že právě kvůli adaptaci na nízké teploty. A tady v tomhle případě je možná dobré přiblížit, že ty rozsivky jsou opravdu neuvěřitelné bytosti. Jsou to relativně velké buňky fotosyntetických organismů, které žijí zavřené ve skleněné krabičce. Aby vůbec vlastně měli možnost nějakého kontaktu s okolím, tak právě u toho typu rozsivek, u těch, kterýma se zabývala tahle ta studie, ta krabička má v sobě zvláštní rýhu, ona je velmi složitě strukturovaná a tahle ta rýha, která se říká rafe, tak právě umožňuje v podstatě vypouštět nějaké látky a případně komunikovat povrchem té buňky v úzké štěrbině s tím okolním světem. Oni se umí krátce látkami, které dokážou vytvořit krátkodobý kontakt s tím ledovým povrchem a dokážou se tím pádem od něj vlastně odrazit.
12: Myslím, že ty rozsivky, které třeba najdeme v okapové rouře nebo na smáčených stěnách. Ten pohyb je obdobný.
16: Ten článek totiž zdůrazňuje to, že tahle ta schopnost pohybu po ledu je unikátní pro ty dané rody. U těch rozsivek je to složité, protože často rozsivky řazené do stejného rodu můžou ve skutečnosti mít za sebou úplně jako jinou historii a můžou mít jiný životní styl. To je jedna věc. Za druhé, ten pohyb jsem dobře znal od rozsivek, které jsou v našich oblastech. Rozsivky jsou právě velmi běžné i často můžou být velmi blízko nás i v městských ekosystémech všude, kde se nějakým způsobem často zdržuje tekutá voda, tak ty rozsivky tam velmi často rostou. A když je dáte na podložní sklíčko nebo případně na dně petrisky, tak vidíte, že oni se hýbou právě tímhletím mechanismem. To, co tam skutečně zřejmě je unikátní pro ten pozorovaný pohyb těch rozsivek na tom ledu v dané studii, tak je to, že ten led je úplně jiný povrch než to sklo a že spousta těch rozsivek stejných rodů z temperátních oblastí nebyla schopná toho pohybu po ledu. Je tam samozřejmě potom otázka, jestli je to tím, že to opravdu neumí, anebo jestli tím, že přenesou do prostředí, ve kterém jinak nejsou schopné fungovat, nebo nejsou na to zvyklé, nejsou na to adaptované. V tom experimentu měřili něco trošku jiného a to je vlastně to, jakým způsobem ta buňka je schopná rychle zareagovat třeba na změnu těch experimentálních podmínek.
12: Když přesadili řasu, tak to nebylo ideální.
16: Mohlo to mít vlastně víc důvodů, proč to nedokáže, ale tam bych chtěl ještě zdůraznit, že jde o mořský led, což je výrazně jiný systém. Tam je skoro, bych řekl, opravdu taková mezera v naší jazykové výbavě, že tomu všemu říkáme led.
15: Ano,
16: a přitom to má úplně jinou historii, žijí tam jiné organismy než na těch ledovcích.
12: Ten zásadní rozdíl v tom osazenstvu je?
15: Ta chemia toho typu ľadu je úplně jiná, zloženě jiné, takže to, jako se správa ten ľad, jako taky fyzikálně samozřejmě.
12: Vy jste zase chtěla v téhle souvislosti uvést příklad Blood Fall, říkám to správně, to je antarktická záležitost.
15: To jsou ti krvavé vodopády, to je specifický úkaz na Antarktidě. My si často představujeme ľadovce vo všeobecnosti, jako že jsou mrtvé a nič tam nežije, protože je to nehostinné prostředí, ale v podstatě oni mají život jako na vrchu, tak jsou tam bunky, které jsou zabudované někde v těch ľadovcových vrstvách a takisto existuje život pod tým ľadovcom. A toto je vlastně výsledok toho života pod ľadovcom, kedy dochádza mikrobiálnou činnosťou vlastně k redukcii železa a síry. A ako náhle tieto redukované formy se dostávají vlastně von na kyslík, tak oxidují a menia se na tu červenou farbu. Takže vo výsledku to potom vypadá, jako keby ľadovce krvácali. A ono to nejde o krvácanie, nejde o chemickou reakciu a zase ta je mikrobiálně jako podporená spod toho ľadovca.
12: Ty bakterie spotřebovávají železo a síru.
15: Oni ho používají jako vlastně koncový akceptor elektronů. To je to způsob vlastně respirace bez kyslíka.
12: Je to něco, co vám stojí za pozornost, že život pod ledem, že se to tam hýbe, že to tam žije, že tam probíhá metabolismus, člověk by neřekl, že?
14: Teď jsem nad tím právě přemýšlela, jak je vlastně možné, že nějaké organismy, a ještě tady v tom případě eukaryotní, jsou schopné žít bez světla a bez vzduchu, takhle pod ledovcem. Před pár lety by mě opravdu nenapadlo, že by něco takového mohlo žít.
12: Polární biologové Jakub Žárský a Stanislava Bezdíček Králová jsou dnes hosty tohoto pořadu a podcastu a také studentka gymnázia Emma Svobodová. V jeskyni Skarisoara v Rumunsku leží jeden z největších podzemních ledovců světa. Nachází se na rozloze, kterou vědci přirovnali ke 40 olympijským bazénům. Led se tam začal tvořit asi před 13 tisíci roky. Biologové z něj odebrali vzorky s mikroby a zjistili, že by odolali 10 moderním antibiotikům, které se používají při léčbě tuberkulózy nebo močových infekcí. Vlastně se takhle probouzejí nějaké spící mikroby ze staré vrstvy, v tomto případě vrstvy staré 5000 let. Co o nich víme?
15: V podstate my určite vieme to, že v ľadovcoch, alebo vo všeobecnosti to platí aj na permafrost, proste trvalo zmrznutá pôda, sú dormantné bunky mikrobiálne, ktoré v podstate môžu mať minimálny metabolizmus, ale nie sú mŕtve. To znamená, ktoré tak nejak áno spia. V podstate v nejakom bode, keď sa uvoľnia do prostredia, tak oni dokážu radovo v mikrosekundách vlastne obnoviť svoj metabolizmus a začať fungovať. Teraz je otázka, ktoré z týchto vlastne mikroorganizmov budú pre nás benefitné, ktoré budú vlastne meniť nejak ako systém okolo seba, ale nebudú, povedzme, ani pozitívne, ani negatívne, a ktoré z nich môžu byť potenciálne nejaký patogen pre človeka alebo aj pre zvieratá.
12: Tie odbiery v tom mrazu sa vyplatí, že?
15: No, za mňa určite áno, keďže ja venujem kariéru tomu hľadaniu antimikrobiálnych látok práve z polárnych oblastí, tak ja tam vidím obrovský biomedicínsky a biotechnologický potenciál v tých mikroorganizmoch, na ktoré sme ešte doteraz nemohli nikdy vlastne šáhnuť a nikdy sme ich nemali šancu študovať.
12: Ja sa tam vytáhne niečo staré 5000 let, to tam vydrželo, že to tam prežilo, no to bolo teda pod ledem.
13: U těch studií, které zkoumají třeba led z Antarktidy, vlastně z kontinentálního ledového štítu, může jít o buňky, které jsou ještě jako řád starší. Samozřejmě je tam zvýšené riziko toho, že se do toho vloží kontaminace, ale zatím nebyl průkazně nalezen sterilní led na naší planetě. Všude, kde se zatím jako zkoumalo, tak pořád tam živé organismy byly a živé do té míry, že bylo možné je kultivovat, tím pádem se dá předpokládat, že v případě uvolnění do prostředí by byly schopní v něm působit, účastnit se nějakých ekologických interakcí a případně působit jako patogeny.
2: Posloucháte Laboratoř. Laboratoř.
12: To jsme vás inspirovali pro studentský film, ne?
14: Divadlo by určitě z toho být mohlo.
12: Vrátím se k té myšlence tedy těch antibiotik. Před těmi třeba 5000 roky se ta odolnost mikrobů budovala soutěží mezi nimi, protože námi vyráběná antibiotika tenkrát nebyla, jenom ta přírodní.
15: To tak vždy bylo. Vlastně my antibiotika používáme od nějakého roku 1928.

0: třeba efekt fotosyntézy versus efektivita solárních panelů, tak je to vlastně docela legrační.
1: Vlastně nám to nejde.
2: A to isté platí ale aj u tých antibiotík, že vlastne v prírode sú používané väčšinou v ďaleko nižších koncentráciách, rôznych kombináciách a sú ďaleko viac efektívne, než my keď zoberieme fakt to čisté antibiotikum v tej obrovskej koncentrácii a ideme s ním niečo liečiť. Takže ono z toho prírodného hľadiska je to úplne iný proces.
0: Takže vlastne tým, že teda tie antibiotika používame vlastne ve vysokých koncentráciách a ve veľkým množství, tak si pod sebou řežeme v tým, že dávame obrovskou šanci tým mikrobom sa s nima setkať a
2: tlačíme obrovským selekčným tlakom. Toto v tej prírode je ďaleko ako viacej umiernené a je to nádherne vidno na vlastne biosyntetike mikrobov, kedy jedna streptomyceta vyrába napríklad 15 rôznych takých subtypov toho istého antibiotika, v podstate trošičku chemicky modifikuje a potom to všetko vychreli von. Že to nikdy nie je len jedno, už aj toto samo o sebe vlastne je tak ako proti rezistencii fungujúce opatrenie vlastne.
1: Pořád mluvíme tedy o odolnosti bakterií vůči antibiotikum v souvislosti s mikroby z ledovce starého 5000 let. Ještě vědci poukazují na takový detail, že já nevím, jestli jste slyšela, Emo, jak ty bakterie se mezi sebou vyměňují malé kousičky DNA.
2: Mm-hmm. Hrozně by mě zajímalo, oni to asi vlastně dělají proto, aby se nějak naučili nebo evolučně posunuli, aby měli nějaké třeba asi v kombinaci, myslím, kvůli té rezistenci třeba, jak to dělají a proč to dělají.
1: I ty nepříbuzné, že si to takhle stěhují mezi sebou.
2: Z hlediska té klinické medicíny je samozřejmě největší problém, keď v lidském těle vyselektujeme něco rezistentné a u toho pacienta to zostane nebo toho člověka, alebo aj počas té infekcie, co děje to, že ten kusok tej rezistencie, v podstate ten gen, ktorý to zabezpečuje preskočí niekde inde, tak ja si vlastne ako vytváram oveľa väčšiu komunitu mikroorganizmov, ktoré dokážu byť rezistentné.
1: Takže dôvod v ceste do Rumunska.
0: Je to vlastne taková archaická, poměrně užitečná varianta, jak vlastne fungovať dlouhodobě bez sexu, pretože v současné biosféře dominujú ve veľké míře organizmy, ktoré ako generátor genetické variability používajú práve sexuální proces. A to ty bakterie prostě nemají, ale zase mají práve tohle.
2: Tak ale ta konjugace by mohla být trošku jako ten sexuální proces.
0: Částečně, jo, ale chybí tam ta radikálnost těch změn, třeba i ta komunikace mezi druhy, tak to prostě mají ty bakterie, mají širší pole působnosti.
1: Tohle hraje roli při tom, jestli se dokážeme léčit antibiotiky, tak by nás to celkem mohlo zajímat.
0: Mě by zajímalo, když ty streptomycety jsou schopné používat vlastně sadu antibiotik, ve kterých mají celkem slušnou jistotu, že tam bude to, co toho oponenta zaskočí, tak proč to tak neděláme my?
2: No, tu je to vlastně dané ekonomikou procesu vývoja antibiotík. Ako náhle začneme kombinovať dve, tri alebo viacej látok dokopy na vytvorenie jedného liečiva, tak násobne zvyšujeme to, koľko testov musíme urobiť, aby sme naozaj zistili, či je to bezpečné, ako sa to farmakokineticky, farmakologicky správa, či to napríklad spolu nejak neinteraguje, alebo aké koncentrácie vlastne musíme použiť tých jednotlivých subtypov, nazvime to, toho antibiotika, aby sme vlastne docielili nejaký efekt. A toto je jednoducho strašne drahé. A nikto sa do toho nechce pustiť.
1: Farmaceutickým firmám zatím nemusí připadat tahle studie jako budoucí zlatý důl, nebo ano?
2: To je všeobecný problém, prečo jsme v situaci antibiotické rezistencie krízy medicíny. Ako náhle to začneme takýmto způsobem komplikovat, tak je to vlastně ještě o krok horší. To je v podstatě jako utopická představa v tomto bodě, že bychom měli nějak takto nakombinované antibiotika, jako to robí příroda.
1: Inspirativní debatu vedli mý hosté, polární biologové v rozhlasové laboratoři. Moc děkuji Stanislavě Bezdíček Králové.
2: Děkuji za pozvání ještě raz.
1: Jakubovi Žárskému.
0: Díky za pozvání.
1: A studentce Emě Svobodové.
2: Také děkuji moc za pozvání.
1: Martina Mašková se těší za týden zase na slyšenou.
3: Laboratoř. Laboratoř. Cítíte se ztracení ve světě plném událostí, informací a dezinformací? Potřebujete mít jasno a vědět, proč se děje právě to, co se děje. Vysvětlujeme, analyzujeme, komentujeme. Pravdivě a neskresleně. Jsme tu pro vás nonstop. Český rozhlas Plus. Hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Ministrině Schillerová chce jednat s Evropskou komisí o změně plánu růstu státních výdajů. Podle Putina se válka na Ukrajině chýlí ke konci. Se Zelenským se chce sejít až po uzavření trvalého míru. Ligové derby fotbalistů Slávie a Sparty se nedohrálo. A počasí

0: Zítra bude zpočátku slunečno, postupně většinou oblačno a teploty až 24 stupňů.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
0: Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO chce změnit vládní plán růstu státních výdajů. Jednat o tom bude s evropským komisařem pro ekonomiku Valdisem Dombrovskisem. Ministryně to dnes řekla v televizi Nova. Současný plán schválila v roce 2024 tehdejší vláda Petra Fialy z ODS. Podle Schillerové je ale schválený materiál nereálný.
2: První krok, který my uděláme, že požádáme o změnu fiskálně strukturálního plánu. Pán komisař Dombrovský, jsme si řekli technické informace, co k tomu máme doložit, počkáme teď na makropredikci Evropské komise a tak dále, zpracují dopis, bude s ním mluvit ještě náš premiér a budeme jednat o přejednání.
0: Vytvoření plánu vyžaduje evropská legislativa kvůli dohledu nad rozpočty členských zemí a koordinaci hospodářských politik. Cena nafty prodražuje zemědělské práce. Pohonné hmoty výrazně zdražily po vypuknutí konfliktu na Blízkém východě. Zemědělec na Rokycansku Jaroslav Šíma vysvětluje, že ale kvůli úspoře není možné zemědělské práce omezit.
3: Děláte opatření, abyste ušetřili a začnete brát jednu operaci po druhé a vynechat jako co? Setí, přihnojení, ošetřování ploch. Prakticky ty hlavní výdaje musíte udělat stejně a popravdě za 4 měsíce my jsme zhruba asi o 20% v korunách výš v placení nafty, přitom ty litry jsou plus minus stejný každý rok.
0: Konflikt na Ukrajině se podle ruského prezidenta Vladimira Putina chýlí ke konci. Řekl taky, že pokud by měl jednat s Evropskou unií o zlepšení vztahů po válce, přál by si, aby Evropu zastupoval bývalý německý kancléř Gerhard Schröder, informuje o tom ruská státní agentura TASS. Putin taky připustil možnost setkat se a jednat o míru s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Šlo by to podle něj ale až po uzavření trvalého míru a v neutrální zemi. Zelenského výzvu ke schůzce předal Putinovi slovenský premiér Robert Fico. Lová sezona letos začala na konci února, tedy asi o 2 týdny později než loni, je ale větší sucho a pyl se proto ve vzduchu držel delší dobu. Vyplývá to z informací Českého hydrometeorologického ústavu. Podle jeho klimatoložky Lenky Hájkové bývá situace pro alergiky horší ve městech než na vesnicích.
4: Ty pily můžou reagovat i s znečištěním ovzduší a některé studie prokazují, že ty pily jsou jako agresivnější. A i v těch městech je třeba nevhodná výsadba, že tam je třeba hodně habrů nebo těch invazivních druhů, jako jsou platany, pajasany.
0: Fotbalisti Slávie 3 kola před koncem ligové nadstavby titul slavit nemůžou. Sice v derby proti Spartě v Edenu vedli 3 minuty před koncem nastavení 3-2, pak ale vtrhli na hrací plochu domácí fanoušci, napadli i členy spartianského klubu. Po několika dalších minutách rozhodčí zápas předčasně ukončili. Slávii by mohla hrozit i kontumace utkání. Řešit to teď budou příslušné orgány ligové fotbalové asociace. To hráče pražské Dukly a ostravského Baníku definitivně ztratili možnost chránit se přímo mezi elitou. Už to půjde pouze přes baráž. Ve druhém kole skupiny o udržení totiž Baník prohrál v Teplicích 1-2 a Dukla se Slováckem 0-1. V duelu už zachráněných remizovala Mladá Boleslav se Zlínem 1-1.
5: Nehody jsou na D1 u Lhotky, na D3 za Chutovinami a na D8 u Litoměřic. Na D1 z Prahy do Brna pozor na nehodu u nájezdu od Tasova. Na kilometru 154 havarovalo osobní auto. Na místě už je policie, připojovací pruh od exitu je zkrácený. Na dálnici D3 z Prahy do Českých Budějovic se uklízí po nehodě před Táborem. Za Chutovinami na kilometru 74,5 osobní auto srazilo srnu, čekejte omezení. Na D8 z Prahy do Ústí nad Labem podobná nehoda před odbočkou na Litoměřice. Na 45. kilometru osobní auto srazilo zvěř, i tam projíždějte opatrně. A na dálnici D46 z Vyškova do Olomouce zvyšte pozornost při průjezdu Prostějovem. Na 25. kilometru v okolí sjezdu Prostějov sever stojí na vozovce porouchané vozidlo. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: V noci se ochladí na 8 až 4 stupně Celsia, v údolích až na plus 1 stupeň a lokálně se objeví přízemní mrazíky. Zítra čekáme jasno až polojasno, ráno výjimečně mlhy, odpoledne a večer postupně většinou oblačno. A nejvyšší teploty zítra 19 až 24 stupňů Celsia, na horách v 1000 metrech většinou kolem 16. Tolik zprávy.
1: Posloucháte Český rozhlas Plus.
6: Ve sněmovně chtějí znovu sáhnout na ústavu, na pravomoci prezidenta, na nezávislé instituce i na pojistky proti své voli vládní většiny. Je to jen kouřová clona nebo už první fáze přestavby systému? Začíná Osobnost Plus, mým hostem je ústavní právník, profesor Jan Kysela. Vítejte, dobrý den.
7: Dobrý den.
6: A hezký den z Plusu přeje Barbora Tachecí.

0: Návrhy na změny ústavy a pravomocí prezidenta jsou podle Jiřího Peheho jenom politické divadlo. Souhlasíte s tímhle relativně jednoduchým a hezkým pohledem?
1: No, možná je hezký, ale nevím, jestli není příliš optimistický, protože se mi zdá, že ve chvíli, kdy se podařilo prosadit přímou volbu prezidenta republiky, tak byla taky poměrně velká spousta lidí uklidňována tím, že to mnohokrát nevyšlo v minulosti a nevyjde to znovu. A vida vyšlo to, takže já jsem trošku skeptický stran toho, když se někdo do něčeho pouští, že je to vždycky určeno k neúspěchu. Navíc v tomhle případě jde o to, že těch změn, těch témat, která jsou otevřená nebo možná budou otevřená, je poměrně hodně a zdá se mi, že opozice nemusí být nutně homogenní v tom směru, že cokoliv přichází od vládní koalice, pakliže ona bude homogenní, že je od ďábla. Takže se mi zdá, že máte-li k dispozici téma obecného referenda, je možné hledat nějakou schodu tu s Piráty. Máte-li téma hotovosti v ústavě, respektive práva na hotovostní platby nebo na zakotvení české koruny, tak se mi zdá, že zase v určitých ohledech můžete hledat podporu určité části ODS. Takže že bych si myslel, že je to vlastně úplně jedno, s čím vládní koalice přichází, tak to si nemyslím.
0: A nemáte pocit, že se tímhle způsobem vlastně z ústavy, byť zatím jenom třeba v řečech, pak v návrzích různých a tak dále, že se z ústavy stává nástroj politického marketingu?
1: No asi to úplně nesvědčí. Samozřejmě jedna věc je právě mluvení, druhá věc je měnění. Záleží taky na tom, když mluvíte, jak přesně mluvíte, protože ve chvíli, kdyby ty pokusy byly vážně míněny, tak má asi smysl je jako shromáždit ty nejrůznější náměty, vytvořit nějaké formáty mezi stranické dohody, přizvat k tomu experty a hledat nějaké řešení, jak ústavu změnit, pokud možno jednorázově promyšleně, úplně ji nebourat. Záleží nicméně na tom, jestli chcete nebourat, protože pokud ji chcete bourat, tak samozřejmě tenhle ten přístup, který já popisuju, vám asi úplně sympatický není. A pak je ještě možná jedna linka, kterou bych tam dodal, že se mi zdá, že v posledních letech se trochu posouvá pozornost z té ústavy s velkým U, to je ten ústavní zákon 1.93, jak se u nás vládne, i k listině základních práv a svobod, která byla dlouhá desetiletí tabu. Tam se v zásadě vycházelo z toho, že je to nějaký jako hodnotový základ českého právního řádu, vznikající ještě v období československém na začátku 90. let, ale už se nám tam podařilo novelizací vpravit pojem zbraně, tak jsou určitá témata, která se týkají ochrany vody, jsou témata, která se týkají stejnopohlavních sňatků nebo zase naopak práva na potrat a ve chvíli, kdy do všeho do všeho jako si teda jako píchnete nebo rýpnete, tak to myslím úplně nesvědčí té stabilitě nebo té auře.
0: Ale řekněte, máte pocit z téhle vládní koalice, že směřuje, jak jste zmínil ten hezký termín bourání, nebourání, tak směřuje k bourání nebo nebourání ústavy?
1: Já myslím, že není úplně homogenní, takže v té koalici jsou různé strany a i v rámci těch různých stran jsou asi různí lidé, takže by existovala nějaká jako jednotná poptávka celé vládní koalice po zbourání buď ústavního systému nebo té polistopadové společenské smlouvy. To se mi úplně nezdá, ale pro určitou část ne úplně asi nevlivných poslanců to je důležité téma. No a jde o to, jestli těm dalším je to spíš jedno, tudíž budou pozorovat, respektive podporovat, co tihleti mají na mysli nebo v merku. Eventuálně tomu budou v určité míře vzdorovat a pak asi záleží taky na konkrétních tématech, kdy do čeho vlastně je možné nebo jako je chuť do toho jít. Ale řekl bych, že oproti těm předchozím politickým formacím, které se mi zdálo, že se vždycky pohybují v zásadě na půdorysu toho ústavního systému a můžou mít nějakou jinou představu o detailu nebo možná větším detailu, tak tady bych si myslel, že to určité jako vychýlení je výraznější, respektive riskantnější.
0: V téhle souvislosti, co je vaše osobní černá můra, že by se s ústavou mohlo stát, v průběhu nejbližších let?
1: No, ono popravdě řečeno asi nejde primárně o to, co uděláte s textem ústavy, nakolik ji změníte nebo nezměníte, protože k tomu prostě potřebujete sbírat ty hlasy. Podstatně důležitější se mi zdá je to, co uděláte s těmi různými ústavními institucemi, které můžete prostě jako odzbrojit, respektive dobít, respektive unést tím, že do nich dáváte buď svoje vlastní lidi, nebo nestatečné lidi, nebo jako slabé lidi, to je v celku jedno. Tak to je jako jedna linka, co vlastně uděláte s těmi institucemi, které mají ústavu chránit, respektive vykládat, protože když se podíváte do Polska v té předchozí periodě vlády práva a spravedlnosti, tak vy nemáte hlasy na změnu ústavy. Ale pak, když si podrobíte ústavní soud, no tak není nikdo, kdo by vás klepal přes prsty, protože není tady nikdo, kdo by autoritativně řekl, že to, co jste přijali, respektive udělali, je protiústavní.
0: A tuhle tendenci, tenhle směr, který jste naznačil, ten už tady pozorujete, nebo se ho bojíte?
1: No, spíš se ho bojím. Každopádně netýká se to v našich poměrech ústavního soudu, protože ten je teď poměrně dlouhodobě, respektive nadlouho je stabilizovaný. Navíc tahle vládní koalice nemá prezidenta republiky, mám-li to tak říci, nebo nemá většinu senátu, respektive nemá ani jedno, ani druhé, takže zrovna na ústavní soud asi úplně nemůže. Ale když se díváte na tu agendu, která se vztahuje k zákonu o státní službě, respektive na agendu, která se týká veřejnoprávních médií, a asi bychom teda mohli vymyslet něco dalšího. Konec konců i to dění na ministerstvu životního prostředí nemusí v každém vzbuzovat jenom jako libé pocity, tak to je ono. Jo, že máte prostě ústavu nějakou, ale to, co děláte s těmi institucemi, to, co děláte na základě prosté většiny nebo co děláte na základě diskrece ministra, tak to můžou být vlastně obtížně vratné kroky.
0: Když jste nakousl, pane profesore, ty instituce, ta média, tak chápu to dobře, takže některé věci v ústavě jsou vlastně nezměnitelné a že k těm institucím tohoto typu by měla být, nebo ke změnám by měla být relativně hodně složitá cesta.
1: Mm-hmm. Je to tak? Tak český ústavní pořádek je dvouvrstvý, dále si to tak říci, to znamená, máte určitý objem pravidel a těch je teda dominantní většina, k jejich změně vám stačí 3/5 poslanců, 3/5 přítomných senátorů, ale pak je něco, čemu se říká klauzule věčnosti, kterou najdeme v řadě různých zahraničních, ale i historických ústav. U nás je to článek 9 odstavec 2 a v tom článku 9 odstavec 2 je napsáno, že změna podstatných náležitostí demokratického právního státu je nepřípustná. Jinými slovy, i když byste měli jakou většinu chcete, tak pakliže bude tahle ústava touhle ústavou, tak to nemůžete udělat.
0: Ale teď mi jenom řekněte, co jsou to ty podstatné náležitosti demokratického právního státu, které jsou nezměnitelné bez ohledu na to, jak velkou máte většinu.
1: To se právě dá relativně obtížně říci, protože ústavodárce cíleně zvolil tuhle otevřenou skupinu. Když byste se dívala do zahraničí, tak někde zjistíte, že nezměnitelná je republikánská forma státu. To je třeba v Itálii nebo ve Francii. V Německu je ten výčet širší, jsou to v zásadě základní práva, dělba moci, federalismus a můžete přidávat další komponenty. Takže když byste pracovala s tou naší textací, tak se budete asi do značné míry dívat na to, co v ústavě je, řekněme v těch základních ustanoveních, deklarace České republiky jako demokratický právní stát, existence listiny základních práv a svobod pod ochranou soudní moci. Budete se dívat do toho, co jsou řekněme, podstatné prvky právních států v zahraničí a z toho budete vyvozovat nějaké závěry. Přičemž, když říkám vy, tak tím myslím jak vás, tak tím myslím sebe, přičemž ale asi nejdůležitější je, co z toho vyvodí ústavní soud. Takže to je v zásadě ten konečný ultimátní interpret ústavy, ústavního pořádku i tohohle pravidla, který asi v určitých případech má zatáhnout za záchranou brzdu, ale těch případů nejspíše nebude úplně mnoho.
0: Ale je pravda, pane profesore, že ústavní soud dlouhodobě vyvozuje, že demokracie není jen vláda většiny, ale taky ten systém brz protivách a nezávislých institucí. Uh-huh. Jinými slovy, kdo sahne na ty nezávislé instituce, tak bude proti sobě nebo může mít proti sobě ústavní soud. Chápu to dobře.
1: Záleží asi na míře. To, co jste začala jako tu tezi ústavního soudu, tak to je teze, která se dá poměrně snadno odvodit už z článku 1 ústavy, protože pokud Česká republika je demokratický právní stát a nikoliv jenom demokratický stát, tak to vyjadřuje nějakou kvalitu a teď jde o to jakou. Ona je umocněna právě tím ustanovením toho článku 9, jak jsme o něm mluvili. To znamená, nejde jenom o vládu práva, ale jde o vládu práva, která je odvozena od vůle lidu, respektive vůle většiny, a nejde zase o bezbřehou vůli většiny. To by dohromady tedy demokratický právní stát nelícoval.
0: Víte, proč se snažím se dostat k tomu, do jaké míry prostě nemůže žádná vláda nějakým způsobem narušovat ty nezávislé instituce nebo by porušovala ústavní pořádek. Když je to prostě, když by se jakákoliv vláda pokoušela zrušit na politicích nezávislé financování médií, veřejné služby a navázete na státní rozpočet, kde tedy evidentně porušuje nezávislost ve prospěch závislosti na vládě, tak bylo by to porušení ústavního pořádku nebo ne?
1: No, to je asi věc názoru, respektive úhlu pohledu, protože o veřejnoprávních médiích se v pravidlech ústavního pořádku mnoho nedočtete. To je jedna část odpovědi. Druhá část odpovědi, že se o nich naopak ale dočtete ve spoustě různých pojednání, knih a traktátů, které upozorňují právě na to, k jakému typu demokracie je radno se hlásit, proč ta demokracie nemá být založena jenom na té neomezené vládě většiny, která zrovna teď vzešla z voleb, příště vzešla z voleb a tak dále, proč to má mít nějaké další komponenty, takže asi do značné míry v závislosti na tom, jak demokracii vnímáte, tak se do toho vašeho zorného úhlu veřejnoprávní média vejdou jako buď velmi významná, anebo ne tak úplně významná. To je jedna část. A druhá část, co z toho, o čem si můžeme povídat my, dva třeba, je potom důležité pro ústavní soud, který přeci jenom si nepovídá úplně volně, ale povídá si právě s tím, že má tu vrchnostenskou kompetenci o něčem rozhodnout a musí proto své rozhodnutí najít nějakou oporu. To znamená, že když bude ústavní soud o něčem rozhodovat, bude hodně záležet na argumentech toho, kdo mu tu kauzu předloží k posouzení, což není úplně bezvýznamné, bude hodně záležet na tom, jak by vypadala ta právní úprava, kterou by měl ústavní soud přezkoumávat, protože jenom samotný fakt, že změníte způsob financování, ještě nutně nemusí znamenat, že ta instituce přestala být nezávislá. Může to být teda nějaký potenciál oslabení nezávislosti. Můžete nicméně vymyslet různé garance toho, jak tu nezávislost zase teda chránit jiným způsobem. Konec konců, když se podíváte do Evropy a zjistíte, že teda, pokud se nemýlím, 15 zemí má nějaká státem financovaná média, respektive přes státní rozpočet, tak se asi nedá říci, že bez dalšího jsou všechna řízená vládou. Takže jde o to, co všechno vám ten zákon umožní, znemožní, ale podezřelé to je, o tom jako není vůbec sporu.
0: Vtip je v tom, jak jsem opět se dočetla, že protiústavní nemusí být až ten okamžik, kdy ten stát nějakým způsobem zasahuje do těch médií. Zneužití je už vytvoření systému, který to umožňuje. To umožňuje. A je přece nad slunce jasnější, že v okamžiku, kdy přes peníze pro veřejnoprávní média má vláda jakoby přímou cestu k tomu, jakkoliv omezovat anebo podporovat, je jedno, ale cokoliv dělat s médií veřejné služby, tak je to prostě zásah do nezávislosti, ne? To, když říkám, tam stačí vytvořit systém, aby se dal zneužít.
1: Ne. To určitě, to já s tím souhlasím, jde o to, jestli to dokážete provázat s těmi pravidly nebo principy ústavního pořádku, aby to byla agenda pro ústavní soud a nejenom agenda pro nás nebo pro Milion chvilek pro demokracii nebo něco takového. A to myslím opravdu hodně záleží na tom, jak ten zákon nakonec vypadá, s jakými motivy je předkládán, jestli je, řekněme, singulární, respektive osamocený, anebo působí dojmem, že součást nějakého širšího plánu. A to se vracím k tomu, o čem jsme mluvili. V případě, že by agenda téhle vládní koalice na tomhle poli systémových základů státu nebo té polistopadové společenské smlouvy, nazvíme to, jak chcete, tak pokud by se netýkala ničeho jiného než veřejnoprávních médií, tak je to zase, myslím, něco jiného, než když máte jako 5, 6, 7, 8 různých věcí, které se týkají právě téhož. A celkově to může, přesně, a celkově to teda může vést k důsledku teda značně razantnímu z hlediska toho, v čem jsme žili těch předchozích, já nevím, 35 let a v čem to vypadá, že bychom mohli žít do budoucna. A to jsou samozřejmě všechno věci, které se do toho eventuálního uvažování soudců Ústavního soudu jako mohou promítnout.
0: Ústavní právník profesor Jan Kysela je dnešním hostem Osobnosti plus. Pane profesore, vy už co to tady trochu zmínil, že bychom se měli zajímat o to, jakou tu demokracii, k jakému typu demokracie vlastně jdeme. Kdyby současný stav byl stav liberální demokracie, jaký to vypadá, že by byl cílový název pro naši demokracii po působení této vlády?
1: No, pakliže by inspiraci hledali v Maďarsku, což se mi zdá, že do určité míry hledají, ve Ficově Slovensku anebo v tom předchozím Kačínského Polsku, tak to jsou všechno země, které začaly, řekněme, na něčem, o čem se zpravidla mluví jako o neliberální demokracii, ale Viktor Orbán to dovedl výrazně dále, takže myslím, že o Maďarsku už dneska se jako o neliberální demokracii jenom nemluví, spíš se mluví o nějakém typu hybridního režimu vůbec mezi demokracií a autoritářstvím, takže je to dál.
0: To je ještě dál.
1: Takže je to ještě dále, ale řekněme, že je to teda ten typus demokracie neliberální, o němž se mluví, řekněme, od konce 90. let, a to je demokracie, která v zásadě absolutizuje výsledek voleb, respektive referenda. Ve chvíli, kdy nějaká většina rozhodla, tak promluvil lid a cokoliv lid chce, má právo chtít, cokoliv lid chce, je vlastně jako správné a máme odstraňovat všechny možné překážky.
0: Což je ta ústava mimo jiné.
1: Což je mimo jiné ústava, která se vlastně jako skloní třeba před výsledkem referenda, takže pokud bychom byli na platformě takovéhle demokracie neliberální, zase v jiných ohledech se dá mluvit o demokracii populistické, tak vlastně nejsou zakázaná témata. Proč by nemohli voliči, občané, lid rozhodnout o čemkoliv chtějí, když je to přece jejich stát? No a určité úskalí tohohle modelu je, že nemyslíte ani na menšiny, nemyslíte ani na jednotlivce, plus je s tím spojeno riziko, že ti aktuální držitelé moci můžou mít tendenci se přilepit k židlím, na kterých sedí a tu moc už nepustit. A pak, když by se to stalo, no tak potom už nemůžete mluvit ani o neliberální demokracii, protože demokracie v jakékoliv podobě je založena na možnosti vystřídat nenásilnou formou vládnoucí, což konec konců uvidíme v Maďarsku potom příštím týdnu.
0: Já jsem se snažila dostat, pane profesore, k tomu, jestli když lid chce prostě opustit ve své většině tomu, čemu se dnes říká liberální demokracie, tak jestli ví vlastně, do jakého rizika by s tou neliberální demokracií šel?
1: To považuji za dost nepravděpodobné, že by lid jako nějaká abstraktní entita o něčem toho mnoho věděl, ale současně je možné, že celá řada příslušníků toho lidu nebo té většiny toho lidu, že to považuje v zásadě jako za volbu přijatelnou, protože liberální demokracii může jít z nějakého důvodu na nervy, buď protože se zdůrazňuje to adjektivum liberální, které ale není odvozeno od konkrétních liberálů, ale od liberalismu, že takže to je právě problém, že když potom vnímáte ty debaty ve Spojených státech, tak můžete mít pocit, že liberálové se utrhli, jsou to progresivisté nebo levičáci a ti vám vlastně tu demokracii celou unesli a ukradli a vy s nimi chcete zamést a abyste s nimi mohla zamést, musíte zamést celou liberální demokracii a překlopit se do nějakého jiného uspořádání. Takže tohle to je samozřejmě trochu problém, protože významná část většiny nebo lidu může, kromě toho, že nemá ráda liberály, může nemít ráda elity jako takové. S elitami je zase spojeno něco, čemu se říká kultura kulturní hegemonie, že vlastně jako nastolují standardy toho dobrého a správného, a když se do toho nevejdete, tak se na vás dívá jako na dezoláta, tupce nebo někoho, kdo nemá právo v tomhle světě žít. No a ve chvíli, kdy to takhle jako polarizujete, tak potom samozřejmě pracujete s výraznou mírou frustrace. Někdo si teda může myslet, že tenhle svět není pro něj, tak si řekne, že když tenhle svět není pro mě, tak já chci nějaký jiný, který pro mě bude. A tam někde asi vidíte tajemství úspěchu Donalda Trumpa a celé řady teda jiných populistických autoritářů v tomhle světě.
0: Mimochodem, když by tedy v tomhle duchu, který jste popsal, přestala vláda a všechny parlamentní komory se zajímat o jednotlivce, se zajímat o menšiny a zůstaly by tady jako nechráněné entity totálně, tak to už bychom byli docela hodně daleko, ne?
1: To jistě je pravda, ale současně nesmíme zapomínat, že máme k dispozici teda dosti robustní, zdá se mi, soudní moc jako takovou, obecné soudy, že máme k dispozici ústavní soud, takže ty samozřejmě nejsou schopni všemu zabránit, respektive všemu předejít, ale je to v zásadě teda ta institucionální struktura, která je povolána k ochraně práv jednotlivců i menšin, jakoliv nejenom. Takže nezdá se mi, že kvůli tomu, že si vláda něco řekne a má teda oporu v jedné komoře, možná dokonce v obou komorách perspektivně, takže je tím teda úplně všechno ztraceno. Ale jde o to, že je to vývoj samozřejmě nebezpečný, protože čím déle něco takového trvá, ta koncentrace moci vykonávaná s určitými jako subverzivními podvratnými úmysly, tak se to samozřejmě promítá v té personální politice, protože kohokoliv vybíráte do nějaké instituce, třeba vybíráte s očekáváním, v jaké míře vám půjde na ruku právě v té systémové přestavbě. A pak je tady ještě jiná linka. My žijeme ve světě, který jsme považovali za dobře si vyvíjející v tom směru, že přeci jenom veliké spoustě lidí může být v celku jedno, kdo vládne, protože jim politika nezasahuje do jejich běžného života, protože žijete v soukromém sektoru. Nebo je to tady právě kvetoucí občanská společnost a tak dál. Ve chvíli, kdy si tohohle vláda nevšímá, tak se potom teda bavíme o tom, v jaké míře nás frustruje, jak se vyvíjí ta politická sféra. Ale pakliže vláda začíná, nebo by začala jevit zájem o ten soukromý sektor, to znamená, k veřejným zakázkám se dostanou jenom ti, kteří mi dostatečně tleskají, viz Spojené státy a Donald Trump, a nebo teda začala atakovat právě ty struktury občanské společnosti stran financování, stran toho, kdo je financuje, když to nejsme my a tak dále a tak podobně, což je téma, které je u nás zvedáno textím zákonem, který má sledovat transparentnost finančních toků mířících do různých neziskových organizací, tak v té chvíli zase děláte něco jako vláda, co se vlastně neočekává, že v tom systému liberální demokracie děláte, protože vlastně jako pronikáte do sféry, která už není tak úplně vaše. A když je ta sféra silná a autonomní, tak nám to právě umožňuje přežít lecjaké zhoupnutí toho politického kyvadla. Ve chvíli, kdy je ta sféra slabá a málo autonomní, tak potom pochopitelně ty volební výsledky jsou o to závažnější pro život jednoho každého z nás.
0: Vy jste tady zmínil ten zákon, který vláda připravuje teprve, ten zákon o neziskových institucích, organizacích, pardon. Dělá to na vás dojem, že kdyby prošel v té podobě, jak ho známe, to znamená zveřejnit všechny zvláštní registr pro organizace, které dostávají peníze ze zahraničí a tak dále. Myslíte si, že by tenhle zákon obstál na ústavním soudu?
1: Já jsem popravdě řečeno tu verzi nečetl, jenom jsem ji otevřel. Usoudil jsem, že vzhledem k tomu, jakým jazykem je psána, je to nějaká hodně pracovní verze, kterou v zásadě nemá smysl číst. A tam jsem zůstal. Jenom mi přišlo, že ono to možná jako nezůstává jenom na úrovni toho subjektu, té organizace jako takové, ale šlo to i do střev, to znamená, kdo jsou zaměstnanci, spolupracovníci, něco takového. Já, ale nejsem si úplně jistý. Každopádně, když by tam byl takovýhle rozměr, že nejde jenom o to, že subjekt XY je financovaný tímhle a taky sbírá drobné dary, ale šla jste do těch střev, tak tam se mi zdá, že vlastně to může být jako ostentativně účelové jenom v tom směru, abyste ty lidi jako odradila, donutila je v jisté smyslu se jako svlékat před svými bližními, před veřejností, aniž by proto byl nějaký jako racionální důvod, v zásadě jiný, než že chcete jako odradit. Hmm. Že chcete odradit. No a když by to bylo takhle, tak pokud uvážíme, že se u nás rozhodovalo třeba o tom registru, do kterého se zapisovali místní zastupitelé, stran toho, co všechno o sobě mají prozradit a co si má kdo číst, tak je to velmi podobný způsob uvažování. Přičemž u těch zastupitelů ještě navíc můžete aspoň uvádět nějaký typ veřejného zájmu, proč bychom o nich toho mohli chtít víc vědět, třeba než o běžném občanovi. Tady se mi zdá, že ten veřejný zájem bude ještě slabší. Takže zase se obávám, že nemůžu říct nic jiného. Záleží na tom, jak by teda ten výsledný zákon byl, jak hluboko by se pokoušel do něčeho řezat, a to by se potom v tom posuzování ústavního soudu jistě promítlo.
0: Ústavní právník profesor Jan Kysela byl dnešním hostem Osobnosti Plus. Děkuji za to.
1: Rádo se stalo, nashledanou.
0: A hezký den z Plusu přeje Barbora Tachecí.
2: Radiokniha. Jmenoval se Krejčíř. Radovan Krejčíř. A říkali mu Padrino. To proto, že byl od druhé poloviny 90. let jedním z nejvlivnějších bosů podsvětí. Ve své vile měl mramorové schodiště, výtah se zlatými dveřmi a akvárium se žralokem. Když si tam pro něj policie přišla, dokázal jí zmizet při domovní prohlídce. O příběhu gangstra napsal Jaroslav Kmenta knihu Padrino Krejčíř.
3: Radiokniha dnes půl hodinu před půlnocí na Plusu.

0: 26. leden roku 2025. Minsk, Bělorusko. V načančaném kvádru a v čele ansámblu svých podřízených přichází do hlasovací místnosti na Běloruské státní univerzitě velký muž s malým psem. Bílý špic jménem Umka na moment uhne z červeného koberce a zastaví se u sloupu obloženého mramorem. V tu chvíli zvedne zadní tlapku a krátce si učůrne. Je to fenka, ale ty to prý dělávají taky. Muž se pak pozdraví s volební komisí, která stojí v pozoru v jedné řadě. Vytáhne pas, předá květinu a jde odvolit, i když ani by nemusel. Je stejně předem rozhodnuto. Zase vyhraje. Jeho pes si označkoval volební místnost. On celou zemi. Běloruský kat Aleksandr Lukašenko. Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Poslední evropský diktátor, kámoš Putina, Aleksandr Lukašenko, nesmí chybět v naší speciální sérii Kati o těch, kteří mají krev na rukou. Nebudu na něj sám, opět je tu se mnou Jaroslav Bílek, politolog se specializací na autoritářské režimy z Univerzity Karlovy. Dnes je sobota, 9. května. Dobrý den, vítejte po čtvrté.
1: Dobrý den.
0: U čtvrtého kata s krví na rukách. Už po sedmé se stal loni prezidentem Běloruska Aleksandr Lukašenko. Mluvil jsem o tom v tom příběhu na začátku, kdy přišel hlasovat, asi sám za sebe. Západ o zmanipulovanosti těch v úvozovkách voleb nepochybuje. K čemu teda ta šaráda celá slouží? Proč mají volební místnosti? Proč mají hlasovací lístky? Proč chodí k volbám?
1: Nám to může připadat jako šaráda, ale ty autoritářské režimy v dnešní době obecně se snaží udržovat ty instituce a předstírat tu hru na demokracii, protože jim to zvětšuje legitimitu u domácího a zahraničního publika. Mm-hmm. Ten Lukašenko je vlastně jiným typem diktátorů, než jsme tu zešili v těch minulých třech dílech, protože on neudržuje moc za cenu nějaké obrovské represe a ozbrojených složek. On samozřejmě páchá politické násilí, nechává zavírat politické oponenty, ale dá se říci, že především prosou takovými těmi měkčími formami, jako je cenzura, manipulace, úprava zákonů, ovlivňování soudů a tak dále. Takže je to jiný typ diktátora, ale je to typ diktátora, který je v dnešním světě daleko častější.
0: To video s tím psem jste viděl z té volební místnosti?
1: Já mám rád videa z volebních místností v postsovětském prostoru.
0: To, jak si tam označkoval teda jednu tu mramorovou zeď trošku, já jsem vyslovil tu paralelu s tím, že teda pes si označkuje volební místnost, diktátor si označkuje zemi, s tím byste souhlasil?
1: V jeho případě ano.
0: Mimochodem Umka, což je teda ten špic, tak cestuje s Lukašenkem všude možně. Seděla na jedné lavičce s Vladimírem Putinem, třeba to je taky další video, tak doporučuji ke shlédnutí. Byla na oslavách konce války v Moskvě, byla v Dušanbe na jednání, pes tam spal na pracovním stole tamního prezidenta a tak dále, dělá si v podstatě, co chce. A já jsem zaznamenal reakce na sociálních sítích třeba i od ukrajinského prezidenta, že možná má ten pes víc pravomocí než sami obyvatelé Běloruska.
1: Tak určitě jsou obyvatelé Běloruska, kterým to tak může připadat, a je to takový ten černý humor, co máme taky tady rádi.
0: Lukašenko je u moci kolik? Přes 30 let už?
1: No, od roku 94 nepřetržitě.
0: Nepřetržitě, celou tu dobu. A co je na tom zajímavé? Oni ho zvolili.
1: V tom světě po konci studené války citelně ubylo vojenských převratů, ať i těch úspěšných i neúspěšných, a většina politiků, které dnes považujeme za autokraty a diktátory, tak se k moci dostala prostřednictvím často úplně normálních demokratických voleb.
0: Regulérních.
1: Regulérně vyhráli, to jim nelze upřít, poprvé regulérně vyhráli, no a pak začali deformovat ty zákony a to fungování toho systému tak, aby už neprohráli.
0: A čím učaroval ale zrovna Lukašenko? Protože já, pokud si vzpomínám, tak on předtím byl vojákem nebo vedl nějaké také zemědělské družstvo.
1: No, já jsem dokonce našel, že právě byl ředitelem nějakého družstva na chov prasat. No. Což mi přijde jako hezká analogie na farmu prasat, no, farmu zvířat. No, tak ano, tohle nevím, na kolik procent toho informace je pravdivá.
0: Byl podle CNN, koukal jsem, v roce 1991 jediným poslancem běloruského parlamentu, který měl hlasovat proti dohodám vedoucím k rozpuštění Sovětského svazu. Možná už tam měli zbystřit,
1: tak
0: ne?
1: Tak on je velmi, jako samozřejmě tady v tom konzervativní, zároveň vystupoval od začátku jako ten bojovník s korupcí a tím nefunkčním státem a jako ochránce těch lidí na vesnicích a prostě těch normálních, správných lidí. On je čistokrevný populista. Jsme na to zapomněli, protože už je u ty moci, takže se jako to nemusí úplně tak dělat, ale je, on jako je jasným populistou. A vyhrál volby, ve kterých navíc nebyl favorit. Ale tam je takový zajímavý paradox, v tom postsovětském prostoru se často stávalo, že ti lidé neměli úplně rádi demokracii, ti politici chtěli vládnout jako autokraté, ale neměli dost síly, protože neměli kontrolu nad státem, nad jeho represivními složkami a podobně. A tak vlastně o tu moc přišli, anebo ty režimy zůstaly tak jako na půl cest, takové jako hybridy často mezi jasnou demokracií a jasnou diktaturou. V podobném případě bylo pak vlastně i to Bělorusko. Se stále více v posledních letech posouvá směrem k té plnohodné diktatuře. Ale jak říkám, volby tam mají, ale tak ostatně volby mají stále i v Severní Koreji, i v Rusku a je to asi jako běžná věc. Ona samozřejmě se v odborné komunitě vede i debata, k čemu vlastně diktatury mají volby a že vlastně plní jiné role než volby v demokracii. Třeba jedním z jako dobrých důvodů, proč mít volby, je, že vy máte problém v diktaturách, jak si dělat průzkumy veřejného mínění, protože lidé vám často se bojí říkat pravdu a vy tady nevíte, jak velká je vaše podpora a toho je můžete prostřednictvím těch voleb jako zjišťovat lépe.
0: Zjistí, jak moc jsou nepopulární díky volbám.
1: No, ale zjistí to, mají jasná čísla.
0: Smažou ten výsledek.
1: A zároveň třeba díky tomu potom víte, kam distribuovat ty peníze a nějaké jako prostředky, abyste si ty lidi koupil nebo zavázal.
0: Vy jste mluvil o tom PR, které bez pochyby bylo pro Lukašenka a je stále asi velmi důležité. Určitě i ten pes, kterého bere sebou, je součástí jeho marketingu, ale v těch devadesátkách on se hodně snažil stylizovat do takového muže z venkova a právě to dědictví z toho družstva asi hodně promítal i do té své prezidentské role. Sbíral ty brambory, jezdil tím traktorem s lidmi.
1: A tak to dělá pořád, to je během covidu, myslím, sbíral brambory a traktorem jezdil. Ale tam je ještě důležitá jedna věc. V Bělorusku neproběhla tak masivní privatizace.
0: Díky
1: Lukašenkovi, ano. Mm-hmm. Že vlastně on říkal, já bráním ty lidi před tím kapitalismem a západem a tady tím. A zase paradoxně, tím, že neproběhla ta privatizace, tak třeba pro opoziční politiky bylo daleko těžší získat peníze na svou kampaň, anebo pro běžné lidi agitovat politicky proti těm, co vládnou, protože přesně vy jste šel jeden den demonstrovat nebo kandidovat a druhý den prostě vás vyhodili z práce. A už jste blbě tu práci hledal v té zemi, když vlastně tam nebyla privatizace a ty oligarchové nebo ty lidi, co vládli těm státním podnikům, tak byli napojeni na toho Lukašenka.
0: Vy jste říkal, že Lukašenko a jiní nechtěli demokracii, ale báli se, že nebudou moct prosadit své vize, protože nebudou mít podporu. Nakonec Lukašenko tu podporu nějak prostě získat musel, jak na svou stranu dostal státní aparát, vojáky,
1: tak
0: obyvatele.
1: Jako v čase prostě vám ta podpora roste. A zároveň, že jo, ono, my jako řekneme, máme podporu, ale ona se to zase komplikovaně měří, protože vy často, jestli tu podporu máte, zjistíte až v momentě, kdy po ní musíte sáhnout. Vy jednak upravujete ty zákony. Lukašenko proslul referendy, podobně jako ti populisté v Latinské Americe, že on vyhlásil referendum, kde se jako ptal, můžu mít větší pravomoci jako prezident, dáte mi je, můžu rozpustit parlament, protože se mu nesouhlasí a podobně. A stejně jako v té Latinské Americe, třeba za Rafaela Correa nebo Evo Moralese, nebo Hugo Chávez, když v té době ten populista měl tu podporu těch lidí, no tak dokázal takhle obcházet ty instituce. A taky vy, když vládnete 3 dekády, tak oni třeba ty šéfové, nevím, policie a armády odchází do důchodu a vy už jmenujete postupně ty nový, takže už tam postupně dosazujete ty, který vám jako víc souhlasí nebo jsou vám jako víc loajální. Takže zase na druhou stranu, když vládnete jak dlouho jako Lukašenko, tak byste museli být extrémní neschopa, abyste jako do nějaké míry už ten stát jako neovládal.
0: Jak moc mu pomohlo v upevnění té moci to, že hrával hokej s Vladimírem Putinem? Že se začali kamarádit.
1: No tak oni ten vztah přijímají jako komplikovanější z hlediska toho, že Lukašenko trošku rád hrál tu nacionalistickou strunu a zároveň víme, jako, že Vladimír Putin to vnímá tak, jako, že nějaký Bělorusko, to je jako satelit Ruska. Na druhé straně pomáhá vám to určitě, protože třeba Rusko bylo takový ten vzor, z kterého jednak často berete tu inspiraci, jak třeba osekávat ty zákony vůči opozici, jak bojovat s nevládními organizacemi. A zároveň taky, když se vám úplně nedaří, tak vám Rusko je schopné poslat ty experty, ať už třeba na to, jak zmanipulovat volby, nebo i jak provádět tu represi v ulicích, anebo i nějaké lidi, co tu represi provedou. Takže v tom rozhodně je plus, že tam máte tu Rusko, a hlavně to bylo plus po protestech na přelomu roku 2021, protože tam mu Rusko slíbilo velkou finanční podporu a to vlastně tomu Lukašenkovi pomohlo.
0: Vy mluvíte o velkých protestech na přelomu let 2020 a 2021, které Lukašenkův režim tehdy velmi tvrdě potlačil.
2: Hlavní moje условия исхода из власти.
0: Tisíce lidí režim zatkl, mlátil, poslal do trestaneckých kolonií. Mluví se o tom jako o ukradených volbách.
2: Порядок. Никаких протестных действий, не переворачивать страну, высказывать в рамках закона мнение.
0: Ale to nebylo rozhodně poprvé, kdy Lukašenko manipuloval. Od kdy se mu říká autokrat, diktátor, kat?
1: Nedíval jsem se přesně, ale předpokládám, že se o tom ty zmínky objevují kolem toho roku 2000 už. Je to podobný příběh, jako známe z těch jiných režimů. Vy nastoupíte k moci a vlastně od toho prvního období tu moc jako nějak utužujete a v podstatě často vám stačí jedno, dvě volební období, někdy i méně. Mm-hmm. Ale většinou jako zase na druhou stranu. Co je dobré pro nás jako lidi, kteří chceme žít v demokracii? Těm autokratům se většinou nedaří to zlomit ze dne na den. Není to prostě, že nastoupí tady vojenská chunta, která zavře ze dne na den všechny lidi a s puškama vás prostě donutí něco dělat. Tady je to prostě pozvolný a trvá to. Je to proces na měsíce a roky a co je v něm důležité, ale v tom samozřejmě to Bělorusko na tom nebylo moc dobře, tak je, že vždycky záleží, jak moc vám ty státní složky postupně vzdorují. Jestli se najdou státní úředníci, co umí říkat ne, soudci, co říkají ne, nějaká opozice, média a tak dále, ale samozřejmě to k tomu potřebujete odvážné lidi, sebevědomé, kterým jde o tu věc, což je těžké, protože už i v tom Bělorusku, už i v těch devadesátkách máme několik příkladů, kdy zmizeli ti opoziční představitelé a vlastně udává se, že byli zabiti, ale nenašli se těla. Což je zase příběh, který se nám opakuje tady ve všech epizodách, že spousta těch zabitých lidí oficiálně zmizelých, protože nejsou těla.
0: No taky v tamních žalářích běloruských sedí přes 1000 politických vězňů, jak odhadují lidskoprávní organizace. V Bělorusku taky stále mají trest smrti, musíme dodat. V roce 2005 označila Lukašenka tehdejší ministryně zahraničí Spojených států za posledního diktátora v Evropě, respektive ona mluvila o tom státu, že to je poslední diktatura v Evropě, tak od té doby říkáme.
1: Ano, protože to je takový ten paradox, na který taky zapomínáme, že v té době se očekávalo ještě, že Rusko se bude demokratizovat výrazně více a že Rusko nebude ten hlavní problém Evropy. Kde se čekalo, že opravdu ten Lukašenko bude ten větší problém, což z dnešního pohledu zní úsměvně. Samozřejmě političtí vězni tam jsou, není jich málo. U toho trestu smrti oni ho, jak jsem se díval, moc oficiálně prý neudělují. Jsou to jeden, dva příklady ročně, ale samozřejmě je to psychologicky velký problém, protože je to nějaký takový ten damoklův meč, který nad vámi visí, že se vám to může nějak stát nějakým zmanipulovaným soudním procesem, když budete velmi kritický, takže to rozhodně jako je problém a je to špatná situace.
0: Vy byste teda označil to Bělorusko spíš a ten vývoj od roku třeba 2000 dál za takovou jako odtučněnou verzi diktatury, to znamená, nebo light verzi, to znamená jasně perzekuce, jasně věznění, tu a tam teda bohužel zmizí nějaké tělo, cenzura jistě, potlačování opozice, ale že by se tam přenášely, já nevím, vraždy v přímém přenosu těch, kteří prostě se vysloví proti Lukašenkovi, to se neděje.
1: V odborné komunitě se tady těm diktaturám, co vznikaly po studené válce a fungují takové jako nějaká ta, říkáte, otučná verze, to je možná trošku jako hezký označení pro smutnou věc, říká takzvaná volební autoritářství, že kombinujete prvky z klasického autoritářství a z demokracie. Samozřejmě ono to je trošku asi těžké pro imaginaci, protože my tady máme hlavně zkušenost s tím komunistickým režimem, který prostě v nějakých fázích byl totalitní a ve zbytku byl tvrdě autoritářský a tohle samozřejmě minimálně z počátku těch prvních 3, 4, 5 období pana Lukašenka bylo výrazně liberálnější. No ale teď už to ani zase tolik liberálnější není a je to spíš stále více jako klasická uzavřená diktatura.
0: A překvapuje vás, jak moc pokud to tak vnímáte, to toleruje zbytek Evropy, to, co se děje v Bělorusku? Protože vzpomeňme na ty události, kdy Bělorusové očividně nechali unést letadlo s jedním blogerem, který oponoval tomu režimu, nechali ho přistát v Minsku, do toho posílají, a to je taky doložená věc, prostě uprchlické vlny na hranice s Polskem.
1: Do toho pomáhají Rusku vlastně v invazi na Ukrajinu, že poskytovali ten nástupní prostor a všechno.
0: Umožní to tam umisťovat zbraně.
1: To jsou všechno
0: zemí.
1: Velmi negativní věci pro nás v Evropě, ale bohužel ani Evropská unie, ani ty evropské státy vlastně nenašly nějaký recept na to, jak se vypořádat s těmi autoritářskými tendencemi ani v Evropské unii, natož prostě za humny Evropské unie. A zase tady platí to, že ten Lukašenko sice je diktátor, ale často s ním spolupracují ty ostatní státy, protože mají v zahraniční politice zájmy, a ty zájmy často nejsou úplně zájmy Mirka Dušína. No.
0: Ne, to, jasně, ale že mu dovolíme to stejné, co se stalo v Argentině, kde v tom 78. bylo to mistrovství světa ve fotbale, tak tady taky přece mistrovství světa v ledním hokeji 2014, to asi posloužilo úplně ke stejnému PR, jako tenkrát Vidalovi.
1: Ano, a teďka řeknu něco, co tu nebudu říkat často, na obhajobu pana Lukašenka.
0: Dobře.
1: Ten režim je daleko méně represivní, než byl v té Argentině. Díky bohu pro ty Bělorusy a Bělorusky.
0: Nicméně ta paralela je asi zjevná, ne?
1: Zase je to o tom, ale že si kupujete ty šampionáty a ty sportovní akce, abyste zlepšovali PR vlastního režimu. Je to jedna z nejčastějších věcí. Druhou je, že spousta diktatur má dneska třeba hlavně v Africe a v Latinské Americe zase velké zastoupení žen v parlamentu, aby mohli ukazovat, jak vlastně jsou progresivní a fungují, protože to nějak funguje. No.
0: Vy jste tady zmiňoval to, že někteří lidé zmizeli a jejich těla se nenašla. Guardian, britský Guardian už před čtvrtletím psal, že za zmizením prominentních opozičníků může právě Lukašenkův zabijácký oddíl, takže skutečně asi tam má tlupu těch, kteří se nebojí vraždit oponenty. Je to i důvod, proč třeba právě neexistuje v Bělorusku tak silný underground, tak silná opozice. V exilu ano, ale přímo v té zemi, která by dokázala mu oponovat?
1: Tam že se prostě si bojí. Myslím, že tohle je obecně problém, ale všech těch diktatur, že my dneska a často na to narážíme při zpravodajství, které čteme na sociálních sítích nebo někdy z médií, že my známe velmi dobře názory lidí, kteří už jsou v exilu.
0: Světlana Cichanouska například.
1: Ano, a je super, jo? Že ty lidi jsou v exilu, že dokázali utíct a že díky nim víme, co v těch státech děje, ale už to úplně často nevíme moc, co se děje v těch zemích a zase zároveň vy musíte být velmi statečný a níst ty útrapy toho, že budete disidentem a známe z naší historie, že být disidentem to bylo poslání pro pár nejodvážnějších při vší úctě, protože většina lidí disidenty nebyla, takže stejně tak není většina lidí disidenty ani v těchto režimech.
0: Běloruský odboj, že by existoval, protože třeba Lukašenko musel ne v parlamentu řešit několikrát snahy o jeho odvolání, které byly samozřejmě potlačeny a tak dále.
1: A tak to bylo z kraje, ještě byly ty devadesátky.
0: Ale teď, že by tam existoval nějaký odboj, někdo, kdo by byl jako schopný prostě vyjít do ulic.
1: Jsme viděli nějaké ty pokusy o partizánské akce, kdy začala ta válka na Ukrajině. Těch Bělorusů, ale pravděpodobně to velmi utichlo, pak jsem o tom už dlouho neslyšel. A já, jak říkám, ono protestovat proti diktatuře je vždycky strašně těžký, vyžaduje to velkou osobní odvahu a každý ji prostě v sobě nemáme.
0: Ale je to prostě stát, teda, kde funguje cenzura, kde nemůžete úplně svobodně říkat, co si myslíte a kde musíte, teď to řeknu tak, jak se to říká lidově, držet pusu a krok.
1: No ale co je podstatné, a to je velká výhoda těch režimů v dnešním světě, oni vás většinou nechají z té země vycestovat. Takže zase zatímco u nás za komunismu byly zavřené hranice a bylo se těžší odejít z té země, tak dneska v těch diktaturách vesměs oni vám nebrání jakoby odejít, protože je to pro ně jako lehčí se s váma nepadrat.
0: Světlana Cichanouská, už jsme tady zmínili její jméno, tak ona říká, že Lukašenko dělá z Běloruska druhou Severní Koreu. Co si pod tím představíte?
1: No tak ona tím se snaží jako politička říct, že ten režim je stále tuší a tuší. Jenom je to taková ta obvyklá metafora, kterou používají hodně ti politici opoziční, když chtějí upozornit na to, jak špatný ten režim je. Takže máme teďka jednu novou Severní Koreu v Bělorusku, druhou v Nikaragui, našli bychom asi nějakou v Africe a někde jinde, takže je to problém, jestli tím trošku vyprazňuje ten pojem na jednu stranu a zároveň si myslím, že lidé v Severní Koreji prostě trpí výrazně více a ten režim je úplně nepředstavitelně psycho v té Severní Koreji i na tyhle poměry. Obecně je Severní Korea jeden z nejtvrdších režimů, které na téhle planetě máme. Ale ano, tak ten Lukašenko utužuje ten režim, protože se chce udržet u moci a zároveň je zjevné, že ten jeho, nevím jak to říct, populistický sex appeal a ty jeho povídačky o bramborách a o sportování už jako tolik nefungují a musí tedy přicházet s něčím jiným. No. Takže když nemáte peníze, ale těch nespokojených je čím dál tím víc, tak vám často zbývá jen ta represe. Problémem je, že i tu represi musíte mít z čeho platit.
0: Utužuje režim třeba tím, že si už v zákoně ošetřil, že prezidentem může být mnohem déle, než jím měl původně být.
1: Tak to je ukázka toho, že jak jsme tady říkali na začátku, že vy chcete hrát tu hru na tu demokracii, protože to je pro vás výhodný, tak zjevně v nějaký moment vám už to úplně to hra nepotřebujete.
0: Takže změníte
1: vlastně
0: ústavu.
1: Se chcete hlavně jako, tak změny ústavy jsou v diktaturách velmi běžný. To je mimochodem strašně zajímavý, že většina těch diktátorů v dnešním světě má strašnou jako úchylku na to, že chtějí dodržovat ústavu, aby mohli říkat, já jednám podle ústavy. Takže furt jako přepisují ty ústavy, aby se do toho vešlo to jejich jednání. Ale ano, odvolávat se na ústavu, vůli lidu, to, že jsem vyhrál volby, by tam nebyli protikandidáti, ale oni už je nechtěli, že jo, a lidi mě mají rádi, to jsou obvyklé postupy z té příručky, které fungují.
0: Alexandr Lukašenko teda plánuje vládnout až do konce svého života?
1: Já nevím, ale předpokládal bych to, protože...
0: Další 20 let třeba.
1: No pokud nenajde nějaký dobrý azyl.
0: A nebo nástupce dobrého.
1: Ano, a tady, to jsou obě dvě tyhle věci jsou daleko komplikovanější, než na první pohled zdá. Protože u těch azylů vlastně vy musíte ujít do nějaké země, která je mocná, stabilní a nevydá vás. Takže třeba do Ruska. Nevím, jestli to dneska úplně dobrý nápad, zároveň tam jako se docela začínají tady ty lidi kupit.
0: Ano.
1: Jako přibývají tam.
0: O některých budeme mluvit.
1: Ale je to tak, takže pro vás, když nemáte kam utíct a nevíte, že dostanete třeba amnestii, jako třeba někteří ti generálové v Jižní Americe, tak vy musíte prostě vládnout až do konce, protože nechcete skončit většinou v kriminále. Minule jsme tu o jednom, co v kriminále skončil, mluvili. No a s těmi nástupci je to podobná zehole, protože se často stalo těm lidem, o kterých zde mluvíme, ne konkrétně, ale diktátorům obecně a politikům, že si vybrali to nástupce špatně a on pak se proti ním postavil, když získal tu moc. Takže ty nástupce hledáte blbě a vy určitě míříte na to, že on má spoustu synů, ano, kteří by to třeba vzali.
0: No třeba ten jeho nejmladší, ten stejně jako Umka, což je ten jeho pes, tak s ním jezdí na zahraniční cesty. Umka na něj prý žádlí.
1: Tam je zas ale problém v tom, že ten Lukašenko z podstaty věci je, tak je opravdu ten charismatický populista. Byť si můžeme my tady z České republiky o charizmu to myslet, co chceme, tak je prostě charismatický populista pro část publika v Bělorusku. No ale vy to charisma většinou nepřenášíte jako automaticky s tou funkcí na to své dítě nebo nástupce. Takže z tohohle hlediska vlastně ty transfery moci jsou velmi komplikované a často se díky bohu pro ty lidi v těch zemích nepodaří.
0: No, že by nakonec v Bělorusku mohl vládnout klan jako třeba právě v té Severní Koreji.
1: To by mohli,
0: místo Kimu Lukašenkovi.
1: Myslím si, že je na to daleko menší šance.
0: Že by byla jeho pozice ohrožena v tuto chvíli, Alexandra Lukašenka, to nevidíte, to nevypadá.
1: No tak on ty protesty zvládnul ustát a dokud bude stát Rusko, tak pravděpodobně tam jako bude, no. Pokud by ho třeba Putin nechtěl se sadit, že jo, ale to taky nevypadá. Tak
0: ten by v tom mohl mít větší slovo než Alexandr Lukašenko sám, kdyby si Vladimír Putin usmyslel, že tam Alexandra nechce.
1: No tak to by byla asi velmi zajímavá situace, já neznám natolik vnitřní poměry v tom Bělorusku jako ve státě a jejich možnosti a odhodlání, ale rozhodně asi by do toho Vladimír Putin měl co mluvit, kdyby chtěl.
0: Tak jo, tak moc díky, že jsme to mohli společně probrat, že jsme mohli další díl Katu věnovat Alexandru Lukašenkovi a já bych málem zapomněl na naši pravidelnou sumarizující tabulku jeho oběti, lidé, kteří trpěli za Lukašenka, abychom je mohli vyčíslit.
1: Tady je potřeba říci, že Alexandr Lukašenko je asi nejmírnějším katem, kterého tu v této sérii máme, protože stovky, tisíce lidí prošly vězením za něj, to je pravda, ale těch zabitých budou maximálně desítky, což jsou na poměry této série opravdu hrozně malý číslo.
0: A pořád jsou tohle zabití.
1: Ale každý zabitý člověk je zabitý člověk a je to špatně.
0: Dobrá, tak jo, Alexandr Lukašenko, moc díky, že jsme ho mohli probrat.
1: Taky děkuju.
0: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Tohle to byl už čtvrtý díl z naší speciální série Kati o diktátorech s krví na rukou. Probrali jsme Alexandra Lukašenka, běloruského diktátora.

0: Už jsme mluvili, nebo ještě mluvit budeme. Mimochodem, přepisy všech našich epizod, nejenom katů, najdete na našem webu irozhlas.cz/Vinohradská12. Díky, že jste s námi. Naslyšenou příště.
1: Ondřej Soukup,
2: Josef Pazderka, míříme na východ.
1: Kdokoliv přivede do rekrutačního střediska hostinu, jestli Rusa nebo cizince, dostane peníze. No a to je samozřejmě kšeft.
2: Spousta takových podivných bytostí, kteří jdou na smrt, aniž by o tom věděli.
1: Říkali, že budu řidič nákladňáku někde v Týlu, protože jsem si říkal, k čemu já bych jim byl na frontě.
2: Nový díl podcastu Na východ najdete už teď v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích na webu Plusu a taky v našem vysílání.
3: Téma Plus.
4: Chemické závody v Záluží poblíž měst Most a Litvínov. Do betonu a desítek kilometrů potrubí se tady vepsala historie 20. století.
5: Syntetické palivo se začalo vyrábět v roce 1942 na Mostecku. Němci s tou výrobou měli zkušenosti, založili v té době už několik větších rafinérií na výrobu syntetického paliva a rozhodli se, že jedna z těch hlavních velkých rafinérií se bude nacházet právě tady u nás v Záluží u Mostu.
3: Téma Plus v sobotu po 20. a v neděli po 11. hodině na Plusu. Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
6: Jakob Gurghard se narodil v roce 1818 v Bazileji do rodiny protestantského pastora. Ačkoliv po 3 roky studoval teologii, rozhodl se dál nejít ve šlépějích ani svého otce, ani dědečka. Před církevní dráhou upřednostnil dějiny umění. Tehdy nově založený obor odešel studovat do Berlína.
7: Burkhardt položil základy moderních kulturních dějin a sám se stal jedním z největších kunsthistoriků, jehož vliv a revoluční přístupy poznamenávaly tento obor po většinu 20. století.
6: Po studiích v Berlíně a Bonu se vrátil do rodného Švýcarska, kde přednášel historii na univerzitách v Bazileji a v Curychu. V Bazileji ho také vyhledal mladý Friedrich Nietzsche. Po řadu let spolu udržovali přátelské styky a rozsáhlou korespondenci.
7: Roku 1850 vydal svou druhou knihu Cicerón, jak si užít uměleckých děl v Itálii. Dnes bychom ji mohli označit za bestseller. Po jejím vydání se stala Itálie hlavním cílem kultivovaných turistů.
6: Z vědeckého hlediska je však jeho stěžejním dílem monografie Renesanční kultura v Itálii, která mimochodem nedávno opět vyšla v českém překladu. Burkhardt dokázal celou renesanční epochu uchopit jako celek. Neupřednostňoval její politický, ekonomický ani kulturní rozměr.
7: Detailně popsal nejen politické klima doby, ale i každodenní život. Za zdroje mu sloužily nejen archivní materiály, ale i běžně dostupné kroniky. Revoluční byl jeho přístup a nové otázky, které v díle kladl.
6: Burkhardt upozornil na řadu kontrastů mezi středověkem a renesancí. Přesto renesanci nějak oproti předchozímu období nevyzdvihoval. Jeho vnímání dějin nedávalo prostor myšlence obecného pokroku či vynášení jedné epochy nad druhou.
7: Na sklonku života se začal intenzivně zabývat dějinami antického Řecka. V poslední vůli požádal svého synovce, aby spálil jeho rozsáhlou rukopisnou pozůstalost. Naštěstí se tak nestalo a po Burkhardtově smrti vyšla ještě řada jeho knih, mezi nimi i 4 svazkové řecké kulturní dějiny.
3: Český rozhlas Plus. Zprávy.
8: Ligové derby fotbalistů Slavie a Sparty se kvůli vběhnutí domácích fanoušků na trávník a napadení hráčů soupeře nedohrálo. Loď, na které se několik lidí nakazilo nebezpečným hantavirem, dorazí brzy ráno na Kanárské ostrovy. Plzeňští házenkáři jsou mistry extraligy. V Karviné vyhráli 29-28 a zítra bude zpočátku slunečno, postupně většinou oblačno, teploty až 24 stupňů.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
8: V Fotbalové derby mezi Slávií a Spartou se ve druhém kole nadstavbové skupiny o titul v Šancelize nedohrálo. V nastaveném čase za stavu 3-2 vběhli domácí fanoušci na trávník. Do sektoru hostujících příznivců házeli pyrotechniku a dva hráče Sparty napadli. Rozhodčí zápas přerušil, fotbalisté zamířili do kabiny.

0: A Spartané krátce poté odjeli ze stadionu. Následně předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík do mikrofonu oznámil, že utkání se dohrávat nebude. K incidentu se vyjádřil i na tiskové konferenci.
1: Nemůžu k tomu hledat žádnou toleranci a žádné pochopení. Je to pro nás těžká situace, nebudeme hledat vinu nikde jinde než u sebe. Je to naše chyba. Respektuji rozhodnutí Sparty Praha nenastoupit k zápasu. Náš soupeř nahlásil, že má jednoho nebo dva hráče, kteří byli předmětem napadení fanoušků, kteří běhli na plochu. Omlouvám se soupeři, tohle se prostě nemělo stát.
0: Tvrdík zároveň připustil, že zápas může být kontumovaný ve prospěch Sparty. Rozhodne o tom disciplinární komise Ligové fotbalové asociace. Incidentem se zabývá i policie. Výletní loď MV Hondius se po vypuknutí nákazy hantavirem blíží do přístavu na Kanárských ostrovech. Zakotvit by měla zítra brzy ráno, uvedla to španělská ministryně zdravotnictví. Nejdříve se podle ní zkontroluje zdravotní stav cestujících i posádky a teprve potom začne vylodění. To ale nebude možné, dokud pro ně nebudou připravená repatriační letadla k odletu domů. Na mezinárodním letišti v americkém Denveru letadlo při startu srazilo a zabilo člověka. Dalších 12 lidí je zraněných. Letiště to uvedlo v prohlášení. Sražený člověk přeskočil plot areálu a jen o 2 minuty později ho na runway srazilo letadlo. Po srážce vzplál motor a v kabině se objevil kouř. Píše o tom zpravodajský server BBC. Všichni na palubě se následně evakuovali. Incident se stal v pátek kolem půlnoci místního času. V Česku ubývají stálá lokální kina, naopak multikina letních kin přibývá. Počet klasických kin s pravidelným provozem za posledních 25 let klesl zhruba na 1/6, říká tajemník Unie filmových distributorů Jaroslav Pecka.
2: V roce 1990 bylo celkem 1560 kin a v roce 2025 bylo již pouze 269. Tento pokles je z důvodu modernizace jednotlivých kin, které přešly na digitální technologie.
0: Fotbalisté plzeňské Viktorie porazili v nadstavbové skupině o titul v Šancelize Liberec 2-0. Derby pražských S mezi Sláví a Spartou se nedohrálo. V části o záchranu Dukla podlehla Slovácku 0-1, Mladá Boleslav remizovala se Zlínem 1-1 a Teplice porazili Baník Ostrava 2-1. A házenkáři Plzně jsou mistry extraligy. V rozhodujícím pátém finálovém utkání playoff vyhráli na palubovce Karviné 29-28. Získali tak 10. titul v klubové historii. Se zlatou medailí na krku se z triumfu radoval i trenér Plzně Petr Štochl.
3: Já myslím, že to ještě přijde. Teď přebáváme to, že se nám tady podařilo vyhrát tím nejčastějším rozdílem z velmi nepříznivého vývoje zápasu. Takže pro nás je tohle nádherná skvělá otočka a úžasný konec sezóny samozřejmě.
4: Nehoda na D1 u Lhotky a také u Chýnova na Táborsku. Na dálnici D1 z Prahy do Brna se uklízí po nehodě u nájezdu od Tasova. Na kilometru 154 havarovalo osobní auto, místo je označené šipkou a stojí v připojovacím pruhu. Na dálnici D1 čekejte překážku u Brna ve směru do Ostravy. Za omezením na kilometru 199 stojí porouchané osobní auto, blokuje jeden pruh a v místě se vybočuje. Na nehodu pozor na silnici 19 z Tábora do Pelhřimova, za Chýnovem pod železničním mostem. Havarovalo osobní auto, je to s opatrností průjezdné, ale je to v zatáčce, tak opatrně. A u Rosic na Brněnsku zpomalte na silnici 23 k dálnici D1 a do Brna. Za odbočkou na Tetčice osobní auto srazilo zvěř, průjezd místem je omezený. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: Zítra čekáme jasno až polojasno, ráno výjimečně mlhy, odpoledne a večer postupně většinou oblačno. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů, na horách většinou kolem 16 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
5: Posloucháte Český rozhlas Plus.
6: Konflikt mezi prezidentem Pavlem a premiérem Babišem, jak v Rusku slaví vítězství nad nacismem, či dnešní Den Evropy. Nejenom tato témata rozeberou v následující půlhodince názorů a argumentů naši komentátoři. Příjemný a ničím nerušený poslech přeje Petr Švárc.
7: Názory a argumenty.
6: Prezident Petr Pavel včera přijal na Pražském hradě premiéra Andreje Babiše. Očekávané setkání však jejich vzájemný konflikt neoslabilo, spíše naopak. Nad tím, kam nás vede válka mezi hlavou státu a předsedou vlády, se zamýšlí zástupce šéfredaktora a šéf-komentátor Hospodářských novin Petr Honzejk.
8: Česko se dostalo na hranu ústavní krize. Jde v ní o rozdělení rolí a tím pádem i moci mezi vládu a prezidenta. Krize má dvě hlavní roviny, bezprostředně politickou a dlouhodobě systémovou. Přičemž ta druhá je samozřejmě mnohem podstatnější, ať se o ní prakticky nemluví. O co jde? Jak je to nebezpečné? A existuje vůbec nějaké řešení? V bezprostřední rovině se jedná takřka o klukovinu. Premiér nechce pustit prezidenta na summit Severoatlantické aliance. Přesto, že je to právě hlava státu, která reprezentuje stát navenek a která tradičně českou delegaci vede. Oficiálně Andrej Babiš mluví o rozdílném pohledu na obranné výdaje a o tom, že zahraniční politiku určuje vláda a nikoli prezident. Skutečný důvod je ale jiný a dokonale trapný. Vládní motoristé nemůžou rozdýchat skutečnost, že Petr Pavel odmítl jmenovat jejich hranatou ikonu Filipa Turka ministrem a tlačí na Babiše, aby se za ně pomstil. Babiš jejich stranu potřebuje k vládnutí a tak poskakuje, jak motoristé troubí. Trapnosti příčiny konfliktu odpovídají i používané prostředky. Ty poněkud připomínají slavný francouzský film Knoflíková válka, kdy si nesměřitelné party kluků ze sousedních vesnic vzájemně trhají knoflíky a vydávají to za válečnou kořist. Andrej Babiš přijde na schůzku s prezidentem Buransky o 15 minut později a aby ho co nejvíce ponížil, zamrmlá, že mu to nějak nevyšlo. Petr Pavel zase avizuje pro něj jediný přijatelný výsledek jednání už den dopředu v novinovém rozhovoru, čímž vlastně dává Babišovi krajně ponižující ultimátum. Člověk si až říká, že příště mezi nejvyššími ústavními činiteli České republiky dojde i na ono trhání knoflíků. Za trapnými kulisami se ale skrývají fundamentální problémy. Kudy vlastně vede linie oddělující výsostné pravomoci vlády a prezidenta? A jakým směrem se rozdělení moci v Česku ubírá a do budoucna ubírat bude? V konkrétním případě jde o konflikt dvou ústavních principů. Podle prvního prezident zastupuje stát navenek, podle druhého vláda určuje zahraniční politiku země. Prezident tvrdí, že mu vláda tím, že mu chce zabránit v účasti na summitu, brání vykonávat ústavní pravomoc a hrozí kompetenční žalobou. Vláda se brání tím, že se obává, že prezident nebude plně reprezentovat její pozici, takže do Ankary jet nemůže. Dá se předpokládat, že z kompetenčního sporu by v tomto případě vyšel vítězně prezident, protože tvrzení vlády je pouhá domněnka, zatímco bránění v účasti na summitu je tvrdý fakt. Ovšem, to není to nejpodstatnější. Konkrétní summitový spor je jen jednou z demonstrací dlouhodobé mocenské války v české politice. Česká ústava je od základu napsána tak, že to mezi prezidentem a vládou vyvolává tu menší, tu větší napětí. Jsme sice parlamentní republikou, kde klíčové pravomoci drží vláda, ale prezident je v některých aspektech podle ústavy jaksi nad ní. Konec konců je to on, kdo jmenuje premiér a ministry. Zároveň ústava obsahuje nejasnosti umožňující rozdílné interpretace. Celé to může jakž takž fungovat v momentech, kdy jsou vláda a prezident na zhruba stejných politických pozicích a vycházejí si vstříc, ale jinak ne. Viděli jsme to v době mandátu Miloše Zemana, vidíme to i nyní za Petra Pavla. Dnešní vláda by ráda odsunula prezidenta do pozice kladeče věnců. Dnešní prezident se naopak chce stát klíčovým politickým hráčem. Mocenský konflikt vlastně může za těchto podmínek jen eskalovat. Důsledky? Politický provoz bude pro samé schválnosti stále více drhnout a ústavní soud se může perspektivně pro samé kompetenční žaloby zavařit. A vůbec nejznepokojivější je otázka, zda nakonec vláda bude ochotná rozhodnutí soudu respektovat. V době rozdělené společnosti a padání všemožných zábran je možné všechno. Dá se to nějak řešit? Nabízí se samozřejmě zpřesnění ústavy, a to tak, aby bylo jasné, co a kdy jednotliví ústavní činitele musí a co naopak nikdy nesmí. Jenže na to by byla potřeba 3/5 většina v obou komorách parlamentu, což je nereálné. a mít ústavu, která by nakonec připomínala školní řád, který popisuje i způsob přezouvání a čas příchodu, by bylo vlastně nedůstojné. Řešení je vlastně jen v dobré vůli. V potlačení pouhé mocenské politiky ve prospěch skutečného státnictví, a to na obou stranách. Jaká je pravděpodobnost, že k tomu dojde, ovšem asi tušíme, bohužel všichni.
6: O důsledcích konfliktu mezi hlavou státu a předsedou vlády uvažoval zástupce šéfredaktora a šéfkomentátor Hospodářských novin Petr Honzejk. Zatímco my jsme výročí pádu nacismu a konce druhé světové války v Evropě připomínali státním svátkem včera, v Rusku slaví den vítězství až dnes. V Moskvě totiž v době nacistické kapitulace bylo vzhledem k časovému posunu už po půlnoci, a tedy 9. května. O ruských oslavách dne vítězství hovoří komentátor Českého rozhlasu Ondřej Soukup.
9: Černo-oranžové svatojiřské stužky, obří plakáty s hrdinými rudoarmějci v typických přilbách a se samopalem pověšeným přes hruď. Muzeální tanky T-34, rachotící po rudém náměstí. Takhle od roku 1995 vypadá v Rusku 9. květen. Den vítězství, jak se oficiálně jmenuje, je nespochybnitelně nejdůležitějším ruským státním svátkem. Nebylo tomu ale tak vždy. V prvních desetiletích po válce se Den vítězství vůbec neslavil. 9. květen byl obyčejným pracovním dnem. Svátkem se stal až na 20. výročí konce druhé světové války v roce 1965. Ovšem, vojenské přehlídky se konaly jen během kulatých výročí. Hlavním mottem oslav bylo heslo Už nikdy nedopustíme válku. K dalšímu posunu došlo po rozpadu Sovětského svazu. Zhroutila se komunistická ideologie a společnost zoufale hledala spojující myšlenku. Vítězství ve druhé světové válce se stalo právě takovým prvkem. Na tom, že porazit Hitlera byla dobrá věc, se shodli komunisté s monarchisty i pravoslavní ateisty. Vojenská přehlídka se začala konat každý rok. Zdůrazňovalo se, že Sovětský svaz byl spojencem Západu a do značné míry Západ před Hitlerem zachránil. Na to navázal i Vladimir Putin po svém příchodu k moci v roce 2000. Jenže postupně se svátek měnil ve stále agresivnější. Už nešlo o připomínku obrovské tragédie a milionů mrtvých, ale o symbol vítězství státu. Po ulicích ruských měst minimálně od roku 2010 počátkem května jezdila auta s nápisy Na Berlín, nebo dokonce Můžeme to zopakovat. Přičemž to byla vědomá politika Kremlu. Třeba svatojiřská stužka byla původně vymyšlená jako jakási obdoba vlčích máků, které v Británii lidé nosí na památku milionů vojáků padlých v první světové válce. Iniciativu několika novinářů ovšem převzal stát a použil ji jako symbol anexe Krymu a rozpoutání války na Donbasu. Stejnou rétoriku Kreml využívá i během současné velké války na Ukrajině. Hlavním deklarovaným cílem takzvané zvláštní vojenské operace je denacifikace Ukrajiny, což ve skutečnosti znamená obsazení země a zavedení okupační správy. Kreml používá rétoriku odkazující na vítězství nad nacismem, jenže o ně vůbec nejde. Utrpení a hrdinství sovětských vojáků ve druhé světové válce nemá nic společného se současnou agresí vůči Ukrajině a zločiny, kterých se tam ruští vojáci dopouštějí.
6: Slyšeli jste komentář kolegy Ondřeje Soukupa. Dnes celou Evropskou unii slavíme Den Evropy. Proč právě v tento den a jaký má význam, vysvětluje vedoucí zastoupení Evropské komise v České republice Monika Ladmanová. Evropa a mír, nic z toho není samozřejmé, předesílá.
10: Před 76 lety, 9. května 1950, představil francouzský ministr zahraničí Robert Schuman plán, který změnil směřování Evropy. Přišel s radikální myšlenkou propojit francouzský a německý průmysl natolik, aby se válka mezi nimi stala fyzicky nemožnou. Byla to sázka na spolupráci jako základ míru v Evropě. A právě z ní postupně vyrostla dnešní Evropská unie. Tato vize nevznikla v době optimismu. 5 let po konci druhé světové války oscilovala Evropa mezi nadějí a zoufalstvím. Právě proto Schuman věřil, že budoucnost nelze stavět na strachu, ale na spolupráci. Na vazbách, které z tehdejších nepřátel dělají partnery. Tento princip drží Evropu dodnes. Členské státy naší unie mezi sebou více než 7 desetiletí nevedly válku. Pro mnohé samozřejmost. Ve skutečnosti jde ale o výjimku. Vždyť mezi dvěma světovými válkami rozpoutanými v Evropě uplynulo pouhých 21 let. Mír není výsledkem náhody. Je to cesta, kterou jsme si zvolili a kterou musíme neustále potvrzovat. I díky tomu byla Unii v roce 2012 udělena Nobelova cena. Mezi mírem uvnitř Unie a v Evropě není rovnítko. Schumannovu vizi si nemůžeme připomínat bez toho, aniž bychom zmínili válku za našimi hranicemi. Ruská agrese proti Ukrajině je bolestivým důkazem toho, jak je důležité, aby spolupráce mezi státy byla formálně ukotvená. Nadějí pro napadenou zemi je přistoupení k EU, na kterém Ukrajina intenzivně pracuje. Jako každý stát přední, který si vybral mír. Česká republika si letos připomíná 22 let členství v Unii. Za tu dobu se výrazně proměnila její ekonomika i postavení ve světě. Je bohužel realitou, že zdaleka ne všichni jsou se svou životní úrovní spokojení. Řadu výhod členství jsme si však zvykli brát za samozřejmost. Staly se běžnou součástí našeho života. Nedivíme se, když zaslechneme, jak mnohdy astronomické částky z evropských programů zamířily na opravu našich škol, nemocnic nebo čističek odpadních vod. Samozřejmostí jsou také nezávadné potraviny, právo na reklamaci nebo roaming. Jenže za těmito výdobytky stojí společná a jasná pravidla. Často jim říkáme byrokracie. Někdy oprávněně kritizujeme jejich složitost. Zároveň ale znamenají ochranu, na kterou se spoléháme každý den. Ochranu nás jako spotřebitelů, klientů bank nebo cestujících. Jsou to pravidla platná pro všechny, kteří sedí u evropského stolu. A u toho stolu sedí už 22 let i Česká republika. Jsou to naše pravidla. Jak řekl Robert Schuman, Evropa nevznikne najednou, ani podle jediného plánu. Bude se budovat prostřednictvím konkrétních úspěchů, které nejprve vytvoří faktickou solidaritu. Přesně to je v sázce i dnes. Solidarita není a nikdy nebyla volitelným doplňkem evropského projektu. Je jeho podmínkou. Evropa totiž není jen Unie. Není to jen soubor institucí nebo pravidel. Je to volba. Volba způsobu života, prostoru, kde platí vláda práva, kde je respektována lidská důstojnost, ochrana menšin, kde je justice nezávislá a svoboda slova zaručená. A za tuto volbu musíme každý den převzít odpovědnost.
6: O dni Evropy a jeho významu hovořila Monika Ladmanová.
7: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
6: Premiér Andrej Babiš oznámil, že se vládním zmocněncem pro plnění závazků vůči NATO stane bývalý velvyslanec České republiky při Alianci Jakub Landovský. Jeho jmenování komentuje publicista Martin Fendrich.
11: Jaký bude úkol nového zmocněnce? Těžký. Zorganizovat, aby se na obranu vydávala minimálně 2% HDP. Babiš jeho jmenování komentoval takto. Je to člověk, který tomu rozumí, byl na obraně. Tím chci deklarovat, jak je to pro nás důležité. A v televizi Nova pokračoval. Slibuji si od toho, že minimálně ta 2% HDP naplníme. A cílem je naplnit ještě více. Pan Landovský bude pode mnou a bude to řešit se všemi rezorty. Nový vládní zmocněnec, bývalý sociální demokrat, se zdá být skutečně na místě. V letech 2015 až 2019 sloužil jako náměstek na ministerstvu obrany. V letech 2019 až 2024 byl velvyslancem České republiky při NATO. Po loňských sněmovních volbách se jeho jméno objevovalo mezi typy na ministra obrany v Babišově vládě. Nakonec však místo dostala SPD. Proč to bude mít Landovský těžké, i když své věci zjevně rozumí, i když je kompetentní? Představme si, jak ministryni financí Alenu Schillerovou nutí, ať dá víc peněz na obranu. Jakou páku bude mít? Jak bude vyjednávat třeba s Okamurou, aby uvolnil peníze na muniční iniciativu, když tu nám je NATO ochotno započítat do obranných výdajů? Problém dnes spočívá v tom, že podle nové strategie aliance jasně odděluje přímé a nepřímé výdaje. Přímé mají dosáhnout 3,5% HDP, tečka. Babiš se drží plánu zahrnout do obranných výdajů náklady na novou vojenskou nemocnici v Praze. Pokud to někdo kritizuje, tak neví, o čem mluví. Já jsem mluvil s generálním tajemníkem NATO Markem Rutem na čtyři oči. Já vím, co on mi řekl, oni ne, sdělil Babiš. To je jen stručný výčet problémů Landovského. Narážet bude zcela jistě i na motoristy sobě ve vládě. Ti vytahli do války s prezidentem Pavlem. Landovský přitom dobře ví, jakou váhu Petr Pavel představuje v NATO a jak útoky na něj poškozují pověst České republiky. Bude muset najít společnou řeč s SPD, nikoli s ministrem obrany Jaromírem Zunou. Ten hlavní slovo na obraně viditelně nemá. Jiný problém. Pověst institutu zmocněnce značně pošramotil Filip Turek, vládní zmocněnec pro klimatickou politiku a Green Deal za motoristy sobě. První místopředseda vlády Karel Havlíček o zmocněncích původně řekl toto. Snažíme se tam dosazovat nejkompetentnější lidi, které máme. Filip Turek kompetentní není a pravidelně to dokazuje. Experty nechává z ministerstva životního prostředí naopak vyhazovat. Když to shrnu, Landovský se jeví jako až nečekaně dobrá volba, protože svému oboru dobře rozumí a nemá škraloup.
9: To byl komentář Martina Fendricha. Jako každou sobotu připomeneme některé ze sledovaných komentářů tohoto týdne, konkrétně dva. Vláda tento týden schválila znovu zavedení elektronické evidence tržeb. Nadklady a zápory tohoto rozhodnutí uvažuje publicista a komentátor Petr Holub.
12: Druhý pokus zavést EET, který v pondělí oznámila vláda Andreje Babiše, se vysloužil pozitivní ohlasy od koaličních stran podnikatelských svazů i od novinářů. Konečně bude pořádek, už se nebude podvádět s daněmi a bude jen dobře, že to budeme mít za sebou, protože elektronické evidenci tržeb se tak jako tak nevyhneme. Je to paradox. Online dohledem nad obchody a dalšími provozovnami od kadeřnictví přes autoopravny a zdravotní střediska až k restauracím posilují státní úřady kontrolu nad společností, nemluvě o tom, že roste byrokracie jako taková. Každou obchodní transakci budu po 1. lednu oznamovat prostřednictvím dříve pořízeného certifikátu na finanční správě. Peníze budu inkasovat až poté, co dostanu potvrzovací kód. Jako kdyby se znovu projevila zvyklost Čechů spoléhat na stát. Populární jsou vojáci, policisté, hasiči. Proč stejně samozřejmě nepodpořit daňové výběrčí, bez kterých žádný stát nemůže fungovat? Ovšem právě EET je případ, kdyby si měl český občan samozřejmou podporu státních regulací rozmyslet. V diskuzi pro a proti EET se nemluví o tom, že jakýkoliv podnikatel a živnostník musí podle platných předpisů vést účetnictví a že mu mohou finanční i celní úředníci účty kdykoliv zkontrolovat. Také nejde o to, že podniky a živnosti nemají povinnost hlásit finančnímu úřadu své tržby průběžně. Už dnes tak každý měsíc či čtvrtletí činí ti s tržbami na 2 miliony korun ročně v kontrolním hlášení pro DPH. Nediskutuje se ani o tom, že by se kontrolní hlášení mělo podávat častěji, například jako v Itálii nebo v Polsku. Tam se průběžný stav tržeb hlásí finančnímu úřadu na konci každého pracovního dne. Dokonce nejde ani o to, aby jako v Rakousku, Švédsku či v již zmíněné Itálii se všechny tržby ukládaly do chráněné paměti, s jejímž obsahem už podnikatel nemůže manipulovat, ke které se může finanční úředník v případě potřeby připojit i na dálku. V Česku jde o něco jiného. Podle projektu EET bude finanční úředník sledovat online, jaké transakce v pokladně dané provozovny probíhají. K čemu taková informační povinnost? To říkají autoři zákona o EET jednoznačně. Samozřejmým účelem bude lepší výběr daní. I když si státní pokladna přilepší jen o 14 miliard, tedy o 2% ročního výběru DPH. Hlavně ale třeba narovnat podnikatelské prostředí, aby poctivci nebyli znevýhodněni vůči těm, co s evidencí svých tržeb a tím i daňovými odvody manipulují. Jinými slovy, značná část podnikatelů podvádí. A je třeba použít co nejpřísnější prostředky, aby se tomu zabránilo. To je mimořádně nešťastná formulace. Obvyklá definice vyspělé společnosti, například podle Farida Zakarii, Říká, že její občané chtějí platit daně a stát je tím zavázán, aby chránil jejich svobody a zajišťoval veřejné služby. V podtextu zákona o EET však stojí, že daňové výnosy závisí na tom, s jakou mírou přísnosti si je stát na občanech vynutí. Pak jim logicky není zavázán a nemusí se snažit, aby jim vycházel vstříc. Tento model odpovídá vrchnostenskému pojetí politiky a není proto divu, že online evidenci tržeb provozují státy s menší liberální tradicí. Ať už jde o její protagonisty z Bulharska a Chorvatska, anebo o země jako Albánie, Maďarsko nebo Rusko. Liberálnější společnosti na západě či severu Evropy mají vůči takovému řešení přece jen ostych.
6: Připomenuli jsme si komentář Petra Holuba. A ještě jeden ze sledovaných příspěvků tohoto týdne. Americký prezident Donald Trump opravdu dokáže překvapit. Na jeden takový z jeho kroků se zaměřila šéfredaktorka serveru Newstream.cz Tereza Zavadilová. Svému komentáři dala titulek Trump jako hippík. Klidně.
13: Že se za republikánské vlády bude v oválné pracovně mluvit o psychedelikách, tedy látkách měnících vědomí, bylo donedávna nemyslitelné. Republikáni jsou tradičně velcí bojovníci proti drogám, protože je řadí do jednoho pytle s kontrakulturou, levicí a vůbec podezřelými živly. Přesto prezident Trump koncem dubna podepsal příkaz, který výzkum psychedelik liberalizuje nevídaným způsobem. Psychedelika prožívala zlatou éru v 60. letech. Jedním z protagonistů tu léčby psychotropními látkami byl už tehdy jeden z globálně nejznámějších Čechů, letos 95-letý psychiatr Stanislav Grof. Slibné výzkumy utnul republikánský prezident Richard Nixon, který se bál tehdejší kultury hippies, vystupující proti válce ve Vietnamu, a LSD a spol. Se dostali na černou listinu na desítky let. V poslední době nastala jejich renesance, byť neoficiální. Opět se začalo mluvit o tom, že psychotropní látky mají využití v léčbě nemocí i psychických potíží, třeba deprese, závislostí a posttraumatických poruch. Při podpisu prezidentského výnosu, který liberalizuje tato léčiva, byl přítomen i šéf americké lékové agentury FDA Marty McCurry. Nechal se slyšet, že tři nové látky by mohly být schváleny už letos v létě. A rovnou to začíná vypadat na pěkný biznis. Akcie jedné z firem, která má lék na bázi lysohlávek těsně před schválením, vylétly o polovinu. Čeká se, že trh s psychedeliky vyroste do roku 2030 k 20 miliardám dolarů. FDA bude moci nově vydávat takzvané prioritní vouchery, které urychlí proces posuzování vybraných léků. Kromě lysohlávek jsou před schválením léčiva s účinnou látkou Ibogaine, varianty LSD a také nechvalně proslulé MDMA, tedy extáze, která se zneužívá jako taneční droga. Prezidentský příkaz zásadně zrychluje schvalování těchto léčiv a zároveň uvolňuje miliony dolarů z erárních peněz, které do výzkumu půjdou. Stát se de facto stane investorem ve výzkumu psychedelik. Trumpova legislativa podle komentátorů představuje nejradikálnější zásah do americké lékové politiky za poslední dekádu. Fakticky jde o vytvoření rychlého pruhu pro jejich medicínské využití. Zajímavý je myšlenkový obrat, který u Trumpa a jeho lidí směrem psychotropním látkám nastal. Ještě před 2 lety by nadnést psychotropní léčbu v republikánském kroužku asi nebylo dost dobře možné, jenže začaly prosakovat zprávy o úspěšné terapii psychických poruch u válečných veteránů. A protože MAGA lidé vysloužilce milují, jejich pohled se změnil. Je to trochu podobné jako v případě kryptoměn, kde se také libertariánům z Trumpova kruhu podařilo protlačit nečekaně liberální zákony a tím dostat Bitcoin a spol do mainstreamu. Mezi příznivce psychedelik kolem Trumpa patří Elon Musk, zmíněný šéf FDA McCurry i ministr zdravotnictví Kennedy. Ovšem, ani to by asi nestačilo, kdyby největším advokátem psychedelik nebyl Joe Rogan, podcaster a nejspíš nejvlivnější současná americká mediální figura. Rogan podle médií napsal Trumpovi SMSku, v níž vychvaloval přínosy Ibogainu, derivátu psychedelické rostliny Iboga, při léčbě závislostí na opioidech. Trump odepsal, to zní skvěle, a do týdne byl podepsán příkaz. Celebritní podcaster byl podpisu přítomen a sociální sítě přinesly pořádný zásah. I takhle se nyní tvoří legislativa. Ať byla prezidentova skutečná motivace jakákoli a provedení vysoce nestandardní, jak se říká, účel světí prostředky a amerických veteránů potřebujících péči, soudě podle aktuální zbrojní politiky Bílého domu, bude spíše přibývat.
6: To byl komentář šéfredaktorky serveru Newstream.cz Terezy Zavadilové a jím končí sobotní názory a argumenty. Za všechny kolegy, kteří pořad připravili, přeje příjemný poslech dalšího programu Českého rozhlasu Plus Petr Švárc.
7: Politika, válka, věda, historie. Skutečné příběhy, události a postavy, které doopravdy žily. To jsou radioknihy Českého rozhlasu Plus. Četbu na pokračování poslouchejte právě teď a vrátit se k ní můžete na internetové adrese plus.rozhlas.cz.

0: Jaroslav Kmenta, Padrino Krejčíř. Kniha první, Gangster. Část první.
1: Při čtení této knihy můžete mít chvílemi dojem, že se ocitáte v cizím prostředí. Třeba v 80. letech v Itálii nebo ve 30. letech v Americe. Ne, tento příběh se opravdu odehrává v České republice a je z nedávné minulosti. Po roce 1989 se tu dramaticky změnila politická situace, ale i ekonomika země. Demokraticky zvolení politici tu rozhodovali o přerozdělování miliardových majetků, které do té doby ovládal jen stát. Privatizace dávala velké příležitosti a generovala obrovské peníze, ale přinášela také vážné problémy.
0: Jakub Konečný byl uhlazený mladík, ročník 1971. Chytrý kluk, blonďák, modré oči, ženské rysy. Věčně v luxusním obleku, aby ne, když máte v popisu práce hledání milionářů, kterým byste zhodnotili peníze na nějakých pofidérních burzách, musíte vypadat opravdu dobře. A Konečný v těch oblecích vypadal vážně elegantně. Když podnikatel Roman Pjajka s Konečným ukončil prohlídku vily v Černošicích, chtěl Konečný zavést zpátky do Prahy, ale Pjajka ho ještě na chvíli zdržel. Popojel pár set metrů do jiné ulice v Dubině. Tady se jim otevřel pohled na ještě honosnější vilu. Byla částečně zapuštěná ve skále. Pozemek měl tak 2000 metrů čtverečních. Nad hlavní budovou se tyčilo sportovní centrum se skvošovým kurtem. Z ulice byla vidět střecha pro bazén, malé basketbalové hřiště a klec pro psy. Ve vile poskakovali zedníci, evidentně dokončovali rozsáhlou rekonstrukci. Pjajka stáhl okénko a zeptal se, víš, kdo tady staví? Nějakej arabskej šejk? Zažertoval Konečný. Se s málem trefil, taky dělá do ropy, ale Arab to není. Krejčíř? Tak vidí, že to víš, kývl uznale Pjajka. A překvapeně se zeptal, ty toho zmrda znáš? Tak trochu, zalhal Konečný. Tak si s ním nic nezačínej, má hroznou pověst. Přivandroval jsem ze severní Moravy, říká se, že udělal velký vejvar na letáčkách. A na Ostravsku se už kvůli němu dostalo pár lidí do průseru. Dělají pro něj vyfetovaný Albánci, ruce od něj pryč, vystřihl portrét Krejčíře Pjajka. Tehdy v autě ale Konečný jen na sucho polkl a zeptal se, a ty ho znáš jak? Když se dozvěděl, že tu rekonstruuju svoji vilu, tak se vyptával. Dali jsme se do řeči, párkrát se sešli, nabídl mi nějakou spolupráci, ale jakmile jsem si o něm zjistil ty informace, hned jsem kontakty utěl. Taky mi nabízel, že ode mě koupí mou vilu, ale poslal jsem ho do prdele. Najednou na ně zatroubili dělníci. Můžete nám trochu uhnout, nakoukl do černé Audiny jeden z dělníků. Jasně, sykl Pjajka a zeptal se, co tam dneska stěhujete. Akvárium, prohodil dělník a kysele se u toho zasmál. Konečný se podíval na korbu nákladňáku, jemuž se právě vyhýbali, a když na něm uviděl obří skleněné pláty, řekl, tak to nebude akvárko pro nějakou skaláru. Typuju to na žraloka, murénu nebo perutína, usmál se Pjajka. Uplynulo pár měsíců a Konečný si vzpomněl, co mu říkal Pjajka. S Krejčířem si nic nezačínej, dělají pro něj vyfetovaný Albánci, ruce od něj pryč. Nějací Albánci totiž začali Konečného schánět.

Kosovský Albánec Jetula Mjekiči byl nakrátko ostříhaný černovlasý bohém. Jetula bydlel v panelové zástavbě v centru Českého Těšína. Asi 3 kilometry od něj měl rodinnou vilu Radovan Krejčíř. Samozřejmě, že se nepoznali při nákupu v supermarketu ani na procházce. Byli to 2 bouráci, co na sebe narazili někde na diskotéce v nočním Těšíně. Ti 2 se hledali, až se našli. Krejčíř měl peníze, Jeta měl svaly a kamarády s Herákem. Rozuměli si tak dobře, že se nakonec spřátelili. Krejčíř Jetulovi půjčil 5 milionů a Jeta mu za to udělal, co mu na očích viděl. Krejčíř měl jistotu, že ho může kdykoliv požádat o pomoc. Třeba na vymáhání dluhů byl Jeta expert. Krejčířovi se líbilo zvykové právo, podle kterého se Jeta řídil. V Albánii to není žádná zvláštnost, takhle to tam funguje běžně. V dubnu 2002 pozval Krejčíř Jetu do krásného hotelu u vodní nádrže Těrlicko. Je to jen 10 kilometrů za Těšínem. Krejčíř měl to místo rád. V létě tady jezdil na skútru nebo lovil ryby. V zimě tu jako kluci bruslili. Z restaurace měli krásný výhled na celou přehradu. Ve vzduchu už bylo cítit jaro. Krejčíř si rozepnul mikinu a rozvalil se v ratanovém křesle. Ty vole, je to, já byl jako kluk hroznej sígr, víš to? Řekl náhle. Nevím, ale umím si to představit, zasmál se Jetula. Když jsem byl ve 4. třídě, vypustil jsem s kamarádem v Těšíně rybník. Patřil sousedovi. Jenže ten hajzl nás v něm nenechával v klidu rybařit, řekl Krejčíř. Jakože vás tam nenechal lovit ryby? Zeptal se Jeta, aby se ujistil, že pochopil správně význam toho zvláštního slova rybařit, které právě slyšel poprvé v životě. Jo, jo, tak samozřejmě na to měl právo, byl to jeho rybník. Ale proč se o něj s námi nemohl podělit? To nechápu. Byl to prostě zmrt. Takže to byl nepřítel. Krejčíř se usmál. Přesně tak, byl to skurvený nepřítel. Tak jsme se s ním rozhodli krutě zúčtovat a v noci jsme mu rybník vypustili. Teď se začal smát Jetula. Když se rozchechtal, zvýraznili se mu 2 malé bradavice, které si na pravé tváři hýčkal jako své poznávací znamení. To jsi udělal dobře, on tě ponížil a musel za to pikat, řekl Jeta. To je fajn, že mi rozumíš. Můj otec proto porozumění neměl, zvážnil Krejčíř. To by se u nás stát nemohlo. Táta by mě za to pochválil. U nás v Albánii máme rodiny a klany, ale naprosto dominantní je tam muž. Když se pak v klanu něco řeší, tak to všechno mají na starosti chlapi, členové rodiny. Otec, syn, strýc nebo bratranec a drží spolu za každou cenu. A když ti někdo dluží peníze a nevrací je, bereš to taky jako urážku? Zeptal se Krejčíř. Záleží na tom, jak se k tomu dluhu staví dlužník a jestli se snaží. Když ne, skončí špatně. Jak se tam star řekne po vašem? Jack. Tak uděláme takový malý poloviční Jack. Usmál se Krejčíř. Jakože toho tvýho dlužníka poděsíme? Pochopil Jetula. Přesně tak. Vyděsíme ho k smrti. Ale jen to, nechci na sebe strhnout pozornost nějaký mordparty. Kdo je mordparta? Zeptal se Jeta. Poldové, co vyšetřují vraždy, ti mají největší pravomoc a možnosti a taky jsou nejvíc zarputilí a taky je těžký je uplatit, na rozdíl od všech ostatních. Jeta se usmál, kývl, že rozumí a pak se zeptal, a kdo je ten tvůj položák? Jakub Konečný je z Prahy.

pátek 19. dubna 2002 Konečný ležel na zadním sedadle nějakého zapráskaného starého auta. V malém Peugeotu 206. A přes sebe měl přehozený špinavý hadr. Do toho umolousaného auta se dostal tak, že ho tam vrazili tři gorily. Na obličeji měli šátky a mluvili špatnou češtinou. Na první pohled působili jako klasičtí ranaři z Ruska nebo Ukrajiny, ale jakmile víc zařvali, bylo jasné, že to jsou hoši z Balkánu. Jakub pochopil, že to byla Léčka, že ho ta kurva z Libanonu prodala. Konečný měl mít schůzku s Libanoncem Tarekem Bešarou, svým obchodním partnerem a kamarádem. Že je to jeho kámoš, to si myslel Jakub ještě vteřinu předtím, než se s ním měl sejít v secesním hotelu Villa Vojta na pražské Lhotce. Jakmile tam ale místo Tareka spatřil tři nakrátko ostříhané gorily, mohl si Bešaru ze seznamu kamarádů vyškrtnout. Komando Albánců drželo Konečného přes noc v opuštěném domku na Vystrkově na Orlíku. Druhý den po únosu ho dovezli do Krejčířovy kanceláře do Všenor. Tam ho donutili podepsat nevyplněné pokladní doklady a směnky. Krejčíř tam Konečnému řekl, že si zabírá jeho vily v Dobřichovicích a v Černošicích, protože neplatí dluhy. Pak ho pustili na svobodu. Jakubovi se ulevilo, ale jen na vteřinu. Hned poté se dostavila úzkost a deprese. Měl v hlavě černou díru, prázdné místo, které bylo naplněno strachem, úzkostí, bolestí a smrtí.

Roman Pjajka měl zvláštní vlastnost. Nepotřeboval příliš spát. Stačilo mu, když si zdřímnul na 2 nebo 4 hodiny. Pak byl zase jako rybička. Nebyl na práškách, ani nebral drogy. Lékaři mu sice doporučovali, aby bral léky, které zvyšují hladinu přirozeného spánkového hormonu melatoninu, jenže on na to kašlal. Kamarádi oceňovali, že umí pařit do rána, ale zkuste to takhle jako Pjajka dělat týden nebo dva, za chvíli padnete za vlast. Také v pátek 12. května 2000 se Pjajka dobře bavil. Slavil se svými kolegy otevření nové restaurace Potrefená husa v Praze na Vinohradské třídě a vydržel tam hodně dlouho, jak bylo jeho zvykem. Pak sedl do své černé Audiny a jel k sobě domů do nové vily v Černošicích. Zajel za vrata na svůj pozemek, ale než se mu stačila otevřít garáž, stalo se něco, co absolutně nečekal. Přišla tma. Definitivní tma. Ze zákrytu budovy a z křoví vyskočili dva muži. Oba měli v ruce samopaly. Vůbec nečekali, až Pjajka vyleze z auta. Začali pálit hlava nehlava, ještě když seděl ve voze. Bylo jim jedno, jak velký hluk to vyvolá. Bylo jim úplně jedno, jestli ho zasáhnou 1 nebo 10krát. Prostě jen stříleli jak vyšinutí. Oba do něj vysypali celý zásobník. Pjajka se sice snažil ujet, ale pod palbou samopalu to nešlo. Audina narazila do garáže. Auto pak začalo hořet. Nájemní střelci okamžitě sedli do svého vozu a ujeli. Ani se nemuseli přesvědčit, jestli svou oběť usmrtili. Pjajku zabili rány ze samopalu, ale plameny ho sežehly na uhel. Nezbylo z něj vůbec nic. Byla to totální likvidace. Byla to jedna z nejciničtějších a nejchladnokrevnějších vražd té doby.

V roce 2001 měl Krejčíř na krku policisty z Ostravy. Žádný specializovaný tým, jen klasickou hospodářskou kriminálku. Ta byla případy jako Krejčíř zavalená. Vždycky, když se jim na stole objevilo trestní oznámení od nějakého poškozeného a vybaflo na ně tučnými písmeny jméno podezřelého, policistům stuhla krev v žilách. Zase káčko, to bude voprus, říkali si ostravští detektivové nad jménem Krejčíř. Káčko byl pověstný tím, že se z toho vždy dokázal vysekat. Měl dobré právníky, ale také hodně dlouhé prsty. Měl konexe na severomoravské policejní správě. Téměř každý policista, který se kdy dotkl jeho kauz, měl pak problémy. Buď na něj přišla kontrola z policejního prezídia a omlátila mu o hlavu špatně vykazované cestáky, nebo rovnou inspekce ministra vnitra. Ta si pak takového komisaře podala už jako podezřelého z nějakého trestného činu. Poprvé to na vlastní kůži pocítila českotěšínská policie. V roce 1992 zatkla Krejčíře za nelegální dovoz alkoholu. Káčko byl ve vazbě 19 dní, pak bylo obvinění zrušeno. Podruhé obvinili Krejčíře v roce 1995 za dovoz 3 Mercedesů a 1 Porsche. Neodvedl státu daň. Detektivové si pro něj tehdy přijeli do Prahy na ruzyňské letiště. Krejčíř se právě chystal se svou ženou Kateřinou na dovolenou do Tuniska. Policajti ho ale odvezli v klepetech do cely v Karviné. Ve vazbě strávil 24 dní. Pak jeho advokáti složili kauci 2,5 milionu korun a Krejčíře pustili. Tohle vyšetřování se vleklo řadu let. Právníci pracovali na plné obrátky, byli fakt dobří. Jenže v roce 2001 se na Krejčíře řítil mnohem vážnější problém. Nějaký neúplatný polda si prosadil svou i za cenu věčných šikan od svých šéfů a podařilo se mu nemožné. Rozkryl zajímavý podvod, který Krejčíř spustil už v roce 1996. 90. léta byla pěkná divočina. Šlo všechno. Za úplatek se dal zařídit 100-milionový úvěr v bance nebo také koupit za pár kaček miliardový podnik a pak ho střelit za trojnásobek ceny. Kola privatizace se točila dál a dál a kdo měl štěstí, ten se trefil do černého. Krejčířův první strajk přišel, když koupil akcie teplárny Otrokovice. Teplárna Otrokovice vyrábí teplo pro 10 000 lidí v Otrokovicích a v části Zlína. Její tržby se pohybují kolem 1 miliardy korun ročně. Kromě lidí je na dodávkách tepla z této firmy závislá celá řada průmyslových gigantů v regionu, třeba Barum Continental, Fatra nebo Toma. Obchod s teplem je strategický biznis, něco jako když lidem a firmám dodáváte vodu, plyn, elektřinu. Bez toho se člověk prostě neobejde. Jak se k akciím takového podniku Krejčíř dostal? Káčko měl v té době hodně dobré informace z Moravia banky. Tenhle peněžní ústav úvěroval celou řadu jeho kamarádů a obchodních partnerů, ale i jeho vlastních projektů. V Moravia bance získal Krejčíř třeba první provozní úvěr na nákup svých luxusních aut. Dveře mezi smetánku bankéřů mu tam otevřel otec, Lambert Krejčíř. Býval to funkcionář KSČ. A jak už to tak po roce 1989 chodilo, podobní komunističtí pohlaváři seděli v té době také na slušných pozicích ve státní správě, ale i v bankách. Kamarádi s rudými knížkami si prostě uměli vždycky pomoct, i když už značka KSČ nebyla v módě. Lambert Krejčíř rozuměl poligrafickému průmyslu a tak, když se naskytla první příležitost, skoupil akcie velmi prosperující firmy Těšínská tiskárna. Jak jinak? Od Moravia banky.

Ten neúplatný Polda, který šel tvrdě po kauze teplárny Otrokovice, byl nadporučíkem opavské kriminálky. Jmenoval se Zbyněk Bezděk. Věčně nespokojený s tím, jak se v téhle zemi ztrácejí miliony a nikdo s tím nic nedělá. Bezděk Krejčířovi kauzy zdědil po kolegovi Marku Škrobánkovi. Ten později čelil podezření, že ho Krejčíř uplácel, to se ale nikdy neprokázalo. Bezděkovi nejdříve svěřili kauzu vytunelované stavební společnosti Staviva a hned poté mu přistálo na stole další oznámení na Radovana Krejčíře za akcie teplárny. Bezděk se do toho pustil postupně. Nejdříve dal dohromady důkazy o postupném tunelování akciové společnosti Staviva, kde došlo ke zpronevěření celkem 122 milionů korun. Nadporučík Bezděk právě dopisoval poslední usnesení o zahájení trestního stíhání a chystal se jít ke státnímu zástupci na poradu, jak rozsáhlou akci provedou. Jenže na papíře ještě nestačil doschnout inkoust z tiskárny a Krejčíř už věděl, že ho detektivové jdou zbalit. Dostal echo. I hned zavolal svému pobočníkovi Petru Polanskému. Ten přijel pro Krejčíře Mercedesem. Průser, musím se zdejchnout, jdou po mně chlupatý, řekl Krejčíř a Polanský dupnul na plyn. Jeli na Slovensko. Krejčíř tam měl hodně známých, u kterých se chtěl schovat. Jenže na hranicích je zastavila kontrola a požádala je, aby autem zajeli stranou, že si musí něco ověřit. Po Krejčířovi ještě nebylo vyhlášeno pátrání. Nikdo netušil, že chce pláchnout. Byla to jen běžná kontrola. Krejčíř však spanikařil a řekl, rychle to otoč, je to fligna, chtějí nás sebrat. Polanský přeřadil na vyšší kvalt a začal kličkovat mezi celníky, aby se dostal do opačného pruhu zpět do Česka. Celníci si mysleli, že je to nějaký pašerák drog, tak vystřelili pár ran do vzduchu, jenže za Krejčířovým Mercedesem se jen zaprášilo a byl fuč. Bylo to těsně před slovenskou obcí Svrčinovec, přes kterou vede silnice od československých hranic do Žiliny. Asi po 2 kilometrech za mosty u Jablunkova Krejčíř najednou rozkázal zastav, já vypadnu. Polanský byl ještě v šoku a nechápal to. Zavolej tátovi a spoj se s přáteli v Polsku, ať mě čekají, řekl Krejčíř. Co teď budeš dělat? Zeptal se vyděšený Polanský. Co by? Půjdu pěšky. Udělej, co máš. Táta už bude vědět, co a jak, řekl Krejčíř a zabouchl dveře. Začalo pršet. Lilo jako z konve. Ale Krejčíř si to štrádoval lesem a polními cestami. Znal to tam dobře, byl to jeho rajón. Mosty u Jablunkova byly jen 30 kilometrů od Českého Těšína. Pršelo, ale já jsem překročil zelené hranice a byl v Polsku, potvrdil později Krejčíř.

Takhle Krejčíř unikal policistům přes 2 měsíce, což byla dostatečná doba pro jeho tým právníků, kteří nedělali nic jiného, než že scháněli argumenty a svědky proti policejním důkazům. Když měl Krejčíř jistotu, že se jim podaří obvinění rozstřílet na cucky, sebral se a odjel z exilu zpátky domů. Káčko to udělal chytře. Naplánoval si to na předvánoční schon. Do země přicestoval tajně, aby ho nezatkli hned na hranicích. 22. prosince 1997 stál u dveří opavské kriminálky. Bylo to naschvál. I policajti slaví Vánoce a nechtějí se v těchto dnech zatěžovat nějakými starostmi kolem uprchlého podnikatele. Takže 2 dny před Ježíškem klepal Krejčíř se svými právníky na dveře úřadovny krajské policie v Opavě. Prý mě scháníte, tak jsem tady, smál se Krejčíř. Překvapený dozorčí si šel ověřit, že je na Krejčíře vydán zatykač. Pak i hned zavolal vyšetřovatele. Právníci přesvědčili státního zástupce a pak i soudce, že Radovan Krejčíř nemá důvod utíkat, protože je nevinný, a předložili sérii dokumentů, které měly ukázat na to, že všechny transakce ve stavivech byly dobře míněnou podnikatelskou aktivitou, nikoli úmyslným podvodem, natož snad vykradením podniku za bílého dne. Ti právníci byli fakt šikovní, stejně jako Radovan Krejčíř. Jeho kmotří mozek pracoval na plné obrátky už v době, kdy stavivu tuneloval. Vymyslel totiž, že 122 milionů korun, o které policistům šlo, se převede jako nedobytná pohledávka do jiné firmy, která to pak prodá dál a zaúčtuje si pohledávku za jinou pohledávku, která byla vytvořena původně proti firmě Staviva. Složitý převod pohledávek pak skončil na Bahamách, ve firmě, kterou nikdo do té doby neznal. Byla to jen slupka, která měla vyřešit trestně právní problém celého tunelování stavby.

0: Na základě knižní trilogie Jaroslava Kmenty Padrino Krejčíř připravil pro rozhlas Marcel Peterka. Dramaturgie Alena Blažejovská. V režii Lukáše Kopeckého četl Pavel Hromádka. V pořadu hovořil také autor. Zvuková spolupráce Antonín Kánský.
1: K dnešnímu dílu radioknihy se můžete vrátit na internetové adrese plus.rozhlas.cz. Před 80 lety začal proces s nacistickým státním ministrem pro Čechy a Moravu K.H. Frankem. Český rozhlas Plus přináší unikátní sérii Kat K.H. Frank s dosud neznámými nahrávkami přímo ze soudní síně. Sérii doprovodí také několik živých setkání. 16. května můžete na veletrhu Svět knihy debatovat s tvůrci o zákulisí natáčení, historických souvislostech a práci s archivními záznamy. 20. května doplní série o K.H. Frankovi program konference Křehká bezpečnost, kde se bude hovořit také o tom, co mohou procesy s válečnými zločinci znamenat pro dnešní Evropu a proč je důležité si i po 80 letech připomínat hrůzy druhé světové války. A 23. května bude série Plusu součástí doprovodného programu k výstavě Karl Hermann Frank Zrada, zločin, trest. Sérii Kat K.H. Frank poslouchejte každý všední den od 18. května v 13:30 odpoledne na Plusu.
2: K čemu nám v ekonomice slouží centrální banka?
1: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
2: Centrální banka je základní banka státu, která dohlíží na všechny komerční banky v zemi, emituje a spravuje národní měnu daného státu a zabezpečuje cenovou stabilitu v celé ekonomice. K tomu má dva základní nástroje, úrokové sazby a měnový kurz. V České republice je centrální bankou Česká národní banka. Kromě cenové hladiny dohlíží také na činnost celého finančního sektoru a kontroluje činnost bank a současně se svými kroky snaží podporovat ekonomický růst v zemi. Vládě také vede účet státního rozpočtu a sleduje a kontroluje množství peněz v ekonomice. V neposlední řadě pak také spravuje naše rezervy, které držíme ve zlatě a v cizích měnách. Českou národní banku řídí sedmičlenná bankovní rada v čele s guvernérem. Její členy jmenuje prezident republiky a to vždy na šestileté období. Bankovní rada rozhoduje o nastavení úrokových sazeb a také o tom, zda bude případně svými intervencemi ovlivňovat kurz koruny a tím i naši cenovou stabilitu.
1: Půlnoc. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Fotbalové derby pražských S se nedohrálo. Fanoušci Slavie vtrhli na hřiště a napadli tři spartianské hráče. Péter Maďar je novým premiérem Maďarska. Poslanci ho zvolili na ustavující schůzi parlamentu. Plzeň je mistrem házenkářské extraligy. V pátém finálovém utkání vyhrála v Karviné. A dnes bude zpočátku slunečno, postupně většinou oblačno a teploty až 24 stupňů. Je neděle 10. května. U poslechu hlavních zpráv vás vítá Monika Chmilová.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Fotbalové derby Slavie se Spartou se ve druhém kole elitní nadstavbové skupiny Šance ligy nedohrálo. Slavia vedla v nastaveném čase 3-2 a pokud by utkání dotáhla do vítězného konce, mohla získat titul. Jenže fanoušci domácích před koncem zápasu vtrhli na trávník a napadli i hráče soupeře. Dnes kvůli tomu mimořádně zasedne disciplinární komise Ligové fotbalové asociace.
4: Dav domácích příznivců, ale hlasatele na stadionu v Edenu neuposlechl. Při invazi na hřiště fanoušci Slávie napadli brankáře Sparty Jakuba Surovčíka, potvrdil radiožurnálu Sport mluvčí policie Richard Hrdina.
5: Takže kriminalisté zahájili úkony trestního řízení kvůli podezření ze spáchání trestného činu výtržnictví. Budou zajišťovat všechny kamerové záznamy, které posléze budou vyhodnocovány. Také budou prověřovat i mohutné použití pyrotechniky.
4: Tou zasypali fanoušci Slávie i sektor hostů. Podle Sparty napadli i útočníka Matyáše Vojtu a obránce Jakuba Martince. Výběr kouče Briana Priského se už na hřiště nepřijde.

0: Vrátil. Na sociální sítě Sparta napsala.
1: Kompletní tým AC Sparta Praha z obav o bezpečnost opustil stadion Slavie Praha.
2: Ve chvíli, kdy nás Sparta informovala o tom, že k zápasu se nevrátí, tak já mám proto plné pochopení, my bychom se chovali stejně. Cítím jenom hluboký smutek a lítost a stud před fotbalovou a slavistickou komunitou.
0: Řekl předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík, který se Spartě omluvil. Incidentem se v dalších dnech bude zabývat kromě policie i disciplinární komise Ligové fotbalové asociace, která může rozhodnout i o kontumaci zápasu ve prospěch Sparty. Z Edenu Pavel Tilšár, Radiožurnál.
3: Slovenský premiér Robert Fico předal ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi výzvu od ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského k setkání a mírovému jednání. Putin řekl, že je ochotný se s Zelenským sejít v neutrální zemi, ale až po uzavření trvalého míru. Zároveň uvedl, že si myslí, že konflikt na Ukrajině se chýlí ke konci. Putin také dodal, že pokud by měl jednat s Evropskou unií o zlepšení vztahů po válce, přál by si, aby Evropu zastupoval bývalý německý kancléř Gerhard Schröder, se kterým má blízké vztahy. Maďarsko má po 16 letech nového premiéra. Vítěz dubnových voleb Péter Maďar složil přísahu na ustavující schůzi nového parlamentu. Prozatím povede úřednickou vládu, než sněmovna potvrdí jeho ministry. To by se mohlo stát v úterý.
4: Maďar v parlamentu slíbil, že jeho vláda bude sloužit všem a omluvil se učitelům, novinářům i menšinám, které podle něj režim Viktora Orbána perzekuoval. Kromě toho Maďar slíbil i nápravu ústavního systému a opět vyzval prezidenta Tamáše Šujoka k rezignaci.
5: Systém brzd a protivah se vyprázdnil. Proto vyzývám představitele institucí, kteří sloužili předchozímu režimu, aby převzali odpovědnost a ustoupili z cesty demokratické obnově Maďarska.
4: Maďar prezidenta často označuje za loutku Orbána a strany Fidesz. Bývalý předseda vlády se jednání neúčastnil. Už dříve se také vzdal poslaneckého křesla a poprvé po 36 letech tak nebude součástí parlamentu. Z Budapešti Bára Vránová, Radiožurnál.
3: Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO chce změnit vládní plán růstu státních výdajů. Jednat o tom bude s evropským komisařem pro ekonomiku Valdisem Dobrovskisem. Ministryně to řekla v televizi Nova. Současný plán schválila v roce 2024 tehdejší vláda Petra Fialy z ODS. Podle Schillerové je ale schválený materiál nereálný.
6: První krok, který my uděláme, že požádáme o změnu fiskálně strukturálního plánu. Pán komisař Dombrovský, jsme si řekli technické informace, co k tomu máme doložit, počkáme teď na makropredikci Evropské komise a tak dále, zpracují dopis, bude s ním mluvit ještě náš premiér a budeme jednat o přejednání.
3: Vytvoření plánu vyžaduje evropská legislativa kvůli dohledu nad rozpočty členských zemí a koordinaci hospodářských politik. V Radonicích na Chomutovsku si v sobotu připomněli 81 let od osvobození Rudou armádou. Právě 9. května 1945 do obce přijela Rudá armáda a svedla tam přestřelku s německými vojáky.
7: Rekonstrukce poslední přestřelky druhé světové války v Radonicích mezi ruskou armádou a německými vojáky se odehrála na náměstí v centru obce.
8: Ještě ruská motorka! Za malou chvíli se objeví zbytek Rudé armády v dolní části náměstí.
7: Připomínku dne osvobození organizoval Štefan Ševčík z vojenského historického spolku Nordwolf.
9: Lidi si můžou vyzkoušet nějakou jízdu autem, střelbu ze samopalů, podívat se prostě, jak se v těch táborech žilo, co jedli, co pili.
7: Rekonstrukce bojů z května 1945 se v Radonicích účastnilo celkem 5 vojensko-historických spolků. Z Chomutovska Jan Beneš, Radiožurnál.
3: Speciální program připravila na dnešek zoo ve dvoře Králové nad Labem. Zahrada slaví 80 let existence. V rámci oslav si můžete například prohlédnout nové zázemí pro nosorožce. Právě záchranou severních bílých nosorožců je Královédvorské safari známé po celém světě. Je to jediné místo, kde se tento kriticky ohrožený druh podařilo v zajetí rozmnožit.
10: Unikátní jsou v Podkrkonoší také tím, že nosorožce dojí a mléko zamražují do zásoby. Ošetřovatel Jan Žďárek na to samice připravuje i několik měsíců dopředu, začíná v první fázi březosti.
11: Takhle si tě tady posunem, šáhnout ji na to vemínko, aby se nelekla.
10: Pavilony nosorožců jsou nejstřeženějšími místy zahrady. Varováním je příběh z francouzské zoo, kam před lety vnikli dodnes neznámí útočníci a kvůli na černém trhu velmi ceněné rohovině zabili čtyřletého samce. Ze dvora Králové nad Labem Václav Plecháček, Radiožurnál.
3: Liberecký festival Anifilm ocenil nejlepší animované snímky v mezinárodní soutěži. Hlavní cenu za nejlepší celovečerní film pro děti a mladé publikum získal snímek Olivie a neviditelné zemětřesení.
12: Nemají peníze na zbyt, byt se rozpadá. Rodině malé Olivie hrozí vystěhování. I tak ale v složité situaci přesvědčí hrdinka svého mladšího bratra, že jde jenom o hru. A všichni jsou součástí natáčení nového filmu.
13: Jedná se o španělský loutkový film, který mapuje sociální problémy současného Španělska.
12: Popisuje programový ředitel Anifilmu Pavel Horáček.
13: Konec konců jsou to problémy, které jsou přenositelné zkrátka kamkoliv. Jde o matku samoživitelku, která je na tom sociálně velice špatně a má dvě malé děti.
12: Jediným českým počinem, který uspěl v mezinárodní konkurenci, je videoklip k písničce Pařezy zpěvačky Juhu Šmatuš. Porota udělila animovanému klipu, za kterým stojí Julie Černá a Lene Lekeš, zvláštní uznání. Z Liberce Martin Hrnčíř, Radiožurnál.
3: Derby pražských S mezi Slaví a Spartou ve fotbalové šance lize se nedohrálo kvůli výtržnostem fanoušků. Plzeň v nadstavbové skupině o titul zvítězila nad Libercem 2-0. Ve skupině o záchranu remizovala Mladá Boleslav se Zlínem 1-1, Dukla podlehla Slovácku 0-1 a Teplice porazili Ostravský Baník 2-1. Ostravené tak nevyhráli po sedmé za sebou. Mistrem házenkářské extraligy se stala Plzeň. Západočeši uspěli v rozhodujícím pátém finálovém zápase. Na palubovce Karviné zvítězili 29-28. Hokejová reprezentace prohrála v přípravě na mistrovství světa s Finskem 2-3. V neděli zakončí český tým švédské hry zápasem proti Švýcarsku. Hrát se začne ve 12 hodin. A tenistka Linda Nosková porazila na turnaji v Římě Ukrajinku Olnikovovou 6-1 a 6-3 a postoupila tak do osmifinále.
14: Nehody na D1 u Brna i před dálnicí D35 u Olomouce. Na dálnici D1 vyšetřují nehodu u Brna ve směru do Ostravy. Za omezením na kilometru 199 stojí osobní auto, které srazilo zvěř. S opatrností projedete. U Olomouce vyšetřují nehodu na Přivaděči k dálnici D35. Ve směru od Globusu k exitu 263 osobní auto srazilo zvěř. Čekejte překážku na vozovce. Na nehodu pozor i na silnici 19 z Tábora do Pelhřimova. Za Chýnovem pod železničním mostem havarovalo osobní auto. Je to s opatrností průjezdné. A v Hořovicích na Berounsku je uzavřená silnice 114 k letišti. Pod železničním mostem v ulici Sklenářka se střetla dvě nákladní auta a blokují tam průjezd. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
15: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Během noci se ochladí na 8 až 4 stupně, v údolích až na plus 1 a lokálně se objeví přízemní mrazíky. Přes den čekáme jasno až polojasno, ráno výjimečně mlhy, odpoledne a večer postupně většinou oblačno. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů, na horách většinou kolem 16. To byly hlavní zprávy.
15: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
16: Konec kdysi slavného vyhledávače, žaloba nakladatelů na firmu Meta, problémy Facebooku a Instagramu s příliš mladými uživateli a nový X-chat. To jsou témata pravidelného přehledu dění ve světě počítačů a internetu, kterým vás i dnes provází David Slížek.
15: Online Plus.
16: U mikrofonu samozřejmě vítám také našeho pravidelného komentátora, redaktora deníku N. Petra Koupského. Ahoj Petře.
17: Ahoj Davide.
16: Sociální síť X spustila samostatnou četovací aplikaci XChat. Instalovat si ji zatím mohou jen uživatelé operačních systémů iOS nebo iPadOS. Rozšíření na Android se zatím chystá. Do služby se uživatelé přihlašují svými přístupovými údaji z X a mohou si ve službě posílat textové zprávy, volat si, pořádat skupinové chaty nebo zasílat zprávy, které se po určité době automaticky sami smažou. X říká, že komunikace je koncově šifrovaná, ale podle dostupných informací nemusí být tato ochrana 100%. Firma totiž ukládá soukromé klíče uživatelů na svých serverech, kdežto u jiných podobných komunikačních služeb obvykle klíče neopouštějí uživatelovo zařízení. Petře, mně přijde vlastně docela vtipné to, že XChat je česká taková četovací služba, takové diskuzní fórum, které má poměrně hodně dlouhou tradici a i nadále funguje a teď tady má i svého mezinárodního konkurenta. Dává podle tebe pro službu X, pro tuhle sociální síť smysl tedy spouštět samostatnou četovací aplikaci? X má mimochodem i svůj vlastní chat nebo nějaké posílání přímých zpráv mezi uživateli, které, pokud jsem se díval, tak funguje velmi podobně. Tak co říkáš tady na to spuštění té samostatné aplikace?
17: Tak je to Elona Muska bez pochyby hazardní, protože je klidně možné, že čeští majitelé xchatu.cz ho teď zažalují kvůli poškození ochranné známky, což je situace, která by mohla být velice zábavná. Ale když na to budu odpovídat vážně, já se taky trochu divím tomu, proč tahle služba? V síti X, tedy v Twitteru původním, je služba přímého zasílání zpráv, v zásadě četovací služba, i když trochu omezená proti těm širokým možnostem těch specializovaných chatů, ale pro dané účely rychlé komunikace mezi jednotlivými uživateli X vždycky stačila. A spouštět tady další věc, která dovede v podstatě to samé, co WhatsApp nebo Signál, a navíc ještě bez té 100% záruky koncového šifrování, protože klíče uložené u provozovatele, to není koncové šifrování, to se za něj vydávat nedá. Opravdu se mi zdá, že velký smysl to nemá.
16: No, uvidíme, jak to bude tedy fungovat. Mě vlastně na tom trošičku překvapuje to, že Elon Musk už leta mluvil o tom, že chce z X udělat takovou tu jednu všeobjímající aplikaci, ve které bude možné dělat celou řadu věcí, včetně nakupování, posílání peněz, právě nějakého četování, posílání zpráv a podobně. A teď tady vlastně minimálně X, který už má nějaké tři aplikace, má tu svoji klasickou sociální síť X, bývalý Twitter, má vlastně aplikaci pro AI chatbot Grok a teď má třetí aplikaci vlastně pro četování, takže se z té jedné původní myšlenky velké všeobjímající aplikace najednou stává rodina samostatných aplikací. Co na to říkáš?
17: Tak s Elonem Muskem, a to už jsme mohli mnohokrát vidět, platí v podstatě jenom dvě pravidla. Pravidlo číslo jedna, šéf má vždycky pravdu. Pravidlo číslo dvě, šéf může kdykoliv změnit názor. Čili je to v rozporu s tím, co hlásal dříve, ano, ale bez pochyby by to dovedl dokonale obhájit, když by na to přišlo. Zkoušet odhadovat, co příště udělá Elon Musk, může být zábavný sport pro sázky, ale hodně hazardní.
16: No, tak uvidíme, co bude dál. Ty platby v rámci X údajně tady sociální síť X nadále chystá. Jsem zvědavý, kdy něco podobného spustí, nějaké posílání peněz a placení a podobně. A jsem tedy zvědavý, jak dlouho třeba vydrží ty aplikace samostatně, jestli se časem nebudou nějakým způsobem spojovat, nebo jak to prostě bude fungovat. Ono je pak vlastně zajímavé i to, že na webu to funguje trošičku jinak a v těch mobilních telefonech zase trochu jinak, takže je v tom možná trochu zmatek. Tak uvidíme, co Elon Musk vymyslí zase příště.
15: Posloucháte Online Plus. Aktuality ze světa internetu a nových médií, kterými vás provází David Slížek. Vrátit se k ním můžete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
16: Facebook a Instagram nedostatečně brání dětem mladším 13 let v přístupu na své služby. Říká to Evropská komise, která s firmou Meta, která obě sítě provozuje, rozjela předběžné řízení o možném porušení nařízení o digitálních službách. Meta zakládání účtů dětmi pod 13 let sama zakazuje ve svých podmínkách používání. Zákaz se ale dá snadno obejít tím, že mladistvý uživatel při zakládání účtu zadá falešné datum narození. Firma totiž nijak pořádně neověřuje, zda si uživatel nevymýšlí, konstatovala komise. Kritizovala také to, že na Facebooku a Instagramu není jednoduché případného mladistvého nahlásit. Aby se člověk dostal na příslušný formulář, musí provést až 7 kliků, kritizovala komise. A i když formulář vyplní, obvykle se nic nestane, dodala. Meta teď může na obvinění reagovat, poté komise rozhodne, zda se firma proti evropským pravidlům skutečně provinila. Petře, takže tady máme další nějaké řízení Evropské komise o možném porušení nařízení o digitálních službách. Meta tedy má to nařízení porušovat tím, že nedostatečně brání těm 13-letým a mladším, dejme tomu, v přístupu právě na, na ty své sociální sítě. Pokud má ta firma v podmínkách, že jsou její sociální sítě až od 13 let a sama to nevynucuje, tak to asi vypadá jako dost jednoznačný problém. Je to tak?
17: Bez pochyby to je jednoznačný problém a bez pochyby existuje velmi dlouho, po celou dobu, co existuje Facebook a potom Instagram. A jenom jde o to, že zatím se o to nikdo nestaral, žádná vnější autorita nekontrolovala, jakým způsobem si Meta ten věk ověřuje. Teď tady ta vnější autorita je, je tady evropské nařízení DSA a evropské orgány se právem ptají, kde jsou jaké záruky, že Meta své vlastní předpisy dodržuje. A ukazuje se, že nejsou skoro vůbec žádné a že nějakou spolehlivou techniku ověřování věku by to chtělo. Teď nemluvíme o tom, jak vysoký ten věkový limit má být, protože souběžně s tím probíhá diskuze, že by to nemělo být 13 let, ale třeba 16 a některé země v Evropě i jinde už si to uzákonili nebo se k tomu chystají. A to je jiná diskuze. Ale to, že by nějaký limit měl být a že by měl být jednoznačně ověřitelný, o tom, myslím, sporu není.
16: Není trošku problém, že ty děti vlastně ve 13 letech nemají v zásadě žádný způsob, jak ten věk, jak si opravdu prokázat, nemají občanský průkaz nebo něco podobného. Neměli by mít asi v té době ještě nějakou svoji platební kartu. Jak vlastně může takové dítě tedy potom prokázat, že mu je opravdu 13 let? Já jsem právě o tom přemýšlel, přijde mi, že třeba u těch 15 letých, tam už je to relativně snadné, tam už nějaký průkaz třeba totožnosti existuje, ale u těch mladších mě to vlastně pořád přijde, že nevím, jak by se to mělo dělat.
17: Ano, to je výborná otázka. Je z ní dobře vidět, že o tom včas nepřemýšlel vlastně nikdo. Že v Metě, která se tehdy ještě jmenovala Facebook, nastřelili věk 13 let a sebeméně si nalámali hlavu s tím, jak se ověřovat bude. A ano, skutečně to není jednoduché. V některých zemích, například v Austrálii, o které jsme v tomhle pořadu taky několikrát mluvili, se zkoušejí behaviorální testy. Testy toho, o co se zajímá ta dotyčná uživatelka nebo uživatel, jak se chová a z toho se odhaduje, jaký je její věk, což pochopitelně je nepřesné. Jiný způsob je přes fotografii, třeba taky známe spoustu anekdotických příběhů, jak si tam přimalovávají vousy a ano, nevím, ano, co všechno. Prostě tohle nebude fungovat příliš dobře. Já si myslím, že se to nakonec použije jako další argument pro zvýšení toho věku pro přístup k sociálním sítím, protože ten věk 13 let asi je neprokazatelný, rozhodně ne bez nějakých velkých omylů a chyb.
16: Mimochodem Evropská komise říká na základě nějakých svých statistik, zdroje jsem tedy přiznávám úplně nedohledal, tak ale Evropská komise říká, že v Evropě je na Facebooku a Instagramu asi 10 až 12% dětí mladších 13 let, což mně přijde vlastně jako poměrně vysoké číslo, 10 až 12% méně než 13-letých dětí, že už takhle na sociálních sítích funguje. Je vidět, že tam prostě ty děti chtějí být nějakým způsobem, že se tam dostávají a že opravdu asi tedy je těžké jim nějakým způsobem zakázat, aby vlastně na ty sociální sítě chodili. Jsem zvědavý, jak to tady se bude nakonec prokazovat.
17: Ono to pravděpodobně bude ještě vyšší číslo než 10%, protože to je tahle diskuze na ruby, jakým způsobem zjistit, kolik jich tam vlastně je. Jediný, který si umím představit, spočívá v tom, že se jich zeptáš a velká část těch, kteří vědí, že by tam být neměli, tak to prostě zatlučou, čímž se to číslo zkreslí.
16: Mimochodem, vlastně, pokud jsme u toho tématu ověřování věku, tak teď nedávno vyšla zpráva, že ve Velké Británii se začalo ověřovat, jaký věk vlastně ten uživatel má prostřednictvím zařízení firmy Apple. Apple totiž ve svém systému iOS nebo iPadOS ve verzi 26.4, což je verze teď několik týdnů vlastně zpátky vypuštěná, tak v této verzi zavedl pro uživatele možnost právě ověřování věku na nějaké konkrétní služby. Uživatel tam může ověřit ten věk právě buď naskenováním nějakého průkazu, nebo třeba zadáním platební karty. V některých případech Apple vlastně automaticky toho uživatele ověří, že je mu třeba více než 18 let, protože už má nějakou historii s tím člověkem a podobně. A v Británii se to začíná používat právě k ověřování věku k některým online službám, například porno servery, teď začínají už hlásit, že tedy právě přes tyhle ty iPhony, iPady a další zařízení od Apple se mohou lidé tady k ním přihlašovat, protože berou to, že jsou vlastně ověření, že jim je více než 18 let. Takže to vypadá, že se nám to ověřování věku možná časem přesune nebo už přesouvá do operačních systémů, zatím tedy u firmy Apple. Jsem zvědavý, jestli s něčím podobným nepřijde za chvilku také Android a společnost Google, případně Microsoft a Windows. A vypadá to, že tedy se to ověřování věku bude asi dělat tímhle způsobem. Co na to říkáš?
17: Tak zatím je to jeden operační systém. Může z toho vzniknout zajímavá situace v tom smyslu, že u některých operačních systémů potom třeba bude snazší prokázat, že jsem dosáhl zákonného věku pro něco, k čemu je potřeba. U jiných to bude komplikovanější a bude to další pobídka k nakupování zařízení s tím jedním systémem, ale nemusí to tak dopadnout. Konec konců asi je to logické, aby tyhle funkce byly systémové a aplikace, aby to přebíraly ze systému, ale o to větší tlak bude na to, aby se to ověřování dělalo správně a aby to bylo co nejméně chybové.
16: No a není tam zase problém trošku v tom, že skenuju svůj průkaz totožnosti a předávám ho nějaké prostě komerční firmě. V Evropské unii se chystá ta digitální peněženka, no peněženka digitální identity, která by vlastně něco podobného měla také umožňovat, tedy ověřovat věk toho uživatele online s tím, že by se neměly předávat žádné informace jiné, než tedy ano, je zletilý, ne, není zletilý. Není tohle to třeba lepší řešení ve výsledku přece jenom, než teda dávat tu občanku nebo něco podobného nějaké soukromé firmě?
17: Je to bez pochyby lepší řešení. Já si myslím, že ten evropský projekt digitální peněženky by mohl hodně těch problémů, o kterých tady hovoříme, odstranit tím, že odstupňuje přístup k jednotlivým citlivým osobním údajům. Dokud tomu tak není, tak je možná, nevím, jenom přemýšlím nahlas, možná je menší zlo poskytovat tyhle údaje jedné firmě, jednomu provozovateli, jako je Google nebo Apple, než těm 50 aplikacím, které si o to budou říkat. Ale rozhodující je, jak to bude fungovat v praxi, jak se to ukáže být spolehlivé, jak to bude napadnutelné nějakým vnějším útokem a podobně. Je to na začátku, nic o tom nevíme.
16: Na druhé straně vlastně zase se jaksi posílí pozice těchhletěch poskytovatelů, těch majoritních operačních systémů, které jsou víceméně opravdu tři, možná Linux, když připočítám k tomu, tak ale tam ty distribuce jsou vlastně také jako dost fragmentované, tam není jeden úplně hlavní hráč. Neposílí se tedy ta pozice těchhletěch jaksi výrobců operačních systémů, protože bez nich pak se člověk třeba nedostane ani na některé služby, když nebude schopen přes ně jaksi ověřit svůj věk a podobně?
17: Posílí a navíc to jsou všechno americké firmy. Myslím si, že je to o důvod víc, aby Evropa pracovala na tom, čemu se pracovně říká suverénní softwarový stack, sada řešení počínaje operačním systémem, které by byly nezávislé na tom, co je z jakéhokoliv jiného kontinentu a od jiné mocnosti, ať už je to z východu nebo ze západu. Ale o tom jsme taky mluvili víckrát a zhodli jsme se na tom, že k tomu vede dlouhá cesta. Ale tohle opravdu je o důvod víc, aby Evropa tou cestou šla.
15: Online Plus Davida Slíška.
16: Společnost Meta ještě jednou. Meta totiž ve Spojených státech čelí hromadné žalobě pěti velkých knižních nakladatelů. Stěžují si v ní, že firma měla k trénování své umělé inteligence neoprávněně použít miliony děl chráněných autorskými právy. O žalobě napsal například deník New York Times. AI modela Llama, který Meta vyvinula, podle žalobců ohrožuje živobytí spisovatelů, protože dokáže shrnout obsah jejich děl či vytvořit záplavu uměle generovaných nápodob jejich knih, takže uživatelé čitatelé nebudou muset jejich knížky kupovat. Nakladatelé svou žalobu podpořili výroky samotného AI modelu. Nechali model vytvořit například cestovního průvodce ve stylu jednoho z autorů. Když se pak modelu ptali, jak dokázal tak přesně napodobit autorův styl, model jim přiznal, že byl natrénován mimo jiné na jeho textech. Meta pochybení odmítá s tím, že americké soudy už uznaly, že trénování AI na autorsky chráněném obsahu není podle amerického práva protiprávní. Tak další spor s nějakým výrobcem AI modelů. Tentokrát na jedné straně stojí pětice velkých amerických nakladatelů a plus někteří autoři jako takoví. A na druhé straně firma Meta, která právě vyvinula a natrénovala svůj AI model Llama, který vlastně v rámci jakéhosi způsobu open sourceu nabízí jiným vlastně potom provozovatelům AI systému. A ta žaloba tady stojí na tom, že se i nakladatelé zeptali přímo té Llamy a ta jim řekla, že opravdu ta data z knížek používala k natrénování a že opravdu obsahuje třeba tato data. Několik takových podobných žalob už jsme tady měli. My jsme mluvili o například žalobě nakladatelů na Anthropic. Tam pak došlo k nějakému mimosoudnímu vyrovnání. Myslíš, že i tahle žaloba míří tímhle směrem nakonec?
17: Tahle žaloba míří úplně jiným směrem a neodvažuji se ve slušné společnosti ani říct jakým, protože je postavená velice nešikovně. Ptát se samotného jazykového modelu na cokoliv, co by se pak použilo jako argument v žalobě a před soudem, je prostě legrační. Ty modely jsou z tohoto hlediska naprosto neprůkazné, řeknou všechno, o čem se domnívají, že chce uživatel slyšet, to je obecně známá skutečnost. Použít tuhle argumentaci znamená podle mě ten spor dost značně zhodit. A je to škoda, protože podstata problému je naprosto reálná. Nejenom Meta, ale všechny firmy, které mají jazykové modely, tak využili jako trénovací data úplně všechno, co bylo digitálně k dispozici. A řada z těch věcí byla chráněná copyrightem. Ano, v Americe jsou nějaké rozsudky, které mohou možná, nevím, sloužit jako precedens, že už je to schváleno a že se žádné odškodnění vymáhat nedá. Ale přinejmenším morálně ta situace zůstává problematická. Nikdo se autorů a nakladatelů neptal, jestli se jejich texty smějí použít tímhle způsobem a použili se velice radikálně k tomu, aby vznikl nástroj, který může autory napodobovat nebo nahradit. Čili nějak by se to řešit mělo, ale to, o čem tady mluvíme, tenhle konkrétní případ, tento nejspíš nebude, který to vyřeší.
16: Myslíš, že tedy nakladatelé mají pravdu v tom, že říkají, že spisovatelé se musí kvůli AI bát o své živobytí, protože lidé přestanou kupovat jejich knížky, když tedy se mohou zeptat AI modelu, aby jim ve zkratce shrnul třeba nějaký obsah nějaké knihy, oni pak nemusí číst, anebo si mohou nechat tedy vygenerovat knihu ve stylu, jakým by ji napsal nějaký konkrétní autor. Myslíš, že opravdu tohle by mohlo vést k tomu, že ti reální spisovatelé by tady na tom byli biti?
17: Tohle je báječné téma na přednášku, ale ne na stručnou odpověď. Já se o ní pokusím zjednodušeně, aforisticky, s maličkou nadsázkou. Špatní spisovatelé se musí bát o živobytí, protože špatného spisovatele umělá inteligence spolehlivě nahradí. Hodně dobří spisovatelé se bát nemusí.
15: Online Plus Davida Slíška.
16: Kdysi šlo o ikonickou internetovou službu. Po 30 letech ale vyhledávač ask.com skončil. Služba se původně jmenovala Ask Jeeves. Zeptej se Jeevese. Podle postavy mimořádně schopného komorníka Reginalda Jeevese z humoristických knih britského spisovatele P.G. Wodehouse. Vyhledávač fungoval z části jako encyklopedie a z části jako skutečný vyhledávací robot. Vyzýval uživatele, aby mu kladli otázky v přirozeném jazyce, ne pomocí klíčových slov, jak tehdy bylo zvykem. V roce 2005 službu koupila americká firma IAC. O rok později změnila název vyhledávače na ask.com. Jenže v konkurenci Google a dalších vyhledávačů nakonec služba zaostala a IAC je letos k 1. květnu definitivně vypnula. Petře, já si Ask Jeeves posleze Ask.com tedy vlastně vybavuju z těch 90. let nebo začátku nového tisíciletí tehdy. Byla to taková vlastně zajímavá služba. Pamatuju si vlastně ten design. Nemyslím si, že jsem ji nějak jako výrazně používal. Používal jsem asi trošku jiné služby na vyhledávání tehdy. Ale vlastně byla to služba, o které vím, že fungovala svého času. Dokonce myslím, že v tom vyhledávání byla poměrně progresivní a některé vlastně funkce v tom vyhledávání nebo podobu toho vyhledávání představila dříve, než potom třeba některé ty dnes majoritní služby a vyhledávače, ale nepřežila. Po 30 letech teď skončila, k 1. květnu je na adrese ask.com už jenom rozlučkové hlášení, a pokud se chcete podívat, naši posluchači, na to, jak ta služba vypadala, tak samozřejmě můžete najít ještě pořád v internetovém archivu vlastně od toho roku 96 přes všechny její proměny až po ten dnešek. Petře, používal jsi Jeevese někdy nebo Ask.com?
17: Asi jsem to zkoušel. Já jsem samozřejmě zapomněl, že ta služba existovala. Když se na to teď ptáš, tak jsem si vybavil, že někdy něco takového bylo. A mám dojem, že to umělo zpracovat dotazy položené víceméně přirozeným jazykem, což je způsob, jakým se dneska ptáme Google běžně. Ale tehdy to tak běžné nebylo. Tehdy to opravdu byla novinka.
16: Ten Jeeves, přiznávám, já jsem vlastně ty humoristické novely nečetl, ale připadá mi to, jako kdyby to byla předobraz českého Saturnina, tak i možná v tomhle to byla služba zajímavá, byť tedy od toho Jeevese v roce 2006 opravdu přišla, pak už to byl jenom Ask.com. Těch 30 let, po které fungovala, tak to začíná být, myslím, že docela zajímavá věc, protože rok 1996, kdy ta služba nějakým způsobem vznikla, v 97. tedy pak byla oficiálně spuštěna, tak to začíná být zajímavé datum i v Česku. My si budeme letos připomínat, nebo už si připomínáme různá 30. výročí, kdy vznikly poměrně zásadní české služby, například server jobs.cz, nebo 30. dubna 1996 odstartoval seznam.cz. A začal také vycházet v roce 96 Neviditelný pes Ondřeje Nefa. Takže my tady také budeme mít různá 30. výročí. Doufejme, že tady spíš ta pozitivnější, tedy že se budeme bavit o službách, které zatím fungují a zatím je nikdo tady nevypnul. Ale 30 let, to je už tady opravdu dlouhá doba.
17: To mi povídej.
16: No, myslím, že se k některým těm službám dostaneme potom, až tady opravdu budou ta výročí přicházet a že si o nich popovídáme a zavzpomínáme, moc se na to těším. Petře, každopádně pro dnešek ti moc děkuji za tvoje komentáře a postřehy, tolik tedy náš pravidelný komentátor, redaktor deníku N. Petr Koupský, s kterým se těším zase za týden naslyšenou.
17: Naschledanou.
16: A od mikrofonu se s vámi loučí také David Slížek.
15: Následující pořad vysíláme v repríze.
0: Bankovní rada České národní banky tento týden vyhodnotila ekonomická rizika zesílená v pokračující krizi na Blízkém východě a poupravila svou měnovou politiku. Úprava se ale nečekala, a což potvrzovala i vyjádření členů bankovní rady z posledních dní. Co se ale změnilo, je bankovní prognóza vývoje české ekonomiky. Co tedy čekat od centrálních bankéřů, a to nejen těch českých, v příštích měsících? Budu se ptát hlavního ekonoma poradenské společnosti Deloitte Davida Marka, který je se mnou ve studiu. Dobrý den.
18: Dobrý den.
0: Obohacující poslech přeje Václav Pešička.
15: Řečí peněz.
0: Bankovní rada České národní banky sazby jen tak nezmění. Bylo to jasné už dopředu, a to z vyjádření části členů bankovní rady. Například Jakub Seidler se v tuto chvíli přiklání k ponechání sazeb na stávající úrovně, podobně jako Jan Kubíček. Ten nevidí důvod pro unáhlené navyšování sazeb. Viceguvernérka České národní banky Eva Zamrazilová mluvila o komfortní situaci a, jak řekla Janě Klímové v pořadu Peníze a vliv, sazby jsou tam, kde mají být.
19: Protože na ty ceny pohonných hmot měnová politika obvykle reagovat nemá. Nereaguje a nemá. To je jedna z takových hlavních zásad centrálního bankovnictví. Měla by reagovat, pokud uvidí ty nebezpečné signály do budoucna v podobě průsaku do dalších cenových okruhů. To je i to, co říká dneska Evropská centrální banka. A proto říkám, že jsem velmi ráda, že máme ten komfort toho prostoru, že ty naše měnové podmínky nejsou tak uvolněné, aby víceméně to inflační podhoubí a ty inflační tlaky zvyšovala. Samozřejmě důležité jsou, budeme fakt sledovat velmi podrobně, jak inflační očekávání a samozřejmě požadavky zaměstnanců na kompenzaci ve mzdách. To je vlastně to největší riziko, které tady vždycky je, vznik v době inflační spirály.
18: Protože se potom roztáčí vlastně spotřebu a tím pádem inflaci.
19: A nicméně sama za sebe se domnívám, že ty firmy jsou prostě ve velké nejistotě. A myslím si, že jejich ochota zvyšovat mzdy nebude v té současné situaci příliš vysoká. Takže já zas to riziko vzniku mzdově inflační spirály hodnotím jako za mě relativně nízké. V nejbližší době.
20: Řekla minulý týden Janě Klímové Eva Zamrazilová, viceguvernérka České národní banky, a už tradičně připojila varování před rychlým růstem mezd. To, že bankovní rada kvůli vývoji na Blízkém východě zatím svou měnovou politiku nepřitvrdí, je dobře i podle bývalého guvernéra České národní banky Jiřího Rusnoka. Vyčkávají totiž i další centrální bankéři a na stávajících sazbách zatím zůstává jak americký Fed, tak a také zmíněná Evropská centrální banka, která zasedala už minulý týden. Co se ale mění, jsou výhledy ekonomik. Ty se zhoršují s tím, jak se prodlužuje konflikt s Íránem a tím také uzavření klíčového hormuzského průlivu. Dubnová prognóza ministerstva financí Česku přisoudila, a to i přes výrazné zhoršení odhadu, růst o 2,1%. Důvodem je právě ropný šok, kterému čelí nejen Česká, ale prakticky celá globální ekonomika. Ten bude i důvodem, proč také Česká národní banka zhorší svou prognózu, jak už dopředu naznačila Eva Zamrazilová.
19: Samozřejmě, ten šok má stagflační náboj. Je pravděpodobné, že zatímco bude zvýšena prognóza inflace, bude snížena prognóza růstu. Ale nemyslím nějak dramaticky. Pokud vím, ministerstvo financí snížilo na 2,1%. To si myslím, že je, nechci říct pesimistické, ale je to velmi opatrný odhad, protože nezapomeňme, že současně je tady fenomén, který je úplně nový, a to jsou investice a exporty v obranném průmyslu. To je odvětví, které se velmi, velmi dynamicky rozjíždí. Já už to vnímám řadu měsíců, tady tu novou situaci, kterou samozřejmě nevítám jako normální míru milovný člověk, ale vzhledem k tomu, že přináší české ekonomice i určité šance, tak já bych to zase tak úplně podceňovala.
20: Říká viceguvernérka České národní banky Eva Zamrazilová. Sami průmyslníci ve své poslední prognóze jsou optimističtější a předpokládají růst ekonomiky o 2,6%, a to v případě, že se válka, ten konflikt na Blízkém východě, podaří ukončit do 3 měsíců. Přidáme ještě jedno číslo. Podle předběžného odhadu statistiků v dubnu v Česku vystřelila inflace ke 2,5%, a to především díky zmíněnému zdražení pohonných hmot. Pokračuje také ale růst v sektoru služeb a naopak pokračuje pokles cen potravin. Ekonomové obecně v reakci očekávají, že vyšší ceny se budou pomalu propisovat, jak řekla Eva Zamrazilová, prosakovat i do ostatních cen a inflace poroste i v dalších měsících. Davide, Marku, my natáčíme krátce před zasedáním nebo před sdělením výsledku zasedání centrální banky. Co vlastně očekáváte od centrálních bankéřů? Je podle vás vysoce nepravděpodobné, že by bankovní rada ty sazby změnila?
21: Já od centrálních bankéřů očekávám, že budou dělat dobrou měnovou politiku. Od toho tam jsou.
20: A v tuto chvíli to je tedy?
21: V tuto chvíli je situace taková, že měnit úrokové sazby prozatím není potřeba, protože stále inflace je v tolerančním pásmu a i prognóza inflace, která je důležitější než samotná aktuální inflace, by neměla směřovat výrazně mimo inflační cíl centrální banky. Ono se může zdát, že ten současný ropný šok je výrazným inflačním impulzem, to bezesporu je, ale stále to není takové drama, aby se inflace vychýlila podobně jako před 3-4 roky, kdy dosahovala dvouciferný hodnot. Takže teď je, myslím si, adekvátní počkat, protože do hry vstupuje nejenom ta cena ropy, o které se v současné době bavíme, ale celá řada dalších faktorů. Každopádně, ale není dobré zaměňovat opatrnost za nerozhodnost. Tady si myslím, že centrální banka teď není v komfortní situaci. Prázdniny skončily. Teď naopak začíná tvrdý boj o to, aby si udržela tu inflaci tam, kde je. Musí být velmi ostražitá, protože situace je taková, že kromě toho stagflačního nabídku nebo toho negativního nabídkového šoku zvenku, jsme v situaci, kdy máme poměrně uvolněnou fiskální politiku, zároveň rychle rostoucí domácí poptávku. A to je mimo jiné velmi podobná konstelace jako před těmi 4 lety. Ano, ceny energií naštěstí nejsou tak dramaticky vysoké. Bavíme se o drahé ropě, ale nebavíme se o tak drahém zemním plynu a vůbec se nebavíme o tak drahé elektrické energii. To je rozdíl oproti tomu, co tady bylo před několika lety. Ale v té kvalitativní konstelaci faktorů jsme ve velmi podobné situaci, tudíž je na místě velmi opatrný a řekl bych reaktivní postup centrální banky tak, aby nezaspala.
1: Já jenom připomenu posluchačům, a my jsme to v našem pořadu už mnohokrát změnili, že ty kroky centrálních bankéřů mají cílit na ekonomický stav zhruba rok dopředu, protože tak dlouho většinou trvá, když oni zasáhnou a změní tu svoji měnovou politiku, tak ta změna za takovou dobu se propíše a je aktivní v té ekonomice. To tedy znamená, že centrální bankéři vidí, že za rok ještě bude stále vhodné mít sazbu 3,5%. Je to tak?
21: Ano, teď se bavíme o tom, jaká bude inflace v druhé polovině příštího roku. O tom se teďka rozhoduje. ČNB bude rozhodovat o tom, jaká bude inflace příští rok, respektive v druhé polovině příštího roku. A tady prozatím se počítá s tím, že ceny ropy by se měly sklidnit. Pokud se podíváme na ty kontrakty na konec letošního roku, tak ty směřují cenu ropy na $80-90 za barel, tedy výrazně níže než to bylo v předchozích týdnech, tudíž se předpokládá sklidnění situace. Lepší indikaci, než jsou tyto ceny, nemá nikdo, ani Česká národní banka. A důležité je potom dívat se na ty ostatní faktory, které máme k dispozici, a to je právě domácí rozpočtová politika a vývoj domácí ekonomiky. A tady se v poslední době ta situace posunula směrem k možná dřívějšímu zvýšení úrokových sazeb, než se předpokládalo.
1: Když jsme ale u cen energií, tak já připomenu, že my prakticky denně vidíme na těch stojanech u benzínových pump, ale také čteme a slyšíme o prohlubující se krizi na energetickém trhu.
2: The war in the Middle East is creating the largest.
1: Šéf Mezinárodní energetické agentury Fatih Birol už v dubnu mluvil o historicky největším výpadku dodávek ropy na světových trzích a deníku Guardian také řekl, že vlády budou přehodnocovat své energetické strategie. Má dojít k výraznému nárůstu obnovitelných zdrojů jaderné energie a k dalšímu posunu směrem k elektrifikovanější budoucnosti. To vše v důsledku toho, jak nestabilní aktuálně jsou a mají být ceny ropy a plynu. To vše má tyto trhy omezit. Tedy popsal zásadní velkou změnu, kterou oni jako experti na energetický trh světový, globální, vidí. Je ta situace opravdu tak přelomová? Vy říkáte, že zatím ty ceny neodpovídají tomu, že by mělo dojít k zásadní změně na tom trhu.
21: Cena ropy kolem $100 za barel zase takový unikát není. To už jsme tady několikrát historicky měli. Globální ekonomika to přežila. A myslím si ale, že jde o další takové šťouchnutí k tomu, abychom konečně něco dělali. Mě to připomíná takovou tu situaci, kdy pravidelně dostáváte nachlazení a tělo vám říká, že byste asi měli dělat něco jinak. Tak teďka jsme dostali další takovou vlnu chřipky, abychom konečně začali buď sportovat nebo se otužovat. Takže jde o to, abychom se zamysleli nad stabilitou dodávky energií, tak abychom jednak měli diversifikovanější ten systém a také ekonomicky efektivnější. Ono na jednu stranu, pokud budeme elektrifikovat tím, že přejdeme na jádro, tak to je fajn, ale co když se nám zasekne trh s uranem? Tak budeme ve stejné situaci, jako když se zatrhne trh s ropou. Takže ono asi není dobré sázet všechna vejce do jednoho košíku a je potřeba zejména se zamyslet na tou stabilitou.
1: Eva Zamrazilová zmínila Evropskou centrální banku, zmínili jsme i FED, kteří zatím vyčkávají. Ale připomenu, že česká aktuální základní úroková sazba je 3,5%, Evropská centrální banka má základní sazbu 2,15, tedy o 1,25 procentního bodu nižší. Je to velký úrokový diferenciál, protože my jsme často slyšeli kritiku České národní banky, té stávající rady, například od Mojmíra Hampla, bývalého viceguvernéra České národní banky, současně předsedy Národní rozpočtové rady, že bankéři by měli tím volantem v uvozovkách tu měnovou politiku více řídit a nejet pouze bezpečně prostředkem, ale vyhybat se těm dírám, tu zvýšit, tu snížit sazbu a být aktivnější. Jak to vidíte vy?
21: Celé je to o tom, jak vyvážit právě tu míru správné reakce a na jedné straně vyhladit ten systém tak, aby zbytečně Česká národní banka svými rozhodnutími nerozkolísávala finanční trhy. Já si myslím, že by mohla být o něco reaktivnější, než Česká národní banka byla, ale my jsme v situaci, kdy máme nastaveny ty podmínky tak, že máme explicitně definovaný inflační cíl a neurčitě definovaný sekundární cíl, a to je podpora růstu ekonomiky. Za takovéto situace je logické, že dříve nebo později ČNB dospěje k tomu, že bude preferovat raději ve vyšší úrokové sazby, aby dosáhla toho primárního cíle, i když tím může obětovat ten druhý cíl. Tady je to trošku nastavené špatně, což se mohlo dít v tom posledním roce a půl, nebo posledním roce, kdy ČNB skončila se snižováním úrokových sazeb loni v květnu, měla jít ještě s úrokovými sazbami níže, ale preferovala

0: jistotu, hru na jistotu, že bude plnit ten první cíl, tedy inflační cíl, ale zároveň tím mohla obětovat trošku toho hospodářského růstu. My jsme možná mohli loni nebo letos růst rychleji, kdyby ČNB byla reaktivnější.
1: Když se podíváme na druhou stranu té hospodářské politiky, a to je fiskální politika, tak aktuálně vidíme v poslanecké sněmovně tvrdý boj o rozpočtová pravidla, která by umožnila státu daleko větší fiskální výdaje. Národní rozpočtová rada, zmíněný Mojmír Hampl, varují před tím, že by ty schodky mohly být kolem 400 miliard korun, které by vláda posílala do ekonomiky navíc, tedy nad to, co si ekonomika na sebe vydělá. Jak moc toto centrální bankéři mají zohledňovat při tom rozhodování, protože právě ty vysoké investice by měly přijít v příštím roce a pro ten příští rok, jak jsme řekli, oni tu měnovou politiku aktuálně nastavují.
0: Správně by měla být měnová politika natolik nezávislá, aby dokázala nastavit úrokové sazby tak, aby dosahovala toho inflačního cíle, ať dělá vláda, co dělá. I kdyby vláda měla rozpočtový schodek 20% HDP, tak prostě úrokové sazby budou 20%, prostě aby v to přehřívání ekonomiky z jedné strany chladila měnová politika z druhé strany. Takže taková je teoreticky správná situace. Jak to bude v praxi, uvidíme.
1: No a pro tu situaci, kdyby ty schodky, protože vládní politici zatím, přiznáme, neřekli, jaký plánují schodek na rok 2027, ale z těch náznaků, co víme, tak ty investice mimo rozpočet, mimo ten schodek počítané by mohly být ke 200 miliardám korun. A Alena Schillerová mluví o tom, že naplánovaný schodek 170 miliard, i ten zbylý je prostě nereálný a že v takovýchto mantinelech se rozpočet sestavit nedá, takže se opravdu můžeme přiblížit k těm 400 miliardám zadlužení v jednom roce. Je to něco, na co by centrální bankéři měli klást velký důraz, protože jsme zatím slyšeli, že od Evy Zamrazilové sledují hlavně mzdový vývoj.
0: Samozřejmě fiskální politika je velmi důležitá, ale důležitá je také struktura toho fiskálního impulzu. Pokud velká část toho půjde do investic a budou to investice, které budou rozplánovány na mnoho let dopředu, tudíž nebude docházet nějakému kolísání v objemu těchto výdajů. Pokud budeme vědět, že chceme dostavět energetickou síť, dálniční síť a bude nás to každý rok budoucích 10-20 letech stát 200 miliard korun a potom je to něco, co bude ovlivňovat ekonomiku víceméně stejně každý z těch roků. Důležitý je pak ten rozdíl, jsou ty skoky. Kdyby mělo docházet k výraznému kolísání, je to potom problém pro Českou národní banku, na který by musela reagovat. V okamžiku, kdy tady bude nějaká plynulost a bude možné vyčíslit případné dopady na inflaci, pak je to pro centrální banku čitelnější a může na to reagovat snadněji. Tady asi je důležité spíš to, co se bude dít ve fiskální politice nebo v rozpočtu mimo ty investiční výdaje v tom zbytku, protože tam může být skrytá ta mina pro měnovou politiku, respektive ta inflační nálož.
1: Ta inflační nálož, rozumím tomu, by byla v podobě zvyšování mest například státních zaměstnanců nebo lidí, které prostřednictvím svého rozpočtu platí stát.
0: Je to v podstatě nejenom přesto, ale i přes různé další sociální transfery, příspěvky na dopravu a nadměrné valorizace důchodů. Prostě jakékoliv transfery, které dostanou více peněz mezi obyvatelstvo, které je může potom utratit a tím případně roztočit ta kola té inflace. Takže je potřeba se opravdu dívat na strukturu toho fiskálního impulzu nebo toho dodatečného deficitu, aby z toho bylo možné odečíst ta rizika pro inflaci.
1: Já jenom připomenu, že ty poslední roky, téměř dva a půl roku, jsme zažívali propad reálných mest v Česku. Jak moc silný ten návrat mest může být, aby jsme neroztáčeli tu mzdově inflační spirálu, o které mluví Eva Zamrazilová? Vím, že Česká národní banka pro tento rok predikovala růst mest kolem 7%. To je ještě růst, který je v nějaké normální výši, nebo už je to na hranici toho, že bychom si na tu mzdově inflační spirálu mohli zadělat?
0: Mzdy se v podstatě teprve nedávno v reálné úrovni, v tom reálném srovnání dostaly tam, kde byly v roce 2019-2020. My jsme to jenom ukazuje, jak výrazný dopad měla ta inflační vlna, kterou jsme prošli. Ta byla opravdu dramatická a výrazně snížila životní úroveň. Takže mzdy jenom dohánějí to, co ztratili v letech předchozích. Proto se neobávám, že by v současné době generovaly nějaké silné inflační tlaky, ale dlouhodobě nemůže platit to, že mzdy rostou rychleji než produktivita práce, což se teď aktuálně děje. Takže teď jsme víceméně dohnali tu úroveň, kde jsme byli. Můžeme ještě 2-3 roky dohánět ty ztráty za roky předchozí, ale dlouhodobě toto tempo růstu mes udržitelné není. Jenom pro ilustraci. Mzdy musí držet tempo s růstem ekonomiky. Pokud ekonomika roste a náš potenciál je o 2%, inflační síly jsou také 2%, potom logicky i mzdy by měly růst tempem kolem 4%. A pokud se budou dlouhodobě odchylovat od 4%, pak to bude inflační problém.
1: Říká hlavní ekonom společnosti Deloitte David Marek, který i nadále zůstává naším hostem.
2: Posloucháte pořad Řečí peněz se špičkovými ekonomy a analytiky o jejich světě čísel. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Davide Marku, my víme aktuálně z tohoto týdne, že dubnová inflace vyskočila na 2,5% z necelých 2% v březnu. Jak moc výrazný je to skok, jak moc výrazný je to zdvižený prst směrem právě k centrálním bankéřům a směrem k tomu, že by ta inflace mohla opravdu opět začít zlobit v ekonomice a dělat to, o čem jsme se bavili. Asi nikdo neočekává dvoučíselnou inflaci zpět, ale ty vyšší čísla nejsou nereálná podle řady analytiků.
0: Je to situace, kdy je potřeba zvýšená opatrnost, je potřeba hlídat nejenom ten externí nabídkový šok, je potřeba se dívat na vliv domácí ekonomiky a zejména po té zkušenosti z let 2022-2023 si uvědomit, že je potřeba reagovat rychle a rázně, protože v okamžiku, kdy stále ještě nemáme dohašenou úplně inflaci, tu předchozí inflační vlnu v případě cen služeb, tak je to problém. Dnes možná tady nepadlo ještě jedno výrazné inflační ohnisko, které máme v české ekonomice, a to jsou ceny nemovitostí. Málo stavíme, rychle rostou ceny nemovitostí, rychle rostou ceny nájmů a promítá se to částečně i do spotřebitelského koše, kde nějakým způsobem to bydlení je také zahrnuto. Takže v takovéto situaci je centrální banka, jak jsem říkal, skončily prázdniny. Nyní musí centrální bankéři zaklesnout do bloků a čekat, kdy vystřelit směrem výše s úrokovými sazbami.
1: A mohou centrální bankéři udělat něco výraznějšího s cenou bydlení, protože připomenu, že se prodražuje cena stavebních prací, prodražuje se cena stavebních materiálů i vlivem rostoucích cen ropy a energií na světových trzích. Mohou tyto, dejme tomu externí převážně faktory, centrální bankéři nějak zásadně ovlivnit?
0: Primárně s bydlením by měla něco udělat vláda. Především odšpuntovat tu nabídku, to znamená, víme, že u nás je strašný problém ta administrace. To je prostě něco, s čím se neporadila předchozí vláda, doufujeme, že ta současná to zvládne lépe. Nicméně, měnová politika, když už je v situaci, v jaké je, tak má možnost, jak alespoň částečně schladit tu poptávku, a to je přes hypotéky. To znamená použít, říká se tomu trošku ošklivě, makroprudenční politiku, ale znamená to v nastavení limitů pro banky v případě hypoték, tak aby zkrátka ten trh aspoň trošku schladili, protože velká část poptávky po nemovitostech je financována dluhově, tedy hypotékami.
1: Mm-hmm. Jak silné přitvrzení, když to tak řekneme, v té dostupnosti hypotečních úvěrů byste předpokládal, aby bylo efektivní a dokázalo ten trh schladit?
0: Tady jsem se přesně nedíval na ty parametry, ale ne všechny z těch parametrů jsou aktuálně zapnuté, některé ještě zůstaly vypnuté a tady je asi prostor si s tím pohrát tak, aby ten trh nebyl tak přehrátý, aby ceny nemovitostí rostly dvouciferným tempem.
1: Určitě, ale je to zásadní politikum a my musíme zase připomenout, že politici chtějí mladým lidem a všem, kdo mají zájem o bydlení, doručit možnost, aby mohli bydlet, ať už ve vlastnickém nebo nájemním bydlení. Jak to jde dohromady s tím, že části společnosti řekneme, prostě na to soukromé bydlení nebo vlastnické bydlení nemáte?
0: Ona se ta politika musí dělat racionálně tím, že chcete někomu zvýšit dostupnost bydlení, takže mu dáte nějakou podporu na to, aby si mohl koupit to bydlení, tak dosáhnete jenom toho, že v situaci, kdy není dostatek bytů na trhu, tak jenom tím tlačíte na ceny. Takže aspoň zmírnit ten cenový tlak tím způsobem, že zasáhne centrální banka u hypoték, je jediná šance, pokud není udělán ten primární krok, to znamená, nezvýší se nabídka tím, že se zrychlí výstavba.
1: To je tedy krok na straně realitního trhu nebo hypotéčního trhu. Když se na závěr podíváme na to, co by se mělo změnit, aby centrální bankéři přistoupili k tomu zpřísnění měnové politiky, jaké faktory byste předpokládal, že nám to

0: dokonce výše. A k tomu zároveň budeme vidět ty sekundární dopady, kdy to začne prosakovat do domácí ekonomiky nejenom přes ceny energií, ale i do prakticky celého spotřebního koše. A zároveň bude pokračovat rychlý růst ekonomiky tažený zejména domácí poptávkou v kombinaci s uvolněnou fiskální politikou. Takže pokud se naplní tato konstelace, pak by si myslím v druhé polovině letošního roku bylo chybou promarnit okamžiky zpřísnění měnové politiky.
1: A co z té konstelace už se naplnilo nebo už je na hraně naplnění? Je to ta fiskální politika aspoň?
0: Fiskální politika, tam si myslím, že ta hra je celkem jako jednoznačná. Tam ten faktor s tím můžeme počítat jako s jistotou. Ten průsak do dalších cen v ekonomice, to je záležitost sledovat každý měsíc inflace, dívat se na to, jak se vyvíjí, sledovat inflační očekávání. A tam si myslím, že půjde o takovou každodenní mravenčí analytickou práci, když je měsíčně zveřejňována informace o inflaci.
1: A tu samozřejmě v České národní bance tamní aparát dělá velmi pečlivě a my budeme sledovat, jak bankéři budou vyhodnocovat právě tyto mravenčí krůčky a budou připraveni zpřísnit měnovou politiku. Naším dnešním hostem byl David Marek, hlavní ekonom společnosti Deloitte, kterému děkuju za jeho účast ve studiu.
0: Díky za pozvání.
1: A obohacující poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Václav Pešička.
2: Co je to státní dluh?
3: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
2: Státní dluh vzniká ve chvíli, kdy vláda ve svém rozpočtu více utratí, než kolik vybere na příjmové straně rozpočtu. V takovém případě vzniká ve státním rozpočtu schodek a ten je zapotřebí něčím zafinancovat. Tyto peníze vláda nemá, ale potřebuje je a proto si je musí půjčit. Tak vzniká státní dluh, který s tím, jak deficitu státního rozpočtu přibývá, s léty postupně narůstá. Kabinet státní dluh postupně financuje vydáváním státních dluhopisů nebo dalšími půjčkami. Za to, že mu lidé a firmy půjčí peníze, ale stát musí věřitelům samozřejmě platit úroky a ty představují pro rozpočet další dodatečné náklady, které se odborně nazývají obsluha státního dluhu. Jde přitom o peníze, které by vláda jinak mohla použít na své útraty a investice.
3: Jedna hodina. Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Fotbalové derby Slavie se Spartou se nedohrálo. Fanoušci domácích vtrhli na hřiště a napadli dva hráče Sparty. Na budovu maďarského parlamentu se vrátí vlajka Evropské unie. Nařídila to nová předsedkyně. Hokejová reprezentace prohrála v přípravě na mistrovství světa s Finskem 2-3 a dnes bude zpočátku slunečno, postupně většinou oblačno, teploty až 24 stupňů.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Fotbalové derby Slavie a Sparty se nedohrálo. Za stavu 3-2 pro domácí v nastaveném čase vtrhli na trávník stadionu v Edenu fanoušci Slavie, kteří předčasně zahájili mistrovské oslavy. Při invazi napadli tři hráče týmu z Letné. Sparta tak z obav o bezpečnost opustila stadion. Předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík se soupeři omluvil.
5: Za mě ta situace je prostě bezprecedentní. Předpokládám, že budeme předmětem přísného trestu a ta práce s tím davem a ze strany naší bezpečnostní služby a našich bezpečnostních orgánů tak prostě nebyla zvládnutá. Nevím objektivně, jestli zvládnou čela, to budeme teprve vyhodnocovat, jestli takovéhle situace pořadatelská služba klubu mohla objektivně jako zabránit, ale cítím jenom hluboký smutek a lítost a stud před fotbalovou a slavistickou komunitou.
4: Incidentem se zabývá i policie. Dnes dopoledne taky mimořádně zasedne disciplinární komise Ligové fotbalové asociace. Snižování výdajů na obranu podporuje necelá pětina Čechů. Největší podíl lidí preferuje jejich nárůst na průměr NATO. Vyplývá to z dubnového průzkumu agentury STEM. Zúčastnilo se ho 1315 lidí. Podle agentury má na jejich názor vliv politické přesvědčení a pocit ohrožení Česka v současné situaci. Ministerstvo obrany počítá s tím, že na čistě obranné náklady letos půjde 1,74% hrubého domácího produktu. Nová předsedkyně maďarského parlamentu Agnes Forsthoferová nařídila vrátit na budovu vlajku Evropské unie. Informuje o tom agentura AFP. Předsedkyně to označila za první symbolický krok k návratu do Evropy. Vlajka se na budově parlamentu objeví po 12 letech. Forsthoferová byla zvolená novými poslanci.

0: poslanci na ustavujícím sjezdu parlamentu. Středisko městských služeb v Děčíně testuje nový systém pro výdej věcí ze skladu potravinové pomoci. Měl by ulehčit práci úřednicím i pracovnicím samotného skladu. Také bude umět balíčky pomoci nastavit tak, aby se co nejvíc hodily potřebám klientů. Pokračuje náměstkyně primátora Anna Lehká z Volby pro Děčín.
1: Za mě takovou evidenci nemá ani ta centrální potravinová banka. Vlastně je to naprosto jako sofistikovaný, posouvá to tu sociální práci a vlastně výstupem je poukázka s QR kódem.
0: Fotbalisté plzeňské Viktorie porazili v nadstavbové skupině o titul v šancelize Liberec 2-0. Derby pražských S mezi Sláví a Spartou se nedohrálo kvůli výtržnostem fanoušků. V části o záchranu Dukla podlehla Slovácku 0-1, Mladá Boleslav remizovala se Zlínem 1-1 a Teplice porazili Baník Ostrava 2-1. A čeští hokejisté prohráli na švédských hrách v rámci přípravy na světový šampionát s Finskem 2-3. V zápase výkonnostně i výsledkově rozdílných třetin Češi dokázali srovnat v prostřední části z 0-2 na 2-2, a to díky gólům Dominika Kubalíka a Davida Tomáška. O zápase mluví útočník Jakub Flek.
2: Nechci říkat guláš, protože ten vstup do zápasu výsledkově byl špatný, ale myslím si, že herně zase až tak ne. Já jsem tam hned ze začátku měl sebnou šanci, pak jsme bohužel inkasovali dva góly, pak neuznaný gól, my hned střídání, na to jsme ten výsledek skorigovali. Ta hra se hodně vyrovnala z mýho pohledu a škoda, že to potom soupeř si vzal na svoji stranu přes silovce.
0: Ve 12 hodin nastoupí Češi k poslednímu zápasu turnaje proti Švýcarsku.
3: Nehoda na dálnici u Olomouce a nebezpečná situace v Brně. U Olomouce zpomalte na přivaděči k dálnici D35 ve směru od Globusu k exitu 263 vyšetřují nehodu. Srazilo se tam osobní auto se zvěří, připravte se na překážku na vozovce. V Brně nebezpečná situace na třídě generála Píky. U Arboreta jde po vozovce chodec, může už vás překvapit v zatáčce. Na Berounsku máme hlášené komplikace v Hořovicích. Na silnici 114 k letišti se pod železničním mostem v ulici Sklenářka střetla dvě nákladní auta. Je to teď neprůjezdné. A na nehodu pozor i u Nejtku na Karlovarsku. Na silnici 220 mezi Pozorkou a Fojtovem osobní auto srazilo zvěř. Je to s opatrností průjezdné. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: Dnes čekáme jasno až polojasno, ráno výjimečně mlhy, odpoledne a večer postupně většinou oblačno. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů, na horách většinou kolem 16. Tolik zprávy.
4: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
5: Nakolik platí plánované třídenní příměří mezi Ruskem a Ukrajinou? V pátek ho oznámil americký prezident Donald Trump a Kyjev i Moskva souhlasili. Prezident Petr Pavel a premiér Andrej Babiš z hnutí ANO se v pátek dopoledne po delší době sešli ke společnému jednání. Proč po schůzce odešel Andrej Babiš zadním vchodem? Zásadní zlom v bitcoinové kauze. Z čeho je obviněný ex-ministr spravedlnosti Pavel Blažek? A tisíce lidí se na začátku týdne sešli na podporu veřejnoprávních médií. Přišli až k budově rozhlasu. Začíná Týden Plus. Příjemný poslech přeje Tereza Chlubná.
4: Týden Plus.
5: Mezi Ruskem a Ukrajinou začalo v sobotu platit třídenní příměří. Plánovaný klid zbraní oznámil v pátek americký prezident Donald Trump a přistoupili na něj Moskva i Kyjev. V sobotu se v Moskvě na Rudém náměstí konala vojenská přehlídka k výročí konce druhé světové války. Letos se jí zúčastnily jen pěší jednotky a provázela ji přísná bezpečnostní opatření, a to kvůli obavám z ukrajinských dronů. Víc redaktor zahraniční redakce Jiří Kordík.
6: V ruské metropoli úřady před začátkem preventivně vypnuly mobilní internet. Přehlídku ale nakonec nic nenarušilo. Místo vojenské techniky Putin sledoval po boku běloruského vůdce Alexandra Lukašenka videoprojekci s ukázkami dronů a obrněných vozidel. Po minutě ticha zapadlé ruský prezident krátce zmínil i válku na Ukrajině, kterou Rusko rozpoutalo před víc než 4 lety. Podle něj je invaze spravedlivá. Do Moskvy přijel taky slovenský premiér Robert Fico. Přehlídky se nezúčastnil, po ní se ale setkal s prezidentem Putinem. Kromě toho do Ruska na oslavy přijeli už jen prezidenti Kazachstánu, Uzbekistánu a Laosu a malajský král.
5: Dodal zahraniční redaktor Jiří Kordík. Vojenskou přehlídku sledoval Karel Rožánek, zpravodaj České televize v Moskvě. Moderátor Vladimír Kroc se ho ptal třeba na to, proč se slovenský premiér Robert Fico přehlídky nezúčastnil, přestože do Moskvy na oslavy dne vítězství přijel a podle BBC se posléze sešel s Putinem.
7: On to tak udělal i loni. On i loni přijel do Moskvy, setkal se s Vladimírem Putinem, položil květiny stejně jako letos u hrobu neznámého vojína. A asi to znamená, že nechce jít úplně proti proudu Evropské unie, která vlastně se snaží nějakým způsobem kvůli válce na Ukrajině Rusko na tyto akce nějakým způsobem bojkotovat. Takže si asi je to takový jakoby kočko-pes, kdy on přijede do Moskvy, jedná s Vladimírem Putinem, ale předlídky se neúčastní, aby nerozlobil z ostatní země Evropské unie a NATO. Takže to si myslím, že je vysvětlení, ale asi by bylo lepší se zeptat Roberta Fica.
5: Dodal zpravodaj České televize v Moskvě Karel Rožánek. Přestože s klidem zbraní souhlasili Moskva i Kyjev, zpravodaj radiožurnálu Lubomír Smatana, který je na Ukrajině, už v sobotu v poledne informoval, že na samotné frontě úplný klid zbraní nenastal.
8: Já se nacházím ve Krematorsku na Donbase v oblasti, kterou Rusové neúspěšně dobývají už 4. rokem. Z kopce nad městem je vidět na frontě stoupající sloupy dýmu, ozývají se vzdálené duněvé rány a vojáci potvrzují, že se na frontě boje nezastavily. Stejně tak nad pozicemi přelétávají malé FPV drony. Tady na východní frontě rozhodně není klid.
5: Informoval z Kramatorska na Donbasu zpravodaj radiožurnálu Lubomír Smatana. O složení české delegace na červencový summit NATO v Ankaře rozhodne vláda koncem června. Oznámil to premiér Andrej Babiš. V sobotu ráno se kvůli tomu sešel s prezidentem Petrem Pavlem. K dohodě ale nedospěli, pokračuje redaktor Krištof Jiřík.
9: Petr Pavel dál trvá na tom, že se chce summitu NATO zúčastnit. Andrej Babiš ale řekl, že zatím neví, kdo do Ankary pojede a rozhodovat to bude až koncem června, potom, co bude znát program. Podle něj by ale měla Česko zastupovat vláda.
10: Vláda by měla obhájit ten rozpočet, ty výdaje.
9: Prezident ale ke změně zvyklostí nevidí důvod. Podle něj mu pravomoc zastupovat zemi uděluje ústava a navíc nevidí ve svém a vládním přístupu k obraně rozpor.
11: Vláda změnila svoji retoriku ve vztahu k obraně, zvyšování výdajů na obranu nespochybnila, takže v tomto ohledu jsme zajedno.
9: Pokud by Pavel nakonec nebyl součástí delegace, zvážil by podání kompetenční žaloby.
5: Premiér Babiš na Hrad dorazil asi o 15 minut později, což prezident hned při příchodu zmínil s tím, že původně byli oba státníci domluveni na setkání v 20:30. Premiér Babiš to komentoval slovy, cituji, nějak to nevyšlo, no, konec citátu. Později Babiš zpoždění vysvětlil pozdním programem předešlého dne. Tento týden přinesl v domácím dění zásadní zlom v bitcoinové kauze. Vyšetřovatelé z Národní centrály proti organizovanému zločinu obvinili další 3 lidi v souvislosti s kauzou darování bitcoinů ministerstvu spravedlnosti. A mezi nimi je i bývalý ministr spravedlnosti Pavel Blažek. Podle zdrojů radiožurnálu policisté stíhají taky jeho někdejšího náměstka Radomíra Daňhela a advokáta Káry Matice. Blažek podle serveru Novinky.cz obvinění odmítá a podal proti němu stížnost. Pokračuje redaktor Josef Číš.
12: Kriminalista je viní z praní špinavých peněz a zneužití pravomoci úřední osoby. Hrozí jim tak až 12 let vězení. Kauza se týká loňského daru bitcoinu za 1 000 000 000 Kč státu od odsouzeného obchodníka s drogami Tomáše Jiřikovského. Současný ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO řekl, že zavedli opatření, aby se podobná situace nemohla opakovat.
13: Odbor právní už nespadá pod politického náměstka nebo přímo pod ministra, jsou tito zaměstnanci více chráněni před politickými tlaky.
12: Podle bývalé ministryně Evy Dekroa z ODS je dobře, že kriminalisté dál kauzu vyšetřují.
14: Pokud vyšetřovatelé mají dostatek důkazů, tak je to jejich pravomoc.
12: Dekroa zároveň trvá na tom, že díky dohodám o narovnání s kupci Bitcoinu státu žádná škoda nevznikla. Pavel Blažek na dotazy nereagoval. Dřív tvrdil, že se přijetím Bitcoinu ničeho nezákonného nedopustil.
5: Dodal redaktor Josef Číš. A ve čtvrtek přišla zpráva, že proti usnesení o zahájení trestního stíhání v bitcoinové kauze podali stížnost všichni tři obvinění, tedy Blažek, Daňhel i Tyc. Oznámilo to vrchní státní zastupitelství. Rozhodovat o nich bude nejvyšší státní zastupitelství. Kauzu v minulosti rozkryla novinářka deníku N. Zdislava Pokorná. V podcastu Vinohradská 12 se jí moderátor Matěj Skalický ptal na to, kdo vlastně bitcoiny z celého případu dostal.
15: Tak to je něco, co si myslím, že je naprosto zásadní. Protože my se tady bavíme celou dobu o té lince, čemu ten dar měl vůbec prospět.
16: Jaká protože, byla ta motivace?
15: Jaká byla ta motivace? A jasně u toho policie říká Blažek a Daňhel porušili své pravomoce a Tyc se snažil svému klientovi vlastně pomáhat legalizovat výnosy z trestné činnosti, to jsou tedy ty v uvozovkách špinavé bitcoiny. Hmm. To, co je ale klíčové, je, měl za to někdo něco? Za tenhle celý zamotaný příběh? Protože už ten samotný převod byl prostě zvláštní, jelikož převod těch bitcoinů se odehrál 7. března, ale už o den dřív, 6. března, ta peněženka byla otevřená a proudily z ní prostě desítky bitcoinů na jednotlivé bitcoinové peněženky. Jo? A je tam z mýho pohledu 5 bitcoinových peněženek, které stojí za to opravdu sledovat i do budoucna, protože tam odešly bitcoiny v částce 36 bitcoinů, 18, 31, 30 a zhruba 14 bitcoinů. A není jasné, čí ty peněženky jsou. A v rámci policejního vyšetřování se hodně intenzivně řeší, čí jsou. A jestli to nemohlo být někoho, kdo se celé té transakce účastnil, nebo kdo ji připravoval. A bavíme se tady právě o Pavlu Blažkovi, Daňhelovi, Tycovi, ale i o znalci, který se účastnil toho převodu, nebo o notáři, který u toho taky byl. Zatím Blažek popírá, že by kterákoliv peněženka byla jeho. Já jsem se ho na to ptala a on to důrazně odmítl, že o žádných bitcoinech nevěděl a že ta peněženka jeho prostě není. To, co už ale víme, je, že bezprostředně po přijetí toho bitcoinového daru Karim Tyc vystavil Jiříkovskému fakturu. Bylo to částka 40 milionů korun. Seznam zprávy zmínili, že i on měl přístup k některým těm peněženkám, protože mu přišly peníze z Darknetu. Tak je otázka.
16: To znamená, že část těch bitcoinů mohla přijít Karimu Tycovi za odvedené služby právní, za které si fakturoval 40 milionů korun.
15: Ano, to je právě ta možnost, že jedna z těch peněženek nebo z těch účtů, kam přitekly ty peníze, tak právě mohlo jít o ty peníze, které on si vyfakturoval za ty právní služby, ale podle mých informací se zatím neví, koho ty peněženky konkrétně jsou, protože zatím se k ním nikdo nepřihlásil, logicky. Protože kdyby se k ním někdo přihlásil, tak to dokreslí celý ten konstrukt, že stát si vezme ty bitcoiny, bude tady nějaký razítko, že ty bitcoiny jsou v pohodě, vzal si to přece stát, přikryje si to finančně analytickým úřadem a ten zbytek těch bitcoinů se nechá být. Ale je to opravdu hrozně naivní, vzhledem k tomu, že všichni si můžeme otevřít blockchain a koukat se na ty toky peněz a na to, kam ty bitcoiny směřují.
16: Zvlášť ty směnárny, které to kontrolují samozřejmě, které taky by tohleto dosledovaly.
5: Popisovala v podcastu Vinohradská 12 novinářka Zdislava Pokorná. Americké síly zaútočily v pátek v noci na 2 íránské ropné tankery v Ománském zálivu a vyřadili je z provozu. Uvedla to armáda Spojených států s tím, že dvojce tankerů se snažila prolomit americkou blokádu íránských přístavů. Washington čeká na odpověď Íránu na nový návrh dohody směřující ke konci války. Spojené státy si od kroku slibují navazující rozhovory o omezení jaderného programu Teheránu.
4: Posloucháte Týden plus. Ohlédnutí za uplynulými 7 dny. Souhrn událostí najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
5: V Maďarsku se v sobotu poprvé sešel nový parlament. Poslanci složili přísahu a definitivně tím ukončili vládu premiéra Viktora Orbána. V čele země byl od roku 2010. Nahradil ho vítěz dubnových voleb Péter Maďar, který v sobotu složil přísahu coby nový maďarský premiér. Maďarův oficiální kabinet by mohl začít vládnout už od příštího týdne. Téma komentoval v našem vysílání Vratislav Havlík z Mezinárodního politologického ústavu Masarykovy univerzity. Moderátor Vladimír Kroc se ho ptal třeba na to, koho si Maďar plánuje vzít do vlády.
17: Ty osoby jsou středně známé, dejme tomu. Nejsou to známé osoby ve smyslu, že by už měly nějakou exekutivní zkušenost. Tu logicky z politiky mít nemohou po té, co tak dlouho vládl Viktor Orbán, nebo teoreticky jí mít nemohou. A jsou to jména, která jsme znali, některá z nich pouze z posledních týdnů či měsíců, jiná už delší dobu, například více měsíců už se mluví o Anitě Orbánové jako o ministryni zahraničí a nově víme, že tady bude opravdu ministryni zahraničí a vicepremiérkou. A všeobecně se ta jména pokládají za takové spíše nekontroverzní nebo určitě prostě nekontroverzní odborníky, často z biznisu, objevují se mezi nimi i rektorka vysoké školy, ředitelé podniků, nemocnic a tak dále, to znamená odborníci.
18: Jak probíhá předávání moci mezi Petrem Maďarem a Viktorem Orbánem? Dá se říct, že to je neproblematické a poměrně rychlé?
17: Je to poměrně rychlé, je to poměrně neproblematické, až se tomu někteří podivují. Opravdu není tam nějaké to příslovečné házení klacků pod nohy, to znamená, jde to v relativně rychlém tempu.
5: Dodal Vratislav Havlík z Mezinárodního politologického ústavu Masarykovy univerzity. Začátek tohoto týdne přinesl ještě jednu důležitou zprávu z české justice. Europoslankyně Jana Naďová z hnutí ANO je vina v kauze Čapí hnízdo. Nepravomocně o tom rozhodl pražský městský soud. Za dotační podvod a poškození finančních zájmů Evropské unie v souvislosti s 50-milionovou dotací dostala tříletou podmínku a peněžitý trest. Pokračuje reportérka Františka Rohlíčková.
19: Pražský městský soud rozhodoval na základě závazného právního názoru vrchního soudu z června 2025, řekl soudce Jan Šot.
20: Nadále jsme přesvědčeni, že paní obžalovaná Naďová neměla být odsouzena, že o její vině jsou důvodné pochybnosti, že odsuzující verdikt, byť jsme k němu zavázáni, je v rozporu s principem prezumpce neviny.
19: Obhájce Naďové Josef Bartončík se proti rozsudku odvolal.
21: Se budu v podstatě odvolávat vrchnímu soudu proti rozhodnutí vrchního soudu, což je takový paradox. Potom mám k dispozici další opravný prostředek dovolání k nejvyššímu soudu.
19: A je připraven podat i ústavní stížnost.
5: Informovala reportérka Františka Rohlíčková. V kauze je obžalovaný i premiér Andrej Babiš. Sněmovna ho ale počátkem března nevydala ke stíhání a trestní řízení je tak v jeho případě přerušené. Babiš trvá na tom, že on i Naďová jsou nevinní. Babiš považuje rozsudek nad europoslankyní Naďovou v kauze Čapí hnízdo za odsouzení na objednávku v politickém procesu. Uvedl to na síti X v reakci na rozhodnutí pražského městského soudu. Nepravomocně uložená tříletá podmínka a peněžitý trest pro Naďovou jsou podle Babiše výsledkem nezákonného postupu Senátu vrchního soudu v Praze, který podle něj ohnul soudní proces. Mluvčí pražského státního zastupitelství Aleš Cimbala řekl, že se nejedná o typické řízení.
22: Každopádně tato situace má oporu jak v platném právu, tak právě i v nálezech ústavního soudu. Já bych se tady držel toho, co konstatoval právě soud, který se zcela jasně vyjádřil k tomu, že ten proces je standardní. Naprosto odpovídá tomu, co prostě v rámci právního řádu lze udělat a jak lze postupovat.
5: Nejen právnická veřejnost si všímá toho, že soudce Jan Šot otevřeně uvedl, že s rozsudkem nesouhlasí, ale musí se podřídit názoru vyšší instance, v tomto případě vrchního soudu. Předtím dvakrát nad Naďovou a Babišem vynesl osvobozující rozsudek. Komentář přidal Tomáš Sokol, společník v advokátní kanceláři Sokol, Novák, Trojan, Doleček a partneři. Moderátor Tomáš Pavlíček se ho ptal na to, jak často se stává, že je nižší soudní instance takto vázaná předchozím názorem odvolacího soudu.
23: Odvolací soud, pokud ruší rozsudek nižší instance,
7: tak vždycky musí vysvětlit, proč ho ruší, co tam shledal za vadu, a pro ten nižší soud to je závazný právní názor, jak si má nadále počínat. Tento případ je ale výjimečný v tom, že nešlo o výtku právního charakteru, například, že je potřeba ještě vyslechnout nějaké svědky, nebo že je potřeba hodnotit ještě nějaký další důkaz, který soud přehlédl, ale vysloveně odvolací soud řekl, že on provedl dokazování a je na nižším soudu, aby již podle toho rozhodl o vině, protože to je jediné, co nemůže napřímo ten odvolací soud udělat.
1: A to je výjimečné tedy?
7: To je velmi výjimečné, i když nutno říct, že od doby, od března roku 2023, kdy tento postup v podstatě, nechci říct, povolil, ale naznačil jako jednu z možností ústavní soud, tak já sám jsem zažil asi 3 takové rozsudky, takže zase až tak výjimečné to není.
1: No a jak je běžné, že soudce té nižší instance zároveň otevřeně vyjadřuje nad vinou obžalované pochybnosti?
7: No, v této, řekl bych tedy, naprosto explicitní podobě jsem to já zažil kdysi dávno v minulosti, kdy to ale nesouviselo s tímto případem, a jinak jsem to nezažil. Jinou věcí je, že podle mého názoru

0: pozoru soudci nižších soudů někdy tak tiše demonstrují svůj nesouhlas s tím, že v podstatě do odůvodnění odsuzujícího rozsudku napíší to, co předtím odůvodňovalo zprošťující rozsudek. Ale to může být jenom můj subjektivní názor.
1: No tak vy jste zmínil ten nález ústavního soudu z března 2023, který tento postup umožnil vrchnímu soudu. Co to bylo za nález?
0: Byl to nález, který, jak si složitě ho popisovat, by asi nemělo pro posluchače žádný velký význam, ale v podstatě jeho smyslem bylo odstranit to, čemu se říká soudní ping-pong, který spočívá v tom, že tedy odvolací soud nebo nalezací soud zprostí, odvolací soud to zruší s tím, že to bylo, řekněme, předčasné, nebo že nebyly hodnoceny důkazy, nalezací soud znovu zprostí, odvolací soud to znovu zruší s nějakými dalšími výhradami a dochází k tomu, co jsem, jak už jsem řekl, se pojmenovává jako justiční nebo soudní ping-pong. Takže ústavní soud řekl, aby se tomu do budoucna zabránilo, tak je možné, že když odvolací soud provede všechny relevantní důkazy, může říct tomu nižšímu soudu, provedl jsem ty důkazy, podle mého názoru je obžalovaný vinen a vy to teď rozhodněte podle tohoto našeho názoru. Tak to je to, co v podstatě jaký prostor, který otevřel ústavní soud.
2: Vysvětlil Tomáš Sokol, společník v advokátní kanceláři Sokol, Novák, Trojan, Doleček a partneři. Veřejnost, pamětníci i politici si u hlavní budovy Českého rozhlasu v Praze v úterý 5. května připomněli 81. výročí začátku pražského povstání. O rozhlasovou budovu a svobodné vysílání se vedly nejtěžší boje, ve kterých mnoho vlastenců zahynulo. Generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral na pietní akci připomněl, že odvahu a vlastenectví je nutné si připomínat.
3: Žijeme v neklidné době, kterou mnozí přirovnávají k předválečným letům. Kéž by to byl jeden velký omyl. V době vážných nejistot a obav vystupují do popředí národního povědomí ty kapitoly našich dějin, které posilují naše obranné reflexy a pod společenské sebezáchovy.
2: Ve stejný den v podvečer demonstrovali 10 000 lidí v Praze na podporu veřejnoprávních médií. Pořadatelský spolek Milion chvilek kritizuje vládní plán na zrušení koncesionářských poplatků. Účastníci akce se ze Staroměstského náměstí vydali před budovu Českého rozhlasu ve Vinohradské ulici. A byl u toho náš reportér Richard Webs.
4: V březnu se nás sešlo asi 250 000 na Letné. A to, čeho jsme se tam pouze obávali, už se stává skutečností.
5: Těmito slovy začala akce na podporu veřejnoprávních médií na Staroměstském náměstí. Účastníci demonstrace se poté za zvuku bubnů a skandování vydali Celetnou ulicí před sídlo Českého rozhlasu na Vinohradech. Mezi účastníky byl třeba Jakub Matouš.
6: Chtěl jsem podpořit právě Českou televizi a Český rozhlas právě v tom, aby byli svobodní.
5: Pochod Prahou sledoval živě ve vysílání reportér Jakub Vik.
7: U vchodu do budovy se teď šikuje skupina lidí převlečená za ty panické rytíře, kterých jsem mluvil už v těch minulých vstupech. No a DAF ještě před chviličkou skandoval třeba heslo Média nedáme nebo Ruce pryč. Teď zdraví celou budovu, jásají, mávají a tak dále. No a ještě můžu zmínit, že třeba na chodníku, právě tady, na kterém stojí, tak dříve příchozí napsali různé vzkazy křídami.
5: Demonstranty přivítali i zaměstnanci Českého rozhlasu.
7: Ve druhém patře budovy, vlastně o patro nade mnou, než já teď koukám na ten celý DAF a odkud vstupuji, tak kolegové vyvěsili na čtvrtkách napsaný nápis děkujeme, další pak třeba mávají z oken. No a podpory se váží i vedení Českého rozhlasu. Pokračuje generální ředitel René Zavoral.
8: Já bych chtěl především poděkovat hlavně všem těm, kterým leží osud Českého rozhlasu a médií veřejné služby na srdci a že nás takto podporují a že přijdou i v předbudovu Českého rozhlasu takto vlastně rozhlas konkrétním činem podpořit.
5: Stáhnutí návrhu na zrušení koncesionářských poplatků chce také opozice, dodává předseda ODS Martin Kupka.
9: Aby tenhle prvotní návrh, který fakt je jenom legislativním zmetkem, tak z toho stolu úplně zmizel.
5: Vláda názor podle svých zástupců měnit nebude. Plánem na rušení koncesionářských poplatků plní své programové prohlášení, říká poslanec Patrik Nacher z Hnutí ANO.
10: Je to věc, kterou jsme říkali před volbama, říkáme to po volbách. Měli jsme to ve volebním programu, máme to v programovém prohlášení vlády.
5: Návrh zákona počítá s převodem financování České televize a Českého rozhlasu

0: od státní rozpočet. Zároveň médiím veřejné služby pro příští rok ubírá celkem 1,4 miliardy korun. Odbory obou institucí kvůli návrhu vyhlásily stávkovou pohotovost.
1: Natáčel reportér Richard Webbs. A to už je z tohoto týdne plus všechno. Naslyšenou se těší a hezké dny přeje Tereza Chlubná.
2: Nositelka Nobelových cen za chemii a fyziku Marie Curie Skłodowska. Mileva Maričová, matematička, která dělala výpočty pro Alberta Einsteina. První česká lékařka Anna Honzáková a první kosmonautka Valentina Tereškovová. Ty všechny inspirovaly i další ženy. Také o nich je magazín Věda Plus, který vás seznámí se současnými vědkyněmi a jejich výzkumy. Půl hodinu plnou zpráv o vědě, vědkyních a vědcích. Poslouchejte každý všední den po 1:30 odpoledne a v repríze po 7:30 večer. Poslechnout si ji můžete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
3: K čemu nám slouží hospodářská politika?
2: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
3: Hospodářská politika představuje činnost státu, tedy především vlády a parlamentu, ale i dalších státních institucí, která ovlivňuje chod celé ekonomiky. Stát se prostřednictvím své hospodářské politiky snaží pro své občany zajistit co největší společenský blahobyt, podporovat dlouhodobý hospodářský růst, udržovat nízkou nezaměstnanost a stabilní cenovou hladinu a tím i celou ekonomiku v rovnováze. Používá k tomu různé nástroje: měnovou politiku, rozpočtovou politiku, důchodovou a obchodní politiku. S jejich pomocí se obecně v dobách ekonomické recese stát snaží podporovat poptávku po zboží a službách, která upadá. A naopak v době ekonomického boomu, kdy je poptávka větší než nabídka, by se stát měl snažit dělat kroky, které budou poptávku spíš tlumit tak, aby se poptávka a nabídka dostaly zase do rovnováhy. V takovém případě totiž hospodářství funguje nejlépe.
2: Druhé. Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Ministerstvo práce zvažuje tři varianty řešení penzí náročných profesí. První je dřívější důchod od státu pro zaměstnance s rizikovou prací. Druhá, že by jim zaměstnavatelé povinně spořili na stáří. A třetí, že by část pracovníků, stejně jako teď, měla nárok na dřívější penzi a část na příspěvky na spoření od zaměstnavatelů. Ve všech verzích by se okruh pracovníků měl oproti dnešku rozšířit. Vyplývá to z podkladů pro tripartitu. Výletní loď MV Hondius se po vypuknutí nákazy hantavirem blíží do přístavu na Kanárských ostrovech. Zakotvit by měla dnes brzy ráno, uvedla to španělská ministryně zdravotnictví. Nejdříve se podle ní zkontroluje zdravotní stav cestujících i posádky a teprve pak začne vylodění. To ale nebude možné, dokud pro ně nebudou připravená repatriační letadla k odletu domů. A restaurátoři opravují před Sokolovnou v Hranicích památkově chráněný meteorologický sloup. Vedení města na rekonstrukci dalo 1 milion korun. Odborníci více než 100 let starou stavbu zbaví vlhkosti a plísní a zprovozní všechny měřící přístroje. Ve fotbalové šance lize v nadstavbové skupině o titul Plzeň porazila Liberec 2-0 a derby pražských S se nedohrálo kvůli vběhnutí fanoušků Slavie na plochu a napadení hráčů Sparty. Ve skupině o udržení Teplice porazili Ostravský Baník 2-1, Mladá Boleslav remizovala se Zlínem 1-1 a pražská Dukla podlehla Slovácku 0-1. A kilometrový závod na světovém poháru v rychlostní kanoistice v Maďarsku má nakonec dva vítěze. Vedle Martina Fuxy byl organizátory dodatečně ve výsledcích posunutý na první místo ruský kanoista Zachar Petrov po přezkoumání cílové fotografie.
5: Nehoda na D1 u Humpolce a také na dálnici u Olomouce. Na dálnici D1 z Brna do Prahy pozor na čerstvou nehodu u Humpolce. Na kilometru 88,5 stojí autobus. V odstavném pruhu kolem se pohybují lidé, buďte velmi opatrní a pozor také na vybočující vozidla do levého pruhu. U Olomouce došetřují nehodu na přivaděči k dálnici D35. Ve směru od Globusu k exitu 263 osobní auto srazilo zvěř. Projíždějte kolem opatrně. A v Hořovicích na Berounsku je neprůjezdná silnice 114 k letišti. Pod železničním mostem v ulici Sklenářka havarovala dvě nákladní auta a stále blokují průjezd. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
4: Dnes čekáme jasno až polojasno, ráno výjimečně mlhy, odpoledne a večer postupně většinou oblačno. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů, na horách většinou kolem 16 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
6: Druhý český odboj se zdaleka neomezil jenom na operaci Anthropoid. Úspěšný atentát na zastupujícího říšského protektora v Čechách a na Moravě Reinharda Heydricha byl nepochybně jednou z nejvýznamnějších protinacistických odbojových akcí na celém evropském kontinentu za celé druhé světové války. Tak trochu bez stínu téhle operace a následné kruté odvety proti českému civilnímu obyvatelstvu ale zůstávají jiné úspěšné výsadky, které londýnská exilová vláda na okupované území Československa vyslala. Byly jich přitom skoro 30. Hlavně jednomu z nich je věnovaný tento pořad Historie Plus, při jehož poslechu vás vítá Vít Pohanka.
2: Historie Plus.
6: Je červen 1942. Hned po atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha 27. května bylo vyhlášené stané právo. Začala vlna zatýkání a poprav. Státní prezident Emil Hácha vystoupil se zvláštním projevem a označil svého předchůdce Edvarda Beneše za veřejného nepřítele českého národa číslo 1. Atmosféru nenávisti a strachu odráží a podtrhuje v červnu manifestační schůze Národní rady, na které odsuzuje atentát a potvrzuje oddanost českého národa německé třetí říši herec Národního divadla Zdeněk Štěpánek.
7: Naše místo v Evropě může být jedině po boku mocného souseda, který ústy svého nepřekonatelného nejvyššího představitele přijal český národ pod ochranu německé říše a slíbil zaručiti autonomní vývoj národního života národa českého a jeho vlastní svébytnost.
6: Zdeněk Štěpánek byl mimochodem za tohle vystoupení a podezření z kolaborace po válce 2 roky vyšetřovaný nějakou dobu si nezahrál. Většina Čechů a Moravanů před Němci možná sklonila na čas hlavu, mnozí dokonce donášeli a aktivně spolupracovali. Ale obraz pokořeného národa, který se nacistickému Německu bez boje podřídil, by byl hrubě zkreslený.
8: Prosím. Dobrý den, tady je Vít Pohanka, Český rozhlas.
9: Já vás pustím s učákem.
6: Historik Jan Břečka pracuje v Moravském zemském muzeu v Brně. Podrobně popsal operaci Barium, jednu z těch, kterou londýnská exilová vláda spustila na území protektorátů v roce 1944.
10: Paraskupina Barium byla jednou z prvních skupin, vyslané druhým zpravodajským odborem londýnského ministerstva národní obrany po roční odmlce našeho výsadkového programu. To ukončení nastalo v březnu 1943, kdy dva výsadky, které se vracely z nepovedeného seskoku, byly zestřeleny protiletadlovou obranou poblíž Mnichova. To byl tedy hlavní důvod, že téměř na rok se náš výsadkový program z Velké Británie odmlčel.
6: Jinými slovy je pravda, že po Heydrichiádě na nějakou dobu výsadky českých diverzantů vyškolených a vycvičených v Británii ustaly. Ale nebylo to kvůli represím a popravám, spíš z technických důvodů. Na konci léta 1943 se ale spojenci vylodili v Itálii a obsadili tak území blíž k protektorátu. Snížila se rizika spojená do té doby s výsadky na území Čech a Moravy, které názorně ilustroval například tragický osud dvou předchozích výsadků bronz a iridium.
10: Do toho roku 1943 letadla letěly z Velké Británie, museli letět přes celou Francii, přes Německo, přes oblasti se silnou protileteckou obranou. Takže byla jenom otázka času, kdy tady takové tragédie dojde a skutečně nastala a bohužel postihla oba ty výsadky, které původně se myslelo, že letěly oba v jednom letadle, ale podle zjištění historiků pozdějších letech se ukázalo, že to byly dva samostatné letouny a oba dva prostě byly zestřeleny protileteckou obranou v noci ze 14. na 15. března 1943 a oba výsadky, iridium čtyřčlenný a bronz tříčlenný, prostě ti parašutisté se zahynuli. Takže proto právě to vysazování z té jižní Itálie vlastně bylo mnohem výhodnější a daleko ta cesta byla snadnější, rychlejší. Byl ten let nad tou obrovskou plochou okupované Francie, Německa, kde byly prostě ty silné protiletecké, ta silná obrana protiletecká nepřítele. Takže i z toho důvodu právě se to přesunulo do té jižní Itálie. Byly to města Bari a Brindisi, tam vlastně byly ty základny SOE, to je z toho výboru pro zvláštní operace, kde operovali i naši výsadkáři.
2: Posloucháte pořad Historie Plus. Zlomové okamžiky dějin i historie všedního života. Premiéra v sobotu večer po 17:30 na Plusu.
6: O válce a jejím průběhu se rozhodovalo samozřejmě hlavně na frontě. V roce 1943, především té východní, kde Rudá armáda sváděla nesmírně krvavé boje. Nebyly tedy ty výsadky z Londýna spíš takovým symbolickým příspěvkem v boji proti německým nacistům? Spojil jsem se s Tomášem Jaklem z Vojenského historického ústavu v Praze.
9: Paraskupiny z Londýna přinášely spojovací materiál. To je něco, čím ten domácí odboj disponoval jen ve velice malé míře a mohl vlastně ty prostředky k radiospojení získat velice obtížně. To byl ten hlavní úkol těchto paraskupin. Několik paraskupin, zejména z těch posledních operačních vln, mělo už i úkoly ryze bojové, které naplnili. Nicméně tím hlavním úkolem byla právě ta zpravodajská činnost, to znamená navázání kontaktu s domácím odbojem, tak, aby vlastně mohlo dojít ke koordinaci, která by byla prospěšná pro Československou republiku a to úsilí o obnovení Československé republiky.
6: Tomáše Jakla ještě uslyšíte. Ale vraťme se k té jedné konkrétní operaci Barium. Jan Břečka z Moravského zemského muzea přibližuje tři muže, kteří byli pověřeni jejím provedením.
10: Hlavní osobností a opravdu velkou osobností našeho protinacistického odboje je Josef Šandera, velitel této skupiny. Rodák z krásného městečka na jižní Moravě, náměště nad Oslavou. Původně se vyučil stejně jako jeho otec sedlářem a čelovníkem, ale zároveň byl velice aktivní v Sokole a ve skautu. Ve skautu měl mimochodem přezdívku Balu podle postavy medvěda z Kiplingovy knihy Džungli. Na vojenské základní službě se rozhodl stát vojákem s povoláním, napřed si ale dodělal středoškolské vzdělání na brněnské státní reálce a po matuře se mu podařilo dostat na vojenskou akademii v Hranicích, kterou absolvoval v roce 1938, byl vyřazen jako poručík dělostřelectva a ještě po příchodu nacistů se přihlásil na vysokou školu na fakultu elektrotechniky VUT, ale samozřejmě po známých událostech 17. listopadu 1939, kdy navíc unikl jenom se štěstím zatčení, protože byl samozřejmě na kolejích, v Kounicových kolejích při zásahu nacistických bezpečnostních složek, ale podařilo se mu proklouznout tím kordonem, tudíž nemusel sdílet osud svých 1300 spolužáků, studentů z Prahy a z Brna, kteří byli odtransportováni do koncentračního tábora Sachsenhausen. Potom prchl do zahraničí a přes Francii ve Velké Británii se přihlásil k úkolům v zvláštních operacích. Jeho zástupcem a šifrantem skupiny byl Tomáš Bíček, tehdy v hodnosti četaře, rodák z Holkovic na Strakonicku, narodil se v rodině mlynáře a jako mlynář vlastně pracoval ještě před válkou. A třetím členem a radistou byl četař aspirant Josef Žižka, rodák z Vejprnic u Plzně, student práv a filozofie, studia tedy nedokončil, ale byl to velice nadaný student, ovládal 5 jazyků a co je důležité, byl hluboce věřící člen jednoty bratrské, což potom vlastně i využil těch kontaktů na ty své známé z církve i faráře potom po seskoku sem do vlasti.
6: Tito tři muži tedy vyskočili nad územím protektorátu 4. dubna 1944. Na začátku šlo všechno podle plánu.
10: Skupina Barium na rozdíl od vůbec první výsadkové operace

0: Velké Británie, což byla operace, jednočlenná operace Benjamin od Mar Riddle, který měl v uvozovkách tu smůlu, že místo v protektorátu byl vysazen v Landeku v rakouských Alpách, tak takový omyl se už jako nikdy nestal, i když samozřejmě byly výsadky, které dopadly řádově o desítky kilometrů vedle, ale v případě Bária se to tak nestalo. Skutečně byla to polská osádka ze 138. britské perutě zvláštního určení, která je vysadila skutečně na plánované místo u Vysoké nad Labem, blízko Hradce Králové. Tam vlastně bylo to místo vybráno, protože ta skupina měla skutečně za operační prostor vybrané východní Čechy, oblast východních Čech. Ten seskok proběhl v jejich případě naprosto v pořádku.
1: Výsadkáři navázali ten první kontakt s Londýnem, tedy z Rychnova nad Kněžnou, asi po dvou týdnech. Dá se něco říct o tom, jak se vlastně na tom území protektorátu pohybovali? Předpokládal bych, že byly namátkové kontroly. Měli sebou třeba asi falešné průkazy nebo něco takového?
0: Standardní vybavení všech paraskupin byly falešné osobní doklady, ať už občanské průkazy a pracovní knížky. V případě Bária oni měli celkem 7 záchytných adres, kde měli prostě navázat kontakt, aby se zaklimatizovali a potom mohli pokračovat do své činnosti. Byly to adresy na bývalé sociálně demokratické předáky, které poskytli v Londýně pro tyto případy dva ministři exilové vlády, Bohumil Laušman a František Němec. Ale v případě Bária vlastně první adresát je nepřijal, odmítl, byl to v Holicích a z obavy před prostě provokací nahlásil je prostě úřadům. Takže vlastně četníci a potažmo zápětí gestapo mělo o seskoku z Bária vlastně informace takřka okamžitě. Nepochodili vlastně ani na druhé adrese v Dolní Rovné a tehdy se velitel Šandara rozhodl, že skupina se rozdělí a to souvisí s tím přesunem. Josef Žižka se rozhodl k 30-kilometrovému přesunu samozřejmě pěšky do Podštejna, kde vlastně měl svého známého faráře jednoty bratrské, kde chtěl navázat spojení. A samozřejmě parašisté jedním ze z předpokladů výcviku a vysazení byla výborná fyzická zdatnost, takže oni se pohybovali takřka výhradně pěšky.
1: V noci předpokládám.
0: Samozřejmě v noci a přes lesy neobydlenými částmi a podobně. Netvrdím, že nikdy nevyužili vlakovou dopravu nebo jiné prostředky, ale drtivou většinou se přesunovali prostě právě pěšky. Právě ten 30-kilometrový přesun Josefa Žižky do Podštejna z toho místa ze skoku je toho jako příkladem.
1: Může to znít jako banalita, ale zase potřebovali něco jíst. Určitě sebou teda předpokládám měli třeba falšované lístky potravinové a nebo ty získávali až potom nějakým způsobem na místě?
0: Lístky neměli. Měli samozřejmě zase ta standardní výbava všech paraskupin byla taková ta základní dávka potravinová. Ty krabičky emergency ration, prostě s nějakou tou sušenou stravou, nějaké tablety, ale předpokládalo se, že no, tu stravu se postará potom ten domácí odboj, nebo prostě ti lidé, a skutečně tomu tak bylo ve všech případech, když ta skupina se úspěšně někde uchytila a vytvořila se jakási podpůrná síť přechovávatelů i podporovatelů, tak samozřejmě to znamenalo dodávku potravin.
1: Gestapo tedy vědělo, že se ve východních Čechách pohybuje nějaká skupina českých parašutistů, ale neznalo místo jejího úkrytu. Tříčlenný tým, vedený nadporučíkem Josefem Šanderou, začal plnit úkoly.
0: První vysílání vysílačky Marta, to byl krycí název vysílačky skupiny Barium, proběhl 19. dubna 1944 z Rychnova nad Kněžnou, kdy vlastně parašutisté vyslali první depeši, ve které mimo jiné požádali o heslo, prověřovací heslo, které znělo Kolíne, Kolíne, z písně Františka Chmocha známé, v českém vysílání rozhlasu BBC, aby vlastně dokázali odbojářům, že jsou skutečně londýnští emisaři naší vlády. Takže toto zaznělo a poté vlastně od toho dubna až do 2. října, kdy vlastně je to osudové datum, kdy gestapo se rozhodlo zasáhnout proti té síti, tak se vytvořila skutečně obrovská síť, která čítala v tom nejvyšším rozmachu až 380 spolupracovníků, to je prostě nepředstavitelný počet.
1: O úspěšnosti výsadku svědčí informace, které se mu postupně dařilo do Londýna odesílat.
0: V případě Bária to byly ještě teda jedna velice zajímavá a věřím tomu, že pro spojence velice důležitá položka, to jsou informace o výrobě německé zázračné zbraně V2 V2. Musíme si uvědomit také, že do dnešních dnů neexistuje nějaká ucelená odborná práce, která mapuje celou šíři činnosti paraskupiny Barium. Zabýval se jí, vlastně, co víme, tak pouze na začátku normalizace historik Jiří Kolouch, který potom na pokračování vydával v novinách východočeských s názvem Pochodeň seriál Barium v síti gestapa. To je vlastně hlavní, kromě tedy materiálu ve vojenském archivu, tak toto je jeden z hlavních pramenů. A on právě uváděl informace o tom, že se Bariu nebo té síti zpravodajské podařilo zhánět ty zprávy o výrobě této německé zázračné zbraně V2. Uvádí například, že se z té zpravodajské síti Baria podařilo zjistit výrobu součástek raket V2 v Junkersových závodech v Praze Vysočanech, pobočných Junkersových závodech v Semilech, v Göringswerke, v Hradci Králové a v Jaroměři. A také odešly do Londýna počátkem října 1944 informace o transportech těchto součástek pro V2 z různých továren v Třetí říši ke zkompletování.
2: Jenže právě úspěšnost operace Barium znamenala její achilovou patu. Při tak velkém počtu spolupracovníků a množství depeší, které výsadkáři posílali, bylo pro gestapo snazší dostat se jim na stopu.
0: Hlavní klíčová osoba byl Gustav Žid, mladík původem z Josefova. Jeho otec, původem legionář, se dostal do zahraničí a vlastně působil naší armádě ve Francii a poté ve Velké Británii. On sám se pokoušel ještě jako student Turnovského gymnázia o útěk do zahraničí, byl tedy zatčen a krátkodobě vězněn. Podruhé byl vězněn v září 1942, kdy byl i s matkou zatčen v rámci takzvané akce E, což byla na příkaz Kaha Franka. Nacisté se pokoušeli právě pro případné parašutisty eliminovat místa, kde by získali podporu u svých příbuzných, takže byli zatčeni a uvězněni všichni, kdo měli buď někoho v zahraniční armádě nebo prostě rodiny politiků, exilových a podobně. Byli internováni, to je ten známý tábor ve Svatobořicích u Kyjova. Sem se dostal i Gustav Žid se svou matkou, protože ano, jeho otec byl ve Velké Británii v naší armádě. Tak už v říjnu 1942 byl propuštěn. Je zřejmé, že už v té době přistoupil na jakousi spolupráci s gestapem. Pracoval totiž v pobočce Škodových závodů v Plotištích nad Labem. Byl jakýsi informátor, měl podávat hlášení o morálce dělníků, jestli nějakém poslech ilegálního rozhlasu a podobně.
2: V létě 1944 se dozvěděl o tom, že v Hradci Králové jsou nějací parašutisté z Británie a schánějí informace. Podařilo se mu dostat přímo ke třem výsadkářům. Pomohlo mu, že znali jeho otce z Británie. Odbojářům v jejich okolí přišel mladík jako nedůvěryhodný. Na veřejnosti se skoro chlubil tím, že s parašutisty spolupracuje.
0: Gustav Žid si všiml jakési řevnivosti mezi velitelem Šanderou a Tomášem Bíčkem, kterou jakoby podporoval. Byl takový nežádoucí element a ta odbojová organizace to snažila řešit, ovšem předešlo je gestapo, konkrétně tedy pražský protiparašutistický referát pod vedením komisaře Viliho Leimera, který poté, co se dozvěděl od svých královéhradeckých kolegů, že mají svého informátora, který snad spolupracuje s nějakou britskou paraskupinou, tak prostě tak říkají zmáčkli. A Gustav Žid, který možná ještě do té doby nedával tyto informace, poté učinil rozsáhlou výpověď a prozradil tu síť těch lidí, které znal. A 2. října 1944 gestapo zasáhlo a napřed se soustředil právě na toho Václava Vachka, na tu jeho základnu v Hradci Králové. Václav Vachek byl o 3 dny později doslova utlučen při výslechu, brutální výslechu, aniž by cokoliv podstatného prozradil, ale samozřejmě to zatýkání pokračovalo v dalších týdnech a víc než 100 členů těch spolupracovníků byla pozatýkána, ale to nejdůležitější, jako nacistům uniklo, vlastně všichni parašutisté se dostali z toho obklíčení, mimo jiné nadporučík Šandera v převlečení za železničáře prošel kordony německých vojáků a právě spolu s radistou Josefem Žižkou se dostali do zatím nedotčené skupiny té jejich organizace v Žamberku, kdy vlastně štábní kapitán František Markalous, který byl velitelem té žamberské skupiny, jim zajistil ubytování. u manželů Žabkových v osadě Polsko i s vysílačkou Marta.
2: Třetí člen původního výsadku Tomáš Bíček se skrýval nejdřív na Turnovsku a později v Podkrkonoší. Dařilo se mu zůstat příslovečný jeden krok před pronásledovateli a dožil se konce války. Jeho dva druzy z osady Polsko u Žamberka pokračovali ve zpravodajské práci.
0: 9. října, to znamená jenom týden po tom zahájení toho zatýkací akce, Josef Žižka obnovil rádiový kontakt s Londýnem, kdy vlastně informoval o zatýkání v jejich síti a vysílal ještě do konce října, odvysílal asi 30 depeší právě ty informace vojenského charakteru a poté nadporučík Šandera rozhodl na 2 měsíce rádiový klid a snažil se skonsolidovat vlastně ty zbytky nedotčené sítě jejich organizace a rozhodně jako nerezignovali a pokračovali v odboji.
2: Jenže už ne na dlouho. Tragickou roli sehrál při jejich dopadení jiný výsadkář zatčený gestapem Vítězslav Lepařík. Jeho vlastní příběh by vydal na samostatný pořad. Ale co se Bária týče, zmíním jen, že se s gestapem pokusil Lepařík přinejmenším hrát dvojí hru. Když ho poslali do východních Čech, aby zkusil kolegy výsadkáře, které osobně už z Británie znal, vypátrat, podařilo se mu to. Před gestapem to nejdřív zatajil, měl dokonce v plánu spáchat atentát na šéfa jeho protiparašutistického oddělení, zmíněného Williho Laimera. Neopatrně se s tím ale svěřil jinému konfidentovi. Byl znovu zatčený a přinucený, aby gestapo, tentokrát už v poutech, dovedl přímo do domu manželů Žabkových v osadě Polsko u Žamberka, kde se skrývali.
0: Nacisté vyhrožovali, že pokud se parašutisté nevzdají živí, tak vypálí nejenom ten dům, ale celou obec, celou osadu Polsko. Manželé Žabkoví ještě statečně zapírali a tímto Lepaříka zvykali, že tady nikoho neschovávají, ale když se dostal dovnitř, tak poznal, že tam byl a znovu vyzýval oba parašutisty, kteří byli na půdě, aby se vzdali. Nadporučík Šandera sešel dolů, viděl situaci, tak beze slova vytáhl pistoli a střelil se do spánku pravého. Zabít se chtěl i četař Žižka, ale paní Žabková prosila, aby se jako nezabíjel, takže četaře Žižku dopadli živého. Přitom si nějak všimli, když začali rabovat ten dům, zjistili, že nadporučík Šandera není mrtvý, že žije ještě. Takže byl rychle odvezen do nemocnice, do Hradce Králové, kde byl operován. Veliteli Bárie byla věnovaná maximální péče. Mezitím tedy zatčený četař Josef Žižka byl převezen na Pankrác, kde o 2 dny později, 18. ledna, se oběsil. Asi tušil, že by byl využíván, protože nacisté samozřejmě zajistili i obě vysílačky, tak než aby prostě byl donucen nebo nucen nějaké protihře, nebo že by z něho vytloukli nějaké informace, takže spáchal sebevraždu 18. ledna 1945. Nadporučík Šandera přežíval v té nemocnici, byť s maximální péčí. Došlo samozřejmě ke zhoršení zdravotního stavu a dostal zápal mozkových blan a 9. března 1945 zemřel.
2: Shrnuje Jan Břečka z Moravského zemského muzea. Dodám ještě, že Vítězslav Lepařík byl pak převezený do pevnosti v Terezíně a jenom pár dnů před koncem války na příkaz gestapa popravený.

0: Londýnská exilová vláda zorganizovala a vyslala na okupované území ve třech vlnách, jak zmíněno, celkem skoro 30 skupin, včetně té nejproslulejší pod krycím názvem Anthropoid. Mnoho z těch mužů zahynulo, úkoly splnili často jenom částečně nebo vůbec. Někteří tíhu nasazení neunesli, zradili a spolupracovali s Němci. Tím nejznámějším byl Josef Čurda, který lvým dílem přispěl také k dopadení atentátníků na Heydricha. Po válce sám dopadený a popravený na pankráci. I přes některá selhání a ne vždycky stoprocentní úspěšnost byl ale smysl takových operací a jejich příspěvek k obnově Československé republiky nespochybnitelný. Podle Tomáše Jakla navazovali na tradici československých legionářů za první světové války, kteří se zasloužili o naši samostatnost.
1: Když jsem měl možnost hovořit s příslušníky druhého československého odboje, tak oni si byli velmi dobře vědomi toho, že navazují

0: příslušní československého druhého odboje. Oni si byli vědomi té důležitosti toho braného odporu proti okupaci. Oni si byli vědomi toho, že český národ měl dříve armádu než vlastní stát a že ten braný odpor byl skutečně to, co nám za první světové války zajistilo státní samostatnost. A oni velmi dobře věděli, že to jejich úsilí má potenciál a nakonec skutečně i ten potenciál mělo a byl využit, aby byla obnovena československá státní samostatnost také po druhé světové válce po nacistické okupaci.
1: Konstatuje Tomáš Jakl z Vojenského historického ústavu. Dnešní pořad Historie Plus režírovala Magdalena Šorelová, za zvukovým pultem byl Ladislav Čurda, od mikrofonu se loučí a k poslechu dalších pořadů Českého rozhlasu vás zve Vít Pohanka.
2: Jaký je rozdíl mezi bruto a neto?
3: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
2: Říká se, že auto ztrácí polovinu své hodnoty už jenom ve chvíli, kdy v něm poprvé vyjedete z prodejny na silnici. V účetnictví takovou proměnu hodnoty popisují pojmy jako bruto, neto a tara. Rozdíl mezi bruto a neto se nazývá korekce neboli tara. Jde vlastně o veškerá ponížení hodnoty majetku v důsledku jeho opotřebení anebo vlivem snížení jeho tržní ceny. S pojmy bruto a neto se ale můžeme setkat i v řeznictví nebo zelinářství, všude tam, kde vážíme potraviny. Když totiž nesou pytel brambor, tak bruto představuje celý pytel s bramborami, neto jsou pouze brambory a tarou myslíme pytel na nošení brambor. Neto je tedy takzvaná čistá hodnota výrobku nebo majetku.
3: 2 hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Fotbalové derby pražských S mezi Slavií a Spartou se kvůli vběhnutí domácích fanoušků na plochu a napadení hostujících hráčů nedohrálo. Péter Maďar se stal novým maďarským premiérem. Plzeň je mistrem házenkářské extraligy, v 5. finálovém utkání vyhrála v Karviné a dnes bude zpočátku slunečno, postupně většinou oblačno, teploty až 24 stupňů.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Ligové derby pražských S mezi fotbalisty Slavie a Sparty se nedohrálo. Domácí vedli 3-2, ale fanoušci Slavie v nastaveném čase vběhli na plochu. Tiskový mluvčí pražské policie Richard Hrdina potvrdil, že napadli i brankáře Sparty Jakuba Surovčíka.
5: Před koncem utkání pražských S došlo k výraznému narušení veřejného pořádku, kdy několik stovek fanoušků běhlo na hřiště a z toho důvodu policisté provedli zákrok. V rámci tohoto vběhnutí byl napaden i brankář hostí, takže kriminalisté zahájili úplně trestního řízení kvůli podezření ze spáchání trestného činu výtržnictví. Budou zajišťovat všechny kamerové záznamy, které posléze budou vyhodnocovány, také budou prověřovat i mohutné použití pyrotechniky a další možné přestupky či trestné činy.
4: Předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík se za incident omluvil a připustil, že duel může být kontumován ve prospěch Sparty. Celou situací se dál zabývá vedle policie i disciplinární komise Ligové fotbalové asociace, která dnes mimořádně zasedne. Péter Maďar je novým maďarským premiérem. Zvolili ho poslanci na sobotním ustavujícím zasedání parlamentu. Do úterý povede přechodnou vládu, než parlament schválí jeho ministry. Nový premiér slíbil změnu stylu vládnutí, nápravu vztahů s Bruselem nebo obnovu nezávislosti veřejnoprávních médií. Na mezinárodním letišti v americkém Denveru letadlo při startu srazilo a zabilo člověka. Dalších 12 lidí je zraněných. Letiště to uvedlo v prohlášení. Sražený člověk přeskočil plot areálu a jen o 2 minuty později ho na runwayi srazilo letadlo. Po srážce vzplál motor a v kabině se objevil kouř. Napsal to zpravodajský server BBC. Všichni na palubě se následně evakuovali. Incident se stal v pátek kolem půlnoci místního času. Cena nafty prodražuje zemědělské práce. Výrazné zdražení se projevilo po vypuknutí konfliktu na Blízkém východě a trvá doteď. Podle šéfa společnosti Osecká zemědělská na Rokycansku Jaroslava Šímy ale není možné omezit zemědělské práce kvůli úspoře.
6: Děláte opatření, abyste ušetřili a začnete brát jednu operaci po druhé a vynechat jako co? Setí, přihnojení, ošetřování ploch. Prakticky ty hlavní výdaje musíte udělat stejně a popravdě za 4 měsíce my jsme zhruba asi o 20% v korunách výš v placení nafty, přitom ty litry jsou plus minus stejný každý rok.
4: Španělský snímek Olivie a neviditelné zemětřesení vyhrál v kategorii